0: kontaktovat přes krizovou linku krajskou veterinární správu.
1: Mezi projevy choroby, která napadá jen drůbež, patří bezpříznakové úhyny, trávicí, dýchací a nervové potíže. Hokejista Robert Kousal bude oblékat dres Hradce Králové. 35-letý útočník, který před pár dny oslavil s Pardubicemi svůj třetí extraligový titul, podepsal v klubu smlouvu na jeden rok s opcí. Generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček si od něj slibuje velký přínos.
2: Přichází zkušený hráč, který má obrovskou kvalitu. Se nebojím říct, že to je další rozdílový hráč, kterého přivádíme. I s přihlédnutím k jeho věku si myslím, že to je a bude nadále rozdílový hráč. A doufám, že přichází i body, které budeme určitě od Roberta chtít.
1: A fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k postupu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané budou trofej obhajovat 30. května na stadionu v Budapešti proti londýnskému Arsenálu, který bude usilovat o premiérový titul.
3: Nehoda na D5 před Plzní a komplikace v Ústí nad Labem. Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy velmi opatrně před Plzní. U sjezdu na Zbůh na kilometru 93 stojí nákladní auto po nehodě, vybočuje se bez kolon. Kromě toho zůstávají dálnice průjezdné plynule bez dalších komplikací. A v Ústí nad Labem připomínáme neprůjezdnou Žižkovou ulici směrem do centra pod Větruší. Před kruhovým objezdem je silnice zaplavená vodou a provoz tam policisté zastavili. Dá se to objet do centra okolo Globusu a pak po Tovární ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Během noci se v Čechách ochlazuje na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11, na západě doznívají bouřky. Přes den pak čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přeháňky a ojediněle i bouřky. A později večer začnou srážky na jeho západě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě naměří kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Náš dnešní host, muž, který dokazuje, že minulost není nezajímavá a ohlédnutí do času uplynulého nás vůbec nemusí brzdit v našem aktuálním životním tempu. Naopak může nás posílit, poučit, uvést do souvislostí, kterých bychom se sami nenadáli. Vybaví nás vědomím, že nejsme osamělé třtiny ve větru se klátící, nýbrž součástí dávného celku, který nezaniká, ale žije dál a dál a teď zrovna žije v nás a námi. A to, co platí pro člověka a jeho rodovou historii, platí i pro lidská osídlení, jejichž základní historické momenty jsou vetknuty do městských a vesnických erbů, památečních praporů a další heraldiky. A tomu všemu náš dnešní host rozumí a umí o tom poutavě vyprávět. K poslechu zve Eva Hulková.
4: Hovory.
5: Ve studiu je Martin Slaboch, český genealog a předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Vítejte a děkuji, že jste přišel.
0: Já také děkuji za pozvání, protože si myslím, že každé povídání o genealogii a heraldice může přivést další lidi k těmto oborům.
5: Je vidět, že slovo genealogie máte zmáknuté. Já jsem se to učila říkat jako docela dost dopředu. No, uvidíme, kolikrát na tom zakopnu. Řekl byste, že lidi, kteří rozumí tomuto oboru genealogii a heraldice, že je dost anebo spíše málo? Mně to přijde jako hodně specifický obor.
0: Mohlo by se zdát, že jich je málo, ale nikdy jich nebylo více v minulosti.
5: Aha.
0: Jo, já jsem si taky dříve myslel, že se lidé o to zajímali více, jak neměli tolik informací, nedalo se třeba tolik cestovat, ale zase díky tomu, jak je dneska bádání snadné, tak těch lidí jsou tisíce. Jo, já si myslím, že třeba v 70. letech tak naše společnost měla asi 800 členů a všichni byli tak nějak organizováni, ale dneska jsou to tisíce lidí, o kterých nevíme a někdy se zjeví se svým velikánským rodokmenem, se svým velikým bádáním a jsme udiveni, kolik těch lidí je.
5: No, vy říkáte, že to bádání je dnes snadné. No, tedy nevím, já bych to rozporovala asi jak pro koho, jak má kdo nastaven ten mozek na to. Já jsem se o něco takového pokoušela, pak jsem to vzdala, nechala jsem to profesionálům.
0: Většinou se jako myslí, že nejtěžší je čtení Starého písma, protože někdo narazí na písmo kolem roku 1800 a už to vzdává, ale já si myslím, že nejdůležitější je ta trpělivost a to úsilí. Jo, bez toho jako se genealog nepohne a jsou období, kdy třeba několik měsíců, někdy i několik let nemůžete dohledat nic a pak přijde nějaký velký objev, který vás zase nastartuje v dalším pátrání.
5: A zapomněl jste zmínit faktor času.
0: Čas, jo, to zase lidé často přichází a říkají, že si to nechají na důchod, že teď nemají čas a potom říkají, že chodí po doktorech a hlídají vnoučata a už nemají čas vůbec.
5: Řekl byste, že tady do toho oboru nebo do těch oborů, nevím, jestli asi bych měla používat spíše plurál, že tam zasahuje technologický rozvoj. Zajímalo by mě, jestli třeba lidé, kteří vypracovávají rodokmeny, ale nejenom ty, používají umělé inteligence. No, umím si to nějak představit, ale tuším, že asi ano.
0: No, velmi jako pomohl internet, kdy se začaly skenovat matriky, takže už se nemuselo od roku 2007 jezdit jako potom po archivech a stačilo teda hledat si doma na obrazovce ve starých matrikách. Takže to byla jako veliká změna a myslím, že to jako pomohlo, že genealogie se otevřela tolika lidem. A také je zajímavé, že já, když jsem se stal členem tohoto spolku, tak to byl spolek mužský a dneska to je tak polovina žen, polovina mužů a vysvětluji si to taky tou dostupností matrik, kdy se teda nemusí jezdit po bývalých krajských archivech do badatele hledat v matrikách, ale že každý si může kdekoliv pomalu na světě, kde máte přístup k internetu, tak si můžete v těch matrikách hledat své předky.
5: Jak když jsem se dívala do našich rodinných pokladů, řeknu třeba z roku 1830 nebo tak nějak, tak mě fascinovalo za prvé, jak ty rodné listy, nebo tenkrát se říkalo křestní listy, že úmrtní listy, oddací listy, jak to bylo nádherně vypraveno. Prostě na kvalitním papíře, který přečkal 100 let. Krásné barvy, úžasné ozdobné písmo. Pak přišla třeba 50. léta a to byla polovička formátu A4 na úplně obyčejném papíře, strojopis, prostě opravdu smutný pohled. A tak si říkám, jestli dnes v té aktuální době vůbec ten papír ještě nějak figuruje tady v těch záležitostech. Jaký je poměr toho papíru a IT?
0: No, z toho jsme mi také smutní, že v těch papíru ubývá, ale ještě více z toho, že se všechno dnes jako skartuje, pokud je to ještě na papíru, anebo se to ničí ty data.
5: Jo, takže... A jako se to skartuje, se to ničí, kdo o tom rozhoduje?
0: No, tak třeba je skartační jako řád a úřady, že jo, obecní úřady, školy, všechno jako většinou se skartuje a těch údajů na těch dokladech ubývá. Jo. Kdybychom srovnali úmrtní list před 150 lety a dnešní, tak z toho dnešního tam se nedočtete ani příčinu úmrtí na úmrtním listu, jo, což je zvláštní. Takže z toho jsme smutní a nebál bych se říct, že máme dneska nejlepší podmínky pro bádání díky tomu, že naši předkové tyhle ty doklady uchovávali, ale co bude za 50, za 100 let, to si nemůžu představit.
5: No, tam se člověk ledaco zdočte. Třeba, že někdo zemřel ve věku 66 let se šlostí věkem.
0: To, i mladší,
5: to mě zdrtilo, umírali. Tento termín. Víte, když se lidé probírají tady tou historií třeba svého rodu, tak já si myslím, že kromě těch znalostí, které musí nějaké mít, myslím si možná nějaký kurz alespoň, nebo tak, že se hodí, že ano, dělejte mi vsuvku.
0: Určitě se? Ano, každý jako se bojí toho čtení, ale čtení se naučíte, my pořádáme kurzy Starého písma, jsou i učebnice dneska, i online učebnice, chce to nějaký cvik, nikdo jako nemůže si dovolit, že by za rok řekl, že přečte všechno, ale nejdůležitější je ta chuť, ta vůle, ta trpělivost. Jo? I když budete mít trpělivost, tak i to čtení nějak zvládnete. Dneska je i pomoc že někoho zkušenějšího požádáte, pošlete mu fotografii, to dřív také nebylo možné. Jo, i tohle jako dokládá to, jak ty podmínky jsou dneska nejlepší v dějinách pátrání.
5: A všechno se to dá shrnout do jednoho hezkého českého slova sitzfleisch, že? Mm-hmm. No ale vraťme se k výchozí otázce. Já bych řekla, že ruku v ruce tady s tím bádáním jdou jako velmi silné emoce. Pokud se mýlím, opravte mě, ale mně to přijde, že když postupujeme 100, 200, 300 let zpátky, tak z těch dokumentů se dá lecos vyčíst o osudech těch lidí, jak dlouho žili, čím byli, z toho se dá odvodit, jak asi ty jejich životy vypadaly. A je to jako, ano, samozřejmě radost z toho bádání, takový ten objevitelský elán, ale taky nostalgie těžká, někdy i smutek nad těmi osudy. Máte to i vy, profíci?
0: No, tak mám zkušenost a několikrát jsem tohle zažil. Třeba vzpomínám na svoji první návštěvu archivu, kdy mi tam přinesli 300 let staré matriky a teď já jsem se jich bál dotknout. To se ještě tehdy nemuseli ani nasazovat bílé rukavičky. A jenom jsem nasával tu vůni a říkal jsem si, tak u těch matrik stály moji předkové, jsou tam zapsaný jejich osudy základní. A byl to velikánský jako zážitek, na který nezapomenu, přestože to je víc než 30 let. A pak taky vzpomínám na emoce, kdy jsem objevil něco jako zásadního, kdy jsem objevil příbuzné v Argentině, ve Spojených státech, tak to bylo úplně na počátku, o čem jsem netušil, že tohle to je a prostě najednou takováhle velká radost.
5: Dá se říci, když si vezmete průměrného uživatele tohoto způsobu pátrání, jak daleko zpátky chtějí ti lidé se většinou dostat?
0: Každý chce co nejhlouběji do minulosti. A většinou, pokud nemáme nějaké bohaté předky nebo dokonce šlechtické, tak končíme tam, kde začínají matriky, to znamená v době po 30leté válce. Do roku 1650, 1660, tak můžete být spokojená.
5: Pak
0: už to jde jako výjimečně, pokud najdeme nějaký soudní spis nebo nějaký soupis vlastníka toho panství, kdy tam jsou zapsaní třeba usedlí obyvatelé té vsi, ale většinou končíme u těch matrik.
5: Zmínil jste tady ty šlechtické rody, tam je zajímavé to oproti ostatní veřejnosti, že oni i za času, které věru jim nepřáli, třeba za totality tady u nás, vždycky to vědomí té rodové posloupnosti drželi a nikdy je to nepřestalo zajímat, co to je za jakýsi morální kompas, nebo jak to nazvat u těchto lidí.
0: To, co získá každý rodopisec, úctu ke svým předkům, úctu k tomu, co vybudovali, k tomu, jak žili, jo, úcta k tomu svému jménu, příjmení a k těm společným kořenům.
5: A řekl byste, že když se do takového toho pátrání pustí prostě do té doby naprostý laik, že taky ho to nějak změní?
0: Ano. Povídejte. Určitě jako to, co já znám, příběhy, protože mezi rodopisy se pohybuju více než 30 let, takže jsem s mnohými jako mluvil o těchto věcech a každého to změní. Každý jako získá tu úctu k těm předkům, získá znalosti o té oblasti, odkud pocházejí, získá spoustu znalosti z různých oborů, to není jenom pátrání v matrikách, ale i zjišťuje třeba, jaká uměli řemesla, čím se živili, zjistí, čím se platilo, jaká byla cena těch peněz, jak se dědil majetek. Spoustu oborů přitom jako prozkoumáte, které byste jinak nepoznala. A ta úcta je asi to nejčastější, co slýchám, úcta k těm předkům.
5: Musí člověk k tomu, aby ho tady to začalo hodně zajímat, kapku zestárnout?
0: Zase, že ano, že většinou jako mezi rodopisci jsou starší lidé, ale zase přicházejí s tím, že měli začít už dávno předtím. Takže už jim vymřeli ty pamětníci, který by se chtěli zeptat, ale znám někoho, koho to chytne v 15 letech a už ho to nepustí. Jo, to jsou to teda výjimky, ale většinou tak, jak člověk roste, že jo, dostane se do věku třeba už dědy, babičky, tak ho to začne zajímat víc a začne vzpomínat na to svoje dětství. A tehdy jako člověk se do toho pustí jako s nějakou větší vervou.
5: Kdy vy jste byl chycen do této pasti?
0: Já jsem se chytil do pasti asi v dětství.
5: Do sladké pasti.
0: Do pasti, kterou bych neměnil. Ale asi tím, že jsem jako v dětství byl mnoho se svým dědou a poslouchal jsem příběhy jeho i kamarádů, když jsme seděli třeba odpoledne po škole na lavičce a vyprávěli ty dědové, kteří pamatují třeba ještě první světovou válku, tak to mě utkvělo v paměti. A tak

0: staří pánové, zkušení rodopisci, velmi milí lidé a tak hezky mluvili o tom, co vypátrali o těch svých rodech, že mě to chytlo navždycky.
1: Martin Slaboch, dá se říci nejvyšší český genealog, neboli předseda České genealogické a heraldické společnosti, je hostem těchto hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Řekl byste, že člověk, když začne pátrat po historii svého rodu, takže je lepší jako nemít vlastně vůbec žádná očekávání a tužby?
0: Bylo by to nejlepší, ale nestává se to. Jo, většinou k nám, když někdo přijde, tak přijde s nějakou slavnou historií, jakože potomek nějaké šlechty, nebo aspoň levoboček nějakého šlechtice, nebo potomek napoleonského vojáka, nebo že jeho předkové měli bohatý nějaký majetek, nějaký velikánský zámek, statek a většinou se to nepotvrdí a ti lidé potom jako jsou zklamaní, že už potom třeba nechtějí pátrat ani, jo, když se jim rozvrátí tahle ta jejich pověst, která většinou, pokud, jak jsem říkal, tyhle ty příběhy, to se většinou nepotvrdí a oni jsou potom velmi zklamáni a třeba už, jako, už je to nezajímá.
1: Kam se podělá prostá touha povědomí rodu bez jakýchkoliv...
0: Tak já jim třeba říkám, že my máme stejně hluboké kořeny jako šlechtici, akorát, že neznáme. Že my to nemůžeme tak hluboko dohledat, ale máme všichni z nás, každý z nás tady má stejně hluboké kořeny.
1: Takže šlechta stále táhne.
0: No, tím svým vzorem, tím, jak se stará o svoje dobré jméno, tím, jak se stará o svoje majetky, že nezadlužuje, že předává svým potomkům, tak tím nám mohou být vzorem.
1: Podívejme se na tu heraldiku, která je spojená s charakteristikou českých vesnic. Já mám pocit, že to je obor, který se fantastickým způsobem po 89. rozvinul. Čísla se nepamatuji přesně, ale tady v naší vlasti je asi 6 000 tak nějak zhruba vesnic.
0: Asi tak.
1: A nějakých snad 95 nebo ještě více procent z nich má svůj vesnický znak nebo nějakou heraldiku. Kdo tady to dělá? Co musí umět? Jaká jsou tam pravidla? A tak dále, a tak dále.
0: Na počátku 90. let se mohlo zdát, že komunální heraldika je mrtvá, že prostě znaky mají pouze města, nic jiného už se nikdy nestane, ale pak přišel až tak jako nečekaně zákon o obcích v roce 1990, který začal platit 1. ledna 1991, kde i každé malé samostatné obci bylo umožněno, aby mohla mít své symboly, to znamená znak a vlajku, a začal obrovský boom, protože některé vesnice se chtěly podobat městům, aby mohly mít na svém hlavičkovém papíru svůj znak a vyvěšenou vlajku.
1: A je to hezké, ne?
0: Je to hezké, je to hezké. A často to vychází z historie, pokud byla nalezena nějaká stará pečeť, někde třeba nic nebylo nalezeno, tak se zase musí dát naštít něco, co souvisí s historií té obce, kdo byl majitelem toho panství, kdo třeba nějak tu obec proslavil, tak se tam dá třeba znak, část znaku toho šlechtického rodu. A myslím, že nejvíc znaků bylo schváleno v roce asi 1995-96. Pak několik let to se ustálilo a dneska už zase to je obor, který jako by jsme řekli končí, protože většina obcí už má svůj znak. A navrhoval to pár heraldiků, kteří se tomu začali jako věnovat a nabízeli dokonce obcím své služby, že posílali dopisy s nabídkou a většinou to bylo, že doručili zastupitelstvu, které jediné má právo ten znak schválit. To znamená, že nějaká malá vesnice, která má 5 zastupitelů, tak 5 zastupitelů vybere ten návrh, který se jí líbí a založí takovouhle tradici, že má ta obec svůj znak.
1: Ono to vypadá, že mluvíme hlavně o vesnicích, ale to se týká i měst, že? Ale tam asi ta tradice byla víc zakořeněná, že?
0: Jsou města, které mají znak od 13. 14. století.
1: Mm-hmm. A může třeba ten znak evokovat, když není dost faktů po ruce, i nějaká legenda nebo tak něco?
0: Někdy to vychází z pověsti, ale jak jsem říkal, záleží, kdo to navrhne. Může to navrhnout třeba obecní kronikář nebo někdo, kdo si nastudoval pravidla heraldiky. Aha. A potom záleží, jestli to schválí

0: podvýbor pro heraldiku a vexilologii při poslanecké sněmovně.
1: To znamená, že promiňte, vymodelujeme
0: ano.
1: si to.
0: Ano.
1: Žiju v malé vesnici a kdybych byla tamní kronikářka a něco se mi zrodilo v hlavě, ano. tak to donesu na místní zastupitelstvo a oni to pošlou do sněmovny.
0: Zastupitelům a ty, pokud budou chtít jako znak a dohodnou se, taky byly některé obce, které jako řekly, že znak mít nechtějí, ale pokud se dohodnou, tak to můžou potom odeslat na ten podvýbor a když ano. to je schváleno, tak potom předseda poslanecké sněmovny, což trvá několik třeba měsíců, než mají nějaké další zasedání ten podvýbor, tak potom jako předá dekret a od té doby ta obec může používat vlajku a znak.
1: Někde jsem četla, že třeba pro tvorbu tady těch znaků a asi i praporů a tak dále, že jako se to může pohybovat jenom ve spektru několika barev třeba, to mě zaujalo. Jak
0: jo,
1: to
0: tak
1: je?
0: V heraldice se používají jako základní barvy, dva kovy, zlato a stříbro a potom pět základních barev. Jo. Někdo si myslí, že heraldika musí být jako hodně pestrá, ale heraldika musí být hlavně jako čitelná a jednoduchá. Takže má to svá pravidla, ale zase ty pravidla nejsou tak jako jednoznačná, že ani dva heraldici, když se sejdou a vidí nějaký znak obecní nebo nějaký osobní znak dnes navržený, tak se nemusí shodnout.
1: Vy už jste se tady zmínil, že ten boom vrcholil někdy v polovině 90.
0: Ano.
1: A řekněte mi, jestli jste si udělal za ty roky názor, když vidíte, že to funguje, ono to vážně funguje na začátku a na konci těch obcí jsou ty znaky a tak dále. O čem to svědčí, co se týče jako zdejšího obyvatelstva?
0: Sousední vesnice měla znak už a tak starosta vedlejší řekl, tak my musíme mít taky znak. Jo? Tak potom jako se ptal, kde se to dá jako zajistit. Takže někdy i rivalita a asi ta heraldika jako přitahuje. Jo? Tě to není jako jenom historická věda, ale je to i umění. Každý ten heraldik do toho vlaží svůj nějaký styl, pokud kreslí ručně. A je to hezké. Sice si myslím, že třeba většina obyvatel té vesnice by ten znak nedokázal namalovat nebo ho nějak popsat, ale už jako, když to je někde v obecním časopise, tak už vidí, je to náš časopis, je to náš znak, je to ten symbol, který nás spojuje.
1: A řekl byste tedy, že tady ta záležitost nějak souvisí nějakými vlákénky prostě s tím tolik citovaným vlastenectvím, skloňovaným, používaným, zneužívaným a tak dále?
0: Ten znak spojuje ty obyvatele, mají to třeba i potom fotbalisti na dresech.
1: Ta příslušnost k místu tam asi je, že?
0: Nevím, jestli úplně vlastenectví, to se mi jako nezdá. Ale spíš, že to obyvatele jako spojí.
1: Mně se zdá, že od té doby, co existují ty znaky těch vesnic a vesniček a městeček, že jako by ten venkov byl takový nějaký hezčí nebo co, malebnější.
0: No, v mnoha vesnicích to umí používat, že mají na obecním úřadě vyvěšenou vlajku na plakátech, pokud obec něco pořádá, je to vytištěno. Někde to umí.
1: A vy v této vaší společnosti, jejíž jste předsedou, máte jaksi nějaký vztah k tomu, co se v této oblasti děje, nebo nějaké povinnosti, nebo jako dohledový orgán? Já vím, že je tady ta komise, nebo ten podvýbor ve sněmovně.
0: My přímo ne, my jsme zájmový spolek, takže združujeme.
1: No ale máte obrovský kredit, že?
0: Asi ano, protože máme šikovné členy. A mnozí členové tak navrhovali ty obecní znaky, mnozí členové se v tom jako angažovali třeba ve svých městech, ve svých obcích, ale my přímo jako nemáme žádnou jako povinnost nebo nějak se k tomu nevyjadřujeme.
1: Já jsem se dozvěděla jaksi z dostupných otevřených zdrojů, že, a trošku mám v tom nejasno, tak mi pomožte, uvádí se, že genealogická heraldická společnost existuje od roku 69, ale zároveň jsem se dočetla, že vaše společnost byla založena v 1. ledna 2014 jako spolek. Co to znamená toto?
0: No, tak to jsem ještě nikdo nezeptal, vidím, že jste pěkně připravená. A je to pravda, my jsme v roce 1969 byli založeni, protože po roce 1948 podobné spolky musely skončit, protože něco, co zavánělo šlechtou, církví, nějakým feudalismem, tak se nehodilo, takže tyto spolky skončily násilně a našim předchůdcům se v roce 68 při uvolnění jako podařilo vypracovat stanovy a požádat ministerstvo vnitra, aby jsme mohli být teda znovu a na, založení a navázat na to, co bylo třeba za první republiky, ale ty stanovy se schvalovaly na několikrát, protože tam zase nesměla být spolupráce se zahraničím, spolupráce s církví, takže to bylo velice složité a přesto se teda na jaře roku 1969 v Národním muzeu podařilo tento spolek založit.
1: No a k tomu, aby vám ten spolek vzkvétal i dalších 100 let třeba, vám přeji hodně úspěchů. Chci vám poděkovat, že jste byl hostem těchto hovorů. Někdy zase se těší. Nashledanou.
0: Děkuju a já děkuju a doufám, že některé posluchače to naše povídání přijme k tomu pátrat po svých předcích, protože jsem nepotkal nikdy nikoho, kdo by toho litoval.
1: Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Martin Slaboch, předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je to pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmu důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna a ta koaliční většinu bude moct veto Senátu přehlasovat. Izrael ve středu poprvé po několika týdnech znovu zasáhl hustě obydlené předměstí libanonské metropole Bejrutu. Cílem byl podle židovského státu vysoce postavený velitel militantního hnutí Hizbaláh. Izraelská armáda informovala taky o útocích na několik dalších cílů Hizbaláhu. Podle webu Al Jazeera při izraelských úderech na jihu a východě Libanonu zemřelo nejméně 13 lidí. Mezi Izraelem a Libanonem od poloviny dubna trvá příměří. Moravskoslezští kriminalisté obvinili 4 lidi z rozsáhlých finančních podvodů a 2 z obviněných působili podle policie jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. A v posledních letech podvedli okolo 270 lidí a připravili je dohromady o 118 milionů korun. Hrozí až 10 let vězení. A menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Fotbalisté Jihlavy se 3 kola před koncem šance Národní ligy propadli na poslední místo tabulky. V Českých Budějovicích prohráli 1-3. To předposlední rezerva Sparty porazila v záchranářském souboji Prostějov 5-1 a přiblížila se mu na rozdíl 3 bodů. Dál už jistě postupující brněnská Zbrojovka remizovala ve Vítkovicích s rezervou Baníku 1-1 a Kroměříže vyhrála nad slavistickým Bčkem 5-0. Artis Brno podlehl Příbrami 0-2. Táborsko zdolalo Chrudim 2-0, Ústí nad Labem Opavu 2-1 a Vlašim porazila Žižkov 3-1.
4: Nehody na D5 před Plzní a také na 38. na Havlíčko-Brodsku. Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy stále velmi opatrně před Plzní. U sjezdu na Zbůh na 93. kilometru havarovalo nákladní auto, překáží a vybočuje se bez kolon. Bez kolon jsou průjezdné také ostatní dálnice v České republice. Na silnici 38 pozor z Havlíčkova Brodu směrem do Golčova, Jeníkova a Čáslavy, kousek za obcí Rozňák. Před Radostínem srazila dodávka srnku. Na místo jedou policisté, projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: A během noci se v Čechách ochlazuje na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11, na západě doznívají bouřky. A přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě naměří kolem 14 a na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Situace v Hormuzu. Druhý pokus zavést EET. Pokračování Čapího hnízda. Kancléř Merz rok poté. Trump jako hippík. A konec liberální demokracie. To jsou některá z témat, názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
5: Válka s Íránem vstoupila do nové fáze. Americký prezident v neděli prohlásil, že americké námořnictvo bude eskortovat obchodní lodě Hormuzským průlivem i za cenu ozbrojeného střetu s Íránci. Teď zas Donald Trump toto rozhodnutí změnil s tím, že ho to požádal Pákistán a že rozhovory s Íránem jsou nadějné. Ve studiu vítám Petra Švarce. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Petře, co se tedy děje?
6: No, pokud bychom měli soudit například podle reakce trhů, tak celkem nic. Zatímco trhy doposavat většinou velmi pozitivně reagovaly na různá prohlášení amerického prezidenta Trumpa, někdy opravdu až velmi optimisticky, a pak byly následně zklamávány. Tentokrát po oznámení začátku operace Svoboda se nestalo nic, naopak americké akcie klesaly, ropa mírně stoupala. Poté, co Donald Trump oznámil, že operaci pozastavuje, tak ropa začala přece jen mírně klesat, asi o 7% v této chvíli to je, ale uvidíme, co to bude. Řekněme si, co vlastně zatím operace Svoboda byla, protože Donald Trump slíbil s odvoláním na to, že nyní v Perském zálivu je uvězněno podle Pentagonu 1550 lodí z různých států a na těchto lodích je 22 tisíc námořníků, kterým pomalu dochází jak zásoby, tak především psychické a fyzické síly. Takže ta humanitární situace není už z tohoto důvodu velmi optimistická. Tak Donald Trump tedy slíbil, že vlastně ty lodě budou moci pod americkou ochranou proplouvat Hormuzským průlivem. Za ty dva dny trvání operace se to údajně podařilo dvěma lodím pod americkou vlajkou. Ovšem není jasné, jakým. Írán popírá i, že by propluly tyto dvě lodi. Ovšem rejdařský gigant Maersk oznámil, že jedna jeho loď proplula. Nevíme ovšem jaká, nevíme za jakých podmínek a tak dále. Podle Pentagonu propluly Hormuzem dva americké torpédoborce a jak uvádí Trumpovi nakloněné Fox News, museli se vyrovnat se záplavou iránských malých člunů, dronů a raket. To znamená, není rozhodně v Hormuzu nějaký klid. Po dvou dnech tedy americký prezident Trump tuto operaci přerušil. Nevíme, na jak dlouho, on tvrdí, že to bude nakrátko, ovšem, jak jsme si řekli, tak zatím ty výsledky velké nebyly. Konec konců Tim Wilkins, což je výkonný ředitel obchodní organizace Intertankou, což je vlastně zástupce nezávislých majitelů tankerů, si postěžoval, že vlastně z americké strany neví o žádné koordinaci této akce, že vlastně nevěděli, co mají dělat. Takže v této chvíli uvidíme. Podle agentury Axios nyní Spojené státy Bílý dům doufá v to, že v brzké době uzavře s Íránem jakési memorandum o porozumění, které by mělo vymezit prostor pro jaderné vyjednávání a podle kterého by Írán měl přijmout moratorium na obohacování uranu. Odvolává se přitom na dva vysoké americké úředníky, ovšem i ti říkali, že zatím není nic dohodnuto, že je to naděje. Takže samozřejmě tuto naději budeme sdílet.
5: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: Boj s neplacením daní a s šedou ekonomikou je důležitá věc i v dobách vyrovnaných rozpočtů. Natož dnes. Tento úkol si dala také nová česká vláda. Jak bude vypadat? Slovo má publicista a komentátor Petr Holub.
7: Druhý pokus zavést EET, který v pondělí oznámila vláda Andreje Babiše, se vysloužil pozitivní ohlasy od koaličních stran, podnikatelských svazů i od novinářů. Konečně bude pořádek, už se nebude podvádět s daněmi a bude jen dobře, že to budeme mít za sebou, protože elektronické evidenci tržeb se tak jako tak nevyhneme. Je to paradox. Online dohledem nad obchody a dalšími provozovnami od kadeřnictví přes autoopravny a zdravotní střediska až k restauracím posilují státní úřady kontrolu nad společností, nemluvě o tom, že roste byrokracie jako taková. Každou obchodní transakci budu po 1. lednu oznamovat prostřednictvím dříve pořízeného certifikátu na finanční správě. Peníze budu inkasovat až poté, co dostanu potvrzovací kód. Jako kdyby se znovu projevila zvyklost Čechů spoléhat na stát. Populární jsou vojáci, policisté, hasiči. Proč stejně samozřejmě nepodpořit daňové výběrčí, bez kterých žádný stát nemůže fungovat? Ovšem právě EET je případ, kdyby si měl český občan samozřejmou podporu státních regulací rozmyslet. V diskuzi pro a proti EET se nemluví o tom, že jakýkoliv podnikatel a živnostník musí podle platných předpisů vést účetnictví a že mu mohou finanční i celní úředníci účty kdykoliv zkontrolovat. Také nejde o to, že podniky a živnosti nemají povinnost hlásit finančnímu úřadu své tržby průběžně. Už dnes tak každý měsíc či čtvrtletí činí ti s tržbami na 2 miliony korun ročně v kontrolním hlášení pro DPH. Nediskutuje se ani o tom, že by se kontrolní hlášení mělo podávat častěji, například jako v Itálii nebo v Polsku. Tam se průběžný stav tržeb hlásí finančnímu úřadu na konci každého pracovního dne. Dokonce nejde ani o to, aby jako v Rakousku, Švédsku či v již zmíněné Itálii se všechny tržby ukládaly do chráněné paměti, s jejímž obsahem už podnikatel nemůže manipulovat, ke které se může finanční úředník v případě potřeby připojit i na dálku. V Česku jde o něco jiného. Podle projektu EET bude finanční úředník sledovat online, jaké transakce v pokladně dané provozovny probíhají. K čemu taková informační povinnost? To říkají autoři zákona o EET jednoznačně. Samozřejmým účelem bude lepší výběr daní. I když si státní pokladna přilepší jen o 14 miliard, tedy o 2% ročního výběru DPH. Hlavně ale třeba narovnat podnikatelské prostředí, aby poctivci nebyli znevýhodněni vůči těm, co s evidencí svých tržeb a tím i daňovými odvody manipulují. Jinými slovy, značná část podnikatelů podvádí. A je třeba použít co nejpřísnější prostředky, aby se tomu zabránilo. To je mimořádně nešťastná formulace. Obvyklá definice vyspělé společnosti, například podle Farida Zakarii, říká, že její občané chtějí platit daně a stát je tím zavázán, aby chránil jejich svobody a zajišťoval veřejné služby. V podtextu zákona o EET však stojí, že daňové výnosy závisí na tom, s jakou mírou přísnosti si je stát na občanech vynutí. Pak jim logicky není zavázán a nemusí se snažit, aby jim vycházel vstříc. Tento model odpovídá vrchnostenskému pojetí politiky a není proto divu, že online evidenci tržeb provozují státy s menší liberální tradicí. Ať už jde o její protagonisty z Bulharska a Chorvatska, anebo o země jako Albánie, Maďarsko nebo Rusko. Liberálnější společnosti na západě či severu Evropy mají vůči takovému řešení přece jen ostych.
5: Uzavírá Petr Holub. Kauza Čapí hnízdo pokračuje vedlejší větví, totiž případem Jany Nagyové. O tom, jakým směrem se věc vypravila, hovoří komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
8: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, prohlásil soudce Jan Šot. Na tomto výroku by nebylo nic mimořádného, kdyby nezazněl po Šotově verdiktu, kterým odsoudil Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo k podmíněnému trestu odnětí svobody a k pokutě ve výši 500 tisíc korun. Soudce měl potřebu dát veřejně najevo, že se nestotožnil s výrokem odvolacího soudu. Ten mu de facto přikázal, jak má v této kauze rozhodovat. Vzhledem k tomu, že je kauza Čapí hnízdo velmi sledovaná, Šotová slova zpochybňující vinu Jany Naďové zaujala. Nejde přitom o záležitost zcela výjimečnou. Názor dvou soudních instancí se občas diametrálně odlišuje. V takovýchto případech platí, že soud prvního stupně je povinen respektovat názor soudu odvolacího. To se stalo i v kauze Čapí hnízdo. Rozsudek není pravomocný a je jisté, že se nesoulad mezi názory na vinu Jany Naďové bude ještě řešit. Velmi pravděpodobně u Nejvyššího soudu a možná i Ústavního soudu. Aby k těmto institucím případ Čapího hnízda doputoval, musí se uskutečnit ještě jeden mezikrok. Tím je odvolání proti trestu k vyšší instanci, tedy k soudu, který zavázal Jana Šota, jak má rozhodnout. Vzhledem k tomu, že pokyn respektoval, nedá se očekávat nic jiného, než že vrchní soud odvolání zamítne. Potom se otevře cesta k už zmiňovaným dalším instancím. Na ní neměla Jana Naďová kráčet sama. Měl ji doprovázet spoluobžalovaný Andrej Babiš. Vládní většina rozhodla o tom, že po dobu výkonu poslaneckého mandátu bude mít klid. K trestnímu stíhání ho poslanecká sněmovna nevydala. V odůvodnění také zaznělo, že ve spisu jsou některé procesní kroky, které prý nebyly v pořádku. Posuzovat, zda tomu tak skutečně je, přísluší soudům. Tím, že sněmovna neumožnila pokračovat v trestním stíhání Andreje Babiše, tyto sporné procesní kroky stejně nevyřešila. Až nebude současný premiér chráněn poslaneckou imunitou, bude jeho případ pokračovat. Pokud se do té doby nezmění legislativa, měl by být uznán vinným, stejně jako Jana Naďová. V tuto chvíli to není zdaleka jisté. V médiích se totiž objevila informace, že se připravuje změna trestního řádu. Ta má, zjednodušeně řečeno, rozvázat soudcům první instance ruce a zbavit je povinnosti jednoznačně respektovat názor soudu odvolacího. Pokud by tato změna prošla, měl by Andrej Babiš prakticky jistotu, že bude zbaven viny. Názor soudce Šota, že by Jana Naďová neměla být odsouzena, se týká rovněž současného premiéra. Ostatně to ve svých rozsudcích v minulosti dal už dvakrát jasně najevo. Takže poslanecká imunita, jak se názorně ukazuje, Andreje Babiše ochránila před odsouzením. Byť by bylo nepravomocné, zapsal by se předseda ANO do historie jako první úřadující předseda vlády s takovýmto rozsudkem. Zároveň mu poslanecká imunita dala naději, že by v budoucnu mohl z kauzy Čapí hnízdo přece jenom vyváznout bez trestu. Jana Naďová má smůlu. Jí by se případná novela trestního řádu netýkala. Takže po cestě k definitivnímu uzavření své kauzy bude nadále kráčet sama. Byť Andrej Babiš sliboval, že ji v tom samotnou nenechá.
5: Konstatuje Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Německý kancléř Friedrich Merz nastupoval v atmosféře velkých nadějí, jež sám vyvolal. Od té chvíle uplynul právě rok. O tom, jestli se tyto naděje splnily, uvažuje redaktor Lidových novin Robert Schuster.
9: Když byl šéf německých křesťanských demokratů Friedrich Merz před rokem zvolen parlamentem do čela vlády až teprve na druhý pokus, brali to mnozí jako ne úplně dobré znamení. Přesto si dala jeho koalice křesťanských a sociálních demokratů ambiciózní cíl – nastartovat ekonomiku. Zároveň vytvořit předpoklady pro zachování současného modelu štědrého sociálního státu. První měsíce vypadaly slibně. Vláda podnikla kroky k odbourání byrokracie, dohodla se na nižších cenách energií pro energeticky náročná odvětví. Dokonce se výhledově shodla na snížení korporátních daní. Jenomže pak se koaliční soukolí poprvé zaseklo. A to kvůli něčemu, co s vládnutím přímo nesouviselo. Merzovi poslanci zabránili zvolení sociálně demokratické kandidátky do ústavního soudu, ačkoliv to bylo pevně dohodnuto. Připadala jim totiž příliš progresivní. Semínko nedůvěry mezi koaličními partnery bylo zase to, mohlo v poklidu klíčit a růst. Ať už jde o reformu důchodů či financování zdravotnictví, Hledání kompromisu se ukazuje být stále těžší. K tomu přišly osobní útoky, jako když ministryně práce a sociálních věcí z řad sociálních demokratů, která je zároveň jejich spolupředsedkyní, veřejně označila Merzovy představy o sociálním státu jako cynické. Protože se zmíněné hádky odehrávají před očima veřejnosti, začala se popularita vlády dramaticky propadat. Překonala dokonce špatné hodnoty předchozí semaforové koalice kancléře Olafa Scholze. Hlavní opoziční síla v zemi, protimigrační alternativa pro Německo, naproti tomu v průzkumech neustále posiluje. Podle těch posledních je už v přízni voličů jasnou jedničkou, přičemž má nad křesťanskými demokraty navrch až o 5% bodů. Jen pro srovnání, loňské volby Merzova strana vyhrála ještě s náskokem 7% bodů před alternativou. Dlouho se zdálo, že když všechno ostatní selže, bude kancléřovou velkou doménou zahraniční politika. Oproti svému váhavému předchůdci Scholzovi byl Merz i pro své jasné vyjadřování velkou změnou. A je třeba říct, že němečtí partneři v Evropě to vnímali pozitivně. Spolu s britským premiérem Keirem Starmerem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem zavedl kancléř politický formát, jehož prostřednictvím se Evropané dokázali ozvat, když se americký prezident Donald Trump snažil dotlačit Ukrajinu, která se už pátým rokem brání ruské agresi, k faktické kapitulaci. Rovněž Merzův osobní vztah s Trumpem se zdál být dlouhonosný a dokázal přehlušit mnoho jiného. Třeba kancléřovo lavírování během loňské 12-denní americko-izraelské vojenské operace proti Iránu či ohledně izraelského postupu v pásmu Gazy. Když ale Merz nedávno prohlásil, že během aktuální krize okolo Perského zálivu dokázal Irán ponížit americký národ, Trump se urazil a Merz se v podstatě vyloučil z okruhu svých přátel. Po roce Merzova vládnutí se tak dá konstatovat, že Němci zatím žádné výrazné zlepšení vlastní situace nepocítili. K tomu ale ještě definitivně přišli o iluze, že co do počtu členů dvě největší strany v zemi dokážou táhnout za jeden provaz a postavit se čelem ke klíčovým problémům státu. Ukázalo se také, že účast ve společné vládě je pro obě ve skutečnosti trápením. Nikdo ale zatím nemá odvahu to ukončit. Už se proto spekuluje o scénářích, jak by to celé mohlo dopadnout. Menšinová vláda křesťanských demokratů, jež by byla možná pouze s tichou podporou alternativy pro Německo, by asi byla krátkodobým řešením. Dříve nebo později by muselo dojít k předčasným volbám. V těch by už ale Friedrich Merz žádnou roli nehrál.
5: Všímá si Robert Schuster. Amerika a psychedelika. To je velké téma, kulturní, policejní i politické. Proč se vynořuje právě teď? To vysvětluje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
10: Že se za republikánské vlády bude v oválné pracovně mluvit o psychedelikách, tedy látkách měnících vědomí, bylo donedávna nemyslitelné. Republikáni jsou tradičně velcí bojovníci proti drogám, protože je řadí do jednoho pytle s kontrakulturou, levicí a vůbec podezřelými živly. Přesto prezident Trump koncem dubna podepsal příkaz, který výzkum psychedelik liberalizuje nevídaným způsobem. Psychedelika prožívala zlatou éru v 60. letech. Jedním z protagonistů léčby psychotropními látkami byl už tehdy jeden z globálně nejznámějších Čechů, letos 95-letý psychiatr Stanislav Grof. Slibné výzkumy utnul republikánský prezident Richard Nixon, který se bál tehdejší kultury hippies, vystupující proti válce ve Vietnamu, a LSD a spol. Se dostali na černou listinu na desítky let. V poslední době nastala jejich renesance, byť neoficiální. Opět se začalo mluvit o tom, že psychotropní látky mají využití v léčbě nemocí i psychických potíží, třeba deprese, závislostí a posttraumatických poruch. Při podpisu prezidentského výnosu, který liberalizuje tato léčiva, byl přítomen i šéf americké lékové agentury FDA Marty McCurry. Nechal se slyšet, že tři nové látky by mohly být schváleny už letos v létě. A rovnou to začíná vypadat na pěkný biznis. Akcie jedné z firem, která má lék na bázi lysohlávek těsně před schválením, vyletly o polovinu. Čeká se, že trh s psychedeliky vyroste do roku 2030 k 20 miliardám dolarů. FDA bude moci nově vydávat takzvané prioritní vouchery, které urychlí proces posuzování vybraných léků. Kromě lysohlávek jsou před schválením léčiva s účinnou látkou Ibogaine, varianty LSD a také nechvalně proslulé MDMA, tedy extáze, která se zneužívá jako taneční droga. Prezidentský příkaz zásadně zrychluje schvalování těchto léčiv a zároveň uvolňuje miliony dolarů z erárních peněz, které do výzkumu půjdou. Stát se de facto stane investorem ve výzkumu psychedelik. Trumpova legislativa podle komentátorů představuje nejradikálnější zásah do americké lékové politiky za poslední dekádu. Fakticky jde o vytvoření rychlého pruhu pro jejich medicínské využití. Zajímavý je myšlenkový obrat, který u Trumpa a jeho lidí směrem psychotropním látkám nastal. Ještě před 2 lety by nadnést psychotropní léčbu v republikánském kroužku asi nebylo dost dobře možné, jenže začaly prosakovat zprávy o úspěšné terapii psychických poruch u válečných veteránů. A protože MAGA lidé vysloužilce milují, jejich pohled se změnil. Je to trochu podobné jako v případě kryptoměn, kde se také libertariánům z Trumpova kruhu podařilo protlačit nečekaně liberální zákony a tím dostat Bitcoin a spol do mainstreamu. Mezi příznivce psychedelik kolem Trumpa patří Elon Musk, zmíněný šéf FDA Macquarie i ministr zdravotnictví Kennedy. Ovšem, ani to by asi nestačilo, kdyby největším advokátem psychedelik nebyl Joe Rogan, podcaster a nejspíš nejvlivnější současná americká mediální figura. Rogan podle médií napsal Trumpovi SMSku, v níž vychvaloval přínosy ibogainu, derivátu psychedelické rostliny iboga. Při léčbě závislostí na opioidech Trump odepsal, to zní skvěle, a do týdne byl podepsán příkaz. Celebritní podcaster byl podpisu přítomen a sociální sítě přinesly pořádný zásah. I takhle se nyní tvoří legislativa. Ať byla prezidentova skutečná motivace jakákoli a provedení vysoce nestandardní, jak se říká, účel světí prostředky a amerických veteránů potřebujících péči, soudě podle aktuální zbrojní politiky Bílého domu, bude spíše přibývat.
5: Říká Tereza Zavadilová. Nad Západem se vznáší pocit nějakého zániku nebo zmaru, přinejmenším se to často říká. Hrozí nebezpečí liberálně demokratickému zřízení? To je téma, které si vybral publicista a spisovatel Karel Hvížděla.
11: Rozmnožují-li se v nějakém státě hrubí a neomalení křiklouni, stáhnou se ti mlčenliví zpátky. Tichý střed je proti nepřátelství a štítí se drsného zápasu. Uspokojení nalézá v spolupráci, protože mu záleží na solidní budoucnosti dětí. Zmizí-li z politického života tiší pracanti, zůstanou v něm i robustní řvouni, kteří jsou ochotni ve jménu vítězství a zisku nejen riskovat, ale i obětovat vlastní rodinu, včetně dětí. To je volná citace sociologa Štefana Mau z jeho komentářů ke stále vzrůstajícím preferencím alternativy pro Německo AFD, která je oficiálně označena jako extrémně pravicová. Tato slova bohužel platí o nás, kde se po volbách ujali moci populisté spolu s extrémisty, jenže, říkají politologové, strategie postupu proti extrémistům je volba mezi morem a cholerou a to se musí změnit. Nedávno zemřelý Jürgen Habermas říkával, rozhodně by se tito vzteklí a neurvalí a sprostí občané neměli balit do vaty a nemělo by se s nimi zacházet jako s pacienty na terapeutických seancích. Zbývá jen jediná cesta, neustále v důsledku odkrývat, jak fungují. Jejich zuřivost a hulváctví vytváří nový typ emocionální identity a vyžaduje bezvýhradnou loajalitu, což vytváří různá, byť někdy malá bojová uskupení. Problém je i u konzervativců, kteří by měli dbát na udržování tradičních politických zvyklostí, jenže oni často, viz CDU, z bezradnosti přebírají rétorické figury extrémistů jen v trochu zmírněné formě, čímž ovlivňují víc lidí než extrémisté. Plní v důsledku jejich cíle. Zapomínají, že právě na nich záleží, jestli dokáží přesvědčit tichý střed, aby se postavil proti populismu a extremismu. To, co vidíme ostře na východě Německa, kde se prosazuje AFD, se dělo donedávna v Polsku a Maďarsku, děje se na Slovensku a začíná se pozvolna dít i v České republice. Autoritativní nacionalisté ANO a pravicoví extrémisté SPD, motoristé či svobodní se zbavují odborníků, které nahrazují loajálními úředníky, opovrhují nadstranickými institucemi. Bezostyčně útočí na prezidenta ústavní soud a navrhují vystoupení z Evropské unie. Povzbuzují institucionální nihilismus. Útočí na veřejnoprávní média i na univerzity. Místo hodnot, na kterých stojí liberální myšlení, vymýšlí náhradní a nic neříkající skvátky, jako je den státní vlajky. Vlastně se chovají stejně jako komunisté, kteří místo Ježíška nám podstrkovali Dědu Mráze. I když extrémní strany existují v celé Evropě, ve střední Evropě jsou silnější. Svým chováním vzbuzují dojem, že současné rozdíly mezi Východem a Západem budou trvalé. Hovoří se o rozdělené jednotě. Proto se ustavuje takzvaná Evropská šestka, kam patří Polsko, a ta chce urychlit integraci. Je třeba si nahlas a srozumitelně říci, jestli skutečně chceme u nás volenou autokracii nebo sdílenou suverenitu pomalu se integrující Evropy.
5: Uzavírá Karel Hvižďala nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslanci nepokračovali v debatě o sudetoněmeckém sjezdu, k vodu se vrátí příští týden. Vyhlášené ukrajinské příměří nefunguje, Rusko dál útočí. Hokejovou reprezentaci čeká poslední přípravný turnaj před letošním mistrovstvím světa ve Švédsku, nastoupí proti domácím. Dnes bude většinou oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami, později se začne vyjasňovat. Teploty od 14 stupňů na západě do 23 na východě.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudetských Němců v Brně. Po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila. O usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
12: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
13: Ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
12: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
14: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
12: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nefunguje a platit začalo o půlnoci na středu. Ruská armáda ale po celý den útočila na stovky cílů na Ukrajině. V Záporoží zemřela žena a například ve městě Sumy zasáhl dron mateřskou školu. Balistické rakety mířily i na Dnipru a Oděsu. Ruská strana naopak obvinila Ukrajince, že zaútočili na Krym.
15: Nejtěžší boje se vedou u Konstantinivky na Donbase, kde Ukrajinci čelí neustálým útokům. Nejdůležitější ale je, jak se postaví k ruským útokům ukrajinské velení. To v minulých dnech oznámilo, že se Moskva musí připravit během vojenské přehlídky 8. května na to, že se na Rudém náměstí mohou objevit ukrajinské drony. Ukrajinský prezident se teď k tomu vyjadřuje velmi opatrně. Potvrdil, že ruská strana porušila příměří a na základě hlášení armády a rozvědky se velení rozhodne o dalších krocích. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
3: Rusko i přes mezinárodní odpor částečně otevřelo svůj pavilon na benátském bienále. Prestižní festival současného umění kvůli tomu čelí kritice Evropské komise i Ukrajiny.
16: Proti otevření výstavy v ruském pavilonu v Benátkách protestovala ruská punkroková skupina Pussy Riot i ukrajinská feministická skupina Femen. Aktivistky skandovaly hesla jako ruské umění je krev nebo bienále zla. Ruští umělci se do Benátek vrátili poprvé od ruské invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Odsoudila to Ukrajina i Evropská komise, která kvůli tomu přehlídce sebrala v přepočtu asi 60 milionů korun. Vedení festivalu se brání tím, že výstavu zakázat nemůže, protože Rusko vystavuje ve svém národním pavilonu v parku Giardini. Nakonec bude expozice zpřístupněná jenom pár dní. Ruský videoart bude ale i poté vidět zvenčí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Basketbalisté Ústí nad Labem vyhráli v pátém zápase čtvrtfinále playoff Národní ligy nad Opavou 87-72. Odvrátili tak konec sezony a vynutili si sobotní 6. utkání. Nejlepším výkonem v sérii a 13 body k tomu přispěl ústecký rozehrávač Tomáš Vyhoral.
17: Asi nemusím dávat každý zápas 20 bodů a mít 20 střel, ale chtěl bych prostě, aby to nějakým způsobem vypadalo, aby jsme hráli kolektivně. Jako Opava je zkušený tým, má tam spoustu matadorů a ví, jak hrát playoff. I v tomhle je to těžký nějakým způsobem přechytračit, ale pořád si myslím, že to je o nějaký bojovnosti, nasazení.
3: A čeští hokejisté večer odehrají úvodní zápas švédských her. V Ängelholmu nastoupí proti domácím, kteří zatím vyhráli všechny zápasy Evropské tour. Utkání začne v 19 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
4: Nebezpečí na D3 za Švětínem a nehoda na 20 u Dasného. Na dálnici D3 z Českých Budějovic směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Švětín na kilometru 110 zastavilo nepojízdné osobní auto, je v odstavném pruhu a posádka se může pohybovat okolo. Opatrně také na dálnici D5 z Plzně směrem do Rozvadova, kousek před Rozvadovem za sjezdem na Benešovice na kilometru 119 stojí na krajnici nepojízdný mikrobus. Na silnici 20 z Českých Budějovic do Písku za výjezdem z obce Dasný srazilo osobní auto Srnku, policisté už jedou na místo. Na nehodu pozor také na silnici 38 za výjezdem z Havlíčkova Brodu směrem do Kutné Hory na příjezdu do Radostína, tam stojí dodávka po nehodě se Srnkou. A v Praze pozor v Horoměřické ulici směrem od Evropské do Horoměřic v Serpentinách u Truhlářky spadl na silnici strom, na místě jsou hasiči, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Během noci se v Čechách ochladilo na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11. Přes den pak čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přeháníky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě naměří kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Otevřeli se ty vagony a celý vlak byl obklopený. Stáli tam ty SSáci s puškami před sebou a křičeli ven, všechno ven. Tam nás roztrhali, tam jsem viděl moje manželku naposled.
19: Vzpomínal na to, že v Osvětimi si řekl, že má dvě možnosti, buď to se vrhnout do drátů a ukončit svůj život, anebo všechno přežít a o té hrůze vyprávět celému světu, aby se to už prostě nemohlo opakovat.
20: Velitel se k němu choval opravdu korektně, sdělil mu, tak pane Burger, vy pojedete do Berlína a budete dělat svoji práci. My totiž takové odborníky a specialisty, jako jste vy, potřebujeme.
18: A když jsem šel cesty bránit koncentračního táboru Sachsenhausen, tak udělali se mnou padělatel. Já jsem přece byl obyčejný knihtiskař, který musel padělat 132 miliony anglických liber.
2: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
19: Krieger udělal krátkou pauzu a pak pokračoval tónem velitele rozhodujícího o životě a smrti. Na jedno vás ale chci ještě upozornit. Musí vám být jasné, že budete bez milosti zastřeleni, jestliže nebudete řádně pracovat. Šéf padělatelů opustil dílnu s cynickým úsměvem. Nám novým bylo znovu tak říkajíc úředně potvrzeno, co už nám dávno bylo jasné. Odtud není úniku. Byli jsme odsouzeni zemřít po odvedené práci. Proč se tedy nyní ještě namáhat? K čemu pracovat a dřít? Ale přesto jsme se osudu nepoddali. Věděli jsme, že před námi nestojí lehký úkol. Věděli jsme, že každý strážný z řad SS se může jednoho dne stát naším vrahem. Věděli jsme také, že každý z nich má rozkaz, aby nás v nutném případě bezohledně zastřelil.
18: My jsme mali tisknout $1 milion denně. No ale ten předák, ten Holana Jakubson, ten to sabotoval. Ten má dělat tu želatinu, mali jsme to tisknout světlotiskem a i když ty negativy byly dobrý, tak nikdy nevyšel dobrý dolar. To byl jediná sabotáž, co se dělal. Pak přišel Krüger a říkal, že Himmler nám vzkazuje, že když by jim 5 neděl nemá ty dolary v pořádku, ty lidi zastřelí.
19: Dobrý den, začínají Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Mikuláš Kroupa. Ahoj Mikuláši.
0: Ahoj Lucie, dobrý den, milí posluchači.
19: My si u těch příběhů, které děláme společně, občas říkáme, že to jsou příběhy jak z hollywoodského velkofilmu. A zrovna dneska to není úplně daleko od pravdy, protože my budeme dělat příběh pana Adolfa Burgera a myslím si, že pokud posluchači neznají jeho jméno, což se mi nezdá úplně pravděpodobné, tak ale určitě znají jeho knihu Ďáblova dílna. Případně znají stejnojmenný film Ďáblova dílna z roku 2007. Je to film z rakousko-německé produkce. A proč říkám, že ten příběh je v skutku hollywoodský? Protože tento film opravdu dobil Hollywood. On vyhrál Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
0: Já jsem se ho pokoušel zhlédnout. Mě ten film prostě nebavil, protože ten příběh znám a vlastně v tom filmu mi spoustu věcí chybilo a jsou tam takové prostě drobné posuny v tom skutečném příběhu. Ten skutečný příběh je vždycky zajímavější.
19: No, já totiž, když jsem se připravovala na dnešek a pročítala jsem si vzpomínky pana Burgera, tak já jsem ten film neviděla, ale říkala jsem si, tohle všechno se do jednoho filmu nemohlo vejít, to musela být šílená zkratka, jenom se toho tak dotýkali, bylo to asi inspirováno knihou. Takže ten skutečný příběh Adolfa Burgera si teď tady spolu odvyprávíme. Já jsem poslouchala ty jeho vzpomínky na paměti národa, které zaznamenal v roce 2007 dokumentarista Ondřej Bratinka. A hrozně mě překvapilo, když jsem se podívala na datum narození pana Burgera, že v té době, kdy ten rozhovor vznikl, mu bylo už 90 let, to vůbec nezní z toho hlasu. On je plný energie, povídá tím pevným hlasem.
0: Ano, Adolf Burger zaprvé se dožil snad 99 let, zemřel 2016. A ještě jedna taková věc, já mám stejné datum narození, 12. srpna, on se narodil 1917, tak já jsem o něco mladší. Ale důležité je asi říci, že Adolf Burger vlastně byl skvělý vypravěč, profesionální vypravěč. On strávil, myslím, že 40 let objížděním škol v Československu, na Slovensku, v Německu. Mluvil samozřejmě výborně jazyky anglicky a německy a vlastně patřil k těm nejznámějším přeživším holokaustu z naší země.
19: To, co říkáš, tak nás už trošku přivádí do prostředka toho příběhu, který vezmeme od začátku, ale on vzpomínal na to, že v Osvětimi si řekl, že má dvě možnosti, buď to se vrhnout do drátů a ukončit svůj život, anebo všechno přežít a o té hrůze vyprávět celému světu, aby se to už prostě nemohlo opakovat. A jak už víme, naštěstí to byla varianta číslo 2 a on pak skutečně o těch svých zážitcích vyprávěl, napsal tu knihu a tak dále.
0: Na paměti národa máme 3 hodiny jeho vyprávění. Velice doporučuji, je to plynulé, velmi poutavé. A myslím, že velmi autentické. I když byl spisovatelem, napsal své paměti do té knihy Ďáblova dílna a opravdu svůj příběh často vyprávěl, tak myslím, že pro paměť národa zanechal velmi, velmi pozoruhodný a řekl bych pro historiky zajímavý, pravdivý jaksi obraz toho, co zažil. To nebývá úplně zvykem, spoustu lidí, kteří prošli těmi koncentračními tábory, tak o řadě věcí prostě nechce mluvit. Adolf Burger byl velice otevřený a i o těch velmi složitých a násilných věcech hovořil. On je zažil v určité části, ale jinak ve svém příběhu, i když to byl vězeň koncentračního tábora, tak hovoří o dobře živených vězních. Používá takový termín mrtví na dovolené, což prostě ve vztahu k holokaustu je prostě netradiční. A také hned po osvobození, a on byl osvobozen jako statný, dobře rostlý mladý muž. Jeho Američané nechtěli pustit, protože oni si mysleli, že je bachař převlečený SS-man.
19: No, protože už měli zkušenosti s osvobozováním některých koncentračních táborů a věděli, že typický vězeň je na kost vyhublý, bez vlasů. A najednou tady stojí někdo jiný.
0: K tomu se možná ještě dostaneme, to jsou teda neuvěřitelně dramatické okamžiky jeho života, to osvobození. Ale myslím si, že je dobré říci, on díky tomu, že měl sílu po propuštění, tak se začal věnovat hned ten první den, toho, myslím, že 6. května 1945, dokumentování. On si vyžádal v nějaké rodině rakouské, on byl osvobozen v tom Ebensee, tak si prostě vyžádal, nebo dejme tomu ukradl fotoaparát a prostě šel a fotil ty vězně propuštěné z toho koncentračního tábora. On prostě měl sílu a k tomu se dostaneme, jak je to možné, že on prostě prošel 3 lety věznění v Osvětimi, v Birkenau, Sachsenhausenu.
19: Tak pojďme ale na začátek toho příběhu. Už jsme říkali, že se narodil v roce 1917 ve Velké Lomnici.
0: Na Slovensku, pod Tatrami, kousek od Popradu.
19: A k tomu jeho osudu za války, ho vlastně předurčilo jeho zaměstnání.
0: On byl z židovské rodiny, jeho tatínek umřel, když byl malé dítě. Měl několik sourozenců, maminka neměla peníze, aby zaplatila synovi studia, takže on se vyučil knihky s kařem, typografem. On chvíli dělal nějakého dělníka a pak musel nastoupit na povinnou vojnu 2letou a tu ukončil v roce 1939, krátce potom, co vznikl slovenský štát. To pro židovskou rodinu byla úplná katastrofa. Vlastně hned od počátku tento spojenec nacistického Německa začal instalovat do společnosti protižidovská nařízení. Takže nejdřív definování, kdo je žid, kdo je smíšenec, pak přišly ty zákony o soupisu všeho židovského majetku, arizační zákony. No a pak v roce 1941 slovenský kodex, protižidovský zákon, to je opravdu něco obludného. Myslím, že je to nejhorší, nejrozsáhlejší protižidovský zákon celé tehdejší Evropy. V Československu v protektorátu také platili norimberské zákony v nějaké podobě, ale ne v tak strašně podrobné, jako mělo Slovensko, slovenský štát. To bylo nějakých 270 paragrafů, 60 stran, nařízení zákazů pod velmi přísnými tresty. Židé nesměli nejen si brát, dávat se, ženit se s jinými než židovskými občany, nemohli podnikat, nemohli studovat, nemohli vlastnit zvířata a tisíce dalších prostě nařízení. No a v této době vlastně Židé, zvláště ti mladí, se začali organizovat do nějakých tedy protinacistických, protifašistických skupin na tom Slovensku. Jedna z těch skupin se tvořila i kolem mladých komunistů, kteří se napojili na to sionistické odbojové hnutí Hašmerhatzair. To je taky strašně zajímavá kapitola. Hašmer Hatzair zprostředkovával hlavně útěky Židů do Palestiny a zajišťoval i dokumenty, většinou falešné. A právě na tomto se mladý Adolf Burger, byl mu asi 22, 23, dostal se teda do tiskařské dílny, začal pracovat ve svém oboru, byl v něm evidentně velice dobrý. A právě mladí židovští komunisté za Hašmer Hatzair si ho vytipovali a zašli za ním s nabídkou, aby tedy se přidal k odboji. On se tomu trochu bránil, protože se staral o maminku a sourozence, byl jediný, kteří živil rodinu a zároveň pocitoval povinnost nějak tedy pomoci. On sám byl levicového smýšlení. Myslím, že se úplně nedá říct, že by byl komunista, ale určitě mu imponovala ta představa nějaké nové bezstřídní společnosti, která třeba jednou vznikne na Středním východě, někde na dávném území Izraele.
19: Bohužel ta jeho činnost, ta jeho práce pro odboj nezůstala úplně bez povšimnutí. On sám vzpomínal na to, že Nikdy nezjistil, kdo ho udal, ale v srpnu 1942 si prostě pro něj přišli členové Hlinkovy gardy.
0: Ano, jeho úkolem v té odbojové skupině bylo vyrábět padělky křestních listů. On tedy v podstatě se dopouštěl všech přečinů proti těm protižidovským zákonům. On z těch ostrakizovaných židů dělal křesťany a árejce, kteří pak mohli odcestovat právě třeba do Palestiny. Vydali jich desítky, on je vozil osobně do Nitry, tam je předával nějaké spojce. Ve vlaku se seznámil s takovou krásnou dívkou Gizelou. Velice se do sebe zamilovali a vzali se a prožili spolu několik nádherných týdnů putováním po slovenských hor. To je, myslím, že strašně důležitý období. On na ně vzpomíná jako na nejkrásnější období svého života. Gizelu strašně miloval.
18: Já jsem měl hroznou starost o moje manželky. My jsme byli

0: oba dva ve stejný den 11. srpna 1942 Adolfa zatkli přímo v dílně, v té tiskárně. On tušil, že došlo k prozrazení, protože v té skupině měl nějaké spory, věděl o jednom člověku, kterému nedůvěřoval, ale stejně se rozhodl zapírat. Při tom výslechu v Žilině, v jakýmsi lágru, myslím, se choval velmi statečně, odmítal vypovídat a gestapák použil samozřejmě donucovací prostředky, ale pak od nich ustoupil a sdělil mu, že stejně celou tu skupinu mají rozkrytou a nepotřebují žádné další informace a že to s ním dopadne tak, že ho prostě pošlou do koncentračního tábora.
1: Což se nakonec skutečně stalo, on i Gizela byli spolu s dalšími lidmi nahnáni do dobytčích vagónů. V jednom vagónu se tísnilo 60 lidí. Cíl cesty neznámý, jako vždy.
0: Chceš si jistá těmi 60 lidmi?
1: No říká to pan Burger.
0: Já jsem
1: našla u tebe 50. Ale pan Burger říká 60.
0: Já ti to řeknu, proč mě to zaujalo, to číslo. My jsme v roce 2009 postavili na Hradčanském náměstí jako paměť národa během jedné veliké výstavy, tu jsme nazvali My jsme to nevzdali, dobytčí vagón přímo před arcibiskupský palác. Byl to skutečně ten dobytčí vagón, který vozil židy. A my jsme si řekli, že vyzkoušíme, jaký pocity, jak stísněně to vlastně prožívali lidé, kteří byli nahnáni do těch dobytčích vagónů. Tak jsme tam dostali 50 lidí. Můžu tě ubezpečit, že to je teda úplná hrůza. Někteří si mohli sednout, jiní museli zůstat stát. Zároveň oni tam měli kýbl s vodou a kýbl na toaletu. A také byl to srpen 1942, strašné vedro. Takže když dorazili do Osvětimi, tak děti plakali, volali, že chtějí vodu. Byla to vlastně strašná hrůza.
1: Tam je zajímavá vzpomínka pana Burgera právě na tu rampu v Osvětimi, kde probíhaly selekce, takže přišel lékař, prohlížel si ty lidi, co tam stáli a choval se velice slušně, velice mile. A ptal si jich na věk a kdokoliv řekl, že mu 40 a víc, tak on se tak usmál a řekl, tak jděte nalevo, prosím. Ptal si na zdravotní stav, kdokoliv řekl, že má třeba cukrovku, a bylo jedno, kolik mu bylo let, mohlo mu být 26, 25, tak opět jděte prosím nalevo.
2: A pak jsme zůstali stát, ty, co byli do 40 let a zdraví, z celého transportu, muži těch 800, ale kolik jsme byli, zůstali jsme stát 120. Potom přešel k ženám, tam bylo to ještě tragickější, protože když žena měla vedle sebe dítě, už se nic neptal, bitte nach links, bitte nach links. A všechny ženy, které mali děti, a všechny ženy nad 40, až mohly být zdraví, a všechny nemocní, kteří se hlásili, všechny museli doleva. A zůstalo stát 59. My jsme nevěděli, co to znamená.
1: A to nebyl nikdo jiný než doktor Mengele, tento velice slušný a zdvořilý lékař.
0: Josef Mengele, vysokoškolsky vzdělaný lékař, antropolog, pocházející z rodiny továrníka, nikdo by do něj neřekl vlastně tyhle různé zvrácené sklony. On prováděl na těch vězních ty nejhorší pokusy, týral lidi a během těch selekcí věděl, co s těmi lidmi bude. Ty, co šli nalevo, tak šli do plynu. Ty, co šli doprava, tak měli v podstatě štěstí, že se dostali vlastně do tábora a do pracovních komand.
1: Já myslím, že tohle je to místo, kde bychom měli dopovědět Gizelin příběh, protože to bylo i místo, kde pan Burger naposledy viděl svoji ženu. Ona sice, protože byla mladá, byla poslána doprava, ale pak už se nikdy nesetkali, ona zemřela v Osvětimi. A v té jeho knize Ďáblova dílna, on tam na to vzpomíná. Vzpomíná na to, co mu vyprávěla Valikónová, která s jeho ženou byla v Osvětimi. A pokud dovolíš, tak já bych to přečetla, protože to je hrozně silná vzpomínka. Když se Gizela dostala do koncentračního tábora Birkenau, setkala se tam se svými dvěma sestrami. Obě byly zcela vyhublé, sotva se pohybovaly a ztratily veškerou vůli žít. Gizela byla svědkem jejich utrpení, jejich kruté smrti. Jen stěží se dokázala uklidnit. Navíc ji ještě přidělili ke komandu nosičů mrtvol. Každý den musela ještě s 10 dalšími ženami odvážet mrtvoly těch, které v noci zemřely. Nezměrně trpěla, stále jí ubývalo sil, až jednoho dne už nedokázala pracovat. Bylo to jedné prosincové neděle, když si marně třela tváře, aby dostala

0: Měli alespoň trochu barvu. Jeden z lékařů SS na ní při selekci ukázal. To znamenalo do plynu. No a Gisela byla zavražděna týden před Vánoci v pouhých 22 letech.
1: Roku 42. Adolf měl štěstí v tom, že jemu došlo, že tady lidé umírají hlady, že vlastně při té těžké práci rychle ztrácejí váhu a neprocházejí pak selekcí. Potkal se tam se Slovákem, s Židem, se kterým se znal, a zjistil, že on chodí do toho zvláštního komanda na rampu, kterému se říká Kanada. To bylo opravdu výjimečné. Bylo to zhruba 400 vězňů, kteří třídili z těch kufrů nově příchozích a zavražděných v plynových komorách oblečení, boty, mídlo a prostě veškeré předměty, které si ti lidé v tom malém kufříku mohli vzít. Oni měli přikázáno, tuším, jenom 20 kilo sebou. A v těch kufrech se nacházely kousky chleba, čokolády, konzervy. A vězni na té rampě, vlastně s povolením, ty dozorci samozřejmě viděli, že se ti vězni krmí, tak prostě pojídali chléb a nějakou tu cukrovinku, když se poštěstilo. Když vzali konzervu, tak to říká Adolf Burger, kde si, že za to byla kulka, takže na to si dávali pozor. Adolf Burger se dostal do Kanady takovým šikovným způsobem, on prostě stál na tom nástupu těch vězňů, i když mezi ně nepatřil.
0: No tomu totiž poradil ten kamarád, že jo? On mu říká, jak bych se mohl dostat taky do Kanady. A ten kamarád mu odpovídal, hele, nás je tady 400 a všichni tady chtějí být, nikdo nepůjde dobrovolně pryč. A Adolf Burger se zamyslel a říká mu, jak ses tam dostal ty? On mu říká, no tak já jsem sem přišel i tak, i když jsem nebyl členem, a stalo se, že někdo z vězňů v noci zemřel, byl zastřelen nebo zemřel na nějakou nemoc a kápové potřebovali okamžitě zaplnit to místo. Takže tak jsem se sem dostal. A tohle mu říká ten kamarád. A Adolf Burger přece řekl, zkusím stejný trik.
1: No a třikrát se tam postavil, stál, ale nikdo z Kanady prostě nechyběl, tak ty vzorci ho prostě zmlátili. Takže
0: on, a stejně se vrátil.
1: On se prostě další den znovu prostě vrátil a takhle tam stál, dokud nedošlo na to, že někdo se nevrátil z té Kanady a neuvolnilo se místo.
0: On potom v té Kanadě byl až do toho roku 44?
1: Ano. On podává na té nahrávce svědectví o tom, jaké podmínky v Osvětimi a následně v Birkenau panují. On totiž nejdříve byl umístěn do toho osvětimského tábora, kde byly samozřejmě krematoria a vraždili se lidé a dělali se selekce a tak dále. Ale za necelý rok byl přemístěn právě s tím oddílem Kanada do 3,5 kilometrů vzdáleného obrovského lágru Birkenau. Osvětím. To je opravdu něco nesrovnatelného. Takřka žádný jiný koncentrační tábor neměl takové podmínky jako v Birkenau. To byl čistě vyhlazovací lágr. Tam umírali lidé prostě po tisících. Byly to koňské baráky, takové obrovské, dlouhé. Všem posluchačům, jak si doporučuji, aby se vypravili a viděli, je to částečně zachované. A tam teda člověku dojde, tam byly ty pověstné dřevěné palandy, 5 vězňů, aby mohli spát, museli ležet na boku, neustále někdo umíral na nemoci, vysílením hlady. Adolf Burger se udržoval díky tomu komandu Kanada, ale velice se bál, že by mohl být vytipován nějakým dozorcem za jenom špatný pohled. A to se také do jisté míry přihodil takový okamžik, který ho vlastně vylekal. On byl bojácný, on vlastně na té nahrávce říká, že se neustále bál, neustále cokoliv někdo řekl při každé selekci, neustále se bál. Myslím, že to popisuje velmi přesně. Ti lidé prostě najednou viděli, toto je tábor smrti, absolutní beznaděj, temnota.
0: Protože já jsem četla ve spoustě vzpomínek pamětníků, kteří tam říkají, někdo třeba dorazil do Osvětimi a když to tam viděl, tak si prostě sedl a zemřel. Prostě úplně ztratil tu vůli k tomu životu. A já, když jsem se tam byla podívat, tak mi teprve došlo, co tím ti lidi mysleli a že to opravdu musel být hrozný šok. Ano, byli předtím v getech, zažili lecos, ale opravdu příjezd do té Osvětimi a do Birkenau musel být šílený jako náraz. Jakmile tu březinku vidíte, už jenom z dálky, tak máte pocit, že to je kulisa nějakého historického filmu a jakmile jste vevnitř, tak si říkáte, tady bych nepřežil ani 10 vteřin.
1: Adolf Burger na nahrávce říká, a není sám, že rozdíl mezi Osvětimí a Auschwitz a Birkenau bylo opravdu jak vězení a senatorium. Prostě Birkenau opravdu představovalo to nejhrůznější, co si vůbec člověk umí představit. A on 10. dubna 1944 je vyvolán. Samozřejmě žádný vězení nemá jméno. Všichni mají číslo. A jeho číslo je najednou vyvoláváno na selekci a on má samozřejmě oprávněný strach, že teď přišlo na řadu jeho prostě smrt.
0: To číslo bylo 64-401.
1: Máš před sebou knížku, já to hrozně...
0: Já dělám chytrou teď.
1: Já si toho moc vážím, protože já jsem tu Ďáblovu dílnu, tu jeho knížku četl před těmi 10 lety, když jsme natočili ten příběh. Už si toho tolik nepamatuju, ale vím, že je to strhující knížka, je to úžasné vyprávění a tak děkuju, že ji máš před sebou. Já vlastně čerpám hlavně z toho jeho vyprávění a vlastně i z toho svého pořadu, který jsem před těmi lety dělal. A vybavuju si, jak pro něj bylo strašně těžký, když byl veden tím dozorcem k veliteli tábora Rudolfu Hessovi a tam najednou ho ten velitel osloví jménem, co samozřejmě zahlásí číslem, ale on na něj promluví, vy jste Adolf Burger.
0: A ještě říká, pan Adolf Burger.
1: Pan Adolf Burger.
0: Tak z toho musel být úplně
1: no,
0: v šoku.
1: To samozřejmě po těch 2 letech tohle pekla bylo teda velice překvapivé a velitel se k němu choval opravdu korektně.
2: A říká, a jste typograf? Říkám, ano. Tak vstal a říkal, Herr Burger, mě říkal Herr, jo, jako veznu. Morgen kommen Sie, zítra přijete pryč z Birkenau do Berlína, takové lidi, jak vy, odborníky, potřebují naše tiskárny, budete zase jako svobodný člověk žít a pracovat. No, já jsem všetko ostatné očekával, ale jen to ne. A potom říká, a k tomu vám přeju mnoho úspěchu, tím jsem byl odejít a já jsem vůbec nic nepochopil.
1: Takže Adolf Burger je najednou oblečen do civilu, je veden tedy dozorcem, nasednou na vlak a on cestuje přes Polsko až k Berlínu. A on je před Berlínem vysazen, domnívá se, že pak asi nastoupí do nějakého autobusu, ale ne, on ho vede přes pole, louky až nějakým lesem a uprostřed lesa se prostě najednou před ním otevře obrovský lágr Sachsenhausen.
0: A vím, že on tam vzpomíná na to, že to bylo obrovské zklamání a že začal propadat zoufalství, když najednou viděl ten nápis Concentration Camp Sachsenhausen. Tak, ale tady do toho místa jsem přesně ten příběh chtěla dovést. Zbytek si, milí posluchači, musíte poslechnout v bonusu a opravdu si ten bonus dejte, protože to bude stát za to. Tam se právě dostaneme do té Ďáblovy dílny.
1: Do toho padělatelského doupěte, kde se podařilo zhruba 140 vězňům vyrobit skutečné excelentní padělky britské libry. Nacisté totiž usilovali o rozvrat Velké Británie, což se jim nepodařilo.
0: Tak děkujeme, že nás posloucháte a loučí se Lucie Korcová
1: a Mikuláš Kroupa.
3: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vládní koalice chce zpřísnit postihy za neplacení výživného. Od novely slibuje, že motivuje neplatiče, aby platit začali. Podle opozice to povede k tomu, že víc lidí skončí ve vězení, aniž by to jakkoliv pomohlo dětem. Současná právní úprava, podle které neplatič spáchá trestný čin jen tehdy, kdy vystaví dítě nebezpečí nouze, platí od letošního ledna. Je důvod ke změně?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO, místopředsedkyně ústavně právního výboru a jedna z předkladatelek zmíněné novely Taťána Malá. Dobrý den.
5: Hezké dobré ráno, děkuji za pozvání.
4: A místopředseda ústavně právního výboru a místopředseda Hnutí STAN Karel Dvořák. Dobrý den i vám.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Paní poslankyně, proč je potřeba zpřísnit postihy za neplacení výživného?
5: A ukazuje se jako velmi důležité skutečně vrátit zpátky kriminalizaci neplacení výživného, a to z toho důvodu, aby ty rodiče, kteří nejsou ochotní se starat o své děti a nejsou ochotní platit to výživné pod hrozbou toho trestu, toto dělali. Určitě naší motivací není to zavírat ty rodiče do vězení, ale přimět je k tomu, aby tuto povinnost plnili. Já preferuji to, aby tito rodiče dostávali tresty alternativní, především tresty domácího vězení. Nejsem rozhodně fanouškem nepodmíněných trestů, ani trestů podmíněného, protože ten podle mého názoru je vysoce neefektivní, a já jsem moc ráda, že pan ministr Tejc apeluje na soudce, aby ty alternativní tresty, jako je trest domácího vězení, začaly ukládat intenzivněji a častěji.
4: Pane poslanče, nepovede toto zpřísnění k tomu, že neplatičů alimentů ubude?
6: Nemyslím si to. Čísla, ze kterých my vycházíme a na základě kterých jsme dělali ty změny v minulém volebním období a na základě kterých zmiňujeme právě ten plán vládní koalice teďka opět zpřísňovat to takzvané zanedbání povinné výživy, tak já mám za to, že prostě ta data říkají, že to není efektivní, nevede to k tomu, že ti rodiče více platí, a myslím si, že je důležité, že se shodujeme na jedné věci. A to na tom, že je důležité dostat peníze k dětem, zajistit, aby ti rodiče, kteří se o své děti nestarají, buď přímo nebo tím, že nepřispívají na jejich výživu, takže tak mají činit. Ale toto není nástroj a ta data, která k tomu jsou a která nejsou nějaká moje vlastní data, ale data Ministerstva spravedlnosti a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, tak říkají, že prostě ten trestní postih není efektivní. A jsou jiné nástroje, které bychom měli využívat, abychom dostali více peněz těm dětem. Na tom se zhodujeme, ale kriminalizace ten problém neřeší.
4: Paní poslankyně, z kterých dat vycházíte vy, když tvrdíte, že ta stávající úprava platná teprve od letošního ledna je nedostatečná a že je potřeba zpřísnit?
5: Tak v první řadě ještě zareaguji na pana kolegu Dvořáka. V tom smyslu, co se týká těch nástrojů k tomu vymáhání výživného. Já naprosto souhlasím, že je potřeba nastavit další efektivní nástroje k vymáhání výživného.
4: O těch jsem se ještě chtěl bavit.
5: Kriminalizace,
4: tak teď prosím, kdybyste odpověděla na tu moji otázku.
5: Má být až následná. Já jednoznačně vycházím z toho, že například Asociace neúplných rodin za první čtvrtletí tohoto roku vykazuje 20% nárůst v žádostech o pomoc s vymáháním výživného. Také vzrostl od 1. ledna významně počet exekucí na výživném, a to zhruba z 800 na 1111 za to první čtvrtletí tohoto roku. A to si myslím, že jsou čísla alarmující. Ale hlavně, pojďme si říct, že každé to číslo je jedno dítě. Jedno dítě, kterému se může dostat alespoň nějaké výživné. A já prostě si nemyslím, že bychom měli čekat dál. Já jsem přesvědčená o tom, že tu kriminalizaci je potřeba vrátit zpátky a během toho hledat ty nástroje, efektivní nástroje pro to vymáhání výživného.
4: Pane poslanče, vy jste se odvolával na data Ministerstva spravedlnosti z minulosti. Paní poslankyně vám teď zmínila data občanského sektoru, například ze strany Asociace neúplných rodin. A ta skutečně hovoří o tom, že v posledních měsících od té lednové změny, od toho lednového zmírnění, které bylo prosazeno ještě v minulém volebním období, jim přibývají klientky, které mají problém s neplatiči.
6: Ano, já si myslím, že to je i následek toho, že nám více než 300 rodičů, neplatičů, typicky převážně otců, opustilo brány věznic od 1. tohoto roku.
4: No a je to dobře?
6: Takhle, a je dobře, že ti stejní lidé seděli ve vězení. Zároveň je potřeba říct, že ti, kteří jsou v tom vězení, tak se na ně stahují jiná pravidla pro exekuce, takže tím pádem je tady i logický tento nárůst. Já bych ale chtěl uvést jiné číslo, protože paní poslankyně Malá argumentuje čísly, které teďka jsou nějakým trendem po začátku tohoto roku, ale ta dlouhodobá čísla ukazují, že pouze 7% případů z těch, kde došlo k trestnímu stíhání, vedou k tomu, že ti rodiče začnou platit.
4: Paní poslankyně, těchto čísel jste si vědoma, a přidal bych k tomu otázku týkající se ještě té stávající právní úpravy platné od ledna. Nebylo by bývalo lepší předtím, než se pustit do další změny, vyhodnotit si, zda ta stávající úprava funguje nebo nefunguje?
5: Tak já začnu od konce. Nebylo by to lepší. Nebylo by to lepší, protože skutečně na nás se obrací řada rodičů samoživitelů a je to od toho okamžiku, kdy bývalá vládní koalice, vláda Petra Fialy přišla vůbec s tím návrhem dekriminalizace placení výživného. A kdy ti rodiče, kteří nechtějí...
4: Promiňte, že vás přerušuji, je potřeba říct, že to úplná dekriminalizace není.
5: No je to,
4: protože
5: jen, to o tom se můžeme
4: pořád
5: potom
4: vězení
5: pobavit,
4: v těch krajních případech neplatičům hrozí.
5: V okamžiku, kdy se dostane dítě do nouze a to si pojďme říct, že žádný zodpovědný rodič nedopustí. A to je právě to, co mě na tom vadí vlastně nejvíc, protože ty rodiče samoživitelé, kteří se snaží a mají, jsou ochotní pečovat o svoje děti, tak mají 2-3 práce a prostě starají se o to dítě na úkor času stráveného s tím dítětem, chodí do práce, mají 2-3 práce a ten druhý rodič je prostě beztrestný a to mi nepřijde v pořádku. A teď se vrátím k tomu,
4: k těm číslům, která zmiňoval pan poslanec.
5: Vrátím se k těm číslům. Není čas prostě na to čekat, až budou další čísla. Jak jsem řekla na začátku, za každým tím číslem je dítě, kterému se nedostává výživné. A pan kolega nedisponuje a nedisponuje nikdo těmi čísly, jaká jsou to čísla, která odradí ty rodiče, kteří nechtějí platit, od toho, že upustí od toho neplacení výživného právě proto, že jim hrozí nějaký trest. To si myslím, že je zásadní.
4: Pane poslanče, vzhledem k tomu, že skutečně ta čísla jsou neúplná, na tom se asi shodneme, stát nemá úplně nějakou širší analýzu toho, jak se chovají neplatiči v těch kterých situacích. Nemůže za těchto okolností zafungovat to částečné zpřísnění, které prosazuje vládní koalice, protože víc neplatičů si řekne, no tak to radši ty alimenty zaplatím, protože taky můžu mít problémy, v krajním případě můžu skončit ve vězení.
6: To je něco, co nazýváme generální prevencí a je to argument, na který se odvolávají ti předkladatelé teďka té změny toho zákona. Ale já jsem rád, že tady paní kolegyně Malá řekla, že ta čísla nikdo nemá. Ano, to jsou domněnky. Ta čísla týkající se toho, kolik lidí odradí to, že máme něco napsaného v trestním zákoníku, prostě neexistují. Není možné něco takového změřit. Není
4: takže,
6: to fyzicky možné.
4: Vy jako zákonodárci prosazujete zákony na základě domněnek?
6: Ne, to touto otázku jste měl položit paní kolegyni, no, protože to je její argument.
4: Změna se prosazovala
6: v minulém volebním období taky. A ta už jsem tady jmenoval. To, jakým způsobem to trestní stíhání pomůže, a to je pouze v těch 7% případů, v jakých případech nastupuje účinná lítost, to jsou zase data Nejvyššího státního zastupitelství, to je 10% případů. Zároveň a i já v té argumentaci vycházím se zjištění, se kterými přichází občanský sektor, tak tím důvodem pro to, proč ti lidé velice často, samozřejmě tak není vždycky, neplatí to výživné, je to, že na to prostě nemají. Ty příčiny jsou mnohem častěji v nějaké sociální situaci těch neplatičů. A tím pádem u nich ta odrazující funkce prostě nemůže fungovat.
4: Hned se na to paní poslankyně zeptám, ale ještě kdybyste jasně odpověděl na tu otázku týkající se toho, zda to zpřísnění může zafungovat v tom smyslu, že bude odrazovat neplatiče od jejich jednání?
6: Já si myslím, že ne. A myslím si, že nebo velice nepatrně. Nestavme prosím ten rozpor tak, že tady někdo obhajuje neplatiče výživného. To si myslím, že v tomto studiu rozhodně já nejsem a bez pochyby to není ani paní poslankyně
4: Myslím,
6: Malá.
4: Že to je jasné, že to neobhajujete
6: ale,
4: ani
6: Ale my máme pořád v tom trestním zákoníku to, že je trestné, kdo i byť z nedbalosti vystaví dítě nebezpečí nouze, když více než 4 měsíce neplatí výživné. Tam ta odrazující funkce, byť není exaktně změřitelná, prostě je. A pro ty rodiče, kteří neplatí a uvedou to dítě v nebezpečí nouze, což jsou ty případy, které je potřeba odstíhat nástroji trestního práva, tak to prostě dneska trestné je a tímto způsobem naše společnost nějakou svoji hodnotu na ochraně těch nejzranitelnějších vyjadřuje.
4: Pan poslanec to tady teď připomněl, že ta stávající úprava předpokládá, že v tom krajním případě, kdy skutečně to dítě je uvrženo do nouze, tak ten pachatel, neplatič, může skončit ve vězení, i když neplatí v uvozovkách jenom z nedbalosti. Nemusí tam být ten úmysl. Vy, paní poslankyně, naopak tou novelou prosazujete, že úmysl bude pro kriminalizaci podmínkou. Proč?
5: No, protože právě se chceme vyhnout těm případům, kdy to dělá ten pachatel neúmyslně, kdy tam není prostě ten úmysl a dává mi to smysl. Ale skutečně mě tam vadí to pouze to vystavení té nouzi. Jak jsem už říkala, ten zodpovědný rodič, ten druhý rodič, který o to dítě pečuje, to nikdy nedopustí. Skutečně to nedopustí, protože to kritérium té nouze je tak striktní, že opravdu těch případů bude minimum. A pojďme se ale bavit skutečně o tom, že nám tady chybí ty nástroje, efektivní nástroje v oblasti civilního práva k tomu, abychom to výživné vymáhali. A až Dobře. Je budeme mít, pak dekriminalizujeme neplacení výživného. Protože do té doby prostě nemáme těm rodičům samoživitelům podle mého názoru, jak pomoct.
6: Co s těmi neplatiči, kteří jsou v tíživé sociální situaci? Jak pomůže, že na ně budete přísnější?
5: Já myslím, že prostě musí dělat všechno pro to a ten soud to určitě zhodnotí i orgány činné v trestním řízení, jestli ten pachatel skutečně je v situaci, kdy je na tom tak ekonomicky špatně, že není schopen se postarat o to své dítě, ale především to výživné je stanovováno na základě určitých parametrů příjmu a pojďme si říct na rovinu, že to výživné v těchto případech jsou 100 koruny.
6: Jsou to
5: 500 koruny, jsou to 800 koruny a skutečně já opravdu nemám v tomhletom směru vůči těm rodičům, kteří nejsou ochotní platit takto nízké částky, tak k ním úplně nemám soucit, to se přiznám.
6: Pane poslanče?
7: Já myslím, že to není věc soucitu. Já bych byl vlastně hrozně nerad, aby tato debata byla stavěna na nějakých citových soubojích. Za mě trestní politika a to, jak máme nastavený trestní zákoník, zvlášť v těchto věcech, má být nastavována racionálně na základě dat a nějakých vědeckých poznatků. A to mě vlastně vadí na té novele úplně nejvíc, že ona vzbuzuje emoce, nabízí řešení složitého problému, ale velice jednoduché a neefektivní, které prostě které prostě ten problém nevyřeší. To je to, co mi na tom návrhu vadí. On nic neřeší. Řeknu vám ještě jedno číslo, když jsme se bavili o té odrazující funkci trestu. Je to vysoká recidiva v případě těch pachatelů, kteří už v minulosti byli odsouzeni za neplacení výživného. Více než 50%. Kdyby ta odrazující funkce toho trestu fungovala, tak přece by oni už to znovu nedělali. Jeden vězeň stojí ten systém měsíčně 60 tisíc korun. Kdyby stát ty peníze, které dá na to, aby někoho ubytoval, někoho hlídal v té věznici, dal na podporu toho dítěte, nebo i toho rodiče, aby začal normálně fungovat, pracovat, dostal se z nějaké dluhové spirály.
6: Tak by to bylo
7: mnohem efektivnější.
6: Paní poslankyně, dává to smysl, že pravděpodobně kvůli tomu vašemu zpřísnění přibude neplatičů ve vězeních a tedy stát bude platit na ně jakožto na vězně, namísto toho, aby zaplatil těm matkám, samoživitelkám, kterým tito neplatiči dluží?
5: Určitě ne a určitě to takto nebude, jak už jsem říkala. A ta čísla ani neříkají, že byli pachatelé za toto zavírání do vězení nějak často. Těch pachatelů, kteří za to byli odsouzeni třeba v roce 2024 nepodmíněně, tedy do vězení bylo zhruba 400, to jsou velmi nízká čísla. A znovu opakuji, že my nemáme ta čísla, kolik těch pachatelů ta trestnost odradí. A já si myslím, a podle toho, jak jsem měla i možnost velmi intenzivně komunikovat s asociací neúplných rodin o tomto tématu, tak skutečně ten odrazující efekt byl velký a projevil se teď, že je k té změně skutečně došlo. Takže projevil se tím nárůstem toho požadavku o pomoc těch rodičů samoživitelů s vymáháním toho výživného a 20% za první tři měsíce je poměrně vysoký nárůst.
6: Je potřeba říct, že vycházíte zase ze zkušenosti jedné občanské organizace.
5: Ale nemluvila jsem o tomto tématu pouze s asociací neúplných rodin, mluvila jsem o tom s různými zástupci občanského sektoru. A řada z nich Řada z nich říkala, že podporovali dekriminalizaci neplacení výživného, ale že uznávají, že to byl krok špatným směrem. A to si myslím, že je velmi důležité. A konec konců uznala to i řada zákonodárců, kteří proto v minulém volebním období hlasovali.
4: Což mi připomíná, obracím se na vás, pane poslanče, že pokud se nepletu, tak minulý týden, když ústavně právní výbor, kterému vy místo předsedáte, doporučil tu koaliční novelu, taky doporučil i několika hlasy opozičních poslanců, včetně vaší kolegyně, paní poslankyně Urbanové. Tak vy jako hnutí STAN v tom taky nemáte úplně jasno.
7: Přiznám se, že si nejsem jistý tím hlasováním, ale mám za to, že paní kolegyně Urbanová se zdržela v té věci. Ale nechci se s vámi o to přijít. Je to určitě složitý problém, který nabízí různé možnosti řešení. Já vám tady prezentuji svůj názor a předpokládám, že se na něm i v našem hnutí zhodneme, že prostě nadužívat ty nástroje trestního práva není nejen správné, ale hlavně, a prosím, to zdůrazňuji znovu a opakovaně, to není efektivní. Nepovede no, to prostě k tomu, že ti rodiče budou více platit.
4: Paní poslankyně říkala, že nechce, aby potom zpřísnění docházelo k nadužívání té represe vůči neplatičům.
7: Já spoustu věcí nechci a přesto se dějí. To je jako mylná úvaha. V tom zákoně je napsáno, že tím trestem za neplacení výživného je trest odnětí svobody. Ano, je možné využívat i celou řadu jiných trestů a bylo by skvělé, kdyby soudy více užívaly třeba trest domácího vězení, ale nalejme si čistého vína. On třeba takový trest domácího vězení, na který často žehráme, že se používá málo, je možné také uložit pouze někomu, kdo má domov a nějakou práci. A to jsou právě tady ty případy, kdy to možné není a proto to ty soudy často bohužel i v těch případech neplacení výživného neukládají. Takže argumentace tím, soudy budou více ukládat alternativní tresty, neodpovídá tomu, co je napsáno v trestním zákoníku.
4: Hned se k tomu dostaneme. Připomenu, že našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Poslanecké sněmovně jsou místopředseda ústavně právního výboru a místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák a vládní zmocněnkyně pro lidská práva poslankyně hnutí ANO Taťána Malá.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Paní poslankyně, tak když vy jakožto koaliční poslanci říkáte, že potom zpřísnění nechcete, aby neplatiči nutně v nějakých větších počtech končili ve vězení, ale že chcete co nejvíc využívat ty alternativní tresty, tak jak to s těmi alternativními tresty bude? Můžete nám to vyjasnit v návaznosti na tu kritiku, kterou jste slyšela?
5: Já jsem to řekla už v začátku a my jsme o tom vedli debatu s panem ministrem Tejcem, který apeloval na soudce a bude podporovat to a já to budu podporovat jistě taky, aby skutečně ty alternativní tresty byly ukládány.
4: Takže promiňte, zůstane u apelu, protože pan poslanec namítal, že v té vaší novele je to napsané celkem jasně a hovoří se tam o vězení.
5: Musí mít, no, ale to, že se tam hovoří o nepodmíněném trestu, znamená, že může být uložen i jiný trest, může být uložen trest domácího vězení, může být uložen podmíněný trest, může být uložen trest obecně prospěšných prací a tak dále, může být uložen peněžitý trest, takové tresty konec konců bývají ukládány, nejvíc bývalo, ale ukládáno bohužel těch podmíněných trestů, které nejsou, ty jsou vysoce neefektivní. Ale určitě je potřeba využít té situace, že máme v tuto chvíli dostatek náramků pro kontrolu vězňů, kteří jsou v domácím vězení a já jsem přesvědčená, že Ministerstvo spravedlnosti udělá všechno proto ve spolupráci s probační a mediační službou a v komunikaci se soudy, aby skutečně ty tresty domácího vězení byly ukládány více a už proto, že ten trest domácího vězení je 5x až 10x levnější než ten trest odnětí svobody, ale to, co je potřeba, aby tady zaznělo, jediným argumentem koalice, tehdejší vládní koalice Fialovy vlády bylo, že je potřeba vyprázdnit české věznice a já prostě naprosto nesouhlasím s tím, abychom vyprázdňovali české věznice na úkor toho, že bude postaráno.
4: Myslím si, že tehdy těch argumentů bylo víc, ale nechme prosím teď minulost minulostí. Pane poslanče, vy jste se tady usmíval, proč si nemyslíte, že by ta forma těch alternativních trestů pro neplatiče nefungovala?
7: Ne, já si myslím, že by fungovala a bylo by skvělé, kdybychom mnohem méně v Česku využívali alternativních trestů. Já jsem se usmíval a to je té argumentaci paní poslankyně. Já jsem se usmíval argumentaci paní poslankyně. Já chápu, že ministr může jenom apelovat. Ano, ministr nemůže úkolovat soudy, jak rozhodují. Ale potom, prosím, neargumentujte tím, že nechcete, aby se ukládaly nepodmíněné tresty. Už dneska v českých věznicích sedí několik set, bude to určitě víc než 1000 lidí, kteří tam sedí za neplacení výživného. I za neplacení výživného, protože páchali i jinou trestnou činnost. To znamená, ta pravidla pro to ukládání trestů vy nějak neměníte v té novele, nebo to měníte tak kosmeticky, že to nebude mít žádný dopad. Takže prosím, tento argument, já si trvám na tom, ten argument, že soudy to nebudou trestat zavíráním do vězení, prostě neplatí, protože to není možné z pozice výkonné moci zařídit.
8: Podle vás toto zpřísnění, pokud, tak by měla doprovázet nějaká změna pravidel pro ukládání trestů?
7: Ano, jestliže vláda a vládní koalice teďka myslí vážně to, co říká. Ale já kritizuji to, že to vážně nemyslí, protože nedělá nic pro to, aby to změnila.
8: Teď se na to zeptám, paní poslankyně, jak vážně to myslíte, když hovoříte o těch alternativních trestech, pokud zároveň neprosazujete změnu pravidel pro ukládání trestů směrem k tomu, aby ty alternativní tresty byly víc využívány?
5: Samozřejmě, že to myslíme vážně a ti soudci ty alternativní tresty mohou dnes ukládat. To není o tom, že jsou vázáni, že jim něco svazuje ruce. Je to pouze o nějakém zvyku a skutečně, a myslím si, že s panem kolegou Dvořákem jsme i v minulém volebním období hodně debatovali a řešili edukaci a vzdělávání soudců a v tom je prostě potřeba pokračovat a apelovat na ně v tom směru, aby ty alternativní tresty ukládali a oni mají dostatek nástrojů na to je uložit.
8: Změnu v ukládání pravidel nebudete v tomto volebním období prosazovat?
5: Určitě se o tom můžeme bavit, můžeme to otevřít, nevidím s tím, že v tom žádný problém, ale myslím si, že bychom se a priori měli zaměřit na ty civilně právní nástroje k vymáhání výživného, tak, na které se předchozí vláda vykašlala.
8: A na ty bych se v poslední minutě rád zeptal, když vy jako opozice, pane poslanče, říkáte, že k ochraně dětí je potřeba hledat jiné ty civilní nástroje, tak které konkrétně v půl minutě, pokud byste mohl to říct, máte na mysli?
7: Vedle těch, které už dneska máme a které dobře fungují, to znamená třeba zabavování řidičských průkazů, to jsou i nástroje, které by měly se více využívat v té předexekuční fázi vymáhání. Máme zkušenost z Dánska, ze Švédska, kde i tak něco jednoduchého jako automatizované zasílání SMSek, připomínka toho, aby lidé platili, tak funguje. Je to i větší třeba integrace s finanční správou a lepší evidence dluhu. Takhle, to jsou všechno řešení, která nějakou dobu budou trvat, ale jsou funkční. A poslední věc, co se týče kroků minulé vlády, tak třeba k tomu, aby se více peněz dostalo k dětem, tak je tady reforma oddlužení, insolvencí, proti kterým paní poslankyně Malá hlasovala.
8: Prosím, paní poslankyně, v jedné větě tato opatření, která zmínil váš kolega, zvážíte je v jedné větě, končíme.
5: Zvážíme je určitě, ale jsou to pouze kosmetické změny a nebudou nic řešit.
8: Našimi hosty byly poslankyně hnutí ANO Taťána Malá a poslanec hnutí STAN Karel Dvořák. Dámo a pane, díky oběma.
7: Díky za pozvání.
5: Taky děkuji za pozvání, hezký den.
8: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
9: Čínský voják a politik Chiang Kai-shek ovlivnil osud celého kontinentu. Byl horlivým studentem, vojákem, generálem, předsedou a nakonec i prezidentem a diktátorem. Nebyl však svržen, ale připravil půdu pro demokratizaci své země. Chiang Kai-shek, prezident Čínské republiky a vládce nad Tchaj-wanem.
10: Život Chiang Kai-shka byl pestrý. Oženil se už ve 14 letech s o 3 roky starší ženou. O 7 let později měl syna. To ale ještě pilně studoval na Tokijské vojenské akademii. Byl sice Číňan, ale Tokio bylo v té době centrem vojenského umění. V roce 1907 tam ale navázal kontakt s čínskými revolucionáři, kteří plánovali svržení manžuské dynastie Čching. Brzy se stal ve skupině váženým členem. K jeho přednostem patřily výmluvnost, nadšení pro věc a bystrost. V roce 1911 se doslechl, že byla svržena v Číně monarchie, a tak nelenil a vydal se pomoci revolucionářům. V tomto konfliktu poprvé zazářil jako plukovník. Revoluce byla ale nakonec na mnoha místech potlačena a Chiang Kai-shek musel do vyhnanství. Neusadil se však daleko. Dalších 10 let přebýval v Brity spravované Šangaji.
9: V roce 1924 byl Čang Kajšek vyslán do Moskvy, aby tam načerpal revoluční inspirace. Setkal se tam s Trockým a dalšími představiteli, ale sovětský systém mu nebyl po chuti. Byl spíše pravicově smýšlející. V roce 1925 byl jmenován vrchním velitelem Národní revoluční armády a v příštích letech znovu dobýval ztracená území. Také se pokusil na dobro skoncovat s komunisty. Během bílého teroru zahynulo přes 500 000 rudých sympatizantů. V roce 1928 dobyl Peking a politicky sjednotil zemi. Další léta se pokoušel Čínu modernizovat, ale šlo to těžce a vše nakonec překazila válka s Japonskem. To napadlo v roce 1931 Mandžusko. Čang Kajšek se sice boji dlouho vyhýbal, ale nakonec musel jít do války proti obávanému Japonsku. V roce 1937 vypukla druhá čínsko-japonská válka a podle některých historiků potažmo i druhá světová válka.
10: Čang Kajšek za války spolupracoval se spojenci, ale na jejím sklonku bylo jeho vojsko už vyčerpané a zranitelné. Komunisté čekali přesně na tuto chvíli a lid znaven neustálými boji rozhodl se hodit všechnu vinu na Čang Kajška. Ten bránil svůj režim až do roku 1949, kdy se musel s rodinou a zbytkem armády stáhnout na Tchaj-wan. Tam nastoupil znovu do funkce prezidenta a dál reprezentoval celou Čínu v OSN až do roku 1971. Toho roku byla Čínská republika oficiálně nahrazena Čínskou lidovou republikou. Čang Kajšek v pozdějších letech pochopil nutnost zemi liberalizovat a poté, co zemřel roku 1975, jeho nástupci dílo dokonali.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Rusko dál útočí na Ukrajinu, příměří vyhlášené Kyjevem odmítá. Senát odmítl snížit sociální odvody některým živnostníkům. Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu postoupili do finále Ligy mistrů. A dnes bude většinou oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Později se začne vyjasňovat a teploty od 14 stupňů na západě do 23 na východě.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Při ruském útoku na ukrajinskou oblast Záporoží zemřela jedna žena a další dvě jsou zraněné. Jedna žena utrpěla zranění při ruském raketovém útoku na obec Popivka v Sumské oblasti, informovaly o tom tamní úřady. Ukrajina v pondělí vyhlásila jednostranný klid zbraní platný od půlnoci na středu. Rusko ho ale nedodržuje a samo vyhlásilo jednostranné příměří na 8. a 9. května. Chce si v tu dobu vojenskou přehlídkou připomenout konec druhé světové války. O vládou slíbeném snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu hlasovat poslanci. Koaliční návrh odmítli senátoři. Argumentovali možnými výpadky příjmů v důchodovém systému.
12: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z hnutí ANO.
13: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
12: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
14: Počty jsou to jednoduché, i když neveselé. Dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o dvě. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
12: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
11: Izrael ve středu poprvé po několika týdnech znovu zasáhl hustě obydlené předměstí libanonské metropole Bejrutu a cílem byl podle židovského státu vysoce postavený velitel militantního hnutí Hizbalah. Izraelská armáda informovala taky o útocích na několik dalších cílů Hizbalahu. Podle webu Al Jazeera při izraelských úderech na jihu a východě Libanonu zemřelo nejméně 13 lidí. Mezi Izraelem a Libanonem od poloviny dubna trvá příměří. U požářiště v Národním parku České Švýcarsko zůstávají desítky hasičů. Místo kontrolují pomocí termokamera, dohašují skrytá ohniska. Policie začala požár, který vznikl v sobotu, vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
15: Požářiště prohledávají také policisté se psy cvičenými na vyhledávání urychlovačů hoření, které by potvrdili, že někdo založil oheň úmyslně.
16: Zašlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování.
15: Řekla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
16: Dosud není známa výše způsobené škody.
15: Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů korun. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
17: Spolehlivě můžeme vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru.
15: Daniela Pilařová, Radiožurnál.
11: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k tomu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané vedli od třetí minuty a postupový výsledek ubránili výšpanělský trenér obhájců trofeje Luis Enrique.
18: Bayern Mnichov dělal všechno možné, celou dobu útočil a my opravdu nejsme zvyklí bránit takhle dlouho, ale ukázali jsme, jaký jsme tým. Co k tomu dodat? Podle mě je to jasné. Je to chvíle, kterou si musíme vychutnat.
11: Finále, ve kterém fotbalisté Paris Saint-Germain vyzvou londýnský Arsenal, se bude hrát 30. května na stadionu v Budapešti.
19: Bezpečí na D1 za sjezdem na Divišov a také na D5 u Berouna. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na kilometru 47 stojí dodávka ve stoupacím pruhu a podle zpravodaje se vybočuje.
20: 47. kilometr v pomalém pravém pruhu, nepojízdná dodávka, nějaký Iveco stříňový. Je to auto zatím na blikačkách bez nějakého označení, takže nákladní doprava vybočuje do prostředního a levýho pruhu.
19: A na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun. V okolí 14. kilometru se po dálnici pohybuje chodec. Hlídka jede na místo, tak velký pozor, chodec na D5 na 14. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Během noci se v Čechách ochladilo na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11 a na západě dozněly bouřky. A přes den pak čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Portréty, které vysíláme na Českém rozhlasu Plus vždy ve čtvrtek večer po 20. hodině, jsou po celý květen věnovány speciální sérii Ženy na frontě. Připomíná statečné československé ženy, které se aktivně účastnily bojových operací na frontách druhé světové války. Večerní návraty časem, které posloucháte právě teď, vám připomenou i významné československé vojáky. V té následující hodině to budou Hynek Voráč, Jan Kudlič a Karel Klapálek. V reprízách pořadu Portréty o nich hovoří Roman Štér a Radko Maršálek.
21: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
22: I když bylo Československo před druhou světovou válkou okupováno Němci, konec války slavilo na straně vítězů. Nejen zásluhou politiků, ale hlavně díky 10 000 dobrovolníků, kteří se zapojili do bojů na straně protihitlerovské koalice. Na západě, v Africe, na Blízkém východě a samozřejmě i v bývalém Sovětském svazu. Právě tam se vydáme během prvního nasazení československé vojenské jednotky při obraně ukrajinské vesnice Sokolovo, se sice v březnu 1943 vojáci vyznamenali hrdinstvím, ale téměř 90 Čechoslováků padlo. Byli mezi nimi i Hynek Voráč a Jan Kudlič. Speciální řada portrétů s názvem Velitelé tyhle trochu zapomenuté hrdiny připomene. Hostem ve studiu je historik a archivář Roman Štér. Hezký den.
23: Dobrý den vám i posluchačům.
22: Dobrý poslech přeje také David Hertl.
21: Velitelé.
22: Romane, my bychom si asi měli úplně na začátku odpovědět na tu otázku, kde se českoslovenští vojáci v Sovětském svazu vzali během druhé světové války, jak se tam dostali?
23: První československý samostatný polní prapor v Sovětském svazu vznikl v roce 1942, respektive v průběhu roku 1942. Předcházela mu rozhlasová výzva, která byla otištěna i v novinách, aby se Čechoslováci žijící na území Sovětského svazu přihlásili do československých vojenských jednotek. Je nutno zdůraznit, že na území Sovětského svazu se nacházely osoby, které do Sovětského svazu odjeli již třeba ve 20. a 30. letech minulého století, kdy vlastně v Sovětském svazu hledali obživu, zaměstnání. Jednalo se například o členy družstva Reflektor a další, kteří se vydali vlastně pomáhat sovětskému režimu. Byla mezi nimi například rodina Alexandra Dučeka, kteří se ale samozřejmě do československých vojenských jednotek nezapojili. Hlásili se tedy příslušníci krajanských skupin žijící dlouhodobě na území Sovětského svazu. Bylo mezi nimi například 60 volinských Čechů, kteří se účastnili i toho prvního bojového střetnutí u vesnice Sokolovo. Nacházíme zde samozřejmě také příslušníky československých vojenských jednotek, a to konkrétně takzvanou Oranskou skupinu, což byl základní velitelský a instruktorský kádr československých vojenských jednotek. Jednalo se vlastně o pozůstatek jednotky vzniklé na území tehdejšího Polska. Tato československá vojenská skupina se později v rámci bojů, které proběhly v září 1939 mezi Polskem a Německem, dostaly do sovětského zajetí, respektive do sovětské internace, což je daleko, daleko přesnější pojem. Ti českoslovenští vojáci totiž měli dokonce povolený v té internaci provádět i nějaký výcvik, byla tam zřízena poddůstojnická škola, takže se opravdu nejednalo o zajetí jako takové. Z té původní vojenské skupiny, která vlastně na základě dekretu prezidenta Moštického byla nazvána nebo měla být reorganizována na Legion Čechů a Slováků, tak vlastně vznikla v internaci východní skupina Československé armády, a z té východní skupiny Československé armády vlastně zůstalo v tom Sovětském svazu pouze několik desítek dobrovolníků, celkem teda jich bylo zhruba okolo 90, z nich 88 se zúčastnilo toho prvního bojového střetnutí v bojích u Sokolova. A vlastně v této jednotce nacházíme i oba aktéry, o kterých pojednává dnešní pořad, a to je pan Kudlič a Voráč.
22: Když jste zmínil, to mě zaujalo, toho Alexandra Dubčeka, tak mě napadlo, jak to vlastně bylo s tou levicovostí nebo s tím příklonem k myšlenkám komunistickým v tomhle našem východním odboji, v téhle době, o které se bavíme. Byli to všechno prostě levičáci, jak se občas někdy pak říkalo?
23: Základním pilířem byly dvě skupiny osob. Jednak to byly volinští Češi, který v tom počátku, jich máme, jak jsem říkal, 60. Druhou velkou skupinou byly podkarpatští Rusíni, ta první skupina volinští Češi, tak to jsou potomci Čechů, kteří odcházeli ve druhé polovině 19. století z tehdejšího Rakousko-Uherska na území, na historické území Volině. Tehdy to patřilo pod správu carského Ruska, kde ti Češi hospodařili. O těch volinských Češích já hovořím z toho důvodu, že to většinou byli právě lidé, kteří neměli kladný vztah k sovětskému režimu, protože zažili již v roce 1939 násilnou kolektivizaci, kdy jim jejich statky, na kterých pracovali po několik generací, byly vlastně sebrány. Řada těch lidí byla odeslána do sovětských táborů nucených prací či i do Kazachstánu, a právě z té kazachstánské skupiny se rekrutovali vlastně první volinští Češi vstupující do jednotky. Samozřejmě je nutné také připomenout podkarpatské Rusíny. Podkarpatští Rusíni, stejně jako volinští Češi, neměli kladné zkušenosti se sovětskou vládou, a nemůžeme tedy říct, nemůžeme tvrdit, že by ta jednotka byla zbolševizovaná. Je samozřejmě nutné zdůraznit, že v československých vojenských jednotkách existovala ilegální komunistická organizace KSČ. Řada vojáků, už i v tom prvním boji, vlastně řada těch komunistů padlo v boji, a je nutné zdůraznit, že bylo tehdy vlastně vymyšleno heslo, že komunista bude nejlepším vojákem jednotky, a řada vojáků komunistů se tímto heslem opravdu řídila.
22: Pojďme k našim hrdinům, či jsou pro nás teď důležití, protože ani Hynek Voráč, ani Jan Kudlič nebyli podkarpačtí Rusíni a ani volinští Češi. Hynek Voráč se narodil v listopadu 1914 v Bohuslavicích, nedaleko Mohelnice, Jan Kudlič v Mokrouších u Plzně. Hynek Voráč pracoval v zemědělství zpočátku, ale po základní vojenské službě už zůstal v armádě, absolvoval poddůstojnickou školu a do okupace do března 1939 sloužil u hraničářského praporu. Jak na něj vzpomínal Oldřich Kvapil v publikaci Cesta bouří, to si teď můžeme poslechnout.
0: Thank you. Znal jsem Voráče od 39. roku. Nižší, sporá postava, otevřený, bezelstný pohled poměnkově modrých očí, světlé vlasy. Dobře cvičil na nářadí. Blíže jsem se s ním seznámil v Suzdalu, když nás oba upozornili poté, co jsme podepsali prohlášení, že se dáváme dobrovolně k dispozici pro plnění úkolů doma, že bychom se měli blíže poznat. Mnohdy jsme pak spolu proseděli hodiny. Poznali jsme názory toho druhého i jeho představy o budoucnosti. Spolu jsme se radovali z podepsání smlouvy mezi naší a sovětskou vládou o válečné spolupráci a o tvoření našich jednotek na sovětském území. Často jsme uvažovali o budoucích bojích. Snažili jsme se nemyslet na to, že se z války všichni nevracejí, ač naše poznatky i z malého Suzdalu byly již první týdny války jiné. V Buzuluku jsme spolu byli v důstojnické škole. Spolu jsme pak sloužili u 3. roty.
1: Taková tedy byla cesta Hynka Voráče a teď ještě Jan Kudlič. Už jsem říkal, že se narodil v roce 1914, byl vlastně mezi nimi jenom rozdíl jednoho měsíce. Vyrůstal u babičky, protože otec padl v první světové válce a jeho maminka zemřela, když mu bylo 7. Pracoval jako soustružník v plzeňské Škodovce. Od roku 1933 byl v armádě, sloužil u dělostřeleckého pluku v Praze, vystudoval reálku, tedy dálkově. Rok studoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a sloužil u dělostřeleckého pluku.
21: Posloucháte Portréty velitelů. Příběhy hrdinů, kteří bojovali proti Němcům na východní frontě. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ty dnešní portréty věnované velitelům jsme zaměřili na Hynka Voráče a Jana Kudliče, dva hrdiny od Sokolova. Ostatně Sokolovo, to je i téma, ke kterému se teď dostáváme. Mým hostem je historik Roman Štér. Romane, jaká byla situace u Sokolova ve chvíli, kdy tam tedy naši vojáci přišli a co bylo jejich úkolem tam?
23: Tak úkolem prvního československého samostatného polního praporu bylo jednak hájit řeku Mžáv a nepropustit za ní ani jeden nepřátelský tank, ale jak vlastně ukazují výzkumy kolegů inženýra Milana Kopeckého, inženýra Milana Možíše a doktora Filipa Kachla, kteří jsou autoři výborné publikace Sokolovo první boj, tak daleko důležitým úkolem, než bránit řeku Mža, bylo bránit pravé křídlo vesnice Taranovka, o kterou se rozpoutaly velmi prudké boje. Ta vesnice Taranovka byla pro Čechoslováky velmi důležitá, protože obránci v Taranovce vlastně zajistili našim jednotkám možnost v klidu se připravit na nepřítele, vybudovat palebná postavení, vybudovat zákopový systém a díky tomu vlastně ti Čechoslováci nemuseli vlastně zahájit útok hnedka po příchodu do těch obranných postavení, kterým byly vymezený. Ten úsek, který československá jednotka bránila, si můžeme vymezit třemi vesnicemi, Arťuchovka, Sokolovo a Mirgorod, dohromady se bavíme o úseku čítající 10 kilometrů.
1: Hynka Voráče bychom v téhle době zastihli jako velitele čety. On byl 7. března 1943 povýšen na rotmistra. Jan Kudlič byl v té době velitelem roty. Tady je důležité říci, že Jan Kudlič po zaujetí obranných pozic na té řece Mže s většinou své roty byl umístěn v sousední obci Arťuchovka. My bychom si také měli říci, jak se do bitvy dostal Hynek Voráč. Je dobré vědět, že na základě rozkazu velitele praporu podplukovníka Ludvíka Svobody byla před řeku vysunuta první pěší rota pod vedením nadporučíka Otakara Jaroše, která měla vytvořit z té vesnice Sokolovo jakýsi bráněný protitankový uzel. A co se dělo dál, to už ze vzpomínek Oldřicha Kvapila, které vyšly v publikaci Cesta bouří.
0: Kolem 16. hodiny jsem dostal telefonický rozkaz velitele praporu. Soustředit četu, vyčkat příjezdu 10 sovětských tanků a s nimi vyjet do Sokolova na pomoc Jarošovi. Se radostí jsem vydal příslušné rozkazy velitelům družstev. Četa byla za několik minut připravena. Šel jsem hlásit připravenost k plnění úkolu veliteli roty a zastihl u něho Hinka Voráče. Když se dozvěděl, že mám jít do Sokolova, přišel za nadporučíkem Jankem a žádal, aby do Sokolova šla místo mé čety četa jeho, která už také byla připravena k odchodu. Voráč chtěl tímto způsobem prokázat, že si zaslouží povýšení na rotmistra, kterému bylo den předtím vyhlášeno. Nadporučík Janko nemohl rozhodnout, nemohl měnit rozkaz velitele praporu. Moje četa byla stále v záloze velitele praporu i s jí přidělenými prostředky. Dovolil Voráčovi, aby zavolal veliteli praporu a přednesl mu žádost o změnu rozkazu. Zásah ve prospěch Jarošovy roty tím nebyl zdržen, neboť sovětské tanky, na které četa měla čekat do té doby, do Mirgorodu nedojeli. Plukovník Svoboda s Voráčovou žádostí souhlasil.
22: března 1943 začíná ten německý útok na Sokolovo. Jak to bylo s těmi slavnými německými a sovětskými tanky a s tou řekou?

0: jat Němci právě u Sokolova a zapojil se do německé propagační akce. Těžko říci dobrovolně, nedobrovolně, jestli za to něco měl nebo neměl. Zajímavé je, že redaktor Kožíšek byl po válce popraven za kolaboraci a Imrich Kuric, ten byl po válce souzen a odsouzen k trestu 10 let vězení. Z věznice v Opavě v srpnu 1951 uprchl, dostal se do Rakouska, odtud do Austrálie a nakonec dožil ve Spojených státech amerických. Ale teď už tedy k tomu, co říkali Jaromil Kožíšek a Imrich Kuric ve vysílání v roce 1943.
1: Měli jsme dohromady 2 protitankové kanony. Jeden byl umístěn na konci, na tom, odkud přišly tanky, a druhý byl úplně na druhém konci, který měl kryt vchod z druhého konce věznice. Několik bylo protitankových pušek s malou ráží.
2: Takže jste vlastně neměli zbraně, kterými byste mohli německým tankům čelit.
1: Ale vůbec tam nebylo dostatečné obrany proti tankům, poněvadž ani jedného tanku jsme neměli, ani žádného dělostřelectva jiného. Jenom jsme měli tyhle 2 kanony, který jeden nemohli dělat, poněvadž byl úplně na druhém konci. A ten jeden, co mohl dělat, čekali, poněvadž bylo vidět, jak ty tanky se přibližují. Já ještě jsem myslel, já jsem byl totiž na tom druhém konci. Viděl jsem, jak pověstníci nastupují, je to čím dál tím blíž. Požáry i ta střelba. Jsem si myslel, že naši ustupují, nebo co, čekal jsem, že taky ustoupím s nimi. Ale pak tanky už byly úplně blízko a naši jakoby se propadli, ani neviděl jsem ani jedného pak. A pak když přišli tanky už blíže, asi 50 metrů, tak jsem vyběhl s jedním, s kterým jsem byl v jednej stodole ukryt. Všechno jsem zhodil a ruce vzhůru k ním.
0: To bylo s těmi našimi hrdiny, to si teď můžeme poslechnout z těch pozdějších návrhů na jejich vyznamenání československým válečným křížem 1939. Tak nejprve příběh Hynka Voráče.
3: Nasazen při vyvrcholení boje u Sokolova 8. března 1943. Když se už nepřítel prorval do centra Sokolova, rotmistr Voráč dobře organizovaným protiútokem zadržel se svou četou nápor nepřítele, vedený hlavní ulicí, a pobil několik desítek nepřátel. Svým neohroženým odporem strhnul tak nepřítele na úsek své čety a umožnil odsun raněných. Padl při novém zesíleném útoku nepřítele.
0: To byl tedy příběh Hynka Voráče a ze stejného návrhu na vyznamenání ještě příběh Jana Kudliče.
3: Jako velitel obrany Artuchovky vedl 9. března 1943 noční útok 2. roty na Sokolovo. Vynikal bezpříkladnou statečností a odvahou. V čele roty pronikl silnou palebnou přehradou nepřítele přes zamrzlou řeku Mža a vnikl do jihovýchodní části osady Sokolovo. Dobil se svou rotou 16 opevněných domů, zničil 4 kulometná hnízda a 3 tanky, pobil se svou rotou několik desítek nepřátelských automatčíků. Útok roty byl zastaven 13 tanky. Přesto se držel s rotou po 4 hodiny v dobité jihovýchodní části osady Sokolovo. Z osady ustoupil teprve na vyšší rozkaz.
0: Tolik tedy návrhy na vyznamenání obou našich hrdinů. Asi bychom tedy měli říci, že Hynek Voráč padl 8. března 1943. V případě Jana Kudliče tam se uvádí datum 11. března, protože on sice zemřel na následky válečných operací, ale nikoli přímo na tom bojišti. Jak to bylo?
4: Tady bych se vás dovolil opravit, on vlastně nezemřel na následky zranění. Ty boje u Sokolova. V literatuře můžeme najít označení bitva u Sokolova, což není úplně přesné, jedná se opravdu o boje, konkrétně o 2 střety s nepřítelem. Ten první střet s nepřítelem proběhl 8. března 1943, kdy první rota pod vedením Otakara Jaroše bránila osadu Sokolovo a druhého dne na tuto nacisty již obsazenou osadu byl proniknut protiútok 2. a 3. roty. Protiútok 2. roty vedl nadporučík Kudlič, který v průběhu bojů byl zraněn a transportován do Charkova, do Charkovské vojenské nemocnice. V průběhu té cesty do Charkovské vojenské nemocnice byla ta sanitka napadená německým letounem BF-110, který ji zasahl svými palubními zbraněmi a téměř všichni ranění byli vlastně na místě zabiti.
0: Vy jste řekl, že bitva u Sokolova to vlastně nebyla v tom pravém slova smyslu jedna jediná bitva,

0: Ale byla to zásadní událost pro ten náš východní odboj?
1: Byla to zásadní událost nejen pro náš východní odboj, je to samozřejmě první bojové vystoupení Čechoslováků na východní frontě, ale zároveň je to první bojové vystoupení spojenecké pozemní jednotky na východoevropském válčišti. A tím je to Sokolovo výjimečné. Výjimečné je také tím, že vlastně Čechoslováci bojovali proti velmi dobře vycvičeným jednotkám, které měly dlouhodobé zkušenosti s boji na frontě. To byly ty příslušníci 6. tankové divize a samozřejmě nejlepší hodnocení bojů je vždycky, když vás hodnotí ten nepřítel. A my víme, že Němci hodnotili ty Čechoslováky, nebo byli velmi překvapení tím, že vlastně ti Čechoslováci bojovali velmi statečně, že ty boje byly velmi tuhé, dle jejich hodnocení velmi tuhé, velmi náročné. A dokonce je překvapením, že si mysleli, že proti ním stojí mnohem početnější nepřítel. Dokonce udávali, že se v Sokolovu nachází celý jeden prapor, tedy 900 mužů přibližně, což nebyla pravda, protože Sokolovo hájila pouze část praporu, tedy první rota.
0: Říká na závěr historik Roman Šter. Díky, že jste přišel do portrétu Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a Naslyšenou.
0: Ukázky do dnešního speciálu portrétu přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Václav Maršík a Ladislav Čurda, dramaturgem byl Stanislav Winter a David Hertl se už teď těší na setkání s vámi u dalších portrétů věnovaných našim slavným velitelům.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Portréty.
0: 90 let života, z toho 10 roků ve válce a 4 roky ve vězení. Takový je velmi suchý výčet života generála Karla Klapálka. Podle vojenských historiků jednoho z nemnoha českých generálů, který za sebou měl skutečně tvrdé válečné zkušenosti a který se ani netajil tím, že v zákopech mu bylo vždy lépe než v kancelářích štábů a ministerstev. Životní příběh Karla Klapálka vám v dnešních portrétech přiblíží historik Zdenko Maršálek. Přeji dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A spolu s ním vás od mikrofonu zdraví také David Hertl.
2: Portréty.
0: Karel Klapálek se narodil 26. května 1893 v Novém Městě nad Metují. A všechny další informace o jeho dětství nám teď řekne on sám. Já jenom dodám, že jeho otec, železničář, byl poté přeložen do Kralup nad Vltavou a zemřel, když budoucímu generálovi bylo 8 let, takže o 5 dětí v rodině se starala maminka. No a jak to vypadalo, tak to nám už teď řekne sám Karel Klapálek.
4: Já jsem jezdil denně do školy, na střední školu, z Kralup do Prahy, 27 kilometrů, stával jsem 17:30, tenkrát nebyla jednoduchá frekvence a vracel jsem se v 6 večer. To jsem se ještě měl učit a to jsem si musel takhle držet v oči, aby ráno mě nemohla máma zbudit. Věděl jsem i, co je to hlad. Máma bohudověla, měla 4 děti, tak se vrátila k svému povolání z mládí, bylo švadlené rukavic. No tak a já jsem jezdil do školy, měl jsem v kapse kus chleba taky.
0: On je studentem gymnázia v Praze, odmaturuje, pak je účetním v továrně v Kralupech nad Vltavou a v roce 1915 odchází na haličskou frontu.
3: On vlastně byl odveden až na druhý pokus. U prvního odvodu byl odmítnut z důvodu tělesné slabosti. Odvodní komise původně vůbec jako vojáka vzít nechtěla, až potom teprve v červnu 1915, když rakouská armáda už hledala opravdu každého vojáka a ty nároky na polní službu se snížily, tak teprve byl odveden. Takže je vlastně zajímavé, že on se třeba taky vůbec vojákem původně stát neměl a nemusel. Tam je jedna zajímavá věc, on se do armády nebo je odveden v červnu 1915 a již v září 1915 padne do ruského zajetí. To znamená, že ten jeho výcvik byl velice krátký a za krátkou dobu poté, co se dostane na frontu, tak okamžitě upadne do ruského zajetí. Ze zajateckého tábora ho přesvědčí ke vstupu do tehdejších československých legií otec jednoho z populární dvojice Voskovec-Werich, a sice otec Voskovce Wachsmann, který právě v zajateckých táborech v Rusku měl na starosti nábor nových vojáků do československých legií.
0: V tom životopise Karla Klapálka za první světové války nechybějí ty, řekl bych, klasické zmínky Zborov, sibirská anabáze. Je tam ale něco, co by ukazovalo, že se nám tady rodí, řekněme, budoucí významný voják?
3: No, v těch legiích asi ještě spíš ne. On tam slouží na nejnižších funkcích a je tedy zajímavé, že se zúčastní bitvy u Zborova. To byla taková společná událost, která stmelovala všechny zborováky, kteří potom vlastně do konce života spolu měli nějaký tento společný zážitek. Mimo jiné je to společný zážitek i s Ludvíkem Svobodou. On na konci té sibirské anabáze obtížné prodělá tuberkulózu, kterou se ale podaří vyléčit a v podstatě dokonce bez následků. A tak se může v roce 1920 vrátit do Československa.
0: Zůstává v armádě?
3: Rozhodne se, že zůstane v armádě, takzvaně aktivuje, že vstoupí do řad vznikající československé armády jako voják z povolání. Je v důstojnické hodnosti přijat k pěchotě. Zpočátku slouží v Praze, v Plzni a ve Staré Boleslavi jako nižší důstojník, ale posléze je odeslán na Zakarpatskou Ukrajinu a východní Slovensko se mu na celou řadu dalších let stane jakoby vojenským domovem.
0: Kratičkou vzpomínku na to, jak to vypadalo v Užhorodě, načetl z paměti Karla Klapálka Otakar Brousek.
5: Nejdéle jsem sloužil ve vojenské posádce v Užhorodě. Tam jsem se také seznámil se svou ženou, Olgou Košutovou. Vojáci nejvýchodnější posádky republiky pocházeli většinou z chudých horalských vesnic. Vojna pro ně byla často prvním setkáním s moderní městskou civilizací a také s potřebou umět číst a psát. A tak jsem tam často po zaměstnání trpělivě vysedával s negramotnými vojáky a učil je slabikovat.
0: Mě v tuhle chvíli zase napadá podobnost s Ludvíkem Svobodou, který, pokud si dobře vzpomínám, tak hovořil o tom, že se sám naučil maďarsky, aby mohl s těmi vojáky vůbec komunikovat. Vůbec prochází nějak Ludvík Svoboda víc životem Karla Klapálka už v téhle době? Stali se z nich třeba přátelé v tom Užhorodě?
3: Ano, právě oni se znali od vidění z legií, ale v Užhorodu a na Podkarpatské Rusy se stali skutečnými přáteli, protože oba sloužili u jedné posádky. Karel Klapálek byl plukovním pobočníkem a zástupce velitele praporu Ludvík Svoboda velel kulometné rotě. Společně i se svými rodinami pořádali výlety, trávili spolu poměrně mnoho času a skutečně tam od té užhorodské posádky se datuje jejich potom dlouhodobé přátelství, které se vždy vracelo po té, co se služebně znovu setkali.
0: Já myslím, že někdy tady tedy se rodí nebo startuje ta kariéra Karla Klapálka, ale jak vůbec byl Karel Klapálek objeven pro tu, řekněme, velitelskou funkci, pozdější slavnou? Jak se to stalo?
3: No, on byl velice schopný voják. Jeho specializací byl výcvik. Toho nejvíc bavilo a práce přímo s vojáky. A na jednom takovém kurzu, kdy vedl přednášku pro školu pro důstojníky v záloze, tak ho objevil pozdější generál Lev Prchala. A Karel Klapálek se mu tak zalíbil, že mu jakoby tu kariéru nastartoval. Nechal ho přeložit jako instruktora k sobě na velení divize a pak ho poslal do Milovic, kde vyučoval v kurzu u instrukčního praporu a následně i do Vojenské akademie v Hranicích. A současně tam byl zaměstnán jako řádný, to je důležité, řádný profesor taktiky. To znamená, že armáda už o něm, o jeho schopnostech jako taktika a jako učitele taktiky měla poměrně velmi vysoké mínění.
0: Kam až to, když to řeknu takovým tím slangovým výrazem, kam až to dotáhl za první republiky Karel Klapálek?
3: On po 5 letech z Vojenské akademie byl přeložen, nikoliv protože by se snad neosvědčil, ale v rámci takového pravidelného střídání, že voják má během služby vyzkoušet jak službu na štábu, tak službu jednotek, tak byl přeložen do Českých Budějovic k pěšímu pluku 1, což bylo tak celkem takové prestižní umístění na místo zástupce velitele pluku. Za mobilizace 1938 měl Karel Klapálek zkušenost s tím, že velel celému pěšímu pluku.
0: Co dělal Karel Klapálek právě
6: po roce 38, po roce 39. Předpokládám, že jde o člověka, který se s okupací pohraničí a po několika měsících záborem celé republiky, že se s tím prostě nemohl asi smířit.
3: On se s tím nesmířil vlastně do konce života a patřil k těm důstojníkům předmíchovské armády, kteří neustále tvrdili, že jsme se měli bránit a že za žádnou cenu jsme neměli kapitulovat. Nesmířili se s tou kapitulací a rozhodli se bojovat proti okupantovi napřed v rámci domácí odboje obrany národa a poté, když jejich činnost byla prozrazena, tak postupně odcházeli do zahraničí.
6: Ty cesty, pokud se nepletu, nejčastěji vedly do Polska, potom do Francie, ale Klapálek a samozřejmě s ním i řada dalších odchází jinudy přes Slovensko, Maďarsko a kam potom?
3: On působil v obraně národa, dokud nedošlo k jeho prozrazení, ale v tom okamžiku už Polsko bylo obsazeno, takže ta trasa byla...
6: Nebylo kam jít vlastně.
3: Ta už byla uzavřena a zůstala jediná trasa přes Slovensko do Maďarska a přes Balkán se snažit nějakým způsobem dojít do Francie. Jemu se podaří překročit protektorátní hranici na Slovensko, podaří se mu překročit i hranici do Maďarska, tam je však chycen, uvězněn přechodně, nebo lépe řečeno internován a dále se dostane teprve v okamžiku, kdy už Francie kapituluje. A on už tedy nemůže směřovat dál do Francie a jediné, kam mu zbývá, tak se dostane na střední východ do tehdejšího francouzského mandátního území, do Levanty, konkrétně do Sýrie, do syrského Bejrutu a odtamtud do britské Palestiny, kam přichází na začátku července 1940.
6: Jméno Karla Klapálka je, řekl bych, spjato s Tobrukem, s tou bitvou tam. Jak on se tam dostal?
3: V Palestině se sešlo několik vyšších důstojníků a těch řadových vojáků tam bylo velice málo, takže se podařilo postavit a ještě s velkou námahou jeden jediný polní prapor. A o Klapálkových kvalitách svědčí mimo jiné to, že právě on byl určen za velitele tohoto jediného polního celku na středním východě. On s tím praporem se zúčastní spojenecké invaze do Sýrie a poté je poslán s praporem do Tobruku. Takže on tam působí jako velitel praporu, stráží nebo lépe řečeno hájí část obraného perimetru kolem tobruckého přístavu na jeho západní části, kde jsou protivníky především Italové. Ta služba byla opravdu velice obtížná, náročná, také nezvyklá pro československé důstojníky i pro ty prosté vojáky, nicméně ten prapor tam obstojí se ctí.
6: Jenom dodám, že tam bylo 643 mužů, 14 padlo a 81 bylo zraněno. No a jak si počínal Karel Klapálek, o tom svědčí hodnocení nebo návrh na jeho povýšení. Ten návrh vypracoval šéf Československé vojenské mise na Středním východě generál Gak.
7: Nyní po skončení kampaně v Tobruku navrhuji znovu, aby velitel praporu Klapálek byl povýšen na plukovníka za statečnost a neobyčejně obratné vedení obranných operací. Bojová hodnota praporu je v prvé řadě jeho zásluhou. Důkazem je celá řada uznání anglických velitelů, vrchním velitelem generálem Okinlekem počínaje. Klapálek byl vyznamenán polským válečným křížem a britské ministerstvo války projednává jeho vyznamenání britským vojenským řádem za vynikající službu. A to v uznání za dovednost a rozhodnost, se kterou velel československému praporu za útočných operací v tobruckém perimetru.
6: Napadá mne, máme tedy výborného vojáka, pošleme ho do další bitvy, ale ono to tak úplně nebylo, protože Karel Klapálek zamířil do Velké Británie, řekněme do kanceláře.
3: Ta cesta do kanceláře nebyla zdaleka tak rychlá. Kdybychom hledali důvody, proč on se tak osvědčil, tak on velel pěšímu praporu, ale on přitom měl zkušenosti ohromné z předmíchovské armády, nejenom z vojenské hranické akademie, kde vyučoval taktiku, ale současně z polní služby, že on jakoby měl zkušenosti o stupeň vyšší. On byl zástupcem velitele pluku, odvelel si pluk za mobilizace, takže jakoby se dá říci, že velet praporu pro něj bylo něco, co bezpečně zvládal. A tam asi tkví podstata toho jeho úspěchu. On potom na Středním východě zůstává, ta československá jednotka se rozrůstá a když Britové přemýšlejí, co s ní, neboť hrozí nebezpečí, že ti vojáci utrpí těžké ztráty v pozemních bojích, tak rozhodnou, že budou působit v Týlu jako protiletadlový pluk, kde tedy jim nehrozí nějaké ztráty, které by nebyly schopni nahradit, ale současně mohou velice aktivně působit ve prospěch spojenecké koalice. A je zajímavé, že pěšák Klapálek se stává velitelem toho protiletadlového pluku a zvládne to celkem velmi dobře. A teprve poté, co africké tažení skončí, oni se protiletadlovci znovu mimo jiné vrátí zpět na několik měsíců zase do toho Tobruku, tak odjíždějí všichni do Británie, kde se v předtuše blízké invaze do severní Francie buduje nějaká polní československá jednotka, která by mohla zasáhnout na invazní frontě. Tam vznikla otázka, co s tou jednotkou ze Středního východu a co s jejím velitelem. A generál Klapálek je určen na místo zástupce velitele oné budované československé samostatné obrněné brigády.
6: Pojďme ještě malou chvíli chválit Karla Klapálka. Vy jste vybral z jeho hodnocení dvě takové krátké citace, tak si je pojďme pustit.
7: Jeruzalém 30. září 1942. Karel Klapálek je vážné, rozšafné, činorodé povahy. Působí dojmem uzavřenosti. Velitel statečný, iniciativní a věrný povinnosti do krajní fyzické hranice. Vojenské vědomosti velmi solidní. Schopen velet vyšší vojenské jednotce. Kvalifikace velmi dobrá. Podepsán generál Andrej Gak, velitel československé vojenské mise na Středním východě. 30. září 1943. Osobní a mravní vlastnosti Karla Klapálka nezměněny. Kritický k sobě a tím i velkého vlivu na podřízené. Je rázného a nekompromisního vystupování, kvalifikace výtečná. Podepsán generál Alois Liška.
6: Napadá mě jediné slovo přihořívá. Generál Klapálek, budoucí generál Klapálek, zkrátka chce do boje a splnilo se mu to. Byl vyslán do Sovětského svazu, on tam přišel dobrovolně.
3: Přeložení na východní frontu vždy předpokládalo dobrovolné přihlášení, on se skutečně přihlásil. On se do té kanceláře dostal v rámci vlastně běžného služebního postupu vojáka, který, jak jsem říkal, musí část doby strávit u jednotky, část někde na nějakém odboru ministerstva, to znamená v kanceláři. To se Karlovi Klapálkovi nelíbilo a také chtěl ještě do konce války se těch bojů aktivně zúčastnit. Přihlásil se na východní frontu a odjel tam s dalšími tehdy plukovníky a byli již předurčeni na významná velitelská místa ve vznikajícím československém armádním sboru. Tam se všem stalo, že ta cesta trvala poměrně velice dlouho a oni se ke sboru dostávají až v okamžiku, kdy sbor už bojuje v Karpatech a utrpí těžké ztráty. Když generál Klapálek ke sboru míří, tak ta situace byla taková, že jeho starý přítel Ludvík Svoboda velel první brigádě a předpokládalo se, že Karel Klapálek převezme třetí brigádu. A celému armádnímu sboru vel generál Kratochvíl. Ale ten sbor utrpěl velmi těžké ztráty hned v prvních dnech operace, došlo k velitelským přeměnám a když se Karel Klapálek dostane do Karpat, tak najednou zjistí, že velitelem sboru je již generál Ludvík Svoboda. A možná, že generál Klapálek předpokládal, že snad dostane tu první brigádu, jakoby tu lepší brigádu, ale je mu svěřeno velení té třetí brigády. On to možná bral, aspoň jak to vyplývá z těch vzpomínek, jako něco, co se mu až netolik líbilo, že by asi chtěl nějakou lepší jednotku, protože viděl ty nedostatky ve výcviku těch poměrně čerstvých nových povolanců té nově formované brigády.
6: O tomhle všem celkem hezky vypráví i ta ukázka, kterou jste vybral z jeho paměti a je to velmi zajímavé líčení těch okamžiků, kdy Karel Klapálek přichází na Duklu.
7: Brigáda pro mne poslala malé otevřené pásové vozidlo vpředu a po bocích pancéřované. Velitelství třetí brigády bylo od 20. září 1944 ve městě Dukla na polském území, asi 30 kilometrů severně od československé hranice. Za těžkých okolností a s velkými ztrátami bylo zasvítání dobyto. Ještě se z něho kouřilo, když jsme dojížděli. Ve zlobě nad neúspěchem třískali hitlerovci do města i na všechny přístupové cesty a tak se mé vozidlo hned při vjezdu do Dukly ocitlo v palbě minometů. Střepiny oklepávaly vůz ze všech stran, ale proklouzli jsme a zastavili u jedné z mála zachovaných budov, v níž byla předsunutá část velitelství. Proběhl jsem pár kroků mezi střelami dovnitř a byl jsem na brigádě. Přivítal mě major Fanta, který brigádě velel. Znal jsem ho ze své poslední mírové posádky v Českých Budějovicích jako tvrdého a fyzicky zdatného chlapíka. Teď vypadal unaveně, ba vyčerpaně. Ostatní vyhlíželi ještě hůř. Bylo znát, že jsou druhý týden nepřetržitě v bojích. Již po prvních rozhovorech jsem měl dojem, že mezi jednotlivými složkami štábu není taková harmonie, jaká by měla být. Vojáci byli již značně unaveni a mnozí i vyčerpáni. Také jsem konstatoval, že je nedostatečný počet velitelů všech stupňů a nízká úroveň výcviku vojáků. To byly zlověstné znaky. Nadto neúspěchy a velké ztráty hned při vstupu na bojiště otřásly povážlivě morálkou jednotek. Poněvadž byly velké ztráty také v řadách velitelů, museli převzít velení lidé, kteří pro takový úkol nebyli připraveni a co bylo zvlášť povážlivé, neměli ani bojové zkušenosti.
6: Podle toho, co tady Karel Klapálek popisuje, tak Dukla to muselo být prostě něco úplně jiného než Afrika.
3: To z ukázky vyplynulo, skočil rovnýma nohama do těch nejtěžších bojů na Dukle a vlastně v té ukázce úplně v krátkosti, ale naprosto pregnantně formuloval celou tu škálu těžkostí, které mu později stěžovaly vůbec možnosti té velitelské funkce, což samozřejmě se potom na těch bojích projevilo.
6: Karel Klapálek nakonec samozřejmě dovedl své vojáky až do Prahy. Pochopil jsem, že není legenda ta slavná vojenská přehlídka, kde jel v čele vojáků na bílém koni. To si musel užít.
3: Ona je k tomu i taková příhoda, že když jsi nějak sázeli, nemysli si, že když budeš do odboje, že se vrátíš na Václavák na bílém koni a že on si na to na poslední chvíli vzpomněl, že by měl jít na bílém a nechal si poslat pro bílého koně. On už byl na konci války, se stal velitelem celého toho prvního armádního sboru. Dá se říct, že za války se opravdu velice osvědčil. Zcela nepochybné je to na tom středním východě, ale i v těch těžkých podmínkách na východní frontě. Současně také třeba říct, že ta jeho kariéra byla rychlejší, než by se dalo očekávat a on přeci jen přes všechny své nesporné klady třeba neprošel školením na vysoké válečné škole, což přece jenom ho jistým způsobem limitovalo právě na těch vyšších velitelských funkcích.
6: Zdenko, musíme kousnout do kyselého jablka léto 1945 a divoký odsun německých obyvatel z Čech. I tady se setkáme se jménem Karla Klapálka, protože vojáci, kteří podléhali jeho velení, se třeba na Žatecku a Postoloprcku dopustili poměrně rozsáhlých násilností vůči německým civilistům. Bylo tam spousta lidí povražděna. Klapálek potom musel k této věci vypovídat před komisí bezpečnostního výboru Národního shromáždění. Když se na to podíváme dnes, jak je možné, že došlo k tomu, že vojáci nějakým způsobem zavraždili patrně několik stovek civilních německých obyvatel?
3: No, ono je těžké to slučovat přímo s osobou generála Klapálka, protože ty vojáci mu sice podléhali, ale po několika stupních. On byl velitelem celé té oblasti, takže za to samozřejmě zodpovídal, ale nebyli to vojáci přímo z jeho jednotky, že by ty rozkazy, které byly vydávány, šly přímo bezprostředně od něj. On potom ty vojáky, kteří se těchto činů dopustili svým způsobem, nikoli hájil, ale omlouval těmi strašlými válečnými a okupačními zážitky, které ti vojáci měli. A on za ty vojáky cítil zodpovědnost a i zodpovědnost velitelskou, takže jejich činy nějakým způsobem omlouval. Samozřejmě on byl velkým protivníkem Němců a v tehdejší době skutečně cítil vyloženě národně protiněmecky.
6: Abychom dovyprávěli příběh Karla Klapálka, musíme se samozřejmě zmínit o únoru 1948 a o tom, co bylo po únoru 1948. Tak nejprve řekněme něco o politickém angažmá. Já si myslím, že Karel Klapálek byl určitě z těch vojáků prvorepublikových, kteří nebyli v žádné politické straně a pokud vstoupil do té komunistické, což se stalo až někdy v létě 1948, tak patrně to byla pro něj asi jediná možnost nebo jediné východisko. Chápu to dobře?
3: V meziválečné době aktivní voják nebo voják z povolání ani nemohl být členem žádné politické strany. A myslím si, pokud bych si mohl odhadnout, tak Klapálkovi osobní postoje byly nadstranické. Samozřejmě, proto jsem na začátku zdůrazňoval jeho velice těžké dětství, měl silné sympatie právě pro tu chudší část obyvatelstva. A navíc v tom rozhodnutí z roku 1948, kdy velká část důstojnického sboru se rozhodne podpořit komunisty a nové směřování republiky, tak jsou často pomíjeny ty čistě vojenské důvody, které oni jako vojáci zcela jasně viděli. Posunutí hranice Německa na západ, přímý kontakt s největším spojencem, možnosti zásobování v případné další válce a podobně. Všechno to, čím trpěla Československá armáda v roce 1938, tak se zdálo, že tímto příklonem novým bude eliminováno. A to bylo asi v myšlení vojáka podstatným momentem.
6: Ty čistky v armádě začaly, řekl bych, poměrně rychle po roce 48 nebo 49. Karel Klapálek sice v roce 49 dostává řád Bílého lva, ale zároveň v březnu toho roku také anonymní dopis, který jej upozorňuje na sledování a vyzývá jej k emigraci. V dubnu 1950 je poslán na zdravotní dovolenou. Je to téměř současně v době, kdy je z funkce ministra obrany odvolán Ludvík Svoboda. V únoru 51 označen za nedůvěryhodného a 20. listopadu 52, čili několik dnů po procesu s Rudolfem Slánským, je Klapálek zatčen.
3: Tam je i možná podstatné, že on si o odchod z armády nebo respektive o zdravotní dovolenou požádal sám a vlastně v reakci právě na ty postupné čistky a zvláště konkrétně na to odstranění přítele Ludvíka Svobody. Nicméně poté je i oficiálně z té armády odstraněn. Ono to přímo souviselo s procesem s Rudolfem Slánským. Tam v pamětech se píše, že on poslouchal ten proces v rozhlasu a říkal, no jo, to je špatné, už viděl, jak to bude, zbalil si věci a skutečně potom večer pro něj přišli. On byl rehabilitován v roce 1956 a byla mu dokonce vrácena hodnost a byl mu vyměřen i odpovídající důchod.
6: Dokonce se to mělo stát, to jeho propuštění a ta rehabilitace na přímluvu Nikity Sergejeviče Chruščova a maršálu Žukova a Koněva. O tom bude i ta poslední ukázka. Je to dopis Karla Klapálka 11. června 1956 maršálu Žukovovi.
8: Vážený soudruhu ministře obrany Sovětského svazu, mám čest vám ohlásit, že jsem byl po více jak 3 letech propuštěn z vězení. Novým rozsudkem prezidia Nejvyššího soudu v Praze ze dne 18. května jsem byl zproštěn obžaloby. Jsem si vědom, vážený soudruhu maršále Sovětského svazu, že díky vzácné pozornosti a zájmu vašeho a soudruha maršála Sovětského svazu Koněva o můj případ, který jste projevili při své návštěvě koncem ledna tohoto roku, dostalo se mi urychleně spravedlnosti. Již 2. února bylo zahájeno přešetřovací řízení, které skončilo mou rehabilitací. Jsem vám i soudruhu maršálu Sovětského svazu Koněvovi velmi zavázán, jak za sebe, tak i za svou rodinu. Mějte, vážený soudruhu maršále Sovětského svazu, můj upřímný dík. Ujišťuji vás o své dávné velké úctě.
6: Dodejme, že v roce 1968 Karel Klapálek obdržel titul hrdina Československé socialistické republiky, žil v Praze na Jižním městě, několikrát vyšly jeho paměti. Snad jenom u jediné věci bych se chtěl ještě zastavit. V květnu 99 v poslanecké sněmovně byla velká debata o tom, jestli Klapálka vyznamenat řádem Bílého lva. Nakonec Václav Havel tohle vyznamenání neudělil a úplně stejná debata se opakovala o 10 let později v červnu 2009, kdy byl Karel Klapálek opakovaně navržen na řád Bílého lva in memoriam. Tentokrát neudělil tohle vyznamenání Václav Klaus. Tenko, napadá vás, čím je Karel Klapálek natolik kontroverzní, že si tohle vyznamenání nezaslouží?
3: Rozhodně jde o ten únor 48 a o ničem jiném také ani v obou těch případech debata nebyla. Ono s generálem Ludvíkem Svobodou někdy se to prezentovalo tak, že jakoby vyhlásili, že armáda zůstane neutrální v tom politickém sporu. Ono tak není, ty formulace jsou jiné. Oni tam vyjádří, že armáda jde vždy s lidem, což už je jakoby náznak zastřený, ale velice slyšitelný podpory té komunistické strany toho tehdejšího sporu. A to si myslím, že mu asi měli za zlé, nebo to bylo to, proč to rozhodnutí neudělit vyznamenání padlo. Že to byl jeden z rozhodujících momentů politického vývoje v našich moderních dějinách a že se Karel Klapálek tehdy zachoval tak, jak se zachoval.
6: Jen dodám, že nic z těchto dohadů o vyznamenání už Karel Klapálek nemohl slyšet. Zemřel v Praze 18. listopadu 1984. Tím končí dnešní pořad Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka. Děkuji Zdenku Maršálkovi.
3: Naschledanou.
6: A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Byli mladé, byli statečné a chtěli bojovat proti nacistům. Ženy na frontě. To je květnový cyklus portrétů Českého rozhlasu Plus. Jak se ženy dostaly do ryze mužského světa? Jak je přijala československá jednotka v SSSR? Jak statečné byly ženy při obraně Sokolova a v dalších bojích na východní frontě? Čtyři ženy, čtyři příběhy. Zdravotnice, telegrafistka, snajperka i protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů Ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Sněmovnou prošla malá novela stavebního zákona. Kyjev dostal od Budapešti zpět nedávno zabavené peníze a cennosti. Čeští hokejisté se připravují na úvodní zápas švédských her a bude většinou oblačno, postupně přehánky a bouřky a teploty většinou do 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Přechodné období, kdy ještě nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, se má prodloužit o rok. Malou novelu stavebního zákona ve zrychleném řízení schválila sněmovna. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června 2027. Geoportál je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO už funkční, není ale ještě plně otestovaný. To by podle ní mohlo při dřívějším spuštění způsobit úřadům komplikace.
10: Pokud by samosprávy a pořizovatelé byli nuceni plnit své zákonné povinnosti výhradně prostřednictvím geoportálu, hrozilo by zde reálné procesní riziko. V krajním případě i zpochybnění územně plánovací dokumentace z důvodu případných vad v postupu.
9: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď ji projedná Senát. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie případ vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisté to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Hasiči dostali oheň pod kontrolu v pondělí večer. Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti, které maďarské úřady v březnu zabavily. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarsko před minulý měsíc zadrželo zásilku ukrajinské státní banky při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Pracovníci banky byli podle tehdejšího tvrzení maďarských úřadů podezřelí z praní špinavých peněz. Ukrajince Maďarsko propustilo, zabavené cennosti si ale země dosud nechávala. Meteorologové varují před vznikem požárů na Moravě a ve Slezsku. Mimořádná opatření kvůli suchu a zvýšenému riziku vyhlásil Zlínský kraj. Až do odvolání platí zákaz rozdělávání ohňů v přírodě.
11: Opatření se podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO vztahuje i na hospodaření v lesích.
12: Firmy, které hospodaří v lese, nesmí pálit klestí a rozdělávat ohně. Žádáme vlastníky obecních i jiných komunikací, aby zpřístupnili tyto komunikace pro případný přístup techniky.
11: Podle ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Víta Rušara hasiči od začátku dubna zasahovali u 45 požárů v přírodě.
13: Ty zásahy nás opravdu zaměstnávají, jsou fyzicky velmi vyčerpávající, je velmi složité dostat techniku, lidi, dostatek vody na místo události.
11: V případě nutnosti můžou hasiči úplně zakázat vstup do lesů. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
9: Česká hokejová reprezentace se připravuje na start švédských her. V národním týmu jsou i hráči, kteří zažili úspěšné medailové roky reprezentace do 20 let. Teď budou bojovat o místo v sestavě pro mistrovství světa. Premiéra mezi dospělými čeká například obránce Marka Alšera, který v této sezóně debutoval v NHL za Floridu. O zapojení mládežnických reprezentantů mluvil zkušený bek Michal Kempný.
14: Myslím si, že tady bylo pár let, kdy tady ta díra opravdu byla, kdy jsme čekali na to, když ti kluci jako se začnou prosazovat, a já myslím, že ty roky teďka jsou tady. Kluci se derou nahoru, jsou pracovití, chcou se podívat do toho světového hokeje a vím, co to je. Odehrát svůj první zápas v NHL, odehrát svůj první zápas za nároďák, to jsou momenty, které se nezapomínají.
9: První zápas švédských her odehrají Češi dnes večer od 19 hodin proti domácím. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. O víkendu se pak český tým utká ještě s Finskem a Švýcarskem.
15: Bezpečí na D1 za sjezdem na Divišov a uzavřený tah z Jaroměře do Náchoda. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále pozor za sjezdem na Divišov. Na 47. kilometru stojí dodávka ve stoupacím pruhu a podle našeho zpravodaje se vybočuje. Opatrně i na D1 se Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Nový Jičín. Na kilometru 332 tam stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní auto. Podle záběru z kamer už jsou na místě policisté z majáku a také se lehce vybočuje. A silnice 33, hlavní tah z Jaroměře do Náchoda, je teď neprůjezdný. Na novém obchvatu Jaroměře mezi koncem dálnice D11 a Českou Skalicí je těžká nehoda. Srazilo se osobní auto s nákladním, na místě jsou hasiči, také záchranáři a provoz podle policistů zastavený. Dá se to ale objet po staré silnici přes obec Svinišťany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude většinou oblačno, od západu místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 15 a na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Spojené státy dočasně přeruší operaci, jejímž cílem bylo zajistit vojenský doprovod nákladním lodím, které uvízly v zablokovaném Hormuzském průlivu. Po zastavení projektu Svoboda odůvodnil americký prezident Donald Trump průlomem ve vyjednávání s Íránem. Tisíce námořníků tak zůstávají už 2 měsíce v uvízlých lodích po celém Perském zálivu. Jaké mají možnosti a co to všechno znamená pro světový obchod? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
16: Naším hostem je výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky České republiky Petr Rožek. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Vy jste ve vysílání Českého rozhlasu dříve uvedl, že ve vás americký projekt Svoboda vyvolává frustraci, protože se obáváte, že není dobře připravený. Jaký máte teď dojem z jeho dočasného pozastavení?
17: Abych řekl upřímně, obě strany pochopitelně vysvětlují tu první chviličku úplně jinak. Já myslím, že tam došlo k incidentu, který pochopitelně Američané nepřiznají, ale došlo k tomu, což jsem, přiznám se, i trochu očekával, a sice, že opravdu přecenili svoje síly a že se i Iráncům podařilo, tam teď došlo k útoku na 2 americké lodi, podařilo nějakým způsobem vojensky zasáhnout. A to si myslím, že je pro tuto chvíli důvod, proč ta operace je pozastavená. Američané podle mého názoru hledají cesty, jak ji zefektivnit. Co říká, prosím, prezident Trump, to mě nezajímá.
16: Tak probereme ještě další informace, které se kolem toho objevují, protože ještě včera vystoupil americký ministr obrany Pete Hexet a prohlásil, že poté, co Američané zajistili bezpečnou plavbu dvěma lodí, cesta je volná a k proplutí se řadí stovky dalších lodí. Tak tyto informace podle vás nejsou pravdivé?
17: Já myslím, že ty lodi se skutečně do toho konvoje začínají řadit, protože všichni pochopitelně by rádi už konečně tady z toho pekla vypluli. Zdali se ten konvoj, až tedy bude se ten nějakým způsobem pohne, to je první otázka. A druhá otázka je, zdali ten konvoj, protože to budou stovky lodí a budou to lodi v různých velikostí, zdali vůbec bude někdo schopen ho zorganizovat, protože to je přece jenom opravdu, jak mně se líbila ta formulace amerického prezidenta, že to je největší americká nebo jaká světová dokonce blokáda, tak toto bude skutečně jedna z největších námořních osvobozovacích operací v dějinách. A tam zatím já nevidím žádnou centrální sílu nebo centrální administraci tohoto případného úkonu. Těch lodí pochopitelně se musí ujmout nějaký velitel, který bude ty lodi řídit v nějakých vzdálenostech, rychlostech a tak dále. Jinak tam vznikne další chaos a už jsme všichni vyzkoušeli v těch 60 dnů. Ten hormuzský proliv skutečně není široký na to, aby se tam tlačily lodě na zdozbůh.
16: No, představitel americké vlády, konkrétně Pete Hexet, také řekl, že očekává, že v budoucnu převezme zodpovědnost za klíčové vodní cesty zbytek světa. Je to vůbec možné? Co si pod tím představit?
17: Já bych rád upozornil znovu na jednu věc. Hormuzský průliv není mezinárodní vodou. Tam se potkávají svrchované části patřící pod správu Iránu. Bezprostředně s tím pobřežním pásem, který patří Ománu. Trošku je ve stínu chování Ománu, nikdo to moc nekomentuje, ale je známo, že Omán je spíše nakloněn Iránu. Takže jakýkoliv pokus o kontrolu tady té úžiny skutečně bude narážet na buď tedy Irán a jeho známou neochotu nějakým způsobem tu vodní cestu otevřít, anebo případně tedy na, nevím, jestli ochotu nebo neochotu Ománu proskytnout tu svoji část.
16: No, iránská státní televize také uvedla, že Irán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby průlivem a zveřejnil novou mapu zobrazující rozšířenou zónu iránské kontroly. Ty obchodní plavidla podle toho musí koordinovat svůj pohyb s iránskými ozbrojenými silami a obdržet před plavbou povolení iránských úřadů. Tato varianta je tedy pravděpodobnější.
17: Já bych tomu ještě dodal, to povolení bude něco stát. To povolení bude stát lodní společnosti, jak jsme už slyšeli, stovky tisíc až milion dolarů. A také jsme k tomu zaslechli, že americký prezident varoval jakoukoliv společnost, která by se pokusila jenom o tomto vyjednávat nebo případně ty peníze nabídnout, tak bude čelit americkým sankcím. Tak si myslím, že tady ano, určitě se ta cesta otevře, ano, určitě Irán bude nějakým způsobem nabízet tady tu možnost a je to pro ně zajímavý fiskální příjem, že jo, to je vlastně mýto, ale zdali to potom bude fungovat po vyplutí z toho zálivu, z toho průlivu, co tady vůbec si nedokážu představit. A musím říct, že americké sankce jsou stejně nepříjemné jako případně další uvíznutí nebo další sečkávání v tom průlivu, tím průlivem.
16: Zároveň tedy kromě toho poplatku, o kterém jste mluvil, tak iránská média také tvrdí, že v iránském parlamentu je připravena nová legislativa, která trvale zakáže plavbu hormuzským průlivem všem plavidlům s vazbami na Spojené státy a Izrael. Co by to znamenalo?
17: No, já myslím, že skoro nic, protože izraelská plavidla nebo izraelské společnosti s nějakým zájmem nebo s nějakou částí sídlící v Izraeli už dávno tady těch vod nesmí a lodi izraelské vlajky nesmí přistávat ani v ostatních zálivových přístavech, to znamená v Emirátech, v Ománu, v Kataru.
16: No ale americké.
17: Je, ano, americké lodi, no. Nechci říct naštěstí, ale opravdu těch skutečně čistě amerických lodních společností je ve světě strašně málo. Většina velkých rejdařů mají zcela jiné vlajky. Lze to interpretovat tak, že to je omezení týkající se opravdu mála procent světové flotily. Ovšem, to se dá interpretovat i tak, že to jsou společnosti, které sympatizují se Spojenými státy nebo mají nějaké třetí vazby přes další zákazníky na americkou administrativu a to už bude horší.
16: Hostem Interview Plus je výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Petr Rožek.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
16: Představují podle vás ty informace o pozastavení projektu Svoboda pro lodní společnosti a především pro námořníky, kteří uvízli v průlivu naději?
17: No já, jestli něčeho opravdu, co mě hrozí, nebo z čeho se bojím, jsou opravdu životní osudy těch námořníků. A jakákoliv naděje mně přijde jak kouš na obzoru pro Robinsona. Ale ten... ta naděje nebo ten horizont je velice vzdálený a myslím si, že zvlášť pro ty námořníky zatím ta situace je neskutečně špatná. Ti lidé jsou tam, jak se říkala, 60 dnů, mají omezené dodávky jídla, na lodích určitě málo možností nějakého vyžití nebo jak to nazvat, prostě nějakého trávení volného času a co je úplně nejhorší na těch lodích je určitě nedostatek vody.
16: A není žádná možnost, jak k ním potraviny nebo pitnou vodu dostat?
17: Tam se pohybuje po tom bazénu, mimochodem Perský záliv je obrovský kus moře, to je moře, které se svojí velikostí přibližuje Středozemnímu moři, takže se tam sice pohybují nějaké zásobovací linky, respektive nějaká plavidla, především karitativních organizací, ale obsloužit takový kus vody a je tam asi 1300 lodí a 20 tisíc lidí, to je skutečně velmi obtížný úkol. A další z půlky toho Perského zálivu to zabírá Irán a ten si myslím, že těm lodím neposílá nic, kromě raket.
16: No a stále není možnost ty tisíce, desetitisíce námořníků repatriovat, nějak je dostat ven?
17: Podle mezinárodního práva by je bylo možné repatriovat pouze v případě a zanechat tady lodi opuštěné, že by tam vypukl skutečný válečný stav. Když se pominu výrok prezidenta Trumpa, že tam vede miniválku, tak tam ve skutečnosti zatím k žádnému vyhlášení válečného stavu nedošlo.
16: A zároveň teď platí příměří.
17: No, doufejme, to nikdo neví, jestli to je příměří nebo jestli to je jenom klid zbraní, protože se prostě neví, jak dál, ale ono zanechat lodi bez posádek je pro jejich majitele taky dost špatná představa. A lodi bez posádek jsou v zásadě předurčeny k zániku. Takže ty posádky tam jsou, vedou pochopitelně na té lodi dost nudný život, ale udržují ty lodi aspoň v nějakém plavby schopném stavu a pochopitelně jsou připraveni na mávnutí praporkem se vydat tedy směrem z té pasti ven.
16: Jak se řeší za těchto situací zdravotní potřeby? Přece není jisté, v jakém jsou námořníci fyzickém, hlavně třeba psychickém stavu. Tak je tam nějaká možnost?
17: To je přesně to, co, z čeho já mám takový strach. Zdravotní potřeby na většině lodí řeší někdo, kdo má nějaký kurz. Zdravotní potřeby si možná budou moci řešit některé blízko stojící lodě navzájem, ale ty psychické problémy určitě nikdo neřeší. A musím zapomenout, že ti lidé jsou naprosto obyčejní lidé. Jo? To nejsou žádní specialisté, kteří by třeba byli schopni provádět nějakou jinou, to jsou námořníci, kteří jsou na lodi určení k těžké práci. A když ta těžká práce není, tak si myslím, že deprese tam bude velmi hluboká. A je mi líto těch lidí, ať jsou to lidé, kdo ví odkud.
16: No a dostávají stále třeba i v těchto situacích běžný plat nebo budou za to nějak podle vás odškodněni, až to všechno skončí?
17: Plat jim 100% běží, nějaký základní plat právě tím, že jsou nuceni být na palubách, určitě dostávají, ale promiňte, já myslím, že v tuto chvíli by asi vyměnili peníze za to, aby byli pryč a svobodní a mohli se třeba vrátit i domů, protože u některých určitě už skončila ta klasická rotace, která jim umožňuje se aspoň jednou za rok podívat domů. A to si myslím, že v tuto chvíli ty peníze asi nepřebíjí.
16: Může se stát, že těm lodím dojde palivo?
17: To se taky může stát, i když ty lodi v tuto chvíli jedou pouze na generátorové motory, které velkou spotřebu nemají. A tam tedy, a to je paradox, v tom Perském zálivu je paliva dost. Kromě tedy velkých výrobců tam je určitě i spousta lidí, které mají palivo na palubě. Takže si myslím, že co se týče samotného paliva, tak takový problém asi, nebo velký problém nebude. Problém bude s těmi potravinami, základní hygienické potřeby určitě už došly a voda. Voda se totiž mimochodem vyrábí na většině lodí ocelováním mořské vody a na to se musí spustit velký motor.
16: A ty jsou, myslíte, za těchto okolností vypnuté? I když tedy...
17: A ty jsou určitě vypnuté.
18: I za tu cenu, že prostě bude nedostatek pitné vody pro ten personál?
17: I za tu cenu.
18: Vy jste říkal, že v podstatě čekají na mávnutí. Máte nějakou představu, jak se k ním třeba dostávají informace, jestli skutečně ti zaměstnavatelé, ty společnosti s nimi komunikují, asi nemají informace pouze ze zpravodajství nebo ty informace, které máme my?
17: Ty lodi, co stojí uvnitř Perského zálivu, mají zapnuté transpondéry, znamená, že mají také zapnuté rádio. Takže rádiová komunikace tam určitě možná je a myslím si, že probíhá na standardní úrovni, to znamená, že informace, pokyny, případně i zpětně informace z lodi majitelům jsou běžně předávány samozřejmě přes kapitánský nebo přes velitelský můstek. A myslím si, že jsou, a to je asi správné, filtrovány dál pro posádku, tak aby nevznikala ještě větší panika. Ale informace tam určitě jsou oboustranně, obousměrně, navíc se tam pohybuje určitě i v rámci té americké, do amerického projektu se tam pohybuje i nějaká rozvědka, která monitoruje situaci ze vzduchu. Takže toho bych se nebal.
18: Vy jste mluvil o tom, že vlastně, kdyby skutečně se vše už zprůchodnilo a průliv byl průjezdný, takže bude velmi náročné všechny ty lodě, než vyplavou a než se dostanou z této situace. Jak dlouho by to mohlo trvat, když mluvíme o tom, že tam jsou stovky lodí, zhruba 1300 plavidel?
17: No, ne všechny lodi stojí už tedy u toho výjezdu, některé kotví i v severní části, nebo severnější části, pardon, ono to není na sever, ono to je na západní části toho bazénu. Nevím, jaká kapacita by mohla nastat, nebo jakou kapacitu mají ty americké hlídkové čluny pro jednu část konvoje. Určitě to bude probíhat v nějakých blocích. Kdybychom si řekli, že propluje 20 lodí denně, tak si to spočtěte sama, je to 50 dnů,

0: zálivu, tak už mají zboží dost a dokonce klesá cena přepravy té americké a mexické ropy na světových trzích. Přeprava, ne cena toho materiálu.
1: Nejde pouze o ropu, močovinu, ale spoustu dalšího zboží. I to třeba to, že stojí na té lodi už skoro 2 měsíce, potřebuje nějakou speciální péči?
0: Ta močovina si myslím, že kromě toho, že tedy asi zapáchá, tak ta močovina asi problém nečiní. Hliník, který tvoří významnou část exportu tady z té oblasti, ten se nekazí vůbec, ten má dlouhou záruční dobu. Ropa nevím, já nejsem zboží znalec, ale myslím si, že samotná ropa asi také problém není. Možná bude problém s kvalitou toho paliva již vyrobeného, to znamená ropných produktů, především kerosinu, ten si myslím, že dlouho nevydrží, stejně jako třeba i benzín. No a to ostatní, z té oblasti se nevyváží žádné rychle se kazící zboží, čili kdyby náhodou došlo k tomu, že by tam byla nějaká loď s takovým zbožím, ale ona tam není, tak by určitě došlo k nějakému náhradnímu řešení. Mimochodem náhradní řešení kousového zboží už existuje, začíná se organizovat linka přes rudomořské přístavy a kamiony, ta linka je docela životaschopná, takže kusové zboží z Perského zálivu minimum, do Perského zálivu pro potřeby místních zemí už proudí. A co se týče těch komodit, nevím, já mám jediný pocit, že by mohlo dostat problém s tím stlačeným, respektive zkapalněným zemním plynem, že ten je nutno udržovat pod velkým tlakem. Nevím, jak to tam řeší, jestli ty lodi mají puštěné generátory na to stlačování, nebo jestli to v těch nádržích drží samo, to teda opravdu nevím.
1: Obrovským problémem je také pojištění. V podstatě tyto lodě už nelze dnes pojistit. Může to být signál i do budoucna, že nákladní lodní doprava bude pro pojistné společnosti příliš riskantní?
0: Ale to se stává pravidelně. Pojišťovny jsou nejlepším indikátorem námořních nebo respektive světových rizik. Nakonec jsme to zažili stejně v Černém moři přednedávnem a také se sem tam objevují určité limitní pojistné sazby ve východním Středomoří. Čili pojišťovny si myslím, že budou pracovat s tím rizikem a nakonec pojišťovny jsou továrny na pojištění, nikoliv na zákazy, čili pojišťovny budou velice pečlivě vyhodnocovat rizika, budou pracovat s pojistnou sazbou. Ono to není, že by nebylo možno pojistit, ale sazba pojistného je tak vysoká, že se nikomu nevyplatí ho zaplatit. Čili pojišťovny si myslím, že budou a bude zajímavé sledovat pojistné na těchto linkách, tak pojistné bude indikátor, že tedy nějakému riziku buď dochází a eskaluje, nebo že se snižuje.
1: A myslíte si, že ti námořníci, ten personál, ti nějak pojištění jsou od svých zaměstnavatelů?
0: No, obávám se, že ti dělníci na palubě asi ne, to jsou lidé z Jižní Asie, pracující za pár dolarů denně, ty určitě mají minimální ochranu, co se týče třeba i nějakého zdravotního úkonu. Posádka na palubě, tedy na mostku, na tom velíně, tak určitě pojištěná bude, to jsou většinou odborníci ze vyspělých zemí, ale ti námořníci samotní určitě ne. A těch je tam na té palubě většina.
1: BBC informovala o tom, že sledování těch uvízlých plavidel je čím dál komplikovanější kvůli rozsáhlým výpadkům systému GPS. Některé lodě si údajně sami sledovací zařízení také vypínají. Představuje toto nějaký problém?
0: Ono tam nedochází úplně k výpadkům, ale dochází tam k situaci, kterou jsme zažili i také jednou v Rudém moři, dochází tam k záměrnému rušení. A ty lodi se na obrazovkách, na těch mapách objevují úplně někde jiné, než ve skutečnosti jsou. Jsou dokonce v situace krajní, kdy ta loď se objeví někde v poušti na arabském poloostrově. Ale problém asi bude s tím, těmi transpondéry, ale ty jsou vypínané naopak záměrně v okamžiku, kdy se lodi chystají nějaký manévr, který by třeba mohl být i manévrem úniku, manévrem tedy proklouznutí tím hormuzským průlivem. Ale to, říkám, to je záměrné. U toho GPS tady to rušení, a to jsme zažili také jinde, to je hybridní válka, tak to je problém, ano. Ty lodi navíc nevědí jedna o druhé, sledují se pouze na vizuální vzdálenost a jakékoliv další možnosti musí spoléhat pochopitelně, využívají pouze na palubě, to znamená palubní systémy.
1: A proč tedy vypínají ty lokátory? V čem je to pro ně výhodné?
0: Lokátor vypínají v okamžiku, kdy se pokouší nebo chtějí se pokusit o nějaký přesun pro to, aby je ani z jednoho, ani z druhého břehu, především tady z toho Hrianského břehu, nemohli sledovat, protože

0: Transponder ten je určen tedy ke komunikaci s pobřežními zařízeními, majáky a podobně, a ty předávají potom informace dál. Čili když tedy nadejde nějaké to, ta vizuální tma, tak transpondery jsou jediný systém, jak je zblízka sledovat. A ano, myslím si, že to je jako když si někdo ve tmě ještě nasadí na hlavu černou kapuci.
1: No a pro naši představu, jak vlastně je pro takový tanker klasický asi, které stojí teď v Hormuzském průlivu, jak je pro ně náročné se otočit, kolik prostoru potřebuje, jak dlouho mu to trvá?
0: Ty největší tankery, a těch tam je poměrně hodně, jsou 450 metrů dlouhé. Nebo 400, řekněme, podle toho, podle velikosti. Ta loď je nějakých 65 metrů široká a má ponor nějakých 20 metrů. Čili udává se, že loď, která chce udělat kolečko o 180 stupňů, na to potřebuje přibližně 10 kilometrů. Ovšem za plné rychlosti, ono, totiž do nějaké rychlosti udává se opět přibližně 8 uzlů, nefungují efektivně lodní kormidla. A ta loď musí spoléhat buď tady na pomoc zvenčí, to znamená na nějaký remorkér, který do ní tlačí, nebo případně, a to je velice pomalé, na použití bočních šroubů. Což je také situace, která úplně jednoduchá není. Čili otočit ten tanker v tuto chvíli spíš tedy asi závisí na větru. Ty tankery, nebo vůbec ty lodi, co tam stojí na kotvě, tak se pochopitelně podle větru otáčejí. Ale ten vítr je, jak známo, nedá se mu poručit. Manévr s takovou velkou lodí znamená rozjet tu loď, rozjet ji aspoň na 8-9 uzlů a pak se může zatáčet, řekněme, v tom perimetru 10 kilometrů, pokud tam nestojí nějaká jiná loď.
1: No, vy už jste několikrát zmiňoval třeba situaci roku 2023, kdy byla kvůli útokům jemenských husíů pozastavena nákladní doprava v Rudém moři. Dá se tato situace srovnat? A lze říct, že se z ní něco společnosti poučili? Že teď ten postup je trošku jiný?
0: Určitě jsme se poučili v tom směru, že si málo kdo troufne přes takové překážky proplouvat. Určitě jsme se poučili v tom, i když to není pochopitelně velikostně srovnatelný moment, že s těmito útoky, nebo na tyto útoky je velice obtížné odpovídat a chránit lodě plující v dosahu střel je prakticky nemožné. Jakákoliv střela dopadající na palubu může znamenat fatální problém, může znamenat i zkázu plavidla a posádky. Čili poučili jsme se v tom směru, že je lepší se tomu místu vyhnout. Rudé moře naštěstí objízdná trasa existuje, samotné Rudé moře. Dneska zvlášť ta část, řekněme, mimo dosah útiu už je obsluhována přes Suezský průplav, ale Hormuzský průliv a Perský záliv má nešťastnou podobu v tom, že tady jiná cesta nevede.
1: To znamená, že v tuto chvíli v podstatě neexistuje plán B, který by mohl být v tak krátkém časovém horizontu využitelný a představoval by alternativu.
0: Já si dovolím říct teď vtipně, prezident Trump ho už tě má, ale ve skutečnosti si myslím, že plán B, pomaličku se rodí pozemní cesta, pomaličku se rodí určité náznaky zásobování toho regionu tím, řekněme, běžným spotřebním zbožím jinudy z toho jižního, nebo co to je, ne, to je východního cípu arabského polostrova, proudí nějaká část ropy přes terminál Yanbu v Rudém moři, takže to Rudé moře začíná oživovat. Nějaký příslip je také na severu z Iráku přes Turecko, ale skutečná náhrada, to znamená úplný návrat k tomu stavu před útokem, je velice, velice vzdálená.
1: A může se vůbec lodní dopravy vyrovnat jiný způsob přepravy?
0: No, když si vezmete, že na té lodi je 2 miliony barelů ropy na tom velkém tankeru, tak těžko. Kusové zboží, kontejnery, zboží běžných rozměrů, auta určitě svoji cestu najdou a už ji nacházejí. Ale ten hromadný substrát, to znamená, jak jsme zmiňovali, ropa, ropné produkty, močovina, tak ten asi zatím, myslím, v dohledné době žádnou variantu B nemá. A budování nějakých infrastrukturálních projektů, jako jsou nové ropovody, produktovody, železnice přes kontinent, to je otázka mnoha, mnoha let dopředu.
1: To znamená, myslíte si, že tato situace v Hormuzském průlivu nepředstavuje nějaký milník, který by do budoucna ohrozil lodní dopravu?
0: No, to si netroufám předpovědět. Určitě to milník bude pro náš obor, pro logistiku, že se znovu pokusíme hledat nějaké alternativy. Ovšem, a to je běžné pro lidstvo, už mnohokrát zopakované, zopakovaný moment. Jakmile se situace uklidní, tak se vrátíme k těm starým, zaběhaným, levným a dostupným pořádkům. Ono opravdu, my jsme těch krizí, já za svůj život jsem ty krize prožil už několikrát. Byla to první válka zálivu, druhá válka zálivu, nakonec i předtím krize iránsko-irácká válka. Všechno to vypadalo, že nastane konec světa, že logistika se zhroutí. Nakonec ono to zboží vždycky cestu najde. Problematické je to, že dopady tady toho si najde a poté tady tamtudy začne proudit. Většinou jsou zaprvé v těžké nebo horší dostupnosti a za druhé pochopitelně, a to má velký vliv na obyčejné obyvatele, to zboží prudce podraží. Když se vezmete jenom ropa není drahá, protože by bylo málo, ale protože se prostě nedostává tam, kde jsme byli zvyklí, nedostává se na trzích, odkud plynula velká množství na obě strany, to tam především tady do Asie, teď tady se zásobuje Asie jinudy a je to těžší. Močovina to může znamenat obrovskou světovou katastrofu v pěstování plodin, které jsou závislé na základních hnojivech. A ta močovina se také někde vyrobí, nakonec továrny na močovinu existovaly kdysi dávno ještě v Evropě, ale bude to znamenat obrovský zlom ve vývoji světového hospodářství a to má vždycky bohužel dopad na kapsy těch nejobyčejnějších lidí.
1: Hostem Interview Plus byl výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Petr Rožek. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji vám také a přeju všem snad dobrý den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Situace v Hormuzu. Druhý pokus zavést EET. Pokračování Čapího hnízda. Kancléř Merz rok poté. Trump jako hippík. A konec liberální demokracie. To jsou některá z témat, názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
3: Válka s Íránem vstoupila do nové fáze. Americký prezident v neděli prohlásil, že americké námořnictvo bude eskortovat obchodní lodě Hormuzským průlivem i za cenu ozbrojeného střetu s Íránci. Teď zas Donald Trump toto rozhodnutí změnil s tím, že ho to požádal Pákistán a že rozhovory s Íránem jsou nadějné. Ve studiu vítám Petra Švarce. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Petře, co se tedy děje?
4: No, pokud bychom měli soudit například podle reakce trhů, tak celkem nic. Zatímco trhy doposavat většinou velmi pozitivně reagovaly na různá prohlášení amerického prezidenta Trumpa, někdy opravdu až velmi optimisticky a pak byly následně zklamávány. Tentokrát po oznámení začátku operace Svoboda se nestalo nic, naopak americké akcie klesaly, ropa mírně stoupala. Poté, co Donald Trump oznámil, že operaci pozastavuje, tak ropa začala přece jen mírně klesat, asi o 7% v této chvíli to je, ale uvidíme, co to bude. Řekněme si, co vlastně zatím operace Svoboda byla, protože Donald Trump slíbil s odvoláním na to, že nyní v Perském zálivu je uvězněno podle Pentagonu 1550 lodí z různých států a na těchto lodích je 22 tisíc námořníků, kterým pomalu dochází jak zásoby, tak především psychické a fyzické síly. Takže ta humanitární situace není už z tohoto důvodu velmi optimistická. Tak Donald Trump tedy slíbil, že vlastně ty lodě budou moci pod americkou ochranou proplouvat Hormuzským průlivem. Za ty dva dny trvání operace se to údajně podařilo dvěma lodím pod americkou vlajkou. Ovšem není jasné, jakým. Írán popírá i, že by propluly tyto dvě lodi. Ovšem rejdařský gigant Maersk oznámil, že jedna jeho loď proplula. Nevíme ovšem jaká, nevíme za jakých podmínek a tak dále. Podle Pentagonu propluly Hormuzem dva americké torpédoborce a jak uvádí Trumpovi nakloněné Fox News, museli se vyrovnat se záplavou iránských malých člunů, dronů a raket. To znamená, není rozhodně v Hormuzu nějaký klid. Po dvou dnech tedy americký prezident Trump tuto operaci přerušil. Nevíme, na jak dlouho, on tvrdí, že to bude nakrátko, ovšem, jak jsme si řekli, tak zatím ty výsledky velké nebyly. Konec konců ten Wilkins, což je výkonný ředitel obchodní organizace Intertankou, což je vlastně zástupce nezávislých majitelů tankerů, si postěžoval, že vlastně z americké strany neví o žádné koordinaci této akce, že vlastně nevěděli, co mají dělat. Takže v této chvíli uvidíme. Podle agentury Axios nyní Spojené státy Bílý dům doufá v to, že v brzké době uzavře s Íránem jakési memorandum o porozumění, které by mělo vymezit prostor pro jaderné vyjednávání a podle kterého by Írán měl přijmout moratorium na obohacování uranu. Odvolává se přitom na dva vysoké americké úředníky, ovšem i ti říkali, že zatím není nic dohodnuto, že je to naděje. Takže samozřejmě tuto naději budeme sdílet.
3: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Boj s neplacením daní a s šedou ekonomikou je důležitá věc i v dobách vyrovnaných rozpočtů. Natož dnes. Tento úkol si dala také nová česká vláda. Jak bude vypadat? Slovo má publicista a komentátor Petr Holub.
5: Druhý pokus zavést EET, který v pondělí oznámila vláda Andreje Babiše, se vysloužil pozitivní ohlasy od koaličních stran, podnikatelských svazů i od novinářů. Konečně bude pořádek, už se nebude podvádět s daněmi a bude jen dobře, že to budeme mít za sebou, protože elektronické evidenci tržeb se tak jako tak nevyhneme. Je to paradox. Online dohledem nad obchody a dalšími provozovnami od kadeřnictví přes autoopravny a zdravotní střediska až k restauracím posilují státní úřady kontrolu nad společností, nemluvě o tom, že roste byrokracie jako taková. Každou obchodní transakci budu po 1. lednu oznamovat prostřednictvím dříve pořízeného certifikátu na finanční správě. Peníze budu inkasovat až poté, co dostanu potvrzovací kód. Jako kdyby se znovu projevila zvyklost Čechů spoléhat na stát. Populární jsou vojáci, policisté, hasiči. Proč stejně samozřejmě nepodpořit daňové výběrčí, bez kterých žádný stát nemůže fungovat? Ovšem právě EET je případ, kdyby si měl český občan samozřejmou podporu státních regulací rozmyslet. V diskuzi pro a proti EET se nemluví o tom, že jakýkoliv podnikatel a živnostník musí podle platných předpisů vést účetnictví a že mu mohou finanční i celní úředníci účty kdykoliv zkontrolovat. Také nejde o to, že podniky a živnosti nemají povinnost hlásit finančnímu úřadu své tržby průběžně. Už dnes tak každý měsíc či čtvrtletí činí ti s tržbami na 2 miliony korun ročně v kontrolním hlášení pro DPH. Nediskutuje se ani o tom, že by se kontrolní hlášení mělo podávat častěji, například jako v Itálii nebo v Polsku. Tam se průběžný stav tržeb hlásí finančnímu úřadu na konci každého pracovního dne. Dokonce nejde ani o to, aby jako v Rakousku, Švédsku či v již zmíněné Itálii se všechny tržby ukládaly do chráněné paměti, s jejímž obsahem už podnikatel nemůže manipulovat, ke které se může finanční úředník v případě potřeby připojit i na dálku. V Česku jde o něco jiného. Podle projektu EET bude finanční úředník sledovat online, jaké transakce v pokladně dané provozovny probíhají. K čemu taková informační povinnost, to říkají autoři zákona o EET jednoznačně. Samozřejmým účelem bude lepší výběr daní. I když si státní pokladna přilepší jen o 14 miliard, tedy o 2% ročního výběru DPH. Hlavně ale třeba narovnat podnikatelské prostředí, aby poctivci nebyli znevýhodněni vůči těm, co s evidencí svých tržeb a tím i daňovými odvody manipulují. Jinými slovy, značná část podnikatelů podvádí a je třeba použít co nejpřísnější prostředky, aby se tomu zabránilo. To je mimořádně nešťastná formulace. Obvyklá definice vyspělé společnosti, například podle Farida Zakarii, říká, že její občané chtějí platit daně a stát je tím zavázán, aby chránil jejich svobody a zajišťoval veřejné služby. V podtextu zákona o EET však stojí, že daňové výnosy závisí na tom, s jakou mírou přísnosti si je stát na občanech vynutí. Pak jim logicky není zavázán a nemusí se snažit, aby jim vycházel vstříc. Tento model odpovídá vrchnostenskému pojetí politiky a není proto divu, že online evidenci tržeb provozují státy s menší liberální tradicí. Ať už jde o její protagonisty z Bulharska a Chorvatska, anebo o země jako Albánie, Maďarsko nebo Rusko. Liberálnější společnosti na západě či severu Evropy mají vůči takovému řešení přece jen ostych.
3: Uzavírá Petr Holub. Kauza Čapí hnízdo pokračuje vedlejší větví, totiž případem Jany Naďové. O tom, jakým směrem se věc vypravila, hovoří komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, prohlásil soudce Jan Šot. Na tomto výroku by nebylo nic mimořádného, kdyby nezazněl po Šotově verdiktu, kterým odsoudil Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo k podmíněnému trestu odnětí svobody a k pokutě ve výši 500 000 korun. Soudce měl potřebu dát veřejně najevo, že se nestotožnil s výrokem odvolacího soudu. Ten mu de facto přikázal, jak má v této kauze rozhodovat. Vzhledem k tomu, že je kauza Čapí hnízdo velmi sledovaná, Šotová slova zpochybňující vinu Jany Naďové zaujala. Nejde přitom o záležitost zcela výjimečnou. Názor dvou soudních instancí se občas diametrálně odlišuje. V takovýchto případech platí, že soud prvního stupně je povinen respektovat názor soudu odvolacího. To se stalo i v kauze Čapí hnízdo. Rozsudek není pravomocný a je jisté, že se nesoulad mezi názory na vinu Jany Naďové bude ještě řešit. Velmi pravděpodobně u Nejvyššího soudu a možná i Ústavního soudu. Aby k těmto institucím případ Čapího hnízda doputoval, musí se uskutečnit ještě jeden mezikrok. Tím je odvolání proti trestu k vyšší instanci, tedy k soudu, který zavázal Jana Šota, jak má rozhodnout. Vzhledem k tomu, že pokyn respektoval, nedá se očekávat nic jiného, než že vrchní soud odvolání zamítne. Potom se otevře cesta k už zmiňovaným dalším instancím. Na ní neměla Jana Naďová kráčet sama. Měl ji doprovázet spoluobžalovaný Andrej Babiš. Vládní většina rozhodla o tom, že po dobu výkonu poslaneckého mandátu bude mít klid. K trestnímu stíhání ho poslanecká sněmovna nevydala. V odůvodnění také zaznělo, že ve spisu jsou některé procesní kroky, které prý nebyly v pořádku. Posuzovat, zda tomu tak skutečně je, přísluší soudům. Tím, že sněmovna neumožnila pokračovat v trestním stíhání Andreje Babiše, tyto sporné procesní kroky stejně nevyřešila. Až nebude současný premiér chráněn poslaneckou imunitou, bude jeho případ pokračovat. Pokud se do té doby nezmění legislativa, měl by být uznán vinným, stejně jako Jana Naďová. V tuto chvíli to není zdaleka jisté. V médiích se totiž objevila informace, že se připravuje změna trestního řádu. Ta má, zjednodušeně řečeno, rozvázat soudcům první instance ruce a zbavit je povinnosti jednoznačně respektovat názor soudu odvolacího. Pokud by tato změna prošla, měl by Andrej Babiš prakticky jistotu, že bude zbaven viny. Názor soudce Šota, že by Jana Naďová neměla být odsouzena, se týká rovněž současného premiéra. Ostatně to ve svých rozsudcích v minulosti dal už dvakrát jasně najevo. Takže poslanecká imunita, jak se názorně ukazuje, Andreje Babiše ochránila před odsouzením. Byť by bylo nepravomocné, zapsal by se předseda ANO do historie jako první úřadující předseda vlády s takovýmto rozsudkem. Zároveň mu poslanecká imunita dala naději, že by v budoucnu mohl z kauzy Čapí hnízdo přece jenom vyváznout bez trestu. Jana Naďová má smůlu. Jí by se případná novela trestního řádu netýkala. Takže po cestě k definitivnímu uzavření své kauzy bude nadále kráčet sama. Byť Andrej Babiš sliboval, že ji v tom samotnou nenechá.
3: Konstatuje Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Německý kancléř Friedrich Merz nastupoval v atmosféře velkých nadějí, jež sám vyvolal. Od té chvíle uplynul právě rok. O tom, jestli se tyto naděje splnily, uvažuje redaktor Lidových novin Robert Schuster.
7: Když byl šéf německých křesťanských demokratů Friedrich Merz před rokem zvolen parlamentem do čela vlády až teprve na druhý pokus, brali to mnozí jako ne úplně dobré znamení. Přesto si dala jeho koalice křesťanských a sociálních demokratů ambiciózní cíl – nastartovat ekonomiku. Zároveň vytvořit předpoklady pro zachování současného modelu štědrého sociálního státu. První měsíce vypadaly slibně. Vláda podnikla kroky k odbourání byrokracie, dohodla se na nižších cenách energií pro energeticky náročná odvětví. Dokonce se výhledově shodla na snížení korporátních daní. Jenomže pak se koaliční soukolí poprvé zaseklo. A to kvůli něčemu, co s vládnutím přímo nesouviselo. Merzovi poslanci zabránili zvolení sociálně demokratické kandidátky do ústavního soudu. Ačkoliv to bylo pevně dohodnuto. Připadala jim totiž příliš progresivní. Semínko nedůvěry mezi koaličními partnery bylo zase to, mohl v poklidu klíčit a růst. Ať už jde o reformu důchodů či financování zdravotnictví, hledání kompromisů se ukazuje být stále těžší. K tomu přišly osobní útoky, jako když ministryně práce a sociálních věcí z řad sociálních demokratů, která je zároveň jejich spolupředsedkyní, veřejně označila Merzovy představy o sociálním státu jako cynické. Protože se zmíněné hádky odehrávají před očima veřejnosti, začala se popularita vlády dramaticky propadat. Překonala dokonce špatné hodnoty předchozí semaforové koalice kancléře Olafa Scholze. Hlavní opoziční síla v zemi, protimigrační alternativa pro Německo, naproti tomu v průzkumech neustále posiluje. Podle těch posledních je už v přízni voličů jasnou jedničkou, přičemž má nad křesťanskými demokraty navrch až o 5% bodů. Jen pro srovnání, loňské volby Merzova strana vyhrála ještě s náskokem 7% bodů před alternativou. Dlouho se zdálo, že když všechno ostatní selže, bude kancléřovou velkou doménou zahraniční politika. Oproti svému váhavému předchůdci Scholzovi byl Merz i pro své jasné vyjadřování velkou změnou. A je třeba říct, že němečtí partneři v Evropě to vnímali pozitivně. Spolu s britským premiérem Keirem Starmerem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem zavedl kancléř politický formát, jehož prostřednictvím se Evropané dokázali ozvat, když se americký prezident Donald Trump snažil dotlačit Ukrajinu, která se už pátým rokem brání ruské agresi, k faktické kapitulaci. Rovněž Merzův osobní vztah s Trumpem se zdál být dlouhonosný a dokázal přehlušit mnoho jiného. Třeba kancléřovo lavírování během loňské 12-denní americko-izraelské vojenské operace proti Iránu či ohledně izraelského postupu v pásmu Gazy. Když ale Merz nedávno prohlásil, že během aktuální krize okolo Perského zálivu dokázal Irán ponížit americký národ, Trump se urazil a Merz se v podstatě vyloučil z okruhu svých přátel. Po roce Merzova vládnutí se tak dá konstatovat, že Němci zatím žádné výrazné zlepšení vlastní situace nepocítili. K tomu ale ještě definitivně přišli o iluze, že co do počtu členů dvě největší strany v zemi dokážou táhnout za jeden provaz a postavit se čelem ke klíčovým problémům státu. Ukázalo se také, že účast ve společné vládě je pro obě ve skutečnosti trápením. Nikdo ale zatím nemá odvahu to ukončit. Už se proto spekuluje o scénářích, jak by to celé mohlo dopadnout. Menšinová vláda křesťanských demokratů, jež by byla možná pouze s tichou podporou alternativy pro Německo, by asi byla krátkodobým řešením. Dříve nebo později by muselo dojít k předčasným volbám. V těch by už ale Friedrich Merz žádnou roli nehrál.
3: Všímá si Robert Schuster. Amerika a psychedelika. To je velké téma, kulturní, policejní i politické. Proč se vynořuje právě teď? To vysvětluje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
8: Že se za republikánské vlády bude v oválné pracovně mluvit o psychedelikách, tedy látkách měnících vědomí, bylo donedávna nemyslitelné. Republikáni jsou tradičně velcí bojovníci proti drogám, protože je řadí do jednoho pytle s kontrakulturou, levicí a vůbec podezřelými živly. Přesto prezident Trump koncem dubna podepsal příkaz, který výzkum psychedelik liberalizuje nevídaným způsobem. Psychedelika prožívala zlatou éru v 60. letech. Jedním z protagonistů projektu léčby psychotropními látkami byl už tehdy jeden z globálně nejznámějších Čechů, letos 95-letý psychiatr Stanislav Grof. Slibné výzkumy utnul republikánský prezident Richard Nixon, který se bál tehdejší kultury hippies, vystupující proti válce ve Vietnamu, a LSD a spol. Se dostali na černou listinu na desítky let. V poslední době nastala jejich renesance, byť neoficiální. Opět se začalo mluvit o tom, že psychotropní látky mají využití v léčbě nemocí i psychických potíží, třeba deprese, závislostí a posttraumatických poruch. Při podpisu prezidentského výnosu, který liberalizuje tato léčiva, byl přítomen i šéf americké lékové agentury FDA Marty McCurry. Nechal se slyšet, že tři nové látky by mohly být schváleny už letos v létě. A rovnou to začíná vypadat na pěkný biznis. Akcie jedné z firem, která má lék na bázi lysohlávek těsně před schválením, vylétly o polovinu. Čeká se, že trh s psychedeliky vyroste do roku 2030 k 20 miliardám dolarů. FDA bude moci nově vydávat takzvané prioritní vouchery, které urychlí proces posuzování vybraných léků. Kromě lysohlávek jsou před schválením léčiva s účinnou látkou Ibogaine variant LSD a také nechválně proslulé MDMA, tedy extáze, která se zneužívá jako taneční droga. Prezidentský příkaz zásadně zrychluje schvalování těchto léčiv a zároveň uvolňuje miliony dolarů z erárních peněz, které do výzkumu půjdou. Stát se de facto stane investorem ve výzkumu psychedelik. Trumpova legislativa podle komentátorů představuje nejradikálnější zásah do americké lékové politiky za poslední dekádu. Fakticky jde o vytvoření rychlého pruhu pro jejich medicínské využití. Zajímavý je myšlenkový obrat, který u Trumpa a jeho lidí směrem psychotropním látkám nastal. Ještě před 2 lety by nadnést psychotropní léčbu v republikánském kroužku asi nebylo dost dobře možné, jenže začaly prosakovat zprávy o úspěšné terapii psychických poruch u válečných veteránů. A protože MAGA lidé vysloužilce milují, jejich pohled se změnil. Je to trochu podobné jako v případě kryptoměn, kde se také libertariánům z Trumpova kruhu podařilo protlačit nečekaně liberální zákony a tím dostat Bitcoin a spol do mainstreamu. Mezi příznivce psychedelik kolem Trumpa patří Elon Musk, zmíněný šéf FDA McCurry i ministr zdravotnictví Kennedy. Ovšem, ani to by asi nestačilo, kdyby největším advokátem psychedelik nebyl Joe Rogan, podcaster a nejspíš nejvlivnější současná americká mediální figura. Rogan podle médií napsal Trumpovi SMSku, v níž vychvaloval přínosy Ibogainu, derivátu psychedelické rostliny Iboga, při léčbě závislostí na opioidech. Trump odepsal, to zní skvěle, a do týdne byl podepsán příkaz. Celebritní podcaster byl podpisu přítomen a sociální sítě přinesly pořádný zásah. I takhle se nyní tvoří legislativa. Ať byla prezidentova skutečná motivace jakákoliv a provedení vysoce nestandardní, jak se říká, účel světí prostředky, a amerických veteránů potřebujících péči, soudě podle aktuální zbrojní politiky Bílého domu, bude spíše přibývat.
3: Říká Tereza Zavadilová. Nad Západem se vznáší pocit nějakého zániku nebo zmaru, přinejmenším se to často říká. Hrozí nebezpečí liberálně demokratickému zřízení? To je téma, které si vybral publicista a spisovatel Karel Hvížděla.
9: Rozmnožují-li se v nějakém státě hrubí a neomalení křiklouni, stáhnou se ti mlčenliví zpátky. Tichý střed je proti nepřátelství a štítí se drsného zápasu. Uspokojení nalezá v spolupráci, protože mu záleží na solidní budoucnosti dětí. Zmizí-li z politického života tiší pracanti, zůstanou něm i robustní řvouni, kteří jsou ochotni ve jménu vítězství a zisku nejen riskovat, ale i obětovat vlastní rodinu, včetně dětí. To je volná citace sociologa Štefana Mau z jeho komentářů ke stále vzrůstajícím preferencím alternativy pro Německo AFD, která je oficiálně označena jako extrémně pravicová. Tato slova bohužel platí o nás, kde se po volbách ujali moci populisté spolu s extrémisty. Jenže, říkají politologové, strategie postupu proti extremistům je volba mezi morem a cholerou a to se musí změnit. Nedávno zemřelý Jürgen Habermas říkával, rozhodně by se tito vzteklí a neurvalí a sprostí občané neměli balit do vaty a nemělo by se s nimi zacházet jako s pacienty na terapeutických seancích. Zbývá jen jediná cesta. Neustále v důsledku odkrývat, jak fungují. Jejich zuřivost a hulváctví vytváří nový typ emocionální identity a vyžaduje bezvýhradnou loajalitu, což vytváří různá, byť někdy malá bojová uskupení. Problém je i u konzervativců, kteří by měli dbát na udržování tradičních politických zvyklostí. Jenže oni často, viz CDU, z bezradnosti přebírají retorické figury extrémistů jen v trochu zmírněné formě, čímž ovlivňují víc lidí než extrémisté. Plní v důsledku jejich cíle. Zapomínají, že právě na nich záleží, jestli dokáží přesvědčit tichý střed, aby se postavil proti populismu a extremismu. To, co vidíme ostře na východě Německa, kde se prosazuje AfD, se dělo donedávna v Polsku a Maďarsku, děje se na Slovensku a začíná se pozvolna dít i v České republice. Autoritativní nacionalisté ANO a pravicoví extrémisté SPD, motoristé či svobodní se zbavují odborníků, které nahrazují loajálními úředníky, opovrhují nadstranickými institucemi. Bezostyčně útočí na prezidenta ústavní soud a navrhují vystoupení z Evropské unie. Povzbuzují institucionální nihilismus. Útočí na veřejnoprávní média i na univerzity. Místo hodnot, na kterých stojí liberální myšlení, vymýšlí náhradní a nic neříkající skvátky, jako je den státní vlajky. Vlastně se chovají stejně jako komunisté, kteří místo Ježíška nám podstrkovali Dědu Mráze. I když extrémní strany existují v celé Evropě, ve střední Evropě jsou silnější. Svým chováním vzbuzují dojem, že současné rozdíly mezi východem a západem budou trvalé. Hovoří se o rozdělené jednotě. Proto se ustavuje takzvaná Evropská šestka, kam patří Polsko, a ta chce urychlit integraci. Je třeba si nahlas a srozumitelně říci, jestli skutečně chceme u nás volenou autokracii nebo sdílenou suverenitu pomalu se integrující Evropy.
3: Uzavírá Karel Hvižděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Generál Jan Syrový byl národním hrdinou, velitelem československých legií v Rusku, ale i předsedou vlády v době Mnichovské dohody. Řadu let také strávil ve vězení.
11: Vojenskou kariéru sice začal v rakousko-uherské armádě, ale ještě před první světovou válkou ji opustil. Po vypuknutí konfliktu se přihlásil jako dobrovolník do ruské armády. V průběhu války byl několikrát povýšen a vyznamenán. Mimo jiné se účastnil bitvy u Zborova. Tam byl vážně raněn a přišel o oko. I přes zranění se dál bojů účastnil. Později se stal velitelem československých legionářů a bojoval na Sibiři proti bolševikům.
10: Do vlasti se Jan Syrový vrátil v roce 1920 už jako uznávaný hrdina a dále stoupal na žebříčku vojenské hierarchie. V roce 1925 se stal náčelníkem hlavního štábu Československé branné moci a o dva roky později získal hodnost armádního generála. V roce 1933 byl však vystřídán generálem Ludvíkem Krejčím a sám byl jmenován do funkce generálního inspektora Československé branné moci. V bouřlivém roce 1938 byl donucen přijmout funkci premiéra, kterou vykonával jen několik měsíců. Za jeho působení byly přijaty podmínky Mnichovské dohody.
11: V roce 1939 se Syrový už jako ministr národní obrany podílel na poklidném obsazení zbytku Čech a Moravy německou armádou. Pak se uchýlil do ústraní. Po válce byl zatčen a na základě pochybných obvinění odsouzen k 20 letům vězení. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960.
10: Nebyl mu přiznán důchod a nesměl být zaměstnán. Nakonec si ale našel práci jako noční hlídač a v období pražského jara mu byl přidělen i důchod. Jan Syrový zemřel v roce 1970 ve věku 82 let.
12: O 6. hodině a ve čtvrtek 7. května začíná Ranní plus. Dobré jitro přejí Martina Mašková
13: a Pavlína Nečásková.
2: Český rozhlas Plus.
13: Můžou vládní poslanci přesvědčit Brno, aby zrušilo sjezd sudeckých Němců?
14: Ta akce jednoznačně rozdělila společnost, k žádnému smíření to nesměřuje. Na takovéto sjezdy prostě není čas v České republice.
12: Donald Trump věří, že jednání s Iránem se blíží dohodě. Jak se tváří Teherán na nejnovější americký návrh?
13: Jaká opatření přijímají po požáru v Českém Švýcarsku kraje?
12: Tak to je tematický výhled do první hodiny vysílání Ranního plusu. Začneme zprávami, tentokrát s Martinem Matějkou.
15: Povinné používání národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června příštího roku. Prodloužení přechodného období takzvaného bypassu schválili poslanci. Jde o takzvanou malou novelu stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Podle ní je totiž geoportál v současnosti funkční, ale není zatím zcela otestovaný. Předlohu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident Petr Pavel. A o dalších tématech jednání sněmovny budeme mluvit v Ranním plusu hned po zprávách. Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu, nesmí se rozdělávat ohně ve volné přírodě, omezení platí i pro vlastníky lesů. O vyhlášení opatření požádalo hejtmanství vedení krajského hasičského záchranného sboru. Více dodává jeho ředitel Vít Rušar.
16: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzhlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
15: Od začátku dubna bylo ve Zlínském kraji 45 požárů ve volné přírodě, lesích, polích nebo loukách. Výletní loď MV Hondiu zasežená hantavirem by měla asi za dva dny zakotvit na Tenerife, informovalo o tom španělské ministerstvo zdravotnictví. Přibližně 150 lidí na palubě bude moci plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Nejdřív je vyšetří lékaři a pak budou převezeni do země původu. Rozhodnutí španělského ministerstva kritizuje kvůli bezpečnosti šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko pro veřejné zdraví nízké. Smrtelnému hantaviru podlehly 3 cestující výletní lodi. Další trojice lidí s podezřením na infekci byla převezena do Nizozemska. Podle středečního prohlášení WHO se na lodi nakazilo 8 lidí. Na nákazu hantavirem zatím neexistuje žádná léčba ani očkování. Úmrtnost dosahuje až 50%. Podle Světové zdravotnické organizace se na lodi jedná o typ viru Andes, který se může přenášet i mezi lidmi. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes navštíví papeže Leva 14. Cílem cesty je podle Washingtonu posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem. A to v době, kdy hlavu katolické církve opakovaně kritizuje americký prezident.
17: Donald Trump se proti papeži naposledy ohradil v pondělí. Obvinil ho z toho, že schvalováním íránských jaderných zbraní ohrožuje mnoho katolíků. Že by Teherán měl mít atomové zbraně, ale Lev 14. nikdy neřekl. V souvislosti s americko-izraelskou válkou proti Íránu pouze opakovaně vyzval k míru. Marco Rubio se během třídenní návštěvy Vatikánu a Říma setká taky s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou. Ta nesouhlasí s nedávným prohlášením amerického prezidenta, že by Spojené státy mohly z Itálie stáhnout své vojáky. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Státy 27 by podle Evropské komise měly víc investovat do sociálního a dostupného bydlení a podporovat zdravotně postižené obyvatele. Unijní exekutiva k tomu vyzvala ve své historicky první strategii boje proti chudobě. Podle údajů Eurostatu je aktuálně jeden z 5 Evropanů ohrožený chudobou nebo sociálním vyloučením.
18: Komise také vyzvala země Evropské unie k intenzivnější pomoci nezaměstnaným, aby získali lepší přístup ke kvalitním pracovním místům se spravedlivou mzdou. Podle místopředsedkyně Evropské komise Roxany Minzatuové je totiž v Evropské unii celkem 50 milionů lidí, kteří by mohli pracovat, ale z různých důvodů zůstávají mimo pracovní trh. Cílem je snížit počet lidí ohrožených chudobou v Evropské unii o minimálně 15 milionů do roku 2030 a zcela odstranit chudobu do roku 2050. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
15: Kvůli konfliktu na Blízkém východě volí část lidí bezpečnější destinace pro jarní a letní dovolené. Podle prodejců letenek se zájem cestujících přesunul třeba do jižní Evropy.
19: Zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
20: Říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. Zvýšil se podle něj zájem i o Maroko nebo Egypt. Méně lidí má naopak zájem o Asii. Přímo na Blízký východ se zatím z Prahy obnovily 4 linky, říká mluvčí ruzyňského letiště Jiří Hanych.
21: V současné době jsou v provozu pravidelné lety společnosti Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabí a postupně se také začíná obnovovat provoz na spojeních s Tel Avivem.
20: Tam létají společnosti El Al a Izrael. V následujících týdnech by pak měla znovu začít létat aerolinka Qatar Airways do Dauha. Sára Adamcová, Český rozhlas.
15: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nové materiály, metodika a hry mají dětem ve školkách pomoct k lepšímu zvládání emocí. Připravila je a pilotně ověřila organizace SOFA. Dětem pomůžou v komunikaci, vztazích i celkovém fungování v kolektivu. A to se má pozitivně projevit i při nástupu do škol. Podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu jsou na novém přístupu založeny i vzdělávací plány pro vzdělávání ve školkách.
22: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte. Protože zase tím poznají, že jestliže toto budou mít děti zvládnuté, tak potom krásně navážou těmi kognitivními věcmi, tedy to, aby získávali nové poznatky, nové dovednosti.
15: A v Česku přibývá lidí čekajících na transplantaci jater. Lékaři totiž pacienty posílají k transplantaci dříve než v minulosti. Aktuálně jich je na čekací listině necelá stovka, z toho 4 děti. Vypovídají o tom data koordinačního střediska transplantací. Důvodem k výměně orgánu je nejčastěji chronické nebo akutní selhání, u dětí pak vrozená vada žlučových cest. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 23. kilometru leží větší kus pneumatiky v pravém pruhu a musí se tak vybočovat. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Popůvky. Na 181. kilometru se brzdí do zastavení v obou pruzích. Nesouvisle se popojíždí až do Brna na 196. kilometr. V Praze ve Kbelské se popojíždí před křižovatkou s Poděbradskou, v Českobrodské se zpomaluje na vjezdu do Běchovic od Úval. Na silnici 33 z Jaroměře do Náchoda se mezi odbočkami na Dolany a Velký Třebešov odklízejí následky nehody. Silnice je uzavřená, náhradní trasa vede po staré silnici přes Sviněšťany. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinu oblačno, od západu postupně místy přehánky, nejvyšší teploty 16 až 20, na západě naměří kolem 14 a na Moravě až 23. Tolik zprávy Martina Matějky.
23: Posloucháte Ranní plus.
24: 8 minut po 6. hodině. Poslanecká sněmovna odložila sporné usnesení o nadcházejícím sudetoněmeckém sjezdu v Brně na příští týden. Hlasovat by poslanci měli o tom, jestli vyzvou organizátory, aby akci nepořádali. Prosadit se to snaží vládní koalice, podle které sjezd zbytečně rozdmíchává emoce a otevírá citlivá témata. Opozice s usnesením ale nesouhlasí a projednávání proto blokovala. Víc informací teď přidá Lucie Machartová z domácí redakce. Dobré ráno.
25: Dobré ráno.
24: Proč tedy koalice trvá na tom usnesení?
25: Jak už bylo řečeno, většina koaličních poslanců se odkazuje právě na to, že jde o velmi citlivé téma spojené s nacistickou okupací. Tvrdí dokonce, že by takový sjezd mohl ohrozit i česko-německé vztahy, které jsou teď podle předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťány Malé na velmi dobré úrovni.
0: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
25: Opoziční pirátská poslankyně Irena Ferčíková Konečná k usnesení podala protinávrh. Podle ní má být sjezd o vzájemném respektu a smíření. Předseda sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD nicméně tvrdí, že cílem akce není směřování.
14: Ta akce jednoznačně rozdělila společnost, k žádnému smíření to nesměřuje. Já jsem na to upozorňoval na to obrovské množství občanů. To znamená, na takovéto sjezdy prostě není čas v České republice, není na to příhodná chvíle. Ani nevím, jestli někdy vůbec bude příhodná chvíle. Já si myslím, že ta příhodná chvíle se ani neblíží.
25: Ne všichni koaliční poslanci ale budou hlasovat pro usnesení. Třeba poslankyně hnutí ANO Helena Válková řekla, že sjezd sice považuje za nevhodný, ale nevidí důvod jednat o něm v poslanecké sněmovně. Žádné z navrhovaných usnesení tak nepodpoří.
1: No a jak jsme už říkali, hlavní výhrady má opozice, tak proč toto téma rozdělilo sněmovnu?
25: Někteří opoziční poslanci považují návrh takového usnesení za populistický. Kritizují taky, že koalice plýtvá časem, který je potřeba na projednávání zákonů, pokračuje poslanec Starostů Lukáš Vlček.
4: Vládní většina nesmyslně přinesla usnesení, nepochopitelně zablokovala tím veškeré projednávání, které se týká důležitých věcí, jako je bydlení, sociální oblast anebo stavební řízení. Podle mého názoru je to prostě jenom překrytí problémů členů vládní koalice. Jak se říká v České republice, když máte hodně problémů a kaus, tak to prostě překrýte Benešovými dekretama.
25: Opozice ale asi úplně nejčastěji argumentuje tím, že poslanecké sněmovně nepřísluší určovat samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. A tak jde podle ní o téma, které nepatří na půdu parlamentu. To zopakoval třeba poslanec TOP 09 Michal Zuna.
5: Já považuji za hluboce nešťastné, aby poslanecká sněmovna teď vůbec otevírala takovou debatu, která nevede nikam. Nevede ke smíření, nevede k řešení žádného aktuálního problému této země a ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
25: Ještě připomenu, že sněmovna o tom usnesení jednala už téměř celé úterý. Debata to byla opravdu velmi vyhrocená a bod přerušili poslanci až po 6 hodinách. S tím, že do rozpravy byla přihlášena ještě téměř 30 poslanců. Ve středu, tedy včera, tento bod chtěli dokončit. Po dohodě všech poslaneckých klubů se tak ale nakonec nestalo a schůze se přerušila. Vrátit by se tak k tomuto bodu měli poslanci až příští týden.
1: Tak kluci, pojďme prosím ještě připomenout, jak by ten sjezd měl vlastně vypadat.
25: 76. ročník se má poprvé konat v Česku, a to za zhruba 2 týdny. Má být na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno, který usiluje o směřování a propojování národů a kultur. A právě jeden ze spoluzakladatelů spolku, David Macek, už řekl, že tento sjezd se bude konat, ať už sněmovna usnesení přijme nebo ne.
1: To byla Lucie Machartová z domácí redakce, děkujeme.
25: Naslyšenou.
6: Posloucháte Ranní plus 6 hodin a skoro 13 minut. Kvůli suchu a riziku požáru platí na Zlínsku zákaz rozdělávání otevřených ohňů. Táboráky v přírodě, ohňostroje nebo pálení větví v lesích, například to tedy není možné. Hejtman Radim Holiš, hnutí ANO, vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek včera a toto opatření platí až do odvolání a kraji umožní zavádět různá mimořádná opatření.
7: Nebezpečí požáru teď podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu hrozí ve Slezsku a ve všech moravských krajích kromě Vysočiny. Vedení Zlínského kraje se proto rozhodlo zavést protipožární opatření. Podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO je v regionu kvůli suchu popraskaná půda. V kraji málo prší a vyhne se mu i dnešní původně očekávaný déšť.
26: Prosím, nezakládejte ohně v naší přírodě. Zároveň požádám, abyste nedělali žádné ohňostroje a jiné pyrotechnické pomůcky. Firmy, které pracujete v našich lesích, vám přímo zakazujeme, abyste spalovali klestí a rozdělávali ohně. Důrazně žádáme o to, aby všechny přístupové silnice a komunikace byly přístupné technice. Žádáme, aby při historických událostech, například využití parních lokomotiv, tyto parní lokomotivy nebyly využívány.
7: Opatření vyhlásil kraj na žádost šéfa krajských hasičů Víta Rušara.
27: My jsme od začátku dubna letošního roku do dnešního dne řešili už 45 požárů ve volném přírodě. Většinou ty požáry jsou bez zranění, většinou, není to pravidlem, většinou bývají bez zranění, nejsou tam ani velké škody, nicméně to nasazení, jak profesionálních, tak dobrovolných jednotek je enormní. Je problém na místo požářiště dostat vodu, protože je to většinou někde v nepřístupných lesích. Je to fyzicky náročné, je to vyčerpávající.
7: Co se týká srážek, meteorologové mají zatím data za první čtvrtletí tohoto roku. Leden byl 58% pod normálem, únor 4% nad průměrem srážek mezi lety 1991 a 2020. Březen už byl zase podprůměrný, a to víc než o třetinu. Podle serveru Intersucho teď na území kraje platí nejhorší extrémní sucho. Situace se tam zhoršuje od přelomu března a dubna. Počasí komplikuje práci i zemědělcům, třeba Petru Koníčkovi z podniku Agro Okluky Dolní Němčí.
3: Nepamatuju od 2008-2010, co se v tom tak nějak pohybuje, že by to jaro bylo tak extrémně suché. Teď jakože opravdu neprší tak dlouho a jsou strašně velké větry, jo? Strašně to vlastně vyfukuje, je to extrém letos.
7: To všechno ohrožuje výnosy u ozimů, klesnout můžou i o desítky procent. Plodiny se té na jaře může sucho a vítr úplně zničit, jak říká předseda družstva v Nedachlebicích Petr Kocáb.
8: U těch jařin tam se teď bude rozhodovat, jestli to vůbec vzejde, když to vzejde, jestli to pak po vzejítí dostane nějakou vláhu, tam to může dostat mnohem větší zásah, který klidně může skončit i zaorávkou nebo mizerným výnosem.
7: Řeč je třeba o kukuřici, cukrové řepě, ječmeni, pšenici, žitě, soje, vojtěžce nebo hrachu. Zemědělcům by teď pomohlo asi 50 mm deště. Při velkém suchu by navíc měl spadnout postupně během několika dnů, aby se voda stačila vsáknout. Větší přívaly totiž můžou poškodit menší rostliny nebo odnést ornici. Meteorologové ale teď žádné významnější srážky na jihu Moravy nečekají. Marek Sedláček, Český rozhlas.
24: Teď je 6:45 a my pro vás máme krátké zprávy. Donald Trump tvrdí, že se Irán zavázal, že nebude mít jaderné zbraně. Spojené státy očekávají, že by se mohl dnes Teherán vyjádřit k jejich nejnovějšímu návrhu. Bankovní rada České národní banky rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že základní úroková sazba zůstane bez změny 3,5% i přes zrychlení inflace v důsledku války na Blízkém východě. A do lotyšského vzdušného prostoru vnikly dva drony poblíž ruských hranic. Informují o tom lotyšská veřejnoprávní média, odkazuje na ně agentura Reuters.
6: Posloucháte Ranní vysílání na Plusu, 6:16. S příchodem teplejších dnů na náměstích po celém Česku přibývají farmářské trhy. Na to, jestli třeba masné nebo mléčné výrobky odpovídají hygienickým nařízením, dohlíží státní veterinární správa. Například ve Vyškově teď farmářské trhy kontroluje každých 14 dní.
9: Dobrý den, my jsme z veterinární správy a rádi bychom u vás udělali dneska kontrolu prodeje mléčných výrobků.
10: Inspektor Dušan Procházka zahájil kontrolu jednoho ze stánků, tedy na náměstí ve Vyškově. Pane Procházko, na co se budete dnes zaměřovat?
9: Především na hygienu během prodeje, kontrolu teplotního řetězce a skladování mléčných výrobků, označování a doprovodnou dokumentaci.
10: Druhá inspektorka Jana Berlínská vytahuje teploměr a vybírá jeden z produktů v chladničce.
11: Mezi produkty dáme teploměr, abychom změřili teplotu prostředí, protože mléčné výrobky mají danou teplotu, musí se dodržovat chladírenský řetězec. A výrobcem je daná teplota do 8 stupňů Celsia.
10: Vy jste teď vytáhla dva výrobky, je to mléčný nápoj a nějaký mléčný dezert.
11: U těchto výrobků si zkontrolujeme etikety a označování, jestli jsou tam veškeré povinné údaje, které tam z legislativy být musí.
10: Kontrola je po necelé půl hodině dokončená. Inspektor Dušan Procházka jde teď prodejkyni seznámit s jejími výsledky.
9: Teplotní podmínky byly v pořádku, označování jak kozích, tak kravských sýrů bylo také odpovídající legislativním předpisům. Měli jsme možnost vidět, že ta manipulace z výrobky a prodej byl za splnění hygienických požadavků, takže to je v pořádku.
10: Farmářka Zuzana Moučková tedy prošla kontrolou. Byla jste překvapená?
12: Nebyla jsem překvapená, protože se snažím všechno dodržovat a dobrý výrobek je, když dodržujete všechny pravidla, takže dáváte na trh jenom tu kvalitu.
7: Státní veterinární správa za letošek zatím v Jihomoravském kraji takovýchto kontrol udělala 19. Pochybení zjistili v 5 případech, dodává inspektorka Jana Berlínská.
11: Když se podíváme jenom za okres Vyškov, tak my jsme tady provedli 5 veterinárních kontrol na trzích,
2: a u 4 jsme měli porušení.
13: Šlo třeba o potraviny bez dokumentů o původu nebo chybějící registraci k jejich výrobě.
2: V tomto případě se tedy jednalo o neregistrovanou výrobu, takže jsme ty výrobky na místě znehodnotili a prodávající musel výrobky na své náklady neškodně odstranit.
13: Při porušení předpisů prodejcům hrozí taky pokuty v řádu tisíců korun. Loni v Jihomoravském kraji veterináři provedli 85 kontrol trhů, včetně třeba prodeje ryb. Porušení zákona odhalili ve 20 případech. Z Vyškova Šimon Franc, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus a my se teď budeme dál věnovat tematice, která se zabývá zahraničím, a to začneme v bruselském deníku Politico. Premiér Kanárských ostrovů Fernando Clavijo se chce setkat se španělským premiérem Pedrem Sánchezem. Důvodem schůzky je zakotvení výletní lodi, na níž se rozšířil hantavirus na ostrově Tenerife.
16: Clavijo ve středu obvinil Madrid, že jeho dosavadní postup není dostatečně transparentní a vymezil

0: která je dostatečně vybavená na zvládání vysoce nakažlivých nemocí. Část nakažených cestujících byla evakuována už během zastávky u Kapverských ostrovů.
1: Světová zdravotnická organizace aktuálně eviduje celkem 8 případů nakažených. Zbylých zhruba 150 cestujících na lodě dál zůstává izolovaných v kajutách. Politiko na závěr připomíná, že hantavirus bývá obvykle spojovaný s kontaktem s trusem nakažených hlodavců a přenos člověka na člověka je velmi vzácný.
0: Britský deník Guardian přináší informaci o tom, že Gibraltar už desítky let vypouští odpad do Středozemního moře, nemá totiž žádnou čistírnu odpadních vod. Splašky do moře vytékají hlavně u jižního cípu regionu. Podle úřadu tam údajně kvůli silným mořským proudům dochází k přirozenému rozptylu odpadu.
1: Právě oblast na jihu zvaná Europa Point má ale být chráněná, píše Guardian. Na pobřeží se přesto pravidelně hromadí například plastový odpad. Odborníci navíc varují, že vypouštěné odpadní vody můžou ohrožovat mořský život. Kromě toho taky představují riziko pro zdraví lidí i zvířat, a to hlavně kvůli šíření bakterií, chemikálií a antibiotiky rezistentních organismů.
0: Jak připomíná Guardian, situaci se už snažil řešit Evropský soudní dvůr, který v roce 2017 rozhodl, že Británie tímto porušuje evropské zákony o čištění odpadních vod. Po Brexitu ale Evropská komise přišla o možnost situaci přímo řešit. V minulosti také selhal několik pokusů o výstavbu čistírny odpadních vod. Další projekt spolu s modernizací kanalizace je zatím ve fázi příprav a geotechnických prací. Tolik Guardian.
1: A ještě jedno téma. Americký deník Washington Post se věnuje jevu El Niño. Podle dat zveřejněných tento týden se El Niño pravděpodobně vytvoří už v následujících měsících. Mělo by navíc patřit k nejsilnějším od začátku měření tohoto jevu.
0: Modely Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí naznačují, že teploty vody v klíčové oblasti Tichého oceánu by mohly stoupnout do konce roku až o 6 stupňa Celsia nad průměr. Pravděpodobnost tohoto mimořádně silného jevu zvyšuje i neobvyklý postup cyklonu v Pacifiku. Je velké množství nadprůměrně teplé vody pod hladinou oceánu, píše Washington Post.
1: A vědci upozorňují, že El Niño ovlivňuje počasí po celém světě. V Atlantiku by se mohla snížit aktivita hurikánu, zatímco v Pacifiku naopak nárůst riziko tajfunu a tropických bouří. Tolik zahraniční tisk.
0: Dozněl na Plusu 6.23. Už přes 2 roky proti ruské armádě bojuje žena jménem Aňa. Do služby vstoupila dobrovolně, ale na druhou stranu je to její cesta ke svobodě, totiž odsouzená za výrobu drog. Stejně jako vězni můžou bojovat i vězenkyně. Až skončí válka, vymaže se jim trestní rejstřík, měli by se dostat na svobodu. Aňa tak uvidí i své 2 děti.
2: A popala tyrmu za pár dní.
3: Udělali jsme si s přítelem laboratoř. On prodával, já vařila. Vařila jsem pervitin.
2: Já vařila sod, je to krek.
4: Aňa vystudovala kartografii, ale nějak se to s jejím přítelem všechno zvrtlo a u soudu dostala 12 let. Ve vězení nakonec strávila 7 měsíců a vstoupila do armády.
3: Mě to strašně baví. Létám s různými druhy dronů a ničím nepřítele. Vlastně mi došlo, že takhle můžu pomáhat i své zemi. Ve vězení jsem byla k ničemu. Pracovala jsem v šicí dílně a nevydělala si ani na cukr nebo toaletní papír. Dostávala jsem měsíčně 250 hřiven.
2: No, to je už lepší, než 250 hřiven měsíc.
4: To je v přepočtu asi 130 korun. Za službu v armádě má měsíční plat 15 000 korun plus prémie za boj v první linii a může posílat peníze invalidním rodičům, kteří se o obě dcery starají.
2: Mě posadili, když malinká byla všeho 3 měsíce.
3: Zatkli mě, když mladší a je byly 3 měsíce. Od té doby se mi neviděla a ona ani neví, kdo je její máma. Starší Alisa má 6 a vidíme se jen přes telefon. Třeba se mě ptá, když ti utrhnou ruce, kdo nám bude plést copánky. Když přijdeš o nohy, kdo s námi bude běhat. Nevím, kam na to chodí. Usmívám se, aby neviděla, jak je mi těžko, ale jakmile položím telefon, okamžitě brečím.
4: Aňa svoje dcery neviděla 3 roky. Vězni v armádě totiž na rozdíl od jiných vojáků nemají opušťák ani vycházky. Velitel Santa ale Aňu chválí.
5: Nebudeme si nic nalhávat. Někteří vězni utečou, jiní se flákají. Aňa je ale skvělá operátorka dronů.
3: Nejnebezpečnější bývá cesta na pozice. V každém momentu může něco přiletět. Ale až válka skončí, chci učit lidi létat. Je to skvělá práce.
5: Navíc jsme zjistili, že ženy jsou

0: lepší dronařky, mají větší úspěšnost. Asi to je tím, že jsou chladnokrevnější. Mám pocit, že nejednají tak impulzivně jako muži. Cítím z nich větší odpovědnost. Asi mají i lepší jemnou motoriku a určitě jsou trpělivější.
1: Trpělivá musí být i Aňa, která díky obarveným vlasům na zrzavo dostala přezdívku Lištička. Dokud válka neskončí, své dcery neuvidí. Boj za svobodu je její druhá šance, když to přežije. Z východní fronty Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Některá pohoří v Česku a nad Chajvanu jsou si geologicky velmi podobná, říkají vědci. Sesuvy půdy a zemětřesení proto zkoumají společně odborníci z obou zemí. Minulý týden se setkali také v Praze a pokračovali v průzkumech v Beskydech. Co je tam pro chajvanské geology zajímavé, to pověděl našemu reportérovi Jia Jundong z Národní centrální univerzity. For our
3: study target. Cílem našeho výzkumu jsou sesuvy způsobené jednak zemětřesením a jednak dešťovými srážkami. V Česku zkoumáme pradávná zemětřesení. Ve srovnání s Tajvanem je Evropa relativně klidná. Naproti tomu tu ale nacházíme řadu známek po zemětřeseních z minulosti. Jedna z nich jsou pradávné sesuvy, ale v tu chvíli stojíme před otázkou, co způsobilo ten konkrétní sesuv. Zemětřesení nebo deště? The landslide is caused by
4: earthquake or by rainfall. Ten pradávný sesuv už se samozřejmě v současnosti nehýbe. Je potom složité zjistit příčinu třeba po milionech let.
3: Spouštěče sesuvů se lišily. Abychom mohli říct, jestli byl tenhle sesuv způsobený dávným zemětřesením, musíme to doložit na důkazech. Na Tajvanu máme naštěstí, ale je bohužel spoustu sesuvů způsobených jak deštěm, tak zemětřesením. Když budeme porovnávat sesuvy u nás a v Česku, jejich chování, tak potom můžeme říct, kde se stalo to pradávné zemětřesení.
4: Čím se tedy liší sesuv po deštích a sesuv po otřesech? Na Tajvanu přímo vidíte tu příčinu, ale co když je to v geologické historii? There are multiple
3: criteria. Kritérií existuje víc. Náš český kolega Ivo Baroň v jedné práci popsal, jak se liší pohyby sesuvů v závislosti na tom, jaká byla spouštěcí příčina. Ukazatelem můžou být přesuny hornin, vzdálenost, na kterou se přemístili. Domníváme se, že po zemětřesení bude ta vzdálenost relativně větší než po deštích. Vypočítali jsme index, podle kterého rozlišujeme různé sesuvy.
4: Co se týče těch dávných sesuvů a zemětřesení tady v Česku, to je určitě zajímavé objevování, anebo to už má i nějaké praktičtější dopady?
3: Myslím si, že tady v Evropě se možná podceňuje riziko zemětřesení, protože o něm nemáme takové množství geologických záznamů jako na Tajvanu. Musíme se proto spoléhat na nepřímé přístupy, abychom zhodnotili skutečnou míru možného rizika otřesu v Evropě. A právě pradávná zemětřesení a pradávné sesuvy půdy mohou být jednou z těch nepřímých indicií, která nám pomůže vymezit, kde zemětřesení hrozí. Naše výzkumy můžou přilákat pozornost lidí, aby si uvědomili, že dokonce ani v Evropě není úplně vyloučené riziko otřesů. To si myslím, že je pro náš výzkum jeden z nejdůležitějších cílů.
4: Pomůže to také s varováním před tím, než přijde zemětřesení nebo sesuvy?
3: V současnosti si myslím, že časné varování před zemětřesením není úplně možné, ale před sesuvy ano, protože sesuvy se odehrávají postupně. Vždycky můžeme najít něco, co tomu předchází. Proto jsme zaznamenali určité úspěchy při předpovídání možných sesuvů. Přesto ale zůstává velká část toho, co zatím nedovedeme předvídat.
4: Uzavírá Jia Jundong, geolog z Tchajvanské národní centrální univerzity, který se zabývá výzkumem i v České republice a několik let spolupracuje s českými odborníky. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
6: Bylo 6:30, další aktuální zprávy má Martin Matějka.
5: Český rozhlas Plus.
7: Dva zahraniční drony vletěly do Lotyšska, následně se na východě země zřítily, informovala o tom lotyšská stanice LSM. Na místě zasahují jednotky ozbrojených sil, policie, hasičů i záchranného sboru. Podle armády bezpilotní letouny vstoupily do lotyšského leteckého prostoru z ruského území. Jeden z dronů se podle stanice mohl zřítit na sklad ropy ve městě Erzincan. LSM popsala, že na místě už nejsou vidět plameny a policisté teď vyšetřují okolnosti incidentu. Česká národní banka dnes oznámí výši základní úrokové sazby. Podle analytiků nejspíš zůstane na stejné úrovni, tedy na 3,5%, a to navzdory rychlému růstu inflace. Za poslední dva měsíce se zvýšila o více než 1 procentní bod. Podle expertů ale zatím nejsou dopady takové, aby se měnová politika musela zpřísnit. Velké obchody zítra zavřou ze zákona, totiž nesmí na vybrané státní svátky otevřít prodejny nad 200 metrů čtverečních. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ale možná zavřou i menší prodejci. Zákazníci by si tak měli otevírací dobu dopředu ověřit a případně si nakoupit ještě dnes. Otevřené zůstanou benzínky, lékárny nebo obchody na letištích a nádražích. Bulharská prezidentka Ilana Jotovová pověří stranu Progresivní Bulharsko sestavením nové vlády. Podle agentury Reuters doufá, že parlament novou vládu potvrdí ve funkci už zítra. Strana Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva získala v dubnových volbách téměř 45% hlasů a v parlamentu má tak většinu. Bulharsko dlouhodobě sužuje politická nestabilita, byly to už 8. volby za posledních 5 let. Konflikt na Blízkém východě ovlivňuje výběr dovolenkových destinací. Podle prodejců letenek mají Češi větší zájem třeba o jižní Evropu. Víc turistů letos vyrazí do Maroka nebo Egypta. Méně lidí oproti loňsku plánuje dovolenou v Asii, a to kvůli přestupům na Blízkém východě. Podle mluvčího ruzinského letiště Jiřího Hanika za to roste zájem o přímé lety z Prahy. Aerolinky zatím obnovily 4 ze 14 pravidelných spojů z Prahy na Blízký východ a létají do 3 destinací Dubaje, Abu Dhabi a Tel Avivu. Pravidelné linky tam přestaly létat po vypuknutí konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem na konci února. Na dálnici D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce opatrně za sjezdem na náměště na Hané. Na 258. kilometru stojí nákladní auto s defektem pneumatiky v pravém pruhu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona se nesouvisle táhne až do Brna ke sjezdu na Bratislavu na 196. Nárazově se zastavíte i v levém pruhu. V Liberecké v Praze ve směru do centra se zpomaluje u sjezdu na Prosek, pomaleji se jede před Blanku do Nové Povltavské. Na Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové k Europarku. Další informace z dopravy za půl hodiny. Dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 21 stupňů, na západě naměří jen kolem 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní plus.
2: A v 6 hodin a 33 minut vám ještě jednou dobré ráno přejí Martina Mašková a Pavlína Nečásková. No a po půl sedmé pro vás máme jako vždy připravený vhled nebo pohled do domácích novin. Dnes to bude očima Marka Prose, vedoucího sociálních sítí serveru iDnes.cz, který už je teď s námi ve vysílání. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
2: Tak Hospodářské noviny varují před prudkým nárůstem kybernetických útoků na české firmy. Co konkrétně útočníci po podnicích chtějí a v čem dělají firmy největší chyby v zabezpečení?
9: Ano, je to tak. Podle expertů nejsou tuzemské podniky dostatečně zabezpečené. Často jim chybí i základní prvky ochrany, jako je třeba dvojité ověření identity. Útočníci se zaměřují hlavně na malé a střední společnosti, zejména ve výrobě a stavebnictví, protože nespadají do kritické infrastruktury. V těchto firmách existuje vyšší pravděpodobnost, že za své zašifrované data zaplatí výkupné. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost byl například letošní leden s 32 incidenty naprosto rekordní. Českým firmám nejčastěji hrozí takzvaný ransomware, což je vyděračský software, který data zašifruje. Proniknutí do systému přitom probíhá velmi rychle. Pro srovnání, v roce 2022 trvalo hackerům asi 8 hodin, než po průniku nasadili škodlivý program, a loni to bylo v průměru pouhých 22 sekund. Experti obecně doporučují neplatit výkupné, protože to nezaručuje vrácení dat. Firma se navíc stává častějším cílem třeba pro další útoky. Přesto podle dat firem, které se zabývají kyberbezpečností, zaplatí výkupné v Česku asi 20 či 30% napadených podniků, přičemž ty požadované částky se pohybují v průměru kolem 1 milionu korun.
2: Tak deník N nás vezme do zahraničí. Ve svém textu se věnuje americkým dobrovolníkům, kteří od začátku války odcházejí na Ukrajinu. Co je k tomu vede, aby opustili bezpečí domova a zapojili se do tak drsného konfliktu?
9: Ano, od začátku ruské invaze v roce 2022 zamířili na Ukrajinu asi tisíce Američanů. Služí tam jako zdravotníci, pomáhají s válečnou logistikou nebo přímo bojují v ukrajinské armádě. Jejich příběhy podle deníku N nenabízejí nějaký jednoduchý model pro pochopení dnešní Ameriky, přesto jsou v mnohem velmi příznačné. Pro některé dobrovolníky představuje Ukrajina novou verzi někdejšího divokého západu. Cítí zde příležitost otestovat svůj charakter, čelit nebezpečí a najít smysl života v morálně srozumitelném boji dobra proti zlu. Mezi takové dobrovolníky patří například 26-letý Dima z Texasu, což je bývalý mariňák, který v americké armádě postrádal bojové zkušenosti a na Ukrajinu se vydal právě před 4 roky, aby mohl své schopnosti skutečně uplatnit. Deník N třeba přibližuje i další příklad na Benu Kochenburgerovi, což je voják, který se přestěhoval přímo do ostřelovaného Kramatorska, kde pomáhá s evakuací civilistů. Všichni přiznávají, že realita je velmi často drsná, že překvapila brutalita války. Řada z vojáků se potýká s psychickými následky nebo vážnými fyzickými zraněními. Ale přesto se mnozí z nich na Ukrajinu vracejí, učí se jazyk, chtějí v zemi zůstat.
2: Tak to byl tedy deník N. No a ještě redakce vaší sesterské Mladé fronty Dnes přišla se zjištěním, že psychiatr Jan Cimický, který je nepravomocně odsouzený za sexuální útoky a vydírání, dál ordinuje v domově pro handicapované v Psárech. Jak na to reagují dotčené organizace?
9: Je to tak, lékař působí v domově Laguna v Psárech, který poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením. Zařízení s ním uzavřelo 2 smlouvy v celkové hodnotě 490 tisíc korun. První platila od srpna roku 2023, druhá je platná od loňského října až do konce září letošního roku. Smlouvy tak vznikly v době, kdy už probíhal soudní proces a padl i první nepravomocný rozsudek. Podle ředitele domova Jakuba Adámka jezdí Cimický do Psár asi jednou týdně, v případě potřeby je k dispozici na telefonu. Soudní řízení podle ředitele pro spolupráci překážkou není, historicky mají s lékařem dobrou zkušenost. Česká komora uvedla, že nepravomocně odsouzený lékař může dál ordinovat. Možnosti komory jsou podle jejího mluvčího velmi omezené. Na Cimického zatím neobdržela žádný podnět a nemá tak na základě čeho zahájit třeba disciplinární řízení. Organizace Profem, která pomáhá obětem násilí, však pokračující praxi zařízení kritizuje. Podle její ředitelky existuje riziko, že by mohl v podobném jednání Cimický pokračovat a zařízení by proto ve spolupráci pokračovat nemělo. Sám Cimický jakákoliv obvinění odmítá, u soudu byl pouze při prvním líčení, nyní se omlouvá. Tvrdí, že jeho jednání bylo vedeno snahou léčit. Pokud to pacientky vnímali jinak, označuje to za jeho profesní selhání.
2: Tak tolik tedy Mladá fronta Dnes a její zjištění ohledně Jana Cimického, odsouzeného za sexuální útoky. Teď jsme slyšeli nabídku toho nejzajímavějšího. Vybrali pro nás Marek Pros, vedoucí sociálních sítí ze serveru iDnes.cz. Děkujeme za to.
9: Děkuji za pozvání, hezké ráno.
6: Máme téměř 10 minut po 6:30 a vy posloucháte právě Ranní plus. Irán podle informací BBC aktuálně zvažuje, jak bude reagovat na aktuální americký návrh podmínek ukončení války. Podle zpravodajského serveru Axios je Bílý dům optimistický, že by se obě strany mohly přiblížit dohodě, ale 14-bodové memorandum někteří iránští politici označili za seznam amerických přání. Mluvčí iránské diplomacie dodal, že Teherán své stanovisko ještě dnes sdělí pákistánským prostředníkům. Jiří Chábera ze zahraniční redakce pročítal nejnovější informace. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
6: Jaký je tady podle nich aktuální stav vyjednávání o příměří mezi Spojenými státy a Íránem?
10: Tak co zatím víme, zatím se pořád oficiálně nebojuje a obě strany, Amerika i Írán, tvrdí, že to dočasné příměří dodržují. Šéf Bílého domu Donald Trump včera oznámil dočasné zastavení operace Project Freedom, projekt Svoboda. Ten se vlastně zaměřoval na to znovu otevření toho blokovaného nebo blokovaného Hormuzského průlivu. Trump k tomu dodal, že chce zjistit, zda je vůbec možné se s Íránem na něčem dohodnout, a teď Trumpa ocituje, jestli je vůbec možné dosáhnout nějaké úplné a konečné dohody. Jedním dechem ale americký prezident taky dodal, že jestli Teherán s dohodou souhlasit nebude, Spojené státy obnoví bombardování ještě více a ještě silněji.
6: Jaké požadavky vznáší Irán a co si přejí Spojené státy?
10: Tak Teherán chce odblokování zmrazených iránských aktiv. V zahraničních bankách má celkem asi 20 miliard amerických dolarů. Taky by chtěl si ponechat kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ono zatím pořád není jasné, co přesně v tom 14-bodovém americkém plánu je a jestli se v něm třeba nejedná o tom, že by za tu cestu Hormuzským průlivem chtěl Teherán a nebo Irán a Omán vlastně, že by chtěli vybírat třeba nějaké mýtné. Podle serveru BBC, která vlastně vycházela z informací iránské státní televize, by se Irán měl taky zavázat neusilovat o získání jaderných zbraní. Britský deník Guardian ale zase poukazuje na to, že znění plánu v perštině, kde se mluví o tom, že protistrana bude souhlasit s obohacováním uranu, takže to znění tam je jenom v perštině a v té anglické verzi tohoto plánu tato formulace chybí. Američané naopak požadují odevzdání už tedy toho obohaceného uranu a logicky vlastně závazek Iránu, že nebude mít žádné jaderné zbraně. Kromě toho ale taky chtějí vlastně zprovoznění toho Hormuzského průlivu, té Hormuzské úžiny. Kvůli konfliktu na Blízkém východě a uzavření klíčové úžiny vzrostly za poslední dva měsíce ceny ropy a pohonných hmot všude na světě, ale tím průlivem taky proudí třeba 4/5 světové produkce hnojiv. Takže ten skutečný ekonomický dopad té to zatím déle než dvouměsíční války, tak ten se dozvíme asi vlastně až za rok.
6: Irán by ale mohl, také podle zdrojů americké televize CNN, na ty americké požadavky odpovědět ještě dnes.
10: Ano, měl by se vyjádřit k tomu, my jsme to už řešili, tomu 14-bodovému dokumentu, ono se mu říká takzvaný one pager, to je v tom biznisovém žargonu takový všeschrnující, velmi krátký, jednostránkový dokument one pager. Konkrétně vlastně ten návrh memoranda by měl otevřít další podrobnější jednání. Ta by měla být buď v pákistánském Islamabadu nebo ve švýcarské Ženevě a tam by se právě dojednali ty další přesné podrobnosti. Například právě to, jestli se to tedy povede, jak konkrétně by došlo k předávce toho už obohaceného uranu a jak by zase fungovala třeba doprava přes ten Hormuzský průliv. V době války ale Teherán, Irán vlastně provádí tu úplně zatím nejmasivnější vlnu politických poprav v novodobé historii Iránu. Podle americké organizace na ochranu lidských práv za poslední dva měsíce, tedy za tu dobu trvání té americko-iránské války, na základě obvinění z politických trestných činů nebo špionáže Irán odsoudil a popravil už nejméně 28 lidí.
6: Tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme.
10: Naslyšenou.
11: Britové dnes budou volit do místních a regionálních rad a zastupitelstev. Tyto volby jsou považovány za důležitý test popularity labouristické vlády Keira Starmera. Ten opakovaně čelí silné kritice a podle průzkumu by jeho vládní strana mohla ztratit až 3/4 křesel v obecních zastupitelstev. Jako nezávislý kandiduje ve východu a anglickém městě Peterborough i český občan Petr Torák. Někdejší policista, vyznamenaný královnou Alžbětou II. Řádem britského impéria.
12: Vy máte letáčky, volte Petra Toráka, MBA, což je důležité, tedy držitele řádu britského impéria.
13: Přesně tak, ano.
12: A ty letáčky roznášíte.
13: Rozdávám je sám, jelikož jsem nezávislý kandidát, takže to roznáším sám. Nachodil jsem se spoustu mil, ale dalo mi to úžasnou příležitost si bavit se s lidmi.
12: Petr Torák kandiduje na předměstí města Peterborough, kde jako policista sloužil 11 let. Vyznamenání získal právě za práci pro tamní komunitu.
13: Během toho, co jsem chodil vlastně a rozdával jsem letáky a bavil jsem se s lidmi, tak spoustu lidí mě poznalo. Nejenom samozřejmě jako bývalého policistu, ale zároveň bylo i pěkné, že mě poznali jako ředitele Kompas Charity, což bylo velice příjemné.
12: Jak na vás reagují Britové, když vidí to jméno, které nevypadá anglicky?
13: Musím říct, že jsem byl velice příjemně překvapený tím, že nebyl ani jeden člověk, který by už, ať už z legrace nebo z nějaké nenávisti, měl nějaké hloupé nebo nevhodné komenty. Jako samozřejmě byli lidi, kteří řekli, děkuji, já si to vezmu, nebo ne, děkuji, nechci leták, ale všichni byli úplně jakoby v pohodě a právě spousta i z těch Angličanů, se kterými jsem se bavil, tak i když viděli, že moje jméno není typicky britský jméno, nebo můj přízvuk je poměrně silný stále, tak reagovali velice pozitivně a dokonce někteří řekli, wow, tak teďka, když teda už vím, kdo seš, tak tě budu volit.
14: Potřebujeme změnu. Sem do mého obchodu chodí často krást malé děti. Neviním je, ale my dospělí s tím musíme něco dělat.
12: Říká majitelka obchodu, kde má Petr Torák pár svých letáčků. Před krámkem potkáváme mladou ženu. Petr jí podává leták a baví se s ní o místní politice.
15: Určitě půjdu k volbám, ale nevím ještě, koho budu volit. Ale jak o tom tak přemýšlím, dám hlas panu Torákovi.
12: Říká žena, která do Británie přišla z Litvy. I v městě Peterborough, stejně jako v celé zemi, přisuzují průzkumy vítězství straně Reform UK Nigela Farage. 10 let po referendu o Brexitu se evropští občané žijící v Británii cítí být stále víc na vedlejší koleji.
13: Na začátku roku jsem se rozhodl, že nadešel ten správný čas. Jednak už se cítím připravený, ale zároveň čím dál tím víc cítím, že vlastně nedokážeme my jako Evropani tady nic změnit, dokud tady nebudeme mít naše zástupce. Je to čím dál tím víc opravdu cítit, že se věci tady dějí o nás, bez nás.
12: Říká Petr Torák. Svoji dnešní kandidaturu bere jako lekci. Pokud neuspěje, je odhodlaný jít do toho příště znovu. Z anglického města Peterborough Jaromír Marek, Český rozhlas.
11: No a Jaromír Marek, náš reportér, už se přesunul do Londýna a my se s ním spojíme po 7:30 v Ranním plusu.
6: A teď 6:47 se zaměříme na ekonomiku a biznis. Český statistický úřad dnes zveřejní, jak se v březnu dařilo průmyslu a stavebnictví. I přes zpomalení růstu obě odvětví nadále prosperují, ale do čísel by se mohla promítnout i energetická krize daná událostmi na Blízkém východě. Například stavebnictví ohrožuje zdražování stavebních materiálů.
11: Prudký růst výroby ze solárních elektráren vede v části Evropy k negativním cenám elektřiny. Týká se to mimo Česka také Německa, Polska nebo Maďarska. Energetické sítě mají problém vyrovnávat výkyvy výroby, což zvyšuje tlak na investice do akumulace energie a modernizace přenosových soustav.
6: Aktivita služeb v eurozóně se v dubnu propadla. Index PMI klesl pod hranici 50 bodů a to signalizuje oslabování sektoru služeb. Důvody jsou ve slábnoucí poptávce, drahých energiích a nejistotě související s geopolitikou. Má to dopad hlavně na Německo, Francii, ale také na český průmysl nebo export. Současně tím roste tlak na Evropskou centrální banku, jak zareaguje na vývoj inflace.
11: S dovolenými jsou lidé v Česku letos opatrnější a volí bezpečnější destinace, hlavně ty evropské. Vyplývá to z dat Asociace cestovních kanceláří a prodejců letenek. Může za to konflikt na Blízkém východě. Z letiště Václava Havla se totiž do oblasti zatím podařilo obnovit jenom spojení aerolinky Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabi a El Al a Izrael do Tel Avivu. Z detaily už je teď ve studiu Lucie Machartová z domácí redakce. Dobrý den.
16: Dobré ráno.
11: Které další linky by se mohly v blízké době vrátit?
16: Podle mluvčího letiště Jiřího Hanecha by to v následujících dnech měly být Qatar Airways do Dauha. Své lety zatím neobnovili Smartwings. Do Tel Avivu nabízejí na svém webu první letenky na 20. května, do Dubaje až na polovinu října.
11: Má teď letiště kvůli konfliktu na Blízkém východě tedy míň pasažérů?
16: Na letech na Blízký východ ano, částečně to podle Jiřího Hanecha kompenzují třeba lety po Evropě nebo přímé spoje do Asie. Kolik procent cestujících to vykryje, neuvedl.
17: Poptávka se přesměrovala například na tratě mezi Prahou a Jižní Evropou, což značí, že cestující aktuálně preferují dovolenkové destinace, které v současnosti považují za bezpečnější než Blízký východ. Vyšší poptávku jsme během března evidovali také u dálkových tratí z Prahy do Asie.
16: Popisuje Jiří Hanech, z Prahy se napřímo létá do Jižní Koreje, nad Tchaj-wan a do čínského města Sanya. Přímé spoje s Asií jsou ale dražší než ty s přestupem třeba právě na Blízkém východě. Celkově tak lidé do Asie létají méně a větší část poptávky se přesunula do Evropy, říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.
18: Největší nárůst zájmu sledujeme v rámci Evropy, zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
16: Zájem je podle něj vyšší i u Maroka nebo Egypta a ze vzdálenějších destinací pak lidé častěji volí Karibik nebo třeba Spojené státy.
19: V uplynulých týdnech ale rostla cena leteckého paliva. Jak se to projevilo na cenách letenek?
16: Lety po Evropě jsou letos zatím stále mírně levnější než loni, říká mluvčí prodejce letenek Kiwi Daniela Chovancová.
20: Trh táhne silná nabídka kapacit a konkurence mezi nízkonákladovými dopravci, což drží ceny v evropském krátkém doletu pod loňskou úrovní. Opačný trend pozorujeme u letů směřujících do Asie. V důsledku přesměrování spojů mimo blízkovýchodní vzdušný prostor a omezené nabídky přímých přestupních variant, ceny letenek do asijských destinací meziročně rostou.
16: Cesta do Asie tak podle ní může být dražší o 10 až 40% podle konkrétního termínu a předstihu rezervace. Do Asie ale lidé cestují nejčastěji na podzim. Situace na Blízkém východě tak může ceny ještě ovlivnit.
19: Na co dovolené v Česku je o ně letos větší zájem?
16: Částečně ano, ale na některých místech už můžou mít potíže, říká to mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
21: Ti lidé nemají zase úplně kam se přesunout v Čechách. Pokud by chtěl někdo zůstat na dovolené v České republice a neplánoval to dopředu, tak už ty kapacity v těch špičkových lokalitách bude v létě těžko schánět. Spíš se lidé obrací tedy na okolní země, kde ještě ta kapacita je.
16: Vyrazí tak podle něj třeba do Rakouska, Polska, Slovenska nebo Maďarska.
19: A víte to díky Lucii Machartové z domácí redakce. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
8: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
22: Američané na podzim čekají volby do kongresu a hrozí, že by v nich republikáni mohli přijít o většinu ve sněmovně reprezentantů. Jakými kroky se tomu snaží administrativa Donalda Trumpa zabránit a jaké to může mít důsledky? Nad tím se v následujícím komentáři zamýšlí politolog Jiří Pehe.
23: Americký prezident Donald Trump se po 15 měsících od nástupu do Bílého domu potýká s rekordním propadem popularity a táhne ke dnu i svoji republikánskou stranu. Podle nejrůznějších průzkumů by republikáni měli v listopadových volbách do kongresu ztratit většinu ve sněmovně reprezentantů a možná dokonce i v senátu. Republikánům škodí nejen celkový propad popularity Trumpa, ale také stále více kritický pohled většiny americké společnosti na to, jak si Trumpova administrativa počíná v řízení hospodářství, v imigrační politice a nejnověji v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Žádné americké angažmá ve vojenském tažení mimo hranice Spojených států nebylo v moderní americké historii tak nepopulární, jako je právě útok na Irán, zejména jeho provedení. Sám Trump upozorňuje, že pokud republikáni ztratí většiny v obou komorách kongresu nebo třeba jen ve sněmovně reprezentantů, pokusí se demokraté o jeho impeachment. I kdyby k tomu ale nedošlo, docela jistě by následovala celá řada vyšetřování nejrůznějších praktik Bílého domu. Sněmovna má totiž právo zřizovat vyšetřovací komise, před nimiž musí ti, kdo jsou předvoláni vypovídat pod přísahou. Docela jistě by se tak ku příkladu rozhořilo vyšetřování snah Bílého domu znemožnit přístup veřejnosti k Epsteinovým složkám. Trumpovo jméno se ve složkách týkajících se organizování sexu s nezletilými jeho bývalým přítelem, miliardářem Jeffrey Epsteinem, objevuje mnohokrát. Ministerstvo spravedlnosti ale většinu podrobnějších informací týkajících se Trumpa ve složkách začernilo. I kvůli obavám z drtivé porážky ve volbách spustila Trumpova administrativa sérii pokusů ovlivnit podzimní volby ve prospěch republikánů. Sám Trump už vloni vydal výnos, v němž požaduje, aby se voliči prokazovali voličskými průkazy osvědčujícími, že jsou občany Spojených států. V Evropě, kde má každý volič občanský průkaz, by tento požadavek nebyl ničím neobvyklým. Ve Spojených státech se ale totožnost voličů zatím prokazovala jinak. Hlavním problémem ale je, že o tom, co je k účasti ve volbách zapotřebí nebo jak volby vůbec probíhají, rozhodují jednotlivé státy americké unie. Trumpův dekret byl tedy okamžitě napaden u soudu jako neústavní. Trump nyní naléhá na republikány v kongresu, aby prosadili zákon, který by voličské průkazy u voleb požadoval. I v tomto případě je ale jisté, že kdyby zákon navzdory odporu demokratů prošel, bude napaden u soudu kvůli své údajné neústavnosti. Mezitím Federální úřad pro vyšetřování, známý pod zkratkou FBI, zabavil voličské seznamy z voleb v roce 2020 v několika státech. Demokrati protestují, že je to protizákonné a že se Bílý dům bude snažit s pomocí zmanipulovaných dat ukázat, že došlo k podvodům. Seznamy navíc obsahují citlivá osobní data, která mohou být zneužita k nátlaku na některé voličské skupiny. Trump také spustil cosi jako válku mezi republikány a demokraty o překreslování voličských obvodů, když před časem vybídl republikány v Texasu, aby s pomocí překreslení obvodu získali až 5 křesel ve sněmovně reprezentantů navíc pro republikánskou stranu. Demokraté odpověděli vlastním překreslováním ve státech, kde mají většinu. Tento souboj o obvody nyní dosáhl nové intenzity, když konzervativní nejvyšší soud zrušil nedávno zákon, který zaručoval s pomocí způsobu, jakým byly nakresleny některé voličské obvody ve státech s výrazným podílem menšin, křesla pro menšiny ve sněmovně reprezentantů. K tomu, aby účelové volební inženýrství republikánům výrazně pomohlo, stojí ale v cestě několik překážek. Jednou je skutečnost, že demokraté nyní mají v průzkumech takovou převahu, že nejspíš zvítězí i v řadě tradičních republikánských obvodů. Navíc pokusy manipulovat volebními pravidly nejsou populární a republikánům mohou ve veřejném mínění více ublížit než pomoci. Největším nebezpečím pro demokraty je, že Trump vytváří svým zpochybňováním dosavadních volebních pravidel chaos a nejasnosti. Toho pak může Bílý dům využít ke zpochybnění výsledku voleb v některých státech.
22: Tolik ranní komentář, který připravil politolog Jiří Pehe.
19: Teď posloucháte Ranní plus s datem 7. května. To znamená, že nás zítra čeká sváteční den a prodloužený víkend. Tak možná jeden tip, jak ho strávit. Safari Park Dvůr Králové oslaví v neděli 80 let své existence a my vás tento týden seznamujeme s tím, v čem je zahrada unikátní. Představili jsme výzkumný institut se zamraženým spermatem zvířat, nahlédli do zákulisí náročných transportů a připomněli zásadní podíl Králové dvorských expertů na záchraně nosorožců. Dneska ale tu čtyřdílnou cestu po špičkovém pracovišti zakončíme u zvířat, která jsou pro zahradu nejviditelnější ikonou. Safari Park je totiž světovým lídrem v chovu žiraf. Narodilo se jich tam už rekordních 287.
0: Tady to si vem to menší.
1: V zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem žije aktuálně 27 žiraf, Rothschildovy a síťované. Pomyslnou hvězdou je samec Bořek. V 17 letech jde už o staršího pána, po 4 letech pobytu v zahradě už ale splodil 16 potomků.
3: Bořiku, ahoj. Máš chuť?
1: Zatímco ostatní žirafy natahují dlouhé krky po čerstvých větvičkách, Bořek nejeví zájem. Zoolog Luděk Čulík s úsměvem říká, že je možná unavený z předchozího dne.
3: Protože včera se zajímal o 2 samičky, tak budem doufat, že se mu to podařilo a živou další mláďata.
1: Žirafy patří mezi zvířata, která se kontaktu s lidmi vyhýbají. Krmit se nechají, hladit ale ne.
3: Když dáte takhle větvičku a takhle pohladíte, tak ona se nechá, ale vidíte, že jí to není příjemný. Že?
1: Králové dvorská zoo je chovem žiraf proslula, zvířata tak může posílat i do jiných zařízení.
4: Runa, tady máš, aby se na nás v dobrým vzpomínala.
1: Ošetřovatel Honza právě připravuje na cestu 2 samice, které brzy zamíří do Norska a Nizozemska. Zvyknou si prý rychle.
4: Na tu změnu reagujou, ale nějaký citový pouta to moc nemají.
1: Žirafy tady v zoo krmí granulemi, speciální kaší, senem, čerstvou zeleninou nebo ovocem. Základem jsou ale větve stromu, hlavně vrby a břízy. Větve zahrada od jara do podzimu přiváží ze svých pozemků, další nabízí dárci. Něco se využije jako čerstvé krmivo, zbytek se suší a také mrazí.
24: Takhle máme uložený okus na zimu.
1: Ukazujeme jeden z mrazících boxů v zázemí zahrady vedoucí výživy Dita Rintová. Možnost okusovat větve i v zimě je podle ní pro žirafy velmi důležitá.
24: Ve volné přírodě okusuje větvičky a keře a je to jeho přirozená potrava a my se snažíme připodobnit tu naši stravu, aby byla jako co nejvíc podobná té v přírodě.
3: Chceš taky? Tak si vem taky na...
1: Každé zvíře, které sem přijíždí, prochází veterinární prohlídkou. U žiraf je důležitá i kvůli vzpomínkám na rok 1975. Tehdy bylo kvůli podezření na slintavku a kulhavku nutné utratit všech 48 žiraf. Ze safari parku ve Dvoře Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
22: Posloucháte Ranní plus, průběžně avizujeme i naše dopolední pořady, tak například v pro a proti rozebereme s epidemiology Petrem Smejkalem a Petrem Pazděrou, jak reagovat na to, že většina lékařů a sester není očkovaná proti chřipce. Ponduje kolega Lukáš Matoška.
0: Teď už ale 7 hodin a ve čtvrtek 7. května vám dělá společnost Ranní plus a tím vás provází Pavlína Nečánsková
22: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas plus.
22: A náměty, které teď probereme v další hodině, jak by mohl Kyjev reagovat na to, že Rusko podle jeho vyjádření opakovaně porušuje sjednané příměří.
0: Co dělá Polsko proto, aby snížilo aktivity ruských a běloruských tajných služeb na svém území?
5: Pozavírali jsme jim konzuláty. Ruští diplomaté už se nemohou volně pohybovat po území členských zemí Evropské unie.
22: A do jaké míry komplikuje lékařům práci to, že si lidé často sami stanovují diagnostiku pomocí umělé inteligence?
0: Martin Matějka pro vás teď má aktuální zprávy z domova i ze světa.
7: Školy v lotyšském městě, kde se zřítily dva zahraniční drony, zůstanou dnes z bezpečnostních důvodů zavřené. Lotyšské úřady vydaly varování pro obyvatele podél ruských hranic a žádají, aby zůstali doma. Podle armády bezpilotní letouny přiletěly z ruského území. O incidentu informovala lotyšská stanice LSM. Jeden z dronů podle ní narazil do skladu ropy ve městě Rezekne. Požár ale přestal hořet ještě před příjezdem hasičů, jak uvedla stanice. Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudeckých Němců v Brně. Po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila. O usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
9: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
25: Důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
9: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
26: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
9: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Český rozhlas.
7: Při ruském útoku na ukrajinskou oblast Záporoží zemřela jedna žena a další 2 jsou zraněné. Jedna žena utrpěla zranění při ruském raketovém útoku na obec Popivka v Sumské oblasti, informovali o tom tamní úřady. Ukrajina v pondělí vyhlásila jednostranný klid zbraní platný od půlnoci na středu. Rusko ho ale nedodržuje a samo vyhlásilo jednostranné příměří na 8. a 9. května. Chce si v tu dobu vojenskou přehlídkou připomenout konec druhé světové války. Od začátku května na Ukrajině kvůli ruským úderům zemřelo nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších utrpělo zranění. Uvedla to mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. Navzdory rychlému růstu inflace v posledních 2 měsících námi oslovení analytici očekávají, že centrální bankéři základní sazbu tentokrát ještě nezmění a zůstane na úrovni 3,5%.
27: Bankovní rada sazbu pravděpodobně nezvýší, přestože inflace v Česku kvůli krizi na Blízkém východě prudce roste. Za poslední 2 měsíce se zvýšila o víc než 1% bod a podle nejnovějších údajů statistického úřadu dosáhla v dubnu 2,5%. Dopady na českou ekonomiku ale podle expertů stále nejsou takové, aby musela centrální banka zpřísňovat měnovou politiku. K tomu pravděpodobně přistoupí až na konci léta nebo na podzim, kdyby se sazby mohly dohromady zvednout o 0,25% bodu. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14:30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Izrael ve středu poprvé po několika týdnech znovu zasáhl hustě obydlené předměstí libanonské metropole Bejrútu. A cílem byl podle židovského státu vysoce postavený velitel militantního hnutí Hizbaláh. Izraelská armáda informovala taky o útocích na několik dalších cílů Hizbaláhu. Podle webu Al Jazeera při izraelských úderech na jihu a východě Libanonu zemřelo nejméně 13 lidí. Mezi Izraelem a Libanonem od poloviny dubna trvá příměří. Britové dnes volí své zástupce do místních a regionálních rad a zastupitelstev. Podle průzkumů můžou vládní lejbristé ztratit až 3/4 křesel, která zatím drží. Premiér Keir Starmer v posledních měsících čelí silné kritice.
6: Pokud by takhle moc prohráli, tak by to byl pravděpodobně konec Keira Starmera v čele vlády.
10: Soudí Matěj Trávníček, který sám kandiduje na předměstí Londýna za konzervativní stranu. I v jeho obvodě, stejně jako v celé zemi, nejspíš vyhraje strana Nigela Farage Reform UK. Ve stínu celostátní politiky se dnes budou volit poslanci do skotského a velšského parlamentu. Přitom v obou případech mohou posílit nacionalistické strany. Šéf Skotské národní strany a předseda skotské vlády John Swinney prohlásil, že pokud získá většinu, bude prosazovat nové referendum o nezávislosti. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Děti se mají už v mateřských školách učit zvládat své emoce a rozumět jim. Učitelé k tomu mají nově k dispozici materiály s hrami a aktivitami. Připravila je organizace SOFA.
11: Když se děti naučí ovládat své emoce, posílí svou sebedůvěru, zlepší se v komunikaci a lépe fungují v kolektivu, říká Monika Kubásková ze SOFA. Dodává, že metodika je rozdělená do 7 oblastí.
12: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají.
11: Děti si tím vytvoří lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
13: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
11: Metodika je zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
7: A dnes je Světový den hesel, má upozornit na to, proč je důležité, aby lidé zabezpečení svých internetových účtů nepodceňovali. A třeba operátor O2 ale včera informoval o tom, že stále nejrozšířenější jsou velmi jednoduchá hesla, která útočníci prolomí za několik sekund. Podle experta na kybernetickou bezpečnost Michala Špačka je kromě silného hesla důležité taky to, aby lidé nepoužívali to samé pro víc účtů.
14: Nepoužívat ani schéma v tom, že si dám heslo nějaký složitý a pak tam doplním třeba Seznam, Facebook. Tím vlastně splním podmínku, že každý heslo je jiný, ale je tam nějaký systém v tom, který se dá odhalit. Dál je rozhodně dobrý doporučit více krokový ověření. Přeci jenom, kdyby mi to heslo nějakým způsobem uniklo, tak aby tam byl nějaký další ochranný mechanismus.
7: Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov na 176. kilometru se dojíždí do kolony kamiony. Ta nesouvisle pokračuje do Brna, nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Jihlavu na 115. kilometru leží Hranou mezi pruhy a musí se vybočovat. V Praze na Štěrbohorské spojce počítejte se silným provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové. A tam navíc na konci připojovacího pruhu stojí nákladní auto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na západě naměří kolem 15 a na Moravě až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
22: A u mikrofonu jsou opět Pavlína Nečásková a Martina Mašková. Ruská armáda v noci znovu útočila na Ukrajinu a zasáhla několik budov v Záporoží a v Charkově. I v tuto chvíli je na východě Ukrajiny vyhlášen letecký poplach. Rusové tak nadále neuznávají příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský od včerejší půlnoci. Jaká může být ukrajinská reakce? Nejen o tom budu mluvit s Lubomírem Smatanou, naším zvláštním zpravodajem na Ukrajině, který je aktuálně právě na východě Ukrajiny, v Charkově. Přeji ti pokud možno dobrý den.
15: Dobré ráno z Charkova.
22: Jak to ve městě v noci na dnešek vypadalo?
15: Tak já zatím mohu usuzovat pouze podle toho, co jsem slyšel, protože agentury vydávají zprávy se zpožděním a letecké poplachy se ozývaly vlastně celou noc až nad ráno. Teď se to trošku utěšilo. Já sleduji jeden takový kanál, který se jmenuje TLK. To je místní ajťák, který celou noc sedí u počítače a monitoruje přelety. Takže jsem zaregistroval desítky dronů, které přeletěly nad Charkovem na různá místa. Stejně jako jsem zaregistroval, že se vydali na opačnou stranu do Ruska ukrajinské drony. Z těch záběrů, které dosud lidé poskytli na sociálních sítích, tak vyplývá, že byly opravdu zasaženy domy v Záporoží, útočilo se i na Dnipro a tady v Charkově jsem ještě nezaznamenal, že by Rusové trefili nějaký cíl, ale v každém případě se podařilo proti vzdušné obraně jeden z těch letících objektů sestřelit.
22: Ruský prezident ohlásil příměří na 8. a 9. května, kdy se v Moskvě koná tradiční vojenská přehlídka. Bude to Ukrajina respektovat, pokud Kreml nerespektuje její příměří platné od včerejška?
15: No tak to je otázka za těch pověstných $1 milion, protože prezident Zelenský se k tomu nějak přesně nevyjádřil. On pouze řekl, že teď je vidět, že hodně závisí, nebo že to vlastně celé závisí na Ukrajině, jak to dopadne. Ty kapacity samozřejmě ukrajinská armáda má. Z těch všech vyjádření je to prostě cítit ta opatrnost, ale je možné, že podle toho, co řekl Zelenský, že se počká na nějaký ten vývoj dnešního a zítřejšího dne, podle toho, jak bude ruská armáda útočit nebo jak se zachová, tak podle toho se ukrajinská strana rozhodne.
22: A věří Ukrajinci, teď se tam zvláště na věřenost, protože z rolí máš možnost mluvit osobně, že Rusko dodrží příměří, které samo vyhlásilo?
15: No tak jako, to je dobře, že se na to ptáš, ale tuto otázku komukoliv položíš, tak každý kroutí hlavou, to je otázka naprosto, vlastně no, je správná, ale tady je mimo mísu, tady vůbec nikdo nevěří tomu, že by Rusko mohlo dodržet třeba i svoje vlastní příměří, a to z prostého důvodu. V minulosti ta válka trvá už 5. rokem, tak se vyhlašovala příměří na Vánoce, na Velikonoce, právě 8. 9. května a nikdy to příměří nedodrželo ani samo Rusko, vždycky útočilo, takže tohle to je věc, kterou nikdo vůbec nebere vážně, prostě spíš si z toho dělají lidé legraci nebo kroutí hlavou.
22: Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že když Ukrajinci nepřistoupí na jim vyhlášené příměří, tak ve velkém zaútočí na Kyjev. Jaká je reakce Ukrajiny?
15: Já zatím nevím, že by se stahovali z Kyjeva pracovníci ambasád, které k tomu vyzval prezident Putin nebo naznačil, že by se měli stáhnout, protože Rusové provedou nějaký úder směrem na Kyjev. Zatím reakce oficiálních míst z Kyjeva není žádná, ale protože v minulosti, zase je to dost podobné, za ty uplynulé 4 roky už k těm výhrůžkám několikrát došlo a nikdy to nic výrazného z ruské strany neznamenalo. Jenom si vezměme, že dnes máme čtvrtek a v úterý opravdu mohutně zaútočila ruská armáda na Ukrajinu. Nevím, co by ještě dokázala víc. V úterý zemřelo 27 lidí při různých úderech po celé zemi a na to jsou Ukrajinci úplně normálně zvyklí. Sem dokázali Rusové vyslat i třeba 1000 šahedů za jednu noc a jeden den. A i to Ukrajinci zvládli a navíc to bylo v zimě, kdy bylo minus 20 stupňů, takže tyhle ty výhrůžky v podstatě s nimi nic nedělají.
22: Budeme sledovat celé ráno, jak se vyvíjí bezpečnostní situace na Ukrajině a to i na východě jejího území, odkud s námi mluvil Lubomír Smetana, náš zvláštní zpravodaj, který je aktuálně v Charkově. Děkujeme ti.
15: Děkuji, příjemný den.
22: A po 8 hodině se k tématu vrátíme s Adamem Siberou z deníku Kyiv Independent a také s odborníci na Rusko Danielou Kolenovskou.
8: A teď se budeme věnovat ale dění v sousedním Polsku. Tam totiž v posledních letech sílí činnost ruských a běloruských tajných služeb. Polská agentura pro vnitřní bezpečnost to uvádí ve své zprávě. Po 10leté pauze v ní zveřejňuje rizika a výzvy, kterým čelí současná polská společnost, polské instituce, ale také polské zpravodajské služby. Stále aktivnější jsou v zemi i čínské služby. My toto téma probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré ráno.
16: Hezké ráno.
8: Pojďme tedy nejdřív na ty aktivity ruských a s nimi úzce spolupracujících běloruských tajných služeb. Jak se jejich činnost v Polsku projevuje?
4: Ta zpráva uvádí, že ruská rozvědka stále častěji používá metody typické pro speciální jednotky a konkrétně průzkum a sabotáže. Cílem je identifikovat možné sabotážní cíle, ať už jde o vojenskou infrastrukturu, kritickou infrastrukturu nebo i výrobní prostory a maloobchodní prodejny, a na tyto cíle potom útočí. Dosud ruské a běloruské služby využívaly takzvané jednorázové nebo taky low-costové agenty. Já jsem na toto téma včera mluvila na konferenci Defense 24 Days s odborníkem na vnitřní bezpečnost a speciální služby Michalem Pěkarským z Vratislavské univerzity, a takto on to okomentoval.
17: My jsme Rusům znemožnili mnoho těch tradičních způsobů špionáže. Pozavírali jsme jim konzuláty. Ruští diplomaté už se nemohou volně pohybovat po území členských zemí Evropské unie. A víme, že ti diplomaté, ať už ve Varšavě, v Praze, to nejsou diplomaté, to jsou prostě špioni. A i to je jeden z důvodů, proč Rusové využívají ty netradiční nástroje špionáže. A co je znepokojivé, že Rusové využívají ty nástroje, které můžou vést k tomu, že někdo nakonec zemře.
4: Podle zprávy polské agentury pro vnitřní bezpečnost už ruské služby eskalací svých operací akceptovaly možnost smrtelných nehod. K tomu totiž mohly vést plánované útoky na letadla nebo i provedené útoky na železnice, pokračuje Michal Pěkarský.
17: To, že Rusové v tuto chvíli ještě nesáhli k vražedným prostředkům, je podle mě otázkou toho, že ještě neseznali, že je na to čas. Ale obávám se, že dříve nebo později může dojít k tomu, že bomba na kolejišti už skutečně někoho zabije. Nebo zemře posádka letadla převážejícího nastrčenou výbušninu. Může být zabit nějaký ruský disident žijící v Polsku.
4: Za rok 2024 a 2025 polské služby vedly 69 vyšetřování kvůli činnostem ruských a běloruských služeb. To je stejně jako za období od roku 1991 až 2023.
8: Ta zpráva se ale věnuje i náboru těch takzvaných nízkonákladových agentů, které už si zmiňovala. Tak k čemu dospěla?
4: Ano, nejčastějším lovným revírem je pro ruské a běloruské služby sociální síť Telegram, ale může to být také Vkontakte nebo TikTok. Agentura pro vnitřní bezpečnost tam dokonce tedy konkrétně na Telegramu spustila chatbot, který umožňuje uživatelům hlásit kontakty se zahraničními službami, ale i podezřelé činnosti, které se jim tam dějí. Jak je ale ten chatbot úspěšný, nebo jak to, jestli to vedlo k nějakému dalšímu vyšetřování, to ABV v té zprávě neuvedla. V poslední době ale polské služby sledují ještě jeden jev, a takzvanou profesionalizaci, kdy sabotážní buňky tvoří struktury známé z organizovaného zločinu. Sabotáží se účastní třeba bývalí vojáci, milicionáři, žoldáci nebo i lidé s kriminální minulostí.
8: A zmiňovali jsme i aktivity čínských tajných služeb. Jak, nebo jsou porovnatelné s činností těch ruských a běloruských?
4: Aktivity čínských služeb se soustředí spíš na lobování a vytváření dobrého obrazu Číny v polských médiích, ale taky se soustředí na oslovování různých vědců, expertů a úředníků, a věnují se také snahám je nějak oslovit a spolupracovat s nimi, získávat od nich nějaké informace. Takže tou jednou z těch aktivit, které s tím souvisí, to je průmyslová špionáž. ABV ale varuje před mnohostranou čínsko-ruskou spoluprací, která se může projevit právě i spoluprací tajných služeb.
8: Katko, ta zpráva se zabývá také radikalizací mladých lidí. Prosím, stručně můžeš shrnout, co o tom píše?
4: Ano, agenti ABV poukazují na znepokojivý trend rostoucího zájmu o teroristickou propagandu, a to hlavně mezi mladými lidmi, kteří například konzumují propagandistická videa Islámského státu. I když podle té bezpečnostní zprávy zrovna radikalizace islámským stylem v Polsku nehrozí, ale hrozí radikalizace nezletilých bez ideologické motivace. Zpráva třeba zmiňuje jeden konkrétní případ z loňského roku, kdy polské služby zadrželi tři teenagery z Olštýna, kteří plánovali teroristický útok mimo jiné taky na školu.
8: Slyšeli jste Kateřinu Havlíkovou, naši zpravodajku z Varšavy. Díky a naslyšenou.
4: Hezký den.
18: Navážeme přehledem hlavních událostí dnešního rána.
22: Irán podle informací BBC zvažuje aktuálně, jak zareaguje na americký návrh podmínek ukončení války. Mluvčí diplomacie slíbil, že své stanovisko sdělí pakistánským prostředníkům ještě dnes. A server Axios s odkazem na své zdroje v americké administrativě uvádí, že jednostránkový návrh obsahuje 14 bodů, včetně cesty k jadernému odzbrojení Iránu. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že ta základní zůstane beze změny na 3,5%, a to i přes události na Blízkém východě.
8: Je 7 hodin a 19 minut přesně. Co uděláte jako první, když zaregistrujete nějaké zdravotní potíže nebo když dostanete lékařskou zprávu, které nerozumíte? Možná patříte mezi ty, kteří se v takových případech radí s umělou inteligencí, stejně jako dalších 80 milionů lidí denně. Někteří z nich pak chodí za lékaři dokonce s hotovou diagnózou nebo i návrhem léčby od AI. Odborníci ale varují, že současné veřejně dostupné velké jazykové modely nejsou certifikované k lékařskému účelu. Můžou se mýlit a v člověku způsobovat zbytečnou úzkost. Česká lékařská komora a ministerstvo zdravotnictví proto sestavili příručku pro pacienty, jak umělou inteligenci bezpečně používat. A ve vysílání teď proto vítám předsedu Mladých lékařů Alberta Štěrbu, který je také členem think tanku Minister zdraví. Dobrý den.
1: Dobré ráno, dobrý den.
8: Pane Štěrbo, vy jste neurochirurg, tak za vámi asi pacienti tak často s diagnózou nebo návrhem léčby od AI předpokládám nechodí.
1: Zatím ne, zatím chodí většinou s nějakým doporučením, nejčastěji od neurologa, ale jsou už pacienti, kteří třeba jsou nějak technologicky zdatnější, kteří si jako určitě radí a jim mi to řekli, ale zatím je to tak, počítám to zatím v jednotkách pacientů.
8: A přesto, jak často to, co umělá inteligence pacientům radí, vlastně dává z medicínského pohledu skutečně smysl?
1: Já si myslím, ono se to postupně zlepšuje a bude se to do

0: směrem a pravděpodobně vás i jako vystresuje. Naopak, když už jí dáte ta data přesná, příznaky, případně nějaké výsledky laboratorní nebo nějaké i radiografické, tedy už jste třeba předvyšetřen nějakým odborníkem, tak tam naopak už může být celkem dost přesná, byť samozřejmě se asi i tak bude často mýlit, ale tam už ty výsledky jsou lepší. To znamená, možná ve spolupráci s lékařem nebo s nějakou zprávou, třeba jsme od praktika, už vám ta umělá inteligence dokáže dost pomoct.
1: Jak jsme zmiňovali, Česká lékařská společnost s ministerstvem zdravotnictví dali dohromadu příručku, jak AI využívat. No a varují tedy před zadáváním citlivých osobních údajů nebo změnou medikace. Naopak schvalují její využití k vysvětlení lékařských pojmů, jak jste teď říkal. To znamená, je ta příručka podle vás dobře připravená?
0: Myslím si, že reaguje na ten současný stav té umělé inteligence, to znamená něco, co je teď. Myslím si, že za rok, za dva ta příručka může být zastaralá, protože zase ta umělá inteligence bude někde jinde. A ano, platí, že lepší nic tady, nebo lepší něco než nic tady. To znamená aspoň nějaká základní příručka, nějaký něčeho, z čeho by se pacienti mohli chytnout a nějak se tomu základně orientovat, si myslím, že je vždycky lepší, než aby tam nic nebylo, aby se pacienti k tomu přistupovali absolutně bez jakéhokoliv, řekněme, takzvaně zábradlí, bez jakéhokoliv návodu. To znamená, určitě je to první krok k tomu, aby jako pacienti, protože ta umělá inteligence tady s náma je a bude. Ať už asi chceme nebo nechceme, že určitě je lepší, když k ní přistupujeme proaktivně i ze strany právě ministerstva zdravotnictví, ze strany státu a dáme pacientům nějakou základní kuchařku, jak s ní zacházet.
1: No ale sám jste zmiňoval, že lidé do ní třeba nahrávají lékařskou zprávu, aby jim lépe ty pojmy vysvětlila. Tak to není zadávání citlivých osobních údajů?
0: To určitě, pokud tam dají celou zprávu se svým rodným číslem a jménem, tak samozřejmě to je zadávání citlivých údajů a to bych nedělal. Pakliže by aspoň ty základní data prostě dali pryč, to znamená maximálně to anonymizovali, tak je to určitě bezpečnější a lepší. Taky některé ty umělé inteligence, některé ty tzv. Chatboty dokážou nebo povolujou tzv. Anonymní režim, který teda říká, že si ty data vlastně maže, respektive, že si neukládá do té paměti, to znamená do jisté míry to vždycky trochu i na důvěře, věříme tady k tomu výrobci, že to opravdu takhle dělá. Ale pokud já bych byl pacient a chtěl bych si poradit s AI, tak bych to určitě zadával informace bez osobních údajů. Určitě ano.
1: No, mohla by být jednou AI součástí řešení nedostatku lékařů a lékařek v určitých oborech a regionech?
0: Může tam být asi nějakým pomocníkem v některých ohledech, ono totiž jako ta lékařská práce není jenom často o těch dovednostech, znalostech, je to nějaké komunikaci, často i nějaké jako i manuální činnosti v některých oborech, třeba u mě v tom chirurgickém oboru, takže si myslím, že některé obory jsou, řekněme, více přizpůsobené nebo náchylnější k tomu, aby ta AI tam pronikala rychleji než u jiných oborů. Už dneska radiologie AI používá k vyhodnocení v nějakému třídění snímku od rentgenu po CTčka, po rezonance. Možná kardiologové určitě se AI nějak pracují při vyhodnocování nějakých křivek a samozřejmě i věda v medicíně používá AI k vyhodnocování dat a bude i nadále více u těch chirurgických oborů. Naopak tam spíše zase nějaká manuální činnost a možná robotika do budoucna bude více a více jako nápomocná. To znamená, postupně nějaká asistence s AI tam určitě už je a bude i nadále. Zcela si myslím, že tu lékařskou práci nenahradí a rozhodně nenahradí třeba práci sesterskou, kdy prostě opravdu nějaká empatie, komunikace i ta zručnost jsou neoddělitelnou součástí. A AI tam, to je prostě trochu jako mimo její silné stránky.
1: No a využíváte AI i vy ve své praxi? Ještě jednou pro posluchače připomenu, že jste neurochirurg.
0: Přímo jako v práci té, řekněme, neurochirurgické, jako ne de facto, když, pokud bychom se jednali striktně o nějakou práci na sále, tak tam samozřejmě AI zatím ničemu úplně jako dvě neslouží, aspoň konkrétně třeba nám, pokud se neodmyslí něco jako nějakou robotiku nebo základní navigaci, kdy to úplně asi AI není. Samozřejmě pokud člověk například chce být takzvaně jako má nějaká třeba data nebo články, chce si sesumírovat nějaké údaje, chce být rychlý, získat nějaký rychlý přehled a nemá čas třeba číst nějakou publikaci zrovna celou, tak si může právě něco sesumírovat tou AI, ale vždycky je důležité být opatrný a případně opravdu si to potom zkontrolovat u toho zdroje, jestli to říká pravdu, protože ta AI může halucinovat, může si i

0: myšlet a může u toho znít velice přesvědčivě. Zase myslím si, že už je to stále jako lepší a lepší, ale vždycky je třeba být trochu skeptický a nevěřit tomu úplně 100%.
1: Tak takové doporučení předsedy mladých lékařů a neurochirurga Alberta Štěrby, který byl hostem Ranního plusu. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuju. Mějte se, nashledanou.
2: Necelá stovka pacientů, včetně 4 dětí, čeká na nová játra. Plyne to z urokoordinačního střediska transplantací. 20-letá Natálie Čišková tento orgán dostala před 13 lety. Narodila se totiž bez žlučových cest a dnes kromě pravidelných kontrol vede plnohodnotný život.
3: Tak teďka to zatáhneme.
4: Upozorňuje zdravotní sestra Helena Lišková pacientku Natálii Čiškovou. Při krevních odběrech se s ní setkává opakovaně.
3: Vy máte takový drobný ty žilky, musíme vzít takovou jemnou jehlu, jak to vždy.
5: Takže máte 3 zkumavky.
3: Červená je biochemie, ta fialová to je krevní obraz, pak léky hladina, jakou mají tu imunosupresi, jak to je takový základ, co oni mývají na té kontrole po transplantaci.
4: Na kontroly do IKEMu se mladá pacientka znovu začala vracet až v dospělosti. V dětském věku se o ně starali lékaři z Motola.
6: Ty vzpomínky na tu transplantaci v těch 7 letech jsou velmi matné. Musím říct, že pokud se mi něco spojilo, tak to bylo spíš, když jsem tady v 18 letech přešla do IKEMu, tak člověk si spojí nějaké střípky. Když jsem přicházela vlastně na ten sál a tak jako jsem usínala, ale od toho to mám matné.
7: Natálko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Zdraví se s Natálí chirurg Libor Janoušek, který ji operoval.
7: Jak se máte?
6: Dobrý? Dobře. Teď se hlásím zase na žurnalistiku na Karlovu univerzitu. Jo. No a jinak se věnuju práci, toho nějak moc.
7: Pro mě to byl jeden z mnoha výkonů. Naštěstí všechno bylo bez komplikací. Myslím si, že Natálka se pak dostala relativně rychle brzo domů, mohla vlastně vést plnohodnotný život.
4: Na nový orgán nečekala Natálie dlouho. Na čekací listině byla přesně 1 měsíc.
7: Transplantace jsou v podstatě loterie u příjemců nejmenších váhových kategorií, což jsou děti. Záleží opravdu na kvalitě štěpu, aby byl co nejkvalitnější. V tu chvíli samozřejmě přistupujeme k transplantaci. Takže v tomhle to měla Natálka štěstí, že ten dárce se objevil rychle, byl vhodný. Museli jsme ty játra zmenšit, protože to byl dospělý dárce, tak aby se vešly do těla Natálky. Zároveň je nezmenšit moc, aby začaly hned fungovat.
4: Nejrizikovější je pro pacienty první rok po transplantaci.
7: Buď to z důvodu chirurgických komplikací, infekčních komplikací nebo odhojovacích reakcí. Ve chvíli, kdy to pacient, teď mluvím o dětských příjemcích, překoná, komplikace vyřešíme nebo žádné nejsou, tak pak je velká šance, že játra budou fungovat dlouhodobě.
6: Život po transplantaci je za mě naprosto běžný, člověk na sebe samozřejmě dává pozor. Ten život, pokud se ho člověk nastaví, tak ho může žít naprosto normálně a to já se snažím naplno.
4: Říká Natálie, která sice pravidelně užívá léky a celoživotně se bude vyhýbat alkoholu, jinak ale žádné zásadní omezení nemá. Aktivně se věnuje také sportu.
6: Lyžuju v zimě, v létě hraju golf, tenis a jinak jako cvičím klasický silový cvičení a podobně.
8: Soňa Fraňková měří tlak, Natálii.
9: Skvěle. 160. Tak, my jsme minulý rok trošku bojovali s kamínkem ve žlučových cestách,
8: ano.
9: Ale boj byl úspěšný a Natálka od té doby zase má úplně normální jaterní testy, tak jako měla dříve. Příště přijde velký den, to bude roční kontrola, takže všichni pacienti jednou za rok mají kožní vyšetření, oční vyšetření, vyšetření na ušním, nosním, krčním a je to zejména jako prevence nádorových onemocnění po transplantaci jater a těch komplikací, které můžeme předejít. Takže u sestřiček si vyzvedne žádost. Uvidíme se při roční kontrole. Bude to 13 let. Uteklo to jako voda.
6: Uteklo to jako voda.
9: Ahoj, mě se hezky. Uvidíme se v červenci.
4: Loučí se se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková. Podle dat koordinačního střediska transplantací dostává v Česku nová játra v průměru 10 dětí ročně. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Bylo 7:30 a Martin Matějka má pro vás zprávy.
10: Český rozhlas plus.
11: Školy v lotyšském městě, kde se zřítily 2 zahraniční drony, zůstanou dnes z bezpečnostních důvodů zavřené. Lotyšské úřady vydaly varování pro obyvatele podél ruských hranic a žádají, aby zůstali doma. Podle armády bezpilotní letouny přiletěly z ruského území. O incidentu informovala lotyšská stanice LSM. Požár v Národním parku České Švýcarsko už nehoří. Zdohašování pomohl noční silný déšť. Jednotky hasičů se chystají k návratu na své základny. Místo požáru si dnes převezme správa Národního parku. Bude bude ho dál monitorovat. Česká národní banka dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. I přes rychlý růst inflace v posledních dvou měsících analytici očekávají, že zůstane stejná, tedy na úrovni 3,5%. Podle expertů totiž zatím důsledky zvyšování inflace nejsou závažné natolik, aby centrální banka zpřísnila měnovou politiku. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier navštíví Finsko. V Helsinkách bude se svým finským protějškem jednat o vzájemných vztazích, podpoře Ukrajiny i o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obraného průmyslu. Státníci společně navštíví i kryt civilní obrany Merihaka. Tento bunkr může v případě nouze poskytnout ochranu až 6000 lidem. Papež Lev XIV. Ve Vatikánu přijme amerického ministra zahraničí Marka Rubia. Podle Washingtonu má cesta posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem. Americký prezident Donald Trump za poslední měsíc několikrát zaútočil na papeže. Obvinil ho z toho, že je příliš schovývavý ke zločincům a přeje si, aby Irán získal jaderné zbraně. To ale papež, který pochází ze Spojených států, nikdy neřekl a jen vyzýval k ukončení konfliktu na Blízkém východě, aby netrpěli obyčejní lidé. Rubio před odletem odmítl, že by jeho jednání s papežem mělo za cíl urovnat vztahy mezi Trumpem a Lvem XIV. Na státní svátek zítra musí zavřít prodejny nad 200 metrů čtverečních. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. A podle Svazu obchodu a cestovního ruchu možná zavřou i menší prodejny. Před nákupem by si tak zákazníci měli otevírací dobu v konkrétním obchodě ověřit. Otevřené můžou zůstat čerpací stanice, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se dojíždí do kolony. Ta nesouvisle pokračuje do Brna, nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Nárazově se brzdí i v levém pruhu. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy zpomalíte za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavuje. Kolona nesouvisle pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Zdržíte se okolo 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na západě naměří kolem 15, na Moravě a ve Slezsku 23 stupňů a na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Ranní plus.
1: 7:33 pokračuje Ranní plus s Martinou Maškovou a Pavlínou Nečáskovou. Ve Velké Británii se dnes konají komunální a regionální volby. V Anglii volí své zástupce do místních a regionálních rad a zastupitelstev, ve Skotsku a Walesu do národních parlamentů. Komentátoři považují dnešní volby za test popularity labouristického premiéra Keira Starmera. Plebiscit, ve kterém se zpravidla rozhoduje o úklidu ulic a režimu svozu popelnic, může dnes vyvolat politické zemětřesení v nejvyšších patrech britské politiky. V Londýně všechno sleduje náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobré ráno.
12: Pěkné ráno.
1: Jak se stalo, že tyto místní volby jsou tak důležité?
12: No, protože ta situace kolem Keira Starmera, britského premiéra, poslední týdny a vlastně už měsíce je docela složitá. On čelí velké krizi, která je vyvolána jednak tím, že se nedaří plnit ty sliby, které dal, když vyhrál volby. Také je tam taková ta aféra, o které jsme také mnohokrát mluvili, jmenování velvyslance ve Spojených státech, kterého potom musel odvolat, protože měl přátelské styky s Jeffrey Epsteinem. No a ta situace pro něj není opravdu dobrá a teď ještě k tomu popularita labouristické strany velmi silně poklesla a vypadá to, že by v těch všech místních zastupitelstev po Anglii mohla ztratit až polovinu svých mandátů, což by samozřejmě byla velmi špatná zpráva a už teď vlastně z útrop labouristické strany se ozývají jména případných nástupců Keira Starmera a pokud opravdu to dopadne tak, jak všechny předpoklady o tom mluví, tak by to nejspíš opravdu byl jeho konec v Downing Street a labouristická strana by si musela začít hledat nového lídra, který by byl z jejího pohledu možná úspěšnější, než v tuto chvíli je Keir Starmer.
1: Jaký výsledek tedy předpokládají ty předvolební průzkumy?
12: No, je zajímavé, že tak, jak Británii celou roste popularita té, řekněme, nacionalistické strany Nigela Farage Reform UK, tak to předpokládají i ty odhady těchto voleb. Uvidí se, jak to dopadne, ale když jsem se bavil s lidmi, když jsem obcházel s některými kandidáty, tak opravdu tu stranu Reform bude v tuto chvíli volit velká řada lidí a to by samozřejmě do značné míry trochu začínalo překreslovat tu britskou politiku, kdy dosud vlastně to byla vždycky věc těch dvou velkých stran, lejbristé, konzervativci, občas liberální demokraté, jako takový jazyček na těch pomyslných vahách a teď jako taková velká politická síla opravdu napříč Británii roste ta strana Reform UK a dělá si samozřejmě velké ambice na ty příští parlamentní volby, které jsou za dlouho, ale ta situace se opravdu politicky mění.
1: Ve Skotsku a Walesu se dnes volí také do národních parlamentů. Co by ty výsledky mohly přinést tam?
12: Tam je zajímavé to, že tak, jak lejbristická strana oslabuje samozřejmě i ve Skotsku a ve Walesu, kde byla dlouho vládní stranou, prakticky od roku 1999, i tam posilují ty nacionalistické strany a bude zajímavé pozorovat, nakolik opravdu oni ty parlamenty obsadí. Například skotští nacionalisté ti už řekli, že pokud by získali znovu většinu ve skotském parlamentu, tak budou tlačit na nové referendum o nezávislosti. Zkrátka s tím, jak ta lejbristická strana oslabuje, tak ty nacionalistické strany, ať už řekněme ta anglická nacionalistická strana Reform UK, která má úplně jiné ambice než ty strany národní, skotská nebo walesská, zkrátka tyto strany, tyto subjekty jsou na vzestupu.
1: Tak to byl Jaromír Marek, náš zvláštní zpravodaj, který je v tuto chvíli v Londýně a bude samozřejmě celý den referovat o tamních místních volbách. Jaromíre, děkujeme.
12: Naslyšenou.
1: No a my ale v tomto tématu budeme dále pokračovat v tuto chvíli s politoložkou Monikou Brusenbauch-Meislerovou z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vítejte v Ranním plusu.
13: Dobré ráno z Brna.
1: Tak jak už jsme slyšeli od našeho zpravodaje, podle průzkumu hrozí vládním laboristům nejhorší výsledek za poslední desetiletí. Jaké důvody vidíte vy pro ten pokles podpory?
13: Ono je to vlastně takové jako velké povolební vystřízlivění. Navíc jsme dva roky po volbách, zhruba v polovině volebního cyklu a to je skoro všude období, kdy strany u moci padají dolů. V angličtině se tomu říká midterm punishment, jakési potrestání v půlce mandátu, protože už vyprchala energie vítězství, ale ty konkrétní výsledky lidé ještě moc nepociťují. A navíc Starmer před volbami slíbil opravdu strašně moc, určitě víc, než je v dané ekonomické situaci vůbec možné splnit.
1: To znamená ale, že tedy nejde o nic skutečně výjimečného, že nejde o nějaký výrazný pokles preferencí, že by se skutečně Keir Starmer zapsal jako jeden z nejméně úspěšných lídrů laboristické strany.
13: Určitě tam jsou důvody k obavám, nicméně vlastně ten širší trend opravdu, že v polovině vlastně toho mandátu většinou pozorujeme takové to prudké vlastně poklesy popularity, to se vlastně nevztahuje jenom na ten britský kontext.
1: Ta aféra, kterou zmiňoval také náš reportér, tedy případ velvyslance ve Spojených státech Petra Mandelsona, kterého Keir Starmer jmenoval navzdory tomu, že tedy věděl o jeho blízkém kontaktu se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Myslíte, sehrála velkou roli nějak v poklesu popularity Keira Starmera?
13: Ona ta kauza vlastně kolem Jeffreyho Epsteina, Petra Mandelsona, ona není jediným důvodem toho propadu, ale samozřejmě je to věc, která premiéra zasáhla velmi silně. Ona Starmerova značka vždycky byla a je vlastně jakási serióznost, integrita, vyspělost, pravidla. A najednou tu máme jmenování Petra Mandelsona, člověka s velmi kontroverzní minulostí, s vazbami na Jeffreyho Epsteina a to je samozřejmě politicky velmi výbušné.
1: Drtivá porážka by mohla laboristickou stranu donutit možná tedy až ke změně lídra. Podle médií hrozí Starmerovi stranický puč. On sám říká, že bez boje z čela strany neodejde. Co vlastně tyto vnitrostranické dohody znamenají pro laboristy?
13: Oni vlastně jako laboristé historicky nejsou tak, řekněme, krvelační jako vůči vlastním premiérům jako konzervativci. Nemají takovou tradici těch rychlých politických poprav, ale samozřejmě Labour má silný půd sebezáchovy. Zvlášť vlastně, když stranici vidí, že opravdu reformní UK jim bere nespokojené voliče z té nižší a střední třídy, zelení jim odebírají levicově orientované voliče, nacionalisté jim berou vlastně hlasy ve Skotsku, ve Walesu, liberální demokraté ukusují ten umírněný střed a v takové chvíli opravdu začínají o přežití a vlastně o otázku, je tenhle člověk ještě schopen dál vyhrávat?
1: No, když jste mluvila o těch všech stranách, které tak ukusují ty preference, v Británii se u moci tradičně střídaly dvě strany, laboristé a konzervativci, ale i teď to zmiňoval také náš reporter, že třeba velmi rostou ti, ta strana Nigela Farage, nebo třeba také zelení. Znamená to konec britského bipartismu, toho dvoustranného politického systému?
13: Úplný konec britského bipartismu to zatím ještě neznamená, protože ten britský volební systém přeci jen pořád je to stroj postavený pro ty dvě velké strany, ten princip vítěz bere všechno, malé strany vlastně mohou mít miliony hlasů a přesto málo křesel. Takže institucionálně bipartismus ještě žije, on ten systém celkově je jako velmi rezilientní, ale zároveň, přesně jak říkáte, společensky nebo možná i psychologicky to určitě oslabuje, což je samozřejmě také důležité. Lidé už zkrátka nemají pocit, že musí volit jen Labour nebo konzervativce, aby její hlas měl smysl. Takže určitě vlastně pozorujeme nové trendy v tom voličském chování.
1: No a co se týče těch separatistických stran ve Walesu a ve Skotsku, které, u kterých se očekává také nárůst, jaké to má příčiny?
13: Ono to má vlastně několik vrstev. Ve Skotsku je to dlouhodobý příběh, pocit vlastně odlišné politické kultury, nedůvěra k Westminsteru, samozřejmě Brexit, přesvědčení, že Skotsko je evropštější a méně pravicové vlastně než Anglie. Ta skotská národní strana sice prošla mnoha krizemi, ale pořád ta myšlenka, že o skotské budoucnosti se nemá rozhodovat v Londýně, zůstává velmi silná. Ve Walesu je to trochu něco jiného. Wales byl dlouho laboristická pevnost, skoro také politické dědictví. Jenže samozřejmě, když jedna strana vládne příliš dlouho, tak se sama stává symbolem toho systému a z toho těší právě Plaid Cymru, která dnes říká, my nejsme jen jako romantici s vlajkou tady, ale jsme fakt změna po dekádách stejné vlády. Každopádně v obou případech je to o pocitu, že Londýn nerozumí životu v těchto částech Spojeného království, životu vlastně mimo ten svůj vlastní gravitační střed.
1: Jinými slovy, hodnotíte tyto volby jako skutečně nějaký milník, který by mohl rozhodnout o budoucnosti Keira Starmera, nebo je to často takové rámování, že jde o referendum, tedy, jak jste říkala, i velmi, velmi běžné nebo časté při tom poklesu popularity, načasovaném právě v té polovině toho volebního období?
13: Ono samozřejmě uvidíme, jak ty volby dopadnou. Pakliže by se naplnily vlastně mnohdy až jako katastrofální pro Labour, katastrofální předpovědi, tak by určitě byla přijata opatření. Samozřejmě hodně se spekuluje o tom, kdo by mohl Keira Starmera ve vedení strany nahradit. Teď jmen je hodně, ale žádné vlastně nějaké úplně samozřejmé řešení. Takže budeme s napětím sledovat, jak to dopadne.
1: Říká Monika Brusenbauch Majslová z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií. Děkujeme vám za rozhovor.
13: Moc děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům a posluchačkám krásný den. Naslyšenou.
2: A posloucháte Nás v Raním plusu 7 hodin a téměř 45 minut. Mladoboleslavská automobilka Škoda v jednom ohledu aktuálně předhání německé prémiové značky. Například tomu věnují pozornost německá média, která pročítal Tomáš Havlí, náš zpravodaj v Berlíně. Tomáši, dobré ráno.
14: Dobrý den.
2: V čem, v jakém ohledu tedy podle německých médií Škodovka exceluje?
14: Škodovka se dostala na titulní stránku dnešního deníku Handelsblatt a to jako pozitivní případ. Německý automobilový průmysl prochází nejhlubší krizí ziskovosti od pandemie koronaviru, píše deník z Düsseldorfu. BMW, Mercedes i Volkswagen sice dál prodávají miliony aut a drží tržby, ale jejich marže se propadají pod tlakem cel, drahé elektromobility, slábnoucí pozice v Číně i rostoucích nákladů. A symbolické přitom je, že prémiové značky dnes vydělávají méně než právě lidová Škoda Auto. Mladoboleslavská automobilka totiž dosáhla provozní marže 8,3%, a tím překonala BMW, Mercedes i Audi, které se pohybují tak kolem 5-6%, píše deník Handelsblatt. Zatímco německé koncerny masivně škrtají náklady, ruší pracovní místa a řeší přebytečné kapacity v Evropě, tak Škoda těží z efektivní výroby, silné pozice v dostupnějším segmentu a stabilnější poptávky. Pro německé automobilové elity je to nepříjemný signál. Někdejší symboly vysoké ziskovosti ztrácejí náskok právě ve chvíli, kdy se celý evropský autoprůmysl zásadně mění.
2: Spolková vláda ruší zákon předchozího kabinetu, podle kterého se při vytápění budov měly čím dál víc využívat tepelná čerpadla a obnovitelné zdroje. Namísto toho se bude prodlužovat životnost plynových nebo olejových kotlů. Co o tom soudí německá média?
14: Ano, topení fosilními palivy v Německu bude podle vládního návrhu možné i po roce 2045. Podle deníku Tageszeitung se pod to rozhodnutí podepsala hlavně křesťansko-demokratická strana CDU, která tím popírá 3 dekády politiky boje proti klimatickému oteplování, a slabá sociální demokracie na to přistupuje částečně se skřípením zubů, částečně jen s pokrčením ramen. Klima zkrátka není její silná stránka, míní Tageszeitung. Deník Kurýr ze severoněmeckých Brem připomíná, že popírat teď cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2045, který má vláda vetknutý v koaliční smlouvě, není právě moudré, a deník Rheinische Post se pozastavuje nad 5 miliardami eur, které podle vládní koalice toto prodloužení životnosti plynových a olejových kotlů každoročně ušetří občanům. Je to slib, který hraničí s klamem, míní düsseldorfský deník. Lidé se podle něj naopak mohou snadno odstnout ve finanční pasti, protože fosilní paliva budou stále více zdražovat. Připomněl bych, že v Německu ve srovnání s Českem bydlí mnohem více lidí v nájemním bydlení a právě nájemníci nakonec mohou nést účet za to, že teď domácí pronajímatelé raději nebudou investovat do ekologičtějšího vytápění, přestože by to přineslo už střední době úspory.
2: Německo také dál řeší stav psychicky nemocného muže, který v pondělí vjel na pěší zónu v Lipsku, 2 lidi zabil. Co je v téhle kauze nového?
14: Ano, veřejnost fascinuje identita pachatelů a nejinak je tomu v tomto případě. Vše se zdálo jasné, brzy se mluvilo o 33-letém Němci, světlé pleti, ale pak určité pochyby vyvolalo jeho jméno, které se objevilo v médiích, Jeffrey K. Kdo je teď zmatený, nevyzná se v reálích východního Německa, píše deník Leipziger Volkszeitung. Jména právě jako Jeffrey, Jason nebo Kevin měla podle tohoto deníku v určité době otevírat svým nositelům všechny dveře a uhladit jim cestu třeba až do Ameriky, než si tedy prý i učitelé na základních školách začali s exotickými jmény spojovat spíš negativní vlastnosti. V každém případě pro určitou éru platí, že nic není víc východoněmecké bio než právě jména jako Jeffrey, píše Leipziger Volkszeitung.
2: To, o čem píšou německá média, nám přiblížil Tomáš Havlín, náš zpravodaj v Berlíně. Děkujeme ti, naslyšenou.
14: Děkuji, hezký den.
1: Teď je 7 hodin 49 minut a my vám v Ranním plusu nabízíme krátké zprávy. Írán by se podle Spojených států dnes mohl vyjádřit k americkému návrhu dohody. Bílý dům mluví o významném pokroku ve vyjednávání. Z Teheránu zatím takové signály nepřicházejí. Na východě Lotyšska se zřítily 2 cizí drony poblíž ruských hranic. Nutně to ale podle lotyšských médií nemusí znamenat, že šlo o ruské stroje. A bankovní rada České národní banky rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že základní úroková sazba zůstane beze změny 3,5% i přes zrychlení inflace v důsledku války na Blízkém východě.
2: Tušíte, jaká jsou nejrozšířenější hesla k internetovým účtům v Česku? Tak podle operátora Outu je to 1234, anebo admin. Dnes je každopádně světový den hesel, který upozorňuje na to, jak je tohle důležité. Slabá hesla hekři dokážou prolomit řádu sekund. Tématu se teď budu věnovat s Michalem Špačkem, expertem na kyberbezpečnost. Dobrý den.
15: Dobrý den, zdravím vás.
2: Zaujalo mě v těch údajích společnosti Outu, že i mladí lidé volí někdy slabá hesla, nejenom třeba jejich prarodiče. Takže i podle vašich zjištění tohle není jenom generační problém?
15: Není. Nevím, jestli bohu dík nebo bohužel, ale týká se to všech uživatelů bez rozdílu věku a čehokoliv dalšího.
2: Jaké metody používají útočníci, aby se k heslům dostali, a jak je to pro ně složité?
15: Jsou vlastně, je jich několik, dvě takový asi nejzákladnější jsou takové, že oni si ty hesla seženou někde jinde, z nějakého špatně zabezpečeného webu například, nebo z nějaké špatně zabezpečené internetové aplikace, tu zjednodušeně řečeno vykradou z ní ty hesla a potom je zkouší se s nimi přihlásit někam jinam, e-mailu, k bankovnictví, k dalším firmním službám a tak podobně. A ten druhý způsob jsou viry, kdy si uživatel stáhne do počítače nějaký vir a on mu tam potichu vykrade hesla, nějaký důležitý soubory a podobné věci.
2: Už, myslím, dlouhodobě slýcháme, že to heslo je třeba nastavit třeba kombinací malých a velkých písmen, číslic, speciálních znaků. Jak výrazně tím zvyšujeme naši šanci, že to heslo někdo neprolomí?
15: Vlastně úplně za stolik, tolik moc ne. Tam je spíš důležitější, než jestli mám v heslu nějaký speciální znak, hieroglyf nebo jméno vyhnulýho zvířete, je spíš důležitý, abych měl ty hesla každý jiný, abych je neměl stejný. Právě když potom někde ty útočníci hesla seženou z nějaké špatně zabezpečené aplikace například, tak aby ho právě nemohli použít někde jinde. Takže to je důležitější, než jestli tam speciální znak, pomlčky, číslice, mít každý heslo úplně jiný.
2: A co ukládání hesel do prohlížeče? Může to být problém?
15: Může, ale je to vždycky menší problém, než když mám to jedno heslo použitý naprosto všude. Takže právě třeba ukládání hesel do prohlížečů nebo programy typu správci hesel je to, co mi pomůže ty hesla vytvářet i si je pamatovat. Takže riziko je tam vždycky, ale je značně menší, než když budu mít všude heslo Pepíček 92 nebo něco podobného.
2: Takže to zapamatování si hesel, řekněme, v chráněném prostředí je z vašeho pohledu relativně v pořádku?
15: Ano, v podstatě jediná možnost, protože dneska, když mám těch hesel, vlastně já jich mám asi 500, 600 nebo nějaký takovýhle číslo, tak to nemám šanci si pamatovat, takže rozhodně musím někde zapsaný a tyhle ty programy, to ukládání hesel je vlastně skoro jediná možnost, kterou mám.
2: Co ještě kromě nastavení toho silného hesla a zabezpečení, o kterém jsme se už zmínili, může zlepšit naši situaci na internetu ve vztahu k hackerům?
15: Nepoužívat ho. Ne, to si dělám srandu, samozřejmě internet je dobrá věc. Je dobrý počítat s tím, že se mi něco může stát, takže třeba nepoužívat pouze heslo, ale mít nějaký něco, čemu se dneska říká dvoufaktorové zabezpečení nebo dvoufaktorová autentizace, nějaký další extra krok. Když už mi to heslo někde unikne, když už se něco stane, tak aby ty útočníci měli nějaký další klacek pod nohy. Počítat s tím, že se něco takového stát může a zkusit to trošku tomu jít na proti, aby to bylo víc zabezpečené.
2: Michal Špaček, expert na kybernetickou bezpečnost. Děkujeme za rozhovor.
15: Taky děkuji a držím palce.
1: Dozněl v 7 hodin a 53 minut. Plác nebo vztek je u školkových dětí celkem běžný. Někdy si ale s tak silnými emocemi neumí poradit a je pro ně složité je zvládnout nebo vyjádřit, proč vlastně brečí. Proto je důležité učit je už odmala své pocity poznávat a chápat, co je vyvolává. Díky tomu lépe zvládají situace, umí si říct o pomoc a lépe fungují v kolektivu. Právě to je cílem socioemočního učení, které mohou školky zavádět i pomocí nových metodik organizace SOFA.
16: Já mám vlastně dítě ve věku předškoláka a řešíme nějaký potíže v oblasti opožděného vývoje a socioemoční učení považuji za skvělý způsob, jak mu pomoct a připravit ho na školu.
17: Říká Magdalena Olšanová, jak chce své 5leté dceři usnadnit nástup do první třídy. Zvlášť, když už podle nových přísnějších pravidel nebude možné odložit nástup do školy o rok později, jen když to chtějí rodiče.
16: Ne, jenom vlastně, co se týče dovedností, ale i aby umělo komunikovat, ozvat se, když se mu něco třeba nedaří, potřebuje pomoc.
17: V mateřské školce, kam její dcera chodí, se hodně dbá na sebedůvěru i ohleduplnost mezi dětmi. Když chtějí školky děti v tomhle ještě víc podpořit, můžou nově využít metodiku organizace SOFA plnou jednoduchých her a návodů. Do jejího testování se zapojila třeba mateřská škola Teronská v Praze a podle ředitelky Alexandry Piskáčkové jsou díky tomu děti empatičtější a laskavější.
18: Ty děti jsou sdílnější, dokážou lépe jakoby vlastně popsat svoje běžné pocity, svoje situace. Vnímají i to, jak se kdo chová, nebo jak se cítí i někdo doma, nebo prostě i kamarád.
17: Pomohla jim k tomu třeba hra na hledání pokladů.
18: Tam vlastně děti sbírali za v uvozovkách dobré, hezké skutky, kdy si všímali hezkých momentů vzájemně mezi sebou a za to dostávali papírové diamantíky, ale s odstupem času už jim záleželo i na tom, aby ty diamantíky a třeba i víc jich měly i jiné děti a vlastně, aby nebyl nikdo, kdo bude bez diamantíku.
17: Nebo se děti třeba učili pojmenovávat, v čem jsou sami dobré a co oceňují na svých kamarádech. Aktivity si přitom školy můžou různě přizpůsobovat. Expertka SOFA Monika Kubásková ale zdůraznila, že po každé takové hře je důležité si s dětmi o tom, co zažili, společně popovídat.
19: Projít s dětmi to, proč jsme třeba tuhle aktivitu dělali, co jsme se o sobě dozvěděli, jak jsme každý jiný, že můžeme mít něco rád, něco nerád, ale i co nás třeba spojuje, že se třeba vyměnilo místo čtyři další děti, které taky mají rádi spagety a těší se na to, když je to ve školce na oběd.
17: Metodika obsahuje 7 tématických oblastí, které na sebe navazují.
19: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rádi, co jim vadí, co naopak přivítají. Na to navazují zase další kapitoly, jako třeba emoční gramotnost, právě aby se vyznali ve svých vlastních emocích a pak dokázali i vnímat prožívání těch druhých.
17: Když se děti naučí ovládat své emoce a budou sebevědomější, vytvoří si vlastně sami lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
20: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte. Protože zase tím poznají, že jestliže toto budou mít děti zvládnuté, tak potom krásně navážou těmi kognitivními věcmi, tedy to, aby získávali nové poznatky, nové dovednosti.
17: Metodika je volně dostupná a zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Plus. 2 roky od bleskových povodní v obcích na Přerovsku, povodí Moravy, zahajuje opravy v 5 z nich. Potrvají několik let a budou stát kolem 70 milionů korun. Jako první vodohospodáři zahájili opravu vodní nádrže v Šišmě.
21: Ta voda měla obrovskou sílu.
22: Vzpomíná Marek Kristek, nezávislý starosta Šišmy. Přívalová povodeň podle dat vodohospodářů odpovídala až 200leté povodni. Voda se přelila i přes hráz zdejší vodní nádrže a poškodila ji. Malý potůček Šišimka se proměnil v dravou řeku.
21: Ta voda přišla v takové množství a tak rychle, že vlastně plavali auta po vesnici, šlo v podstatě o holej život.
22: Voda zatopila i dům Josefa Janči. Na fasádě jde stále vidět, jak vysoko voda vystoupala.
23: Ta povodeň byla fatální, nám to zničilo celý suterén. Veškeré zařízení šlo vlastně do sběru a nemluvím o fasádách.
22: Když se podíváme, garážová vrata, dveře od domu, okýnka od sklepa, pořád máte otevřené?
23: Většinou pořád, pokud není venku vlhkost, která by se vracela domů. Teď toho využíváme, toho počasí, takže jako pořád větráme.
22: 2 roky od povodní vodohospodáři zahájili kompletní rekonstrukci vodní nádrže nad Šišmou. Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
24: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
22: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže aspoň výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
24: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedly bezpečně 200letou povodeň.
22: Starosta Kristek je za to rád.
21: Samozřejmě konečně, myslím si, že přišlo i uklidnění místních obyvatel, že ty práce začaly.
22: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
10: Pro a proti. Většina lékařů a sester není očkovaná proti chřipce. Ukázala to nedávno uveřejněná data Ministerstva zdravotnictví. Čím to je a o jak zásadní faktor jde z hlediska bezpečnosti zranitelných pacientů? Měla by být data o proočkovanosti zdravotníků veřejná? Zeptám se 2 epidemiologů, Petra Pazdiory a Petra Smejkala.
25: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
1: Je tu 8. hodina a s ní další kapitola Ranního Plusu s datem 7. května. Dobré ráno, přeje Pavlína Nečásková
2: a Martina Mašková.
10: Český rozhlas Plus.
2: Dá se čekat ukrajinská odveta za ruské útoky v době, kdy Kyjev vyhlásil oboustranné příměří?
1: Přesně před rokem začalo ve Vatikánu konkláve, které zvolilo současného papeže. Jaký byl jeho první rok v čele římskokatolické církve?
2: A čím obhajuje ministerstvo zemědělství snahy o povolení celoročního lovu spárkaté zvěře?
0: Primárním záměrem bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku, nikoli bezhlavý lov březích samic.
1: A u mikrofonu už čeká kolega Martin Matějka, který pro vás dnes připravuje zprávy. Tady jsou.
11: Požár v Národním parku České Švýcarsko už nehoří, s dohašováním pomohl noční silný déšť. Jednotky hasičů se chystají k návratu na své základny. Místo požáru si dnes převezme správa Národního parku, bude ho dál monitorovat. Jaká je aktuální situace na místě, upřesnil mluvčí hasičů Petr Pelikus.
3: Stupeň popachu se snížil na druhý a na místě je 7 profesionálních jednotek, 4 dobrovolné. Do 1 hodiny budeme stupeň popachu snižovat na první. Zhruba na 10. hodinu máme naplánováno předání místa zásahu správě Národního parku.
11: Do Lotyšska přiletěly z ruského území 2 drony, jeden z nich se zřítil na sklad ropy. Podle hasičů poškodil 4 prázdné nádrže, ale větší škody nezpůsobil. Hasiči uhasili jen doutnající trosky. Po druhém dronu se stále pátrá, uvedla to lotyšská státní televize LSM. Zatím není jasné, komu drony patřily. Úřady ale i přesto varovaly obyvatele měst podél ruských hranic před vycházením z domu a ve městě Rezekne zůstanou dnes z nařízení úřadů školáci doma. Obyvatelům přišly notifikace na jejich mobil. Telefony. Přechodné období, kdy ještě nebude povinné používat národní geoportál územního plánování, se má prodloužit o rok. Malou novelu stavebního zákona ve zrychleném řízení schválila sněmovna. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června 2027. Geoportál je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO už funkční, není ale ještě plně otestovaný. To by podle ní mohlo při dřívějším spuštění způsobit úřadům komplikace.
5: Pokud by samosprávy a pořizovatelé byli nuceni plnit své zákonné povinnosti výhradně prostřednictvím geoportálu, hrozilo by zde reálné procesní riziko. V krajním případě i zpochybnění územně plánovací dokumentace z důvodu případných vad v postupu.
11: Podporu měla novela i o opozičních poslanců, teď ji projedná Senát. Maximální povolené ceny pohonných hmot se dnes změnily o několik haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvýš za 44,52 Kč, to je o 6 haléřů víc než ve středu. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti včerejšku klesl o 8 haléřů na 44,60 Kč. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu.
25: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Státy 27 by podle Evropské komise měly víc investovat do sociálního a dostupného bydlení a podporovat zdravotně postižené obyvatele. Unijní exekutiva k tomu vyzvala ve své historicky první strategii boje proti chudobě. Podle údajů Eurostatu je aktuálně 1 z 5 Evropanů ohrožený chudobou nebo sociálním vyloučením.
6: Komise také vyzvala země Evropské unie k intenzivnější pomoci nezaměstnaným, aby získali lepší přístup ke kvalitním pracovním místům se spravedlivou mzdou. Podle místopředsedkyně Evropské komise Roxany Minzatuové je totiž v Evropské unii celkem 50 milionů lidí, kteří by mohli pracovat, ale z různých důvodů zůstávají mimo pracovní trh. Cílem je snížit počet lidí ohrožených chudobou v Evropské unii o minimálně 15 milionů. Do roku 2030 a zcela odstranit chudobu do roku 2050. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
11: Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes navštíví papeže Leva 14. Cílem cesty je podle Washingtonu posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem, a to v době, kdy hlavu katolické církve opakovaně kritizuje americký prezident.
7: Donald Trump se proti papeži naposledy ohradil v pondělí. Obvinil ho z toho, že schvalováním íránských jaderných zbraní ohrožuje mnoho katolíků. Že by Teherán měl mít atomové zbraně, ale Lev 14. nikdy neřekl. V souvislosti s americko-izraelskou válkou proti Íránu pouze opakovaně vyzval k míru. Marco Rubio se během třídenní návštěvy Vatikánu a Říma setká taky s italskou premiérkou Giorgio Meloniovou. Ta nesouhlasí s nedávným prohlášením americké amerického prezidenta, že by Spojené státy mohly z Itálie stáhnout své vojáky. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
11: Americký soud zveřejnil dopis, který měl napsat sexuální predátor Jeffrey Epstein na rozloučenou ve vězení. Vyhověl tak žádosti deníku New York Times. Epstein dopis údajně napsal v roce 2019 před prvním pokusem o sebevraždu.
4: Dokument, jehož pravozatím nebyla oficiálně potvrzena, byl dosud veřejnosti utajený. Novináři deníku jej objevili díky poznámce v Epsteinových složkách a soudně si vyžádali jeho zveřejnění. Epstein si v něm podle deníku stěžuje, že jej policie vyšetřovala celé měsíce bezvýsledně a že už život pro něj není žádná zábava. Vzkaz prý objevil jeho spoluvězeň v cele, a to poté, co tam Epsteina našli v bezvědomí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku přibývá lidí čekajících na transplantaci jater. Lékaři totiž pacienty posílají k transplantaci dřív než v minulosti. Aktuálně jich je na čekací listině necelá stovka, z toho 4 děti. Vypovídají o tom data koordinačního střediska transplantací. Důvodem k výměně orgánu je nejčastěji chronické nebo akutní selhání, u dětí pak vrozená vada žlučových cest.
8: Počet čekatelů na transplantaci jater se neustále o něco zvyšuje. To je dáno tím, že výsledky transplantací jsou velmi dobré a pacienti jsou zařazováni včas.
9: Popisuje ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec, podle kterého je v Česku v posledním roce průměrná čekací doba na nová játra 3 měsíce.
8: A když se podíváme dozadu, tak to nikdy nepřekročilo 4 měsíce. To je extrémně krátká doba, kdy se český pacient dočká transplantace jater.
9: Za loňský rok dostalo tento orgán 204 pacientů. Většinu z nich operovali chirurgové v pražském IKEMu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
11: Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta nesouvisle pokračuje do Brna, nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. Nárazově se brzdí i v levém pruhu. Na pražském okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Fronta se táhne k Ořechu. Na 19. ucpaný je také příjezd z Plzně po D5 od 7. kilometru. V Praze v Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany do Nové Povltavské. Celé je to na 20 minut. Postojíte také v Povltavské od Čuprovy k Bulovce. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přeháníky a ojediněle i bouřky. A nejvyšší odpolední teploty 17 až 21 stupňů, na západě naměří 15 a na Moravě a ve Slezsku 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
25: Posloucháte Ranní plus.
2: Tím vás dnes provázejí Pavlína Nečásková a Martina Mašková. Máme 8 minut po 8 hodině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v noci na dnešek uvedl, že Rusko nedodržuje příměří. Jmenoval konkrétní příklady údajných 18-20 takových incidentů. Ostřelování, pokusy o útoky, letecké údery nebo vpády dronů. Například BBC akcentuje útok na školku ve městě Sumy. Naštěstí tu dobu tam nebyly děti, ale zemřeli 2 lidé. Zatím nevíme, jakou formu reakce Ukrajina zvolí. To vlastní příměří ohlásí od včerejší půlnoci, od 6. května, a Rusko to své teprve připravuje na příští dny a spojuje to s vlastními oslavami konce války. Vývoj událostí nejen kolem příměří sleduje Adam Sibera, analytik a redaktor online deníku Kyiv Independent. Adame, dobrý den.
12: Dobrý den.
2: Jak pravděpodobná je ta ukrajinská odveta? Byla by v ukrajinském zájmu?
12: No, reakce je pravděpodobná dlouhodobě a průběžně, ale spíš bych ji viděl ve formě asymetrických a přesně cílených útoků než nějakého jednorázového velkého úderu během oslav, protože ukrajinské vedení velmi pečlivě zvažuje poměr vojenského efektu a vlastně následku, jaké by cokoliv mohlo přinést. A zároveň bych zdůraznil, že z ukrajinského pohledu se nejedná o odvetu v klasickém slova smyslu, ale o pokračující obranu země proti vlastně probíhající ruské agresi, protože každá armáda má přece povinnost bránit své území a své obyvatelstvo před útoky nepřítele.
2: Z médií čteme zatím spíš sporadické zprávy o tom, že by mohla proběhnout další jednání, a to konkrétně v Miami, mezi představiteli Ukrajiny a Spojených států, tedy onými vyjednavači klasickými, kteří se angažují v téhle záležitosti. Jak podstatné je to nastavení příměří v očích Donalda Trumpa, který je sice zaměstnán Blízkým východem, ale staví se stále do pozice někoho, kdo chce smířit Rusko a Ukrajinu?
12: Já si myslím, že pro Donalda Trumpa je otázka příměří především politické a symbolické. Jeho zájmy vlastně s Ukrajinou a spíše zejména s Ruskem bych viděl, že Trumpova administrace se spíše, řekněme, těší nebo by chtěla dosáhnout nějakého příměří nebo míru, aby mohla s Ruskem dále obchodovat. Tam ty zájmy vyjednávače Kushnera a Witkoffa nebo pánu Kushnera a pánu Witkoffa si myslím, že jsou evidentní. A zároveň Trump dlouhodobě staví svůj image na tom, že je schopen uzavírat dohody, kde ostatní selhali, nicméně vidíme, že za svoji administraci se mu žádný mír nepovedl, a to ani v Ukrajině, ani na Blízkém východě.
2: Já jsem se na tohle ptala zvláště v kontextu názoru ukrajinské veřejnosti. Máte o tom přehled, pokud jako dlouhodobě působíte na Ukrajině. Jaká jsou její očekávání a také její odezva na pondělní dronový zásah výškové budovy v Moskvě?
12: Ukrajinské veřejnosti?
2: Ano, ano.
12: Tak ukrajinská veřejnost je, jestli je někde zájem o mír, tak je to u ukrajinské veřejnosti, ne v tom smyslu, že by se chtěla vzdát nebo se nebránit Rusku, ale pokračovat ve svém normálním životě. A to, co se týká útokům do hloubi Ruska, ať už na Moskvu nebo na ruskou válečnou logistiku, ropné rafinérie a všechno, co jí živí, tak to samozřejmě vítá, protože samozřejmě čím více bude válka na ruském území, tím méně bude na ukrajinském, a ukrajinské území si toho za těch 5 let užilo dost, a pakliže Západ není schopen přivést Rusko do pozice, aby tu válku zastavilo, tak to musí udělat ukrajinská armáda.
2: Samozřejmě rozumím, že takové věci vítá, ale spíš spojuje si s tím nějaká očekávání, vidí v tom pokrok ukrajinské armády, takhle jsem to mínila.
12: Určitě tak vidíme, že nemusí být tak nemusí to tolik spoléhat na západní zbraně, které často přicházejí s omezením díky takovým zvláštním strachu o eskalaci, o kterou se 5 let stará Rusko, a vidí, že ukrajinská armáda je schopná právě těchto útoků, a vlastně i vidíme, že ruský postup na frontě je pomalejší, nejpomalejší od začátku války a nejkrvavější z pohledu ruských ztrát, takže to samozřejmě dodává více sebevědomí a důvěry v ukrajinskou armádu, že zemi dokáže ubránit.
2: Pokud vím, vášli spíše také o korupčním skandálu, který zřejmě míří na vysoká místa na Ukrajině. Opět se zase ptám na nálady mezi veřejností, do jaké míry třeba i tahle záležitost je vážná, případně nahrává Kremlu a jeho propagandě.
12: No, dá se říct, že pro Moskvu je tady ta záležitost kolem Timura Mindiče propagandisticky velmi cenná, protože se dotýká lidí z nejbližšího okolí prezidenta Zelenského. Zároveň je ale důležité dodat, že vlastně existence nezávislých médií a protikorupčních institucí v Ukrajině odhalila tady tu kauzu, a to ukazuje ten velký rozdíl oproti Rusku. Že kauzu neodhalila žádná ruská propaganda, ale ukrajinští novináři a vyšetřovatelé, a to je podstatný rozdíl.
2: Adam Sibera z online deníku Kyiv Independent. Děkuji za rozhovor.
12: Já děkuji za pozvání, hezký den.
2: A naším dalším hostem je Daniela Kolenovská z katedry ruských a východoevropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
13: Dobrý den.
2: Rusko redukovalo obvyklou vojenskou přehlídku, ale ohlásilo na sobotu jaderný test. Co to vypovídá o náladách v Kremlu?
13: Můžeme shodnout na tom, že převládá strach, že ta obava z toho, že by během té velmi ostře sledované přehlídky májové, která se stala vlastně takovým jako středobodem té aktuální ruské propagandy nebo ruské ideologie nacionalistické a vyvolávající ty sovětské sentimenty, tak během ní, kdyby se měl Putin evakuovat, jak se tak to by nevypadalo dobře, takže jednoznačně to omezení vychází z těch obav o jeho bezpečnost, z obav z úspěšnosti těch ukrajinských dronových útoků v poslední době a vlastně tam je potom otázka toho, do jaké míry ta přehlídka bude redukována. Redukována bude na jaksi pěší pochod a letadla, čili nebude přítomná technika, která by vyžadovala před tou akcí nějaké soustředění a teoreticky by taky vytvářela příležitosti pro ty ukrajinské útoky. Čili je tady jednoznačně atmosféra nějakého strachu, obav z toho, co by se mohlo během té přehlídky stát navzdory tomu jednostranně vyhlášenému příměří. No a pokud bych měla komentovat ten jaderný test, to je přeci nějaký pokus o eskalaci a demonstrace síly navzdory tomu, že se musíme trochu na Rudém náměstí uskrovnit.
2: A může dál prezident Putin ve vztahu k veřejnosti sázet na srovnáváním ruské role v roce 1945 se současnou?
13: No, tak v neprospěch hraje jedno nepříjemné číslo, které vnímala ruská veřejnost velmi silně a to je počet dní, po které už je Rusko ve válce proti Ukrajině, protože tenhle počet dní už jaksi přesáhl ten počet dní, ve kterých se Rusko nebo Sovětský svaz účastnili druhé světové války. A tady to memento bylo jako velice silně diskutováno v té ruské veřejnosti. Uvažovalo se o tom, co to tedy jakoby je, co to děláme, jsme schopni z té války vyjít vítězně nebo uzavřít mír. Tady ta debata se vedla. Pardon, teď jsem trochu zapomněla.
2: No, rozumím vám, že mluvíme... Rozumím vám, že mluvíme o tom srovnání situace v roce 45 se současnou, jestli zkrátka jako veřejnost se stále ještě po těch několika letech války dokáže napojit na tohle ten motiv vazby na vítězství druhé světové válce, ano.
13: Tak právě tadyhleto výročí nebo tohleto číslo, ta délka tohoto aktuálního konfliktu trochu rozkládá ten konsenzus, který se kolem toho dne, takzvaného dne vítězství a kolem toho pluku nesmrtelných v posledních dekádách, řekněme, ustálil v Rusku, že jak si sice to byla nějaká demonstrace, ve které se pochodovalo pod svatojiřskou stuhou a lidé ukazovali čím dál víc propagandou využívané portréty vlastních příbuzných, kteří zemřeli během druhé světové války, tak to vytvářelo nějaký konsenzus, lidi uznávali, že tohle je přeci jenom aktivita, která tu společnost spojuje a protože těch aktivit nebo těch otázek, těch témat nebylo tolik, tak ji vlastně jakoby uznávali, respektovali a těch věcí se účastnili. A najednou právě jaksi nad touhletou jednotou a tím konsenzem vyvstává ta otázka, jestli stále jsme tam, kde chceme být a jestli naše vedení je stále jakoby v kontaktu s tím, co by společnost potřebovala. Protože na druhé straně se otevírá problém nedostatku pracovní síly, nedostatku jaksi zdrojů pro rozvoj ekonomiky, limitování internetu, limitování telefonního jaksi kontaktu právě z důvodů té bezpečnosti. Jakoby si ta válka sahala pro obyčejného Rusa stále víc.
2: Je stále Kreml umírněný v náborech do armády, přinejmenším ve velkých městech, aby si neznepřátel veřejné mínění?
13: No, tady je zajímavé vlastně sledovat rozdíly v průzkumech mezi tím, tou státní agenturou v CIOM a mezi tou, řekněme, kritickou levádou, která se více opírá o průzkum v regionech. Tam vypadá Putinova podpora vlastně jako stále v pořádku. Ve městech se trochu zdá podle toho filmu, že jeho podpora klesá, že jaksi jeho kroky nebo jeho i taky nepřítomnost v tom veřejném dění v poslední době vede k tomu, že ti, kteří jsou v Rusku mocnější, mají lepší zaměstnání a více vydělávají, takže ho přestávají tedy podporovat. Takže tadyhle ten rozdíl nějaký jakoby je na úrovni sociologických průzkumů, které samozřejmě ve válce mají nějakou omezenou platnost a je potřeba je brát s rezervou.
2: Ještě na závěr, co říkáte debatám o údajné oponentoře uče Vladimíru Putinovi mezi některými ruskými špičkami téma otevřel například deník Kyiv Post?
13: No, mluví se o tom, že právě to vytváření atmosféry strachu ukazuje, že sílí ty silové složky, že FSB získává stále více pravomocí, v poslední době dokonce kontrolu jaksi toho ministerstva digitalizace přebírá některé kompetence z jiných státních orgánů a tedy dostává se do konfrontace s tím křídlem prezidentské administrativy. Sergej Kirijenko v poslední době vystupoval, takže jsme byli všichni překvapeni, protože za liberála považován jistě nebyl a byl to právě on, který hájil nějakou svobodu přístupu k internetu, ne tedy internetu světovému, tomu ruskému runetu a jaksi ruským četovacím aplikacím, ale vlastně jakoby dostával se v téhle otázce do sporu právě s těmi zájmy FSB a to je, řekněme, jednak souboj o kompetence a pravomoce, které jsou v současné době redistribuovány v Rusku v prospěch právě FSB. A je to taky souboj o to, kdo bude mít přístup k Putinovi, protože znovu stejně jako za covidu se vlastně to jeho, ten jeho okruh zužuje a bude důležité sledovat, kdo vlastně bude ten, kdo bude Putinovi sdělovat informace, kdo s ním bude diskutovat a kdo s ním bude potom v tom kontaktu při nějakém přijímání rozhodnutí. Takové tak, úplně jakoby největší spekulace se vedou o to, jestli FSB bude úspěšná natolik, že dokáže dosáhnout změny premiéra.
2: Daniela Kolanovská z katedry ruských a východoevropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor.
13: Děkuji, nashledanou.
1: Je 8 hodin

0: Sputnik. A v Lotyšsku se zřítili dva cizí drony v blízkosti ruských hranic, ovšem není jisté, zda šlo o ruské stroje.
1: Posloucháte Plus 8 hodin 22 minut. Myslivci i ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky, která umožní celoroční lov spárkaté zvěře do 2 let věku. Tedy i březích senek nebo laní. Petici za její zrušení už podepsal 5 000 lidí. Novelu hájí naopak zemědělci nebo vlastníci lesů. Podle nich pomáhá při regulaci přemnožené zvěře.
2: Myslím si, že to je neetické. Zcela určitě lze najít jiné způsoby redukce zvěře, než redukovat zvěř plnou březí.
3: S prodloužením doby lovu spárkaté zvěře nesouhlasí předseda výrobně obchodního družstva v Lidmovicích na Strakonicku a myslivec Lukáš Schirer.
2: Zcela určitě je třeba dělat kvalitní průběrný odlov, zcela určitě je třeba ulovit 100% jarního přírůstku.
3: Vyhlášku, která platí až do roku 2030, obhajuje ministerstvo zemědělství. Jeho mluvčí Vojtěch Bílý k tomu dodal.
4: Primárním záměrem pro rozšíření doby lovu bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku, nikoli bezhlavý lov březích samic. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu a věnovali maximální úsilí lovu ve fyziologicky vhodném období. V mnoha honitbách se i díky tomuto nástroji snížil počet stavů zvěře a tím se minimalizovaly škody zvěří.
3: Proti rozhodnutí se postavil taky spolek Stop sečení srnčat. Jeho předsedkyně vysvětluje proč.
5: Těžko někdo na dálku rozezná přesný věk samiček, které jsou v jarním období samozřejmě březí. Z tohoto důvodu jsme vydali petici, na které máme aktuálně zhruba 5 000 podpisů v online a papírové formě.
3: Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda na to reagoval.
6: Zastáváme názor, že pokud nelze rozeznat věk ulovené zvěře, tak zkrátka střílet nebudeme. Vycházíme z předpokladu, že ta možnost není povinností a díky tomu jsme připraveni tento nástroj využívat, řekněme, s tím morálním apelem, abychom skutečně lovili jenom to, co vyhláška dovoluje.
3: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Kybernetických útoků na české firmy prudce přibylo. Podle odborníků nejsou tuzemské podniky dostatečně zabezpečeny a často jim chybí i základní prvky ochrany, jako je třeba dvojí ověření identity. O tom se píše v Hospodářských novinách a je to jedno z témat, které zaujalo Marka Prose, vedoucího sociálních sítí serveru iDnes, který z dnešních domácích médií vybíral a tady je jeho výběr.
7: Útočníci se zaměřují hlavně na malé a střední společnosti, zejména ve výrobě a stavebnictví, protože nespadají do kritické infrastruktury. V těchto firmách existuje vyšší pravděpodobnost, že za své zašifrované data zaplatí výkupné. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost byl například letošní leden s 32 incidenty naprosto rekordní. Českým firmám nejčastěji hrozí takzvaný ransomware, což je vyděračský software, který data zašifruje. Proniknutí do systému přitom probíhá velmi rychle. Pro srovnání, v roce 2022 trvalo hackerům asi 8 hodin, než po průniku nasadili škodlivý program a loni to bylo v průměru pouhých 22 sekund. Experti obecně doporučují neplatit výkupné, protože to nezaručuje vrácení dat. Firma se navíc stává častějším cílem třeba pro další útoky. Přesto podle dat firem, které se zabývají kyberbezpečností, zaplatí výkupné v Česku asi 20 či 30% napadených podniků, přičemž ty požadované částky se pohybují v průměru kolem 1 000 000 korun.
0: Tak deník N vezme do zahraničí. Ve svém textu se věnuje americkým dobrovolníkům, kteří od začátku války odcházejí na Ukrajinu. Co je k tomu vede, aby opustili bezpečí domova a zapojili se do tak drsného konfliktu?
7: Ano, od začátku ruské invaze v roce 2022 zamířili na Ukrajinu asi 1000 Američanů. Slouží tam jako zdravotníci, pomáhají s válečnou logistikou nebo přímo bojují v ukrajinské armádě. Jejich příběhy podle deníku N nenabízejí nějaký jednoduchý model pro pochopení dnešní Ameriky, přesto jsou v mnohem velmi příznačné. Pro některé dobrovolníky představuje Ukrajina novou verzi někdejšího divokého západu. Cítí zde příležitost otestovat svůj charakter, čelit nebezpečí a najít smysl života v morálně srozumitelném boji dobra proti.

0: zlu. Mezi takové dobrovolníky patří například 26-letý Dima z Texasu, což je bývalý mariňák, který v americké armádě postrádal bojové zkušenosti a na Ukrajinu se vydal právě před 4 roky, aby mohl své schopnosti skutečně uplatnit. Deník N třeba přibližuje i další příklad na Benu Kochenburgerovi, což je voják, který se přestěhoval přímo do ostřelovaného Kramatorska, kde pomáhá s evakuací civilistů. Všichni přiznávají, že realita je velmi často drsná, že překvapila brutalita války, řada z vojáků se potýká s psychickými následky nebo vážnými fyzickými zraněními, ale přesto se mnozí z nich na Ukrajinu vracejí, učí se jazyk, chtějí v zemi zůstat.
1: Tak to byl tedy Deník N. No a ještě redakce vaší sesterské Mladé fronty Dnes přišla se zjištěním, že psychiatr Jan Cimický, který je nepravomocně odsouzený za sexuální útoky a vydírání, dál ordinuje v domově pro handicapované v Psárech. Jak na to reagují dotčené organizace?
0: Je to tak, lékař působí v domově Laguna v Psárech, který poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením. Zařízení s ním uzavřelo dvě smlouvy v celkové hodnotě 490 tisíc korun. První platila od srpna roku 2023, druhá je platná od loňského října až do konce září letošního roku. Smlouvy tak vznikly v době, kdy už probíhal soudní proces a padl i první nepravomocný rozsudek. Podle ředitele domova Jakuba Adámka jezdí Cimický do Psár asi jednou týdně, v případě potřeby je k dispozici na telefonu. Soudní řízení podle ředitele pro spolupráci překážkou není, historicky mají s lékařem dobrou zkušenost. Česká komora uvedla, že nepravomocně odsouzený lékař může dál ordinovat. Možnosti komory jsou podle jejího mluvčího velmi omezené. Na Cimického zatím neobdržela žádný podnět a nemá tak na základě čeho zahájit třeba disciplinární řízení. Organizace Profem, která pomáhá obětem násilí, však pokračující praxi zařízení kritizuje. Podle její ředitelky existuje riziko, že by mohlo v podobném jednání Cimický pokračovat a zařízení by proto ve spolupráci pokračovat nemělo. Sám Cimický jakákoliv obvinění odmítá, u soudu byl pouze při prvním líčení, nyní se omlouvá. Tvrdí, že jeho jednání bylo vedeno snahou léčit. Pokud to pacientky vnímali jinak, označuje to za jeho profesní selhání.
1: Tak to byly tipy z dnešního tisku od Marka Prose, vedoucího sociálních sítí serveru iDnes.cz.
2: A tip na další poslech našeho vysílání. Po půl jedenácté v Osobnosti Plus uslyšíte Kateřinu Trávníček, psychoterapeutku ve výcviku a spoluautorku knihy s názvem Přetíženy. Kdy pomůže, když je nabouchne do stolu? A proč by měli z pohledu této terapeutky děti zažívat aspoň trochu frustraci? Tak nejen o tom mluvila s Kateřinou Trávníček kolegyně Světlana Vitovská. Uslyšíte tedy po půl jedenácté v Osobnosti Plus.
1: Bylo půl deváté a jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
3: Český rozhlas Plus.
4: Hasiči už uhasili všechna ohniska požáru v Českém Švýcarsku. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Petr Pelikus. Hasiči dnes zřejmě sníží stupeň poplachu na nejnižší první. Podle policie požár zřejmě způsobil člověk. Případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím není jasné, jestli šlo o nedbalost nebo úmysl. Česká národní banka dnes oznámí výši základní úrokové sazby. Podle analytiků nejspíš zůstane na stejné úrovni, tedy na 3,5%, a to navzdory rychlému růstu inflace. Za poslední dva měsíce se zvýšila o více než 1% bod. Podle expertů ale zatím nejsou dopady takové, aby se měnová politika musela zpřísnit. V obchodním centru v Dobronické ulici v Praze 4 někdo nad ránem odpálil bankomat. Policie o tom informovala na síti X. Po zlodějích pátral psovot a vrtulník. Na místě pyrotechnik, výše škody zatím není známá, kolik peněz pachatelé z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. Velké obchody zítra zavřou ze zákona, totiž nesmí na vybrané státní svátky otevřít prodejny nad 200 metrů čtverečních. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ale možná zavřou i menší prodejci. Zákazníci by si tak měli otevírací dobu dopředu ověřit a případně si nakoupit ještě dnes. Otevřené zůstanou benzínky, lékárny nebo obchody na letištích a nádražích. Bulharská prezidentka Iliana Jotovová pověří stranu Progresivní Bulharsko sestavením nové vlády. Podle agentury Reuters doufá, že parlament novou vládu potvrdí ve funkci už zítra. Strana Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva získala v dubnových volbách téměř 45% hlasů a v parlamentu má tak většinu. Bulharsko dlouhodobě sužuje politická nestabilita, byly to už 8. volby za posledních 5 let. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Domašov. Na 175. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Ta nesouvisle pokračuje až na 196. kilometr na konec omezení. Místy se mohou zastavovat i osobní auta v levém pruhu. Dálnice D8 z Prahy ve směru do Drážďany za sjezdem na Ústí nad Labem Předlice neprůjezdná. Na 73. kilometru odtahují nepojízdné vozidlo. Policie odklání provoz na 72. kilometru. Dá se pokračovat po souběžné silnici, zpět najedete na 74. kilometru a na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice zpomalte u sjezdu na Hradec Králové, najíždí se tam do kolony. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na západě naměří kolem 15 a na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
1: 8 hodin a 33 minut. Šéf americké diplomacie je na návštěvě Vatikánu. Marco Rubio se dnes sejde i s papežem Levem 14. Cílem cesty je podle Washingtonu posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem. A to v době, kdy hlavu katolické církve opakovaně kritizuje americký prezident. Víc k tomu teď dodá Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej.
5: Dobré ráno.
1: Už víme, co budou oba muži řešit?
5: Tak určitě se asi alespoň částečně budou věnovat těm posledním výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten totiž na adresu papeže Leva 14. na sociálních sítích například napsal, že by mu měl tedy papež Trumpovi být vděčný za to, že byl vůbec zvolen papežem a že v zahraniční politice není vůbec silným hráčem. Lev 14. mimochodem vlastně první papež v historii katolické církve, který se narodil ve Spojených státech, vyzýval například k humánnímu zacházení s migranty a kritizoval světové vůdce, kteří utrácejí miliardy a miliardy za války, při kterých trpí obyčejní lidé.
1: No, Svatý stolec se dlouhodobě vyjadřuje proti válce na Blízkém východě. Která z jeho vyjádření mohly Donaldu Trumpovi vadit?
5: Tak možná to bylo, nebo papež například na té nedávné misijní návštěvě Afriky, on vlastně doslova řekl, že svět podle něj, cituji, pustoší hrstka tyranů u moci a americký prezident Donald Trump si to vzal osobně. Papež ale dlouhodobě zdůrazňuje, že svojí poznámkou nemyslel přímo Donalda Trumpa ani vlastně přímo konkrétně nikoho jiného. Podle papeže je posláním církve kázat evangelium, kázat mír a pokud ho někdo chce kritizovat za to, že káže evangelium, tak papež doufá, že ho bude poslouchat kvůli hodnotě božích slov. Trump následně o papežovi tedy řekl, že je příliš mírný na zločince a že podporuje Írán v jeho snaze získat atomové zbraně a že tím vlastně ohrožuje taky spoustu katolíků. Na své sociální síti Truth Social taky americký prezident zveřejnil fotografii sebe sama jako Ježíše Krista, který uzdravuje nemocné. Proti tomu se vzedmula mezi katolíky a vlastně nejen mezi katolíky velká vlna kritiky. Lev 14. na to konkrétně řekl, že se Trumpovy administrativy nebojí a že s prezidentem nechce diskutovat.
1: Já myslím, že tu fotografii pak také Donald Trump stáhnul.
5: Ano, stáhl, ano.
1: No tak přesto, z toho všeho, co říkáš, tak si Lev 14. má s Markem Rubiem zřejmě hodně co vysvětlovat.
5: To si teda mají oba muži co vysvětlovat. Rubio, mimochodem vlastně sám katolík s rodinnými kořeny na Kubě, před tím odletem do Evropy, do Říma, do Vatikánu, sice popřel, že by právě Trumpovy výroky byly tím důvodem jeho cesty, ale ta konverzace s papežem by tedy podle amerického velvyslance ve Vatikánu měla zůstat velmi otevřená. Šéf americké diplomacie Marco Rubio se v Římě sejde nejenom s papežem, ale taky se zítra sejde s italskou premiérkou Giorgio Meloniovou, která je vlastně sama taky kritičkou té americké války v Iránu. Rubiova cesta a jednání s papežem má podle toho oficiálního vyjádření amerického ministerstva zahraničí posílit dvoustranné vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem a oba by spolu, tedy znovu podle toho oficiálního vyjádření, měli mluvit o aktuální situaci na Blízkém východě nebo o Kubě, na kterou Trump před několika měsíci uvalil ropné embargo. Mimochodem, zítra to vlastně bude rok od nástupu papeže Leva 14. na Svatý stolec.
1: Toto byl Jiří Chábera ze zahraniční redakce, díky za to.
5: Naslyšenou.
1: No a o čem všem mluvil, tak my v tom budeme dále pokračovat. A to s Jaroslavem Šepkem z Historického ústavu Akademie věd. Vítejte ve vysílání.
6: Dobré ráno.
1: Tak Marco Rubio tvrdí, že tedy jde posilovat vzájemné vztahy Spojených států a Vatikánu, ale zároveň na tiskové konferenci v Bílém domě řekl, že určitě nejde nějakým způsobem řešit ty tenze, to napětí, které mohlo vzniknout kvůli těm výrokům Donalda Trumpa. Tak věříte tomu?
6: Já myslím, že skutečně z těch kuloárů zní, že v podstatě jedním z těch hlavních témat toho dnešního setkání bude právě řešení těch Trumpových výroků. Byť sám tedy Rubio zdůrazňoval, že ta nejdůležitější agenda se bude týkat humanitární pomoci Kubáncům, kteří tedy trpí těmi ekonomickými sankcemi a plus tedy i otázka pronásledování křesťanů ve světě, ale samozřejmě v úterý vlastně před dvěma dny se vyjádřil zase nelichotivě Donald Trump přímo tedy o papeži Levu 14., že si tedy přeje, aby Irán získal jaderné zbraně a tím tedy ohrožuje i tedy množství katolíků, na což okamžitě pak reagoval i sám papež, který řekl, že vždycky byla katolická církev i Vatikán proti existenci a vlastnění jaderných zbraní. Takže ta přestřelka vlastně byla úplně čerstvá.
1: Podle Guardianu usiloval šéf americké diplomacie o audienci u papeže několik měsíců. A britský deník tvrdí, že jedním z důvodů můžou být i prezidentské ambice Marca Rubia ve volbách v roce 2028, kvůli kterým chce mít právě dobré vztahy s Vatikánem. Tak může něčem najít společnou řeč s papežem?
6: No, já bych řekl, že Marco Rubio je teď trošku posouván dopředu i samotným Donaldem Trumpem a zdá se, že trošku upozaďován G.D. Vance, který je taky katolík a který tedy na tuto misi, dá se říct, nějakou jakoby restartování těch americko-vatikánských vztahů neodjíždí. Takže zdá se, že i tohleto by mohlo hrát roli a určitě pokud tedy bude Marco Rubio prosazovat ty témata kolem pronásledování křesťanů, tak to je nepochybně věc, kde se může s papežem docela dobře shodnout.
1: Mimochodem, jak by měl vlastně Svatý stolec komunikačně zvládat tuto situaci, která nastává na té lince Vatikán, Bílý dům, spíše tedy ze Spojených států? Neměl by reagovat na slova Donalda Trumpa, když má taková ostrá vyjádření typu, že Lev 14. by se nikdy nestal papežem, kdyby nebyl Američan a kdyby nebylo Donalda Trumpa?
6: No, myslím si, že Vatikán zvolil cestu, kde tedy ukazuje, že se nejedná o nějakou politiku, což je mu taky samozřejmě vyčítáno ze strany Bílého domu, ale že to je skutečně jenom hájení těch hodnot, které vychází z Evangelia, které tedy vychází z křesťanské tradice, a že se tedy v tomto směru vlastně ta politika neodvíjí od nějakých konkrétních věcí, ale skutečně od nějakých hlubších hodnot.
1: Tento týden, zítra, to bude přesně rok, kdy byl Robert Prevost vybrán nebo zvolen papežem. Zahraniční média často upozorňují na to, že ve srovnání se svým předchůdcem Františkem je uvážlivější v komunikaci a drží se víc v ústraní. Projevuje se podle vás nějak, ale v jeho chování, v jeho směřování to, že pochází ze Spojených států a dívá se na svět možná geopoliticky jinak než jeho předchůdce z Jižní Ameriky?
6: No, já si myslím, že on se snaží také nějakým způsobem řešit situaci těch amerických katolických křesťanů, protože on samozřejmě ví, že velká část amerických katolíků volila Donalda Trumpa, jsou to příznivci toho jeho MAGA nutí. A myslím si, že v současné době ale je vidět, že právě nějaká homogenita toho amerického katolického proudu se přeci jenom štěpí, protože mnozí katolíci jsou samozřejmě nespokojeni s tím, že je papež terčem útoku amerického prezidenta. Takže já myslím, že on se bude snažit tu situaci právě nějakým způsobem moderovat ve Spojených státech. A jinak si právě myslím, že on nemá jenom tu zkušenost severoamerickou, ale má tu zkušenost i jihoamerickou, protože dlouhá léta působí jako misionář v Peru.
1: No, pane Šapko, aby jsme opustili vůbec celé území Ameriky, co vy považujete za největší nebo nejvýznamnější zatím krok papeže Leva XIV. Za ten první rok jeho pontifikátu?
6: Já myslím, že on dává dost jasně najevo, že bude pokračovat v té linii papeže Františka, mimochodem tedy i tím, že tedy vydal i první dokument, který byl věnován sociální otázce, vlastně otázkám chudoby. Důležité jsou i jeho vyjádření směrem ke klimatické krizi, kdy tedy taky dává najevo, že v tomhle směru bude následovat i kroky papeže Františka. Takže řekl bych, že tohle to jsou vlastně takové ty konkrétní věci, které ukazují na to, že v zásadě se žádná diskontinuita v papežství nekoná.
1: Přesně před rokem začalo ve Vatikánu přísně tajné konkláve.
6: Vlastně takové ty konkrétní věci, které ukazují na to, že v zásadě se žádná diskontinuita v papežství nekoná.
1: Přesně před rokem začalo ve Vatikánu přísně tajné konkláve, z kterého vzešel nový papež Lev XIV. My jsme o něm mluvili teď s Jaroslavem Šepkem, s historikem z Historického ústavu Akademie věd. Děkujeme za to.
6: Já děkuju za pozvání a hezký den.
2: Na Plusu v 8 hodin na skoro 44 minut doplníme klíčové události, které sledujeme dnes ráno. Irán zvažuje, jak reagovat na aktuální americký návrh podmínek ukončení války. Server Axios píše o jednostránkovém návrhu o 14 bodech, které se týkají jaderného odzbrojení Iránu. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Na území Lotyšska poblíž hranic s Ruskem pronikly podle informací tamních médií v noci na dnešek dva drony. Jeden údajně dopadl i na tamní sklad ropy. A v obchodním centru v pražských Kunraticích dnes někdo ráno odpálil bankomat. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Policie po pachatelích pátra.
1: Mladoboleslavská škodovka se dostala na titulní stranu německého deníku Handelsblatt, a to v pozitivním slova smyslu, i když teď předhání německé prémiové značky. V čem automobilka exceluje, vyčetl náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín.
7: Německý automobilový průmysl prochází nejhlubší krizí ziskovosti od pandemie koronaviru, píše deník z Düsseldorfu. BMW, Mercedes i Volkswagen sice dál prodávají miliony aut a drží tržby, ale jejich marže se propadají pod tlakem cel, drahé elektromobility, slábnoucí pozice v Číně i rostoucích nákladů. A symbolické přitom je, že prémiové značky dnes vydělávají méně než právě lidová Škoda Auto. Mladoboleslavská automobilka totiž dosáhla provozu vozní marže 8,3% a tím překonala BMW, Mercedes i Audi, které se pohybují tak kolem 5-6%, píše deník Handelsblatt. Zatímco německé koncerny masivně škrtají náklady, ruší pracovní místa a řeší přebytečné kapacity v Evropě, tak Škoda těží z efektivní výroby, silné pozice v dostupnějším segmentu a stabilnější poptávky. Pro německé automobilové elity je to nepříjemný signál. Někdejší symboly vysoké ziskovosti ztrácejí náskok právě ve chvíli, kdy se celý evropský autoprůmysl zásadně mění.
1: Tak to byl z Německa náš zpravodaj Tomáš Havlín a toto tedy vyčetl z německých médií. My budeme pokračovat ještě jednou klimatickou zprávou.
2: Ano, americký deník Washington Post se věnuje jevu El Niño. Podle dat zveřejných tento týden se nové pravděpodobně vytvoří už v příštích měsících a mělo by patřit nejsilnějším od začátku pozorování tohoto jevu.
1: Modely Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí naznačují, že teploty vody v klíčové oblasti Tichého oceánu by mohly do konce roku stoupnout až o 3 stupně Celsia nad průměr. Pravděpodobnost extrémně silného jevu navíc vyšuje i neobvyklý systém cyklonu v Pacifiku, který vytvořil velké množství nadprůměrně teplé vody pod hladinou oceánu, píše Washington Post.
2: Vědci upozorní, že El Niño ovlivňuje počasí po celém světě. V Atlantiku by se mohla snížit

0: aktivita hurikánu v Pacifiku naopak může vzrůst riziko tajfunu nebo tropických bouří. Oblastem v Africe, Austrálii nebo Jižní Americe hrozí extrémní sucha. El Niño bývá spojováno také s problémy se zásobováním vodou nebo nedostatkem potravin.
1: Washington Post článek uzavírá s tím, že příští rok 2027 má v důsledku klimatického jevu přibližně 73% šanci stát se nejteplejším rokem v historii měření. Tolik tedy zpráva z amerických novin a přehled zahraničních médií.
0: Dozněv 8 hodin a 47 minut v ranním plusu. Mezinárodní tým, vedený ostravskými vědci, vyvrátil představu, že kukačky přenášejí svá vejce do dutinových hnízd v zobáku. Studie vyvrací tuto představu, která se traduje snad od starověku. Co se tedy skutečně podle vědeckých dat odehrává při kladení v dutinových hnízdek hostitelů kukačky? Třeba se to týká rehka domácího, přiblíží to ornitolog profesor Tomáš Grim z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Co tedy kukačka opravdu dělá? Jak klade ta svá vajíčka do hostitelských hnízd?
2: To je velice dlouhý příběh, jak jste zmínila, tak už od starověku, vlastně od 4. století před naším letopočtem od Aristotela se tradovalo a v literatuře dokonce převažoval názor, že kukačka přináší své vejce do hnízda hostitele v zobáku. A přibližně před 100 lety v jednom z prvních přírodopisných filmů vůbec v historii byla natočena kukačka při kladení, ale když se na ten film pořádně podíváte, tak zjistíte, že vlastně nemůžete z toho definitivně vyvodit, jestli to vejce náhodou nedonesla ve voleti.
0: No, takže jaká je realita?
2: Realita je taková, že já jsem teďka zrovna u lednických rybníků, což je místo klasických studií, kde začal výzkum kukačky tady v České republice už začátkem 90. let. A právě odtud, přímo od toho rybníka, kde tady u něho stojím, pocházejí první videozáznamy na otevřených hnízdech a je třeba zdůraznit právě to, že ta hnízda byla otevřená. To znamená, tyhle studie jsou samozřejmě zajímavé, ale z hlediska toho donášení zobákem mají jednu fatální chybu. Kukačka samozřejmě nemá absolutně žádný důvod, proč by měla používat takové krkolomné fígle, jako je donášení vajec v zobáku na hnízdo, které je otevřené a navíc ještě v rákosí. Představte si, jak by tam to vejce donášela, to by ho rozbila. Čili jako jediný opravdu relevantní test té hypotézy, že kukačka nosí vejce v zobáku, je studium těch dutinových hnízd.
0: Ano, proto se ptám, jak to dělá v těch dutinových hnízdech.
2: Nás překvapilo to, že kukačka tam používá tři různé způsoby kladení. Rovnou prozradím, že nepoužívá to přinášení v zobáku, i když by se jí to teoreticky v takových podmínkách hodilo. Ty tři způsoby jsou v podstatě tak, že kukačka přiletí do vstupu do té dutiny a buď to vejce volně upustí, což většinou dopadne dobře, to vejce spadne mimo důlek a většinou je odsouzeno k zániku. Nebo, a což je teda fascinující, to vejce doslova vystřelí, takže to vejce potom letí nějakých 15-16 cm vzduchem. To máme odečteno z videokamer, které jsme umístili dovnitř do těch dutin, což je klíčové. My jsme ty hnízda nenatáčeli jako tradičně někde zvenku. Takové studie byly v historii asi 4 nebo 5 a ta naše první, kdy to kamera byla umístěna uvnitř té dutiny. A tam je opravdu vidět, že to vejce prostě letí, což je naprosto fascinující. No a poslední způsob kladení je ten, že kukačka vleze do té dutiny a naklade přímo do důlku toho hnízda. Ale tam je problém v tom, že kukačka se v té dutině malé může zaseknout, zašprajcnout a dokonce máme případy, kdy během pokusu o to kladení potom uhyne, protože se jí prostě nepodaří z toho hnízda z té dutiny dostat ven.
0: A je dostatečně, řekněme, flexibilní nebo kreativní, dokáže změnit chování podle situace?
2: To je super otázka, bylo by krásné to zjistit, ale kukačky jsou neuvěřitelní zašíváci, velice těžké pozorovat, natož odchytit a abychom nějak testovali jejich kreativitu, to bychom museli to samici chytit a sledovat ji během několika kladení v jednom roce a potom další rok a tak dále a tak dále a tohle se zatím nikomu nepodařilo. Jo, všechny kukačky, které kdy byly takhle odchyceny, tak už je většinou teda nikdo nikdy neviděl, respektive ne tak, aby to šlo zkoumat na tak detailní úrovni, jako je styl kladení. Takže no, to je inspirace do budoucna.
0: Pro kukačku zdá se být jako evolučně výhodnější tedy klást vejce do cizích hnízd, může jich třeba naklást víc. Ale potom vlastně možná je na místě otázka, proč se z evropských druhů takto chová jenom ona.
2: To je na mnohem delší povídání a rovnou odpovím, že tohle z principu nelze zjistit, poněvadž původ parazitismu, to jsme desítky milionů let dozadu někde v třetihorách. Většina kukaček parazitických ani není na světě, asi 150 druhů kukaček, z toho dvě třetiny se chovají slušně, to znamená normálně se staví hnízda. A asi těch 50 druhů je parazitických a z nich 49 nebo 48 žije pouze v tropech. O jejich ekologii se neví téměř nic. V Evropě žijí dva druhy, u nás v Česku jenom jedna kukačka. A pokud ten parazitismus vznikl někdy před desítkami milionů let, tak se můžeme pouze dohadovat, co s tím korelovalo, co s tím nějak souviselo, ale ten přímý důvod vlastně zjistit z principu asi bohužel nelze.
0: Tak to jsme zatím mluvili o tom, jak to vidí kukačka, napadá mě samozřejmě, jak to vidí rechci třeba.
2: Rechci to vidí úplně jinak. Vidíte, nezmínili jsme, myslím, jméno toho hostitele, je to rehek zahradní. Jo? Podstatné je, že to je jediný dutinový hnízdič, který je pravidelným hostitelem kukačky. V tom je ta naše studie unikátní, že všechny ty předešlé studie a naprostá většina studie na kukačce se dělá na otevřených hnízdech, čili ne v těch dutinách. Jo? To je opravdu klíčové.
0: Ano, takže rechci to asi vnímají už jako běžnou věc, nebo se tomu nějak ještě snaží bránit?
2: Většina hostitelů se brání, někteří hostitelé, třeba rákosník velký, umí samici kukačky během pokusu okladení i zabít, prostě i uklove. A ti rechci jsou naopak takový, bych řekl to skoro ňuňánci, poněvadž nejsou ani pořádně schopni rozpoznat to cizí kukačí vejce, ono v té dutině není moc světla, takže ani není tím.
0: Takže se nedá poznat. Ano, rozumím vám. Tomáš Grimm, ornitolog z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Děkujeme.
2: Děkuji taky, mějte se.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: S dovolenými jsou lidé v Česku letos opatrnější a volí bezpečnější destinace, hlavně ty evropské. Vyplývá to z dat Asociace cestovních kanceláří a prodejců letenek. Může za to konflikt na Blízkém východě. Z letiště Václava Havla se totiž do oblasti zatím podařilo obnovit jen spojení aerolinky Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabi a El Al a Izrair do Tel Avivu. Z detaily je teď ve studiu Lucie Machartová z domácí redakce. Dobrý den.
4: Dobré ráno.
1: Které další linky by se mohly v blízké době vrátit?
4: Podle mluvčího letiště Jiřího Hanicha by to v následujících dnech měly být Qatar Airways do Dauha. Své lety zatím neobnovili Smartwings. Do Tel Avivu nabízejí na svém webu první letenky na 20. května, do Dubaje až na polovinu října.
1: Má teď letiště kvůli konfliktu na Blízkém východě méně pasažérů?
4: Na letech na Blízký východ ano, částečně to podle Jiřího Hanicha kompenzují třeba lety po Evropě nebo přímé spoje do Asie. Kolik procent cestujících to vykryje, neuvedl.
5: Poptávka se přesměrovala například na tratě mezi Prahou a Jižní Evropou, což značí, že cestující aktuálně preferují dovolenkové destinace, které v současnosti považují za bezpečnější než Blízký východ. Vyšší poptávku jsme během března evidovali také u dálkových tratí z Prahy do Asie.
4: Popisuje Jiří Hanich. Z Prahy se napřímo létá do Jižní Koreje nad Tchaj-wan a do čínského města Sanya. Přímé spoje s Asií jsou ale dražší než ty s přestupem třeba právě na Blízkém východě. Celkově tak lidé do Asie létají méně a větší část poptávky se přesunula do Evropy, říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.
6: Největší nárůst zájmu sledujeme v rámci Evropy, zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
4: Zájem je podle něj vyšší i u Maroka nebo Egypta a ze vzdálenějších destinací pak lidé častěji volí Karibik nebo třeba Spojené státy.
1: V uplynulých týdnech rostla cena leteckého paliva. Jak se to projevilo na cenách letenek?
4: Lety po Evropě jsou letos zatím stále mírně levnější než loni, říká mluvčí prodejce letenek Kiwi Daniela Chovancová.
7: Trh táhne silná nabídka kapacit a konkurence mezi nízkonákladovými dopravci, což drží ceny v evropském krátkém doletu pod loňskou úrovní. Opačný trend pozorujeme u letů směřujících do Asie. V důsledku přesměrování spojů mimo blízkovýchodní vzdušný prostor a omezené nabídky přímých přestupních variant, ceny letenek do asijských destinací meziročně rostou.
4: Cesta do Asie tak podle ní může být dražší o 10 až 40% podle konkrétního termínu a předstihu rezervace. Do Asie ale lidé cestují nejčastěji na podzim. Situace na Blízkém východě tak může ceny ještě ovlivnit.
1: Tolik Lucie Machartová z domácí redakce, díky.
4: Naslyšenou.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus a to v 8 hodin a 650 minut. Pokud se můžeme podívat na informace, které k nám přicházejí z Brna, tak vedení města Brna chce, aby z ústředního hřbitova zmizela podobizna Josefa Vissarionoviče Stalina. Je vyobrazená na pomníku na čestném pohřebišti, kde jsou uložené ostatky vojáků Rudé armády. I tomu se budeme věnovat v následujících minutách. A teď ještě pevně doufám, že se spojíme tuto chvíli s reportérem Tomášem Kremlem, který se tomu věnuje. Stalinova hlava je součástí památkově chráněné části hřbitova asi 80 let. Tomáši, dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Jak ten zmíněný pomník vypadá?
8: Ten kamenný sloup, na kterém je, se tyčí nad vydlážděnou plochou na hřbitově, stojí u kolumbária mezi dvěma dřevěnými ruskými pravoslavnými kříži. Na špici toho sloupu je neznámý vojín se zbraní v ruce a na podstavci sloupu je kromě srpu a kladiva z čelní části taky trochu nenápadně umístěná Stalinova hlava z profilu, jako by byla na minci nebo na medaili. A právě tuto část chtějí politici nechat odstranit, zdůvodňuje to koaliční zastupitel Martin Příborský z ODS.
9: Myslím si, že osobnost Josefa Vissarionoviče Stalina, všichni víme, že je extrémně problematická. Jeho kult osobnosti skončil už v 50. letech. Už tehdejší komunistický režim si uvědomoval, že to byl diktátor, který má opravdu na svědomí miliony lidí a nějakým způsobem se od něho distancoval, takže opravdu nechápu, proč bychom my tyhle ty památníky měli dneska udržovat. Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím, možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí.
8: Příborský sám řekl, že si podobizny pořádně všiml teprve teď koncem dubna, kdy se na hřbitově jako zástupce Brna účastnil pietního aktu k osvobození města Rudou armádou a tím tedy vysvětlil, proč ho napadlo to odstranění podobizny řešit nyní, tedy 81 let od konce druhé světové války.
0: Může něco takového Brno na čestném pohřebišti udělat?
8: Může, ale potřebuje na to hodně souhlasů. Mluvit do toho rozhodně bude ministerstvo obrany, protože jde o válečný hrob a taky památkáři, protože jde o národní kulturní památku. A podle šéfky správy hřbitovů města Brna Aleny Říhové by taky bylo dobré, aby se k tomu vyjádřili minimálně zástupci Ruské federace, která se podle ní ještě do začátku války na Ukrajině o pohřebiště svědomitě starala, posílala peníze třeba na péči o to pohřebiště nebo na doplnění pamětních desek se jmény obětí. Na to vše tedy musí brát zřetel magistrátní úředníci i správci hřbitovů, kterým politici dali včera za úkol, ať vymyslí nějaké řešení. Nabízí se třeba spojit to odstranění Stalina s už déle plánovanou rekonstrukcí čestného pohřebiště. Termín této rekonstrukce ale ještě neznáme. Není to zároveň jediný takový symbol, o kterém politici v Brně debatují. Třeba opoziční Piráti a SPD se přou o památník Rudé armějce na Moravském náměstí, jestli tam má nebo nemá zůstat. K tomu ovšem současné vedení města Brna žádné stanovisko nevydalo. No a připomenu krátce i zhruba 15 let starý případ, kdy královopolský místostarosta sám bruskou odstranil z památníku Rudé armějce nad jiným hromadným hrobem v Králově poli velký srp a kladivo. Později tam ale magistrát na ten žulový jehlan vrátil menší rudou hvězdu, v jejím středu se malý srp s kladivem objevil, takže ten symbol tam nakonec v menším měřítku zůstal.
0: Slyšeli jsme reportéra z Brna Tomáše Kremra. Tomáši, děkujeme.
8: Naslyšenou.
1: No a co ještě dalšího uslyšíte v našem vysílání, třeba Vinohradskou 12, která se bude věnovat aktuální politické situaci. Babiš má imunitu, Naďová je vina, bylo předem v podstatě jasno. Proč o tom musel znovu rozhodovat soud? Na to se Matěj Skalický bude ptát experta na trestní právo Tomáše Křivny z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
0: Odbyla 9. hodina, máme tu ještě závěrečných 30 minut čtvrtečního ranního plusu s datem 7. května od mikrofonu zdraví Martina Mašková
1: a Pavlína Nečásková.
3: Český rozhlas plus.
1: Jak nastaví Česká národní banka úrokové sazby?
0: Co plánuje Ukrajina v reakci na příměří vyhlášené Ruskem zejména kvůli moskevské tradiční vojenské přehlídce?
1: Jak reagují špičky Evropské unie na americkou celní politiku?
0: Teď si poslechněte zprávy od Martina Matějky.
10: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. Navzdory rychlému růstu inflace v posledních dvou měsících námi oslovení analytici očekávají, že centrální bankéři základní sazbu tentokrát ještě nezmění a zůstane na úrovni 3,5%.
11: Bankovní rada sazbu pravděpodobně nezvýší, přestože inflace v Česku kvůli krizi na Blízkém východě prudce roste. Za poslední dva měsíce se zvýšila o víc než 1 procentní bod a podle nejnovějších údajů statistického úřadu dosáhla v dubnu 2,5%. Dopady na českou ekonomiku ale podle expertů stále nejsou takové, aby musela centrální banka zpřísňovat měnovou politiku. K tomu pravděpodobně přistoupí až na konci léta nebo na podzim, kdyby se sazby mohly dohromady zvednout o čtvrt až půl procentního bodu. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
10: Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudetských Němců v Brně a po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila. O usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
12: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
13: Ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
12: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
14: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
12: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Český rozhlas.
10: Hasiči už uhasili všechna ohniska požáru v Českém Švýcarsku. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Petr Pelikus. Hasiči dnes zřejmě sníží stupeně poplachu na nejnižší první. Podle policie požár zřejmě způsobil člověk. Případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím není jasné, jestli šlo o nedbalost nebo úmysl.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Nad ránem někdo odpálil bankomat v obchodním centru v pražských Kunraticích. Na místě policie po pachatelích pátral psovota vrtulník s termovizí, potvrzuje mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
15: Na místě momentálně pracují kriminalisté a pyrotechnik. Škoda prozatím nebyla vyčíslena a kolik peněz se pachatelům podařilo odcizit, prozatím zjišťujeme.
10: Podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě i o Velikonocích, kdy pachatelé s pomocí výbušniny poškodili 2 bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici. O týden později policisté zadrželi 3 cizince, které obvinili z krádeže vloupáním. Většina obchodů zítra zavře, podle zákona musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu ale upozorňuje, že se k nim můžou přidat i menší provozovny v obchodních domech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně si nakoupit dnes. Dodržování zákona o otevírací době na státní svátek bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Britové dnes volí své zástupce do místních a regionálních rad a zastupitelstev. Podle průzkumu můžou vládní lejbristé ztratit až 3/4 křesel, která zatím drží. Premiér Keir Starmer v posledních měsících čelí silné kritice.
16: Pokud by takhle moc prohráli, tak by to byl pravděpodobně konec Keira Starmera v čele vlády.
17: Soudí Matěj Trávníček, který sám kandiduje na předměstí Londýna za konzervativní stranu. I v jeho obvodě, stejně jako v celé zemi, nejspíš vyhraje strana Nigela Farage Reform UK. Ve stínu celostátní politiky se dnes budou volit poslanci do skotského a velšského parlamentu. Přitom v obou případech mohou posílit nacionalistické strany. Šéf Skotské národní strany a předseda skotské vlády John Swinney prohlásil, že pokud získá většinu, bude prosazovat nové referendum o nezávislosti. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Český rozhlas.
10: Senátoři opět odmítli návrh, aby v ústavě bylo právo na platbu v hotovosti nebo právo být offline. Navrhovala ho skupina senátorů. Do ústavy chtěla taky prosadit, aby českou měnou zůstala koruna. Většina senátorů ale návrh odmítla. Jeho projednávání tak končí, sněmovna se jim zabývat nebude. Návrhy na právo být offline nebo platit v hotovosti se v senátu objevují opakovaně, podporu ale zatím nikdy nezískali. A od zítra do nedělního večera nepojede v Praze metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání budou cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici budou obnovovat zabezpečovací zařízení trati, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
18: Technici budou vyměňovat původní relejová zabezpečovací zařízení za moderní elektronická stavidla. V dotčeném úseku zavedeme autobusové linky XC a XC1 a tramvaj číslo 36.
10: D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Divišov na 46. a 5. kilometru zasahují u nehody nákladního auta s osobním a projíždí se pouze prostředním pruhem a tvoří se kolona. Na Pražském okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se srazila dodávka s kamionem. Blokují oba pruhy, projíždí se přes šrafování, je tam ale velmi málo místa a projíždí se tam pomalu. Na východní části Pražského okruhu počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. V opačném směru se jede pomalej od Spořilova. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na západě naměří kolem 15, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
1: 7 minut po 9. hodině. Dubnová inflace podle předběžných v Česku zrychlila na 2,5% a podle ekonomů budou ceny dál růst kvůli dražším energiím a pohonným hmotám. Jak to ovlivní dnešní rozhodování bankovní rady ČNB o úrokových sazbách? Ponechá je beze změny nebo odhlasuje jejich zvýšení? To teď probereme s ekonomem Mojmírem Hamplem, předsedou Národní rozpočtové rady. Dobrý den.
19: Já vás zdravím, dobrý den.
1: Jaký je váš odhad? Budou se dnes úrokové sazby měnit?
19: Tak není to ta úplně hlavní věc, kterou se zabýváme jako rozpočtová rada. A když se ptáte, tak já bych si myslel, že ne.
1: No, jaké faktory by tedy se musely změnit a jak výrazně, aby se rozhodla Česká národní banka úrokové sazby upravit?
19: No, já myslím, že Česká národní banka má v paměti tu velkou inflační epizodu post-covidové výrazné inflace, že se bude za každou cenu chtít vyvarovat toho, aby se něco takového v české ekonomice opakovalo. A očekával bych proto, že bude velmi opatrná s tím nechat rozjet inflační očekávání a nechat tu ekonomiku propadnout do nějakého nového kola vysokého růstu cen. Tohle myslím, že v té paměti instituce je a myslím, že se budou snažit dělat všechno pro to, aby neudělali další měnově politickou chybu. Takže bych očekával opatrnost a určitě velkou citlivost na to, jaká data bude ekonomika přinášet a jaká zejména data o inflaci. Ta poslední čísla, na která se ptáte, ukazují, že nejen se do inflace propisují už vysoké ceny pohonných hmot, to je jasné, s tím jsme všichni počítali, to bylo evidentní, že nastane. Meziročně jsou ty ceny vyšší, nevím, o čtvrtinu nebo dokonce víc, ale že pořád zůstávají relativně vysoké nebo zůstává relativně rychlý růst cen služeb, což centrální bance dělalo starosti už i v minulosti a myslím, že to určitě povede k tomu, že centrální banka nebude zvažovat to jít se sazbami dolů a možná spíš kdy a v jakém okamžiku potenciálně jít nahoru, ale to je jenom moje sázka. Ono to má nějaké důsledky sekundární, protože to taky znamená, že nelze očekávat, že se budou snižovat nejenom ceny hypoték nebo úrokové sazby z hypoték, ale ani náklady na obsluhu dluhu a to už je něco, co nás extrémně zajímá a co nás extrémně pálí, zejména v souvislosti s těmi návrhy na rozvolnění fiskálních pravidel, které jsou teď projednávány ve sněmovně.
1: I k tomu se dostaneme ještě předtím. Předběžná data Českého statistického ústavu ukazují, že inflace v dubnu inflace v dubnu zrychlila z 1,9 na 2,5%. Je to tedy jednorázový výkyv způsobený dražšími pohonnými hmotami nebo začátek nového inflačního trendu?
19: No, nestrašte s tím druhým. Já znovu říkám, já doufám, že centrální banka udělá všechno pro to, aby se z toho nějaká setrvalá cesta k vyšší inflaci delší nestala. Ale je to. Jsou tam vidět propsané ceny pohonných hmot, to je jasné, ale je pořád vidět, že určitá část toho podhoubí domácího poptávkového zůstává taky pro inflační. Centrální banka to taky komentuje. A ta nepříjemnost, to, co si myslím, že centrální bance asi bude dělat starosti a těžkou hlavu, je to spojení těch dvou věcí dohromady. Nějaký nabídkový šok, který se propisuje v části cen a nějaký zbylý poptávkový tlak, který tam pořád je. To spojení těchto dvou faktorů dohromady je potenciálně rizikové a nebezpečné a věřím, že centrální banka si to uvědomuje.
1: Jak už jste říkal, ve sněmovně se teď projednává vládní návrh na rozvolnění pravidel k sestavování státního rozpočtu. Včera jeho závěrečné schvalování zablokovala opozice, přesto promítají se ty debaty o rozvolňování fiskální politiky do ekonomiky přímo?
19: No, to zatím ne, protože to jsou návrhy, které mají nastavit rámec fungování státu a státních financí na léta dopředu. Takže u těch návrhů není podstatné ani to, co se děje teď v tom superkrátkém horizontu, ale spíš to, co se bude dít od roku 2027 dál. A v tom je to trochu zrádné, protože některá rozhodnutí, která dělá politická elita, nejsou vidět hned a nebolí hned, ale bolí až v tom delším období. Je to asi pro vaše posluchače, zkuste si to představit tak, že někdo, kdo celkem má zdravý životní styl, cvičí, nepije a nejí buček, tak ten životní styl velmi razantně změní během chvíle. Rozhodne se, že s cvičením končí a bude sedět doma a už jenom popíjet. V danou chvíli, pokud má hodně natrénováno, což česká ekonomika má, tak to neznamená tolik, ale ta rizika infarktu se o to víc zvyšují prostě s tím během času a to je víceméně to, o čem se teď bavíme.
1: No, když použiju tu vaši paralelu s infarktem, tak jak dlouho to může trvat, než přijde?
19: No, to vy novináři máte vždycky tu otázku, kdy přesně to přijde a ono je to, že...
1: Mají určitě i posluchači, pane Hampl.
19: Ano, já vím, jak vy se ptáte v jejich zastoupení, já to naprosto chápu, ale ono je to úplně stejné, jako když se takhle zeptáte prostě vašeho lékaře, jo? On vám taky přesně neřekne, kdy přijde infarkt. On vás bude upozorňovat na to, že změna životního stylu má nějaká rizika a že ta rizika se dramaticky zvyšují, pokud ta změna životního stylu je a velmi, velmi výrazná. V makroekonomii je to podobné. My můžeme maximálně mluvit o tom, o kolik se zvyšují ta rizika, ale že by vám někdo řekl, kdy přijde infarkt, kdy třeba stát nebude schopen přesvědčit své věřitele, aby mu dál půjčovali a vydefinovat ten okamžik na měsíc nebo dokonce na den, je prakticky nemožné. Ale to neznamená, že to riziko neexistuje.
1: Říká ekonom Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, byl hostem našeho ranního plusu. Děkujeme za to a naslyšenou.
19: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Ranní plus posloucháte v 9 hodin a 14 minut. Často k nám přichází mimochodem zprávy o stavu ekonomiky. Průmyslová výroba v Česku po čtvrté v řadě zpomalila meziroční růst. To jsou údaje Českého statistického úřadu. Vyjednavači Evropského parlamentu a rady se v noci nedokázali dohodnout na finálním schválení obchodní dohody se Spojenými státy, a to i přes hrozby Donalda Trumpa. Trump minulý týden pohrozil zvýšením cel na dovoz evropských aut ze současných 15 na 25%. Evropská unie podle jeho vyjádření neplní sjednanou obchodní dohodu. Podrobnosti proberu teď se Zdeňkou Trachtovou, naší bruselskou zpravodajkou. Dobré dopoledne, Zdeňko.
20: Dobré ráno.
0: Proč tedy vyjednavači Evropského parlamentu a rady nedospěli k dohodě?
20: Problém je v tom, že se rozcházejí pohledy unijních institucí na tu legislativu, která má tu obchodní dohodu uvést do praxe. Evropská komise a rada, tedy zástupci členských států, prosazují schválení té dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy přesně tak, jak ji minulý rok v červenci dojednala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová společně s americkým prezidentem Trumpem na té památné schůzce ve skotském golfovém rezortu. Na druhou stranu ale Evropský parlament chce změny a další záruky. Europoslanci totiž chtějí zapracovat další podmínky pro případ, že by americká strana tu dohodu porušovala, například by zaváděla nějaká dodatečná cla, nebo by Američané ohrožovali územní celistvost Evropské unie. To je reakce na dřívější Trumpovy výhrůžky zabráním Grónska, které je autonomním dánským územím. Zástupci unijních institucí proto tedy v noci na dnešek na takzvaném trialogu ani po 6 hodinách vyjednávání nedospěli k dohodě, i když vyjednavači obou stran potom jednání uváděli, že dosáhli určitých pokroků.
0: No a co tenhle výsledek znamená v praxi?
20: Tak tohle nebyl žádný finální krach těch vyjednávání. Kyperské předsednictví Rady Evropské unie, které ten trialog organizuje, uvedlo, že jednání bude pokračovat na technické úrovni a další politické vyjednávání se bude konat zřejmě 19. května, tedy za necelé 2 týdny. Kyperský ministr energetiky, obchodu a průmyslu Michael Damianos uvedl, že předsednictví je plně odhodlané pokračovat v konstruktivní spolupráci s Evropským parlamentem s cílem co nejrychleji tu legislativní práci dokončit. A prohlásil, že cílem kyperského předsednictví bylo od začátku usilovat o úspěšný a vyvážený výsledek a zajistit jistotu a stabilitu pro evropské podniky a společnosti.
0: Víme, jaké další kroky chystá americká administrativa?
20: Tak není to úplně jasné, protože americký prezident Trump se k té věci naposledy vyjádřil ve svém příspěvku na sociální síti True Social minulý pátek, kdy prohlásil, že tento týden zvýší cla na dovoz evropských aut na 25%, přičemž aktuálně ten strop, připomínám, na strop cel na 15%. Trump neřekl žádné konkrétní datum a od té doby tu věc nijak nekomentoval. Ovšem dá se čekat, že ten výsledek toho nočního vyjednávání unijních institucí ho rozhodně nepotěší. Včera ještě před tím trialogem to pro televizi Bloomberg komentoval americký velvyslanec při Evropské unii Andrew Pazdar.
2: Pokud neuvidíme nějaký podstatný pokrok, tak myslím, že byste to měli očekávat relativně brzy. To vyjádření prezidenta mělo Evropské unii říct, že nepostupuje dostatečně rychle a snaží se dohodu změnit. Ještě máte možnost to napravit, a to teď, ne v červenci, ne příští rok. Pokud by Spojené státy dostaly jasný signál, že tuto dohodu schválíte, tak jak jsme se dohodli a uděláte to rychle, tak máte pravděpodobně šanci, že se na to prezident znovu podívá.
20: Pazdar vyjádřil velkou nelibost, že i 9 měsíců po dojednání té dohody Evropská unie není schopna schválit příslušnou legislativu. Připomínám, že Evropská unie by v rámci té dohody měla zrušit dovozní cla na americké průmyslové zboží a také poskytnout preferenční přístup americkým zemědělským a rybářským produktům.
0: Zdeňka Trachtová, naše bruselská zpravodajka. Děkujeme, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
21: V 9 hodin a 18 minut nabízíme stručný pohled do zpravodajských agentur. Spojené státy očekávají, že by se dnes Irán mohl vyjádřit k návrhu dohody. Bílý dům mluví o významném pokroku ve vyjednávání. Z Teheránu zatím takové signály nepřicházejí. V obchodním centru v Dobronické ulici v Praze 4 někdo nad ránem odpálil bankomat. Po pachatelích pátral psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. A v Lotyšsku se zřítily 2 cizí drony v blízkosti ruských hranic. Není ale jisté, zda šlo skutečně o ruská zařízení.
0: Ruská armáda v noci znovu útočila na Ukrajinu, zasáhla několik budov v Záporoží a v Charkově. I v tuto chvíli je na východě Ukrajiny vyhlášen letecký poplach. Rusové tedy nerespektují příměří, které jednostranně vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský od včerejší půlnoci. Z Charkova popsal tamní situaci v našem ranním vysílání zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Lubomír Smatana.
22: A letecké poplachy se ozývaly vlastně celou noc až nad ráno. Teď se to trošku utišilo. Já jsem zaregistroval desítky dronů, které přiletěly nad Charkovem na různá místa. Stejně jako jsem zaregistroval, že se vydali na opačnou stranu do Ruska ukrajinské drony. Tady v Charkově jsem ještě nezaznamenal, že by Rusové trefili nějaký cíl, ale v každém případě se podařilo proti vzdušné obraně jeden z těch letících objektů sestřelit.
0: Rusko vyhlásilo své příměří na následující dny, kdy si připomíná den vítězství ve druhé světové válce a v Moskvě se koná vojenská přehlídka. Kyjevu pohrozilo útoky, pokud by Ukrajina oslavy narušila. Podle analytika online deníku redaktora Kyiv Independent Adama Sibery, Ukrajina počká, jak se Rusko bude chovat teď a podle toho se rozhodne, jestli spustí odvetu.
23: Spíš bych ji viděl ve formě asymetrických a přesně cílených útoků než nějakého jednorázového velkého úderu během oslav, protože ukrajinské vedení velmi pečlivě zvažuje poměr vojenského efektu a vlastně následku, jaké by cokoliv mohlo přinést. A zároveň bych zdůraznil, že z ukrajinského pohledu se nejedná o odvetu v klasickém slova smyslu, ale o pokračující obranu.
0: Adam Sibera z deníku Kyiv Independent mluvil také o náladách mezi ukrajinským obyvatelstvem. Jeho důvěru v ukrajinskou armádu posilují třeba útoky ukrajinské armády v hloubi Ruska. To se týká třeba pondělního útoku na výškovou budovu v Moskvě nebo na kritickou infrastrukturu.
23: Nemusíte to tolik spoléhat na západní zbraně, které často přicházejí s omezením díky takovým zvláštním strachu o eskalaci, o kterou se pět let stará Rusko, a vidíme, že ruský

0: česká veřejnost proto v rámci připomínek nevítězství řeší, jestli i z tohoto konfliktu dokáže Moskva vyjít vítězně.
1: A najednou právě nad touhletou jednotou a tím konsenzem vyvstává ta otázka, jestli stále jsme tam, kde chceme být a jestli naše vedení je v kontaktu s tím, co by společnost potřebovala. Protože na druhé straně se otevírá problém nedostatku pracovní síly, nedostatku jaksi zdrojů pro rozvoj ekonomiky, limitování internetu, limitování telefonního jaksi kontaktu právě z důvodů té bezpečnosti. Jakoby si ta válka sahala pro obyčejnosti
0: jiného Rusa stále víc. Míně Daniel Kohanovská z katedry ruských a východoevropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
2: Do Lotyšska přiletěly z ruského území dva drony. Jeden z nich se údajně zřítil do skladu ropy a zasáhl jednu z prázdných nádrží. To uvedla lotyšská státní televize LSM. A na blíže neurčeném místě se zřítil i druhý stroj. Zatím není jasné, komu drony patřily. Podrobnosti k tomu má Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co zatím o těch dronech víme?
3: Tak víme, že byly dva trosky. Jednoho z nich tedy údajně dopadly do areálu ropného skladu, konkrétně ve městě Rezekne. To je malé městečko asi 40 kilometrů od hranic s Ruskem na lotyšském území. Poškozené tam jsou v tom skladu celkem 4 ropné nádrže a ani jedna z nich tedy ale nebyla plná. Chvíli jedna z nich ale doutnala. Hasiči, když na místo přijeli, tak nezaznamenali žádné viditelné plameny a tak místo uhasili a teď celý incident vyšetřují. Na místě už jsou bezpečnostní složky, a které tam taky našly něco, co by vlastně mohly, ono to tak vypadá, být trosky dronu, ale zatím nic tedy není potvrzené. A přesné místo, kam dopadl ten druhý stroj, tak to zatím úřady taky neví.
2: A zatím tedy není zřejmé, jestli jsou původem ruské nebo ukrajinské, Jirko?
3: Není, to ještě nevíme, je tedy pravda, a to víme, to můžeme potvrdit, že ty drony přiletěly z ruského území směrem do Lotyšska, ale ono se mohlo stát a stalo se to vlastně už několik v minulosti, že ukrajinské drony, které mířily na ruskou ropnou infrastrukturu, tak nad Ruskem zarušila ruská protivzdušná obrana a ty letouny, ony pak vlastně ztratí jakýkoliv kontakt a bloudí ve vzduchu a jak postupně přicházejí o palivo, tak klesají, dokud vlastně nespadnou úplně nebo do ničeho nenarazí. Mimochodem to, že se jednalo spíš o ukrajinské než o ruské stroje, tak to si myslí i lotyšský ministr obrany Andriš Spruc. Ukrajina totiž, a to Kyjev nepopírá, v posledních měsících opravdu zintenzivnila údery na ruskou ropnou infrastrukturu. Moskva totiž ten export ropy a hlavně zemního plynu využívá k financování války proti Ukrajině. Právě u hranic s Pobaltím se totiž některé z těch exportních tras zemního plynu i ropy vlastně nachází, takže takový scénář, který jsem zmínil před chvílí, tak ten není nemožný. Já jsem se díval na sociální sítě a narazil jsem hned na několik videí Lotyšů, kteří ten dron natáčeli. Na nich je vidět takový ten klasický letadlovitý tvar, stroj má vpředu vrtuly a vzadu má místo toho klasického ocasu takovou zvláštní stříčku. Ono to celé vlastně vypadá jako takové malé letadlo nebo letadílko, které pomalu letí a postupně klesá. Na těch potom fotografiích, které zveřejnila lotyšská televize LSM přímo z ropného skladu, pak je vidět velké množství hasičské techniky, která je přímo ve skladech s těmi velkými nádržemi a vše tam taky hlídá velké množství vojáků.
2: Jak na celý incident reagují lotyšské úřady?
3: Tak hned ráno zjistilo lotyšské letectvo dva neznámé objekty a všem obyvatelům pohraničních oblastí přišla notifikace na jejich mobilní telefony, že se mají schovat doma, mají jít do krytu nebo do sklepa, zavřít okna a dveře a pokud uvidí nízkoletící podezřelé nebo nebezpečné objekty, tak nemají váhat a volat bezpečnostní složky 112. Obyvatelům ještě ráno, asi před 2 hodinami, přišla další notifikace, že nebezpečí je u konce. Preventivně ale dnes ve městě Rezekne zůstanou raději uzavřené všechny školy a děti se tak budou učit z domova.
2: Tolik Jiří Chábera, zahraniční redakce, díky.
3: Naslyšenou.
0: Posloucháte ranní vysílání na Plusu a to 9 hodin a 26 minut. Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu, Václav Špála, patří dodnes k nejvyhledávanějším autorům mezi sběrateli umění. V době první republiky a před druhou světovou válkou se živil především jako autor zátiší. Většinou na něj byla váza plná pestrobarevných květů. Kytice pivoněk, narcisů nebo žeříků v různých nádobách Špála maloval hlavně mezi 20. a 40. lety 20. století. Vytvořil jich údajně až 800. V muzeu Kampa v Praze jich uvidíte 350.
4: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě já nevím, všechno.

0: Taková síla v jednoduchosti.
1: Před koncem výstavy si Špálova zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
2: A přestože všichni Špálu známe jako toho malíře Kite, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby.
3: A proč?
2: Ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý a on si od roku 1926 vedl soupis svého díla, pečlivě si zaznamenával každý obraz.
1: A dokonce si je i známkoval.
2: Používal hodnocení dobré, prima, prima vzácné a primissima. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil, čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného.
4: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
1: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
2: Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá nebo jak s ní pracuje.
5: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
1: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
2: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu.
1: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní galerie. Michaela Betyšková, Český rozhlas.
6: Tak tohle byl Ranní plus s datem 7. května. My už pomalu za chvíli vyprázdníme studio, protože nás vystřídá pořad Pro a proti, který se bude věnovat očkování lékařů a zdravotníků. Pro tuto chvíli vám za pozornost děkuje Martina Mašková a Pavlína Nečásková. Přejeme hezký den.
7: Bylo 9:30.
8: Český rozhlas plus.
7: Do Lotyšska přiletěly z ruského území dva drony, jeden z nich se zřítil na sklad ropy, podle hasičů poškodil 4 prázdné nádrže, ale větší škody nespůsobil. Hasiči uhasili jen doutnající trosky. Po druhém dronu se stále pátrá, uvedla Lotyšská státní televize, ale sem zatím není jasné, komu drony patřily. Úřady ale i přesto varovaly obyvatele měst podél ruských hranic před vycházením z domu a ve městě Rezekne zůstanou dnes z nařízení úřadů školáci doma. Obyvatelům přišly notifikace na jejich mobilní telefony. Požár v Národním parku České Švýcarsku už nehoří, z dohašování pomohl noční silný déšť. Jednotky hasičů se chystají k návratu na své základny. Místo požáru si dnes převezme správa Národního parku, bude ho dál monitorovat. Česká národní banka dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. I přes rychlý růst inflace v posledních 2 měsících analytici očekávají, že zůstane stejná, tedy na úrovni 3,5%. Podle expertů totiž, že zatím důsledky zvyšování inflace nejsou závažné natolik, aby centrální banka zpřísnila měnovou politiku. Děti by měly být na nástup do základní školy připravené nejen znalostmi, ale i tím, jak zvládají emoce a vztahy. Právě s tím mají mateřským školám pomoct nové metodiky organizace SOFA, které vznikly na základě pilotního testování. Nabízejí učitelům konkrétní aktivity, jak tyto dovednosti rozvíjet v běžné výuce. Je rozdělená do 7 navazujících oblastí, doplňuje expertka SOFA Monika Kubásková.
9: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají. Na to navazují zase další kapitoly, jako třeba emoční gramotnost, právě aby se vyznali ve svých vlastních emocích a pak dokázali i vnímat prožívání těch druhých.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: nádraží v Ústí nad Labem Západ došlo při posunu k silnějšímu nárazu do stojícího osobního vlaku. Podle mluvčího krajské záchranky Prokopa Voleníka se lehce zranili 3 cestující. Událost se podle mluvčího drážních hasičů Martina Kavky obešla bez vykolojení vlaku. Provoz na trati bude podle zprávy železnice zastavený do 10 hodin. Na místě jsou hasiči zprávy železnic, rozsah škod a okolnosti se dál vyšetřují. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier navštíví Finsko. V Helsinkách bude se svým finským protějškem jednat o vzájemných vztazích, podpoře Ukrajiny i o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obranného průmyslu. Státníci společně navštíví i kryt civilní obrany Merihaka. Tento bunkr může v případě nouze poskytnout ochranu až 6 000 lidem. Soud v Jižní Koreji udělil bývalému premiérovi Han Duk-seomovi v obvodovacím procesu trest odnětí svobody 15 let. Původně v lednu dostal trest 23 let vězení za napomáhání bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi při vyhlašování staného práva v prosinci roku 2024. Podle deníku Korea Times Han obvinění dříve popřel a uvedl, že v té době prezidenta Yoona od vyhlášení staného práva odrazoval.
3: Od 18 hodin potom bude následovat divadelní představení Madame M, které vypráví o příběhu Margaret Michelin ze slavného rodu Michelinů. Celý ten program pro veřejnost je zdarma, bez potřeby nějakých rezervací.
7: A to byla zpráva, že ve Svatavě na Sokolovsku si dnes lidé připomenou oběti bývalého ženského koncentračního tábora. A pietní akt začne odpoledne u tamního památníku společnou modlitbou. Organizace Paměť národa pak otevře novou interaktivní expozici v prostorách bývalého krytu. D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Divišov. Na 42. kilometru se najíždí do kolony. Ta pokračuje až na 46.5. a tam zasahují u nehody nákladního auta s osobním. Projíždí se pouze prostředním pruhem a zdržíte se asi 25 minut. Na Pražském okruhu z letiště ve směru na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavíte. Následná kolona pokračuje až na 23. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na západě naměří jen kolem 15 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
10: Většina lékařů a zdravotních sester se loni nenechala naočkovat proti COVID-19 ani proti chřipce. Vyplývá to z údajů uveřejněných Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Proti covidu se dala aktuální vakcínou očkovat necelá desetina, proti chřipce čtvrtina lékařů. Co je za tím, že je proočkovanost zdravotnického personálu tak nízká? Měly by nemocnice pacienty informovat o tom, jaká je kde situace? A jak může stát pomoct tomu, aby se zvýšila proočkovanost celé populace?
8: Pro a proti Lukáše Matošky.
10: Našimi hosty jsou epidemiolog z fakultní nemocnice v Plzni, profesor Petr Pazdiora. Dobrý den do Plzně.
11: Příjemné dopoledne.
10: A tady ve studiu v Praze na Vinohradech je epidemiolog z pražského IKEMu Petr Smejkal. Dobrý den, pane doktore.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Měly by nemocnice uveřejňovat, jak je jejich personál proočkovaný proti covidu a proti chřipce, pane Smejkale?
12: Ano.
10: Pane Pazdioro?
11: Je to jedna z možností, jak zvýšit případně proočkovanost.
10: Shodnete se tedy, pánové, na tom, že je to důležitá informace i pro pacienty, zvlášť pro ty zranitelnější, protože pro ně to může být problém, když ten zdravotnický personál v dané nemocnici příliš proočkovaný není, pane Smejkale?
12: No, ale to není důvod to nezveřejňovat. Já si myslím, že právě ten krok toho zveřejnění pomůže k tomu. A jako obecně se zdravotnickými daty, my je musíme zároveň s tím zveřejněním i vysvětlit. Jo? Ale to povede k tomu, že si ta nemocnice i ten pacient řekne, to asi není úplně v pořádku, když jsou tak málo proočkovaní. Pojďme s tím něco dělat.
10: Souhlasíte, pane Pazdioro?
11: No, já se domnívám, že nemocnice, zvlášť ta vrcholová krajská pracoviště, by měla jít do určité míry příkladem. A výhodou zdravotníků v těchto zařízeních je to, že oni vlastně vidí pacienty s těmi nejtěžšími průběhy, často vedoucí k úmrtím. Takže i na základě těchto vlastních zkušeností by se dalo očekávat, že ta proočkovanost zdravotnických pracovníků bude podstatně vyšší než v obecné populaci. Bohužel tomu tak není.
10: A čím to je, že tomu tak není, nebo že nevidíme, že by zdravotnický personál byl řádově víc proočkovaný proti covidu a proti chřipce, nežli běžná populace, pane Smejkale?
12: No, my se nebavíme jenom o covidu a chřipce, ono těch nemocí, proti kterým by ten zdravotník měl imunitu, a teď se bavme, jakým způsobem si vytvoří, je víc. Jo? Ta chřipka je tím jako dobrým ukazatelem toho, jak na tom jsme. Já myslím, že těch důvodů je víc. Zaprvé to bylo dlouhodobě podceňovaný téma. O tom se vlastně vůbec nemluvilo. To, že v nemocnici se taky můžete nakazit, to, že v nemocnici je rizikový prostředí. Já když přijímám pacienta do nemocnice, říká, jdete do rizikového prostředí, my se budeme snažit vás z něho dostat co nejdřív. To ta imunita těch zdravotníků, která vytváří určitou hráz, a to není jen ochrana pacientů, to je ochrana toho zdravotníka před tím pacientem, to je ochrana jiného zdravotníka oproti jinému zdravotníku, to je ochrana pacienta oproti pacientovi, protože máme pořád staré nemocnice s více lůžkovými pokoji. Prostě tenhle ten fenomén toho nitronemocničního přenosu infekce, potom jsme tady skoro nemluvili, teď konečně se o tom začíná mluvit. A je to, a ve západních zemích se na to tímhle způsobem díváme, je to výrazem prostě kvality poskytované péče.
10: Pane Pazdioro, čím si vysvětlujete vy, že proočkovanost mezi českými zdravotníky není slavná?
11: Tak já si myslím, že v tak krátkém pořadu tohleto téma v žádném případě nedokážeme vyčerpat. Já bych tady asi navázal na kolegu, který říkal, že určité věci se tady nediskutovaly, určitě je třeba o nich mluvit, a připomněl bych i to, co on trošinku také naznačil, že je tady velký problém, ať už nozokomiálních infekcí, to znamená nákaz, kterými se může během pobytu ve zdravotnickém zařízení nakazit klient, pacient, a pak je tady vlastně i problematika těch profesionálních nemocnění, která se týkají zdravotnických pracovníků na základě výkonu jejich činnosti. A už vlastně různé analýzy z doby COVID-19 jasně ukázaly, že jsou tady ještě obrovské rozdíly v proočkovanosti jednotlivých kategorií zdravotnických pracovníků. A samozřejmě, když se to potom koreluje i s nemocností těch jednotlivých skupin zdravotníků, tak bohužel to jde ruku v ruce. Tohle jsou data, která byla přesně analyzována v období pandemie COVID-19, a jsme rádi, že postupně budeme mít data i o chřipce.
10: Ale když se ještě zaměříme na ty důvody, proč tomu tak je, že čeští zdravotníci nejsou příliš proočkováni, tak v téhle souvislosti třeba předseda České vakcinologické společnosti pan profesor Chlíbek řekl, že zdravotníci sami na sebe příliš nemyslí a že zanedbávají vlastní zdraví. Může to být ten důvod, pane Smejkale?
12: No ano, jedna věc. Druhá věc, víte, dost často to byla i finanční záležitost. Donedávna si ten zdravotník třeba očkování na chřipku musel hradit. To už teďka neplatí, jo? Ale není to, pamatuju si ještě, kdy i ten zdravotník se to musel zaplatit. Teď byla loni dlouhá debata, měli jsme tady epidemii žloutenky typu A, nemocnice taky některý, prostě jim to trošku déle trvalo, než se rozhodli, že to očkování bude těm zdravotníkům hradit, nebo třeba vyšetření protilátek. To je jedna věc, jsou finance. Druhá věc jsou mýty. To znamená, těch mýtů tady máme pořád hodně, šířené často i zdravotníky, jak to očkování škodí a jak to není nutný a jak a tak dále. Známe to, to není jenom laická populace, která ty mýty šíří. No a třetí je dostupnost. To já vždycky říkám, to platí u obecní populace, ale platí u těch zdravotníků. Dost často ty nemocnice třeba řekly, tak očkování na chřipku je ve čtvrtek prostě od 2 do 4 u závodní lékařky. Jo. Mně se osvědčilo daleko víc prostě za tím zdravotníkem dojít. Ono jako jsou vytížený prací, takže když za nima ten člověk, který má zájem o to očkování, dojde s kufříkem a očkuje ho na místě, tak se to taky vyplácí. Prostě dostupnost, mýty a finance jsou z mýho pohledu takový ty 3 základní důvody toho, proč se o tom nemluvilo, nebo proč to nešlo. A pak ten tlak, který teďka já konečně akorát vidím, ten tlak těch zdravotních pojišťoven, že i ta zdravotní pojišťovna může říct, helejte, paciente, tohle asi není úplně bezpečná nemocnice, když se tam personál vůbec neočkuje.
13: A to už se děje?
12: A to se neděje, ale vidím signály toho, že ten tlak na to, na tu oceňování kvality prostě ve zdravotnictví, nejen mu kvantity, začíná. Jo? To zveřejní dat je první krok, já doufám, já mám velkou prostě naději v tohle, ten management ministerstva zdravotnictví, že to zveřejní dat je první věc a druhá věc je, že ta pojišťovna, která je vlastně měla by být z mýho pohledu jako hybatelem těch změn ve zdravotnictví, řekne, na těchto datech vidíme, že tady to asi není příliš bezpečná nemocnice, když se nám všichni odmítnou očkovat. Nevíme ještě navíc, jak je to v době respiračních nákaz, jestli vůbec dodržují třeba nosení ochrany dýchacích cest, jo, že dá se to jako samozřejmě bez toho očkování trošku snížit to riziko. A tahle ta má ty čísla úplně jiný, která a léčí srovnatelnou pacientskou populaci, má srovnatelný zdravotnický personál. To je přece jako proč máme oceňovat stejně.
13: Já když se tady zaměřím ještě na ty důvody, proč čeští lékaři nejsou pro očkování tak, jak by laik čekal, že budou, tak pan doktor Smejkal tady zmínil, že i mezi lékaři se šíří určité mýty, skutečně potvrzují to i některé průzkumy. Jak to, že lidé, kteří mají medicínské vzdělání, pane profesore, věří, když to tak řeknu, dezinformacím o očkování?
11: No, na to se velmi těžko odpovídá, nemám jednoznačnou odpověď a jsem z toho smutný, protože zažívali jsme to všichni v období pandemie COVID-19 a tady bohužel platí a myslím si, že v tomhle svou roli hrají stále média, že daleko více prostoru pro, neříkám jenom dezinformace, ale i pro některé negativní zkušenosti s očkováním se dává spíš těm, kteří z nějakého důvodu to očkování nechtějí nebo odmítají. A my bychom byli rádi, a takhle byla koncipována i národní očkovací strategie, aby se i ta propagace a diskuse o tom očkování vedly jednoznačně kvalifikovanými subjekty, a pokud možno se do toho nezatahovaly právě ty škodlivé dezinformace, které bohužel se někdy objevují i od zdravotnických pracovníků se vzděláním, kde bychom tohoto nečekali.
13: Vy jste se, pane Smejkale, když se vás zeptám takhle osobně v IKEMu, setkal s některou kolegyní, některým kolegou, který vám začal zpochybňovat očkování a jeho účinnost?
12: Jo, no a to není opravdu vůbec výjimka. A to nemusí být ani úplně mýtus, ale takové to, třeba bych řekl, že i neinformovanost, a to myslím, že u nás jsme docela jako dobře informovaní. To, že si někdo vztáhne, to, že onemocněl chřipkou 2 dny, nebo onemocněl jakýmsi respiračním onemocněním 2 dny poté, co byl očkován a řekne, podívejte se, to je tím očkováním, že si tu kauzalitu prostě spojí s tou koincidencí, jak my vždycky říkáme, to znamená to, že se ten jev vyskytuje náhodně vedle sebe, náhodou jste se opravdu nakazil. A ani nevím, jestli to byla chřipka 2 dny, potom není kauzální jev, to znamená, není tam příčina toho, nebyla v tom, že jste se očkoval, s tím se setkávám.
13: Ale je to menšina případů, předpokládám, menšina vašich kolegů.
12: Já bych řekl, víte co, mění se to generačně. Já skutečně vidím u těch mladších kolegů a to, jak se to obecně u zdravotnického personálu, který pracuje s pacienty, že mají jako lepší přístup k těmhletěm věcem, že víc věří prostě medicíně založené na důkazech. Trošku problém je s takovou, a nechci se někoho dotknout, prostě s trošku s tou starší populací, která asi taky jasně vyrostla na tom, že prostě někdo něco říkal a považovalo se to za vědeckou pravdu a předtím byl jenom jeho názor. Že?
13: Pane Pazdioro, to vaše pozorování je stejné nebo jiné?
11: Já bych to potvrdil, protože mohu se tady opřít o určité zkušenosti s mediky a Já tady také cítím, že ten jejich zájem o proočkovanost nejenom proti chřipce, ale i proti dalším infekcím postupně stoupá a v porovnání třeba s mediky, které jsem učil před 10-15 lety, je tady výrazný rozdíl. A dá se argumentovat také tím, že jestliže se léta udržujeme na jednom z posledních míst z hlediska proočkovanosti proti chřipce na konci toho pořadí mezi evropskými zeměmi a generaci těch současných lékařů nebo informátorů o očkování se nepodařilo zvrátit názor populace o nežádoucnosti očkování nebo nepotřeby očkování, tak je to pouze na těch mladších generacích, jestli budou považovat nadále za normální, že jsme poslední a že to není problém, že se nenecháme očkovat, anebo se na to soustředí a začnou používat trošku jiné argumenty, než byly třeba k dispozici před lety. A já jsem moc rád, že se tady objevují prostě i české údaje, protože vždycky je nám bližší argumentovat údaji za jednotlivé nemocnice nebo jednotlivé obory přímo na základě dat z naší populace, než používat data z jiných zemí, která z různých důvodů nemusí být vždycky úplně ideálně přenositelná.
13: Pánové, když tady od vás zaznělo, že do určité míry starší mají vícero pochybností o účinnosti očkování, takhle na druhé straně bychom asi měli zmínit to, co ta data taky ukazují, a sice, že starší ročníky jsou výrazně víc proočkovány, pane Smejkale.
14: No to je, ale zase souvisí s tím, to jsou dva různý fenomény, my jsme se bavili o postoji zdravotníků, jo, k tomu, k těm mýtům a k těm, řekněme, k těm k očkování obecně. Tohle spíš souvisí s tím, že ten starší člověk se uvědomí, že je rizikovější. To znamená, samozřejmě se nechá očkovat. Ten mladší člověk si řekne, proč, že jo, já tu chřipku dám, já se očkovat nemusím. To je trošku něco jiného.
13: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají epidemiolog z pražského IKEMu Petr Smejkal a epidemiolog z fakultní nemocnice v Plzni Petr Pazdiora. Jak velký problém to je pro vás, jakožto pro epidemiology působící v nemocnicích, že většina vašich kolegů, většina zdravotnického personálu není očkována konkrétně proti covidu a proti chřipce a jak jsme slyšeli od pana Smejkala i proti některým dalším nemocem. Pane Pazdioro.
11: No tak je to škoda, já navážu na to, co už jsem říkal, že právě na těch vrcholových pracovištích bychom očekávali, že budou pracovníci těchto nejkvalitnějších pracovišť příkladem pro ty ostatní. A i ta data, na které narážíte, ukázala, že vlastně je daleko vyšší proočkovanost praktických lékařů.
13: A než lékařů v nemocnicích, rozumím tomu to?
11: Lékařů v nemocnicích, což je velké překvapení a já, když jsem ta čísla poprvé vlastně měl možnost vidět, tak mě příjemně překvapila z hlediska té relativně vyšší proočkovanosti u těch praktických lékařů. Na druhé straně souhlasím s kolegou, že proočkovanost těch starších zdravotníků, a teď už se nebudeme bavit o kategoriích práce, kterou vykonávají, je nepochybně ovlivněna tím, že mezi těmi staršími logicky je větší procento diabetiků, astmatiků, lidí s různými chronickými onemocněními, takže oni chrání sami sebe nejenom jako zdravotníci, ale především se domnívám, že chrání sebe, aby neměli právě nějaké komplikovanější průběhy, protože jsou si vědomi, jak ten komplikovaný průběh potom může vypadat.
13: Rozumím a děkuju za to dovysvětlení. Ještě ale úplně prakticky k tomu, co to znamená pro vás, jakožto pro lékaře epidemiology působící v nemocnicích, že tolik vašich kolegů není očkováno proti nejrůznějším nemocem. Znamená to, že musíte nějak přizpůsobovat práci nebo je nepouštět k těm úplně nejzranitelnějším pacientům? Co to pro vás znamená? Nejprve od vás, pane profesore, ještě prosím ve stručnosti.
11: Tak já rozhodně nejsem v pozici, že bych někoho nemohl pouštět práci a tak dál. Tady je třeba si jenom uvědomit, že je škoda, že zatímco, když člověk slyší radu, myslím si, od špičkového diabetologa, kardiologa, nefrologa, tak respektuje jeho názory a váží si ho, protože ví, že ve svém oboru je špička, dostává se k nejnovějším informacím. A je tady škoda, že opatření, které prosazují mimo jiné epidemiologové, které se také opírá o nejnovější vědecké poznatky, tak není takto chápáno. A tohle to je určitý rozdíl těch preventivních oborů oproti třeba těm klinickým oborům, že kliničtí lékaři mají pocit, že oni tomu rozumí také a že si ten názor udělají sami a ten bude lepší. Obráceně to dost dobře nefunguje.
13: Pane doktore Smejkale, co to znamená pro vás, jakožto pro člověka působícího v IKEMu, kde se provádějí transplantace a kde tedy těch zvlášť zranitelných pacientů máte hodně, že řada vašich kolegyň není očkována konkrétně proti covidu ani proti chřipce?
14: No, my jsme taky, musím říct, opravdu ve srovnání s těmi ostatními nemocnicemi máme ta čísla vyšší, zaplať pánbu, ale zdaleka je nemáme ideální. Čili to je přesně, jak říká...
13: Jak jste na tom tedy, jestli to můžete říct?
14: Na chřipce jsme to vyhodili nejvíc v roce sezóny 2021, to je zajímavý, skoro až na půlku zaměstnanců. To je jako v Čechách opravdu zázrak, protože spousta nemocnic má po 10% poočkováno. Teď jsme otevírali nový pavilon, takže nám ta čísla, jsme si mysleli, že to bude hodně vysoký, ale je to taky, jsou to desítky procent, třeba 30%, což je fakt jako na české poměry jako dobrý, ale a je to přesně tím, že naši zdravotníci jsou vědomi toho, že máme tu nejrizikovější populaci. Ale pořád to není, to vůbec není ideální ve srovnání prostě se západní nemocnicí, která má pacienty podobného ražení. Čili pro nás to znamená opět jako dost práce tím vysvětlováním. Já jsem ještě chtěl dodat k tomu, co říkal Petr, tady je takový fenomén.
13: Vy jste se hlásil a já jsem ještě se na něco doptával pana profesora, kterého nevidím, když se hlásí z Plzně, tak tolik na vysvětlenou.
14: Úplně to chápu. Omlouvám se. Tady jde ještě,
13: já se omlouvám.
14: Je tady ještě takový jaksi fenomén zdravého českého zdravotníka. Já tomu říkám, že on si jako myslí, to dokonce ukázala hezká studie z Motola, že jeho imunita je jaksi robustnější než toho jiného člověka, protože je neustále promořován stykem s těmi pacienty a proto se nemusí očkovat, což je totální mýtus. Jo. U chřipky je zrovna to, jako je, protože každý rok máme nový ty chřipky, takže to očkování na chřipku každý rok je nutný, ty se nepromoříte se. Ale tohle tady jako máme, čili to, s tím bojujete denodenně s tím vysvětlováním. Znamená to, že mě se fakt osvědčilo, že vezmete ten kufřík a projdete ta voděle a ty lidi jako osobně přesvědčujete, ale to nestihnete, že jo, časově.
13: Kufřík s vakcínami.
14: Ano, ano, to se nám půjde jako vůbec nejde. Teď jsme, naše Píra o něm vymyslel super věc, že jsme dali kávu zadarmo zdravotníkovi, který se nechal očkovat, taky nám to určitě jako přidalo. Prostě neustále vymýšlíte různé strategie, pak vidíte, já ještě občas pracuji ve Spojených státech, že tam vlastně se s tím nikdo moc nemazlí, prostě ten zdravotník musí být očkován na chřipku, musí to doložit každý rok, i když má třeba 3 služby za rok, a pokud ne, tak má povinně respirátor po celou dobu chřipkové sezóny, čili vidíte, že jako říkat si, že samozřejmě tím restriktivním přístupem, nějakým nucením ničeho nedosáhnete, jasně, spousta zdravotníků mohla říct, já odcházím, já se prostě očkovat nenechám, mimochodně tam studie Motolská taky výborně ukázalo, že až 40% českých zdravotníků to naprosto odmítá, že prostě očkovat nebude na chřipku, jo, bavíme se o chřipce. Takže s tím musíte vymýšlet jiné cesty, to je ta věc. A jasně, ten dopad je, že máte spousta nemocného personálu, který nemůže jít do práce, je nemocný nebo se stará o rodinu, čili platí za to i ty ostatní, kteří jsou zdraví, ti kolegové, to je jedna věc. Může nakazit pacienta, jo, což samozřejmě se děje, ale my ta data, vždycky se to ještě navíc jako hodí na tu rodinu, že toho pacienta přece nakazil ten rodinný příslušník, který ale často očkován, který nosí respirátor a který má v době respirační sezóny zákaz návštěv, čili je to trošku nefér tohle to jako všechno házet na ty příbuzné, kteří a tohle všechno jako musíte neustále vysvětlovat, protože nemáte příliš těch pák jako toho tý administrativní nebo toho, že to je samozřejmá věc a že prostě že to je normální se očkovat.
13: Jenom bych se v rychlosti doptal, pane doktore, předpokládám správně, že u vás v IKEMu máte jasný přehled o tom, kdo je a kdo není naočkovaný.
14: Ano.
13: A že k transplantovaným pacientům pouštíte právě jenom ty naočkované.
14: Máme přísný jako máme povinnost nošení ochranných chcet ve formě respirátoru v podstatě po celou respirační sezónu.
13: Tak to
14: druhá otázka je, jak to někdo dodržuje, to nemůžete uhlídat, ale tohle máme. Tohle je samozřejmě u všech, nebo mělo by ve všech nemocnicích, která má rizikovou pacientskou populaci.
13: Jenom jsem chtěla, aby to zaznělo i v našem pořadu, abychom snad tady naše posluchače, potažmo třeba i pacienty, neznervózňovali. Pane profesore Pazdioro, po tom, co jste tady slyšel, jakým způsobem v IKEMu motivují vaše kolegy, aby se dali očkovat. Slyšeli jsme tady něco o tom kufříku s vakcínami, se kterým pan doktor obchází svoje kolegy a nabízí jim i kávu. Je třeba tohle cesta?
14: Ne, to nedělám já.
13: Promiňte, já jsem to teďka trošku řekl ve zkratce.
14: Tu kávu, ale
13: je tohle cesta, pane profesore, jak přesvědčit vaše kolegy třeba i v Plzni, aby se dali naočkovat?
11: Tak. Tahle ta cesta, co uvedl kolega, je silně nadstandardní. My v Plzni vlastně máme areál fakultní nemocnice ve dvou vzdálených místech a pracovníci očkovacího centra pravidelně navštěvují oba, respektive umožňují pracovníkům z obou areálů průběžné očkování během té sezony, de facto zhruba od půlky září do začátku ledna, a tím si myslím, že ta dostupnost tady je. Opakovaně se objevují i informace, které jsou sdělovány nejenom zdravotníkům, ale i zaměstnancům fakultní nemocnice, kde jsou nabízeny ordinační hodiny, které jsou vyhrazeny přímo pro zaměstnance fakultní nemocnice. Takže já osobně si myslím, že ta dostupnost třeba je u nás zajištěna dobře. Druhá věc je, jak je to využíváno. A tady asi nesmíme ještě zapomenout na další věc, a kolega mi to určitě potvrdí, že ano, někteří zaměstnanci se očkují v pracovní době na příslušném očkovacím centru té příslušné nemocnice, ale někteří využívají služeb svého praktického lékaře. Takže já se domnívám, že i ta celková proočkovanost zdravotnických pracovníků může být o něco vyšší, než je ta proočkovanost, která je dána pouze těmi údaji těch jednotlivých očkovacích center. Ale v tom svém součtu to zase není nějaký dramatický nárůst.
13: Našimi hosty byli epidemiolog z fakultní nemocnice v Plzni Petr Pazdiora a epidemiolog z pražského IKEMu Petr Smejkal. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas.
14: Tak děkujem, děkuju.
11: Příjemné dny a těšíme se, že se dočkáme vyšší proočkovanosti.
14: Ano.
13: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
8: Dnešní diskuzi pro a proti najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Socher slaví 100 let.
15: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
8: Interview Plus.
16: Rozhlas sehrál významnou roli v mnoha okamžicích československé historie. Jeho archivy uchovávají i řadu unikátních záznamů z konce druhé světové války u nás. Proč se jich ale dochovalo méně, než by se dalo čekat? A jaká odhalení přinesla digitalizace více než 80 hodin záznamů, pořízených během procesu s vrcholným představitelem nacistické protektorátní správy Karlem Hermanem Frankem? Hostem Petra Viziny bude Tomáš Duvka, vedoucí archivu Českého rozhlasu.
8: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
17: 10 hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Hasiči právě přidávají požářiště u Linartic na Děčínsku, správě Národního parku České Švýcarsko. Český průmysl i stavebnictví v březnu meziročně vzrostly a povinnost používat geoportál se má odložit o rok, schválila to sněmovna. Správy a Martin Matějka.
7: Hasiči skončili se zásahem Unilartice na Děčínsku. V tuto chvíli přidávají požářiště zprávy Národního parku České Švýcarsko. Vydatný noční déšť jim pomohl s dohašováním. Stále ještě jsou ale v terénu a vyhledávají skrytá ohniska. Teď bude mít dohled nad oblastí Národní park, říká mluvčí hasičů Petr Pelikus.
17: Jednotky pomalu balí, budeme odjíždět, zbalíme štáb a postupně opustíme úplně místo zásahu. Národní park má nasmováno 6 jednotek hasičů, které budou provádět požární dohled po dobu 14 dnů.
7: Česká průmyslová a stavební výroba v březnu meziročně stouply, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ve stavebnictví produkce stoupla o 5,8%, sektor rostl hlavně kvůli výstavbě budov a rodinných domů. V průmyslu jde o zvýšení o skoro procento, k růstu přispěl hlavně kovozpracující průmysl, dodávky pro energetiku a výroba motorových vozidel. Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Ve zrychleném projednávání to schválila sněmovna. Přechodné období, kdy se geoportál ještě nemusí používat, se tak prodlouží do 30. června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se ještě musí systém plně otestovat, aby při dřívějším spuštění nespůsobil komplikace. S tím souhlasí i opoziční poslanec Lukáš Vlček ze Starostů.
19: Tak přineslo by to určité komplikace, že právě v oblasti územního plánování by věci nemusely fungovat tak, jak by fungovat měly. Takže i z těch důvodů, že ten systém v mnoha ohledech je dokončen, ale je potřeba ho otestovat, tak právě proto, že my se snažíme vyslyšet názory města obcí, tak z toho důvodu my to i podpoříme.
7: Novelu podpořili poslanci všech poslaneckých klubů, proti nehlasoval žádný, teď ji projedná Senát.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Americký soud zveřejnil dopis, který měl napsat sexuální predátor Jeffrey Epstein na rozloučenou ve vězení. Vyhověl tak žádosti deníku New York Times. Epstein dopis údajně napsal v roce 2019 před prvním pokusem o sebevraždu.
21: Dokument, jehož pravozatím nebyla oficiálně potvrzena, byl dosud veřejnosti utajený. Novináři deníku jej objevili díky poznámce v Epsteinových složkách a soudně si vyžádali jeho zveřejnění. Epstein si v něm podle deníku stěžuje, že jej policie vyšetřovala celé měsíce bezvýsledně a že už život pro něj není žádná zábava. Vzkaz prý objevil jeho spoluvězeň v cele, a to poté, co tam Epsteina našli v bezvědomí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Aerolinky zatím obnovily 4 ze 14 linek z gruzínského letiště na Blízký východ. Lidé se tak z Prahy dostanou se společností Emirates do Dubaje, z Etihad Airways do Abu Dhabi a z Isair do Tel Avivu. Jiné spoje zatím kvůli konfliktu s Íránem nelétají. Úbytek pasažérů kompenzují letiště Václava Havla částečně třeba evropské destinace, říká jeho mluvčí Jiří Hanych.
22: Poptávka se přesměrovala například na tratě mezi Prahou a jižní Evropou, což značí, že cestující aktuálně preferují dovolenkové destinace, které v současnosti považují za bezpečnější než Blízký východ. Vyšší poptávku jsme během března evidovali také u dálkových tratí z Prahy do Asie.
7: U těch ale Hanych myslí linky bez mezi přistání z Prahy se napřímo létá třeba do Jižní Koreje, na Tchaj-wan nebo Pekingu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vedení Brna chce nechat z pomníku na ústředním hřbitově odstranit podobiznu Josefa Vysarionoviče Stalina. Radní zadali úředníkům a správě hřbitovu, ať navrhnou, jak nenápadný reliéf Stalinovy hlavy zahladit na podstavci kamenného sloupu. Ten se od konce druhé světové války tyčí nad čestným pohřebištěm vojsk Rudé armády.
23: Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím. Možná opravdu, protože o tom ví velmi málo lidí, že tam tato podobizna je.
24: Zdůvodňuje zastupitel Martin Příborský z ODS. Připomíná, stejně jako ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová, že vše budou muset schválit památkáři, protože pohřebiště je národní kulturní památkou.
25: A tady ten pylon určitě významně podléhá památkové péči, protože je dominantou a my nemáme právo do toho zasahovat, protože my jsme pouze správci.
24: Dodává taky, že povolit to musí i ministerstvo obrany, protože jde o válečný hrob. Pro ty se uplatňují striktnější a mezinárodní pravidla. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
7: Na D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Sázavu. Na 40. kilometru se zastavíte, následná kolona se sune na 46. a 5. kilometr. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, zdržíte se bezmála půl hodiny. Na Pražském okruhu z letiště směrem na D1 zpomalíte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 26. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje na 23. Tam vyšetřují nehodu dodávky s kamionem a zdržíte se asi 20 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most
18: 15. Stále trvá silný provoz od východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalej nesouvisle od Spořilova k Průmyslové. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
0: Už jste slyšeli Katy?
1: To je skvělá otázka.
0: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
1: Skvělý rétor.
0: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo.
4: Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud.
5: K tomu ho zavázal odvolací vrchní soud v Praze v červnu 2025.
6: Soudce Jan Šot otevřeně uvedl, že s rozsudkem nesouhlasí, ale musí se podřídit názoru vyšší instance.
26: Obhájce Naďové Josef Bartončík podal proti rozhodnutí odvolání k vrchnímu soudu.
27: Dalšího obžalovaného Andreje Babiše teď chrání imunita.
28: Babiš má imunitu, Naďová je vinná, bylo v podstatě předem jasno. Tak proč o tom musel znovu rozhodovat soud? A jaký trest v kauze Čapí hnízdo hrozí premiérovi? Nezmění vláda trestní řád? Ptám se experta na trestní právo Tomáše Křivny z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek 7. května. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do Vinohradské 12. Vítám vás tady u nás u toho oválného červeného stolu.
29: Dobrý den, děkuji za pozvání.
30: Přijde mi to opravdu absurdní. Soudci myslí, že je paní Naďová nevinná a odsoudí.
28: To napsal po verdiktu Městského soudu v Praze nad europoslankyní Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že to je podle něj ostuda české justice, že to je skandální rozhodnutí a tak dále a tak dále. Ten tweet byl mnohem delší. Taky vám to přijde absurdní, že si soudce myslí, jsou nevinní nebo je nevinná a přesto toho člověka odsoudí?
29: No tak vyplývá to ze současného nějakého právního stavu, jak se vnímá role odvolacího soudu ve vztahu k soudu prvého stupně. Pokud to někdo vnímá jako absurdní, tak to samozřejmě absurdní může být. Pokud v tom hledá nějaké ratio, tak to vypadá trochu samozřejmě jinak. Pokud jde o teda tu situaci, kterou jsem nastínil, tak jde o to, že byť znění trestního řádu v tom konkrétním ustanovení, o které jde, platí nejméně od roku 1950 a ta praxe nějaká za tu dobu se vyvinula, tak po jednom z nálezů ústavního soudu, toho nálezu slavného z roku 2023, kde soudcem zpravodajem byl profesor Fenik, který je trestní odborník, tak se zdá, že ta praxe odvolacího soudu se vyvíjí i tím způsobem, že soud odvolací, pakliže provede dokazování takzvaným kontradiktorním způsobem, to znamená, že obě strany mají možnost se k provedenému důkazu vyjádřit, pokládat svědkům otázky a tak dále. Takže pak může ustálit ten skutkový stav jinak, než ho ustálil soud prvého stupně, nebo dokonce může přehodnotit důkazy, pokud je tedy zopakoval a provedl tímto způsobem.
28: Dokonce povinovat ten prvoinstanční soud, aby a pak rozhodl.
29: To je ten kámen úrazu, že tady to neslouží, to opakované dokazování k tomu, aby odhalil chybu soudu prvého stupně a řekl mu, udělal si logicky špatný úsudek, ale že mu dokáže říct, a já už nevidím žádné důkazy, které by bylo možné provést.
28: Tak.
29: Takže důkazy jsem zopakoval a proto říkám, že ten skutkový stav, z něhož budeš vycházet, je takový. Dříve ta závaznost, právní závaznost se spíše vázala k právním otázkám, že zavádí, že odvolací
28: jako
29: soud jako výklad. On mohl mít i výtky vůči hodnocení důkazu nebo skutkovém stavu, ale většinou označil tu vadu a řekl tomu soudu prvého stupně, tady je ta vada, udělej to znovu, podívej se na to jinýma očima, ale nebylo to doposud tak, že by soudu prvého stupně nadiktoval v podstatě, jak má rozhodnout. To nadiktoval, jak má rozhodnout, ovšem platí pouze za situace, že u toho soudu prvého stupně, ke kterému se to vrací, nedojde ke změně toho skutkového stavu, například tím, že by se provádělo další dokazování.
28: Zjistili by se nové důkazy a tak dále, že by tam vývoj. Rozumím tomu, no, tak se ptám, jestli v tu chvíli, kdy to vrátil soudci Janu Šotovi odvolací soud s nějakým manuálem, zda měl Jan Šot na výběr, protože on řekl poměrně silné prohlášení, tak jak se o tom mluví v justici.
1: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že i vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem.
28: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, a znovu říkám, a přesto ji odsoudil.
1: Nicméně v odvolacím systému zásadně platí, že pravdu má odvolací soud.
28: Dostala tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun nepravomocně, tak zdali měl nakonec na výběr. Mohl udělat něco jiného?
29: No tak vždycky mohl, a to je otázka, co by to vyvolalo, ale za prvé, pokud doplňoval dokazování a to nic nezměnilo na závěrech, z kterých vycházel odvolací vrchní soud a držel lise tedy toho, co mu ten odvolací soud řekl, že má udělat, tak moc na výběr neměl. To znamená, on upřednostnil to hierarchické rozhodování a nechtěl jít do sporu s tím odvolacím soudem. Druhá možnost byla říct, já to takhle nerozhodnu, no, protože to, co udělal odvolací soud, není úplně v mantinelech nálezu ústavního soudu. Mm-hmm. Udělal tady takhle to jinak, předtím rozhodoval jinak, skrytě mě nutil, abych něco rozhodl jinak a tak dále. A mohl se tomu takzvaně vzepřít. Musel by to velice dobře odůvodnit, protože samozřejmě pokud se soud prvého stupně vzpírá soudu nadřízenému, tak striktně vzato to může být i vnímané jako kárné provinění toho soudce. Takže to je něco, co vyžaduje nejen odvahu, ale i ten argumentační potenciál, kterým by řekl, že není vázán, se necítí vázán tím názorem soudu odvolacího stěha z těch důvodů a jde takzvaně z kůži na trh.
28: A kárný postih by byl jaký? Pakliže by přišel v momentě, kdyby se vzepřel?
29: No takhle, jsou kární žalobci. To je otázka, jestli vůbec kární žalobce by podal kárnou ano. žalobu, což dejme tomu může být předseda nebo předsedkyně městského soudu, minister spravedlnosti, prostě omezený okruh těch kárných žalobců. A ty by to zažalovali před kárný senát a tam je škála toho, co se může tomu soudci stát od, řekněme, nějaký výtky až po odvolání z funkce ano. nebo srážky z platu v různém procentu na různou dobu. To možný je, nebo by přišel funkci předsedy senátu.
28: To se teda ale nakonec nestalo, protože jak říkáte, soudce Šot se nakonec podvolil tomu, co po něm chtěl odvolací soud. To znamená, že odsoudil Janu Naďovou za dotační podvod a poškození zájmu Evropské unie k těm trestům, o kterých jsem mluvil, nepravomocně, znovu zdůrazňuji. Nicméně rozhodl tak poměrně velmi rychle. To znamená, on už nic nepřezkoumával, prostě jenom vynesl verdikt, protože tu pravomoc přeci má.
29: Ano, já jsem z médií zachytil, že tam nějaké návrhy důkazu byly a že on je vyhodnotil, že pro posouzení té věci nemají význam a jako nadbytečné ten senát, vždycky je to rozhodnutí senátního. Ten senát rozhodl, že je neprovede, tudíž kromě myslím dvou nebo tří listinných důkazů, o kterých se mluvilo, které neměly asi potenciál změnit ten skutkový stav, aha. tudíž zůstal ten stav takový, jaký mu nadiktoval ten soud odvolací. Samozřejmě, ono to vypadá velice divně, že ten soud odvolací používá ústa soudu prvého stupně, aby v podstatě vyhlásil rozsudek, protože právní úprava trestní řád nedovoluje odvolacímu soudu, aby v případě, kdy je někdo zproštěn obžaloby, aby rozhodl tak, že ho uzná vinným. Opačný případ možný je, jestliže je někdo uznán vinným a je podáno odvolání, odvolací soud může to rozhodnutí otočit a tu osobu zprostit v obžaloby, ale naopak to prostě nejde, takže tady pak je ten soud prvého stupně takovou prodlouženou rukou, jak já říkám, použije soud prvého stupně k tomu, aby podepsal rozsudek soudu odvolacího.
28: Já připomenu, o co jde, ve zkratce, totiž loni v červnu už vrchní soud v Praze vrátil k projednání věc tedy městskému soudu v Praze s tím, že posouzení senátu nemůže prý obstát, to posouzení toho senátu městského soudu v Praze.
3: Písmeno B trestního řádu se napadený rozsudek ruší v celém rozsahu.
28: Provedené dokazování podle odvolacího soudu neumožňuje jiný závěr, než že obžalovaní skutečně účelově prezentovali farmu Čapí hnízdo v tom dotačním řízení, o kterém se bavíme, jako malý podnik, ačkoliv si byli vědomi toho, že tato společnost ve skutečnosti kritéria malého podniku nesplňuje.
3: Odpověď na otázku číslo 1, kterou si sám nalézací soud položil, zda společnost Farma Čapí hnízdo AS byla vytvořena toliko účelově pro získání dotace, zní ano.
28: Jinými slovy, když to přeložím, že za dotací, 50-milionovou dotací, reálně stojí Agrofert, ačkoliv na ní neměl nárok. A Vrchní soud v Praze už loni argumentoval s tím, že zavazuje soud nižší instance k rozhodnutí. Tak k tomu soudu nakonec ale nemuselo vůbec dojít, ne? Už bylo jasno loni v červnu.
29: Ano, ale bohužel ta právní úprava jako neumožňuje jiný postup, než ten, že se to vrací soudu prvého stupně. Ten nemůže uznat nikoho v jiném formátu než v hlavním líčení, takže bylo třeba nařídit hlavní líčení. V momentě, kdy nařizujete hlavní líčení, musíte dát prostor stranám k návrhům dalších důkazů a musí to prostě projít tímto způsobem.
28: Vy jste zmiňoval, že tahle úprava, nebo to, že to je možné, platí od roku 2023 od nálezu ústavního soudu.
29: No, právní úprava je pořád stejná, ale vyvinul výklad, se ten výklad od toho roku 2023, že je jiný.
28: No dobře, a jak ústavní soud v roce 2023 přišel na to, že tohle je dobrý nápad?
29: Paradoxně zabýval se nějakým soudním pingpongem.
28: No.
29: Ale v opačné situaci, kdy soud druhého stupně nutil k odsouzení, aniž by si sám provedl důkazy, které byly rozhodné, aniž by sám ustálil ten skutkový stav, a pořád soudu prvého stupně to vracel a říkal, to není dobře, a pod Prahově skrytě ho vlastně nutil, aby ten verdikt otočil, aniž by u něj proběhlo jakékoliv dokazování. Takže paradoxně ten nález byl takovej, že ty soudy porušily ty práva toho obviněného tím, že soud prvého stupně ho uznal vinným jen proto, že ho k tomu dotlačil soud druhého stupně. Ale zároveň tam rozvíjí teorii, že přeci právní úprava z ústavně právního hlediska no, nebrání tomu, aby odvolací soudci provedl dokazování sám, ano, ustálil skutkový stav a zavázal soud prvého stupně k nějakému rozhodnutí. Takže je to výklad, který do té doby, který já jsem se s ním takto nesetkal, ale je vidět, že minimálně část odvolacích senátů si ho osvojila. Nejde jen o tento případ označovaný jako kauza Babiš, ale i v jiných věcech skutečně je to pro odvolací soud nástroj, jak si vynutit jednoduše rozhodnutí na soudu prvého stupně. Dokonce vydávám v odvoláních státních zástupců, že už tam přímo píšou, aby když to bude vracet soudu prvého stupně, tak aby ho zavázal vlastně tím, aby ten soud prvého stupně uznal vinným toho obžalovaného, který byl prvostupně.
28: Takže se to běžně děje?
29: Dneska si myslím, že už s tím se to tak rozkřiklo, že umí státní zástupci nakládat v rámci svých odvolání a některé senáty na to slyší.
28: Bavíme se o ústavním pořádku, protože na to se odkazoval ústavní soud, že to nebrání ústavnímu pořádku, aby prostě ten odvolací soud nebo ten soud vyšší instance úkoloval ten soud nižší instance, aby třeba obžalovaného uznal vinným určitým trestným činem. Nicméně ústavní soud, pokud to čtu dobře, nenakazuje rozhodnout tak, jak naznal soud vyšší instance bez výhrad. Vy jste sám říkal, že pokud se tam změní ta skutková podstata nebo se najdou ty nové důkazy a tak dále, ale nesmí to být prý účelové. Kdo to posoudí, že to není účelové?
29: To, co zmiňujete vy, je otázka, že se může i soud prvého stupně jaksi zepřít, ale nemůže to udělat tím způsobem, že provede důkaz jen proto, že provedl důkaz, aby se mohl zepřít, jestli mi rozumíte.
28: Já vám rozumím a rozumím tomu úplně správně, ale ptám se, kdo posoudí to, že ten důkaz ne...
29: No samozřejmě, že zase v instančně, to znamená zase ten odvolací soud eventuálně.
28: Takže skutečně ale ten soud nižší instance opravdu ale nemá mnoho možností, jak se vzepřít.
29: Nemá.
28: A je to správně? Není potom to dvoinstanční řízení vlastně bezpředmětné?
8: Se budu v podstatě odvolávat k vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox.
28: Takhle o tom mluví advokát Jany Naďové Josef Bartončík, když to vztáhnu zpátky k té kauze.
8: Si myslím, že toto je v podstatě destrukce demokratického právního státu.
29: Určitě, když teď například soud prvého stupně, ten městský soud vyhověl tomu, co chtěl odvolací soud, tak následné odvolání už v celku moc nedává prostoru pro to, aby se ta situace změnila. Leda zase, že byste v tom odvolání přišel s nějakými novými důkazy, protože i v odvolacím řízení jsou přípustná takzvaná nova. To znamená, můžou to být nové skutečnosti, nové důkazy, které musí ten odvolací soud vzít v potaz. Pokud nic takového nebude, nebo to bude nadbytečné, účelové, tak odvolací soud samozřejmě zamítne odvolání a fakticky je to takový jako zbytečný taneček kolem, nebo tě lze předpokládat, že to odvolací soud udělá. A pak už máte k dispozici jen mimořádné opravné prostředky, jakým je dovolání nebo stížnost pro porušení zákona ze strany ministra spravedlnosti. A následně už jen ta ústavní stížnost, protože také se může stát, že i tady ten nález ústavního soudu je nálezem tří soudců.
9: Ano.
29: Je tří soudců. A může být jiný senát ústavního soudu, který nebude sdílet tuto filozofii a předloží tu věc plénu ústavního soudu a to plénum samozřejmě můžete nález překonat.
9: Máte pocit, že v očích veřejnosti je to pochopitelné a že to, jak to v justici takto funguje, že to třeba nepodrývá důvěru v ní?
29: Pochopitelné. Hledáme model, který zabrání soudnímu pingpongu. Hledáme model, aby se nestávalo, že odvolací soud to vrací soudu prvého stupně, protože sám nemá možnost uznat obžalovaného vinným a soud prvého stupně neustále zprošťuje. Takže je otázkou, jestli třeba po 5-6 takovýchhle kolech, co to vlastně je, jestli to spravedlnost je nebo není. Hmm. Takže tady je to jeden ze způsobů řešení. Jiný způsob řešení je takový, jak se navrhoval v rámci návrhu nového trestního řádu, ve kterém se navrhovalo, že by soud odvolací mohl dokonce ten rozsudek otočit z toho zprošťujícího udělat odsuzující, s tím, že by se otevřel ještě další stupeň, to znamená, že to dovolání by bylo možné podat z daleko širších důvodů, když ten, a vlastně by se ten dovolací soud pasoval do role soudu odvolacího, aby jakoby ta dvojinstančnost nebyla iluzorní a zůstala tam, a aby ten nejvyšší soud se zase na to podíval jinýma očima, když je tam takový rozpor mezi soudem prvého a druhého stupně.
9: Protože teďka ten druhý stupeň zase v tom konkrétním případě musel to rozhodnutí toho prvoinstančního

0: a tvrdí, že to vychází, tahle případná úprava z iniciativy obhájců, jestli by to nebylo proti tomu nálezu ústavního soudu. Žádný jiný v tuhle chvíli nemáme. Já vím, že jste říkal, že můžou přijít další, jak můžou to ještě víc zašmodrchat.
1: No, ale to byste musel víc toho, že by ta změněná právní úprava jako taková byla protiústavní. A to si nejsem jistý, protože jak si základní lidská práva a svobody vždycky svědčí pouze tomu viněnému, nikoli v tomu státu, první moment, z čehož se odvíjí nějaké prostě konsekvence například toho, že dokonce může být i právní úprava, kde státní zástupce nemá právo odvolání a obviněný ho má, protože dvojinstančnost je zaručena jako dodatkem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ale stahuje se těm, které chrání. A ten nechrání stát. Takže dokonce si lze představit takovou úpravu, že by bylo možné stanovit, že když bude osoba zproštěná, obžaloby zproštěná viny, takže státní zástupce nemá ani právo odvolání. A když to funguje v jiných státech v nějakém rozsahu, mohlo by to teoreticky fungovat u nás. Čili říct, že úprava, která se chystá, bude v rozporu s tím nálezem. Ona může být v rozporu s tím nálezem jako retrospektivně, ale to neznamená, že ty nové nálezy nebudou respektovat tu novou právní úpravu, protože něco je otázka zákonodárce, co jak stanoví, a pokud to, co stanoví zákonodárce, není v rozporu s ústavním pořádkem, tak pak do toho ani ústavní soud nezasahuje.
0: Tak a konec konců tu protiústavnost by zase posuzoval ústavní soud, ano. Takže jsme v začarovaném kruhu. Tak jo, moc díky, že jsme se o tom mohli společně o těch právních otázkách bavit.
1: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Tomáš Křivna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a dneska jsme spolu mluvili o verdiktu v kauze Čapí hnízdo a hlavně o právních otázkách, které v té souvislosti vyvstávají. Určitě to nebylo naposledy, co tuhle věc řešíme. Připomínám, že v pátek je volno, takže Vinohradská 12 si dává pauzu, ale pro sobotu to už neplatí. V sobotu vychází další díl naší speciální série Kati. Tentokrát se zaměříme na Alexandra Lukašenka a opět u toho se mnou bude politolog Jaroslav Bílek. Jinak všechny epizody Katu najdete v podcastových aplikacích nebo na webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou v sobotu.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
5: Čeká nás Arras.
4: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
5: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
4: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: U 11.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Hasiči opouští místo požáru lesa v Českém Švýcarsku, skončili se zásahem a požářiště předali správě Národního parku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí ústeckých hasičů Petr Pelikus. Požární poplach je teď podle něj na nejnižším prvním stupni. Na místě zůstane kvůli dohledu 6 jednotek dobrovolných hasičů a taky vyšetřovatelé. Podle nich oheň zřejmě založil člověk. Případ vyšetřují jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Česká národní banka dnes oznámí výši základní úrokové sazby. Podle analytiků nejspíš zůstane na stejné úrovni, tedy na 3,5%, a to navzdory rychlému růstu inflace. Za poslední dva měsíce se zvýšila o více než 1 procentní bod. Podle expertů ale zatím nejsou dopady takové, aby se měnová politika musela zpřísnit. Zahraniční obchod Česka skončil v březnu v přebytku skoro 32 miliard korun. Meziročně byl tak o skoro 4 miliardy korun vyšší. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Pomohl hlavně obchod s dopravními prostředky, jako jsou letadla, lodě, lokomotivy nebo jízdní kola a auta. A příznivý vliv měl i obchod s počítači a elektronickými přístroji. Kriminalisté navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci. V případě

0: Je prokázání viny, jim hrozí až 12 let vězení. Čtyři z obviněných zůstávají ve vazbě, pět lidí už je ve vězení kvůli předchozím trestným činům. Ostatní jsou vyšetřování na svobodě. Policie dál pátrá po zlodějích, kteří v pražských Kunraticích odpálili bankomat. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Informoval o tom mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na místě je pyrotechnik, výše škody zatím není známá, kolik peněz zloději z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. Provoz na nádraží Ústí nad Labem Západ je částečně omezený. Do stojícího osobního vlaku Českých drah narazila lokomotiva. Při nehodě se lehce zranili tři cestující. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského je kvůli současnému vyšetřování příčin nehody odřeknutý osobní vlak číslo 6437 do Litoměřic. Omezení podle webových stránek Správy železnic potrvá do 11 hodin. Příčinami nehody se zabývají drážní vyšetřovatelé i kriminalisté. Velké obchody zítra zavřou ze zákona, totiž nesmí na vybrané státní svátky otevřít prodejny nad 200 metrů čtverečních. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Sázavu na 36. kilometru se zpomaluje a následná kolona pokračuje na 46. a půlý kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky a nejvyšší odpolední teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměří většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Osobnost Plus se Světlanou Vitovskou a pořad vysíláme v repríze.
1: Každý den slýcháš, co všechno bys měla zvládat a jak být tou nejlepší verzí sebe samé. Když je toho ale moc, ve většině z nás se dřív nebo později probouzí takzvaná mrcha z pekel, říká spoluautorka knihy Přetíženy a terapeutka ve výcviku Kateřina Trávníček a dodává, že někdy pomůže i jen bouchnout do stolu. Jak moc jsou ženy a muži přetíženy nároky současné společnosti a proč by děti měly občas zažít i frustraci? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc vás zdravím.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
1: Kdo nebo co je mrcha z pekel?
2: Mrcha z pekel je taková instituce, kterou jsem vytvořila se svými sledujícími na Instagramu, když jsem mluvila o tom, že se občas projevuju jako mrcha z pekel. Když nemám přístup ke svým zdrojům, když nejsem opečovaná a když se hromadí strašně moc vjemů, které zažívám. A potom v jednu chvíli ten pohár přeteče a projeví se mrcha z pekel, obvykle dost špatným způsobem. Řev na děti nebo velká mrzutost, odporné diskuze s partnerem a podobně. A mrchu z pekel jsem vytvořila právě proto, že ta externalizace, to, že to dáme jako mimo nás, nám trošičku může pomoct s vinou. No a časem, když jsem se začala přetížením více zabývat, jsem zjistila, že je to oprávněné, že v nás ta mrcha z pekel je, že to je část naší osobnosti, která se projeví, když nám není dobře.
1: Jak často se probouzí u vás?
2: U mě to bývá teď tak dvakrát do týdne, kdy na sebe nejsem úplně hrdá a moje děti to především zažívají. To je právě blbé, že když jsme přetížené, tak to často odnáší ty nejbližší vztahy.
1: A mají to i muži nějakou mrchu z pekel v tom mužském podání?
2: Muži jsou daleko uzavřenější, pro ně pořád je to hodně nedostupné mluvit o emocích, takže je to prožívání jiné. My ženy aspoň sdílíme a to, že jsme zvyklé sdílet, občas znamená, že to sdílíme ven až moc a občas v té formě toho výbuchu. Ale určitě přetížením trpí i muži.
1: Dá se mrcha z pekel zastavit? A nebo je lepší ji nechat, aby vyplula na povrch a ten vztek ze sebe dostat?
2: Já myslím, že je hodně důležité poslouchat signály té mrchy z pekel, protože ona slouží k našemu dobru. Ona nese nějakou důležitou zprávu. Třeba dneska toho bylo fakt moc. Zasloužíme si třeba 5 minut ticha, nebo si zasloužíme vypít si teplou kávu, anebo třeba i zajít si na masáž. A ve chvíli, kdy začneme přijímat signály té mrchy z pekel a ty její zprávy překládat, porozumíme jim, tak ona se nemusí projevit v té plné síle. ale zároveň pomáhá hodně vnímat svoje tělo. Já třeba mluvím i s dětmi, i s mužem o tom, že se možná objeví mrcha z pekel. Třeba když jsem hladová, že občas napíšu varovnou SMSku dopředu, že se vracím hladová nebo přetížená a že hrozí mrcha z pekel.
4: A co na to váš muž? Jak na to reaguje? Umí si s ní poradit?
2: Umí, když to čeká, je to pro něho lepší, protože samozřejmě to není pěkné. Když se ten ženský vztek projeví, tak to většinou není pěkné. Většinou vám nikdo nepůjde pogratulovat, že jste projevila svoje emoce, že jo? Takže je lepší varovat předem. Samozřejmě optimální je se o sebe dost postarat v předstihu, ale to, o čem mluvím, je, že to není jenom o nás, abychom se o sebe starali, protože my se staráme o všechny a všechno a ještě o sebe. Že to chce trošičku změnu systému, aby se taky někdo začal starat o nás a náš well-being.
4: Ve vašem podcastu vybízíte ženy, aby tu svou mrchu z pekel objímaly. Co přesně to znamená?
2: To znamená se dokola nesebe mrskat za to, že občas selžeme a projevíme se jinak, než bychom si přáli, protože jsme na sebe často hodně tvrdé. A to obejmutí mrchy z pekel je výzva k soucitu sama se sebou. Protože když máme soucit sama se sebou, tak se i lépe zvládáme. Lépe zvládáme těžké situace, lépe regulujeme své emoce. Takže soucit vede k tomu, že je nám potom lépe i v těch vztazích.
4: Jak poznám, že jsem přetížená a že se to druhé já, moje, blíží, když se mi to třeba stává dost často, jsem schopná to rozpoznat?
2: Já myslím, že tělo velmi dobře signalizuje. Hodně často jeden z těch signálů bývají hodně zaťaté stoličky, když nás bolí čelistní svaly. Takže klidně si čas od času naladit na to, jestli nemáme hodně zaťaté svaly kolem čelistí pod ušima a případně si je promasírovat. A taky trapézy, to je takové to, jak jsme stažené a máme ramena u uší v nervozitě. A nebo to můžeme cítit i v břiše, jako takový korzet kolem spodních žeber.
4: Takže to není tak, že bych se přetížila v posilovně, ale jsem přetížena něčím jiným.
2: Je přetížený náš nervový systém.
4: Ne všechno se podle vás dá vyběhat a vymeditovat. Jak tedy naložit s tím, s čím si ani meditace nebo sport neporadí?
2: Já doporučuji malé změny. Tak jako o tom mluví třeba Atomové návyky kniha, že tak hodně trendovalo tady tohle, že nepotřebujeme i teď začátkem roku dělat nějaké olbřímí předsevzetí, které neudržíme, ale dělat ty malé změny. Když se probudíme, tak se třeba vědomě jednou nadechnout, nebýt příliš ambiciozní, dělat ty změny postupně a navázat je na něco, právě třeba na čištění zubů nebo na pití kávy, nebo když jdeme na toaletu, tak to můžeme spojit s tím, že si vědomě nadechneme, vydechneme nebo protáhneme záda, abychom udělali nějaký tělesný vjem, protože my jsme reálně oproti dětem hodně odpojení od prožívání svých těl. Tomu se říká interocepce. To je schopnost, kterou my máme, ale jsme vedení k tomu ji potlačovat. Abychom nevnímali třeba v mateřství, že se nám chce čurat, protože nás to dítě nenechá jít se v klidu vyčurat.
4: A děti to vnímají tedy jinak? Děti to poznají dřív a umí si s tím poradit líp?
2: Oni to poznají, ale možná nám to neumí dát vědět, že jo? Typicky hladové dítě nám třeba nepřizná, že má hlad a místo toho hodí hysterák někde v samoobsluze na zemi. Ale děti mají to spojení s tělem přirozeně silnější.
4: Takže oni to neumějí pojmenovat, ale cítí to lépe a my naopak to pojmenovat umíme, ale nechceme to přiznat.
2: Když to zrovna cítíme.
4: Vy říkáte, že někdy stačí bouchnout do stolu a že vztek bychom neměli potlačovat, ale máme ho nechat projevit se. Ano. Proč?
2: Zdravým způsobem ideálně. Je to proto, že vztek není negativní emoce, protože negativní emoce v podstatě neexistuje. Existují nelibé emoce. To znamená, že jsou nepříjemné pro nás anebo pro naše okolí, ale i ten vztek je super užitečný, protože je mobilizující. To znamená, že nás rozpohybuje k akci. A pokud my se cítíme v nějaké oblasti života těžce, tak potřebujeme udělat nějakou změnu. A právě vztek nám umožní si o tu změnu třeba říct anebo ji udělat.
4: Vy jste říkala, že muži tak neprožívají emoce jako ženy, ale má ten vztek u nich stejný terapeutický účinek jako u žen? Když vybouchnou vzteky, tak i jim se uleví?
2: To hodně záleží. Té nervové soustavě se může ulevit, protože ona upustí z toho přetížení. Ale potom tam záleží hodně, jak je ten člověk vedený sociálně, protože my ženy třeba potom se budeme ubíjet výčitkama, že jsme to nezvládli. Že jsme projevili vztek, protože třeba na mužský vztek je klasicky nahlíženo mnohem pozitivněji než na mužský vztek. Protože když muž bouchne do stolu, tak je to borec, který umí si říct A když ženská, tak je hysterka, že jo? Takže to nahlížení na to je sociálně jiné, na ty emoce.
4: Muži mají nevýhodu, že v jejich světě jsou emoce stigmatizovanější než v tom ženském.
2: Určitě.
4: Jak bychom měli my ženy s muži o jejich potřebách a emocích mluvit, aby se necítili nepatřičně, aby se necítili méně ceně, protože se to v jejich světě moc nenosí, mluvit o emocích.
2: Jo, teďka se mi vybavila situace s mým manželem, kdy se někdy vymluvil na to, že je muž a proto neumí mluvit o svých emocích. A byly u toho moje dvě děti a ty se mu za to vysmály, protože cítili tu absurditu, proč by muž neměl umět mluvit o svých emocích. Protože my máme ta těla relativně hodně stejná, zrovna co se týče emocí, akorát, že jsme společností tvarování jinak. Muži nesmí plakat, že jo? Nesmí projevit smutek. Ženy můžou. Ženy zase nesmí projevit vztek, ale za to můžou plakat. Jo? A tím pádem je pro muže velmi těžké mluvit o těžkých chvílích, protože se to týká toho smutku, který je vlastně u nich od malička potlačovaný těma větama typu velcí kluci nepláčou a podobně.
4: A jak může přijmout k tomu, aby přimět k tomu, aby dokázali o emocích mluvit, aby se nestydili za to, že jim není dobře, že i oni můžou být přetížení, protože tlak společnosti je tady nejenom na ženy, ale i na muže. Muži většinou jsou ti, kteří mají živit rodinu, kteří mají být dobrými partnery, dobrými manželi, dobrými tatínky, tak jak to všechno mají zvládat a zároveň to ze sebe nevypustit, tak jak tady s těmi muži máme mluvit, abychom u nich udrželi ten mužský element a necítili se oni těmi slabšími?
2: Myslím, že na to může pomoct koncept toho, že být zranitelný vlastně znamená být odvážný. Protože mluvit o svých vnitřních prožitcích vyžaduje nějaké emoční bezpečí v tom vztahu a odvahu. A když se to přerámuje jako odvaha, to mluvit o tom, jak já se cítím vevnitř, tak můžou mít větší chuť tohle sdílet. Plus mluvit o sobě v těch já výrocích, což je takový ustálenější koncept, že mluvit o tom, že já se cítím nějak, jo, a ne, že ty děláš něco, co ve mně něco vyvolá. To jako ne, že by to bylo špatně formulováno, jo, ale když se takhle učíme v tom začátku, tak mluvíme o tom, já jsem smutný, nebo mě je těžce.
4: Jak těžké to je v dnešní společnosti tenhle způsob života překonat, protože my to známe z dětství, že nás i mě učili, že kluci nebrečí, kluci si nemůžou dovolit být smutní. Je to v nás už od malička, tak jak to dnes, nebo jak to mají ti muži mojí generace v sobě zpracovat, aby byli schopni o těch emocích mluvit, protože ne každý je terapeut, ne každý doma umí mluvit se svým mužem tak, aby dokázal i ten muž říct, hele, já už nemůžu. Jsem přetížený, protože to přetížení se určitě týká všech. To určitě. Ty nároky dnešní doby jsou na všechny stejné. Tak jaký první krok by člověk měl udělat, aby toho muže přiměl k tomu, že i on dokáže o svých emocích mluvit a nějakým způsobem je zpracovávat?
2: Já se trochu bojím toho, abychom si my ženy nenaložili ještě to, abychom terapeutizovali své partnery anebo otce a podobně.
4: Tak možná, aby se sami naučili terapeutizovat muži.
2: Jo. Možná zkusit se otevřít třeba před kamarádem, protože pravděpodobně zjistí, že ten kamarád řeší dost podobnou věc, jenom nikdy neměl tu odvahu to vnést do toho vztahu, aby nevypadal slabý.
4: Je pravda, že mezi muži se neřeší moc emoce. Mezi ženami ano, ale když jste v mužském světě, tak mě třeba můj partner říká, ty si všechno vyřeší se svými kamarádkami, já se o tom se svými kamarády nemusím bavit, já nemám tu potřebu. Já si říkám, opravdu nemáš tu potřebu, anebo nechceš?
2: No, já se obávám, že je to, že prostě nejsou zvyklí, že je to vlastně bezpečné o tom mluvit a že naopak je to velmi hřejivé potom to cítit to spojení nebo to přijetí.
4: Jak velkou část toho zpravidla ženského přetížení tvoří mentální zátěž, to, že muž se třeba podílí i na chodu domácnosti, ale od ženy očekává, že mu dá nějaký úkol, že prostě on to sám nevymyslí a čeká, že ta žena ho zaúkoluje.
2: To je obří část a to je fakt, jako kdyby zdarma si muži pronajímali nějaký mentální prostor v hlavách žen, kde my ženy si potom pamatujeme, kdy má tchýně narozeniny, jak se jmenují všichni lékaři a učitelé našich dětí a podobně. A muži potom opravdu nepotřebují, protože my jsme ty manažerky a koordinátorky. Až na to, že ta zátěž si opravdu bere svou daň, potom ve formě toho, že vybuchneme a muži se diví, proč jsme pořád tak nevrle.
4: Není to trochu začarovaný kruh, když spousta žen má pocit, že bez nich ta domácnost nemůže fungovat, že se zhroutí a je pro ně obtížné dát důvěru partnerovi, že zvládne nakoupit nebo se postarat o dítě, tak netočíme se pořád dokola?
2: Jo, je to tak. Vy jste narazila na fenomén, kterému se říká gatekeeping, nebo strážení brány. A buď v mateřství, že, kdy to je maternal gatekeeping, ale ono to může být i v partnerství, i v domácnosti, kdy my máme pocit, že jsme opravdu nejlepší v tom, co děláme a těžko se nám to deleguje, protože ten standard kvality potom bude nejspíš nižší. A v tom je skvělé popustit otěže, protože to je cesta k tomu, jak to zvládnout. Takže naučit se delegovat s tím, že ten výsledek nemusí být dokonalý.
4: Říká terapeutka ve výcviku Kateřina Trávníček, která je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Kromě přetížených žen je vaše téma taky rodičovství. Vy jste teď mávala na svého chlapečka, kterého tu máte. Ano. Protože my to natáčíme i na video, tak aby diváci viděli a věděli, proč máváte, tak máte tu sebou dítě. Vy říkáte, že do rodičovství bychom měli pustit víc lehkosti. Kdy a proč padla na rodičovství tíha taková, že je potřeba trošku lehkosti do něj vnést?
2: Stalo se to hodně s příchodem internetu, tedy zásadně až po pádu železné opony, kdy se k nám začaly dostávat knihy ze zahraničí o výchově. A hodně šly hlavně z Ameriky, kde ten trend intenzivního mateřství už nějak byl a tam měl i smysl. Jo, to intenzivní mateřství znamená to, že my vkládáme velkou spoustu zdrojů do rodičovství. To znamená ekonomické zdroje, emoční zdroje a děláme z rodičovství něco, co je velkou součástí naší identity. V podstatě si vystavíme celý svět kolem toho, že jsme matky nebo otcové.
4: A
2: časí
4: špatně?
2: Teda matky. Je to špatně z toho důvodu, že ty děti někdy z toho domova odlétnou a v tu chvíli se nám zboří svět a potom my budeme horko těžko hledat svou identitu. A proto často mámy, které se vrací po rodičovské, prochází takovou první formou krize, kde se znovu hledají. Protože pokud ty třeba 3 roky, někdy 6, mnohem více let jsou doma s těmi dětmi a zapomenou, co je dělá jimi, třeba co jim dělalo radost, co milovali předtím, než se stali matkami, tak se jim potom ten život trošičku hůře začíná znovu žít v té práci a podobně, protože děti je potřebují čím dál méně a tím pádem se drolí ta role, která byla tak pracně vystavena a duševní zdraví se zhoršuje.
4: A muži otcové tohle nemají?
2: Nemají tak intenzivně, protože ačkoliv naštěstí trend aktivního otcovství je na vzestupu, tak pořád zůstávají většinou ti chlebodárci a většinou ty další role jim zůstávají. Často své koníčky kvůli rodičovství neopustí.
4: Co je základ zdravého a lehkého přístupu k dětem? Jak být dobrým rodičem a nezbláznit se?
2: Pro mě je to právě třeba pozitivní přístup k chybě. Vědět, že i já ty chyby dělat budu v rodičovství na svých dětech, protože moje první dítě je moje první dítě, ale druhé dítě je moje první druhé dítě. Že jo? Taky nemám zkušenost tady s tímhletím. Takže nebýt na sebe zlá za to, že selháváme v té mateřské roli. Protože to je to, co ty děti vidí taky. A když uvidí, jak my jsme k sobě nelaskavé a jak se peskujeme, jaký máme ten vnitřní rozhovor, který se často projeví i navenek, že jo? Často řekneme něco takového, jako Ježíš, já jsem pako, nebo já jsem kráva a podobně. A ty děti to slyší a potom to může být i jejich vnitřní dialog. Zatímco když k té chybě přistupujeme pozitivně, tak je dost velká šance, že se děti nebudou bát chybovat, což se jim asi v budoucnu bude hodně hodit.
4: Takže si říct, je tak, to se mi dneska nepovedlo, to je vlastně dobře.
2: Přesně tak, protože teď vím, jak to nedělat.
4: Rodiče by podle vás měli své děti i frustrovat a neplnit jim všechna přání. Frustrace je naprosto normální součást života. Veškeré učení probíhá díky ní. Je důležité děti učit, jak frustraci snášet, překonat a posunout se dál, místo toho, abychom je učili z ní utíkat. Vám se to doma daří s vašimi syny i občas i frustrovat a neplnit jim všechna přání?
2: Občas jo. Doma teď, když jsem tady v Praze, tak jsem se přistihla v hračkářství, takže nebudu ze sebe dělat nějakou ikonu. Ale ta frustrace spočívá spíš v tom povzbudit je, aby překonali něco těžkého, do čeho se jim úplně nechce.
4: Tak to nám řekněte nějaký příklad, kdy naposledy jste svoje dítě cíleně frustrovala a čím?
2: Tak třeba na lyžích zrovna. Když chce lyžovat, ale potom zjistí, že je ten začátek poměrně těžký, že je to spousta padání a vstávání a sníh za rukavicema a podobně, tak zvědomovat dítěti, že to, co teď zažívá, je frustrace, že to chce mít a nejde mu to. To je to, jak to dokážeme snadno popsat komukoli. Frustrace je pocit, který máme, když něco chceme a nemáme to. A je to potom samozřejmě komické, když to malinké dítě říká, že je frustrované, ale takhle se buduje ten emoční rejstřík. Jo? Tak znamená, že když je povzbudíme, tak oni potom mají pocit, že jsou kompetentní, což je jeden z nejpříjemnějších pocitů, co můžeme mít, že jsme schopní něco dokázat jako lidé.
4: A co znamená být zklamávající máma?
2: To je právě ta máma, která je natolik sebevědomá, že ví, že může to dítě zklamat a že se tím nezhorší jejich vztah. Že to dítě postupně si zvyšuje frustrační toleranci, kterou si potřebuje zvyšovat, aby mu bylo dobře v životě, protože my občas ty děti chráníme a nechceme je zklamat. Nechceme jim říct ne na další hračku nebo další výlet nebo cokoliv, co ty děti zrovna chtějí. A ve chvíli, kdy my jim to neřekneme, a oni třeba mají prudkou emoční reakci, třeba to nezvládnou, ale my jim ukážeme, že ten vztah stále držíme, že není pochroumaný jenom proto, že jsme je odmítli. A to znamená, že oni se naučí, že s tou frustrací umí být, spíš než aby se učili kompetenci, jak se frustrace rychle uniknout.
4: Jak najít tu správnou rovnováhu, abychom z dítěte nevychovali frustrovanou trosku?
2: Musíme mluvit o přiměřené stresové zátěži. A já ráda rodiče vybízím k tomu, aby vnímali, že skutečně oni jsou odborníci na své děti. Že by viděli, kdyby to dítě začalo být skleslejší, nebo kdyby začalo o sobě mluvit nějak hodně negativně, a nebo kdyby ztrácelo zájem o chození do školy, nebo hůře spalo a podobně. To by nejspíš znamenalo, že tam nějaké stresory jsou už příliš vysoké na to, aby si s tím to dítko poradilo. A tam je potom možná dobré ubrat.
4: Co s dítětem dělá, když rodiči ujede nějaká nadávka nebo něco, co to dítě poníží a ten rodič to vlastně ani tak nemyslí, prostě to občas ujede.
2: Určitě.
4: Tak co s tím dělat?
2: Určitě, ujelo to i my teď nedávno, když jste se ptala, kdy se naposledy projevila mrcha z pekel, tak země něco ošklivého vylítlo. A co je moc důležité, je, když my jako rodiče za to přijmeme zodpovědnost. To je ten moment, kdy to pro dítě může být hojivé, že vidí, že to bylo o nás, to, co se stalo, a ne o těch dětech, protože děti jsou přirozeně egocentrické a dělají spoustu věcí sami o sobě a mohli by si to dávat za vinu, že já vybuchuju. Takže pro mě je důležité tam přijít s tím, že to byla opravdu moje chyba a moje zodpovědnost se o sebe postarat tak, abych nemusela reagovat takhle hloupě.
4: A má se rodič omluvit?
2: S tím hodně souzním. Myslím, že rodiče by se měli omlouvat. A myslím, že málo kdo z naší generace to zažil, že by se rodiče omlouvali a přebírali odpovědnost za své chování.
4: Jaký vliv na děti, rodiče a vztahy mezi nimi mají digitální technologie?
2: Určitě veliké. To i výzkumy nám říkají, že když máme telefon položený třeba jenom na stole a nekoukáme na něho, tak už nejdeme do tak hlubokých rozhovorů. Já se snažím digitální technologie hodně omezovat, protože ještě neznáme jejich rizika. Teď se už objevují nějaké studie, které jasně hovoří o tom, že třeba v batolecím, v kojeneckém věku skutečně poškozují mozek, protože se neurální sítě vyvíjejí jiným způsobem, než by měly. Takže jsem zastánce toho to minimalizovat. Na druhou stranu může to být užitečný nástroj a občas posadit dítě k pohádce a vypít si teplé kafe je naprosto v pořádku.
4: Jak byste definovala respektující výchovu, která se teď čím dál častěji propaguje, ale zároveň je zdrojem různých nesvárů mezi generacemi, protože generace mých rodičů respektující výchovu berou jako něco, že ty necháš to dítě dělat, co chce. Tak kde jsou hranice?
2: Jo, z pohledu starší generace je respektující rodičovství spíš to bezhraniční. Tak oni si to představují, jak jste to popsala. A ono to tak skutečně z jejich pohledu je, protože to dřívější rodičovství bylo hodně direktivní. A tím pádem se to kyvadlo teď zhouplo na tu druhou stranu, kdy jsou ty hranice opravdu popuštěné. A my potřebujeme hledat nějaký zdravý střed, kdy držíme hranice tak, abychom to dítě mohli respektovat, ale aby se v tom nestratil respekt k nám dospělým a k různým dospělým.
4: V čem podle vás my rodiče děláme nejčastěji chyby, pokud jde o výchovu dětí?
2: Bojím se, že ještě stále dostatečně neuznáváme dětské emoce. Že hodně často je bagatelizujeme, že říkáme, to nic není a přitom ve světě toho dítěte se děje něco velikého. A ta druhá strana je to, že ty děti dnes až moc chráníme.
4: A co bychom svým dětem neměli za žádných okolností nikdy dělat?
2: Uvádět je do pocitu studu. Je poměrně destruktivní. Stud je emoce, která je opravdu slizká a nalepí se na naši identitu. Ne na to, co děláme, jako třeba pocit viny, který potom můžeme svým chováním odstranit, ale stud se často dotýká toho, kdo doopravdy jsme. Takže tomu bych doporučila se vyhnout, dělat věci, které ty děti fakt zesměšní a zostudí.
4: Máte nějakou radu pro rodiče puberťáků, jak tohle období se svými dětmi přežít, ztratit vlastní identitu a humor a nestratit vztah k těm dětem?
2: Jedna rada je mluvit jazykem jejich kmene, takže nastudovat si skutečně, co znamenají výrazy jako skibidy a podobně. A zároveň to pro mě znamená i nezesměšňovat jejich oblíbence. Třeba pokud poslouchají nějaké youtubery, tak to automaticky nezahazovat ze stolu jako jakou blbost, co zase sleduješ, ale jít tam se zvídavostí. Proč tě zajímá zrovna tady tohle toto? Čím tě to baví?
4: Vy mámám hlavně radíte, aby byly víc laskavé i sami k sobě, nejenom k dětem. Jak se to dělá? Jak mám být laskavá sama k sobě?
2: Pomáhá vytvářet si druhý hlas v sobě, druhou myšlenku. Ta první myšlenka bude, no tak to jsem to zase nezvládla, že jo? To děti budou celoživotně traumatizované, protože jsem na ně teď něco škaredého zařvala. A ta druhá myšlenka, kterou my potřebujeme trošku trénovat, je třeba, ale dává smysl, že jsem teď křičela, protože jsem měla náročné rozhovory, potom jsem seděla u počítače, měla jsem stresující meeting, pak jsem běžela do školky pro nemocné dítě, takže dává smysl, že jsem vybouchla.
4: Takže umět si přiznat, že nemůžu stihnout a nemusím stihnout všechno.
2: Je to tak. Zkusit hledat místa, kde můžeme povolit.
4: Jak se dá vyhnout vyhoření v rodičovství? Pro mě vlastně vůbec je překvapení, že v rodičovství se dá vyhořet. Tak jak tomu předejít, aby se to nestalo?
2: Důležité je snažit se hledat svoje zdroje. To znamená, co nás dělá námi, co nám přináší energii. A o ty se nenechat ochudit. Pokud možno si najít třeba i s těmi dětmi cestu k tomu, dělat věci, které nás baví, ať už je to malování akvarelem, anebo společný tanec, klidně i v malé míře, třeba jenom si pustit nějakou písničku, na kterou si zatrsáte jako za mladá, jsem chtěla říct.
4: To, jak dnešní maminky přistupují ke svým dětem, podle vás hodně ovlivnil socialismus? V čem?
2: Ovlivnil, protože úplně kdysi socialismus byl hodně o tom, že se snažil zbavit tu mámu kompetencí. To znamená, že chtěl, ať máma dá dítě do jeslí, potom do školky, ať je prádel. Na vlastně ty funkce rodiny měly zastát různé instituce. A my si to teď bereme zpátky, ty kompetence jako matky. My se snažíme znovu uvěřit, že my jsme schopné rodit sami bez zásahu a vychovávat děti. A občas se to zvrtne až do toho rodičovství, kde se snažíme dělat věci dokonale. A to je trochu past.
4: A jak a v čem se od té doby proměnily rodičovské role?
2: Myslím, že je to hodně o tom, že se snažíme být bližší svým dětem.
4: A jak myslíte, že budou vypadat rodičovské role za dalších třeba 40 let?
2: Jsou nějaké prognózy, že by rodiči a děti měli být čím dál větší kámoši, tak uvidíme, jestli, jak se toto vyvine.
4: Tak uvidíme. Říká terapeutka ve výcviku Kateřina Trávníček. Děkuju za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
2: Děkuji.
4: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Interview Plus. Rozhlas sehrál významnou roli v mnoha okamžicích československé historie. Jeho archivy uchovávají i řadu unikátních záznamů z konce druhé světové války u nás. Proč se jich ale dochovalo méně, než by se dalo čekat? A jaká odhalení přinesla digitalizace více než 80 hodin záznamů, pořízených během procesu s vrcholným představitelem nacistické protektorátní správy, Karlem Hermanem Frankem? Hostem Petra Viziny bude Tomáš Duvka, vedoucí archivu Českého rozhlasu.
5: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
0: 11 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Hasiči ukončili zásah v Národním parku České Švýcarsko. Park teď bude 2 týdny území intenzivně hlídat. Rusko dál útočí na Ukrajinu, příměří vyhlášené Kyjevem odmítá. A Česká národní banka dnes vyhlásí novou výši základní úrokové sazby. Očekává se, že zůstane na 3,5%. Zprávy a Martin Matějka. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala místo požáru u Rynartice na Děčínsku od hasičského záchranného sboru. S dalším dohledem nad oblastí bude parku pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Po 6 dnech boje s plameny tak mohou místo opustit stovky hasičů, desítky kusů techniky a speciální vybavení, jako jsou drony a kamerový systém.
6: Nařizujeme opatření, které po předání zásahu, likvidaci zásahu musí provádět Správa Národního parku.
7: Předal oficiálně požářiště ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laniček řediteli parku Petru Křížovi.
8: Máme dohodnuté jednotky dobrovolných hasičů, kteří nám s tím pomůžou, a také naše kolegy ze Šumavského národního parku.
7: Upřesnil Petr Kříž. Na oblast budou také ve zvýšené míře dohlížet drony s termokamerami. Příčina požáru zatím není jasná. Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Při ruském útoku na ukrajinskou oblast Záporoží zemřela jedna žena a další dvě jsou zraněné. Jedna žena utrpěla zranění při ruském raketovém útoku na obec Popivka v Sumské oblasti, informovali o tom tamní úřady. Ukrajina v pondělí vyhlásila jednostranný klid zbraní platný od půlnoci na středu. Rusko ho ale nedodržuje a samo vyhlásilo jednostranné příměří na 8. a 9. května. Chce si v tu dobu vojenskou přehlídkou připomenout konec druhé světové války. Od začátku května na Ukrajině kvůli ruským úderům zemřelo nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších utrpělo zranění. Uvedla to mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. Navzdory rychlému růstu inflace v posledních dvou měsících námi oslovení analytici očekávají, že centrální bankéři základní sazbu tentokrát ještě nezmění a zůstane na úrovni 3,5%.
9: Bankovní rada sazbu pravděpodobně nezvýší, přestože inflace v Česku kvůli krizi na Blízkém východě prudce roste. Za poslední dva měsíce se zvýšila o víc než 1 procentní bod a podle nejnovějších údajů statistického úřadu dosáhla v dubnu 2,5%. Dopady na českou ekonomiku ale podle expertů stále nejsou takové, aby musela centrální banka zpřísňovat měnovou politiku. K tomu pravděpodobně přistoupí až na konci léta nebo na podzim, kdyby se sazby mohly dohromady zvednout o čtvrt až půl procentního bodu. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Policie navrhla obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
10: Cizinci podle detektivů dovezli z Ukrajiny více než 115 kg červeného fosforu, což je jedna z klíčových surovin k výrobě pervitinu. Z takového množství by bylo možné vyrobit přes 350 kg drogy.
0: 4 obvinění zůstávají ve vazbě, 5 lidí už je ve vězení kvůli předchozím trestným činům. Ostatní jsou vyšetřováni na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zahraniční obchod Česka skončil v březnu v přebytku skoro 32 miliard korun. Meziročně byl tak o skoro 4 miliardy korun vyšší. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Pomohl hlavně obchod s dopravními prostředky, jako jsou letadla, lodě, lokomotivy nebo jízdní kola a auta. Příznivý vliv měl i obchod s počítači a elektronickými přístroji. Dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem do Mašov. Na 173. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Ta nesouvisle pokračuje až na 196. nakonec omezení. Místy se mohou zastavovat i osobní auta v levém pruhu. Na pražském okruhu z letiště směrem na D1 opatrně za sjezdem na Jesenici na 80. kilometru se zastavuje fronta, pokračuje až na dálnici D1. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě pořad Řečí peněz Václava Pešičky.
11: Bankovní rada České národní banky právě nyní vyhodnocuje ekonomická rizika zesílená pokračující krizí na Blízkém východě a rozhoduje o tom, jak poupraví svou měnovou politiku. Velká úprava se ale nečeká a potvrzují to vyjádření členů bankovní rady z posledních dní. Co se ale změní určitě, je prognóza vývoje české ekonomiky. Co tedy čekat od centrálních bankéřů, a to nejen těch českých? Budu se ptát hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka, který je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
13: Řečí peněz.
11: Bankovní rada České národní banky sazby jen tak nezmění. Bylo to jasné už dopředu, a to z vyjádření části členů bankovní rady. Například Jakub Seidler se v tuto chvíli přiklání k ponechání sazeb na stávající úrovně, podobně jako Jan Kubíček. Ten nevidí důvod pro unáhlené navyšování sazeb. Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová mluvila o komfortní situaci a jak řekla Janě Klímové v pořadu Peníze a vliv, sazby jsou tam, kde mají být.
14: Protože na ty ceny pohonných hmot měnová politika obvykle reagovat nemá. Nereaguje a nemá. To je jedna z takových hlavních zásad centrálního bankovnictví. Měla by reagovat, pokud uvidí ty nebezpečné signály do budoucna v podobě průsaku do dalších cenových okruhů. To je i to, co říká dneska Evropská centrální banka. A proto říkám, že jsem velmi ráda, že máme ten komfort toho prostoru, že ty naše měnové podmínky nejsou tak uvolněné, aby víceméně to inflační podhoubí a ty inflační tlaky zvyšovala. Samozřejmě důležité jsou, budeme fakt sledovat velmi podrobně, jak inflační očekávání a samozřejmě požadavky zaměstnanců na kompenzaci ve mzdách. To je vlastně to největší riziko, které tady vždycky je, vznik mzdové inflační spirály.
15: Roztáčí vlastně spotřebu a tím pádem inflaci.
14: A nicméně sama za sebe se domnívám, že ty firmy jsou prostě ve velké nejistotě. A myslím si, že jejich ochota zvyšovat mzdy nebude v té současné situaci příliš vysoká. Takže já zase to riziko vzniku mzdově inflační spirály hodnotím jako za mě relativně nízké. V nejbližší době.
11: Řekla minulý týden Janě Klímové Eva Zamrazilová, viceguvernérka České národní banky, a už tradičně připojila varování před rychlým růstem mezd. To, že bankovní rada kvůli vývoji na Blízkém východě zatím svou měnovou politiku nepřitvrdí, je dobře i podle bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Vyčkávají totiž i další centrální bankéři a na stávajících sazbách zatím zůstává jak americký Fed, tak a také zmíněná Evropská centrální banka, která zasedala už minulý týden. Co se ale mění, jsou výhledy ekonomik. Ty se zhoršují s tím, jak se prodlužuje konflikt s Íránem a tím také uzavření klíčového hormuzského průlivu. Dubnová prognóza ministerstva financí Česku přisoudila, a to i přes výrazné zhoršení odhadu, růst o 2,1%. Důvodem je právě ropný šok, kterému čelí nejen Česká, ale prakticky celá globální ekonomika. Ten bude i důvodem, proč také Česká národní banka zhorší svou prognózu, jak už dopředu naznačila Eva Zamrazilová.
14: Samozřejmě, ten šok má stagflační náboj. Je pravděpodobné, že zatímco bude zvýšena prognóza inflace, bude snížena prognóza růstu. Ale nemyslím nějak dramaticky. Pokud vy ministerstvo financí snížilo na 2,1%, to si myslím, že je, nechci říct pesimistické, ale je to velmi opatrný odhad, protože nezapomeňme, že současně je tady fenomén, který je úplně nový, a to jsou investice a exporty v obranném průmyslu. To je odvětví, které se velmi, velmi dynamicky rozjíždí. Já už to vnímám řadu měsíců, tady tu novou situaci, kterou samozřejmě nevítám jako normální míru milovný člověk, ale vzhledem k tomu, že přináší české ekonomice i určité šance, tak já bych to zase tak úplně podceňoval.
11: Říká viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová. Sami průmyslníci ve své poslední prognóze jsou optimističtější a předpokládají růst ekonomiky o 2,6%, a to v případě, že se válka, ten konflikt na Blízkém východě, podaří ukončit do 3 měsíců. Přidáme ještě jedno číslo. Podle předběžného odhadu statistiků v dubnu v Česku vystřelila inflace ke 2,5%, a to především díky zmíněnému zdražení pohonných hmot. Pokračuje také ale růst v sektoru služeb a naopak pokračuje pokles cen potravin. Ekonomové obecně v reakci očekávají, že vyšší ceny se budou pomalu propisovat, jak řekla Eva Zamrazilová, prosakovat i do ostatních cen, a inflace poroste i v dalších měsících. David Davide Marku, my natáčíme krátce před zasedáním nebo před sdělením výsledku zasedání centrální banky. Co vlastně očekáváte od centrálních bankéřů? Je podle vás vysoce nepravděpodobné, že by bankovní rada ty sazby změnila?
12: Já od centrální bankéřů očekávám, že budou dělat dobrou měnovou politiku. Od toho tam
11: jsou. A v tuto chvíli to je tedy?
12: V tuto chvíli je situace taková, že měnit úrokové sazby prozatím není potřeba, protože stále inflace je v tolerančním pásmu a i prognóza inflace, která je důležitější než samotná aktuální inflace, by neměla směřovat výrazně mimo inflační cíl centrální banky. Ono se může zdát, že ten současný ropný šok je výrazným inflačním impulzem, to bezesporu je, ale stále to není takové drama, aby se inflace vychýlila podobně jako před 3-4 roky, kdy dosahovala dvouciferný hodnot. Takže teď je, myslím si, adekvátní počkat, protože do hry vstupuje nejenom ta cena ropy, o které se v současné době bavíme, ale celá řada dalších faktorů. Každopádně, ale není dobré zaměňovat opatrnost za nerozhodnost. Tady si myslím, že centrální banka teď není v komfortní situaci. Prázdniny skončily. Teď naopak začíná tvrdý boj o to, aby si udržela tu inflaci tam, kde je. Musí být velmi ostražitá, protože situace je taková, že kromě toho stakvačního nabídku, nebo toho negativního nabídkového šoku zvenku, jsme v situaci, kdy máme poměrně uvolněnou fiskální politiku, zároveň rychle rostoucí domácí poptávku. A to je mimo jiné velmi podobná konstelace jako před těmi 4 lety. Ano, ceny energií naštěstí nejsou tak dramaticky vysoké. Bavíme se o drahé ropě, ale nebavíme se o tak drahém zemním plynu a vůbec se nebavíme o tak drahé elektrické energii. To je rozdíl oproti tomu, co tady bylo před několika lety. Ale v té kvalitativní konstelaci faktorů jsme ve velmi podobné situaci, tudíž je na místě velmi opatrný a řekl bych reaktivní postup centrální banky tak, aby nezaspala.
11: Já jenom připomenu posluchačům, a my jsme to v našem pořadu už mnohokrát změnili, že ty kroky centrálních bankéřů mají cílit na ekonomický stav zhruba rok dopředu, protože tak dlouho většinou trvá, když oni zasáhnou a změní tu svoji měnovou politiku, tak ta změna za takovou dobu se propíše a je aktivní v té ekonomice. To tedy znamená, že centrální bankéři vidí, že za rok ještě bude stále vhodné mít sazbu 3,5%. Je to tak?
12: Ano, teď se bavíme o tom, jaká bude inflace v druhé polovině příštího roku. O tom se teďka rozhoduje. ČNB bude rozhodovat o tom, jaká bude inflace příští rok, respektive v druhé polovině příštího roku. A tady prozatím se počítá s tím, že ceny ropy by se měly sklidnit. Pokud se podíváme na ty kontrakty na konec letošního roku, tak ty směřují cenu ropy na $80-$90 za barel, tedy výrazně níže než to bylo v předchozích týdnech, tudíž se předpokládá sklidnění situace. Lepší indikaci, než jsou tyto ceny, nemá nikdo, ani Česká národní banka. A důležité je potom dívat se na ty ostatní faktory, které máme k dispozici, a to je právě domácí rozpočtová politika a vývoj domácí ekonomiky. A tady se v poslední době ta situace posunula směrem k možná dřívějšímu zvýšení úrokových sazeb, než se předpokládalo.
11: Když jsme ale u cen energií, tak já připomenu, že my prakticky denně vidíme na těch stojanech u benzínových pump, ale také čteme a slyšíme o prohlubující se krizi na energetickém trhu.
16: The war in the Middle East is creating the largest supply disruption.
11: Šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol už v dubnu mluvil o historicky největším výpadku dodávek ropy na světových trzích a deníku Guardian také řekl, že vlády budou přehodnocovat své energetické strategie. Má dojít k výraznému nárůstu obnovitelných zdrojů jaderné energie a k dalšímu posunu směrem k elektrifikovanější budoucnosti. To vše v důsledku toho, jak nestabilní aktuálně jsou a mají být ceny ropy a plynu. To vše má tyto trhy omezit. Tedy popsal zásadní velkou změnu, kterou oni jako experti na energetický trh světový, globální vidí. Je ta situace opravdu tak přelomová? Vy říkáte, že zatím ty ceny neodpovídají tomu, že by mělo dojít k zásadní změně na tom trhu.
12: Cena ropy kolem $100 za barel zase takový unikát není. To už jsme tady několikrát historicky měli. Globální ekonomika to přežila. A myslím si ale, že jde o další takové šťouchnutí k tomu, abychom konečně něco dělali. Mě to připomíná takovou tu situaci, kdy pravidelně dostáváte nachlazení a to tělo vám říká, že byste asi měli dělat něco jinak. Tak teďka jsme dostali další takovou vlnu chřipky, abychom konečně začali buď sportovat nebo se otužovat. Takže jde o to, abychom se zamysleli nad stabilitou dodávky energií, tak abychom jednak měli diversifikovanější ten systém a také ekonomicky efektivnější. Ono na jednu stranu, pokud budeme elektrifikovat tím, že přejdeme na jádro, tak to je fajn, ale co když se nám zasekne trh s uranem? Pak budeme ve stejné situaci, jako když se zatrhne trh s ropou. Takže ono asi není dobré sázet všechna vejce do jednoho košíku a je potřeba zejména se zamyslet na tu stabilitu.
11: Eva Zamrazilová zmínila Evropskou centrální banku, zmínili jsme i FED, kteří zatím vyčkávají, ale připomenu, že česká aktuální základní úroková sazba je 3,5%, Evropská centrální banka má základní sazbu 2,15, tedy o 1,25% procentního bodu nižší. Je to velký úrokový diferenciál, protože my jsme často slyšeli kritiku České národní banky, té stávající rady, například od Mojmíra Hampla, bývalého viceguvernéra České národní banky, současně předsedy Národní rozpočtové rady, že bankéři by měli tím volantem v uvozovkách tu měnovou politiku více řídit a nejet pouze bezpečně prostředkem, ale vyhybat se těm dírám, tu zvýšit, tu snížit sazbu a být aktivnější. Jak to vidíte vy?
12: A celé je to o tom, jak vyvážit právě tu míru správné reakce a na jedné straně vyhladit ten systém tak, aby zbytečně Česká národní banka svými rozhodnutími nerozkolísávala finanční trhy. Já si myslím, že by mohla být o něco reaktivnější, než Česká národní banka byla, ale my jsme v situaci, kdy máme nastaveny ty podmínky tak, že máme explicitně definovaný inflační cíl a neurčitě definovaný sekundární cíl, a to je podpora růstu ekonomiky. Za takovéto situace je logické, že dříve nebo později ČNB dospěje k tomu, že bude preferovat raději ve vyšší úrokové sazby, aby dosáhla toho primárního cíle, i když tím může obětovat ten druhý cíl. Tady je to trošku nastavené špatně, což se mohlo dít v tom posledním roce a půl, nebo posledním roce, kdy ČNB skončila se snižováním úrokových sazeb loni v květnu, měla jít ještě s úrokovými sazbami níže, ale preferovala jistotu, hru na jistotu, že bude plnit ten první cíl, tedy inflační cíl, ale zároveň tím mohla obětovat trošku toho hospodářského růstu. My jsme možná mohli loni nebo letos růst rychleji, kdyby ČNB byla reaktivnější.
11: Když se podíváme na druhou stranu té hospodářské politiky, a to je fiskální politika, tak aktuálně vidíme v poslanecké sněmovně tvrdý boj o rozpočtová pravidla, která by umožnila státu daleko větší fiskální výdaje. Národní rozpočtová rada, zmíněný Mojmír Hampl, varují před tím, že by ty schodky mohly být kolem 400 miliard korun, které by vláda posílala do ekonomiky navíc, tedy nad to, co si ekonomika na sebe vydělá. Jak moc toto centrální bankéři mají zohledňovat při tom rozhodování, protože právě ty vysoké investice by měly přijít v příštím roce a pro ten příští rok, jak jsme řekli, oni tu měnovou politiku aktuálně nastavují.
12: Správně by měla být měnová politika natolik nezávislá, aby dokázala nastavit úrokové sazby tak, aby dosahovala toho inflačního cíle, ať dělá vláda, co dělá. I kdyby vláda měla rozpočtový schodek 20% HDP, tak prostě úrokové sazby budou 20%, prostě aby v to přehřívání ekonomiky z jedné strany chladila měnová politika z druhé strany. Takže taková je teoreticky správná situace. Jak to bude v praxi, uvidíme.
11: No a pro tu situaci, kdyby ty schodky, protože vládní politici zatím, přiznáme, neřekli, jaký plánují schodek na rok 2027, ale z těch náznaků, co víme, tak ty investice mimo rozpočet, mimo ten schodek, počítané by mohly být ke 200 miliardám korun. A Alena Schillerová mluví o tom, že naplánovaný schodek 170 miliard, i ten zbylý je prostě nereálný a že v takovýchto mantinelech se rozpočet sestavit nedá, takže se opravdu můžeme přiblížit k těm 400 miliardám zadlužení v jednom roce. Je to něco, na co by centrální bankéři měli klást velký důraz, protože jsme zatím slyšeli, že od Evy Zamrazilové sledují hlavně mzdový vývoj.
12: Samozřejmě fiskální politika je velmi důležitá, ale důležitá je také struktura toho fiskálního impulzu. Pokud velká část toho půjde do investic a budou to investice, které budou rozplánovány na mnoho let dopředu, tudíž nebude docházet nějakému kolísání v objemu těchto výdajů. Pokud budeme vědět, že chceme dostavět energetickou síť, dálniční síť a bude nás to každý rok budoucích 10-20 letech stát 200 miliard korun. A potom je to něco, co bude ovlivňovat ekonomiku víceméně stejně každý z těch roků. Mm-hmm. Důležitý je pak ten rozdíl, jsou ty skoky. Kdyby mělo docházet k výraznému kolísání, je to potom problém pro Českou národní banku, na který by musela reagovat. V okamžiku, kdy tady bude nějaká plynulost a bude možné vyčíslit případné dopady na inflaci, pak je to pro centrální banku čitelnější a může na to reagovat snadněji. Tady asi je důležité spíš to, co se bude dít ve fiskální politice nebo v rozpočtu mimo ty investiční výdaje v tom zbytku, protože tam může být skrytá ta mina pro měnovou politiku, respektive ta inflační nálož.
11: Ta inflační nálož, rozumím tomu, by byla v podobě zvyšování mest například státních zaměstnanců nebo lidí, které prostřednictvím svého rozpočtu platí stát.
12: Je to v podstatě nejenom přesto, ale i přes různé další sociální transfery, příspěvky na dopravu a nadměrné valorizace důchodů. Prostě jakékoliv transfery, které dostanou více peněz mezi obyvatelstvo, které je může potom utratit a tím případně roztočit ta kolatá inflace. A takže je potřeba se opravdu dívat na strukturu toho fiskálního impulzu nebo toho dodatečného deficitu, aby z toho bylo možné odečíst ta rizika pro inflaci.
11: Já jenom připomenu, že ty poslední roky, téměř dva a půl roku, jsme zažívali propad reálných mest v Česku. Jak moc silný ten návrat mest může být, aby jsme neroztáčeli tu mzdově inflační spirálu, o které mluví Eva Zamrazilová? Vím, že Česká národní banka pro tento rok predikovala růst mest kolem 7%. To je ještě růst, který je v nějaké normální výši, nebo už je to na hranici toho, že bychom si na tu mzdově

0: Ale není, jenom pro ilustraci. Mzdy musí držet tempo s růstem ekonomiky. Pokud ekonomika roste a náš potenciál je o 2%, inflační síly jsou také 2%, potom logicky i mzdy by měly růst tempem kolem 4%. Pokud se budou dlouhodobě odchylovat od 4%, pak to bude inflační problém.
1: Říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Davide Marku, my víme aktuálně z tohoto týdne, že dubná inflace vyskočila na 2,5% z necelých 2% v březnu. Jak moc výrazný je to skok, jak moc výrazný je to zdvižený prst směrem právě k centrálním bankéřům a směrem k tomu, že by ta inflace mohla opravdu opět začít zlobit v ekonomice a dělat to, o čem jsme se bavili. Asi nikdo neočekává dvoučíselnou inflaci zpět, ale ty vyšší čísla nejsou nereálná podle řady analytiků.
0: Je to situace, kdy je potřeba zvýšená opatrnost, je potřeba hlídat nejenom ten externí nabídkový šok, je potřeba se dívat na vliv domácí ekonomiky a zejména po té zkušenosti z let 2022-2023 si uvědomit, že je potřeba reagovat rychle a rázně, protože v okamžiku, když stále ještě nemáme dohašenou úplně inflaci, tu předchozí inflační vlnu v případě cen služeb, tak je to problém. Dnes možná tady nepadlo ještě jedno výrazné inflační ohnisko, které máme v české ekonomice, a to jsou ceny nemovitostí. Málo stavíme, rychle rostou ceny nemovitostí, rychle rostou ceny nájmu a promítá se to částečně i do spotřebitelského koše, kde nějakým způsobem to bydlení je také zahrnuto. Takže v takovéto situaci je centrální banka, jak jsem říkal, skončily prázdniny. Nyní musí centrální bankéři zaklesnout do bloků a čekat, kdy vystřelit směrem výše s úrokovými sazbami.
1: A mohou centrální bankéři udělat něco výraznějšího s cenou bydlení, protože připomenu, že se prodražuje cena stavebních prací, prodražuje se cena stavebních materiálů i vlivem rostoucích cen ropy a energií na světových trzích. Mohou tyto, dejme tomu externí převážně faktory, centrální bankéři nějak zásadně ovlivnit?
0: Primárně s bydlením by měla něco udělat vláda. Především odšpuntovat tu nabídku, to znamená, víme, že u nás je strašný problém ta administrace. To je prostě něco, s čím se neporadila předchozí vláda, doufujeme, že ta současná to zvládne lépe. Nicméně, měnová politika, když už je v situaci, v jaké je, tak má možnost, jak alespoň částečně schladit tu poptávku, a to je přes hypotéky. To znamená použít, říká se tomu trošku ošklivě, makroprudenční politiku, ale znamená to v nastavení limitů pro banky v případě hypoték, tak aby zkrátka ten trh aspoň trošku schladili, protože velká část poptávky po nemovitostech je financována dluhově, tedy hypotékami.
1: Mm-hmm. Jak silné přitvrzení, když to tak řekneme, v té dostupnosti hypotečních úvěrů byste předpokládal, aby bylo efektivní a dokázalo ten trh schladit?
0: Tady jsem se přesně nedíval na ty parametry, ale ne všechny z těch parametrů jsou aktuálně zapnuté, některé ještě zůstaly vypnuté a tady je asi prostor si s tím pohrát tak, aby ten trh nebyl tak přehrátý, aby ceny nemovitostí rostly dvouciferným tempem.
1: Určitě, ale je to zásadní politikum a my musíme zase připomenout, že politici chtějí mladým lidem a všem, kdo mají zájem o bydlení, doručit možnost, aby mohli bydlet, ať už ve vlastnickém nebo nájemním bydlení. Jak to jde dohromady s tím, že části společnosti řekneme, prostě na to soukromé bydlení nebo vlastnické bydlení nemáte?
0: Ona se ta politika musí dělat racionálně. Tím, že chcete někomu zvýšit dostupnost bydlení, takže mu dáte nějakou podporu na to, aby si mohl koupit to bydlení, tak dosáhnete jenom toho, že v situaci, kdy není dostatek bytu na trhu, tak jenom tím tlačíte na ceny. Takže aspoň zmírně ten cenový tlak tím způsobem, že zasáhne centrální banka u hypoték, je jediná šance, pokud není udělán ten primární krok, to znamená, nezvýší se nabídka tím, že se zrychlí výstavba.
1: To je tedy krok na straně realitního trhu nebo hypotéčního trhu. Když se na závěr podíváme na to, co by se mělo změnit, aby centrální bankéři přistoupili k tomu zpřísnění měnové politiky, jaké faktory byste předpokládal, že nám to naznačí? Bude to zpřísnění i v Evropské centrální bance například?

0: v tom, že kolega Miloslav Turek opravdu každou tu desku, nebo folii, přesně řečeno, musel vzít do ruky, seřadit a bylo těch folií je přes 1300 a jsou ještě ohromně těžké vzít, přeházet a sám zdigitalizovat. Takže k tomuhle, a byl je na to sám, takže k tomuhle se odhodlával dlouho a v roce 2023 se k tomu přistoupil a dělal na tom několik měsíců.
1: Čili vy jste nejprve museli digitalizovat přes 1300 zbokových folií. To si představuju, že něco jako gramofonová deska?
0: Přesně tak.
1: Je to kotouč tedy podobný té desce, pak přes 80 hodin zvukového záznamu naposlouchat. Je to tak?
0: Ano, to dělala zase jiná kolegyně.
1: A to děláte stále ušima, nebo už je to práce pro AI? Uměla by to umělá inteligence dneska?
0: Umělá inteligence by už umí velmi dobře i tyhle ty záznamy přepisovat. Ale co je vždycky velmi pozorně, a to vždycky musí projít kontrolou, jsou například právě jména nebo lokace. Ty věci, které podle kterých se potom hledá nejčastěji. To znamená, umělá inteligence úplně nemůžeme si být jistí, že ví, o jakého člověka se konkrétního jedná. Ale to jméno je prostě potřeba, taky se píše různě, jestli se píše...
1: Čili vy říkáte, že AI umí převádět z jednoho formátu, ze zvukového formátu do psaného. Ale když třeba zadáte jako prompt, jak se říká, najdi mi místo, kde K.H. Frank argumentuje takto a takto. To děláte, nebo to musí opravdu udělat ta badatelka nebo badatel?
0: V tuhle chvíli to ještě neděláme, ale pracujeme na tom, aby jsme to dělat mohli. A druhá věc je ta, že my, když jsme to začali zpracovávat, ta revoluce v uvozovkách AI je výsledkem jako posledních několika let. My, když jsme to,
1: je to nová věc.
0: Je to docela nová věc. A my, když jsme to, je to, možná to zní zvláštně, ale když jsme ten proces dokončili v tom roce 2023, tak ještě takové masové rozšíření. Respektive v rozhlase ho máme, pracujeme s ním dlouho, ale ne pro archivní účely. A v tom je ten rozdíl. Jako musí se to taky nějakým způsobem ukládat, tak aby se v tom potom dalo vyhledávat. My ty data třeba dneska máme, ale v různých kolonkách a tohle to teďka musíme dát dohromady, abychom potom mohli dělat tyhle ty syntézy.
1: Vy říkáte, že AI proměňuje vaši práci tím, jak se vylepšuje. Ale také jste říkal, že jinak zacházíte s těmi archivními materiály než v minulosti. Co tím myslíte přesně?
0: Tak ještě vám dám třeba příklad toho, že v rozhlasovém archivu, co je rozdíl oproti filmu, je ten, že každý film nebo televizní reportáž, cokoliv, má velmi často nějaké titulky pro nevidomé minimálně. V rozhlase, když takovéhle metadata, nebo titulky i na konci toho filmu, takovéhle metadata, když nikdo nevytáhl z nějakých archivních materiálů, tak my je fakticky k těm zvukovým nahrávkám nemáme. Tohle tomu je to vlastně trochu těžší. Takže dřív a v podstatě částečně i dodnes stále jako popisujeme, posloucháme a popisujeme ty nahrávky podle toho, co slyšíme, nebo kde jsme je dohledali. Samozřejmě do budoucna tuhle věc může velmi kvalitně dělat už i AI, ale ta kontrola člověkem je tam vždycky jako nezbytná.
1: Já se vás teď zeptám jako vedoucího archivu Českého rozhlasu. Vy jste říkal, že to celé naposlouchala jedna kolegyně nebo naposlouchala jeden kolega. Co kdyby ten člověk se rozhodl, že tady nebude pracovat, nebo že z nějakého důvodu prostě tu práci nechce dělat? Všech těch 80 naposlouchaných hodin by bylo ztraceno? To know-how, jak se říká?
0: Ne, tak kolegyně, ještě pojmenuji Jana Bartošová, to naposlouchala a velmi pečlivě popsala. Takže my to dneska už samozřejmě, to už...
1: Už by se dalo navázat na tu
0: její
1: práci.
0: By se na to dalo navázat a dá se navázat. A takhle taky s tím zacházíme směrem k badatelům.
1: My za chvíličku uslyšíme ukázku toho, co vaše kolegyně analyzovala. Ale ještě předtím, jaká je šance, že se objeví podobná... No, vy jste říkal, že slovo senzace není na místě, tak řekněte mi, které by bylo náležitější.
0: Já vám možná rovnou dám příklad. Senzace svého druhu je to senzace, ale ne v tom smyslu, že se něco objevilo, spíš, že ještě nás čeká jedna velká věc, která v podstatě je poslední takovéhleho druhu, a to je proces s protektorátní vládou. Teď na tom začínáme pracovat a tenhle proces je ještě delší, asi dvakrát delší než proces s K.H. Frankem, a vlastně v komparaci s těmito dvěma procesy, když budou hotové kompletně, tak si myslím, že dají určitý obrázek obrázek o tom, jak vlastně se s těmi retribučními procesy v rozhlase zacházelo.

0: a jak to následně pokračovalo.
1: Čili vy vlastně představujete nějaký zvukový dějepis, nebo jak tomu říct?
0: Snažíme se, aby to samozřejmě neskončilo u nás, ale pokračovalo dál i do vzdělávacích institucí.
1: Hostem Interview Plus je vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Teď nás čeká zvukový stroj času. Vrátíme se o 80 let nazpátek. Poslechneme si novinářskou práci redaktora Josefa Cincibucha, který proces s K.H. Frankem v rozhlase uváděl. Poslechneme si tu ukázku.
3: Proklamace žaloby je akt, který se jinak odbývá v prosté kanceláři. Pro Franka ovšem, vzhledem k významnosti jeho osoby, byla učiněna výjimka, které si jistě zasluhuje. Tedy tento Karl Hermann Frank, který před 6 lety a právě 15. března roku 1939 půkal nacistickou pýchou, tento arcivrah si dnes o sobě myslí, že je Napoleon, kterého pošleme na nějaký osamělý ostrov, aby tam v klidu dožil zbytek svého života. Frank neví, že bude souzen, neví, proč je veden do porotní síně. Teď je někde v cele, zde poblíž porotní síně. Já sedím velmi blízko předsednického stolu a budu velmi blízko Frankovi, budu mu sedět přímo za zády. Frank nemá tušení o norimberském procesu. Frank opravdu věří, že se mu nic nestane. Dnes bude ovšem přesvědčen o opaku.
1: Slyšeli jsme reportéra Josefa Cincibucha na nahrávce, která je stará 80 let. Rozhlas většinu z těch 29 dnů trvajícího procesu vysílal živě. To jsme viděli, že to má tu reportérskou naléhavost. On ji vysílal namísto zábavného pořadu Hodinky dobré pohody. Někteří posluchači si stěžovali, že jim ten pořad pohodový chybí. Proč to tehdejší rozhlas, potažmo československá vláda, považovali za tak důležité těch 25 dílech živě odvysílat?
0: Více než o nějaký posluchačský zážitek šlo spíš o nějaké vyrovnání s tím válečným utrpením, udělat takovou tečku za tím, co těch 6 let čeští občané zažívali za okupace. Já možná se teďka odkážu ke knize historičky Rosamund Johnston, která to velmi hezky popisuje, že mělo to takový možná traumatizující jako prožitek, kterým si ty lidé ještě jednou prošli z toho rozhlasu, když nemohli být v té síni, ale zároveň se možná cítili jako jedněmi z těch, kteří svědčili na tom procesu. A samozřejmě ten verdikt, který mohl být tušen, že bude kardinální, ale nemohl to nikdo potvrdit, tak to bylo možná takové zadosti učinění i pro ty posluchače.
1: Čili byl to takový veřejný signál nebo symbol, že už je po válce a teď nějakým způsobem s tím, kdo to zapříčinil, to utrpení, tak skoncujeme to tak.
0: Ano, je to tak, ale nedokážu odhadnout, jestli si ti lidé, kteří tady ten přenos připravovali, uvědomili, že to bude mít i určité záporné konotace směrem z toho posluchačského hlediska.
1: Co tím myslíte?
0: Myslím tím to, že ten proces měl 30 dní a že v podstatě nebyl připraveným pořadem a nebyl v rozhlasové historii se píše ve 30. letech, to bylo velmi se o tom diskutovalo, jak toho posluchače lépe přitáhnout, že není dobré mluvit 20 minut do mikrofonu, nějaký odborný text číst a postupně se od tohohle upouštělo a teď vlastně byl posluchač vystaven nějakému nepřipravenému proudu slyšení, kde to nemuselo být úplně zajímavé, hlavně v té délce.
1: No to, co jsme slyšeli, bylo teda poutavé. Ještě s tím vědomím, a to tehdejší posluchači neviděli, co se bude dít za stalinských procesů v 50. letech, že proces s Miladou Horákovou a tak dál bude podobně odvysílaný. Ale to tehdy ani ten Josef Cincibuch, který odešel v roce 1950 z Československého rozhlasu, vědět nemohl. Co říká ta ukázka o tehdejší novinařině? Tak z hlediska dnešních novinářských standardů on říká, že ví, že bude K.H. Frank odsouzen. on předjímá. On říká, je to Arcilotr, jestli se nepletu. Není to žádný Napoleon, který by byl odeslán někam do vyhnanství. Tak jak to, je to něco výjimečného, nebo takhle to opravdu bylo?
0: Tak Josef Cincibus je opravdu hlavní, je hlavním postavou reportérů rozhlasových. Byl to šéf reportér už za první republiky. A ta ukázka jenom upřesním, že co je na tom procesu hrozně zajímavé, že takovýchto reportérských vstupů tam bylo strašně málo. Že oni neměli vůbec čas do toho procesu víc takovýmihle výstupy zasahovat, protože se stále v té síni něco dělo, a za druhé ono šlo i o techniku, že vlastně rozhlas tam i zaprvé byl tam nějaký místní rozhlas, který vlastně vysílal do té síně to, co lidé tam mluvili, a reportéři nemohli mluvit v momentu, když se tam dělo něco v síni. A o čem to vypovídá? Vypovídá to samozřejmě o určitém žánru reportáže, který pomalu právě s tím procesem s K.H. Frankem a potom protektorátní vládou vlastně končí. Protože na rozdíl od toho procesu potom v politickém procesu za komunismu v roce 50 s Miladou Horákovou a spol, tak tento proces s K.H. Frankem byl vysílán živě, ale s Miladou Horákovou už živě vysílán právě nebyl, a byla to takzvaná stylizovaná reportáž, kdy do toho daleko více bylo zasahováno už ze studia a stříhány jenom ty pasáže, které se hodily.
1: Vy sám jste to, co jsme slyšeli, označil za součást takové epochy, kdy odcházejí reportéři a přicházejí technici, inženýři, je to tak?
0: Ano, je to tak, a já souvisí to s nástupem taky nové techniky magnetofonového pásku, který tu rozhlasovou práci ohromně změnil, a právě například už proces K.H. Frankem právě na ty magnetofonové pásky nahráván byl, ale pro ty archivační účely tedy byl natočen na ty takzvané folie. Co je důležité, co je tou velkou změnou? Dřív se natáčelo výhradně na ty folie, ale na kterých se nedalo stříhat. To, co zaznělo, tam už se s tím
1: záznamem. Co bylo na desce, zůstalo na desce.
0: Nebo se natáčelo vůbec živě, opravdu daleko víc. Kdežto ten pásek umožňuje ten střih. A přichází to v době, kdy je to vlastně pro určitý taky politickou reprezentaci vhodné.
1: Teď tady máme jedno tajemství, jednu záhadu, s kterou se budete muset i vy vypořádat, až budete zprostředkovávat celý ten proces jako seriál. Na Plusu o tom si taky řekneme. My jsme slyšeli ukázku z rozhlasového přenosu, ale poslední část, totiž vyhlášení rozsudků, v archivech chybí. Pokud vím, tak se neví proč, nebo ví?
0: Nevíme bohužel, ale je to pravda.
1: Zaspekulujme si.
0: Tak je velmi, myslím, nepravděpodobné, že by se to vůbec nenahrálo. Myslím si, že je...
1: Protože to je finále celé té věci. Všechno k tomu směřovalo.
0: Je pravda, aby jsme byli přesní, tak on ten přenos se v určitých částech, na začátku hlavně, některé dny přenášeny nebyly, ale většinou, když to nebylo přenášeno, byly tam nějaké opravdu velmi nezáživné části, jenom čtení nějakých posudků nebo znaleckých. Takže některé ty věci z procesu ani se nevysílaly, ani archivovány nebyly, ale z těchto důvodů. U toho případu, z toho vynesení rozsudku, to opravdu nemá nějaké logické vysvětlení. A já spíš, když si máme zaspekulovat, já spíš si říkám, jestli někdo to, tak jak to bývalo v minulosti, třeba nevzal si ten právě ten konec toho procesu, aby to někde odvysílal, ale pak už to do toho archivu nikdo nevrátil.
1: Čili
0: ale
1: archivnická nepořádnost by zatím mohla být.
0: Tak, ale on ten rozhlasový archiv vždycky byl bohužel takovou trošku někdy samoobsluhou pro ty redaktory rozhlasové, takže to není zas tak nepravděpodobné, že se to mohlo stát.
1: Český rozhlas Plus tento záznam znovu odvysílá v takové sérii od 18. května. Náš web taky přinese přepis toho procesu. No tak co si počnete s tím, když tomu chybí konec?
0: On tomu sice chybí to vynesení rozsudku, ale nechybí tomu paradoxně potom ještě další vysvětlující, ono to bylo, ten rozsudek padl 21. května, do 22. ještě dopoledne se vlastně četl ten rozsudek a ještě závěrečné slovo tam měli, to ještě paradoxně máme zase. Když tomu chybí ten rozsudek, já si myslím, že ono se to dá elegantně obejít těch témat v tom procesu je tolik, že právě se zaměřit pouze třeba na to, kdy ty reportéři do toho vstupují, to je taky velmi zajímavý prvek například.
1: Když říkáte, že se to dá elegantně obejít, umíte si jako archivář představit, že to nějak nafingujeme, že to nějak zahrajeme znovu i s tou dikcí pana Cincibuse, i s těmi hlasy, i s tím Frankem?
0: Já jako archivář si tohle představit nedovedu a nesmím si to ani představit, ale jako třeba rozhlasový autor si to dokážu představit velmi dobře a asi by to bylo i vhodné řešení.
1: To jsme byli před 80 roky a teď k dnešku, jaký to podle vás má význam pro dnešek? Vysílat ten proces, vysílat něco, co se tak proměnilo.
0: Myslím si, že to má velký význam, protože i když jsme si možná mysleli, že něco takového je opravdu pouze má to určitě nějakou dokumentační úlohu, tak bohužel ty události posledních let nám ukazují, že si dokážeme velmi dobře představit, že nějaký takovýhle proces a trošku si to tajně možná i někteří doufáme, že takovýhle proces pro válečné zločiny prostě proběhne s děním, které se děje prostě na Ukrajině a tak dále. Takže já si myslím, že...
1: Jako veřejný signál, jako symbol toho, že je po válce a že ti, kdo ji zapříčinili, byli potrestáni?
0: Tak. A to samozřejmě může dneska se jevit méně pravděpodobněji než ještě třeba v roce 2022, ale na druhou stranu poznání toho, jak takovéto procesy probíhaly, je, myslím, dobrým základem pro to, abychom se poučili třeba z chyb, které tehdy byly udělány.
1: Hostem Interview Plus je vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka. Český rozhlas je v tomto směru významnou paměťovou institucí. Umíme podle vás jako společnost se svojí vlastní zvukovou stopou, jak bych to nazval, zacházet?
0: Myslím si, že čím dál tím víc, protože ten zvuk se i s tím podcastovým boomem stal dneska všudy přítomný. A tou technologickou, s těmi technologickými novinkami, ten zvuk je dneska všude v podstatě. A sám to vidím i kolik institucí se na nás obrací s tím, že po nás nějaké zvuky třeba z archivu chce. Na druhou stranu, co je problém, je, že na rozdíl například od knihoven nebo od jiných materiálů, ať už filmového, ten nejlepší příklad filmového původu, tak my tady nemáme nějaké centrum zvukové v téhle republice, tady v Česku. Nechybí tady prostě zvukové centrum, které by řeklo z jednoho místa, když hledáte tuto zvukovou paměť, tak se ji můžete najít tady a tady a tady. A je to velký dluh, který těžko říct, jestli se někdy podaří.
1: Napadlo mě, když jsem poslouchal tady spolu s vámi a s našimi posluchači ten záznam 80 let starý. Ono by to šlo vlastně dramatizovat, nějakým způsobem to znovu přehrát. Oceníme podle vás, že posloucháme něco, co se událo před 80 roky, co má nezaměnitelný v tomhletom nějaký šarm?
0: Myslím si, že právě ta ukázka Josefa s projevem Josefa Cincibuse je jedna z těch opravdu nejzajímavějších. Chci upozornit, že ten proces má opravdu 82 hodin a že se nedoporučuji to nikomu poslouchat v celku, ani to nedává úplně smysl. Jsou tady daleko zajímavější zvukové nahrávky, které mají i nějaký právě posluchačský potenciál. Takže z tohohle poslechu procesu. Tam si myslím, že v některých případech je to lepší si třeba i přečíst.
1: Čili je potřeba nějakého zprostředkovatele, někdo, kdo vybere ty ukázky, v nějakém smyslu uvede v kontextu, jako to udělá ten pětidílný seriál na Plusu.
0: Ano, přesně tak.
1: Jak vy už jste to zmínil, zmínil jste film, jak moc rozhlasu v tomhle pomáhají jiná média, třeba film, třeba po úspěchu snímku Vlny. Je tady větší záznam o tu zvukovou stopu, kterou uchovává Český rozhlas?
0: Víte zájem? Tak zájem, myslím si, že určitě je, no tak k tématu 68. Potom, nebo během toho filmu, tam to vidíme, tam jsme to viděli a vidíme vlastně stále, hlavně o tu redakci mezinárodního života, tam neustále jsme i sami si stále doplňujeme ty znalosti, které máme, a nějaké dluhy, které i třeba v tom zvuku se nám třeba v minulosti staly, že nebyl zdigitalizován nějaký zvuk, který přitom k tomu 68. je velmi cenný. Já si myslím, že v ten archivní záznam, kterém to bohatství, které má Český rozhlas, je skutečně jako velmi důležité, ale je hrozně důležité, aby jsme nezapomínali na původ těch zvuků, aby jsme vždycky ho dávali ve správném kontextu, kdy se ten zvuk vlastně vysílal, aby jsme o tom věděli, protože ta dnešní doba může přinést jako taky velmi snadnou jako záměnu říct, že ten zvuk se vysílal někdy jindy, nebo že se řeklo, nebo takže my musíme dbát hlavně na tu důvěryhodnost.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, jestli podle vás jako historika existuje snaha laicky řečeno pověsit všechen ten digitalizovaný obsah archivu rozhlasu na internet. Ať se tam každý bádá, jak chce. Já to budu parafrázovat, nikdo mi nemá říkat, co se o tom má myslet a tak.
0: Tam samozřejmě, když odmyslíme otázku autorských práv, kdy některé věci takovýmhle způsobem nemůžeme tak jednoduše udělat, ale takováhle saha tady samozřejmě je, takové to otvírání archivů se děje všude a vlastně není důvod tomu úplně bránit, ale na co my si vždycky musíme dát pozor, a to je naší vlastně povinností v archivu, je dbát na to, aby všechny informace, které tam k tomu vypublikovanému zvuku jsou, tak aby byly prostě správné, a proto možná se vracím k tomu začátku našeho rozhovoru. Je důležité i, když si pomáháme umělou inteligencí, vždy, aby to někdo viděl, a ty informace, které potom budou na tom webu, tak aby byly ověřené, aby byly prostě zkontrolované.
1: Vy mluvíte o něčem, co bych nazval osobním nebo institučním ručením, čili tak. Tohle je to, co jsme povinni, nebo váže se k zodpovědnosti za to vlastnictví těch zvukových stop?
0: Ano, a myslím si, že v tom digitálním světě je tohleto ještě možná daleko důležitější než dřív. Dřív, když se natočil zvuk, máme ho někde v archivu na nějakém pásu nebo na nějakém nosiči. Dneska ho máme už vlastně jenom v digitální podobě a taky je důležité se starat i o ty metadata. Je to prostě něco, co se myslím může velmi snadno potom se nám nevyplatit, když to nebudeme dělat.
1: Z toho, co říkáte, dovozuji, že již váš archiv nefunguje jako samoobsluha, jako v minulosti, jak jste to říkal.
0: Nefunguje. Stačí, a myslím si, že snad kolegové i badatelé potvrdí, že ne.
1: Jak velká část archivu Českého rozhlasu je stále ještě nespracovaná? Jsou tam nějaká místa, která jsou nepopsaná?
0: Jsou tam ještě velká místa, ale oni ty zvuky se netýkají pouze rozhlasu. Nejsou to jenom rozhlasové věci, ale i máme gramodesky, které jsou dost často komerční provenience. A tam právě, protože tady není to centrum jedno v této republice, tak se s tou digitalizací taky trošku váháme, abychom nedělali něco, co už tady v té republice zdigitalizováno také je. A další věc je, že tady je velký listinný archiv, kde máme spoustu ještě restů, a které ale ty materiály jsou velmi důležité. Ve zvuku je dochováno pouze jako opravdu část, řekněme, do těch 60. let, to je pořád menšina těch věcí.
1: Čili máte před sebou ještě výhled na dlouhá léta práce?
0: Ano, ano, to určitě.
1: Já jenom připomenu na závěr, že podcastovou sérii o nahrávce, jejíž část jsme slyšeli, představíme na konferenci Českého rozhlasu Plus, nazvaná je Křehká bezpečnost v Pražském kulturním centru Vzlet 20. května. Budete tam?
0: Ano.
1: Čili kdo by se chtěl zeptat víc, může se vás zeptat osobně.
0: Určitě, rád odpovím všechny otázky.
1: Hostem Interview Plus byl vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Taky moc děkuju.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Právě jste slyšeli Interview Plus, které si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Evropská unie zakáže takzvané svlékací nástroje umělé inteligence. Víme, že tyto svlékací aplikace jsou velký problém. Všichni vědí, co před časem dělali Grok a síť X. To v Evropě neakceptujeme.
5: Požár v Národním parku České Švýcarsko je uhašený. Park odvolal mimořádná opatření.
6: Návštěvníci již nejsou povinni chodit pouze po značených turistických trasách.
5: Čeští hokejisté nastoupí v prvním zápase švédských her proti domácí reprezentaci. Silný provoz a kolonu čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A bude oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty většinou do 21 stupňů. Je čtvrtek 7. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Sousirisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Nástroje umělé inteligence, které umožňují svlékání skutečných lidí, budou v Evropské unii zakázané. V noci na dnešek se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince.
7: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí. Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Lotyšské úřady zjišťují původ 2 dronů, které nad ránem překročily hranice z Ruska a zřítily se v Lotyšsku. Hasiči doutnající trosky uhasili a celý incident vyšetřují. Jeden ze strojů zasáhl sklad ropy 40 km hluboko ve vnitrozemí.
8: Několik obyvatel města Rezekne zaznamenalo letící drony na mobil. Stroje vzhledem připomínají malé letadlo s vrtulí vepředu, které má ocasní křídlo ve tvaru střížky. Podle lotyšského ministra obrany Andrise Spruce je možné, že drony byly ukrajinského původu. Pobaltské státy v minulosti už několikrát zaznamenaly zbloudilé ukrajinské drony, které zarušila ruská protivzdušná obrana. Ukrajina v oblasti u hranic s Pobaltím cílí na ruské ropné terminály ve Finském zálivu. Moskva exportem ropy a zemního plynu financuje válku proti Ukrajině. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Rusko tvrdí, že v noci se střelilo nad svým územím 350 ukrajinských dronů. Válčící strany přitom tento týden vyhlásily jednostranná příměří s odlišnými daty. Policisté pátrají po zlodějích, kteří nad ránem odpálili bankomat v obchodním centru v Praze Kunraticích. Výši škody zatím neupřesnili. Z místa se hlásí reportérka Laura Hájková.
9: Incident se stal o 3:30 ráno. Po pachatelích pátral psovod a vrtulník s termovizí. Kriminalisté zjišťují, kolik peněz zloději z bankomatu ukradli. Bankomat je zastrčený ve zdi u vstupu do jednoho z obchodů a je v něm díra, která vede dovnitř obchodu. Podle mluvčího pražských policistů Richarda Hrdiny byl způsob provedení stejný jako zhruba měsíc zpátky, kdy zasahovali u obchodního centra v Opatovské ulici. Pachatelé tehdy poškodili 2 bankomaty pomocí pyrotechniky. Policisté v případu zadrželi a obvinili 3 cizince, kteří skončili ve vazbě. Podle Hrdiny nelze vyloučit, že šlo o stejnou skupinu. V tuhle chvíli je prostor u bankomatu přístupný, policisté i pyrotechnik z místa odjeli. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
5: Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynartic. S dalším dohledem nad oblastí bude parku pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Park už odvolal noční zákaz vstupu do lesa. Na místě je reportérka Daniela Pilařová.
10: Hořet začalo v sobotu 2. května na kopci s valem na Valech u Rynartic na Jetřichovicku na 110 hektarech plochy. Zásah trval 6 dnů, vystřídalo se tu 542 hasičů a v jednu chvíli tu bylo i 70 jednotek, které ze vzduchu podporovalo 8 vrtulníků a několik dronů. Teď má po dobu následujících 2 týdnů nad požářištěm dozor správa Národního parku. Pomáhat jí bude 6 jednotek dobrovolných hasičů z okolí a také zaměstnanci Národního parku Šumava. Vznik požáru vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Konflikt na Blízkém východě změní letošní turistickou sezónu. Prodejci letenek zaznamenali až o pětinu větší zájem o cesty do Středomoří.
11: zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
7: Říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. Zvýšil se podle něj zájem i o Maroko nebo Egypt. Méně lidí má naopak zájem o Asii. Přímo na Blízký východ se zatím z Prahy obnovily 4 linky, říká mluvčí ruzyňského letiště Jiří Hanych.
12: V současné době jsou v provozu pravidelné lety společnosti Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabí a postupně se také začíná obnovovat provoz na spojeních s Tel Avivem.
7: Tam létají společnosti El Al a Izrael. V následujících týdnech by pak měla znovu začít létat aerolinka Qatar Airways do Dauha. Sára Adamcová, Radiožurnál.
5: 5 000 lidí podepsalo petici proti povolení celoročního lovu spárkaté zvěře mladší 2 let, tedy i březích samic. Zemědělci platnou vyhlášku obhajují tím, že pomůže s regulací přemnožené zvěře. Podle myslivců je ale nemorální.
13: Myslím si, že to je neetické.
14: Kritizuje vyhlášku, která platí do roku 2030, zemědělec a myslivec Lukáš Schirer. Myslí si, že jsou i jiné cesty, jak zvěře redukovat.
13: Je třeba dělat kvalitní průběrný odlov.
14: Podle ministerstva zemědělství se díky celoročnímu lovu podařilo už snížit v mnoha honitbách stavy zvěře, říká jeho mluvčí Vojtěch Bílý.
15: Primárním záměrem bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu.
14: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová, Vukatá, Radiožurnál.
5: Děti se mají v mateřských školách učit, jak zvládat emoce a rozumět jim. Učitelé k tomu dostali nově zpracované hry. Připravila je organizace SOFA.
7: Když se děti naučí ovládat své emoce, posílí svou sebedůvěru, zlepší se v komunikaci a lépe fungují v kolektivu, říká Monika Kubásková ze SOFA. Dodává, že metodika je rozdělená do 7 oblastí.
16: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají.
7: Děti si tím vytvoří lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
17: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
7: Metodika je zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
18: Hokejová reprezentace dnes vstoupí do švédských her zápasem proti domácím. Ti mají v sezóně evropských turnajů zatím samé výhry a ztratili jediný bod. Jejich výkony souvisí s širokým kádrem napříč soutěžemi, říká trenér národního týmu Radim Rulík.
19: Já si myslím, že to je skladbou toho týmu. Oni různě zkouší, oni různě s tím pracují, protože mají opravdu jakoby ohromné množství hráčů, z kterých můžou vybírat. Mají strašně silný Švédy ve švýcarské soutěži nejvyšší, ve švédské taky mají výborný hráče.
18: Zápas Švédsko-Česko začne v Angelholmu v 19 hodin. Přímý přenos bude vysílat digitální Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy a finále Ligy mistrů proti Arsenalu si na konci května zahrají fotbalisté Paris Saint-Germain. V odvetě semifinále prestižní soutěže stačila obhájcům trofeje remíza 1-1 na hřišti Bayernu Mnichov. Úvodní duel totiž vyhráli 5-4.
20: Kolony na D1 u Ostrovačic a na silnici 52 u Nových Mlýnů. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov je stále silný provoz. Nesouvislá kolona začíná na kilometru 174, teď se zastavují oba dva pruhy. Osobními auty je to do omezení na kilometr 196 na zhruba 40 minut. Na silnici 52 z Brna do Mikulova hlásíte kolony kvůli dopravnímu omezení u Novomlýnských nádrží.
21: Brna to stojí už asi kilometr před akvacentrem Moravia a z druhé strany je to výrazně horší, tam už to stojí od Mikulova.
20: A silnice 33 z Jaroměře do Náchoda je za odbočkou na Dolany po ranní nehodě stále uzavřená. Dá se to objet přes Svinišťany. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude většinou oblačnou, místy přehánky nebo i bouřky, teploty odpoledne 17 až 21 stupňů, na severu a taky na západě Čech jen kolem 15, na jihu Moravy bude teplej, tam naměříme kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Věrou Štechrovou.
0: Mohly by výhrady vládní koalice ke sjezdu sudeckých Němců v Brně poznamenat vztahy mezi Prahou a Berlínem? Jaké jsou důvody dvou příměří, která na tyto dny vyhlásily samostatně Ukrajina a Rusko? A jak chce Evropská unie vymáhat v praxi zákaz takzvaných AI svlékacích aplikací? I o tom budeme mluvit. Diskuze kolem květnového sudetoněmeckého sjezdu v Brně pokračují. Předák sudeckých Němců Bernd Posselt v bavorském rozhlase řekl, že sjezd se bude konat určitě a kritizoval Okamorovo hnutí SPD a německou stranu AfD za postoje proti smíření a Evropě. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů se snaží ve sněmovně prosadit usnesení, které by pořádání sjezdu odsoudilo. Zároveň vyzývá organizátory, aby od této akce upustili. Premiér Babiš z ANO řekl, že nepovažuje sjezd sudeckých Němců v Brně za šťastný. Doufá ale, že nevyvolá střety mezi lidmi a nezhorší česko-německé vztahy.
3: My jsme dokonce jednali s německým velvyslancem, takže my určitě nechceme, aby zkrátka tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti, pro nás Německo je strategický, ekonomicky nejdůležitější partner.
0: A brněnského sjezdu se chce účastnit i bavorský premiér Markus Söder a svou účast potvrdil také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ve vysílání je teď Jana Urbanovská z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Dobrý den.
22: Dobrý den.
0: Tak sudetoněmecké krajanské sdružení ze svých stanov už před lety vypustilo tu zmínku o osilování o vrácení majetku, který jim byl při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Co je tedy podle vás podstatou těch protestů proti pořádání sjezdu v Brně? Co na něm jeho odpůrcům nejvíc vadí?
22: No, na základě mých pozorování jde v první řadě o zneužití citlivé historické otázky pro politické účely. Samozřejmě víme, že sudetoněmecká otázka má v české společnosti dlouhodobě mobilizační potenciál, o kterém jsme si možná v roce 2026 mohli myslet, že už je vyčpělý, ale vlastně se ukazuje, že tu stále je. A teďka vidíme, že některé politické strany a zájmové skupiny využívají té příležitosti konání sudetoněmeckého setkání v Brně v podstatě k lacinému zisku politického kapitálu mezi svými příznivci a ke svému profilování. Takže za mě se jedná vyloženě o uměle vykonstruovaný problém, kdy se potom ti, kteří za pomocí šíření strachu a nenávisti jej rozmíchávají, vlastně můžou stavět do role zachránců českého národa.
0: A proč se sudečtí Němci ale rozhodli pořádat sjezd v Brně? I Bernd Posselt řekl, že nikdo neočekával, že to celé bude procházka růžovým sadem. Tak přispívá tohle nějak k tomu smíření, o kterém Bernd Posselt často mluví?
22: Tak skutečně není náhoda, že se toto setkání koná v Brně. Do Brna sudečtí Němci přijíždí na pozvání občanské iniciativy Meeting Brno, která dlouhodobě usiluje o otevřený dialog, porozumění, překonávání traumat nejen v kontextu česko-německých vztahů. A oni přitom můžou navázat na deklaraci smíření, která byla právě v Brně podepsaná v roce 2015 za brněnského primátora Petra Vokřála z ANO, ve které město Brno vyjádřilo politování nad událostmi z konce května 1945 a podporu česko-německého usmíření a dialogu. Navíc vlastně Brno je místo, které bylo historicky definované soužitím českého, německého a židovského etnika, takže má i z hlediska smíření velký symbolický význam.
0: K těm politickým aspektům hnutí SPD, které proti sjezdu nejvíc protestuje, se ale v Evropské unii spojuje s německou AfD. Tomio Okamura říká, že mají společné hodnoty. AfD přitom před rokem německá tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Tak jak se tedy politici AfD staví k odsunu sudeckých Němců a Benešovým dekretům?
22: No, to je další z velkých paradoxů těchto protestů podněcovaných zejména SPD, tedy stranou, která s AfD podobně třeba s rakouskou pravicově populistickou SPE spolupracuje a hrdě se hlásí právě k těm společným hodnotám, které jste zmínila. Přitom právě AfD opakovaně požaduje zrušení Benešových dekretů, které jsou podle ní v rozporu s mezinárodním právem a vlastně tím podmiňují dobré vztahy s Českou republikou.
0: No a jak si vysvětlit, že ale předseda bavorské AfD Pročka to usnesení namířené proti sjezdu, které navrhly české vládní strany, včera taky kritizoval?
22: Kritizoval, to, nezlobte se, to jsem nezaznamenala tady tu kritiku. kritizoval usnesení.
0: Že chce česká vláda to usnesení, že by se ten sjezd neměl konat v Brně.
22: Rozumím, tak za mě spousta věcí vlastně postrádá nějakou vnitřní konzistenci. AFD dlouhodobě spolupracuje, SPD spolupracuje dlouhodobě s AFD, která v minulosti opakovaně to zrušení Benešových dekretů požadovala, nyní zase mohou kritizovat krok, který vnímají jako namířený proti Německu.
0: No a jaké jsou tedy vlastně v současnosti vztahy těch Čechů a sudeckých Němců? V jaké fázi tedy je ten proces smíření a v čem je tedy teď ten největší problém podle vás?
22: Tak určitě musíme říct, že Češi a sudečtí Němci si k sobě cestu hledali dlouho, což bylo dáno obrovským historickým traumatem na obou stranách a také tím, že potom ty 4 poválečné dekády jejich vztahy rámovala studená válka. Ta znemožňovala kontakt, společné vyrovnávání se s

0: hostí a všechno halila do toho, do té ideologické mlhy. Pak byl samozřejmě významný milník česko-německá deklarace, kterou za českou stranu v roce 1997 podepsal tehdejší premiér Václav Klaus a obě strany se zavázaly nezatěžovat své vztahy otázkami minulosti. Posledním desetiletí se pak vzájemné vztahy, řekla bych, výrazně zlepšily, což je velká zásluha zejména občanské společnosti, ale i vstřícných a smířlivých gest ze strany tedy některých politiků.
1: No a může tahle kauza kolem sjezdu podle vás nějak vážně narušit ty vztahy mezi Německem a Českem? Protože o tom samozřejmě už píše i německý tisk.
0: Rozumím, tak věřím, že zejména diplomatickým kruhům tato kauza radost určitě nedělá, ale asi mám potřebu zdůraznit, že za to narušení vztahu nenesou odpovědnosti, kteří nastolují to téma smíření mezi Čechy a sudetskými Němci, ale právě ti politici, kteří kauzu aktivně rozmíchávají. Třeba nejnověji přenesením jejího projednávání na půdu poslanecké sněmovny. Přitom ještě na únorovém setkání s bavorským premiérem Markusem Zédrem se český premiér Andrej Babiš nechal slyšet, že se jedná o občanskou iniciativu a vláda to nebude řešit. Což jsou samozřejmě velice nešťastná gesta, která narušují důvěru a vyvolávají mezi německými, zejména právě bavorskými politiky, velmi mírně řečeno politování.
1: Jana Urbanovská z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, na shledanou.
1: Ruské ministerstvo obrany uvádí, že v noci protivzdušná obrana sestřelila nad ruským územím přes 340 ukrajinských dronů. Zatímco ukrajinský prezident ve středu sdělil, že Rusko nedodržuje příměří, které vyhlásil Kyjev od noci na středu. Podle Volodymyra Zelenského ho Rusové porušili ve více než 1800 případech. Vzdušná incidenty zasáhly i Lotyšsko. Na východě země se zřítily dva drony, které přeletěly hranice s Ruskem. Nejspíš šlo o ukrajinské bezpilotní letouny vyslané na cíle v Rusku. V souvislosti s tímto incidentem vzlétly i stíhačky sil NATO. Víc už si řekneme s Pavlem Havlíčkem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak lotyšské úřady vydaly brzy ráno varování před ohrožením vzdušného prostoru ve třech okresech u hranic s Ruskem. Bude možné zjistit, odkud byly vyslány ty drony, které dopadly na lotyšské území?
2: Tak já si myslím, že se to vystupovat dá skutečně, ale jak zmiňujete, samozřejmě v těchto situacích, kdy opravdu ty bojové operace probíhají velmi blízko vlastně území členských států NATO a Evropské unie, tak je vlastně velmi problematické častokrát prostě nějakým způsobem reagovat na ty incidenty, které nutně reagují vlastně na tu ruskou hrozbu, na ty ruské projekty, ať už jsou drony nebo rakety, tak musí na ně reagovat ukrajinská strana, aby zabezpečila své vlastní, řekněme, častokrát civilní cíle, a v těch momentech častokrát dochází prostě k ohrožení třeba i členského státu NATO a Evropské unie. Takže určitě se to dá dostupovat. V minulosti například v případě Polska to bylo možné z běloruské území určit, odkud ty projekty skutečně letěly, ale je důležité vnímat celkový ten obrázek té věci.
1: Ruské ministerstvo obrany dnes sdělilo, že od středečního večera jeho síly sestřelily nad ruským územím 347 ukrajinských dronů. Jak věrohodné je to tvrzení Moskvy a jaký důvod tedy měli Ukrajinci, pokud se to stalo k porušení příměří? Jaký je právě ten kontext?
2: Já myslím, že je důležité vnímat ta ruská oficiální místa a jejich tvrzení velmi, velmi obezřetně. Víme, že Ruská federace se snaží opravdu zneužívat vlastně tu vládní propagandu a řekněme ten informační prostor k dosažení svých vlastních bezpečnostních cílů, které se často právě odehrávají i v tom informačním prostředí a působí směrem do západní společnosti. I to, že se bavíme o této situaci, je vlastně toho příkladem. Skutečně já bych byl opravdu velmi opatrný a bral i výroky ruských oficiálních míst s velkou rezervou. Nicméně samozřejmě je tady potřeba vnímat ten celkový obrázek, který vychází z toho, že z noci, vlastně o půlnoci z 5. na 6. května vyhlásila ukrajinská strana příměří. Jednostranně vlastně na Češ má být reagováno potom z 8. na 9. ze strany Ruské federace. Nicméně samozřejmě my víme, že ta příměří skutečně nejsou koordinována, nejsou vzájemně respektována, ani vlastně Rusko pokračovalo masivně vlastně v zásazích ukrajinských cílů v tom daném období, tedy například včera, tohle to dále pokračuje a pokud tady dochází k nasazování nějakých ukrajinských prostředků, tak já mám za to, že jsou to primárně obrané, řekněme, reakce na to, že Ruská federace nikdy nepřestala bombardovat ukrajinská města a různá místa po celé zemi.
1: Tak mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině uvádí, že ruské vzdušné útoky na ukrajinská města si vyžádaly od začátku května životy nejméně 70 civilních obyvatel a více než 500 jich bylo zraněno. Jak si vysvětlit tu intenzitu ruských úderů právě v těchto dnech a týdnech?
2: Já si myslím, že opravdu ty bojové operace v průběhu času se skutečně vyvíjí na intenzitě. Vy jste zmiňovala to číslo třeba několika stovek vlastně těch projektilů. Běžně to bývá například až 1000, respektive v těch nejvíc exponovaných dnech to bývá třeba až 1000 projektilů, ať už jsou to drony nebo rakety nebo nějaké jiné projektily, různé další balistické objekty, které potom vlastně dopadají na ukrajinské území a Ukrajina je sestřeluje. Takže opravdu ta intenzita těch bojových operací se postupem mění v čase. Na druhou stranu opravdu ona neklesá z hlediska té ničivosti a vlastně dopadu na to civilní obyvatelstvo. Samozřejmě je vždycky prioritou toho daného a která v tomto případě je Ruské federace agresora, který vlastně takto působí, jestli bude prioritizovat útoky na to civilní obyvatelstvo, nebo naopak se bude soustředit na ty vojenské cíle. Z vojenského hlediska jde vnímat to, když se agresor zaměřuje na civilní cíle jako určitou slabost, protože se mu nedaří na té frontové linii. Vidíme ten trend, kdy Rusko nejen, že ztrácí území, ale samozřejmě také masivně ztrácí svoje vojáky. Teď jsme ve chvíli, kdy Ukrajina dokáže opravdu likvidovat více ruských vojáků, než Rusko dokáže rekrutovat. Tohle to je dynamika, která na tom válečném poli velmi, velmi negativní a v tomto smyslu samozřejmě to, že se ta pozornost přesouvá na to civilní obyvatelstvo, je bohužel v tomto smyslu logické, protože Rusko tu válku nejenže nevyhrává, ale ono ji naopak postupem času stále více ztrácí z hlediska půdy pod nohami.
1: Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Naslyšenou, děkuju.
2: Moc vám děkuji, přeji hezký, nashledanou.
1: Od 2. prosince už nebude možné pomocí umělé inteligence vytvářet sexualizované snímky a videa skutečných lidí bez jejich souhlasu. Na zákazu aplikací, které toto umožňují, se shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států Unie. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k AI navrženého Evropskou komisí. Takzvané svlékací aplikace dokázaly z běžných obrázků oblečených lidí na internetu vytvořit jejich nahou variantu. Ve vysílání je teď Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak tedy vypadá ta podoba zákazu těch svlékacích aplikacích? Koho se bude týkat nejvíc? Vývojářů, platform nebo samotných uživatelů?
3: Ta podoba je tentokrát velmi jednoznačná. Myslím, že evropským regulátorům došla trpělivost a jsem tomu velice ráda. Tady se bavíme o jakémkoliv systému, který produkuje a distribuuje tyto nahé fotky bez souhlasu těch konkrétních lidí. Takže tady se především bavíme o velkých platformách, nad kterými má kontrolu Evropská komise. Od 2. prosince bude naprosto jednoznačně zakázána tato praktika a bude možné ji sankcionovat.
1: A je jasné, kdo a jak to bude kontrolovat a vymáhat?
3: U těch velkých platform, které mají nad 45 milionů uživatelů měsíčně, a je jich teď asi 20 v Evropě, a patří tam právě X a Facebook a další, tak tam to kontroluje Evropská komise, která najala datové analytiky a která se jim může podívat těm platformám do algoritmu a může opravdu dělat hloubkové vyšetřování, jestli ty platformy podnikly potřebná opatření, aby snížily rizika. Ale to, co se teď stalo, to není nějaké jaksi posuzování toho, jestli udělali ty platformy, co měly. Tady je jasný zákaz a pokud se ty obrázky se budou objevovat, tak je bude naprosto zřejmé, že ty platformy nedodržely ta pravidla a bude možné jim dát tu sankci až 6% celkového ročního světového obratu. Může to finančně velice bolet.
1: Oběti těchto deepfake videí často říkají, že to odstranění obsahu je téměř nemožné. Tak změní se i pro ně něco konkrétně? Budou muset ty AI platformy odstranit i zpětně dozadu ty fotky, které tam jsou?
3: Ty fotky nebudou už k vidění, nebudou prostě, to je naprostý zákaz. A já ještě, když jsem o těch věcech jednala, tak jsem vždycky chtěla po těch vývojářích, aby když vyvíjejí technologii, která může způsobit škodu lidem, tak ať zároveň vyvíjejí technologii, která ji odstraní. A tady já jsem přesvědčena, že ty platformy mají technologii, která umí všechny ty fotky identifikovat a odstranit. Tohle je technologická a proveditelná záležitost. A samozřejmě, že ty jednotlivé oběti se nemohou bránit a je to opravdu velmi dramatický, drastický zásah do důstojnosti a práva na soukromí lidí. Takže je potřeba tady zakročit.
1: Ty problematické fotky hodně tvořil třeba Grok na síti X Ilona Muska. Tak spolupracuje Evropská unie v tomhle například právě i se Spojenými státy nebo dalšími partnery?
3: Evropská unie, která tím pověřila Evropskou komisi, nemusí spolupracovat přímo s jiným státem a samozřejmě, že Spojené státy se nabízejí jako líhem všech těchto digitálních firem. Je tam komunikace, nenazvala bych to spoluprací, právě s firmou Ilona Muska s Xem, která je napojena na Grok a už v lednu oznámila komise, že má velké podezření, že Grok porušuje už stávající evropské předpisy, ještě před tím zpřísněním, kterému došlo teď. A já očekávám, že to bude korunováno vysokou sankcí, ale to nemůžu předjímat, spíš bych to tak odhadovala. Takže ta komunikace tam probíhá, Grok reagoval po tom lednovém oznámení komise, že vyvíjí kroky k omezení rizik, takže tohle je pořád ta samá písnička, že ty platformy slibují a nic moc se nezlepšuje, jednotliví uživatelé nevidí to zlepšení a tady je potřeba opravdu zakročit, aby uživatelé nebyli tímhle způsobem dehonestováni. Tohle je to nejdramatičtější, nejdrastičtější, co se jim může stát, že někdo zneužije jejich intimity a bez souhlasu dá někam nahé fotky.
1: Ale znamená to, že ten zákaz se bude vztahovat třeba právě i na ty americké platformy?
3: Především, protože mezi těmi 20 platformami, které má pod kontrolou komise, tak je drtivá většina amerických. Máme tam čínský TikTok a ještě někdo další je tam neamerický, ale není to útok na Ameriku, je to útok na bezskrupulózní chování těch digitálních platform, vydělávání peněz na hnusu a na zakázaném obsahu v Evropě a tohleto samozřejmě my Evropani nechceme.
1: Je tedy jisté, že v prosinci ten zákaz opravdu začne platit? V jaké fázi je ta legislativa?
3: Ta legislativa je překvapivě rychlá a jak jsem říkala, já jsem přesvědčená, že ty platformy jsou technologicky připraveny to zajistit tak, aby se takové obrázky už 2. prosince v jejich vlastním zájmu neobjevovaly. Protože tak, jak hlásí komise, že je některé věci složité jim prokázat, tak tady tohle by měla být věc, která bude snadno
1: jasná, viditelná, jednoduchá
3: a sankcionovaná.
1: Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Děkuji, naslyšenou.
3: Já vám děkuji, přeji hezký den, nashledanou.
1: A teď už zprávy.
4: 12 hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus.
4: Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynartic na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté spolu s hasičskými vyšetřovateli. Náklady na sanaci škod odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. S dalším dohledem nad oblastí bude další 2 týdny pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů a několik zaměstnanců Šumavského národního parku. Přestal také platit noční zákaz vstupu do lesa. Česká národní banka dnes oznámí výši základu. základní úrokové sazby podle analytiků nejspíš zůstane na stejné úrovni, tedy na 3,5%, a to navzdory rychlému růstu inflace. Za poslední dva měsíce se zvýšila o více než 1 procentní bod. Podle expertů ale zatím nejsou dopady takové, aby se měnová politika musela zpřísnit. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Za litr benzínu Natural 95 teď řidiči zaplatí v průměru 42 korun a 80 haléřů, a to je o korunu a 14 haléřů víc než minulý týden. Nafta zdražila o 49 haléřů na průměrných 43 korun a 31 haléřů za litr. Nejlevnější benzín natankují řidiči na pumpách v Ústeckém kraji, naftu v Jihočeském. Nejdražší paliva jsou v Praze. Zahraniční obchod Česka skončil v březnu v přebytku skoro 32 miliard korun. Meziročně byl tak o skoro 4 miliardy korun vyšší, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. A pomohl hlavně obchod s dopravními prostředky, jako jsou letadla, lodě, lokomotivy nebo jízdní kola a auta. Příznivý vliv měl i obchod s počítači a elektronickými přístroji. Kriminalisté navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení. 4 z obviněných zůstávají ve vazbě, 5 lidí už je ve vězení kvůli předchozím trestným činům. Ostatní jsou vyšetřováni na svobodě. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na zhruba 175. kilometru a pomalu se jede až k omezení u Brna na 196. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu, ale celý úsek projedou rychleji. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 z pražského kruhu na 11. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu a v koloně z 9. kilometru se zdržíte kolem 10 minut. Neprůjezdná je v Praze ulice do Horoměřic mezi Lipskou ulicí a odbočkou na Nebušice. Řeší se tam vážná nehoda dvou aut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude většinou oblačné, od západu postupně místy s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě je dnešní vydání Názorů a argumentů.
6: Jak se pokles popularity Donalda Trumpa projeví ve volbách do amerického kongresu? Proč se Izraelci pokusí napodobit Maďary? Co čeká Arménii na cestě od Ruska? Těmto a dalším tématům se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
5: Názory a argumenty.
6: Sjezd sudetských Němců se bude konat v Brně od 22. do 25. května 2026. Setkání, které organizuje festival Meeting Brno, vyvolal velkou diskusi. Otázce, jestli se má takový sjezd konat na území České republiky, se věnovala i poslanecká sněmovna. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Proč se touto otázkou sněmovna vůbec zabývala?
7: Protože představitelé SPD si to vyhodnotili tak, že když se poprvé v historii koná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky, že to může být téma, které zaujme jejich voliče a že to může být to téma podáno takovým způsobem, aby opět jitřilo staré rány a vyvolávalo emoce, protože samozřejmě v naší společné historii česko-německé je kapitola minimálně jedna, která dosud rezonuje ve veřejném mínění u některých lidí, a to je kapitola týkající se nacistického Německa, toho, co se dělo za druhé světové války a co se také dělo pak při odsunu sudetských Němců z tehdejšího Československa. Byť v minulosti už došlo k určitému smíření, byť sudetoněmecké krajanské sdružení opakovaně dává najevo, že nechce vznášet žádné majetkové nároky, že nechce prolamovat Benešovy dekrety, tak přesto někteří politici s touto kartou neustále hrají, takže se o to pokusila také SPD, pokusila se ve sněmovně prosadit určité usnesení a vzhledem k tomu, že opozice prováděla různé obstrukce, tak se k tomu hlasování o usnesení poslanecká sněmovna vůbec nedostala a ta schůze skončila. Takže je otázka, zda ještě v dohledné budoucnosti, než se ten sjezd toho sdružení bude konat v Brně, se k tomu poslanecká sněmovna dostane a nějak vyjádří. I kdyby se vyjádřila negativně, tak by to neznamenalo, že by se ten sjezd nekonal, protože organizátoři

0: vábení určitého populismu a neodmítli tuto akci, ani samozřejmě se tedy nějak vehementně za ní nepostavili, takže se spíš tomu postavili neutrálně, což si myslím, že je rozumný postoj a takovýto postoj podle všeho, alespoň podle výroku Andreje Babiše, hodlá zachovat i česká vláda.
1: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Za půl roku proběhnou ve Spojených státech volby do sněmovny reprezentantů a třetiny senátu. Pro prezidenta Donalda Trumpa jsou klíčové, neboť většina jeho republikánské strany ve sněmovně je velmi těsná. Kvůli nespokojenosti občanů s jeho politikou by o ni mohl přijít. Proto nejenom on sám, ale i jeho strana věnují takovou pozornost překreslování volebních obvodů. V souvislosti dodává politolog, publicista a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe.
2: Americký prezident Donald Trump se po 15 měsících od nástupu do Bílého domu potýká s rekordním propadem popularity a táhne ke dnu i svoji republikánskou stranu. Podle nejrůznějších průzkumů by republikáni měli v listopadových volbách do kongresu ztratit většinu ve sněmovně reprezentantů a možná dokonce i v senátu. Republikánům škodí nejen celkový propad popularity Trumpa, ale také stále více kritický pohled většiny americké společnosti na to, jak si Trumpova administrativa počíná v řízení hospodářství, v imigrační politice a nejnověji v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Žádné americké angažmá ve vojenském tažení mimo hranice Spojených států nebylo v moderní americké historii tak nepopulární, jako je právě útok na Irán, zejména jeho provedení. Sám Trump upozorňuje, že pokud republikáni ztratí většiny v obou komorách kongresu nebo třeba jen ve sněmovně reprezentantů, pokusí se demokraté o jeho impeachment. I kdyby k tomu ale nedošlo, docela jistě by následovala celá řada vyšetřování nejrůznějších praktik Bílého domu. Sněmovna má totiž právo zřizovat vyšetřovací komise, před nimiž musí ti, kdo jsou předvoláni, vypovídat pod přísahou. Docela jistě by se tak ku příkladu rozhořilo vyšetřování snah Bílého domu znemožnit přístup veřejnosti k Epsteinovým složkám. Trumpovo jméno se ve složkách týkajících se organizování sexu s nezletilými jeho bývalým přítelem, miliardářem Jeffrey Epsteinem, objevuje mnohokrát. Ministerstvo spravedlnosti ale většinu podrobnějších informací týkajících se Trumpa ve složkách začernilo. I kvůli obavám z drtivé porážky ve volbách spustila Trumpova administrativa sérii pokusů ovlivnit podzimní volby ve prospěch republikánů. Sám Trump už vloni vydal výnos, v němž požaduje, aby se voliči prokazovali voličskými průkazy osvědčujícími, že jsou občany Spojených států. V Evropě, kde má každý volič občanský průkaz, by tento požadavek nebyl ničím neobvyklým. Ve Spojených státech se ale totožnost voličů zatím prokazovala jinak. Hlavním problémem ale je, že o tom, co je k účasti ve volbách zapotřebí nebo jak volby vůbec probíhají, rozhodují jednotlivé státy Americké unie. Trumpův dekret byl tedy okamžitě napaden u soudu jako neústavní. Trump nyní naléhá na republikány v kongresu, aby prosadili zákon, který by voličské průkazy u voleb požadoval. I v tomto případě je ale jisté, že kdyby zákon navzdory odporu demokratů prošel, bude napaden u soudu kvůli své údajné neústavnosti. Mezitím Federální úřad pro vyšetřování, známý pod zkratkou FBI, zabavil voličské seznamy z voleb v roce 2020 v několika státech. Demokrati protestují, že je to protizákonné a že se Bílý dům bude snažit s pomocí zmanipulovaných dat ukázat, že došlo k podvodům. Seznamy navíc obsahují citlivá osobní data, která mohou být zneužita k nátlaku na některé voličské skupiny. Trump také spustil cosi jako válku mezi republikány a demokraty o překreslování voličských obvodů, když před časem vybídl republikány v Texasu, aby s pomocí překreslení obvodu získali až 5 křesel ve sněmovně reprezentantů navíc pro republikánskou stranu. Demokraté odpověděli vlastním překreslováním ve státech, kde mají většinu. Tento souboj o obvody nyní dosáhl nové intenzity, když konzervativní nejvyšší soud zrušil nedávno zákon, který zaručoval s pomocí způsobu, jakým byly nakresleny některé voličské obvody ve státech s výrazným podílem menšin, křesla pro menšiny ve sněmovně reprezentantů. K tomu, aby účelové volební inženýrství republikánům výrazně pomohlo, stojí ale v cestě několik překážek. Jednou je skutečnost, že demokraté nyní mají v průzkumech takovou převahu, že nejspíš zvítězí i v řadě tradičních republikánských obvodů. Navíc pokusy manipulovat volebními pravidly nejsou populární a republikánům mohou ve veřejném mínění více ublížit než pomoci. Největším nebezpečím pro demokraty je, že Trump vytváří svým zpochybňováním dosavadních volebních pravidel chaos a nejasnosti. Toho pak může Bílý dům využít ke zpochybnění výsledku voleb v některých státech.
1: To byl Jiří Pehe.

0: V Maďarsku nedávno prohrál parlamentní volby Viktor Orbán po zhruba 16 letech v čele vlády. Izraelská opozice nyní usiluje o podobný tah. Ve hře je otázka, jestli se jí podaří odstavit od moci podobně dlouho vládnoucího Benjamina Netanyahua. Není ale jisté to, jestli, když dva dělají totéž, stane se totéž. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
1: Volby v Izraeli se budou konat nejpozději za půl roku a ti, kdo jsou proti Netanyahuovi, v tom vidí další příležitost sesadit premiéra z funkce. To se už dvakrát stalo, naposledy v roce 2021, ale jen dočasně, než se znovu vrátil do premiérského křesla. To mimo jiné ukazuje, že Netanyahuova nepopularita u podstatné části veřejnosti k jeho politickému konci nestačí. I v Izraeli nepochybně sledovali snahu maďarské opozice sesadit Viktora Orbána, který do maďarského politického systému vrostl pravděpodobně mnohem více než Netanyahu. Maďarské opozici se to povedlo pomocí dvou kroků. Za prvé sestavením velmi široké koalice proti Fidesu, podle zásady všichni proti Orbánovi. A za druhé nasazením kandidáta, který nebyl Orbánovým ideologickým opakem, ale spíše lepší nebo nějak přijatelnější verzí téhož. Tím byl Péter Maďar, ale podobný tah už opozici nevyšel v roce 2022 pod vedením konzervativního politika Pétera Markizaje. V Izraeli je situace podobná, i když ne totožná. Netanyahu je také velmi schopný politik a rétor, který dokáže přesvědčit nemalou část společnosti nenutně o tom, že je skvělý, ale že je lepší než jakákoliv alternativa. Stejně silného vyzývatele ale izraelská opozice zatím k dispozici nemá. Ale právě v těchto dnech se hraje o to, zda se proti němu shromáždí takové hnutí, které by mu znemožnilo znovu sestavit vládu. Dosud se spekulovalo o volebním spojení dvou středových stran, ex-premiéru Jaira Lapida a Naftali Beneta. Ti před pár dny vytvořili koalici nazvanou Beyachad společně. Společně by dostali více hlasů než Netanyahuův Likud, ale pravděpodobně žádné hlasy od voličů Likudu navíc. Dalším faktorem je rozhodnutí bývalého náčelníka generálního štábu Gady Eisenkota vstoupit do politiky. Jako člověk z bezpečnostního prostředí, otec syna, který padl jako voják v Gaze, a navíc co by Izraelec marockého původu, by měl velkou šanci přetáhnout Likudu část pravicových voličů. Teď jde o to, jestli by je přetáhl pro svou vlastní malou stranu Yashar nebo pro nějakou větší koalici s Bennettem a Lapidem. Ti se pokoušejí Eisenkota získat pro trojkoalici. Lapid dokonce obětavě nabídl své druhé místo na kandidátce, protože Bennett chce být nadále jedničkou. Politologové debatují, jestli by tato trojkoalice vyvolala ve společnosti takové nadšení, aby společně získala více než jen pouhý součet současných voličů. A nebo zda by nebylo pro Eisenkota i celou věc proti Netanyahuovské koalice výhodnější, aby kandidoval sám. Pro část pravicových voličů jsou Lapid i Bennett obtížně přijatelní. Dalším faktorem je vznik případných dalších uskupení. Jednou je ohlášená strana rezervisté, která je mimo jiné velmi kritická k odpíračům vojenské služby. Právě otázka Netanyahuových ústupků náboženským stranám v této věci postavila proti premiérovi několik významných likudníků. Mluví se o vzniku jakéhosi Likudu B, bez Netanyahua a bez spojení s extremisty. Podle nejrůznějších modelů by současná Netanyahuova vládní koalice dostala jen asi 51 mandátů, o 10 méně, než je třeba k sestavení vlády. Široká koalice proti premiérovi by mohla dostat 60 nebo 61 křesel. Je tedy na hranici toho, co potřebuje. Jestli Izraelci napodobí Maďary, zatím není jisté. Více bude zřejmé až na podzim. Ostatně ani v Maďarsku možná Orbán se svým úplným koncem nepočítá.
0: Dodává Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Bývalý český premiér a eurokomisař Vladimír Špidla se vrací do politiky. 1. května, čili na svátek práce, začal sbírat podpisy k založení strany s názvem Nová sociální demokracie. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Chudák pan Špidla, dalo by se říci. Podle všeho slušný člověk s pravověrným levicovým smýšlením, někdejší předseda ČSSD i premiér, totiž musel poslední roky dost trpět. Když ze sněmovny vypadlou stranu nenapadlo po dvou letech skoprnělosti nic lepšího, než změnit název. Jehož, a tedy i notoricky známé značky ČSSD, se i hned zmocnil jiný bývalý předseda strany i vlády Paroubek, neodbytně působící dojmem, že mu jde hlavně o to prodrat se znovu do vyšších politických pater a ne o nějaké levicové ideje. A co teprve, když původní stranu založenou už roku 1878 zavlekl pod nešťastným jménem Socdem ex-ministerský tandem Maláčová-Zaorálek do bojovného, podle mnohých dezinformátorského uskupení Stačilo, ve kterém hráli prim komunisté, po únoru 1948 sociální demokraty zaškrtivší, což není a také by jistě nemělo být zapomenuto. Přitom současné předsedkyni KSČM Konečné nadbíhala Maláčová, až oči přecházely. Vladimíru Špidlovi se proto možná ulevilo, když i tenhle podnik propadl. Ale pak na sjezdu Socdem, asi ne náhodou pouze online, neprosadil vyhlednutého šéfa pražské buňky Petra Pavlíka, zatímco Maláčová svého favorita Nedvěda s programem Kráčet dál a možná i splynout se Stačilo, ano. A na konci roku tehdy mohl Špidla propadnout z maru a říkat si, že stejně levicový elektorát už vyluxoval pružný Andrej Babiš, původně vidění spíše pravicového, co by miliardář. Jenomže Špidla je ukázkovým srdcařem, jak se říká, a tak zakládá stranu, která má na nejstarší českou navazovat. Zatím jí říká Nová sociální demokracie, ale OUHA, zkrátka NSD, by příliš upomínala neblahou hitlerovskou partaj. Nad názvem třeba ještě podumat. Předsedu ale Špidla vyhlednutého má zmíněného Pavlíka a sám chce v užším vedení přispívat zkušenostmi. Ještě před zahájením sběru podpisů potřebných k registraci zveřejnil, co si jako základní teze. Cituji, lidé si jsou rovni, i když nejsou stejní. Chudoba má své strukturální příčiny a není pouhým selháním člověka. Existuje pokrok a je možné společným úsilím vylepšovat společnost a životní poměry a konečně zápas mezi prací a kapitálem v zásadě neskončil. Což může znít jedním sympaticky, druhým naivně, třetím utopicky a čtvrtým jako parodie na Farmu zvířat. Ale humor stranou, autentickou levici domácí politika skutečně postrádá, protože ta tradiční zhanědla, jak říká Špidlu podporující dlouholetý komunistický politik Jiří Dolejš, vyloučený v loni konečnou kvůli kritice obětí se Stačilo. V přípravné skupině je obecně známý ještě ex-ministr Dienstbier, ale jestli se přidají někteří další bývalí kolegové, z nich se řada kvůli Maláčové se Zaorálkem z politiky úplně stáhla, těžko odhadnout. Někteří dost možná vidí roli sociální demokracie, aspoň u nás, definitivně ukončenou a získat ztracené příznivce volící Babiše jako nereálné. Ale současný svět se dynamicky proměňuje a hlavně stále dorůstají nové generace s jiným viděním světa a jistě i se sociálním cítěním, které má u nás prokazatelné kořeny. Jenomže tu za celých 35 let opravdová moderní levice vlastně nebyla, jen se o ní dokola mluvilo. Pokud však má vzniknout, Vladimír Špidla se jeví jako její přirozený kmotr.
0: Vysvětluje Ondřej Konrád. Pro blahobyt státu už nebude rozhodující, kolik tam bude vyrobeno oceli nebo aut, ale zda dokážou včas naskočit na vlnu rozvoje umělé inteligence a dalších moderních technologií. V tomto má Česko co dohánět, soudí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
4: Před pár dny vyšel mezinárodní žebříček prosperity společností HelloSafe. Česko se v něm umístilo na luxusním 19. místě, před Francií, Velkou Británií, Itálií nebo Španělskem a jen o jednu příčku za Kanadou a dvě za Spojenými státy. Stupně vítězů obsadili Norsko, Irsko a Lucembursko. Výsledek se pochopitelně odvíjí od zvolených kritérií. V tomto případě jich bylo 5. HDP na hlavu v paritě kupní síly, hrubý

0: Národní důchod, index lidského rozvoje, příjmová nerovnost a relativní míra chudoby. Ekonomická zdatnost země má stejnou váhu jako kvalita života a způsob, jakým je bohatství mezi obyvateli rozdělováno. Česká republika se dostala tak vysoko především proto, že je tu špetka miliardářů a málo vyloženě živořících lidí. Podle šetření Eurostatu z roku 2024 vykazuje nejnižší příjmovou nerovnost v rámci Evropské unie a míra chudoby je zde přijatelná, například o 2% body nižší než ve Francii. Strany, které tady vládly v posledním čtvrtstoletí, ať už sami sebe deklarovali jako pravicové či levicové, provozovali středovou politiku. Nechali vyrůst několik dominantních skupin či jedinců, ovšem v porovnání s tradičním kapitalistickým světem to bylo pouze pár kapek v moři. Sociální smír byl heslem Nečasovi, Sobotkovi, Babišovi i Fialovi vlády. Něco málo ubrat, jinde přidat, ale hlavně zajistit klid na práci a úplně neudusit podnikatelskou sféru. Jenomže tento pragmatismus může záhy narazit do zdi. Výhody dané geografickou polohou, kvalitními zaměstnanci a průmyslovou základnou se vyčerpaly. Vyndejte hřebeny, nastávají všivé časy, jak by řekl Jarek Nohavica. Zkrátka už není kam sáhnout, aby se nastartoval další růst. Respektive je, leč chybí odvaha, koncepce, strategické myšlení. Vládní management asi objektivně není schopen vytvořit ekosystém inspirovaný Silicon Valley s jeho startupovou filozofií riskování, dravosti a neúspěchu jako cesty k inovativním řešením. I tamní investoři mají strach, že jejich miliony dolarů vyletí komínem, avšak ještě větší, že by propásli podporu průlomového nápadu. Čeští ministři neumějí a logicky ani nechtějí kopírovat čínský technologický boom. Otázka je, zda aspoň zaznamenali zprávu z Moskvy, že se dcera ruského prezidenta Vladimira Putina stala šéfkou projektu umělé inteligence na Moskevské státní univerzitě. Jekaterina Tichonovová bude řídit jedno z nejpokročilejších center pro výuku a výzkum AI v Rusku. Jinak řečeno, i diktátor čerpající svoji životaschopnost z ropy, plynu a zbrojního průmyslu si je vědom, v jaké oblasti se bude odehrávat střet o budoucnost. A Spojené arabské emiráty opustili OPEC proto, aby rozhodovali o ceně ropy autonomně a její výnosy mohly investovat právě do rozvoje AI. Tuzemské politiky, zdá se, podobné výzvy nechávají chladnými. Rozhodnutí stínové vlády ODS vytvořit pracovní skupinu pro digitální transformaci a umělou inteligenci a konstatování jejího šéfa Martina Kupky, že AI má být motorem české ekonomiky, reálný plán nahradí stěží. Po hříchu Andrej Babiš nemá žádný.
1: Slovo měla Kateřina Perknerová. Arménie, dlouho považovaná za blízkého spojence Ruska, hostila počátkem týdne evropské lídry a kanadského premiéra na summitu tzv. Evropského politického společenství. Další den se v zemi uskutečnil vůbec první bilaterální summit mezi Evropskou unií a Arménií. Proč je tato událost důležitá, především pro Zakavkazskou republiku, vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Ač malá a zdánlivě zapadlá hornatá země na pomezí Evropy a Asie, je Arménie světoznámá, zejména proto, že byla první zemí, která kdy přijala křesťanství jako státní náboženství už někdy kolem roku 300 po Kristu. Arménská národní identita je tak neodmyslitelně spjata právě s arménskou apoštolskou církví, jež je vůbec nejstarší křesťanskou národní církví na světě a k níž se dnes hlásí 95% místního obyvatelstva. Připočteme-li k tomu slavné světové umělce arménského původu po celém světě, namátkou jmenujme alespoň amerického prozaika Williama Saroyana nebo francouzského šanzoniéra Charlesa Aznavoura, máme tu malý, ale nesmírně zdatný národ, který podobně jako Židé zanechal svou stopu doslova po celém světě. Pokud jde o moderní dějiny, je to o dost strastiplnější. Hlavní pohromou pro Armény byli sousední Turci, jejichž výboje vyvrcholili arménskou genocidou z roku 1915. Následovala poroba ruská, či spíše sovětská. Ta sice rozpadem Sovětského svazu před 35 lety skončila, ale ruský vliv je tu patrný neustále. Právě proto je pro současný oficiální Jerevan tak důležité co nejuniverzálnější ukotvení v mezinárodních strukturách, z nichž se nejpřirozeněji nabízí právě integrovaná Evropa. Summit Evropského politického společenství, který v Jerevanu proběhl počátkem tohoto týdne, je setkáním spolku méně oficiálního než dejme tomu summit NATO či Evropské unie, a tak se stal ideální platformou pro začleňování Arménie do evropských struktur. Aniž bychom zabíhali do detailů, připomeňme si i některé důležité výroky. Ursula von der Leyenová zmínila evropský plán stability a růst z roku 2024, schválený Evropskou unií, který by měl mobilizovat evropské investice do arménské ekonomiky. Zblížení země pod legendárním Araratem s Evropou bylo každopádně leitmotivem celé události. O to důležitějším, že podle arménského analytika Borise Navasardiana v posledních letech značně vzrostla hospodářská závislost Arménie na Rusku. Arménský premiér Nikol Pašinjan zase zdůraznil mentální a strategický posun, který dva evropské dny v Jerevanu znamenali. A co na to všechno Rusové? Tak třeba list Moskovský Komsomolec. Ruská politika v této zemi se realizuje opatrně a ve skrytu, ale důsledně. Až nakonec došlo i na vyloženě rusofobní evropský sled v Jerevanu. K čemuž už jen dodejme. Jerevanský summit přišel v pravou chvíli.
1: A slova Libora Dvořáka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Ženy na frontě.
4: Marie Kvapilová zachraňovala na východní frontě životy raněným československým vojákům. Pod nepřátelskou palbou jich z první linie odtáhla desítky.
5: Hodně našich tam padlo, my jsme měli plný ruce práce, museli jsme je potom ledě tahat zpět. Kolik jsme raněných mohli, tolik jsme jich vytáhli, tam jsme potom ošetřili a tak to byl náš první boj u Sokolova.
4: Marie Kvapilovou připomene historička Alena Flimelová.
3: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8. hodině večer na Plusu.
6: 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Požár v Národním parku České Švýcarsko je u konce. Správa parku zrušila noční zákaz vstupu do lesa. Evropská unie zakáže takzvané svlékací aplikace umělé inteligence a Češi v jarním kole potravinové sbírky darovali potřebným rekordních 702 tun zboží. Zprávy a Martin Matějka. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynártice na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa a příčinu požáru zjišťují kriminalisté spolu s hasičskými vyšetřovateli. Náklady na sanaci škod odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. S dalším dohledem nad oblastí bude další dva týdny pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů a několik zaměstnanců Šumavského národního parku. A přestal také platit noční zákaz vstupu do lesa, říká mluvčí parku Tomáš Solov.
7: Návštěvníci již nejsou povinni chodit pouze po značených turistických trasách, ale mohou chodit po všech cestách. Tím, že skončily hasební práce, tak se otevírají i ty dvě značené turistické trasy, které byly dosud uzavřené.
6: Evropská unie zakáže od prosince takzvané slékací nástroje umělé inteligence. Tyto aplikace umožní vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom jít o osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se dnes shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Dohodu musí ještě formálně potvrdit. Na unijní trh nebude možné uvádět například systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů bez přiměřených bezpečnostních opatření. Tuto problematiku upozornil především skandál na síti X. Uživatelé tam pomocí chatbota Grok bez souhlasu generovali a upravovali sexualizované fotografie reálných žen a dětí. Kromě programu Grok existují i další specializované aplikace zaměřené přímo na vytváření podobného obsahu.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie, to je o 184 tun víc než loni, informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Komu sbírka pomáhá nejvíc, vysvětluje mluvčí federace Vendula Seifertová.
9: Jsou to z velké části samoživitelé, maminky s malými dětmi, rodiny v krizi nebo prostě lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
6: Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách, další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Rumunský vzdušný prostor dnes krátce narušil ruský bezpilotní stroj. Stalo se to v době ruských útoků na Ukrajinu nedaleko od hranice s Rumunskem. Informovalo o tom ministerstvo obrany v Bukurešti. A kvůli ruským aktivitám vzlétly v Rumunsku dva letouny F-16. Země podobné incidenty, kdy ruské drony útočící na Ukrajinu vlétnou do jejího vzdušného prostoru, zaznamenává opakovaně. A v některých případech ruské drony nebo jejich části dopadly i na rumunské území. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšilo 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými, pokračuje Karel Řehka.
10: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek, ale je to zároveň ocenění té práce, je to projev důvěry ze strany armády ve schopnosti těchto lidí.
6: Řehka dnes taky udělal armádní odznaky za zásluhy nebo plakety za záchranu lidského života. A pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Za litr benzínu Natural 95 teď řidiči zaplatí v průměru 42 korun a 80 haléřů. To je o korunu a 14 haléřů víc než minulý týden. Nafta zdražila o 49 haléřů na průměrných 43 korun a 31 haléřů za litr. Nejlevnější benzín natankují řidiči na pumpách v Ústeckém kraji, naftu v Jihočeském. Nejdražší paliva jsou v Praze. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na zhruba 169. kilometru a pomalu se jede až k omezení u Brna na 196. A místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu, ale celý úsek projedou rychleji. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 se u Pražského okruhu na 11. kilometru řeší nehoda dvou aut v levém pruhu. Na místě je policie, vše je označeno světelnou šipkou v koloně, která začíná na 9. kilometru, se zdržíte do několika minut. Na dálnici D8 směrem z Drážďan na Prahu se za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 4. kilometru srazila dvě nákladní auta a projíždí se jen jedním pruhem a v koloně z 9. se zdržíte půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou oblačné, od západu postupně místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
11: Je rapidní růst inflace překvapením? Jak může stát bojovat proti vysokým cenám, zejména pohonných hmot? Čeká eurozónu recese? I o tom budeme mluvit. Hostem pořadu Jak to vidí je dnes statistik a ekonom, bývalý rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Hindels. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
8: Jak to vidí?
11: Meziroční inflace v Česku letos v dubnu zrychlila na 2,5%, z březnových 1,9%, to se dalo čekat, ne?
12: No, je vidět, jak je ekonomie velmi pestrý obor, jak se to vlastně děje po každé. Nic není opakovatelné, vždycky věci, které se staly, už se nikdy neopakují v té samé podobě. Před dvěma, třemi lety jsme měli energetickou krizi, vyšplhali jsme se s mírou inflace v roce 2022 na 15,1, v roce 2023 na 10,7, tak zaplať pánbu, už je to za námi. Teď se pořád někde točíme 2,5%, je pořád blízko inflačního cíle. Ty důvody jsou různé, ty projevy jsou různé. Já si možná teď dovolím takovou malou reminiscenci. Někdo to nazývá třetím ropným šokem, to, co se děje, protože příčina toho, co jste říkali, je vlastně to, co se děje na Blízkém východě nebo kolem Iránu. Ty reminiscence také nefungují, ta opakovatelnost těch věcí prostě nedává srovnání. V roce 73, když byla jomkypurská válka, tak samozřejmě se to okamžitě v říjnu 73 se to samozřejmě odrazilo na cenách ropy a tenkrát ropa vzrostla z nějakých 3-4 dolarů ceny, tenkrát 3-4 dolary, dneska kde jsme, zrostla na nějakých 12 dolarů. Potom byla ten druhý, a to byl první ropný šok, potom byl ten druhý ropný šok kolem roku 80-81 Irák, zase Irán, teda Irák, Irán, nástup islámského režimu v Iránu. Tenkrát ta ropa stoupla z nějakých 13-14 dolarů na 39-40, čili trojnásobek, to první byl skoro čtyřnásobek. Teď prožíváme jakési drama. Když se na to podíváte, tak jsme někde možná včera už zase pod 100 dolary, možná dneska budeme nad 100 dolary, nevím, je to prostě nečitelné, ale ta záležitost je jenom v řádu jednotek procent. Ten rozdíl prostě je strašný, ten svět. Je vidět, jak se strašně změnil svět a jak se změnily okolnosti toho, jak vnímá svět tyhle ty problémy. Svět je dneska odolnější, neříkám, že odolný, je odolnější, dokázal se s tím víc vyrovnat, takže ten nárůst těch 2,5%, který se nám promítl do té naší malé země uprostřed Evropy, zase není nic dramatického. Já si pamatuju, když to začalo, to je vlastně zhruba 2 měsíce a kousek, 28. února, tak se objevovaly články, že ropa bude za 200 dolarů barel. Mně to přišlo jako neskutečná pitomost, jestli to můžu říct takhle, protože ten systém nabídky a poptávky je dneska úplně jiný, než byl před těma 40-50 lety, o kterých jsem hovořil, protože je evidentně jasné, že prostě svět má i náhradní zdroje energie, výměnu energie, nějakou změnu v těch věcech, je lépe připraven, než byl před 50 lety. A ta ropa, ať jak lítá, jak chce, tak se někam dostala, nevím, ke 130 dolarům nebo něco, ale že by se dostala ke 200. Ale v těch lidech je taková ta nejistota, tak se objevily takové ty úvahy, třeba z odborníků, dostaneme se na 200 dolarů. Zatím to tak není.
13: No, jak jste řekl, hlavním důvodem je růst cen pohonných hmot právě kvůli válce na Blízkém východě, ale vzhledem k tomu, že ten se promítá do nákladů výrobců postupně a se zpožděním, tak je asi jisté, že míra inflace dál poroste.
12: Hezké je to slovo zpoždění. Ono totiž, já jsem se díval do spotřebního koše. Nafta, kterou používáme v motorech, jako teď mluvím o domácnostech, tak váha ve spotřebním koši je 18 promile. Zhruba, ona se každý rok mění, to znamená 1,8% je nafta. To znamená, jestli máte diesel, tak jste v tom koši necelými 2%. Jestli máte benzín, naturál, tak jste tam méně než 1,5, je to asi 1,3. Takže dohromady tahle dvě čísla v tom spotřebním koši dávají 3% plus minus. On se to každý rok trochu přepočítává, mění. Když si vemete, že vlastně přes všechny ty problémy, které jsou, tak ze své 100 koruny průměrné domácnosti utratíte jenom 3 koruny, a že nemáte asi současně naftu i benzín, máte diesel nebo máte benzínový motor, tak utratíte vlastně jednotky korun. Tak ono se to do té inflace nemůže dostat, do té míry inflace tak rychle. Ale je pravda to, co jste říkal, to zpoždění. Teď se mluví o hnojivech, teď se bude mluvit o potravinovém řetězci, protože ta hnojiva, a jsme v jarním období, ta hnojiva prostě se budou nějakým způsobem promítat do toho, co se děje v potravinovém řetězci. A takhle to postupně postupuje nebo postupně kráčí k těm problémům. A to je ten rozdíl, o kterém jsem hovořil na začátku. Takhle to nefungovalo v tom roce 73 nebo 79, 80, 81. Tam ta situace byla úplně jiná. Ten svět byl daleko méně odolný, nebyl odolný, ale byl málo odolný, dneska je trošku odolnější oproti těm věcem.
13: No, pro zajímavost, proč nejvýrazněji stouply ceny alkoholických nápojů a tabáku, kde dubnová inflace je přes 5%?
12: No, to je taková, to je vlastně zase taková zvláštní kategorie, to určitě nesouvisí moc s tím, co se děje. To asi nebude hrát žádnou roli, ale prostě to jsou takové ty výkyvy, které ve spotřebním koši nebo v té míře inflace jsou. Oni nám trošku začali zlevňovat potraviny, takže to původně totiž ty věci, které se dneska jmenují potraviny a nealkoholické nápoje, tak do roku 2001 byly v jednom koši s těmi alkoholickými nápoji. Takže to byl jedna komodita, jedna položka toho spotřebního koše. Těch zhruba posledních 25 let jsou tyhle dvě věci od sebe odděleny. Ten důvod je velmi jednoduchý, protože podle míry inflace se dělají různé valorizační kroky. Valorizují se důchody, dávají se dávky na domácnost, které nestačí příjmově a podobně. A samozřejmě ta vyšší spotřeba alkoholu potom vedla k tomu, že by se tím způsobem vlastně valorizovaly třeba důchody rychleji, protože víc pijeme alkoholu. Tak proto Evropská unie, to už je těch 25 let, myslím, že to bylo v roce 2001, přistoupila na ten 12, ten spotřební koš má 12 komodit a ona oddělila od sebe položku číslo 1 nebo komoditu číslo 1, to jsou potraviny a ne alkoholické nápoje a alkoholické nápoje. A je samozřejmě možné, protože ty věci jsou s tím spojené, že došlo k tomu částečně, že jak zlevňují potraviny, tak lidé si možná nakupí trošku víc alkoholu. Pak je tam ještě jedna věc, ono došlo k zvýšení spotřební daně toho alkoholu, takže samozřejmě se to může projevovat také tím, že se ta cena pro lidi jsou zvyklí na to kupovat si pivo nebo víno, tak se to může promítnout potom v té vyšší ceně.
13: Koncem dubna varovali odbory, že při pokračování té ropné krize by se mohla bez opatření vlády a České národní banky inflace do roka zvýšit na 8 až 8,5%. Co si o to myslíte?
12: No, nemyslím si to, že tohle je vždycky, víte, co mluví, ekonomie jsou dva takové důležité prvky. Jedna věc je ten vlastní ekonomický proces a ty vlastní ekonomické zákonitosti. A druhá věc je důvěra v ekonomiku, klid v té ekonomice. Je samozřejmě pravda, že panika jakékoliv takovéhle jakoby zprávy, které ještě, že Evropa bude stát $200, že míra inflace se dostane znova na dvoucifernou hodnotu nebo 9% nebo někam, tak to samozřejmě zanáší neklid do chování spotřebitelů. To spotřebitelské chování, vaše, moje nebo to průměrné, má takový zvláštní efekt, který je posunem vždycky. No, když se něco v ekonomii začne dít špatného, tak lidé to ještě nedělají, nepociťují, nebrzdí svoji spotřebu. Potom se ta spotřeba jako první vlastně dostane hluboko pod tlak, to znamená, že se vlastně zpomalí hospodářství. Potom se tomu hospodářství začne dařit lépe, protože se vyvíjí v cyklech, to je standardní věc, ale domácnosti reagují se zpožděním, které bývá 3 až 6 měsíců. Takže i kdyby třeba teďko došlo k nějakým jiným mechanismům, řekněme fungování ropy, potravinového řetězce a podobně, tak domácnosti na to v plném rozsahu zareaguje s nějakým zpožděním. Že by se během, teď nevím, co jste říkal, za půl roku nebo za rok,
13: do roka,
12: že by se ta inflace dostala pod dvoucifernou hodnotu, někam na 9, možná 10%, se mně moc nezdá, protože abstrahuji o to, že vůbec nevím, co se v Iránu bude dít, to neví v tuhle chvíli vůbec nikdo. Ale ta reakce toho trhu je dneska už úplně jiná. Znova se vracím k tomu srovnání s těmi 70. lety. Ten svět se strašně změní, je víc propojený a to jsou všechno důsledky, že ty reakce jsou jiné.
13: Dá se očekávat nějaká reakce České národní banky, že by třeba už dnes kvůli vyšší inflaci zvýšila úrokové sazby? Čeká se zasedání bankovní rady.
12: Nikdy člověk si nemá být ničím úplně jist, ale já jsem si téměř jist, že dneska určitě bankovní rada žádnou změnu neudělá. To číslo, které jste jmenovali ze včerejška, z 9 hodin ráno, je to předběžný odhad míry inflace meziroční 2,5%. Já si myslím, že banka je v komfortní situaci, my máme dost robustní tu ekonomiku v současné době a dostatečně odolnou vůči těmhle věcem. Navíc ten posun není nějak dramatický. Měsíc předtím jsme měli meziroční růst 1,9, teď jste citoval včerejšek 2,5. To jsme pořád blízko inflačního cíle. Já si myslím, že bankovní rada neudělá dneska vůbec nic a nechá tu sazbu, jak je, už je to možná rok a půl, když se neměnila nebo tak nějak. Otázka, jaký bude další vývoj, ta bankovní rada bude znova zasedat zhruba za 6 týdnů, tak otázka, jestli bude nějaký vývoj, ale já moc nevěřím tomu, že by se nějak výrazně změnil oproti dnešku. A dneska bankovní rada neudělá žádnou změnu.
13: Jak se na ceně pohonných hmot projevují státní zásahy, zejména určování maximální výše marží a stanovování cenového stropu nafty a benzínu?
12: Já myslím, že tohle moc nefunguje. Tohle už jsme zažili několikrát v minulosti, měli se spotřební daně, neměli se spotřební daně na alkoholu, jste se na to před chvilinkou ptal, měnili se i spotřební daně. Víc na to působí daň z přidané hodnoty. Kdyby se, jak to dělají Poláci jsou v tomhle mnohem pružnější, Poláci rovnou sahají na daň z přidané hodnoty, Němci to udělali taky. To zastropování dobře drží nás dneska na nějakých 44 korunách plus minus. Teď asi přes víkend, až se dneska stanoví ta nová hodnota na ty, teď jsou svátky 3 dny, 4 dny, tak si myslím, že bude nižší, protože včera ropa poklesla poměrně výrazně po tom, že existují nějaké náznaky, že americká administrativa, iránská administrativa nějaká jednání, o kterých nevíme nic, tak si myslím, že se ta ropa dostane, nebo to zabrždění se dostane níž, ale obecně tohle ty zásahy v ekonomii úplně dobře nefungují. Ono se obvykle třeba i snížení spotřební daně se obvykle rychle rozpustí prostě v tom mechanismu cenotvorby a mechanismu spotřeby a nabídky a poptávky, tak si myslím, že to je to spíš takový uklidňující prvek, který možná na druhé straně vadí těm pumpařům trošku některým, co měli nižší ceny, ale velký vliv to na tohle nemá. Je to spíš taková snaha, vidíte, že každý Němci k tomu přistoupili jinak, Poláci k tomu přistoupili jinak, Slováci udělali dvoje ceny. Už z toho je vidět, že neexistuje univerzální návod, jak si s tímhletím poradit. Bohužel zažíváme tyhle situace.
13: Hostem pořadu Jak to vidí je profesor ekonomie Richard Hindls.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
13: Růst ekonomiky Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně upravených údajů zpomalil na 0,1%. Hrozí v eurozóně recese, jak varoval guvernér řecké centrální banky Janis Sturnaras?
12: No, tak já jsem takový spíš optimisticky naladěný člověk v těchto věcech. Já si myslím, že úplně ne. Máme prostě určitou, řekněme, takovou situaci, která trvá už rok, nejdřív to začalo kolem těch cel ve Spojených státech, to už je vlastně možná víc než rok, nebo rok a kousek. Teď se do toho přidal Irák, Izrael, Spojené státy. Irán a Spojené státy, děkuji. Tak z tohohle pohledu ten svět je trošku atakován, zpomalil ten růst, ale pořád je to růst. Když si vzpomeneme o nějaké 3-4 roky zpátky na to postcovidové období, období energetické krize, období krize těch dodavatelských řetězců, čipy, tam ta situace byla asi horší, než je dneska. A to zpomalení, které pořád je někde kolem 1% růstu, u nás je to dokonce víc, my jsme na 2% zhruba toho růstu hrubého domácího produktu, a to jsou čísla, která bychom před 3-4 lety brali. Tak, že by došlo k recesi, a pořád je to růst, ale že by došlo k recesi, já to nechci opakovat, že nevíme, co se v tom Hormuzu v tuhle chvíli vyjednává, o tom nic nevíme, tam jsou ty příčiny toho zla, ale ta ekonomika trošku zpomalila, ona Evropa je takový chudší příbuzný, ona tahá za kratší konec, to je prostě si potřeba říct, dneska ty hlavní majáky v ekonomice jsou Spojené státy a Čína, to tak prostě Evropa se trošku trápí vlastními problémy, přebujelou administrativou, určitě bych řekl, že není dneska tím hlavním hráčem, ten prostor, který má, je velký, je to několik set milionů obyvatel, ale ty problémy v Evropě jsou a myslím si, že nejsou řešeny tak spolehlivě, jako je třeba řeší Spojené státy nebo Čína. Čínská ekonomika se znovu dává zase do pohybu. Ona asi umí dobře těžit z těch problémů, které svět dneska má. Spojené státy jsou v takové zvláštní situaci, taky jim růst pomalil poměrně výrazně hrubého domácího produktu podle toho posledního odhadu, ale do recese si myslím, že to má ještě furt daleko. Na druhé straně je potřeba objektivně říct, že ekonomický cyklus existoval, existuje, existovat bude, takže se někde nějaká taková krize objeví, ale teď si myslím, že to není ten příklad.
13: No, průměrná cena benzínu ve Spojených státech poprvé za téměř 4 roky překročila 4,5 dolarů za galon, to je asi 25 korun za litr, což pro nás by bylo fajn, ale Američané se z toho hroutí. Co to pro ně fakticky znamená?
12: Lidi vnímají ty věci rozdílově. Oni je moc nezajímají, nezajímá, že u nás stojí benzín 20 korun víc a teď nechme paritu kupní síly a kupní sílu našeho obyvatelstva, amerického obyvatelstva. Lidé vnímají tyhle ty věci jako změnu. Když byla třeba u nás výrazná míra inflace, už jsem tady o tom hovořil, 15% a potom 10% před těmi, řekněme, 3 lety, lidé nevnímají to, jak ta inflace se projevuje v procentech. Lidé moc nepřemýšlí o tom, co je to Lasperesův index a co to je meziroční změna míry inflace. To takhle to lidi neberou. Lidi to berou podle čísel na regálech, nebo čísel, vy jste se ptal, na stojanech. Lidi vnímají ta čísla absolutně a nepřemýšlí o tom, jak ta míra inflace je spočítaná, kdo ji počítá, jak ji počítá. A z tohohle pohledu prostě ten posun, který je v Americe výrazný, tak to číslo, které se dneska objeví na stojanech, je pro ty lidi nepříjemné. Oni to berou takhle. A teprve druhotně podvědomě si říkají zatím nějaká politika, nebo on to někdo spočítal. Jo? Takže já si myslím, že v lidech je spíš to takové podprahové vnímání těchto věcí.
13: Vy jste o tom mluvil, že cena ropy včera padala dolů. Můžeme věřit Donaldu Trumpovi, právě pamětliv toho, co jste řekl, že vůbec nevíme, co se tam děje, že dohoda o ukončení války s Íránem je na dohled?
12: No, já nevím, kolikrát teď v posledních 10 dnech třeba už se podobné výraky děli, že existuje nějaká jedna stránka z asi 12 prvky té dohody, nikdo ji, nebo já ji neviděl, když jste ji neviděl, nikdo ji neuvidí z nás obyčejných lidí. Co se tam děje ve skutečnosti, je velmi obtížné říct. Ve Spojených státech ty výroky administrativy přichází vlastně velmi často protichůdné, to bylo i kolem těch cel.
13: A promiňte, může v tom být záměr, že se takhle manipuluje trhy?
12: Já si myslím, že je to takový taková ta obchodní taktika vyjednávání. Já nasadím 100, abych dostal 50. Jo? To mně tak připadne, že v tom licitování v tom bude.
13: Já mířil spíš tomu, jestli se nespekuluje s tím, že Trump třeba řekne nějakou nečekanou informaci, když to řeknu eufemisticky.
12: No může to tak navenek působit, ale tohle nedokážu odhadnout, protože do hlavy těm lidem nevidíme, ale on je určitě tvrdý vyjednavač, neříkám, jestli je dobrý vyjednavač nebo špatný vyjednavač, ale je to jeho celoživotní mechanismus, kterým se asi řídil a byl s ním úspěšný, tak on prostě má tenhle ten způsob komunikace, on řekne, že jsme měli s tím produktivní rozhovor, druhý den vlastně to žádný výsledek nepřinese, tak z tohohle pohledu to určitě nějaká taktika je nestandardní. Já si právě myslím, že ta Evropa je na tomhle tom všem dost závislá, to bylo vidět s těmi cly před zhruba rokem a kousek nebo rokem. Nevím, jak to vnímá americká společnost, americká veřejnost, protože tam nežiju a neznám to, ale myslím si, že je to spíš nějaká taktika vyjednávání a může v tom být taky nějaká jistý stupeň emoce, to člověk těžko posoudí.
13: No ve středu Trump oznámil, že Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázeli a chránili lodě ohrožované iránskou blokádou. Jaká je to zpráva, jak tomu rozumět?
12: No, zaprvé nevíme, jak to skutečně je, jestli skutečně teda dojde k tomu, že jakoby přestanou blokovat ty lodě, to může být určitý signál směrem do Iránu, který zdá se, a to je zase jenom můj odhad, nejsem vojenský expert, nejsem nic podobného, že Irán možná trpí víc na tu blokádu toho zboží, které by připlulo k ním, že ten průpliv má oba dva směry, nebo úžina, tak on možná trpí víc dnešním bombardováním, trpí tím, co se vlastně nepřeveze, neprodá to zboží, které tam někde čeká v těch kontejnerech. Tohle si myslím, že pro ně je možná větší ztráta, tak tam možná to jádro toho vyjednávání je, protože ty vojenské nálety jednak stojí strašné peníze a jednak ten efekt je relativně malý. Uvědomme si, že Irán má možná 100 milionů obyvatel, má jednu z největších armád na světě, má zvlášť tu armádu jakoby řadovou a pak má ty speciální gardy, ty národní gardy. Dohromady je to zhruba 950 tisíc vojáků, to je obrovská armáda. Je to stát, který má třetinu obyvatel nebo skoro třetinu obyvatel jako Spojené státy, čili ty klasické vojenské mechanismy, ale nejsem expert. Tady fungovat nemůžou, tak ten ekonomický tlak, například, že nepustíte ty lodě, může působit víc škody iránskému hospodářství, než to, jestli se vybombarduje nějaká elektrárna nebo ne. Navíc tam umírají lidé, to je potřeba vidět.
13: Já se ještě s dovolením vrátím k tomu růstu ekonomiky Evropské unie, který tedy zpomalil. Jak je na tom, už jste se o tom letmo zmínil, česká ekonomika také zpomaluje?
12: Zpomalila v tomhle prvním čtvrtletí, zpomalila z nějakých 2,5% růstu, zpomalila, myslím, 2,1. Dubnová predikce, kterou připraví ministerstvo financí pro účely prostě dalšího vývoje nebo odhadu dalšího vývoje ekonomika a konstrukce státního rozpočtu, zpomalila také, nebo snížila, myslím, o 3 nebo 4 desetiny procentního bodu ten odhad. Jsou to odhady, je to model, to samozřejmě může být ve skutečnosti jinak. Ty příčiny jsou ty, co jste říkal sám, že Evropská unie sama o sobě brzdí a my jsme závislí. Speciální příčinou může být to Německo, protože Německo prakticky hospodářský růst nemá, ale zajímavá je taky věc, že v Německu nějakým způsobem začala růst potřeba domácností, ale nedaří se průmyslu. On je velmi energeticky náročný, Čína ho vytlačuje z automobilového trhu, je tam obrovský podíl chemického, čili vysoce náročného průmyslu v Německu. Vedle toho třeba Francie, která má také zpomalení, tak ve Francii naopak klesá spotřeba domácností, nebo zpomaluje, ale drží se ten průmysl. Takže je vidět, že v těch jednotlivých zemích je to všude úplně jinak. Ekonomie je nezdělitelná. Ekonomie je velmi zvláštní obor. Tak z tohohle pohledu to tlačí trošku na nás. Měli jsme rozpočtové provizorium, ten vliv tam je ale malý toho, nebo a pokud by byl, tak by se to po nastartování normálního rozpočtu mělo vrátit zase zpátky, máme 4 čtvrtletí. Měli jsme vedle rozpočtového provizoria ten první pohyb ropy, ale ten se nemohl moc promítnout, takže ekonomika zpomalila, ale spíš jako důsledek nějakých jevů v Evropě nebo ve světě.
13: Když jste se zmínil v souvislosti s Německem o automobilovém průmyslu, čím to, že si v rámci koncernu VW tak výrazně dobře, mnohem lépe než ostatní značky, vede právě Škoda Auto. Máte pro to nějaké vysvětlení?
12: No tak Škoda Auto je taková možná vlajková loď německá. My jsme velmi automobilovou zemí, lidé prostě nakupují auta. Ona má třeba v Izraeli prakticky jsou jenom škodovky, taxíky. Naopak třeba škodovka nebo Volkswagen odešla z Číny. Tam je ten souboj veliký, protože už před nějakou dobou vlastně Čína v procentech jde 3x rychleji ve vývozu aut do Německa než Německo do Číny. To znamená, že ten zatím samozřejmě je větší podíl německého vývozu do Číny než čínského do Německa, ale ten rozdíl se zmenšuje a říká se, že někdy za 10 let už budou Číňani vyvázet více aut do Německa než Němci do Číny. Zvlášť po tom, co Volkswagen opustil teda Peking, opustil čínské teritorium, tak to je určitě věc, která je pro to Německo velmi nebezpečná. Druhá věc je, že možná ty německé automobilky úplně nezvládly přechod na tu elektromobilitu, protože vlastně dneska dominují spíš japonská auta. Největší automobilka světa je Toyota dneska, není to Volkswagen. A ona je i čtvrtá největší ve Spojených státech. Toyota má vlastní závody, to je to, co říkal Trump. Nechte si ty závody postavit u nás a nebudete platit a cla, tak Toyota má svoje pracoviště, svoje závody ve Spojených státech a je to čtvrtá největší automobilka ve Spojených státech a největší automobilka na světě. To znamená, že vlastně tyhle procesy mají nějakou změnu, elektromobilita do toho zasáhla a Volkswagen určitě nepatří k těm vlajkovým lodím elektromobility. Tak z tohohle pohledu se to mohlo dostat do těch zpomalených otáček. No a ta Škodovka naše je velmi kvalitní vůz a prostě je pořád ve světě velmi oblíbená. Prakticky neznám, když cestujete a občas také, neznám místo, kde bych neviděl Škodovku ve světě, takže se toho asi dost vyrobí.
13: Hostem pořadu, jak to vidí, byl ekonom, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Hindls. Děkuji za rozhovor.
12: Taky a hezký den.
13: Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kloc.
14: Globu druhé. Český rozhlas Plus.
15: Zprávy.
6: jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie, informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách, další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Potravinovou pomoc dostávají hlavně samoživitelé s malými dětmi. Potravinové banky pomáhají ale i seniorům, lidem bez domova nebo se zdravotním postižením nebo těm, které zasáhla náhlá krizová situace. Česká průmyslová a stavební výroba v březnu meziročně stouply. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ve stavebnictví produkce stoupla o 5,8%. Sektor rostl hlavně kvůli výstavbě budov a rodinných domů. V průmyslu jde o zvýšení o skoro procento. K růstu přispěl hlavně kovozpracující průmysl, dodávky pro energetiku a výroba motorových vozidel. Velké obchody zítra zavřou, ze zákona totiž nesmí ve vybrané státní svátky otevřít prodejny nad 200 metrů čtverečních. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ale možná zavřou i menší prodejci. Zákazníci by si tak měli otevírací dobu dopředu ověřit a případně si nakoupit ještě dnes. Otevřené zůstanou benzínky, lékárny nebo obchody na letištích a nádražích. Německý turista vysoudil v přepočtu přes 24 tisíc korun za to, že na dovolené v Řecku před 2 lety nemohl najít volná lehátka. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Ostatní rekreanti si je zarezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Muž s rodinou kvůli tomu nenašel místo, ani když vstali v 6 ráno. Po návratu z dovolené se rozhodl žalovat cestovní kancelář. Okresní soud v Hanovru rozhodl, že kancelář měla situaci lépe organizovat a přiznal rodině odškodnění. Policie dál pátrá po zlodějích, kteří v pražských Kunraticích odpálili bankomat. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově, informoval o tom mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na místě je pyrotechnik, výše škody zatím není známá, kolik peněz zloději z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. A u víkendu bude v Česku slunečno, pršet má jen výjimečně, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podle ní bude pátek ještě poměrně chladný, teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů Celsia. Během soboty se ale začne oteplovat a v neděli by mělo být místy i přes 25 stupňů. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na zhruba 169. kilometru a pomalu se jede až k omezení u Brna na 196. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu, ale celý úsek projedou rychleji. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se na 4. kilometru řeší nehoda dvou nákladních aut a průjezdný je pouze jeden pruh a v koloně z 10. kilometru od Kralup nad Vltavou se zdržíte více než půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne většinou oblačné, od západu postupně místy s přeháňkami a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda plus.
15: Dobrý den, je čtvrtek 7. května, je tu Věda plus. Jakými tématy je dnes vyplníme? Především z oblasti zdravotnictví. Začneme transplantací jater, na kterou čekají v Česku aktuálně desítky pacientů. Co transplantace obnáší nejen pro pacienta, ale i dárce? Mluvit budeme o mýtizované kolonoskopii, kterou svérázně popularizuje a zbavuje předsudků dokument s názvem Jak nebýt idiotem, co na něj říkají odborníci. A voda v českých přehradách se podle vědců výrazně otepluje. Co to znamená pro život ve vodě, synice nebo koupání? Ať se vám dobře poslouchá, přeje Renata Kropáčková.
14: Věda plus.
15: Téměř 100 pacientů, včetně 4 dětí, čeká v Česku na nová játra. Vypovídají o tom aktuální data koordinačního střediska transplantací. Natálie Číšková dostala tento orgán před 13 lety. Narodila se totiž bez žlučových cest. Dnes je jí 20 a žije plnohodnotný život.
16: Tak teďka to zatáhnem.
17: Upozorňuje zdravotní sestra Helena Lišková pacientku Natálii Číškovou. Při krevních odběrech se s ní setkává opakovaně.
16: To musíme vzít takovou jemnou jehlu, jako vždy.
17: Takže máte 3 zkumavky.
16: Červená je biochemie, ta fialová to je krevní obraz, pak léky hladina, jakou mají tu imunosupresi, jak to je takový základ, co oni mývají na té kontrole po transplantaci.
18: Ty vzpomínky na tu transplantaci v těch 7 letech jsou velmi matné. Musím říct, že člověk si spojí nějaké střípky. Když jsem přicházela vlastně na ten sál a tak jako jsem usínala, ale od toho to mám matné.
19: Natálko, dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Zdraví se s Natálí chirurg Libor Janoušek, který ji operoval.
19: Jak se má ty?
18: Dobrý? Dobře.
17: Na nový orgán nečekala Natálie dlouho. Na čekací listině byla přesně 1 měsíc.
19: Ten dárce se objevil rychle, byl vhodný. Museli jsme ty játra zmenšit, protože to byl dospělý dárce, tak aby se vešly do těla Natálky. Zároveň je nezmenšit moc, aby začaly hned fungovat.
18: Život po transplantaci je za mě naprosto běžný. Pokud se ho člověk nastaví, tak ho může žít napůl.
17: Říká Natálie, která sice pravidelně užívá léky a celoživotně se bude vyhýbat alkoholu, jinak ale žádné zásadní omezení nemá. Aktivně se věnuje také sportu.
18: Lyžuju, v létě hraju golf, tenis, cvičím klasický silový cvičení a podobně.
20: Soňa Fraňková měří tlak Natálii.
21: Skvělý. 160.
22: Tak, my jsme minulý rok trošku bojovali s kamínkem ve žlučových cestách.
21: Ano.
22: Boj byl úspěšný a Natálka od té doby zase má úplně normální jaterní testy, tak jako měla dříve. Příště to bude roční kontrola. Všichni pacienti jednou za rok mají kožní vyšetření, oční vyšetření, vyšetření na ušním, nosním, krčním. Je to zejména jako prevence nádorových onemocnění po transplantaci jater. Uvidíme se při roční kontrole. Bude to 13 let. Uteklo to jako voda.
21: Uteklo to jako voda.
22: Ahoj, mě se hezky. Uvidíme se včera.
17: Loučí se se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková. Podle dat koordinačního střediska transplantací dost

0: jde převážně o transplantace příbuzných?
1: Ano, většina žijících dárců jsou příbuzní, i když podle české legislativy ten člověk nemusí být přímý příbuzný, může být dokonce známý. Jediný rozdíl pak je, že musí předstoupit před etickou komisi k posouzení vůle toho darování.
0: V čem je to lepší, když jde o příbuzné?
1: Transplantace od žijících dárců znamená, že ten příjemce čeká velmi krátkou dobu, protože poté, co vyšetříme žijícího dárce a víme, že je vhodný, tak ten výkon je naplánován v horizontu jednotek týdnů po ukončení těchto vyšetření a v případě třeba akutního jaterního selhání to proběhne následující den. To znamená pro ty příjemce, to znamená, že nejenom, že vědí jistě, že budou transplantováni, ale dokonce vědí kdy a obvykle je to velmi brzy.
0: Využíváte těch žijících dárců spíš u dětí nebo i u dospělých pacientů? Kolik vlastně už jste jich provedli takhle?
1: Výkonu jsme provedli v tuto chvíli 39 a další naplánovaný na příští týden a používáme je bez výhrady pro děti, pro dospělé, pro nádory, pro ostatní jaterní choroby. Myslím, že není žádný důvod, proč bychom měli nějakou diagnózu nebo nějaký typ pacienta z toho programu nějakým způsobem vyčlenit.
0: Je známo, že játra jsou orgán, který dokáže rychle regenerovat. Co se s nimi děje v těle transplantovaného pacienta? My jsme v té reportáži slyšeli, že když jde o dítě, nebo tam, že ta játra byla nutná zmenšit, aby mohla začít fungovat okamžitě, takže rostou tedy pak s tím dítětem dál?
1: Ano, játra s dítětem rostou a i v případě dospělého, pokud dostane takzvaný parciální štěp, to znamená pouze část jater, nikoliv celá, jako například v případě odžijícího dárce, tak oni se zakulatí, dorostou, nikoliv do původního tvaru normálních jater, ale rozhodně mění svou velikost v čase, přibývají na tom objemu a tím i současně normalizují ty jaterní funkce.
0: Co obnáší to dárcovství jater pro samotné dárce? Jak velkou část tedy orgánu musíte odebrat? Není to úplně celý orgán, jak jsem vyrozuměla?
1: Ne, to nepřipadá v úvahu, protože játra jsou pro život zásadní orgán a bez nich se žít nedá. Takže žijící dárce vždy daruje část jater. A to, jakou část může darovat, to vyplyne za z jeho vyšetření, protože každý máme jinou tvář a máme jinou anatomii jater, to znamená, konkrétní člověk může darovat pouze určitou část svých jater a ne jinou, ale samozřejmě je to ruku v ruce s potřebou toho příjemce. Zná ve chvíli, kdy je to dítě a potřebuje malou část levého laloku, tak nepřipadá v úvahu, že bychom mu dali pravý a současně pak, když je to dospělý, tak zase nepřipadá v úvahu, že bychom mu dali příliš malou část. Byť jsou už dneska velmi speciální metody, které my taky provádíme, typu rapid, kdy ta velmi malá část může dorůst do té očekávané a potřebné velikosti. Takže záleží na tom, co ten příjemce potřebuje a co může dárce darovat a to vyplyne z vyšetření, který provádíme ambulantně.
0: Jak vypadá příprava na takovéhle zákroky? Co všechno musíte uhlídat? Využíváte dneska virtuální reality nebo nějakých moderních technologií?
1: Ano, právě teď o tom přednáším v zahraničí. Ta příprava trvá mnoho dnů, respektive řadu týdnů, kdy se zkoumají veškeré vlastně dostupné parametry od toho žijícího dárce, od krevní skupiny přes imunologii až po samozřejmě specifická vyšetření ve smyslu toho darování CT, magnetické rezonance a 3D modelování, tak abychom právě nejenom řekli, jakou část může darovat, ale současně ji odhadli a modelovali, jak ta část bude fungovat a jak ten pacient bude případně po transplantaci stonat. A celou společným jmenovatelem je to, že nesmíme ublížit tomu žijícímu dárci. Ten prostě výjima jizvy na břiše a 5 až 7 denní hospitalizace by vlastně měl nastoupit zpátky do svého normálního života.
0: Vydrží ta nová játra v těle transplantovaného pacienta po celý život? Co o tom rozhoduje?
1: To je složitá otázka, respektive složitá je na ní odpověď. Jsou choroby, které se nevrací a v takových případech, pokud ten člověk nemá komplikaci, která by ta játra ohrozila, tak má ten jaterní transplantát na celý život. Ale pak jsou bohužel nemoci a nejsou to jenom nádory, ale i některé jiné choroby, autoimunitní choroby jaterní, které se mohou vracet, respektive napadnout i ta transplantovaná játra a to může jejich životnost, řekněme, ukrátit.
0: Jaký životní styl musí pacienti, kteří podstoupili transplantaci jater, dodržovat? Určitě vyhýbat se alkoholu.

0: Holu.
1: Ano, všem to doporučujeme, aby se vyhýbali alkoholu. On nikdo neumí otestovat, nakolik jsou transplantovaná játra křehčí vůči toxicitě alkoholu ve srovnání s játry normálními, netransplantovanými. A myslím, že nikdo asi vlastně to testovat nechce. To znamená, to je jedno z hlavních doporučení. A druhá věc, tak jak chodí průběžně během života k nám na kontroly, tak dostává další doporučení, co očkovat, co neočkovat, jaké léky brát, jakým se vyhýbat, těch doporučení je celá řada, ale ten alkohol je logický a platí pro všechny.
2: Tolik přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu Jiří Froněk. Děkuji moc za rozhovor. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Mezinárodní festival vědeckých filmů Akademia Film Olomouc uvedl na svém 61. ročníku dokument s názvem André je idiot.
4: His motto used to be no cops, no doctors.
5: I felt like I was getting into the best shape of my life. I lost 30 pounds and about once a week I would bleed out of my ass.
2: To byla ukázka z traileru dokumentárního snímku, který pořadatelé popsali takto. Cituji, André je úžasný idiot, který umírá, protože podcenil prevenci a nešel včas na kolonoskopii. Nejveselější dokument o smrti a umírání stojí na nenapodobitelném charizmatu hlavního hrdiny Andrého. Po promítání měli diváci možnost vyslechnout debatu expertů z lékařské praxe, kde vystoupil i dnešní host Vědy Plus Petr Hříbek z gastroenterologického oddělení interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Co vy sám říkáte na ten film a způsob možná, řekněme, nějaké popularizace kolonoskopie?
6: Ten film se mi moc líbil. Musím říct, že ho vidím jako přínosný v tom smyslu, že by ho mělo vidět co nejvíce lidí, protože působí poměrně odstrašujícím dojmem. Jako v případě, že se nedodržuje předepsaná prevence. A zároveň to podává srozumitelným hodně lidským způsobem. Myslím si, že jako má šanci zaujmout teda opravdu hodně lidí. Mně se osobně jako skutečně velice líbil.
2: Ten protagonista filmu je padesátník André, který měl rodinu, skvělou práci v San Francisku, ale právě ten jeho životní styl asi nebyl úplně příkladný. Doslova v dokumentu říká, že se zvládáním chemoterapie mu pomohly dlouhé roky zkušenosti z kocovin, takže jak moc se právě životní styl promítá do toho následného onemocnění nebo do té pravděpodobnosti, že naše střeva budou zasažena nádorovým onemocněním?
6: To je skvělá důležitá otázka. Nepochybně moc. My to asi neumíme dokonale změřit, tak vycházíme z nějakých různých statistik a rizikových faktorů, které popisují pacienti nebo které jsme schopni identifikovat u pacientů, kteří tímto onemocní. Nezdravý životní styl rozhodně má nezanedbatelný vliv. Příjem alkoholu je určitě jedním z velkých rizikových faktorů pro rozvoj rakoviny tlustého střeva a konečníku. Rovněž nadváha, to znamená, řekněme, vysoký kalorický příjem, ale i nejenom ten kalorický příjem, ale i skladba toho jídla. Ví se například, že vysoký příjem červeného masa je rizikový pro rozvoj rakoviny tlustého střeva a konečníku. Naproti tomu vysoký příjem vlákniny, ovoce jsou faktory, které jsou do jisté míry v té dietě preventivní. Takže určitě ano, kouření rovněž patří mezi rizikový faktor a nejenom tohoto typu.
2: Co ten věk, padesátník, byl zvolen příznačně?
6: Myslím si, že byl zvolen příznačně. Ono do jisté míry ten protagonista toho dokumentu byl chudák, měl asi i smůlu, protože doopravdy 50 let jako patří mezi spíš tu nižší věkovou kategorii, pokud co se týče onemocnění kolorektálním karcinomem.
2: No ale zdravotní pojišťovny u nás v Česku to vyšetření proplácejí, ne, že se doporučuje.
6: Je to tak, ale vlastně zahájení toho screeningu by mělo předcházet období očekávaného výskytu toho onemocnění. V Americe je to, se začíná s tím screeningem v 45 letech a toho bych teda rád i využil v tomto vysílání od nového roku, respektive od začátku tohoto roku, by přišla velká změna ve screeningu kolorektálního karcinu v České republice, kdy i my jsme snížili tu hranici začátku pro testování na 45 let. Jsme troufám si říct, no ne, troufám, vím to, jsme první zemí v Evropě, která to takto nastavila. Hmm.
2: Je to proto, že vlastně dlouhodobě jsme právě v onemocnění rakoviny tlustého střeva patřili na špičku žebříčku, kde byl ten počet nejvyšší?
6: Určitě je to jeden z důvodů, to nepochybně, ale tím hlavním je, že pozorujeme vyšší výskyt tohoto onemocnění právě v nižších věkových kategoriích. Prostě se to posouvá do mladšího věku a samozřejmě tím pádem start toho screeningu, toho preventivního programu musí začít také o něco dřív.
2: Proč si myslíte, že to je? Že zrovna je to v případě tedy obyvatel Česka, že se ten věk posunuje níž?
6: To je globální záležitost, kterou pozorujeme. Jako těch teorií, které se snaží tuto otázku zodpovědět, jako je opravdu nespočet. Já si netroufám ukázat na nějaký konkrétní problém. Ten nezdravý životní styl v tom určitě hraje roli, ale hovoří se samozřejmě o znečištění, o vzduší, mikroplastech, ale to jsou všechno jako teorie.
2: Tak když zůstaneme u té kolonoskopie samotné, tak možná se lidé jí bojí, odkládají, i když vlastně dostanou pozvánku, tak jaké mýty kolem kolonoskopie panují, s čím jste se setkal a jak to doopravdy je?
6: Je to vyšetření, který pro toho jedince je něco jako žinantní. Jo? Jako odhalit se před někým, doslova ukázat zadek a tak. Jako není to něco, co je pro člověka aspoň většině případů přirozené. Nicméně je potřeba se na to podívat optikou, že jdete k profesionálovi, který to dělá dnes a denně, ale opravdu jako úplně tomu nepřikládá nějakou váhu a rozhodně to nějakým způsobem nehodnotí. My při tom vyšetření nekoukáme ani na toho pacienta, jako spíš na tu obrazovku, takže doopravdy tam nějaký stud není úplně na místě. Dalším takovým mýtem obavou těch pacientů je, že to vyšetření je bolestivé. Jo, to je samozřejmě ono bolestivé být může v případě nějakých nepříznivých třeba anatomických poměrů a nebo srůstu, když je ten je člověk po nějakých opakovaných operacích v minulosti, tak tam samozřejmě to vliv mít může, nicméně dobře provedená, kvalitně provedená koloskopie s podáním nějakých analgetik by bolestivá být neměla a to vyšetření není ani tak dlouhé. Takže určitě tyhle ty obavy zahodit stranou, protože i kdyby tam nějaké nepohodlí bylo, tak ten potenciální přínos je neskutečný. To jako...
2: Jaký je pak ten další postup, když se teda odhalí nějaký problém, tak co následuje, jaké možnosti léčby vlastně se dnes nabízejí?
6: Tak prvotní léčba je vlastně ta samotná koloskopie, kdy my v rámci toho prvotního vyšetření můžeme odstraňovat polypy. Polypy bohu jsou vlastně taková přednádorová stádia, takže my tu dokonalou prevenci uděláme tím, že odstraníme ten polyp během toho vyšetření, což je celá nebolestivé, rychlé a bezpečné. A z toho polypu už nikdy vlastně nemá šanci vyrůst karcinom. Takže to je první. Tak to jako léčíme něco, co ještě ani nevzniklo. Ta smutnější část je, pokud tedy při té koloskopii, ať už preventivní, anebo v rámci nějakého vyšetření už vzniklého problému, zjistíme právě rakovinový polyp nebo ten nádor samotný, tak v takovém případě se samozřejmě musí doplnit nějaká vyšetření, která stanoví rozsah toho onemocnění v těle a většinou asi ne, ale často může následovat operace, která může mít samozřejmě i léčebný cíl, že to pacienta úplně vyléčíme. V případě, že ten rozsah je větší, tak máme spoustu možností, ať už se jedná o možnosti chemoterapie, biologické léčby. Dopravit tam dnešní medicína zvládá dopravit toto onemocnění léčit velice úspěšně a ve spoustě případů jej vyléčit.
2: Především o prevenci rakoviny tlustého střeva a kolonoskopii jsme mluvili s Petrem Hříbkem z gastroenterologického oddělení interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Děkuji moc, že jste přišel do studia. Naslyšenou.
6: Děkuji.
2: My pokračujeme dalším tématem ve Vědě Plus, pozvání k našemu sobotnímu pořadu Leonardo Plus. V jeskyni Skary Soara v Rumunsku leží jeden z největších podzemních ledovců světa. Led se tam začal tvořit asi před 11 000 lety. Vědci z něj aktuálně odebrali vzorky z mikroby a zjistili, že některé z nich, pocházející z éry před 5 000 lety, dokázali odolat 10 moderním antibiotikům, včetně těch, kterými léčíme tuberkulózu nebo močové infekce. Co o těchto bakteriích víme, se zeptala Martina Mašková, polární bioložky Stanislavy Bezdíček Králové.
0: My určite vieme to, že v ľadovcoch, alebo vo všeobecnosti to platí aj na permafrost, proste trvalo zmrznutá pôda, sú dormantné bunky mikrobiálne, ktoré v podstate môžu mať minimálny metabolizmus, ale nie sú mŕtve. To znamená, ktoré tak nejak áno spia. V podstate v nejakom bode, keď sa uvoľnia do prostredia, tak oni dokážu radovo v mikrosekundách vlastne obnoviť svoj metabolizmus a začať fungovať. Teraz je otázka, ktoré z týchto vlastne mikroorganizmov budú pre nás benefitné, ktoré budú vlastne meniť nejak ekosystém okolo seba, ale nebudú povedzme ani pozitívne, ani negatívne, a ktoré z nich môžu byť potenciálne nejaký patogen pre človeka alebo aj pre zvieratá.
7: Tie odbiery v tom mrazu sa vyplatí, že?
0: No, za mňa určite áno, keďže ja venujem kariéru tomu hľadaniu antimikrobiálnych látok práve z polárnych oblastí, tak ja tam vidím obrovský biomedicínsky a biotechnologický potenciál v tých mikroorganizmoch, na ktoré sme ešte doteraz nemohli nikdy vlastne šáhnuť a nikdy sme ich nemali šancu študovať.
7: Ja sa tam vytáhne niečo staré 5000 let, to tam vydrželo, že to tam prežilo, no to bolo teda pod ledem.
8: U tých studií, ktorí skúmajú třeba led z Antarktidy, vlastne z kontinentálneho ledového štítu, môže ísť o buňky, ktoré sú ešte ako řád starší. Samozrejme je tam zvýšené riziko toho, že sa do toho vloží kontaminace, ale zatím nebyl průkazně nalezen sterilní led na naší planetě. Všude, kde se zatím jako zkoumalo, tak pořád tam živé organismy byly a živé do té míry, že bylo možné je kultivovat, tím pádem se dá předpokládat, že v případě uvolnění do prostředí by byli schopní v něm působit, účastnit se nějakých ekologických interakcí a případně působit jako patogeny.
7: Před těmi třeba 5000 roky se ta odolnost mikrobů budovala soutěžím mezi nimi, protože námi vyráběna antibiotika tenkrát nebyla, jenom ta přírodní.
0: To tak vždy bylo. Vlastně my antibiotika používame od nejakého roku 1928, že áno. Toto je vlastne evolučne strašne starý krok. Vývoj antimikrobiálnych látok, buď bakteriami, alebo mikroskopickými hubami, aby jednoducho nejakým spôsobom komunikovali alebo mali nejakú súťaživosť v rámci toho svojho ekosystému.
7: Alexander Fleming by sa nejspíš rád podíval do té rumunské jeskyně, co to tam tak krásne odoláva. Když on vlastne za začátku netušil, že dělá antibiotikum, že? To bolo ako, jak to někdy ve vědě bývá, náhoda.
0: Ano.
8: Zjistil, že to je ta látka, ale vyrobila ji vlastně houba. V podstatě ve spoustě věcech dost využíváme procesu, který ta příroda umí dost dobře a vlastně neumíme dost dobře napodobit. Jo, když si člověk vezme třeba efekt fotosyntézy versus efektivita solárních panelů, tak je to vlastně docela legrační.
7: A nám to nejde.
0: A to isté platí ale aj u tých antibiotík, že vlastne v prírode sú používané väčšinou v ďaleko nižších koncentráciách, rôznych kombináciách a sú ďaleko viac efektívne, než my keď zoberieme fakt to čisté antibiotikum v tej obrovskej koncentrácii a ideme s ním niečo liečiť. Takže ono z toho prírodného hľadiska je to úplne iný proces.
8: Takže vlastne tým, že teda tie antibiotika používame vlastne ve vysokých koncentráciách a ve veľkým množství, tak si pod sebou řežeme to v tým, že dávame obrovskú šanci tým mikrobom sa s nima setkať a
0: a tlačíme obrovským selekčným tlakom. Toto v tej prírode je ďaleko ako viacej umiernené a je to nádherne vidno na vlastne biosyntetike mikrobov, kedy jedna streptomyceta vyrába napríklad 15 rôznych takých subtypov toho istého antibiotika, v podstate trošičku chemicky modifikuje a potom to všetko vychrelí von.
2: Celou laboratoř s polárními biology Viktorem Žárským a Stanislavou Bezdíček Královou a také se studentkou Emou Svobodovou odvysíláme tuto sobotu po 10. hodině tady na Plusu, pak si ji můžete poslechnout na našem webu nebo v podcastech. No a teď se podíváme ještě na české přehrady. Podle hydrobiologů z Akademie věd se výrazně oteplují. Za posledních 30 let vzrostla teplota povrchové vody v nádržích po celé republice v průměru o téměř 2 stupně Celsia. Vědci změnu spojují s klimatickými změnami a upozorňují, že může ovlivnit kvalitu vody, výskyt sinic i hospodaření s vodními nádržemi. Více si řekneme s hydrobiologem z Biologického centra Akademie věd Petrem Znachorem. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím posluchači Českého rozhlasu.
2: Co jsou hlavní příčiny tak výrazného oteplení českých přehrad za posledních 30 let?
9: Hlavní příčina je poměrně jednoznačná a to je oteplování klimatu, tedy nárůst teploty vzduchu. V té naší studii jsme ukázali, že teplota vody velmi těsně kopíruje teplotu vzduchu, takže vlastně se oteplují vlastně paralelně atmosféra i vodní ekosystémy. Zároveň je vlastně ale třeba asi zdůraznit, že jsme pracovali s teplotou vody u hladiny a že tedy vlastně nemáme data z celého vodního sloupce.
2: No ale co to znamená, když se takhle ten povrch hladiny českých přehrad oteplí, co to znamená pro kvalitu vody, sinice nebo ryby, má to na ně nějaký dopad?
9: Změna teplotního režimu našich přehrad zcela zásadně ovlivňuje jejich fungování. Teplejší voda obecně vede i k delší a stabilnější teplotní stratifikaci a to může ovlivňovat celou řadu dalších následných věcí. Může docházet k vyčerpání kyslíku u dna, uvolňování fosforu ze sedimentu a to pak má za následek nárůst sinic a zvyšuje se tedy riziko pravděpodobnosti výskytu vodních květů sinic. Zároveň se také mění sezónní dynamika planktonu a potravní vztahy, takže tím mohou být ovlivněny i ryby a také se mohou měnit kyslíkové podmínky v různých partiích nádrží, takže se mohou měnit i jako habitaty vhodné pro ryby. A v širším kontextu i tyhle ty procesy vlastně souvisí i s jevy, jako je třeba produkce metanu, to znamená tedy dalším skleníkovým plynem, který právě ve těch stratifikovaných a kyslíkem chudých vodách může se vytvářet ve větším množství.
2: Vy v té studii mluvíte také o rychlém růstu teplot, hlavně na jaře. Čím si to vysvětlujete, proč je to i významné?
9: To velké zvýšení vody zvýšení teploty vody na jaře není náhoda. Souvisí to s tím, že zimy se nám zkracují, led mizí dřív nebo vůbec není. To znamená, že voda se začíná ohřívat už v době, kdy vlastně ten systém je velmi citlivý na změny počasí a vlastně i malé zvýšení teploty vzduchu se na jaře promítne do nárůstu teploty vody mnohem výrazněji. No a je to důležité zejména proto, že jaro je klíčové období pro nastartování biologických procesů a změna načasování těchto biologických procesů potom může ovlivnit i celý sezónní vývoj ekosystému.
2: Existují nějaká opatření, která mohou to oteplování nádrží nebo jeho dopady zmírnit?
9: Protože to oteplování vody je přímo svázané s teplotou vzduchu, tak ho lokálně příliš ovlivnit nemůžeme. Nemůžeme tady jaksi přímo ovlivnit dopady toho nárůstu teploty, ale můžeme ovlivnit jiné faktory, jako je třeba omezení přísunu živin do nádrží, protože kombinace teda větší teploty a vysokého obsahu živin je teda výrazně riziková pro kvalitu vody v těch nádržích.
2: O oteplování českých přehrad jsme mluvili s Petrem Znachorem z Biologického centra Akademie věd. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou. A to byl závěrečný příspěvek do dnešní Vědy Plus s datem 7. května. Za pozornost děkuji a od mikrofonu se loučí Renata Kropáčková.

0: Bylo 14 hodin, začíná čtvrteční odpolední plus. Dobrý den.
1: Český rozhlas plus.
0: Čemu se budeme v následující úvodní půlhodince věnovat? Hasiči zlikvidovali požár v Národním parku České Švýcarsko a požářiště předali správě Národního parku k dohledu. Co se bude dít dál? Proč je v Česku takové sucho a co s tím dělat? Armáda má od dneška nové plukovníky, do hodnosti je slavnosti na pražském Vítkově jmenoval náčelník generálního štábu Karel Řehka. A nástroje umělé inteligence umožňující vytváření sexualizovaných snímků skutečných lidí budou v Evropské unii zakázané. Dohodli se na tom zástupci Europarlamentu a Rady. Teď jsou tu zprávy, které dnes připravuje Martin Matějka.
2: Lotyšské úřady zjišťují totožnost dvou cizích dronů, které nad ránem překročily hranice z Ruska a zřítily se v Lotyšsku. Jeden ze strojů zasáhl sklad ropy 40 km hluboko ve vnitrozemí. Hasiči doutnající trosky uhasili a celý incident vyšetřují.
3: Několik obyvatel města Rezekne zaznamenalo letící drony na mobil. Stroje vzhledem připomínají malé letadlo s vrtulí vepředu, které má ocasní křídlo ve tvaru střížky. Podle lotyšského ministra obrany Andrise Spruce je možné, že drony byly ukrajinského původu. Pobaltské státy v minulosti už několikrát zaznamenaly zbloudilé ukrajinské drony, které zarušila ruská protivzdušná obrana. Ukrajina v oblasti u hranic s Pobaltím cílí na ruské ropné terminály ve Finském zálivu. Moskva exportem ropy a zemního plynu financuje válku proti Ukrajině. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. Navzdory rychlému růstu inflace v posledních dvou měsících námi oslovení analytici očekávají, že centrální bankéři základní sazbu tentokrát ještě nezmění a zůstane na úrovni 3,5%.
4: Bankovní rada sazbu pravděpodobně nezvýší, přestože inflace v Česku kvůli krizi na Blízkém východě prudce roste. Za poslední dva měsíce se zvýšila o víc než 1% bod a podle nejnovějších údajů statistického úřadu dosáhla v dubnu 2,5%. Dopady na českou ekonomiku ale podle expertů stále nejsou takové, aby musela centrální banka zpřísňovat měnovou politiku. K tomu pravděpodobně přistoupí až na konci léta nebo na podzim, kdyby se sazby mohly dohromady zvednout o čtvrt až 0,5% bodu. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Policie navrhla obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
5: Cizinci podle detektivů dovezli z Ukrajiny více než 115 kg červeného fosforu, což je jedna z klíčových surovin k výrobě pervitinu. Z takového množství by bylo možné vyrobit přes 350 kg drogy.
2: 4 obvinění zůstávají ve vazbě, 5 lidí už je ve vězení kvůli předchozím trestným činům. Ostatní jsou vyšetřováni na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Britové dnes volí své zástupce do místních a regionálních rad a zastupitelstev a podle průzkumů můžou vládní lejbristé ztratit až 3/4 křesel, která zatím drží. Premiér Keir Starmer v posledních měsících čelí silné kritice.
6: Pokud by takhle moc prohráli, tak by to byl pravděpodobně konec Keira Starmera v čele vlády.
7: Soudí Matěj Trávníček, který sám kandiduje na předměstí Londýna za konzervativní stranu. I v jeho obvodě, stejně jako v celé zemi, nejspíš vyhraje strana Nigela Farage Reform UK. Ve stínu celostátní politiky se dnes budou volit poslanci do skotského a velšského parlamentu. Přitom v obou případech mohou posílit nacionalistické strany. Šéf Skotské národní strany a předseda skotské vlády John Swinney prohlásil, že pokud získá většinu, bude prosazovat nové referendum o nezávislosti. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Kvůli konfliktu na Blízkém východě volí část lidí bezpečnější destinace pro jarní a letní dovolené. Podle prodejců letenek se zájem cestujících přesunul třeba do jižní Evropy.
8: Zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
9: Říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. Zvýšil se podle něj zájem i o Maroko nebo Egypt. Méně lidí má naopak zájem o Asii. Přímo na Blízký východ se zatím z Prahy obnovily 4 linky, říká mluvčí ruzyňského letiště Jiří Hanych.
10: V současné době jsou v provozu pravidelné lety společnosti Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabí a postupně se také začíná obnovovat provoz na spojeních s Tel Avivem.
9: Tam létají společnosti El Al a Izrair. V následujících týdnech by pak měla znovu začít létat aerolinka Qatar Airways do Dauha. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Společným projektem Krtkovo ticho se na Benátském bienále představují Česká a Slovenská národní galerie. Prozvané začíná festival dnes. Oficiální zahájení pro veřejnost bude v sobotu.
11: Nikoli jen krteček Zdeňka Millera byl pro umělce inspirací, když navrhovali československý pavilon s úzkým vstupem zvaný Krtčí brloch.
12: Hlavním motivem toho projektu je tedy ta postava Krtka, respektive postava herce, který celý život toho Krtka stvárňoval a už je taky jako na konci vyčerpaný a podobně jako ten Krtek mlčí vlastně.
11: Říká komisař československé delegace Bienále Michal Novotný. Projekt byl vybraný mezi 17 přihlášenými mezinárodní porotou nezávislých odborníků a podle Novotného svým tématem navazuje na postavy typu Švejka nebo Hloupého Honzy i Havlovu filozofii moci bezmocných. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: A v Česku se o prodlouženém víkendu oteplí, pršet bude jen výjimečně, pátek bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Na severu Čech se taky můžou objevit přehánky, v sobotu se pak začne oteplovat. Pokračuje František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.
13: Neděle bude nejteplejší den, očekáváme také většinou slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia.
2: A na začátku příštího týdne se pak ochladí. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na zhruba 169. kilometru a pomalu se jede až k omezení u Brna na 196. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu, ale celý úsek projedou rychleji. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se na 4. kilometru před pár minutami dořešila nehoda dvou nákladních aut. Průjezdné už jsou oba pruhy a kolona z 10. kilometru se postupně rozjíždí. Zdržení je stále až půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na dálnici D1 se u nájezdu od Chrášťan na 22. kilometru srazil kamion s osobním autem. Projíždí se jen levým pruhem a kolona na okruhu začíná za sjezdem na Karlovy Vary a také na 4. kilometru dálnice D5 před okruhem. Zdržení 20 až 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou oblačné, od západu postupně místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později večer začnou srážky na jeho západě ustávat a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na západě měří kolem 15, na Moravě a ve Slezsku 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
0: 8 minut po 14. hodině, dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Požár v Národním parku České Švýcarsko je oficiálně zlikvidovaný. Hasiči už předali plochu, na které hořelo, správě parku. Ta bude požářiště společně s několika jednotkami dobrovolných hasičů hlídat ještě další 2 týdny. Další podrobnosti teď přidá reportérka Daniela Pilařová. Pěkné odpoledne.
14: Hezké odpoledne, tak na Velké Louce, kde měli hasiči hlavní štáb, tedy v místě zvaném Na Saule mezi Dolní Chřipskou a Tokání. Jsou ještě pořád desítky vozidel, ale jednotky už se pomaličku připravují na odjezd, balí všechny věci, včetně vybavení, zázemí anebo agregátů. Některé ještě opravují svoje stroje, aby mohly odjet pryč na základny. Hasičský záchranný sbor předal správě parku požářiště v 10 dopoledne. Bylo tedy potřeba přitom podepsat papíry s opatřeními, které hasiči parku nařídili. A jak uvedl ředitel parku Petr Kříž, správa celou noc jednávala s dobrovolnými hasiči z okolí o pomoci s dohledem nad požářištěm a na to předání se pořádně připravila. A správa parku taky díky dešťivému počasí zrušila opatření, která platila po dobu požáru, tedy zákaz nočního vstupu do lesa a návštěvníci už nemusí chodit jenom po vyznačených trasách. Otevřená je taky silnice z Rynartic do Dolní Chřibské i turistické trasy, které byly uzavřené.
0: Když jsme tedy říkali, že požářiště už na něj teď dohlíží správa Národního parku, hasiči mu ji předali, tak co teď bude s oblastí dál?
14: Tak ta správa na požářiště bude dohlížet podle nařízení 2 týdny, pomáhat jí bude 6 nasmlouvaných jednotek sboru dobrovolných hasičů, každá jednotka po 4 lidech a bude vybavená cisternou a hlídat budou taky strážci parku a na pomoc jim přijeli i zaměstnanci Šumavského národního parku. A bude to vypadat tak, že budou nepřetržitě v terénu a nad oblastí taky bude ve zvláštním režimu létat dron z termovizí, takovéhle drony má správa a k dispozici 2 a ty budou vyhledávat možná skrytá ohniska, takže to místo bude pod dozorem ve dne i v noci.
0: Jak pokračuje vyšetřování? Už se ví, proč začalo v sobotu 2. května v okolí Rynartic hořet a jaké jsou škody po požáru?
14: Tak ta příčina zatím není úplně jasná. Oblast navštívili jak vyšetřovatelé policie, tak hasičů. Policisté si dokonce přivezli na pomoc speciální vycvičené psy, kteří umí vyhledávat urychlovače hoření. Zatím tedy ale žádný oficiální výstup, který by příčinu požáru upřesnil, není. Nicméně mluvčí správy Národního parku Tomáš Selov už řekl, že může vyloučit přirozenou příčinu vzniku požáru, tedy úder blesku. A škody zatím vyčíslené nejsou a podle Salova by se mohly náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a tím hasebním zásahem, vyšplhat na zhruba 15 až 20 milionů korun. A já ještě dodám, že vznik požáru začala policie vyšetřovat jako obecné ohrožení z nedbalosti.
0: Tolik informace od naší reportérky Daniely Pilařové. Děkuji moc krát, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
0: Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Vyplývá to z projektu Intersucho. A překvapivě není nejhorší situace na severu Čech, kde hasiči právě zlikvidovali lesní požár v Česko-saském Švýcarsku, ale extrémní sucho je v pásu od Jihočeského kraje přes Pardubický až na východní Moravu a Slezsko. Situaci dlouhodobě sleduje bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
15: Dobrý den.
0: Mluví se o nejsušším jaru za posledních 65 let. Jak mimořádná je ta letošní situace? Co se na ní podílí? Co jí způsobilo?
15: Tak je to opět souběh vlastně charakteru počasí, který jsme zažili v těch posledních 10 letech zhruba 6x. To znamená, máme za sebou relativně nebo nadprůměrně teplou zimu, kdy jsme měli v nížinách a ve středních polohách nezvykle málo sněhu. Srážky byly nižší než obvykle, ale vypadávaly také zejména v podobě zase deště. A tím pádem vegetace i výpar mohl velkou část té vody, která vypadla přes zimní měsíce, z krajiny odejmout. Krajina začíná teda vegetační sezónu ochuzená o sníh a tím pádem nedochází k dosycení půdního profilu. No a k tomu přichází velmi suchý březen a duben, které v součtu třeba na Českomoravské vrchovině přináší zhruba kolem třetiny srážkového úhrnu, který je obvyklý za tu dobu. Tím je řečeno asi ta základní meteorologická příčina. Já bych ale k tomu dodal ještě to, že loňské jaro začínalo dost podobně. Prostě ten charakter časného počátku sezóny s zimou chudou na sníh v našich podmínkách prostě vede k tomu, že začínáme vegetaci na nezvykle nízkých hodnotách půdní vlhkosti a vegetace tu vodu potřebuje a spotřebovává.
0: Takže podle vás už třeba i vzhledem k tomu, že se to opakuje, nemůžeme mluvit jenom o výjimce, ale že tady nastává nějaký nový standard?
15: Tak my spíš stále vidíme ten pokračující trend stále sušího půdního profilu na počátku vegetační sezóny, řekněme od toho března do května až června. Je to něco, co sledujeme dlouhodobě v datech nejenom od roku 1961, ale de facto od počátku měření, to znamená někdy z počátku 18. a z počátku 19. století. Vidíme zhoršující se charakter nasycení půdy a jednoznačně spojujeme tady tuhle změnu s probíhající klimatickou změnou v našich zeměpisných šířkách.
0: My jsme sice mluvili o půdním suchu, ale vy jste také v nedávném rozhovoru pro Radiožurnál zmiňoval nízké průtoky vodních toků, nízké srážky. Čemu tedy věnovat největší pozornost?
15: No, ono je pravdou to, že sucho přichází obvykle v několika krocích, to znamená nejdřív vidíme deficit srážek, následují problémy v zemědělství a lesnictví, které logicky v té krajině mají poměrně velkou expozici vůči nedostatku vody. No a potom následně vidíme nedostatek vody ve vodních tocích a třeba v nádržích a teprve potom to cítí ekonomika. My jsme ale například loni viděli situaci, kdy zemědělství a lesnictví, sice situace nebyla nějak skvělá, ale současně nebyla ani jaksi dramaticky nepříznivá. Úroda nebyla nikterak výjimečně nízká a o suchu jsme ve vegetační sezóně mluvili spíš zřídka, protože srážky přišly vždycky na poslední chvíli, ale stačily vegetaci, ale hydrologové zaznamenali extrémně nízké průtoky. A protože zima a podzim nebyly nějak příznivé, aby doplnili vodu, tak logicky teď v tom počínajícím půdním a zemědělském suchu současně vidíme i vlastně probíhající hydrologické sucho, které ty problémy může v případě pokračování dále prohlubovat a samozřejmě hydrologické sucho má na společnost a hospodářství potenciálně mnohem větší dopady než samotné sucho zemědělské. Ta kombinace zemědělského a hydrologického sucha je logicky vždycky horší.
0: Jsou nějaká opatření, která by dokázala zmírnit právě dopady toho půdního hydrologického sucha? Existují nějaké strategické dokumenty, které Česko má?
15: Česko určitě strategické dokumenty má, týkající se adaptace, zejména hovoří o tom, jak pracovat efektivně s těmi zdroji, které máme, to je vždycky ta první a řekněme nejlevnější část adaptačních opatření. Nastíňují i to, že bychom měli dbát na posilování vodních zdrojů a jejich, řekněme, nejenom propojení, ale zvětšení robustnosti, případně pořízení nebo vybudování zdrojů nových. Co ale podle mě trochu opomíníme a je to dáno spíš i úrovní politické debaty, tak je ta samotná příčina. Pokud probíhá globální klimatická změna v našich zeměpisných šířkách, podle naprosté většiny modelů povede k vysušování krajiny, tak tenhle signál je obecně silnější než většina opatření nebo než prakticky všechna opatření, která v té krajině můžeme podniknout. Takže ano, my dokážeme třeba zabránit tomu, abychom měli nedostatek pitné vody a musíme to udělat a budeme do toho muset investovat, ale současně suchu jako takovému, tomu sušímu charakteru počasí, zabránit v tom měnícím se klimatu pouhými opatřeními v krajině nedokážeme.
0: No a vy jste mluvil o té úrovni politické debaty, to spojujete s nástupem nové vlády nebo je to nějaký dlouhotrvající jev?
15: Obecně je to dlouhotrvající jev. Samozřejmě my se bavíme v rámci společnosti o celé řadě problémů a změna klimatu je problém chronický, který navíc pro své řešení vyžaduje vlastně zásadní systémové opatření a je logické, že také vede odporu nebo nesouhlasu, protože se vyžaduje nějaké změny, které často jsou spojeny se značnými ekonomickými náklady. Ale ta probíhající sucha ukazují i to, že vlastně pouhá adaptace nemusí stačit nebo může být limitovaná a že nedělat nic nebo pokračovat dál v těch emisích sice může na jednu stranu být cestou, jak na první pohled neplatit zbytečně zvýší náklady na energie, nicméně dlouhodobě svoje náklady prostě mít bude a nebudeme mít věci pod kontrolou ani do té míry, jako jsme je mívali v minulosti.
0: Jenom k tomu letošnímu roku zpátky, když mluvíme o nejsuším jaru za posledních 65 let, tak jaký bude celý rok?
15: To je skvělá otázka, kdybychom na ní dokázali odpovědět, tak si myslím, že jsme podstatně klidnější nebo neklidnější a nedokážeme to. A my víme z naší předpovědi, která je založena na 5 předpovědních modelech, že je dost pravděpodobné, že v příštích, řekněme, 8 až 10 dnech se nedočkáme minimálně na východě území České republiky podstatného zlepšení situace. V té dlouhodobé předpovědi tam můžeme říct, že ten aktuální deficit je tak hluboký, že je dost nepravděpodobné, že do měsíce se ho podaří vlastně přírodě vyřešit přirozenou cestou. Prostě v minulosti velmi málo kdy pršelo natolik, abychom měli tolik vláhy, že by nasytila půdní profil na normální nebo lepší než normální hodnoty a je dost možné, že se tady logicky budeme se suchem potýkat i v budoucnosti, v těch v dalších měsících. Když se podíváme na rok 2025, tam jsme začínali, tam jsme na tom byli o malinko lépe v tuhle roční dobu, ale přece jenom z pohledu krajiny a zemědělství ty dopady nebyly tak negativní, jak to zpočátku vypadalo. Je dost možné, že ten letošní rok může jít podle podobného scénáře. Na druhou stranu v roce 2000 jsme měli dost podobnou situaci a tam to vyústilo vlastně v nejhorší propady výnosů, pokud já si pamatuju, minimálně na východě území. Takže
0: budeme si muset počkat, jak to skutečně bude, ale určitě to budeme sledovat i s Miroslavem Trnkou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
15: Děkuji a přeji krásný prodloužený víkend vám, posluchačům.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Česká armáda má po dnešku 20 nových plukovníků. Náčelník generálního štábu armády Karel Řehka do nejvyšší důstojnické hodnosti slavnostně jmenoval 16 mužů a 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Kromě toho Karel Řehka rozdal také armádní odznaky za zásluhy nebo plakety za záchranu lidského života.
16: Jmenuje do hodnosti plukovníka. Plukovnici Veroniku Bodnárovou.
17: Jednoznačně to vnímám jako vrchol kariéry, když jsem jako v podstatě mladá žabka v roce 2000 byla braná za vojáka, tak bych vůbec nečekala ani nepomyslela na to, že to dotáhnu do této hodnosti.
18: Popisuje své pocity nově jmenovaná plukovnice Veronika Bodnárová a doplňuje, že je to pro ní závazek do budoucna.
17: Mám na jednu stranu vyšší kompetence, ale váže se s tím samozřejmě i větší zodpovědnost a na mý bedra spadlo mnohem širší oblast úkolů.
18: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je povýšení do nejvyšší důstojnické hodnosti plukovníka vyjádřením důvěry armády.
19: Že věří vaší morální integritě, že věří vašemu charakteru a vaší schopnosti vést podřízené. Jako plukovníci už nejste jenom nějakou součástí armády, ale jste těmi, kdo ji pomáhá tvořit a spolutvoříte ji. A navíc řada z vás, věřím tomu, se v budoucnu stane generály a budete na těch nejvyšších místech rozhodovat o směřování a budoucnosti celé armády.
18: Karel Řehka taky udělil plakety za záchranu životů. Ocenění získalo 7 vojáků. Mezi nimi třeba David Starší, který se stal svědkem loňské vlakové nehody u Zlivy.
20: Tak jsem se tam rozběhl podívat, co se stalo. A objevil jsem v té změti vytrhaných sedaček průbočí, která byla docela těžce zraněná. Takže jsem se snažil jí poskytnout nějakou první pomoc a hlavně udržet její životní funkce, protože nebyla na tom opravdu nějak dobře do doby, než přijeli záchranné složky. Samozřejmě za to ocenění jsem hrozně rád, ale nepřipadám se jako nějaký hrdina, protože si myslím, že takhle by se měl zachovat podle mě každý, kdo svědkem nějaké takovéhle tragédie.
18: A náčelník generálního štábu udělil taky odznaky za zásluhy za dlouhodobou a významnou službu v armádě. Za víc než 30letou kariéru je dostal třeba Petr Novotný, který se mimo jiné účastnil řady zahraničních bojových misí.
21: Začínal jsem v Bosně, kdy byl vlastně mise UNPROFOR, IFOR a ty pozdější, potom několik nasazení v Afghánistánu, Irák, Kuwait. Samozřejmě jsem na to hrdý, protože nedostane to každý a jsem rád, že na sklonku své kariéry jsem toho dosáhl.
18: Armádní vyznamenání získalo taky dalších asi 50 vojáků, ale i civilních pracovníků v armádě. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: 14 hodin 23 minut. Před 81 lety osvobodila americká armáda ženský koncentrační tábor ve Svatavě na Sokolovsku. Nacisté tam věznili tisíce žen, které nutili pracovat v blízké továrně. Příběhy některých z nich zazní na nové interaktivní výstavě v bývalém protileteckém krytu nedaleko někdejšího tábora, kterou dnes otevře organizace Postbellum.
22: Jedna vězenkyně se schovala na půdě továrny.
23: Tak začíná příběh jedné z tisíců vězenkyň ve zdejším táboře.
22: Stáli jsme za to bez večeře na apel placu.
23: Na zdi je promítnutá tvář Marie Šuléřové.
22: Ostříhali jí vlasy a na prsa pověsili ceduly s nápisem Von der Reise zurück z cesty.
23: Technologickou část výstavy má na starosti Viktor Portel. Na zemi už teď zase svítí vězeňské číslo. Když jste protnul paprsek světla, promítlo se vám vězeňské číslo na ruku?
24: V tu chvíli ta lampa začne sama hrát, začne slovy té pamětnice vyprávět příběh, který prostě směřuje k tomu, co tady bylo za místo, co tady ty ženy zažívaly.
23: Stojíme u prvního zastavení, chodba krytu pokračuje dál.
24: Procházíme těma 19 metrama dalšíma chodby, potkáváme tam dalších těch 5 zastavení, každý z nich vypráví fragment příběhu jedné svatavské ženy.
23: Expozice bude volně přístupná, je tu nějaké zabezpečení?
24: Ten hlavní technický princip je důvěra. Nám se to dost osvědčilo, protože celá ta expozice i venku je vlastně hodně snadno zničitelná a zatím se daří. My tady samozřejmě budeme mít kamery, ale myslím, že ten prvek té důvěry je vlastně veliký a důležitý.
23: Se Zdeňkou Kučerovou z Paměti národa stojíme u vchodu do druhoválečného krytu. Jak jste vybírali jednotlivé příběhy?
3: My jsme pro tu expozici vybrali 6 příběhů, které by ale měly vlastně za nás reprezentovat tu určitě více než tisícovku, v některých obdobích až 3000 žen, které svatavským táborem prošly. A chtěli jsme také, aby byly zastoupeny ženy různých národností, protože ve Svatavě byly Francouzky, byly tady Němky, byly tady Polky, Ukrajinky, byly tady romské ženy, byly tady Maďarky. To znamená, i v tom výběru těch žen jsme chtěli, aby tady to zastoupení bylo.
23: Dnes tu v areálu bývalého koncentračního tábora bude pietní akt.
3: Je to přímo v den, kdy byl tábor osvobozen americkou armádou. Pak bychom chtěli samozřejmě navázat představením naší nové expozice a provést veřejnost a hosty, kteří přijedou tou naší expozicí v krytu. Od 18 hodin potom bude následovat divadelní představení divadelního spolku Johan, který přijede z Plzně a odehraje zde divadelní představení Madame M, které vypráví o příběhu Margaret Michelin ze slavného rodu Michelinů, která byla vězněna v nedalekém koncentračním táboře Holíšov.
23: Pietní akt začne v 16 hodin a nová expozice i divadelní představení jsou přístupné zdarma. Ze Svatavy u Sokolova, Václav Malý, Český rozhlas.
0: 4 minuty před 2:30 se přesuneme do Bruselu. Vytváření sexualizovaných a intimních snímků skutečných lidí pomocí nástrojů umělé inteligence by v budoucnu nemělo být v Evropské unii možné. Na zákazu těchto nástrojů se shodli při finálním vyjednávání zástupci Evropského parlamentu a rady. Omezení začne platit v prosinci a další podrobnosti probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
0: Proč se Evropská unie rozhodla k zákazu těchto nástrojů umělé inteligence přistoupit?
4: Tím hlavním impulzem byl asi chatbot Grok, který funguje v rámci sociální sítě X Elona Muska. Grok vyvolal pobouření tím, že na přelomu loňského a letošního roku se ukázalo, že umožňuje vytvářet sexualizované snímky skutečných lidí, včetně nezletilých dětí. A Grok nebyl jediný, existují i další takovéto aplikace a nástroje umělé inteligence. Proto se tím začala zabývat Evropská komise a proto tedy unijní instituce rozhodly tento problém řešit v rámci větší komplexní legislativy, která se týká unijního aktu o umělé inteligenci. Jak dnes na tiskové konferenci vysvětlila europoslankyně a zpravodajka toho návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany.
5: Víme, že tyto svlékací aplikace jsou velký problém. Všichni vědí, co před časem dělali Grok a síť X. Chceme, aby bylo jasné, že to v Evropě neakceptujeme. Existuje mnoho evropských vývojářů aplikací, kteří už zavádějí ochranná opatření do svých vlastních systémů. Takže si myslím a doufám, že tímto vytvoříme jasná vodítka pro poskytovatele umělé inteligence.
4: Ten dojednaný zákaz uvítala třeba také europoslankyně Pirátské strany Markéta Gregorová z frakce Zelených. Ta prohlásila, že takovéto nástroje umělé inteligence v naší společnosti nemají co dělat, protože toto není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání, které ohrožuje důstojnost, soukromí a bezpečí lidí.
0: Vyjednavači Evropského parlamentu a rady se taky shodli na odkladu a zjednodušení dalších pravidel pro umělou inteligenci. Jaké změny tedy přijali?
4: Ano, v rámci toho takzvaného digitálního omnibusu Evropské unie se instituce dohodly na odkladu některých povinností pro podniky. Na letošní prosinec je například odložená povinnost opatřovat vodoznakem veškerý audiovizuální obsah, který je vygenerovaný právě umělou inteligencí. Pro vysoce rizikové systémy AI pak budou některé povinnosti odložené až na prosinec příštího roku. Vyjednavači také vyšli vstříc Německu a částečně zjednodušili povinnosti, které se mají vztahovat na použití umělé inteligence průmyslovými podniky.
0: Evropská unie přijala akt o AI poměrně nedávno, v létě roku 2024, a některé jeho části ještě ani nevstoupily v platnost. Proč se tedy unijní instituce rozhodly rovnou ho zjednodušit?
4: Oni tak vlastně částečně vycházejí vstříc firmám působícím právě v oblasti umělé inteligence, které kritizovaly, že se Evropská unie příliš brzy chystá omezovat tou novou legislativou a tím vlastně zabrzdit jejich vývoj a rozvoj v konkurenci podobných společností ve Spojených státech nebo například v Číně. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tu dohodu, kterou uzavřeli tedy unijní vyjednavači v noci na dnešek, uvítala a uvedla, že tato dohoda poskytne jednoduché a inovační prostředí pro umělou inteligenci v Evropě.
0: Dodává naše zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová. Děkuji, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: A blíží se časové znamení. Po zprávách vám v repríze nabídneme dnešní pro a proti, které bylo o očkování, protože, jak ukázala nedávná zveřejněná data Ministerstva zdravotnictví, tak většina lékařů a sester není očkovaná proti chřipce. Našich hostů, epidemiologů Petra Pazďory a Petra Smejkala, se Lukáš Matoška zeptal, čím to je a o jak zásadní faktor jde z hlediska bezpečnosti zranitelných pacientů. Měla by být data o proočkovanosti zdravotníků veřejná? Hodin 14:30, zprávy má Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot. O prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzín bude poprvé vyšší než u nafty. 1 litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44,42 Kč. To je o 10 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Litr nafty bude moct stát maximálně 44,15 Kč oproti dnešku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě zítřka a o víkendu platit i pondělí. Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství, informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Zákaz rozdělování ohňů vyhlásili v Otrokovicích na Zlínsku. Reagují tak na mimořádná opatření kvůli suchu a riziku požárů ve Zlínském kraji. Zákaz se vztahuje na i veřejný gril v přístavišti u řeky Moravy a další ohniště. Opatření se vztahuje také na používání dalších tepelných zdrojů, jako jsou vařiče nebo hořáky. A v Kroměříži zase bude kontrolovat veřejná ohniště městská policie. Od příštího roku se změní některé screeningové programy. Gynekologové budou třeba při vyšetřeních děložního hrdla častěji používat HPV test místo cytologie. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Nově budou moct HPV test využít ženy ve věku od 25 do 65 let. Změní se i screening rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo plic. A v Hulkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění potvrdila státní veterinární správa v nekomerčním Malochovu. Mimořádná veterinární opatření v ochranných pásmech omezují například přesuny drůbeže a platí taky zákaz pořádání akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva. Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních Malochovů. Nákaza se objevila taky v 9 komerčních chovech a v Zoo Praha. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšilo 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými. A výstava s názvem Přetnuté životy dnes začala na krajském úřadě v Brně. Mapuje osudy židovské rodiny Majerových, která pocházela z Hodonínska. Deník Ruth Majerové, jedné z obětí holokaustu, byl v roce 2014 zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO a představuje unikátní svědectví o životě Židů za druhé světové války. Na projektu spolupracoval Rakouský archiv odboje a Norské centrum pro studium holokaustu. Lidé můžou výstavu navštívit do 12. června. Dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona hlavně kamionu v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na zhruba 169. kilometru a pomalu se jede až k omezení u Brna na 196. Osobní auta se zdrží několik minut před Kývalkou a před sjezdem na výstaviště. Na pražském okruhu směrem na dálnici D1 se u nájezdu od Chrášťan na 22. kilometru srazil kamion s osobním autem. Stojí už s policií v připojovacím pruhu, ale kolona na okruhu začíná stále za sjezdem na Karlovy Vary a také na 5. kilometru dálnice D5 před okruhem. Zdržení je kolem 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů, na horách naměří kolem 8 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
6: Většina lékařů a zdravotních sester se loni nenechala naočkovat proti COVID-19 ani proti chřipce. Vyplývá to z údajů uveřejněných Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Proti covidu se dala aktuální vakcínou očkovat necelá desetina, proti chřipce čtvrtina lékařů. Co je za tím, že je proočkovanost zdravotnického personálu tak nízká? Měly by nemocnice pacienty informovat o tom, jaká je kde situace? A jak může stát pomoct tomu, aby se zvýšila proočkovanost celé populace?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty jsou epidemiolog z fakultní nemocnice v Plzni, profesor Petr Pazdiora. Dobrý den do Plzně.
7: Příjemné dopoledne.
6: A tady ve studiu v Praze na Vinohradech je epidemiolog z pražského IKEMu Petr Smejkal. Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Měly by nemocnice uveřejňovat, jak je jejich personál proočkovaný proti covidu a proti chřipce, pane Smejkale?
8: Ano.
6: Pane Pazdioro?
7: Je to jedna z možností, jak zvýšit případně proočkovanost.
6: Shodnete se tedy, pánové, na tom, že je to důležitá informace i pro pacienty, zvlášť pro ty zranitelnější, protože pro ně to může být problém, když ten zdravotnický personál v dané nemocnici příliš proočkovaný není, pane Smejkale?
8: No, ale to není důvod to nezveřejňovat. Já si myslím, že právě ten krok toho zveřejnění pomůže k tomu. A jako obecně se zdravotnickými daty, my je musíme zároveň s tím zveřejněním i vysvětlit. Jo? Ale to povede k tomu, že si ta nemocnice i ten pacient řekne, to asi není úplně v pořádku, když jsou tak málo proočkovaní. Pojďme s tím něco dělat.
6: Souhlasíte, pane Pazdioro?
7: No, já se domnívám, že nemocnice, zvlášť ta vrcholová krajská pracoviště, by měla jít do určité míry příkladem. A výhodou zdravotníků v těchto zařízeních je to, že oni vlastně vidí pacienty s těmi nejtěžšími průběhy, často vedoucí k úmrtím. Takže i na základě těchto vlastních zkušeností by se dalo očekávat, že ta proočkovanost zdravotnických pracovníků bude podstatně vyšší než v obecné populaci. Bohužel tomu tak není.
6: A čím to je, že tomu tak není, nebo že nevidíme, že by zdravotnický personál byl řádově víc proočkovaný proti covidu a proti chřipce, nežli běžná populace, pane Smejkale?
8: No, my se nebavíme jenom o covidu a chřipce, ono těch nemocí, proti kterým by ten zdravotník měl imunitu, a teď se bavme, jakým způsobem si ji vytvoří, je víc. Jo? Ta chřipka je tím jako dobrým ukazatelem toho, jak na tom jsme. Já myslím, že těch důvodů je víc. Za prvé to bylo dlouhodobě podceňovaný téma.

0: ochrana pacienta oproti pacientovi, protože máme pořád staré nemocnice s více lůžkovými pokoji. Prostě tenhle ten fenomén toho nitronemocničního přenosu infekce, o tom jsme tady skoro nemluvili. Teď konečně se o tom začíná mluvit. A je to, a v západních zemích se na to tímhle způsobem díváme, je to výrazem prostě kvality poskytované péče.
1: Pane Pazdioro, čím si vysvětlujete vy, že proočkovanost mezi českými zdravotníky není slavná?
2: Tak já si myslím, že v tak krátkém pořadu tohleto téma v žádném případě nedokážeme vyčerpat. Já bych tady asi navázal na kolegu, který říkal, že určité věci se tady nediskutovaly, určitě je třeba o nich mluvit, a připomněl bych i to, co on trošinku také naznačil, že je tady velký problém, ať už nozokomiálních infekcí, to znamená nákaz, kterými se může během pobytu ve zdravotnickém zařízení nakazit klient, pacient, a pak je tady vlastně i problematika těch profesionálních onemocnění, která se týkají zdravotnických pracovníků na základě výkonu jejich činnosti. A už vlastně různé analýzy z doby COVID-19 jasně ukázaly, že jsou tady ještě obrovské rozdíly v proočkovanosti jednotlivých kategorií zdravotnických pracovníků. A samozřejmě, když se to potom koreluje i s nemocností těch jednotlivých skupin zdravotníků, tak bohužel to jde ruku v ruce. Tohle jsou data, která byla přesně analyzována v období pandemie COVID-19, a jsme rádi, že postupně budeme mít data i o chřipce.
1: Ale když se ještě zaměříme na ty důvody, proč tomu tak je, že čeští zdravotníci nejsou příliš proočkováni, tak v téhle souvislosti třeba předseda České vakcinologické společnosti pan profesor Chlíbek řekl, že zdravotníci sami na sebe příliš nemyslí a že zanedbávají vlastní zdraví. Může to být ten důvod, pane Smejkale?
0: No ano, jedna věc. Druhá věc, víte, dost často to byla i finanční záležitost. Dodedávna si ten zdravotník třeba očkování na chřipku musel hradit. To už teďka neplatí, jo? Ale není to, pamatuju si ještě, kdy i ten zdravotník se to musel zaplatit. Teď byla loni dlouhá debata, měli jsme tady epidemii žloutenky typu A, nemocnice taky některý, prostě jim to trošku déle trvalo, než se rozhodli, že to očkování bude těm zdravotníkům hradit, nebo třeba vyšetření protilátky. To je jedna věc, jsou finance. Druhá věc jsou mýty. To znamená, těch mýtů tady máme pořád hodně šířené, často i zdravotníky, jak to očkování škodí a jak to není nutný a jak a tak dále. Známe to, to není jenom laická populace, která ty mýty šíří. No a třetí je dostupnost, to já vždycky říkám, to platí u obecní populace, ale platí u těch zdravotníků. Dost často ty nemocnice třeba řekly, tak očkování na chřipku je ve čtvrtek prostě od 2 do 4 u závodní lékařky. Jo. Mně se osvědčilo daleko víc prostě za tím zdravotníkem dojít, ono jako jsou vytížený prací, takže když za nima ten člověk, který má zájem o to očkování, dojde s kufříkem a očkuje ho na místě, tak se to taky vyplácí. Prostě dostupnost, mýty a finance jsou z mýho pohledu takový ty tři základní důvody toho, proč se o tom nemluvilo, nebo proč to nešlo. A pak ten tlak, který teďka já konečně akorát vidím, ten tlak těch zdravotních pojišťoven, že i ta zdravotní pojišťovna může říct, helejte, paciente, tohle asi není úplně bezpečná nemocnice, když se tam personál vůbec neočkuje.
1: A to už se děje?
0: To se neděje, ale vidím signály toho, že ten tlak na to, na tu oceňování kvality prostě ve zdravotnictví, nejen kvantity, začíná. Jo? To zveřejnění dat je první krok, já doufám, já mám velkou prostě naději v tohle, ten management ministerstva zdravotnictví, že to zveřejnění dat je první věc, a druhá věc je, že ta pojišťovna, která je vlastně měla by být z mýho pohledu jako hybatelem těch změn ve zdravotnictví, řekne, na těchto datech vidíme, že tady to asi není příliš bezpečná nemocnice, když se nám všichni odmítnou očkovat. Nevíme ještě navíc, jak je to v době respiračních nákaz, si vůbec dodržují třeba nosení ochrany dýchacích cest, jo, že dá se to jako samozřejmě bez toho očkování trošku snížit to riziko. A tahle ta má ty čísla úplně jiný, která a léčí srovnatelnou pacientskou populaci, má srovnatelný zdravotnický personál. To je přece jako proč máme oceňovat stejně.
1: Já když se tady zaměřím ještě na ty důvody, proč čeští lékaři nejsou proočkováni tak, jak by laik čekal, že budou, tak tak pan doktor Smejkal tady zmínil, že i mezi lékaři se šíří určité mýty, skutečně potvrzují to i některé průzkumy,

0: Jak to, že lidé, kteří mají medicínské vzdělání, pane profesore, věří, když to tak řeknu, dezinformacím o očkování?
1: No, na to se velmi těžko odpovídá, nemám jednoznačnou odpověď a jsem z toho smutný, protože zažívali jsme to všichni v období pandemie COVID-19 a tady bohužel platí a myslím si, že v tomhle svou roli hrají stále média, že daleko více prostoru pro, neříkám jenom dezinformace, ale i pro některé negativní zkušenosti s očkováním se dává spíš těm, kteří z nějakého důvodu to očkování nechtějí nebo odmítají. A my bychom byli rádi, a takhle byla koncipována i národní očkovací strategie, aby se i ta propagace a diskuse o tom očkování vedly jednoznačně kvalifikovanými subjekty, a pokud možno se do toho nezatahovaly právě ty škodlivé dezinformace, které bohužel se někdy objevují i od zdravotnických pracovníků se vzděláním, kde bychom tohoto nečekali.
0: Vy jste se, pane Smejkale, když se vás zeptám takhle osobně v IKEMu, setkal s některou kolegyní, některým kolegou, který vám začal zpochybňovat očkování a jeho účinnost?
2: Jo, a to není opravdu vůbec výjimka. A to nemusí být ani úplně mýtus, ale takové to, třeba bych řekl, že i neinformovanost, a to myslím, že u nás jsme docela jako dobře informovaní. To, že se někdo vstáhne, to, že onemocněl chřipkou 2 dny, nebo onemocněl jakýmsi respiračním onemocněním 2 dny po té, co byl očkován a řekne, podívejte se, to je tím očkováním, že si tu kauzalitu prostě spojí s tou koincidencí, jak my vždycky říkáme, to znamená to, že se ten jev vyskytuje náhodně vedle sebe, náhodou jste se opravdu nakazil. A ani nevím, jestli to byla chřipka 2 dny, potom není kauzální jev, to znamená, není tam příčina toho, nebyla v tom, že jste se očkoval, s tím se setkávám.
0: Ale je to menšina případů, předpokládám, menšina vašich kolegů.
2: Já bych řekl, víte co, mění se to generačně. Já skutečně vidím u těch mladších kolegů a to, jak se to obecně u zdravotnického personálu, který pracuje s pacienty, že mají jako lepší přístup k těmhle těm věcem, že víc věří prostě medicíně založené na důkazech. Trošku problém je s takovou, a nechci se někoho dotknout, prostě trošku s tou starší populací, která asi taky jasně vyrostla na tom, že prostě někdo něco říkal a považovalo se to za vědeckou pravdu a předtím byl jenom jeho názor.
0: Že? Pane Pazdioro, to vaše pozorování je stejné nebo jiné?
1: Já bych to potvrdil, protože mohu se tady opřít o určité zkušenosti s mediky a já tady také cítím, že ten jejich zájem o proočkovanost nejenom proti chřipce, ale i proti dalším infekcím postupně stoupá a v porovnání třeba s mediky, které jsem učil před 10-15 lety, je tady výrazný rozdíl a dá se argumentovat také tím, že jestliže se léta udržujeme na jednom z posledních míst hlediska proočkovanosti proti chřipce na konci toho pořadí mezi evropskými zeměmi a generaci těch současných lékařů nebo informátorů o očkování se nepodařilo zvrátit názor populace o nežádoucnosti očkování nebo nepotřeby očkování, tak je to pouze na těch mladších generacích, jestli budou považovat nadále za normální, že jsme poslední a že to není problém, že se nenecháme očkovat, anebo se na to soustředí a začnou používat trošku jiné argumenty, než byly třeba k dispozici před lety. A já jsem moc rád, že se tady objevují prostě i české údaje, protože vždycky je nám bližší argumentovat údaji za jednotlivé nemocnice nebo jednotlivé obory přímo na základě dat z naší populace, než používat data z jiných zemí, která z různých důvodů nemusí být vždycky úplně ideálně přenositelná.
0: Pánové, když tady od vás zaznělo, že do určité míry starší mají vícero pochybností o účinnosti očkování, takhle na druhé straně bychom asi měli zmínit to, co ta data taky ukazují, a sice, že starší ročníky jsou výrazně víc proočkovány, pane Smejkale?
2: No to je, ale zase souvisí s tím, to jsou dva různý fenomény. My jsme se bavili o postoji zdravotníků, jo, k tomu, k těm mýtům a k těm, řekněme, k těm k očkování obecně. Tohle spíš souvisí s tím, že ten starší člověk se uvědomí, že je rizikovější. To znamená, samozřejmě se nechá očkovat. Ten mladší člověk si řekne, proč, že jo, já tu chřipku dám, já se očkovat nemusím. To je trošku něco jiného.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají epidemiolog z pražského IKEMu Petr Smejkal a epidemiolog z fakultní nemocnice v Plzni Petr Pazdiora. Jak velký problém to je pro vás, jakožto pro epidemiology působící v nemocnicích, že většina vašich kolegů, většina zdravotnického personálu není očkována konkrétně proti covidu a proti chřipce a jak jsme slyšeli od pana Smejkala i proti některým dalším nemocem. Pane Pazdioro.
1: No tak je to škoda, já navážu na to, co už jsem říkal, že právě na těch vrcholových pracovištích bychom očekávali, že budou pracovníci těchto nejkvalitnějších pracovišť příkladem pro ty ostatní. A i ta data, na které narážíte, ukázala, že vlastně je daleko vyšší proočkovanost praktických lékařů.
0: A než lékařů v nemocnicích, rozumím tomu to?
1: Než lékařů v nemocnicích, což je velké překvapení a já, když jsem ta čísla poprvé vlastně měl možnost vidět, tak mě příjemně překvapila z hlediska té relativně vyšší proočkovanosti u těch praktických lékařů. Na druhé straně souhlasím s kolegou, že proočkovanost těch starších zdravotníků, a teď už se nebudeme bavit o kategoriích práce, kterou vykonávají, je nepochybně ovlivněna tím, že mezi těmi staršími logicky je větší procento diabetiků, astmatiků, lidí s různými chronickými onemocněními, takže oni chrání sami sebe nejenom jako zdravotníci, ale především se domnívám, že chrání sebe, aby neměli právě nějaké komplikovanější průběhy, protože jsou si vědomi, jak ten komplikovaný průběh potom může vypadat.
0: Rozumím a děkuju za to dovysvětlení. Ještě ale úplně prakticky k tomu, co to znamená pro vás, jakožto pro lékaře epidemiology působící v nemocnicích, že tolik vašich kolegů není očkováno proti nejrůznějším nemocem. Znamená to, že musíte nějak přizpůsobovat práci nebo je nepouštět k těm úplně nejzranitelnějším pacientům. Co to pro vás znamená? Nejprve od vás, pane profesore, ještě prosím ve stručnosti.
1: Tak já rozhodně nejsem v pozici, že bych někoho nemohl pouštět práci a tak dál. Tady je třeba si jenom uvědomit, že je škoda, že zatímco, když člověk slyší radu, myslím si, od špičkového diabetologa, kardiologa, nefrologa, tak respektuje jeho názory a váží si ho, protože ví, že ve svém oboru je špička, dostává se k nejnovějším informacím. A je tady škoda, že opatření, které prosazují mimo jiné epidemiologové, které se také opírá o nejnovější vědecké poznatky, tak není takto chápáno. A tohle to je určitý rozdíl těch preventivních oborů oproti třeba těm klinickým oborům, že kliničtí lékaři mají pocit, že oni tomu rozumí také a že si ten názor udělají sami a ten bude lepší. Obráceně to dost dobře nefunguje.
0: Pane doktore Smejkale, co to znamená pro vás, jakožto pro člověka působícího v IKEMu, kde se provádějí transplantace a kde tedy těch zvlášť zranitelných pacientů máte hodně, že řada vašich kolegyň není očkována konkrétně proti covidu ani proti chřipce?
2: No, my jsme taky, musím říct, opravdu ve srovnání s těmi ostatními nemocnicemi máme ta čísla vyšší, zaplať pánbu, ale zdaleka je nemáme ideální. Čili to je přesně, jak říká...
0: Jak jste na tom tedy, jestli to můžete říct?
2: No, na chřipce jsme to vyhodili nejvíc v roce sezóny 2021, to je zajímavý, skoro až na půlku zaměstnanců. To je jako v Čechách opravdu zázrak, protože spousta nemocnic má po 10% poočkováno. Teď jsme otevírali nový pavilon, takže nám ta čísla, jsme si mysleli, že to bude hodně vysoký, ale je to taky, jsou to desítky procent, třeba 30%, což je fakt jako na české poměry jako dobrý, ale a je to přesně tím, že naši zdravotníci jsou vědomi toho, že máme tu nejrizikovější populaci. Ale pořád to není, to vůbec není ideální ve srovnání prostě se západní nemocnicí, která má pacienty podobného ražení. Čili pro nás to znamená opět jako dost práce tím vysvětlováním. Já jsem ještě chtěl dodat k tomu, co říkal Petr, tady je takový fenomén.
0: Vy jste se hlásil a já jsem ještě se na něco doptával pana profesora, kterého nevidím, když se hlásí z Plzně, tak tolik na vysvětlenou.
2: Úplně to chápu. Omlouvám se. Tady jde ještě,
0: já se omlouvám.
2: Je tady ještě takový jaksi fenomén zdravého českého zdravotníka. Já tomu říkám, že on si jako myslí, to dokonce ukázala hezká studie z Motola, že jeho imunita je jaksi robustnější než toho jiného člověka, protože je neustále promořován stykem s těmi pacienty a proto se nemusí očkovat. Což je totální mýtus. Jo. U chřipky je zrovna to, jako je, protože každý rok máme nový ty chřipky, takže to očkování na chřipku každý rok je nutný, ty se nepromoříte se. Ale tohle tady jako máme, čili to, s tím bojujete denodenně s tím vysvětlováním. Znamená to, že mě se fakt osvědčilo, že vezmete ten kufřík a projdete ta oddělení a ty lidi jako osobně přesvědčujete, ale to nestihnete, že jo, časově.
0: Kufřík s vakcínami.
2: Ano, ano, to se nám půjde jako vůbec nevím. Teď jsme, naše Píra o něm vymyslel super věc, že jsme dali kávu zadarmo zdravotníkovi, který se nechal očkovat, taky nám to určitě jako přidalo. Prostě neustále vymýšlíte různé strategie, pak vidíte, já ještě občas pracuji ve Spojených státech, že tam vlastně se s tím nikdo moc nemazlí, prostě ten zdravotník musí být očkován na chřipku, musí to doložit každý rok, i když má třeba 3 služby za rok, a pokud ne, tak má povinně respirátor po celou dobu chřipkové sezóny, čili vidíte, že jako říkat si, že samozřejmě tím restriktivním přístupem, nějakým nucením ničeho nedosáhnete, jasně, spousta zdravotníků může říct, já odcházím, já se prostě očkovat nenechám, mimochodem tam studie Motolská taky výborně ukázalo, že až 40% českých zdravotníků to naprosto odmítá, že se prostě očkovat nebude na chřipku, jo, bavíme se o chřipce. Takže s tím musíte vymýšlet jiné cesty, to je ta věc. A jasně, ten dopad je, že máte spousta nemocného personálu, který nemůže jít do práce, je nemocný nebo se stará o rodinu, čili platí za to i ty ostatní, kteří jsou zdraví, ti kolegové, to je jedna věc. Může nakazit pacienta, jo, což samozřejmě se děje, ale my ta data, vždycky se to ještě navíc jako hodí na tu rodinu, že toho pacienta přece nakazil ten rodinný příslušník, který ale často očkován, který nosí respirátor a který má v době respirační sezóny zákaz návštěv, čili je to trošku nefér tohle to jako všechno házet na ty příbuzné, kteří a tohle všechno jako musíte neustále vysvětlovat, protože nemáte příliš těch pák jako toho tý administrativní nebo toho, že to je samozřejmá věc a že prostě že to je normální se očkovat.
0: Jenom bych se v rychlosti doptal, pane doktore, předpokládám správně, že u vás v IKEMu máte jasný přehled o tom, kdo je a kdo není naočkovaný.
2: Ano.
0: A že k transplantovaným pacientům pouštíte právě jenom ty naočkované.
2: Máme přísný, jako máme povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve formě respirátoru v podstatě po celou respirační sezónu.
0: Tak to
2: druhá otázka je, jak to někdo dodržuje, to nemůžete uhlídat, ale tohle máme. Tohle je samozřejmě u všech, nebo mělo by ve všech nemocnicích, která má rizikovou pacientskou populaci.
0: Jenom jsem chtěl, aby to zaznělo i v našem pořadu, abychom snad tady naše posluchače, potažmo třeba i pacienty, neznervózňovali. Pane profesore Pazdioro, po tom, co jste tady slyšel, jakým způsobem v IKEMu motivují vaše kolegy, aby se dali očkovat, slyšeli jsme tady něco o tom kufříku s vakcínami, se kterým pan doktor obchází svoje kolegy a nabízí jim i kávu. Je třeba tohle cesta?
2: Ne, to nedělám já.
0: Promiňte, já jsem to teďka trošku řekl ve zkratce.
2: Tu kávu, ale
0: je tohle cesta, pane profesore, jak přesvědčit vaše kolegy třeba i v Plzni, aby se dali naočkovat?
1: Tak, tahle ta cesta, co uvedl kolega, je silně nadstandardní. My v Plzni vlastně máme areál fakultní nemocnice ve dvou vzdálených místech a pracovníci očkovacího centra pravidelně navštěvují oba, respektive umožňují pracovníkům z obou areálů průběžné očkování během té sezony, de facto zhruba od půlky září do začátku ledna, a tím si myslím, že ta dostupnost tady je. Opakovaně se objevují i informace, které jsou sdělovány nejenom zdravotníkům, ale i zaměstnancům fakultní nemocnice, kde jsou nabízeny ordinační hodiny, které jsou vyhrazeny přímo pro zaměstnance fakult nemocnice. Takže já osobně si myslím, že ta dostupnost třeba je u nás zajištěna dobře. Druhá věc je, jak je to využíváno. A tady asi nesmíme ještě zapomenout na další věc, a kolega mi to určitě potvrdí, že ano, někteří zaměstnanci se očkují v pracovní době na příslušném očkovacím centru té příslušné nemocnice, ale někteří využívají služeb svého praktického lékaře. Takže já se domnívám, že i ta celková proočkovanost zdravotnických pracovníků může být o něco vyšší, než je ta proočkovanost, která je dána pouze těmi údaji těch jednotlivých očkovacích center. Ale v tom svém součtu to zase není nějaký dramatický nárůst.
0: Našimi hosty byli epidemiolog z fakultní nemocnice v Plzni Petr Pazdiora a epidemiolog z pražského IKEMu Petr Smejkal. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas.
2: Tak děkujem, děkuju.
1: Příjemné dny a těšíme se, že se dočkáme vyšší proočkovanosti.
2: Ano.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů Ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčily muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Marie Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů Ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Přijeli, viděli a zase odjeli. Zahraniční návštěvy politiků, umělců, kosmonautů, monarchů i teroristů proudily jak do socialistického Československa, tak i do demokratické České republiky. Atmosféru doby si můžete připomenout s třídílným květnovým cyklem Archivu Plus. Jak jsme vítali Gagarina, Brežněva a další komunistické prominenty. Co v Praze jedl legendární jazzman Louis Armstrong? Proč českoslovenští komunisté milovali libýského diktátora Kadáfiho? Zpívali opravdu katolické řádové sestry buddhistovi Dalajlámovi? Jezdila britská královna Alžběta II. Po Praze Rolls Roycem? A jak si pobyt v Česku užila popová ikona Michael Jackson? To a mnohem víc se dozvíte ve třech květnových pátcích. 1., 8. a 15. vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Je 15 hodin, čtvrtek 7. května, pokračuje Odpolední Plus. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
4: Na co se zaměříme v další půlhodině? Velká část Británie, včetně Londýna, si dnes vybírá nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají také volby do skotského a velšského parlamentu. Jak to ovlivní další osud premiéra Keira Starmera? Německá vláda chce zrušit termín pro přechod na ekologičtější vytápění budov. Odsouvá se tím dosažení klimatické neutrality. Může se na návrhu zákona v Bundestagu ještě něco měnit. A oblíbené nákupy ze zahraničních e-shopů od července zdraží. Evropa ruší bezcelní limit pro zásilky do 150 eur a za každou položku se budou nově platit 3 eura navíc. Ochrání to tuzemské e-shopy a spotřebitele před nekvalitním zbožím? To jsou otázky pro následující půlhodinu, kterou uvedou zprávy s Martinem Matějkou.
5: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba se už rok nezměnila. Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. A podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Nástroje umělé inteligence umožňující vytváření sexualizovaných snímků skutečných lidí budou v Evropské unii zakázané. V noci na dnešek se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince. Unijní instituce ho ještě musí formálně schválit.
6: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí. Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Český rozhlas.
5: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzín bude poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes, vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty bude moct stát maximálně 44 korun a 15 haléřů oproti dnešku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě zítřka a víkendu platit i pondělí. Zákaz rozdělování ohňů vyhlásili v Otrokovicích na Zlínsku. Reagují tak na mimořádná opatření kvůli suchu a riziku požárů ve Zlínském kraji. Zákaz se vztahuje na i veřejný grill v přístavišti u řeky Moravy a další ohniště. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
7: Také v Otrokovicích je na celém území zakázáno rozdělávání ohňů na volném prostranství, a to i na místech, kde je to běžně povolené, včetně veřejných grillů. I zdánlivě bezpečná místa mohou být v těchto dnech velmi riziková.
5: Opatření se vztahuje také na používání dalších tepelných zdrojů, jako jsou vařiče nebo hořáky. V Kroměříži zase bude kontrolovat veřejná ohniště městská policie.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství, informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Americký soud zveřejnil dopis, který měl napsat sexuální predátor Jeffrey Epstein na rozloučenou ve vězení. Vyhověl tak žádosti deníku New York Times. Epstein dopis údajně napsal v roce 2019 před prvním pokusem o sebevraždu.
8: Dokument, jehož pravo zatím nebyla oficiálně potvrzena, byl dosud veřejnosti utajený. Novináři deníku jej objevili díky poznámce v Epsteinových složkách a soudně si vyžádali jeho zveřejnění. Epstein si v něm podle deníku stěžuje, že jej policie vyšetřovala celé měsíce bezvýsledně a že už život pro něj není žádná zábava. Vzkaz prý objevil jeho spoluvězeň v cele, a to poté, co tam Epsteina našli v bezvědomí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. A teď se pro odhalení karcinomu používá hlavně cytologický stěr, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Modernější HPV test dosud mohly využít ženy jen třikrát za život. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové budou moct lékaři používat testy častěji.
9: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy. U mladších žen zůstane zachována cytologie, u žen nad 65 let se bude postupovat individuálně.
5: Cílem těchto testů je odhalit přítomnost viru, který rakovinu děložního čípku způsobuje. Podle ministerstva by měly ženy chodit ke gynekologovi na pravidelné kontroly jednou ročně. Podle ministerstva se změní taky screening rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Česká armáda má 16 nových plukovníků a 4 plukovnice. Do nejvyšší důstojnické hodnosti je povýšil náčelník generálního štábu Karel Řehka. Armáda na pražském Vítkově slavnostně jmenuje plukovníky vždy den před výročím konce druhé světové války.
10: Jmenuje do hodnosti plukovníka. Plukovnici Veroniku Bodnárovou.
11: Jednoznačně to vnímám jako vrchol kariéry, když jsem jako v podstatě mladá žabka v roce 2000 byla braná za vojáka, tak bych vůbec nepomyslela na to, že to dotáhnu do této hodnosti. Mám na jednu stranu vyšší kompetence, ale váže se s tím samozřejmě i větší zodpovědnost.
12: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je povýšení do nejvyšší důstojnické hodnosti plukovníka vyjádřením důvěry armády.
13: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek.
12: Řehka udělil taky odznaky za zásluhy a plakety za záchranu lidského života. Armádní vyznamenání dostalo asi 5 desítek vojáků. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu. U sjezdu na Velogu Bíteš na 162. kilometru a pomalu se jede až k omezení u Brna na 196. Osobní auta se zdrží hlavně mezi Kývalkou a Brnem. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí kolona od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení je 20 až 25 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi v Praze vjedete do kolony za podjezdem magistrály a pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Je to na více než 20 minut. Kolona popojíždí také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně častěji pouze na horách na severu. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů na jihu Moravy naměří kolem 21. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
14: 8 minut po 15. hodině. Miliony Britů, včetně obyvatel Londýna, dnes volí své zástupce do místních samospráv. Ve Skotsku a Walesu vybírají poslance do tamních parlamentů. Předvolební výzkumy očekávají velké ztráty vládnoucích Labouristů. V Británii vše sleduje zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek, se kterým jsme teď ve spojení. Dobré odpoledne.
15: Krásné odpoledne.
14: Jaromíre, proč by tyhle volby do místních zastupitelstev mohly otřást i nejvyššími patry britské politiky?
15: Protože premiérské křeslo pod Keirem Starmerem se otřásá už pár týdnů, zejména v poslední době kvůli tomu i u nás několikrát probíranému jmenování Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech a potom ho zase musel odvolat, protože vyšly najevo jeho styky s Jeffrey Epsteinem a už vlastně řadu týdnů někteří poslanci i uvnitř labouristické strany vyzývají Keira Starmera k odchodu. No a pokud by opravdu, tak jak se předpokládá v těch dnešních volbách, přišli labouristé o polovinu a více těch křesel, která teď mají v těch místních zastupitelstvech, tak by ta situace podle mnohých pro něj byla už neudržitelná a už i z útrop labouristické strany se ozývají hlasy, které jmenují třeba jeho případné nástupce a tak vlastně tyto místní volby, kde se rozhoduje především o takových obyčejných věcech, jako je svoz odpadků a provoz škol a podobné záležitosti, mohl opravdu se promítnout až do té nejvyšší politiky.
14: V letošních místních volbách kandidují také dva čeští občané. Kde a jaké mají šance?
15: No, šance uvidíme. Oni oba v tuto chvíli kandidují za politické strany. Jeden tedy za konzervativce. To je jeden kandidát na okraji Londýna, Matěj Trávníček. Tam to vypadá, že v tom jeho okrsku vyhraje strana Reform UK, Nigela Farage a potom je to Petr Torák v Peterborough, který kandiduje jako nezávislý kandidát, kde to zase vypadá, že v tom jeho okrsku vyhraje strana Nigela Farage z jednou prostého důvodu. Ono se čeká, že v těchto volbách opravdu velmi silně posílí svoji pozici, což by mohlo také trošku upravit tu situaci na politické scéně Británie.
14: Jak jsme zmínili, tak ve Skotsku a Walesu vybírají lidé zástupce do místních parlamentů. Jaký výsledek se čeká tam?
15: No, tam je otázka, jak bude úspěšný zase Nigel Farage a jeho strana Reform UK. Pokud by úspěšná nebyla dostatečně, tak by další křesla mohly získat tamní nacionalistické strany, protože labouristé zkrátka nejspíš i ve Walesu budou trošku vyklízet pozice, což by ale mělo, pokud by tedy ta skotská a walesská pro nacionální strana získala v těch parlamentech většinu nebo silnou pozici, tak by to vlastně mělo opačný vliv, než kdyby tam získalo tu silnou pozici Reform UK, protože obě ty strany a zejména třeba skotská národní mluví o tom, že pokud by v těchto dnešních volbách silně uspěli, tak budou tlačit na další referendum o nezávislosti na Spojeném království, což je spíše deklarativní věc, protože to by musel schválit Westminster, tedy ten celonárodní parlament, ale určitý posun k tomu nacionalistickému nebo nacionálnímu parlamentu by tam zase byl.
14: Dodává z Británie, kde sleduje dnešní místní volby náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Děkujeme za informace, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
14: A další podrobnosti přidáme s odborníci na mezinárodní vztahy Magdalenou Leichtovou, působící na St. Anthony College Oxfordské univerzity. Dobré odpoledne, přeji.
16: Dobré odpoledne.
14: Jsou místní volby tradičně referendem o současné vládě a premiérovi, nebo je tak jen vykresluje protiimigrační strana Reform UK, která očekává značné volební zisky?
16: Ono to tak trošku je vždycky vlastně, ono je to něco maličko, jako ve Spojených státech máte ty midterms. To znamená, že ty lokální volby se vlastně odehrávají mezi těmi parlamentními a vždycky trochu slouží jako nějaký lakmusový papírek pro tu vládu. A tradičně vlastně vládě se v nich velmi dobře nevede. To tak bývá velmi často, že kdo je u moci, tak ten potom vlastně v těch dalších volbách je méně populární. Ale tentokrát se zdá, že jak si to skutečně může mít větší dopad na tu národní politiku. Vlastně není sám Nigel Farage, kdo to tak vykresluje, ale podle některých komentátorů i samotná Labour Party vlastně trošku čeká, jak to dopadne, aby se někteří ti, kteří si možná na Keira Starmera brousí zuby, se rozhodli, jestli zaútočit nebo ne.
14: V britské politice léta letoucí dominovaly dvě strany, Labouristé a konzervativci, mezi nimiž se vlády přelévaly. Čím si vysvětlit jejich strmý pokles a co vlastně pro tyhle ty dva tradiční hegemony politické scény Británie tyto volby znamenají?
16: Tam je možná dobré si jenom uvědomit, že vlastně v těch regionálních volbách se používá trošku jiný volební systém, který nahrává těm menším stranám. Ono už u těch vlastně parlamentních voleb, které jsme měli před dvěma lety, tak Keir Starmer sice vyhrál ohromnou většinu v parlamentu, ale už tehdy neměl tak obrovskou většinu vlastně, když bychom se podívali do populace, jak lidé, jak si volili. Takže ten trend jaksi rozpadu těch dvou velkých stran je dlouhodobý a ty dvě velké strany obě o tom dlouhodobě vědí. A co to znamená, je možná si ty menší strany tím pádem mohou trochu jaksi ukousnout té moci na té lokální úrovni a buď se osvědčit nebo se neosvědčit vlastně v nějakých tedy výkonných funkcích. A podle toho potom se možná lépe nebo hůře umístit u těch příštích voleb parlamentních.
14: No, zmínili jsme tady jméno Nigela Farage, předsedy nebo lídra Reform UK, která má tedy šanci uspět v těch místních volbách, ale to jméno, jeho tvář je spojená s Brexitem, s hlasováním před 10 lety, pro který by třeba nyní většina Britů už nehlasovala. Jak to, že dává to nějakou logiku, jak to, že tedy má tenhle ten muž, který vlastně stojí za tím vyvedením Británie z Evropské unie, opět šanci u voličů?
16: A to je velmi dobrá otázka, která si myslím do určité míry souvisí zejména jednak s životní úrovní. Britská životní úroveň dlouhodobě klesá a lidé s tím nejsou spokojeni. A za 14 let u moci se v podstatě úplně odrovnala konzervativní strana. Voliči prostě nejsou zatím připraveni se k ní vrátit. A labouristická strana, která je nyní u moci, je, jak jste již zmínili několikrát, velmi nepopulární také, protože se jim nedaří dostatečně rychle s těmi negativními trendy něco udělat. A proto vlastně Nigel Farage se najednou vyloupnul jako někdo, ke komu se ti nespokojení voliči mohou jaksi uchýlit, protože on je vlastně v unikátní situaci, kdy ty dvě tradiční velké strany, mezi kterými se, jak jste říkala, přelévala moc, tak oni jsou teď obě hluboce nepopulární. Konzervativci kvůli těm bývalým vládám a labouristi kvůli té současné. Takže i díky tomu vlastně Nigel Farage se může vlastně znovu nějak jako dostat, nebo se může dostat na výsluní. A pokud jde o ten Brexit, tak ten argument, který používají lidé, kteří volili Brexit nejčastěji, není, my jsme udělali chybu. Někteří to možná říkají, ale většinou se říká, ten Brexit byl provedený špatně. Kdyby se provedl dobře, tak by nám to přineslo to ovoce, které, jak si jsme slibovali, a to je i argument Nigela Farage.
14: Ještě se zastavme u strany zelených, která také očekává posílení, kde především získává a mohla by třeba v těch větších britských městech nahradit labouristy?
16: Oni si na to určitě brousí zuby na něco takového. Nejsilnější jejich vzestup se očekává v Londýně, což jaksi by tomu trošku odpovídalo, že takový ti levicovější liberální voliči se přelévají ke Green Party, ale tam v tom koutě politického spektra je trošku plněji než na té druhé straně, protože tam jsou také ještě liberální demokraté, kteří jsou dlouhodobě zavedení v tom politickém systému jako ta třetí strana. A myslím si, že aby vyloženě nahradili Labour Party, že to budou mít těžší, protože jednak je tam větší konkurence a jednak například strana zelených také nemá zrovna podporu, pokud se jedná například o otázky Gazy, Izraele a tak dále, protože oni jsou poměrně výrazně na straně právě těch jaksi palestinských postojů, což jim také trošku možná může bránit u některých jiných jaksi skupin voličů, aby je brali jako mainstreamovou stranu.
14: Změny se čekají také ve velšském parlamentu, kde by poprvé ve své historii mohli zvítězit velští nacionalisté, kteří prosazují nezávislost, a ve skotském parlamentu by mohli získat většinu nacionalisté a Reform UK nad labouristy. Jak tohle to ovlivní celkovou politiku v Británii?
16: Jestli směřujete jako k otázce těch nacionalistů a tak dále, tak já se nedomnívám, že by to v příštích pár letech mělo mít nějaký ohromný dopad, i když v dnešní době je těžké cokoliv věštit. Ale jak si ta skotská národní strana, tak ta je ve Skotsku u moci dlouhodobě, to není žádná velká změna. Oni sice proklamují, že chtějí nové referendum, ale to jim, jak můj předřečník zmínil, musí povolit westminsterská vláda, která rovnou řekla, že to neudělá. A pokud jde o ty nacionalisty ve Walesu, tak oni ano, jaksi jsou za nezávislý Wales, ale spíše jako taková budoucí, jaksi trošku abstraktnější entita zatím, a rovnou deklarovali, že v tom současném volebním období oni žádné referendum vyvolávat nebudou. Takže je to vlastně pokračování na té cestě toho rozvolňování, to Spojené království je čím dál uvolněnější království, ale v tom minimálně v tomhletom volebním období, které teď snad ještě dotáhne nějak Keir Starmer, teda snad z jeho pohledu, tak tam se nedomnívám, že by to mělo nějaký dramatický dopad.
14: Já jsem se ptala na to v souvislosti s informacemi serveru Deutsche Welle, který se zamýšlí nad tím, jestli by se třeba Wales, Skotsko a Severní Irsko mohli vydat nakonec svou vlastní cestou, třeba usilovat o členství v Evropské unii a nechat Anglii pozadu. Jestli je to až takhle daleko možné domýšlet?
16: Jako možné to je, ale opravdu to nevidím úplně za rohem. Jako pokud se díváme na nějaký opravdu dlouhodobý horizont, tak to určitě možné je, ba možná dokonce docela pravděpodobné.
14: Tak o tom někdy příště podrobněji, tolik odbornice na mezinárodní vztahy Magdalena Lajchtová, působící na St. Anthony College Oxfordské univerzity. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
16: Děkuji vám, nashledanou.
14: 15 hodin 20 minut, se přesuneme do Německa. Podle zákona, který si samo dalo, usiluje o klimatickou neutralitu do roku 2045. Teď ale německá vláda prosazuje jiný zákon, podle kterého by teplo v budovách ještě klidně za 30 let mohlo obstarávat spalování fosilních paliv. To je rozpor, který v Německu vyvolává diskuzi. Více si o tom řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
17: Dobrý den, pěkné odpoledne.
14: Tomáši, co se v Německu mění s ohledem na vytápění budov? Jsou budovy v Německu taky takovou překážkou na cestě ke klimatické neutralitě?
17: Dá se říct, že jsou, protože ten sektor budov, ten je zodpovědný, ať už tedy mluvíme o provozu budov, nebo třeba o stavebním průmyslu, o stavbě nových budov, tak celkově je zodpovědný za zhruba třetinu emisí skleníkových plynů, které Německo vyprodukuje, ale zároveň hodně toho zůstane při starém. Kdo má kamna na uhlí, tak v nich může v Německu klidně dál topit, ale od letoška podle stávajících zákonů mělo platit, že při rekonstrukcích nebo nových systémů musí topení z 65% obstarávat obnovitelné zdroje a od roku 2045 potom, že bude s plynovými nebo olejovými kotly úplně konec. To ale teď padá. Vláda kancléře Friedricha Merce představila návrh nového zákona, takzvaný zákon o modernizaci budov, a ten se možná ještě ve spolkovém sněmu při projednávání trochu změní, ale ten hlavní kurz, ten je daný, je jím, jak říká německá vláda, mimo jiné v souvislosti se spalovacími motory v autech, větší technologická otevřenost, tedy možnost dál pálit ropu, uhlí, zemní plyn, a to bez perspektivy nějakého definitivního odklonu od těchto energetických nosičů.
14: I v tom novém vládním návrhu je tedy aspoň plán na postupné zvyšování nízkoemisních složek v kotlech až na 60% v tom roce 2045. Co ale vede německou vládu k tomu, že takhle vlastně kompromituje ten plán na dosažení klimatické neutrality?
17: Možná je to částečně kulturní boj, taková pomsta bývalému ministru hospodářství za stranu zelených Robertu Habeckovi. Ten, je pravda, že to bylo v nešťastné době, v roce 2022, krátce po napadení Ukrajiny Ruskem, právě začal v Německu, a tedy v období energetické krize, prosazovat tu ekologickou transformaci vytápění budov a přitom zároveň čelil kritice, že nejenom, že si zvolil nevhodné období, ale zároveň, že se lidem snad dobývá do jejich sklepů a kotelen, aby jim nařizoval, jak mají žít, že to je právě ta zelená diktatura a omezování svobody. No, takže pomsta může být, nebo pomsta, takové symbolické oddělení se může být jeden motiv, pak druhá varianta jsou tady taky zlí jazykové, kteří tvrdí, že současná ministryně hospodářství Katarína Reichová, která již tedy ministerstvo ten návrh předkládá, takže vlastně nikdy tak úplně nepřestala být lobbystkou plynářského koncernu E.ON, kterou bývala v minulosti. No a konečně, tak jakoby oficiálně vláda slibuje lidem úspory tím, že nebudou muset investovat do nových tepelných čerpadel, tak by podle vlády majitelé nemovitostí mohli ušetřit tak 5 miliard eur ročně, což je ale třeba podle deníku Rheinische Post slib, který hraničí s klamem, protože cena fosilních paliv v budoucnu spíš poroste a spotřebitelé se tak vlastně můžou docela snadno dostat do finanční pasti podle tohoto deníku.
14: V koalici jsou v Německu taky sociální demokraté, kteří vedli tu minulou vládu. Jim zpochybňování klimatických cílů nevadí?
17: Vypadá to, že to pro ně není taková priorita. Navíc zřejmě se soustředili na to, aby vyjednali v rámci tohoto schématu lepší ochranu nájemníků, dalo by se říct, aby nájemníci například nenesli sami, nemuseli splácet nějaký skokový nárůst ceny plynu jen proto, že jejich domácí pronajímatel nechtěl zrovna investovat do ekologičtějšího systému vytápění. Jak to bude, to se asi ještě uvidí v tomto smyslu, ale nájemníci jsou v tomto ohledu asi v silnější pozici než v Česku. V Německu žije v nájemním bydlení snad zhruba polovina lidí, což je mnohem víc než v Čechách. A taky zároveň mnohem méně lidí než v Čechách je připojených na dálkové vytápění. Takže to vytápění bytů se velmi často řeší individuálně.
14: Upozorňuje náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Díky za tohle téma, naslyšenou.
17: Děkuji, hezký den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
14: 15 hodin 25 minut. Doby laciných nákupů na čínských e-shopech zřejmě letos v létě skončí. Od 1. července zruší Evropská unie bezcelní výjimku pro malé zásilky s hodnotou do 150 eur a za každý kryt na mobilní telefon, každé tričko nebo třeba propisku se začne platit paušální clo ve výši 3 eur. Unie tím reaguje na masivní nárůst počtu malých zásilek, ale také na problémy s kvalitou dováženého zboží, zejména z Asie, a rovněž na daňové úniky. Víc si k tomu teď řekneme s ekonomickým redaktorem Tomášem Jeníkem. Dobré odpoledne.
18: Dobré odpoledne.
14: Co přesně se tedy od července při nákupech na zahraničních e-shopech změní?
18: Zjednodušeně řečeno, všechny drobnější položky výrazně zdraží. A to v některých případech i několikanásobně. Zatím platí, že u zásilek do hodnoty 150 eur, tedy v přepočtu asi 3,5 tisíce korun, se nemuselo platit clo. A kdo někdy nakupoval třeba na čínském elektronickém tržišti, jako je Shein, Temu nebo AliExpress, ví, že za takové peníze se dal objednat balík s desítkami drobných položek. Od července bude nutné z každé takové položky zaplatit 3 eura cla. Jak to bude fungovat v praxi, vysvětluje Silva Urbánková z celní správy.
19: 3 stejné poustra na mobil, které se budou lišit pouze barevně, tak pokud toto bude v balíčku, tak za ten balíček nebo za tu zásilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v té zásilce, v tom balíčku budu mít už pouzdro na mobil, ochranné sklo nebo nějaký obal, tak to už budou 3 položky a bude to 9 euro za ten daný balíček.
18: Ve většině případů zaplatí podle Urbanové zákazník clo rovnou na e-shopu při nákupu nebo bude mít v celním řízení svého zástupce. Ve výjimečných případech bude muset zákazník podat celní prohlášení sám.
14: Nevznikne na přelomu června-července u doručovatelů a na celnici chaos?
18: Zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil ujišťuje, že dělají všechno pro hladký náběh nového systému. Zároveň ale žádal o trpělivost. Připustil, že ze začátku můžou být problémy.
20: Samozřejmě je tady dopravce, je tady osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec, bude tam muset jakoby docházet k platbě cla. My nemůžeme uvolnit to zboží dříve, než vlastně bude zaplaceno clo.
18: Nové clo se bude muset zaplatit ze všech zásilek, o kterých bude celní správa informována od 1. července včetně. Nerozhoduje tedy, kdy jste je objednali a zaplatili.
14: Proč vlastně Evropa bez celní výjimku pro malé zásilky zrušila?
18: Celní správa dnes uvedla několik důvodů. Ten hlavní je asi obrovský nárůst počtu dovezených položek. V celé Evropě vzrostl z 1,4 miliardy v roce 2022 na téměř 6 miliard loni. V Česku je to ještě markantnější. Z 3,4 milionů dovezených položek v roce 2022 na 105 milionů loni. Letos jich bylo jen za první 4 měsíce 77 milionů. Při tak obrovském množství a nemožnosti vše zkontrolovat podle celníků dochází jednak k daňovým únikům a také k tomu, že se do Evropy doveze spousta nekvalitního, závadného nebo dokonce nebezpečného zboží. Třeba hračky, elektronika nebo kosmetika. Podle generálního ředitele internetového srovnávače Heureka Davida Chmelaře zavedení paušálního cla vymaže neférovou konkurenční výhodu čínských internetových tržišť.
21: Domácí e-shopy musí splňovat řadu přísných unijních norem na bezpečnost, recyklaci, ochranu spotřebitele a tak dále. A to sebou samozřejmě nese náklady. Zrušení té výjimky na clo vnímáme jako krok k férové soutěži.
18: Podle Trousila z celní správy nákupy z čínských e-shopů nezmizí. Nová pravidla je ovšem donutí dovést zboží ve velkém do skladů do Evropy a řádně je proclít. A teprve pak je budou prodávat. Proti laciným dovozům ze třetích zemí ovšem půjdou i další kroky EU. V rámci sjednocování celních pravidel Unie se totiž nejspíš ještě před koncem roku zavede manipulační poplatek na každou dovezenou položku. A ten bude také v řádech několika eur.
14: Tak to bude možná horké léto, vzhledem k těm zcelněným balíčkům malým, o kterých mluvil v odpoledním plusu ekonomický redaktor Tomáš Jeník. Děkuji moc za tuhle informaci. Naslyšenou.
18: Naslyšenou.
14: No a co bude dál, uslyšíte teď za pár okamžiků nové zprávy a po nich vám v repríze nabídneme dnešní Interview Plus, kde byl hostem Tomáš Duvka, vedoucí archivu Českého rozhlasu. Jak víte, rozhlas sehrál významnou roli v mnoha okamžicích československé historie a jeho archivy uchovávají i několik unikátních záznamů z pražského povstání a konce druhé světové války u nás. Tak to bude téma dalšího rozhovoru. 15 hodin a 30 minut, zprávy má Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
5: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba se už rok nezměnila. Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz domácnostem, zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Rumunský vzdušný prostor dnes krátce narušil ruský bezpilotní stroj. Stalo se to v době ruských útoků na Ukrajinu nedaleko od hranice s Rumunskem, informovalo o tom ministerstvo obrany v Bukurešti. Kvůli ruským aktivitám vzlétly v Rumunsku dva letouny F-16. Země podobné incidenty, kdy ruské drony útočící na Ukrajinu vlétnou do jejího vzdušného prostoru, zaznamenává opakovaně. V některých případech ruské drony nebo jejich části dopadly i na rumunské území. V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin na drogerie, informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách, další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Potravinovou pomoc dostávají hlavně samoživitelé s malými dětmi. Potravinové banky pomáhají ale i seniorům, lidem bez domova nebo se zdravotním postižením, nebo těm, které zasáhla náhlá krizová situace. Velké obchody zítra zavřou, ze zákona totiž nesmí na vybrané státní svátky otevřít prodejny nad 200 metrů čtvereční. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ale možná zavřou i menší prodejci. Zákazníci by si tak měli otevírací dobu dopředu ověřit a případně si nakoupit ještě dnes. Otevřené zůstanou benzínky, lékárny nebo obchody na letištích a nádražích. Policie dál pátrá po zlodějích, kteří v pražských Kunraticích odpálili bankomat. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově, informoval o tom mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na místě pyrotechnik, výše škody zatím není známá, kolik peněz zloději z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. Aerolinky zatím obnovily 4 ze 14 pravidelných spojů z Prahy na Blízký východ. Létají do 3 destinací, do Dubaje, Abu Dhabi a Tel Avivu. Pravidelné linky tam přestaly létat po vypuknutí konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem na konci února. Dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Velkou Bíteš na 163. kilometru a pomalu se jede až k omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Osobní auta projedou celý úsek rychleji. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 čekejte silný provoz a nesouvislou kolonu od 11. kilometru až do omezení na Šmejkalce za sjezdem na Mirošovice na 23. kilometr. Celý úsek vám zabere asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí kolona od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, přeháníky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 21, na horách 8 a na Šumavě naměří 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Interview Plus Petra Viziny.
1: Česko se chystá oslavit konec druhé světové války. K vzácně dochovaným připomínkám patří rozhlasové nahrávky z doby pražského povstání a také unikátní objev z archivů. Záznam procesu s nacistickým pohlavárem K.H. Frankem. Co všechno prozrazuje rozhlasový archiv o našich moderních dějinách? A kdo v bezpočtu nahrávek nachází podobné poklady? Rozhlasoví archiváři nebo umělá inteligence? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
1: Hostem Interview Plus je vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Asi nejsem sám, kdo si archiváře představuje jako badatele v tichu a v ústraní, na něhož se obracejí média poté, co stovky hodin práce přinesou senzaci. Je to tak?
2: Je to tak, částečně máte pravdu. Na druhou stranu se snažíme tady to kliše, které se dost často opakuje, trochu nabourávat. A myslím si, že i archiváři nejenom v rozhlasu, ale i jinde, že se jim to daří.
1: Váš objev, že se dochoval téměř kompletní záznam s procesem s někdejším státním tajemníkem úřadu říšského protektora K.H. Frankem z jara 1946. Považujete jej za senzaci v tomhle smyslu?
2: Za senzaci asi bych neřekl, protože to, že ten proces máme na našich nosičích, v našich fondech, to jsme věděli dlouho, ale to, že je zdigitalizovaný, to je přece jenom něco nového a taky se s tím musí trošku jinak pracovat, než se s tím v minulosti pracovalo, protože toho materiálu najednou je hodně a víme o tom procesu daleko víc než předtím.
1: Čili vy říkáte, že jste věděli, že v těch nahrávkách ten proces je, ale bylo třeba ho nějakým způsobem jako zachytit nebo uspořádat, aby jste ho mohli předat?
2: Obojí. Jde o to, že v rozhlase proběhla digitalizace fondů už opravdu asi před 20 lety. Hmm. Byli jsme jedni z prvních, kdo takhle široce digitalizovali. Ale právě problém toho procesu s KH Frankem je, že nebyl na pásech magnetofonových, které se daly dělat nějak masově a daly se dělat i externě. Ale tady ta digitalizace spočívala v tom, že kolega Miloslav Turek opravdu každou tu desku nebo folii, přesněji řečeno, musel vzít do ruky, seřadit a bylo těch folií je přes 1300 a jsou ještě ohromně těžké vzít, přejázet a sám zdigitalizovat. Takže k tomuhle, a byl je na to sám, takže k tomuhle se odhodlával dlouho a v roce 2023 se k tomu přistoupil a dělal na tom několik měsíců.
1: Čili vy jste nejprve museli digitalizovat přes 1300 zvukových folií. To si představuju, že něco jako gramofonová deska?
2: Přesně tak.
1: Je to kotouč tedy podobný té desce, pak přes 80 hodin zvukového záznamu naposlouchat. Je to tak?
2: Ano, to dělala zase jiná kolegyně.
1: A to děláte stále ušima, nebo už je to práce pro AI? Uměla by to umělá inteligence dneska?
2: Umělá inteligence by už umí velmi dobře i tyhle ty záznamy přepisovat. Ale co je vždycky velmi pozorně, a to vždycky musí projít kontrolou, jsou například právě jména nebo lokace. Ty věci, které podle kterých se potom hledá nejčastěji. To znamená, umělá inteligence úplně nemůžeme si být jistí, že ví, o jakého člověka se konkrétního jedná. Ale to jméno je prostě potřeba, taky se píše různě, jestli se píše
1: německým. Čili vy říkáte, že AI umí převádět z jednoho formátu, ze zvukového formátu do psaného. Ale když třeba zadáte jako prompt, jak se říká, najdi mi místo, kde KH Frank argumentuje takto a takto. To

0: to, možná to zní zvláštně, ale když jsme ten proces dokončili v tom roce 2023, tak ještě takové masové rozšíření, respektive v rozhlase ho máme, pracujeme s ním dlouho, ale ne pro archivní účely, a v tom je ten rozdíl. Jako musí se to taky nějakým způsobem ukládat, tak aby se v tom potom dalo vyhledávat. My ty data třeba dneska máme, ale v různých kolonkách, a tohle to teďka musíme dát dohromady, abychom potom mohli dělat tyhle ty syntézy.
1: Vy říkáte, že AI proměňuje vaši práci tím, jak se vylepšuje. Ale také jste říkal, že jinak zacházíte s těmi archivními materiály než v minulosti. Co tím myslíte přesně?
0: Tak ještě vám dám třeba příklad toho, že v rozhlasovém archivu, co je rozdíl oproti filmu, je ten, že každý film nebo televizní reportáž, cokoliv, má velmi často nějaké titulky pro nevidomé minimálně. V rozhlase, když takovéhle metadata, nebo titulky i na konci toho filmu, takovéhle metadata, když nikdo nevytáhl z nějakých archivních materiálů, tak my je fakticky k těm zvukovým nahrávkám nemáme. Tohle tomu je to vlastně trochu těžší. Takže dřív a v podstatě částečně i dodnes stále jako popisujeme, posloucháme a popisujeme ty nahrávky podle toho, co slyšíme, nebo kde jsme je dohledali. Samozřejmě do budoucna tuhle věc může velmi kvalitně dělat už i AI, ale ta kontrola člověkem je tam vždycky jako nezbytná.
1: Já se vás teď zeptám jako vedoucího archivu Českého rozhlasu. Vy jste říkal, že to celé naposlouchala jedna kolegyně nebo naposlouchala jeden kolega. Co kdyby ten člověk se rozhodl, že tady nebude pracovat, nebo že z nějakého důvodu prostě tu práci nechce dělat? Všech těch 80 naposlouchaných hodin by bylo ztraceno? To know-how, jak se říká?
0: Ne, tak kolegyně, ještě pojmenuji Jana Bartošová, to naposlouchala a velmi pečlivě popsala. Takže my to dneska už samozřejmě, to už...
1: Už by se dalo navázat na tu
0: její práci. Dá se navázat a takhle taky s tím zacházíme směrem k badatelům.
1: My za chvíličku uslyšíme ukázku toho, co vaše kolegyně analyzovala, ale ještě předtím, jaká je šance, že se objeví podobná... No, vy jste říkal, že slovo senzace není na místě, tak řekněte mi, které by bylo náležitější.
0: Já vám možná rovnou dám příklad. Senzace svého druhu je to senzace, ale ne v tom smyslu, že se něco objevilo, spíš, že ještě nás čeká jedna velká věc, která v podstatě je poslední takového druhu, a to je proces s protektorátní vládou. Teď na tom začínáme pracovat a tenhle proces je ještě delší, asi dvakrát delší než proces s K.H. Frankem, a vlastně v komparaci s těmito dvěma procesy, když budou hotové kompletně, tak si myslím, že dají určitý obrázek o tom, jak vlastně se s těmi retribučními procesy v rozhlase zacházelo a jak to následně pokračovalo.
1: Čili vy vlastně představujete nějaký zvukový dějepis? Nebo jak tomu říct?
0: Snažíme se, aby to samozřejmě neskončilo u nás, ale pokračovalo dál i do vzdělávacích institucí.
1: Hostem Interview Plus je vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Teď nás čeká zvukový stroj času. Vrátíme se o 80 let nazpátek. Poslechneme si novinářskou práci redaktora Josefa Cincibucha, který proces s K.H. Frankem v rozhlase uváděl. Poslechneme si tu ukázku.
3: Proklamace žaloby je akt, který se jinak odbývá v prosté kanceláři. Pro Franka ovšem vzhledem významnosti jeho osoby byla učiněna výjimka, které si jistě zasluhuje. Tedy tento Karl Hermann Frank, který před 6 lety a právě 15. března roku 1939 půkal nacistickou pýchou, tento arcivrah si dnes o sobě myslí, že je Napoleon, kterého pošleme na nějaký osamělý ostrov, aby tam v klidu dožil zbytek svého života. Frank neví, že bude souzen, neví, proč je veden do porodní síně. Teď je někde v cele, zde poblíž porodní síně. Já sedím velmi blízko předsednického stolu a budu velmi blízko Frankovi, budu mu sedět přímo za zády. Frank nemá tušení o norimberském procesu. Frank opravdu věří, že se mu nic nestane. Dnes bude ovšem přesvědčen o opaku.
1: Slyšeli jsme reportéra Josefa Cincibucha na nahrávce, která je stará 80 let. Rozhlas většinu z těch 29 dnů trvajícího procesu vysílal živě. To jsme viděli, že to má tu reportérskou naléhavost. On ji vysílal na místo

0: zábavného pořadu Hodinky dobré pohody. Někteří posluchači si stěžovali, že jim ten pořad pohodový chybí. Proč to tehdejší rozhlas, potažmo československá vláda, považovali za tak důležité v těch 25 dílech živě odvysílat?
1: Více než o nějaký posluchačský zážitek šlo spíš o nějaké vyrovnání s tím válečným utrpením, udělat takovou tečku za tím, co těch 6 let čeští občané zažívali za okupace. Já možná se teďka odkážu ke knize historičky Rosamund Johnston, která to velmi hezky popisuje, že to bylo, mělo to takový možná traumatizující jako prožitek, kterým si ty lidé ještě jednou prošli z toho rozhlasu, když nemohli být v té síni, ale zároveň se možná cítili jako jedněmi z těch, kteří svědčili na tom procesu. A samozřejmě ten verdikt, který mohl být tušen, že bude kardinální, ale nemohl to nikdo jakoby potvrdit, tak to bylo možná takové zadosti učinění i pro ty posluchače.
0: Čili byl to takový veřejný signál nebo symbol, že už je po válce a teď nějakým způsobem s tím, kdo to zapříčinil, to utrpení, tak skoncujeme to tak.
1: Ano, je to tak, ale nedokážu odhadnout, jestli si ti lidé, kteří tady ten přenos připravovali, uvědomili, že to bude mít i určité záporné konotace směrem z toho posluchačského hlediska.
0: Co ti myslíte?
1: Myslím tím to, že ten proces měl 30 dní a že v podstatě nebyl připraveným pořadem a nebyl, v rozhlasové historii se píše, ve 30. letech to bylo, velmi se o tom diskutovalo, jak toho posluchače lépe přitáhnout, že není dobré mluvit 20 minut do mikrofonu, nějaký odborný text číst, a postupně se o tohohle upouštělo a teď vlastně byl posluchač vystaven nějakému nepřipravenému proudu slyšení, kde to nemuselo být úplně zajímavé, hlavně v té délce.
0: No to, co jsme slyšeli, bylo teda poutavé. Ještě s tím vědomím, a to tehdejší posluchači neviděli, co se bude dít za stalinských procesů v 50. letech, že proces s Miladou Horákovou a tak dál bude podobně odvysílaný. Ale to tehdy ani ten Josef Cincibuch, který odešel v roce 1950 z Československého rozhlasu, vědět nemohl. Co říká ta ukázka o tehdejší novinařině? Tak z hlediska dnešních novinářských standardů on říká, že ví, že bude K.H. Frank odsouzen. On předjímá, on říká, je to arcilotr, jestli se nepletu. Není to žádný Napoleon, který by byl odeslán někam do vyhnanství. Tak jak to, je to něco výjimečného, nebo takhle to opravdu bylo?
1: Tak Josef Cincibus je opravdu hlavní, je hlavním postavou reportérů rozhlasových. Byl to šéf reportér už za první republiky. A ta ukázka, jenom upřesním, že co je na tom procesu hrozně zajímavé, že takovýchto reportérských vstupů tam bylo strašně málo. Že oni neměli vůbec čas do toho procesu víc takovýmihle výstupy zasahovat, protože se stále v té síni něco dělo, a za druhé ono šlo i o techniku, že vlastně rozhlas tam i za prvé byl tam nějaký místní rozhlas, který vlastně vysílal do té síně to, co lidé tam mluvili, a reportéři nemohli mluvit v momentu, když se tam dělo něco v síni. A o čem to vypovídá? Vypovídá to samozřejmě o určitém žánru reportáže, který pomalu právě s tím procesem s K.H. Frankem a potom protektorátní vládou vlastně končí. Protože na rozdíl od toho procesu potom v politickém procesu za komunismu v roce 50 s Miladou Horákovou a spol., tak tento proces s K.H. Frankem byl vysílán živě, ale s Miladou Horákovou už živě vysílán právě nebyl, a byla to takzvaná stylizovaná reportáž, kdy do toho daleko více bylo zasahováno už ze studia a stříhány jenom ty pasáže, které se hodily.
0: Vy sám jste to, co jsme slyšeli, označil za součást takové epochy, kdy odcházejí reportéři a přicházejí technici, inženýři, je to tak?
1: Ano, je to tak. A já souvisí to s nástupem taky nové techniky magnetofonového pásku, který tu rozhlasovou práci ohromně změnil. A právě například už proces KH Frankem právě na ty magnetofonové pásky nahráván byl, ale pro ty archivační účely tedy byl natočen na ty takzvané folie. Co je důležité, co je tou velkou změnou? Dřív se natáčelo výhradně na ty folie, ale na kterých se nedalo stříhat. To, co zaznělo, tam už se s tím
0: záznamem... Co bylo na desce, nedalo. Zůstalo
1: ano.
0: Na desce.
1: Nebo se natáčelo vůbec živě, opravdu daleko víc. Kdežto ten pásek umožňuje ten střih. A přichází to v době, kdy je to vlastně pro určitý taky politickou reprezentaci vhodné.
0: Teď tady máme jedno tajemství, jednu záhadu, s kterou se budete muset i vy vypořádat, až budete zprostředkovávat celý ten proces jako seriál. Na Plusu o tom si taky řekneme. My jsme slyšeli ukázku z rozhlasového přenosu, ale poslední část, totiž vyhlášení rozsudku, v archivech chybí. Pokud vím, tak se neví proč, nebo ví?
1: Nevíme bohužel, ale je to pravda.
0: Zaspekulujme si.
1: Tak je velmi, myslím, nepravděpodobné, že by se to vůbec nenahrálo. No, myslím si, že je...
0: Protože to je finále celé
1: je to
0: té
1: finále,
0: věci. Všechno ano. K tomu směřovalo.
1: Je pravda, aby jsme byli přesní, tak on ten přenos se v určitých částech, na začátku hlavně, některé dny přenášeny nebyly, ale většinou, když to nebylo přenášeno, byly tam nějaké opravdu velmi nezáživné části, jenom čtení nějakých posudků nebo znaleckých. Takže některé ty věci z procesu ani se nevysílaly, ani archivovány nebyly, ale z těchto důvodů. U toho případu, z toho vynesení rozsudku, to opravdu nemá nějaké logické vysvětlení. A já spíš, když si máme zaspekulovat, já spíš si říkám, jestli někdo to, tak jak to bývalo v minulosti, třeba nevzal si ten právě ten konec toho procesu, aby to někde odvysílal, ale pak už to do toho archivu nikdo nevrátil.
0: Čili
1: ale
0: archivnická nepořádnost by zatím mohla být.
1: Tak, ale on ten rozhlasový archiv vždycky byl bohužel takovou trošku někdy samoobsluhou pro ty redaktory rozhlasové, takže to není zas tak nepravděpodobné, že se to mohlo stát.
0: Český rozhlas Plus tento záznam znovu odvysílá v takové sérii od 18. května. Náš web taky přinese přepisy toho procesu. No tak co si počnete s tím, když tomu chybí konec?
1: On tomu sice chybí to vynesení rozsudku, ale nechybí tomu paradoxně potom ještě další vysvětlující, ono to bylo, ten rozsudek padl 21. května, do 22. ještě dopoledne se vlastně četl ten rozsudek a ještě závěrečné slovo tam měli, to ještě paradoxně máme. Zase. Když tomu chybí ten rozsudek, já si myslím, že ono se to dá elegantně obejít. Těch témat v tom procesu je tolik, že právě se zaměřit pouze třeba na to, kdy ty reportéři do toho vstupují, to je taky velmi zajímavý prvek například.
0: Když říkáte, že se to dá elegantně obejít, umíte si jako archivář představit, že to nějak nafingujeme, že to nějak zahrajeme znovu i s tou dikcí pana Cincibuse, i s těmi hlasy, i s tím Frankem?
1: Já jako archivář si tohle představit nedovedu a nesmím si to ani představit, ale jako třeba rozhlasový autor si to dokážu představit velmi dobře a asi by to bylo i vhodné řešení.
0: To jsme byli před 80 roky a teď k dnešku, jaký to podle vás má význam pro dnešek? Vysílat ten proces, vysílat něco, co se tak proměnilo.
1: Myslím si, že to má velký význam, protože i když jsme si možná mysleli, že něco takového je opravdu, pouze má to určitě nějakou dokumentační úlohu, tak bohužel ty události posledních let nám ukazují, že si dokážeme velmi dobře představit, že nějaký takovýhle proces a trošku si to tajně možná i někteří doufáme, že takovýhle proces pro válečné zločiny prostě proběhne s děním, které se děje prostě na Ukrajině a tak dále. Takže já si myslím, že
0: jako veřejný signál, jako symbol toho, že je po válce a že ti, kdo ji zapříčinili, byli potrestáni?
1: Tak. A to samozřejmě může dneska se jevit méně pravděpodobněji než ještě třeba v roce 2022, ale na druhou stranu poznání toho, jak takovéto procesy probíhaly, je, myslím, dobrým základem pro to, abychom se poučili třeba z chyb, které tehdy byly udělány.
0: Hostem Interview Plus je vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka. Český rozhlas je v tomto směru významnou paměťovou institucí. Umíme podle vás jako společnost se svojí vlastní zvukovou stopou, jak bych to nazval, zacházet?
1: Myslím si, že čím dál tím víc, protože ten zvuk se i s tím podcastovým boomem stal dneska všudy přítomný. A tou technologickou, s těmi technologickými novinkami, ten zvuk je dneska všude v podstatě. A sám to vidím i kolik institucí se na nás obrací s tím, že po nás nějaké zvuky třeba z archivu chce. Na druhou stranu, co je problém, je, že na rozdíl například od knihoven nebo od jiných materiálů, ať už filmového, a ten nejlepší příklad filmového původu, tak my tady nemáme nějaké centrum zvukové v téhle republice, tady v Česku. Nechybí tady prostě zvukové centrum, které by řeklo z jednoho místa, když hledáte tuto zvukovou paměť, tak se ji můžete najít tady a tady a tady. A je to velký dluh, který těžko říct, jestli se někdy podaří.
0: Napadlo mě, když jsem poslouchal tady spolu s vámi a s našimi posluchači ten záznam 80 let starý. Ono by to šlo vlastně dramatizovat, nějakým způsobem to znovu přehrát. Oceníme podle vás, že posloucháme něco, co se událo před 80 roky, co má nezaměnitelný v tomhletom nějaký šarm?
1: Myslím si, že právě ta ukázka Josefa s projevem Josefa Cincipusa je jedna z těch opravdu nejzajímavějších. Chci upozornit, že ten proces má opravdu 82 hodin a že se nedoporučuji to nikomu poslouchat v celku, ani to nedává úplně smysl. Jsou tady daleko zajímavější zvukové nahrávky, které mají i nějaký právě posluchačský potenciál. Takže z tohohle poslechu procesu. Tam si myslím, že v některých případech je to lepší si třeba i přečíst.
0: Čili je potřeba nějakého zprostředkovatele, někdo, kdo vybere ty ukázky, v nějakém smyslu uvede v kontextu, jako to udělá ten pětidílný seriál na Plusu.
1: Ano, toho přesně tak.
0: Jak vy už jste to zmínil, zmínil jste film, jak moc rozhlasu v tomhle pomáhají jiná média, třeba film, třeba po úspěchu snímku Vlny. Je tady větší záznam o tu zvukovou stopu, kterou uchovává Český rozhlas?
1: Myslíte zájem? Mm-hmm. Tak zájem, myslím si, že určitě je, no tak k tématu 68. Potom, nebo během toho filmu, tam to vidíme, tam jsme to viděli a vidíme vlastně stále, hlavně o tu redakci Mezinárodního života, tam neustále ale jsme i sami si stále doplňujeme ty znalosti, které máme a nějaké dluhy, které i třeba v tom zvuku se nám třeba v minulosti staly, že nebyl zdigitalizován nějaký zvuk, který přitom k tomu 68. je velmi cenný. Já si myslím, že ten archivní záznam, to bohatství, které má Český rozhlas, je skutečně jako velmi důležité, ale je hrozně důležité, aby jsme nezapomínali na původ těch zvuků, aby jsme vždycky ho dávali ve správném kontextu, kdy se ten zvuk vlastně vysílal, aby jsme o tom věděli, protože ta dnešní doba může přinést jako taky velmi snadnou jako záměnu říct, že ten zvuk se vysílal někdy jindy, nebo že se řeklo, nebo takže my musíme dbát hlavně na tu důvěryhodnost.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, jestli podle vás jako historika existuje snaha laicky řečeno pověsit všechen ten digitalizovaný obsah archivu rozhlasu na internet. Ať se tam každý bádá, jak chce. Já to budu parafrázovat, nikdo mi nemá říkat, co se o tom má myslet a tak.
1: Takovéhle, tam samozřejmě, když odmyslíme otázku autorských práv, kdy některé věci takovýmhle způsobem nemůžeme tak jednoduše udělat, ale takováhle snaha tady samozřejmě je, takové to otvírání archivů se děje všude a vlastně není důvod tomu úplně bránit, ale na co my si vždycky musíme dát pozor, a to je naší vlastně povinností v archivu, je dbát na to, aby všechny informace, které tam k tomu vypublikovanému zvuku jsou, tak aby byly prostě správné. A proto možná se vracím k tomu začátku našeho rozhovoru. Je důležité i, když si pomáháme umělou inteligencí, vždy, aby to někdo viděl a ty informace, které potom budou na tom webu, tak aby byly ověřené, aby byly prostě zkontrolované.
0: Vy mluvíte o něčem, co bych nazval osobním nebo institučním ručením. Čili tak. Tohle je to, co jsme povinni, nebo váže se k zodpovědnosti za to vlastnictví těch zvukových stop?
1: Ano, a myslím si, že v tom digitálním světě je tohleto ještě možná daleko důležitější než dřív. Dřív, když se natočil zvuk, máme ho někde v archivu na nějakém pásu nebo na nějakém nosiči. Dneska ho máme už vlastně jenom v digitální podobě, a taky je důležité se starat i o ty metadata. Je to prostě něco, co se myslím, může velmi snadno potom se nám nevyplatit, když to nebudeme dělat.
0: Z toho, co říkáte, dovozuji, že již váš archiv nefunguje jako samoobsluha, jako v minulosti, jak jste to říkal.
1: Nefunguje. Stačí, a myslím si, že snad kolegové i badatelé potvrdí, že ne.
0: Jak velká část archivu Českého rozhlasu je stále ještě nespracovaná? Jsou tam nějaká místa, která jsou nepopsaná?
1: Jsou tam ještě velká místa, ale oni ty zvuky se netýkají pouze rozhlasu. Nejsou to jenom rozhlasové věci, ale i máme gramodesky, které jsou dost často komerční provenience. A tam právě, protože tady není to centrum jedno v této republice, tak se s tou digitalizací taky trošku váháme, abychom nedělali něco, co už tady v té republice zdigitalizováno také je. A další věc je, že tady je velký listinný archiv, kde máme spoustu ještě restů, a které ale ty materiály jsou velmi důležité. Ve zvuku je dochováno pouze jako opravdu část, řekněme, do těch 60. let, to je pořád menšina těch.
0: Čili máte před sebou ještě výhled na dlouhá léta práce?
1: Ano, ano, to určitě.
0: Já jenom připomenu na závěr, že podcastovou sérii o nahrávce, jejíž část jsme slyšeli, představíme na konferenci Českého rozhlasu Plus, nazvaná je Křehká bezpečnost v Pražském kulturním centru Vzlet 20. května. Budete tam?
1: Ano.
0: Čili kdo by se chtěl zeptat víc, může se vás zeptat osobně.
1: Určitě, rád odpovím všechny otázky.
0: Hostem Interview Plus byl vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka. Já vám za to mnohokrát děkuji.
1: Taky moc děkuju.
0: Za pozornost děkuji, Petr Vizina.
2: Nepotřebuješ pomoc?
3: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
2: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
3: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
2: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
3: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
2: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: V 16 hodin čtvrtek 7. května pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Vítá vás u něj Renata Kropáčková.
5: Český rozhlas Plus.
4: Bankovní rada Centrální banky ponechala základní úrokovou sazbu bez změny, ale zhoršila výhled na letošní rok pro českou ekonomiku. Jak reagují finanční trhy? Rusko a Ukrajina tento týden vyhlásili jednostranná příměří s odlišnými daty. Jak se dodržují a proč Moskva vybídla diplomatický personál všech ambasád v Kyjevě, aby opustil město? Irán přezkoumává 14-bodový americký návrh na ukončení války a očekává se, že předá pákistánským mediátorům odpověď. Jsou strany blízko dohody, jak se vyjádřil i americký prezident Donald Trump. A jak ministryně pro místní rozvoj Mrázová vysvětluje své bydlení v sociálním bytě a černé stavby na svých pozemcích. To jsou témata, kterým se v následující hodině budeme věnovat podrobně. Teď jsou tu zprávy a Martin Matějka.
6: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. Sazba, od které se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila už rok. Podle guvernéra Centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
7: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice, aby zůstal přiměřený.
6: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt letos podle ní vzroste o 2,5%, v únoru přitom čekala skoro 3% růst. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynartic na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté spolu s hasičskými vyšetřovateli. Náklady na sanaci škod odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. S dalším dohledem nad oblastí bude další 2 týdny pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů a několik zaměstnanců Šumavského národního parku. A přestal také platit noční zákaz vstupu do lesa, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
8: Návštěvníci již nejsou povinni chodit pouze po značených turistických trasách, ale mohou chodit po všech cestách. Tím, že skončily hasební práce, tak se otevírají i ty dvě značené turistické trasy, které byly dosud uzavřené.
6: Lotyšské úřady zjišťují totožnost dvou cizích dronů, které nad ránem překročily hranice z Ruska a zřítily se v Lotyšsku. Jeden ze strojů zasáhl sklad ropy 40 km hluboko ve vnitrozemí. Hasiči doutnající trosky uhasili a celý incident vyšetřují.
9: Několik obyvatel města Rezekne zaznamenalo letící drony na mobil. Stroje vzhledem připomínají malé letadlo s vrtulí vepředu, které má ocasní křídlo ve tvaru střížky. Podle lotyšského ministra obrany Andrise Spruce je možné, že drony byly ukrajinského původu. Pobaltské státy v minulosti už několikrát zaznamenaly zbloudilé ukrajinské drony, které zarušila ruská protivzdušná obrana. Ukrajina v oblasti u hranic s Pobaltím cílí na ruské ropné terminály ve Finském zálivu. Moskva exportem ropy a zemního plynu financuje válku proti Ukrajině. Jiří Chábera, Český rozhlas.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Od příštího roku se změní některé screeningové programy. Gynekologové budou třeba při vyšetřeních děložního hrdla častěji využívat HPV test místo cytologie. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Nově budou moct HPV test využít ženy ve věku od 25 do 65 let. Změní se i screening rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo plic. V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie. To je o 100 tun víc než loni, informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Komu sbírka pomáhá nejvíc, vysvětluje mluvčí federace Vendula Seifertová.
10: Jsou to z velké části samoživitelé, maminky s malými dětmi, rodiny v krizi nebo prostě lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
6: Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách, další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Česká průmyslová a stavební výroba v březnu meziročně stouply, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ve stavebnictví produkce stoupla o 5,8%, sektor rostl hlavně kvůli výstavbě budov a rodinných domů. V průmyslu jde o zvýšení o skoro procento. K růstu přispěl hlavně kovozpracující průmysl, dodávky pro energetiku a výroba motorových vozidel. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Z bankomatu v pražských Kundraticích zloději dnes v noci ukradli zhruba 300 tisíc korun. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Richard Hrdina a podle něj si případ vzali na starost detektivové z prvního oddělení kraje. Hrdina dodal, že vyšetřovatelé teď žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
11: Scháníme svědky, kteří viděli mezi 2. a 5. hodinou ranní v okolí Kundratického nebo Krtského lesa kohokoliv na elektrokoloběžkách, aby tyto poznatky předali na tisknou linku 158.
6: Zloději bankomat odpálili pomocí výbušnin okolo 3:15. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Kriminalisté podezřelé zadrželi zhruba o týden později. V Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění potvrdila státní veterinární správa dnes v nekomerčním Malochovu. Potvrdil to jí mluvčí Petr Vorlíček.
12: Chovatel nahlásil postupný úhyn několika kusů drůbeže, z celkového počtu více než 140 kusů hrabavé drůbeže. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku. Protože se jedná o nekomerční malochov s více než 50 ptáky, byla okolo ohniska zřízena uzavřená pásma.
6: Mimořádná veterinární opatření v ochranných pásmech omezují například přesuny drůbeže a platí taky zákaz pořádání akcí, jako jsou burzy nebo výstavy ptactva. Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních malochovů. Nákaza se objevila taky v 9 komerčních chovech a v Zoo Praha. A od zítra do nedělního večera nepojede v Praze metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání budou muset cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici budou obnovovat zabezpečovací zařízení trati, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
13: Technici budou vyměňovat původní reléová zabezpečovací zařízení za moderní elektronická stavidla. V dotčeném úseku zavedeme autobusové linky XC a XC1 a tramvaj číslo 36.
6: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na zhruba 169. kilometru a pomalu se jede až k omezení u Brna na 196. Osobní auta se zdrží několik minut před Kývalkou a následně za sjezdem na Výstaviště. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí kolona od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu a kolona je i na samotném okruhu, kde se auta zastavují za sjezdem na Karlovy Vary. Zdržení je kolem půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední plus.
4: 8 minut po 16. hodině začneme další část Odpoledního plusu ekonomikou. Základní úroková sazba České národní banky se nezměnila. Bankovní rada ČNB ji ponechala na úrovni 3,5%, na které se drží už celý poslední rok. Proč se bankovní rada rozhodla ponechat sazbu beze změny, i když kvůli válce na Blízkém východě a vysokým cenám pohonných hmot poskočila v Česku inflace už o víc než procento? A kdyby centrální banka mohla sazbami pohnout, o tom si více řekneme s hlavním ekonomem ČSOB Janem Burešem. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
14: Pěkný den.
4: Rozhodnutí zachovat stávající úroveň sazeb se vlastně všeobecně očekávalo. Zvažovala ale bankovní rada jiné varianty?
14: Zdá se, že podle komentáře guvernéra Aleše Michla ne, že panovala všeobecná shoda na tom, že v tuto chvíli se vyplatí se sazbami počkat na stávajících úrovních a víceméně vyčkat, jak se dál vyvine konflikt na Blízkém východě s tím, že centrální bankéři, alespoň to byl můj pocit z těch doprovodných výreků, nejenom Aleše Michla, ale i z toho, co jsme slyšeli před tímto zasedáním z úst některých dalších členů bankovní rady, tak preferují vlastně tu variantu raději počkat a v tuto chvíli nic nedělat, než vlastně dopředu nějakým způsobem preventivně třeba zvyšovat úrokové sazby.
4: Viceguvernérka Eva Zamrazilová právě před zasedáním rady mluvila o tom, že Česká národní banka teď se sazbami je v komfortní situaci, když bych ji měla citovat, tak tím myslela, že je vlastně na každý zásah ještě čas?
14: Je to vlastně převažující názor bankovní rady v tuto chvíli. Já popravdě, když se dívám na tu novou prognózu, tak mně přijde relativně optimistická z hlediska inflačního výhledu, zejména na příští rok. Myslím si, že implicitně musí předpokládat relativně rychlé uklidnění té situace na energetických trzích a relativně mírné sekundární přesahy toho energetického a zejména ropného šoku do zbytku spotřebitelského koše. Tak za mě vlastně ČNB vysílá nějaký jasný signál, my v tuto chvíli čekáme a spíše si přejeme, aby se ta situace uklidnila, ty úrokové sazby. Je pravda, že máme daleko výše, než jsme například měli před ruskou invazí na Ukrajinu, což je určitě dobrá situace. Na druhou stranu si myslím, že Česká národní banka sama o sobě si bude muset nechat tu možnost eventualitu jít s úrokovými sazbami vzhůru na stole a myslím si, že pokud se vlastně ta situace na Blízkém východě nevyřeší v nejbližších týdnech, tak já vidím možná jako pravděpodobnější, že ty sazby nakonec nahoru budou muset v druhé polovice tohoto roku jít.
4: Ano. Ještě se k tomu zhoršení výhledu letošního vývoje české ekonomiky dostaneme, ale ten fakt, že vlastně inflace zrychlila, podle vás nějak neovlivnil rozhodnutí bankovní rady?
14: No tak Česká národní banka vlastně v tomto má pravdu, že oni by neměli reagovat na ty primární pohyby cen na energetických trzích, pokud se natrvalo nezabydlí v inflaci. Takže to samo o sobě to, že jednorázově vzrostou ceny pohonných hmot a ve chvíli, kdy vy předpokládáte, že ta situace se uklidní, tak není samo o sobě důvod k reakci měnové politiky. Ale pokud byste si řekla, že vlastně ten energetický šok je trvalý a zabydlí se vám, dejme tomu, v cenách potravin, v cenách neenergetického zboží, tak pak už to důvod samozřejmě a potom následně třeba mzdovém vyjednávání, tak pak následně to určitě důvod pro reakci měnové politiky už je.
15: Česká národní banka, jak jsme zmínili, právě zhoršila ten výhled české ekonomiky. Podle ní HDP vzroste jen v uvozovkách, který je o 2,5%, když dříve předpokládala ten růst na úrovni 2,9%, a inflaci předpokládá kolem 2,2%, když v únoru ji čekala 1,6% pro letošní rok. Podle vás je to příliš optimistické?
14: Ano, já si myslím, že takhle, záleží na co se ptáte, jestli na inflaci nebo na...
15: Vůbec na ten celkový výhled, pokud by ten konflikt na Blízkém východě se rychle nezlepšil.
14: Já si myslím, že směrem k hospodářskému růstu, já souhlasím s centrální bankou, že to není vlastně věc, která by nutně musela vést k výraznému zhoršení těch výhledů, ale tady je třeba vzít v potaz to, že Česká národní banka byla extrémně optimisticky nastavená na začátku roku, patřila k těm nejoptimističtějším hlasům na trhu, takže tam možná ta revize je o něco výraznější. Co se týká inflace, tak tam já jsem myslel, že je z mého pohledu možná až příliš optimistická, ale to ne směrem k roku 26, ale spíše k letošnímu roku 2026, ale spíše k roku 2027, kde v tom roce 2027 je vlastně velmi pravděpodobné za mě, že už uvidíme určité sekundární efekty těch dražších pohonných hmot a energií, například v cenách potravin, a tam já osobně vidím tu inflaci výše než Česká národní banka.
15: Nad úrokovými sazbami se jistě sejdeme s hlavním ekonomem ČSOB Janem Burešem ještě několikrát. Pro tuto chvíli děkuji, naslyšenou.
14: Děkuji, naslyšenou.
15: 16 hodin, 14 minut. Rusko v noci na čtvrtek čelilo rozsáhlému útoku ukrajinských dronů, který zasáhl desítky regionů, včetně moskevské oblasti. Přičemž protivzdušná obrana se střelila na 350 bezpilotních letounů. Ukrajina vyhlásila jednostranné příměří od půlnoci z úterý na středu. Rusko ho ale podle Kyjeva porušilo v téměř 2000 případech, včetně útoku na civilní cíle. My jsme ve spojení s komentátorem a odborníkem na Rusko Českého rozhlasu, spolupracovníkem Liborem Dvořákem. Vítej, dobré odpoledne.
16: Renato, dobré odpoledne tobě i všem našim posluchačům.
15: Jak chápat to, že rusko-ukrajinský návrh na zastavení palby ignoruje, když samo něco podobného navrhuje, byť tedy s jiným začátkem od zítřka do soboty?
16: Já bych řekl, že jde o ten jiný začátek a prezident Putin, který se sice schovává po bunkrech, tak jak se zdá, je o to spupnější a zkrátka dobře tím Ukrajincům demonstroval, že jeho zajímají pouze jeho vlastní návrhy, to jest příměří od zítřka od 16 odpoledne do půlnoci 9. května, pokud se nemýlím, a na ty ukrajinské návrhy vůbec nereaguje. Právě proto jsme se dočkali téhleté palby, ale musím říct, že to se v celku podle mého soudu dalo očekávat.
15: Dá se předpokládat, že Ukrajina by v této situaci respektovala návrh Moskvy na zastavení palby od zítřejších 16 hodin a během celé soboty?
16: To mě zase na druhé straně připadá málo pravděpodobné, protože zkrátka dobře, Zelenský má také svou hrdost a už odpověděl, to bych považoval za nejzávažnější výrok, že Ukrajina odpoví zrcadlově. To jest, pokud Rusko bude střílet, tak neočekává, že zítra ve 4 odpoledne přestane, bude střílet dál. Otázkou je samozřejmě, jak bude ta palba silná a na jaké cíle bude vedena. To je samozřejmě nesmírně důležité.
15: Jak vyšlo v agenturách, tak Rusko letos do zahraničí zvláštní pozvánky na oslavy konce druhé světové války neposílalo. Může to být i s ohledem na to, že předpokládá, že se Ukrajinci v sobotu pokusí zasáhnout svými drony nebo dokonce raketami tu přehlídku na Rudém náměstí?
16: Renato, docela určitě. Rusové velmi dobře vědí, že Ukrajinci na Rudé náměstí poměrně snadno dostřelí. Před pár desítkami hodin toho byl důkaz zásahu výškové budovy v Moskvě ukrajinským dronem vzdálené pouhých 6 kilometrů od Rudého náměstí. To jest, to mě připadá zcela evidentní, ale znovu opakuju, je nejdůležitější v případě, že tedy ani jedno, ani druhé příměří nebude respektováno, jestli se skutečně Rusové či Ukrajinci odváží splnit své hrozby. V případě Ukrajiny by to tedy byl zásah přímo pochodujících jednotek na Rudém náměstí. Jenom znovu připomínám, že jiné tam nebudou, nebude tam žádná technika. Rusové odpověděli, že v případě takovéto palby budou tentokrát cílit přímo na centrum Kyjeva. A musíme připustit, že přestože jsme už v pátém roce války, tak v podstatě zatím Rusové, ať tam činí jakákoliv zvěrstva, tak v podstatě se nepokusili zasáhnout hlavní administrativní budovy v Kyjevě, to jest ani sídlo prezidenta, ani sídlo vlády, ani sídlo parlamentu a konec konců například ani žádné takové ty důležité sakrální stavby, jako je slavný klášter Kyjevo-Pečorská lavra, nebo Michajlovský chrám, nebo jiné takovéto pravoslavné památky na Ukrajině. Uvidíme, jestli tohle tabu teď pomine a zkrátka dobře obě strany budou střílet tam, kam se jim zlíbí.
15: Dodává náš spolupracovník Libor Dvořák. Děkuji ti, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
15: V zahraničí zůstáváme i v 16 hodin 19 minut, jenom se přesuneme k jiné válce. Írán přezkoumává 14-bodový americký návrh na ukončení konfliktu a očekává se, že předá pákistánským mediátorům odpověď. Americký prezident Donald Trump řekl, že s Íránem vedl velmi dobré rozhovory a že jsou blízko dohodě. Hned v zápětí ale znovu hrozil bombardováním v případě, že iránská strana nebude souhlasit. Dodal také, že dočasně pozastavil ochranu a navádění lodí v Hormuzském průlivu, které ohrožovala íránská blokáda. Důvodem jsou podle něj aktuální jednání. Já už ve studiu vítám vedoucího Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislava Turečka. Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: Nakolik jsme skutečně blízko dohodě mezi Spojenými státy a Íránem? Je možné sdílet Trumpův optimismus, že je dohoda blízko?
17: Já nevím, jestli je to optimismus, těžko říct. Je to jeho forma nátlaku, kterou už jsme v uplynulých týdnech slyšeli mnohokrát, tak k ničemu to nevedlo. Problém tohoto memoranda, je to 14 bodů, je, řekl bych, když je potřeba to nějak shrnout, že je to vlastně dohoda o možné budoucí dohodě. To memorandum má vlastně teď zastavit válku, řekněme, ukončit ty blokády, nejen tu iránskou, ale i tu americkou, výměnou za to, že se Irán na 15 let údajně zřekne obohacování uranu a vyveze uran, který už obohacený má. To jsou ale věci, které, o kterých se má potom zároveň jednat dále, protože jedním z bodů je, že má 30 dní se potom jednat o nějaké finální dohodě o iránském jaderném programu. Jinými slovy, tato dohoda vlastně řeší tuto válku a přislibuje, že se vyřeší to, kvůli čemu Američané a hlavně Izraelci tu válku vlastně rozpoutali. Takže už jsou k tomu štiplavé komentáře, které říkají, že tato dohoda vlastně řeší problémy, které předtím, než Irán byl napaden Izraelem a Američany, neexistovaly.
15: Kdo momentálně drží silnější karty v rukou, jak rád i používá tenhle ten příměr prezident Trump, kdo má v téhle chvíli výhodnější pozici?
17: No, když se na to podíváme střízlivě, tak prostě Iránci jsou věrohodnější. Co Iránci říkali, to vlastně vždy drželi. Oni jsou v tomto konzistentní, zatímco Američané a Izraelci měnili důvody války, měnili optimismus s hrozbami, s výhrůžkami a vidíme, že vlastně zatím to nic nepřineslo. A ta konzistence Iránců samozřejmě je i rizikem pro tu dohodu. To je nutno zdůraznit, protože v té dohodě se počítá s něčím, o čemž už Iránci xkrát řekli, že na to nikdy nepřistoupí, že by se třeba měli zcela vzdát obohacování uranu. Iránci jasně říkají, to je naše nezadatelné právo a řekli to xkrát a explicitně i říkali, i kdyby to mělo znamenat, že nás znovu napadnete, že nás budete bombardovat, tak tohoto my se nevzdáme. Takže to si myslím, že je úskalí té dohody, má vyvolat optimismus, ale mnoho důvodů podle mě k němu není.
15: Dnes servery zveřejnili zprávu, že Saúdská Arábie a Kuvajt zablokovali přístup Spojeným státům do vzdušného prostoru a k základnám. Ztrácí Washington kvůli válce s Iránem své tradiční spojence na Blízkém východě? Jaká je to pro ně komplikace?
17: No vidíte, a já navážu, co jste řekla v úvodu, že Donald Trump řekl, že přerušuje doprovázení těch lodí Hormuzem navzdory iránské blokádě, protože se dobře vyvíjejí ta jednání. Ale teď právě čteme, že to nebyl důvod. Důvod byl, že Američané neměli, jak vlastně ty lodě doprovázet, protože Saudové řekli, my vám k tomu odpíráme náš vzdušní prostor. Proč k tomu došlo? No já si myslím, že Saudové pochopili to, že zkrátka do značné míry se tyto monarchie pro západní, pro americké staly jakýmsi štítem Američanů. Ty základny byly využívány k útokům na Irán a Irán potom útočil na tyto země, přičemž byly zasahovány, nevíme do jaké míry vědomě, i třeba jejich hotely, ale také třeba ropná infrastruktura. A teď se vlastně ukazuje, že Saudové si asi spočítali, že Irán hold v regionu zůstane a že je potřeba s ním nějakým způsobem vycházet a že Američané jsou na ústupu. A tím se vracím k vaší otázce. Prostě znovu se ukazuje, že tato válka nejenže nevyřeší asi to, co si od toho slibovali v Jeruzalémě, v Tel Avivu a ve Washingtonu, svržení iránského režimu, zničení jeho jaderného programu, ale dost možná právě silně oslabí ty americké spojenecké vazby s těmi prozápadními ropnými monarchiemi.
15: Jakou roli by v tom mohli sehrát pákistánští vyjednavači, pákistánské zdroje, jak moc jsou aktivní a důvěryhodní a jak dokážou pracovat s oběma stranami?
17: Důvěryhodní jsou, snaží se. Teď zrovna jsem četl, že Abbas Araghchi, tedy iránský ministr zahraničí, byl v Pekingu, vrací se z Číny, přilétá, udělá si mezi přistání právě v Islamabadu. Řekl bych, že to je právě proto, aby jaksi byla předána ta iránská odpověď na ten 14-bodový údajný tedy americký plán. Takže pro Pákistán je to jedinečná příležitost, jak zúročit, že jsou na tom poměrně dobře ve vztazích jak s Amerikou, se Spojenými státy, tak s Iránem.
15: Očekáváte tedy nějakou dohodu podepsanou na papíře, byť by to vlastně nebylo úplně natrvalo?
17: Tyto dohody často nebývají ani podepsané mimochodem a obávám se, že i když bude podepsána tato dohoda, tak to neřeší to, na čem trvá Irán, že chtějí dohodu, která navždy zmaří možnost dalších válek. Žádné příměří, žádné jednou budeme jednat o dalších a dalších věcech, ale prostě jednoznačně to vyřešit. To zdá se, Američané pochopili, že teď nemají sílu to všechno vyřešit, mají celou řadu vnitřních konfliktů, čeho vlastně chtějí dosáhnout a Iránci také na nějaké mezikroky nepřistoupí. Takže možná budeme mít papír podepsaný nebo nepodepsaný, ale neřeší to celkově tu krizi.
15: Dodává Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Děkuji, že jste přišel do studia. Naschledanou.
17: Díky, naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
15: 5 minut před 16:30 si tradičně oddychneme v uvozovkách nad knihou Plus. Bývalá vyšetřovatelka Colomba Casselli se dostává k případu, který by měl být pouhou nehodou. Smrt bývalého vrcholového fotbalisty a vlivného podnikatele v kryogenní sauně v Miláně odhalí ale sérii dokonale maskovaných vražd. K tomuto zločinu a od něj k těm dalším nás zavádí nový italský krimi román Bohatí musí zemřít, plný temných tajemství, psychologie a nečekaných zvratů. Autorem je italský spisovatel Sandrone Dacieri, v překladu Sáry Rodové, román vydává nakladatelství Kniha Zlín a překladatelka románu z italštiny Sára Rodová je teď ve studiu Odpoledního plusu. Vítejte.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Do jakého prostředí bohatých nás tenhle ten román vlastně zavádí?
18: Tento román nás zavádí mezi ty úplně nejbohatší vrstvy, mezi miliardáře, lidi, kteří se objevují i na seznamech časopisu Forbes. A jsou to tedy lidé, kteří jsou vlastně početně, tvoří menšinu, ale vlastní většinu majetku. Takže proto to dává autorovi příležitost nastínit jako společenská témata, otázku společenské nerovnosti a té velké propasti mezi bohatými a chudými.
15: Co ti dva hlavní vyšetřovatelé zločinu, Colomba a Dante, jak naplňují takové to tradiční schéma dvou vyšetřovatelů v detektivkách?
18: Colomba s Dantem jsou dost nesourodá dvojice, ale nedá se říct, že by jeden byl ten geniální Sherlock a druhý byl ten doktor Watson, který jen tak pomáhá. Oba do toho vyšetřování vnášejí něco svého. Colomba je bývalá policistka, která ale teďkon už policii skoncovala a působí jako soukromé očko vlastně i ve spolupráci s tajnými službami. A je to taková drsná policajtka, vlastně každým coulem zásadová, kterou zdánlivě nic nerozhodí, ale ve skutečnosti se potýká s panickými atakami, protože má za sebou řadu vyšetřování, při kterých jí šlo o život. No a Dante je její spolupracovník a je to takový výstřední genius, právě je to odborník na psychologii zločinců. A ten je právě obdařený tou jako velkou intuicí, takže je pro Columbu nepostradatelný, ale taky právě vlivem traumatu z dětství trpí velice vážnou klaustrofobií a nesnese být mezi čtyřmi stěnami, takže to jako vnáší do toho příběhu jako dost takové bizarní situace, kdy vždycky musí najít způsob, kde by se mohl ubytovat, jak by mohl cestovat a podobně. A zároveň Dante má hodně, má odpor k autoritám a moc neláme hlavu se jako s legalitou svého počínání, takže se často dostane do nějaké brindy a Columba ho z ní pak musí jako dostat. Takže myslím, že tenhle jako velká silná stránka této knihy je právě ta dynamika těch dvou vyšetřovatelů, ten jejich vztah, přátelství i zároveň to, že si jako trochu lezou na nervy.
19: Vy už jste to trochu naznačila, ale jakých témat se v románu autor dotýká? Právě té nerovnosti společenské?
18: To je jako velké téma, protože se tam vlastně v jednu chvíli stane to, že ten vrah, který zatím se neví, kdo to je, záhadná osoba, nebo vlastně ani neví, jestli teda mám všechny ty úmrtí na svědomí. Nicméně jako získá si podporu určité části veřejnosti, která jako založí hnutí, která razí právě to heslo, bohatí musí zemřít. A takže se tam jako objevuje tady ta otázka, která je samozřejmě hrozně kontroverzní, ale asi i aktuální. Jestli jako smrt člověka, který třeba sám zbohatl tím, že vykořisťoval jiné lidi, není jako svým způsobem nějak oprávněná, nebo jestli ten člověk nezasloužil.
19: Takže i takové morální hledisko, jak se tam vynořuje. Čím především bude potěšen fanoušek moderních evropských krimi tady z tohohle románu?
18: Já myslím, že takový to nesplatné pravidlo, že správný vyšetřovatel musí mít nějaké trauma, to se tam objevuje, jak už jsem říkala. A zároveň myslím, že to prostředí může být atraktivní, protože je tady v Itálii, je tam Milan, Řím, takže jako taková města, kde třeba tolik detektivy, které by se odehrávaly tady, jako nevychází. Hmm.
19: Tehle román ale je první z trilogie s těmito vyšetřovateli. Jak to bude s nimi dál? Nebo
18: to je trochu složitější,
19: vlastně má?
18: Protože ono v Itálii už vyšla jedna trilogie s těmito vyšetřovateli. Z nich byl do češtiny přeložen jenom první díl, Otec musí zemřít, který vyšel už někdy v roce 2019, ale pak se v sérii nepokračovalo a teď právě kniha Zlín vydala až tohleto pokračování. Myslím, že určitě není nutné znát ty předchozí díly, abyste si užili tuhletu knihu. A už v Itálii už vyšel další díl, teď zase navazující na Bohatí musí zemřít, takže určitě jako pokračování ještě bude.
19: Takže máte před sebou práci, vyhlídky. Tolik překladatelka Sára Rodová, se kterou jsme mluvili o knize Bohatí musí zemřít, jež vychází v nakladatelství Kniha Zlín. Děkuji vám.
18: Taky děkuji, nashledanou.
19: 16 hodin 30 minut, teď je tu Martin Matějka se zprávami.
20: Český rozhlas Plus.
21: Hasiči opustili místo požáru lesa v Českém Švýcarsku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí ústeckých hasičů Petr Pelikus. Požární poplach je teď podle něj na nejnižším prvním stupni. Na místě zůstane kvůli dohledu 6 jednotek dobrovolných hasičů a taky vyšetřovatelé. Podle nich oheň zřejmě založil člověk. Případ vyšetřují jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Lotyšsko vyšetřuje proniknutí dvou dronů do jeho vzdušného prostoru. Kvůli incidentu dnes budou ve městě, kam drony dopadly, zavřené školy. Lotyšské úřady taky vydali varování pro všechny obyvatele podél ruských hranic a žádají je, aby zůstali doma. Podle armády bezpilotní letouny přiletěly z ruského území. Kriminalisté navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení. Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzín bude poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 44,42 haléřů, to je o 10 haléřů méně než dnes. Ceny určuje ministerstvo financí. Litr nafty bude stát maximálně 44,15 haléřů oproti dnešku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě zítřka a víkendu platit i v pondělí. Od příštího roku se změní některé screeningové programy. Gynekologové budou třeba při vyšetřeních děložního hrdla častěji využívat HPV test místo cytologie, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Nově bude pro ženy ve věku od 25 do 65 let. Změní se i screening rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo plic. Policie dál pátrá po zlodějích, kteří v pražských Kunraticích odpálili bankomat. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově, informoval o tom mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na místě pyrotechnik, výše škody zatím není známá. Kolik peněz zloději z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. A u víkendu bude v Česku slunečno, pršet má jen výjimečně, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. A podle něj bude pátek ještě poměrně chladný, teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se ale začne oteplovat a v neděli by mělo být místy i přes 25 stupňů Celsia. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 čekejte silný provoz a nesouvislou kolonu od Čestlic z 9. kilometru až do omezení za sjezdem na Mirošovice na 23. Celý úsek vám zabere asi půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na dálnici D1 se jede pomalu už za sjezdem na Karlovy Vary z 25. kilometru a kolona je až za sjezd na Ořech na 18. Pomalu proto jede i příjezd po dálnici D5 od Rudné z 5. kilometru. Zdržení je 35 až 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, přeháníky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
19: 3,5 minuty po půl páté vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO přislíbila, že vyřeší problém s načerno postavenými objekty na svém pozemku. Řekla to na tiskové konferenci, kterou svolala hned kvůli několika zjištěním médií. V posledních dnech se dostala do středu politické pozornosti právě kvůli nelegálním stavbám nebo užívání obecního bytu. Opozice ji opakovaně vyzývá k rezignaci. Briefing sledoval i náš politický reportér Vojtěch Tomášek. Zdravím, dobré odpoledne.
20: Dobré odpoledne.
19: Tak Vojto, mohlo by si shrnout, co nového jsme se dnes od ministryně dozvěděli?
20: To vystoupení ministryně Zuzany Mrázové bylo opravdu obsáhlé a místy řekl bych i emotivní. Ona popisovala svůj příběh, popisovala důvody svých rozhodnutí. Je důležité připomenout, za co vlastně čelí té kritice. Je to totiž hned kvůli několika věcem. Například, jak uvedl server Seznam zprávy, má na svém pozemku na okraji Bíliny na černo postavené objekty. Je tam domek s komínem, pergola a přístřešek. Mrázová tvrdí, že pozemek získala už se stavbami a že nevěděla, že jsou tam na černo. To dnes ostatně zopakovala. Omluvila se za to, že v té věci neudělala víc, že to neřešila. Zmiňovala i to, že v té době řešila vážnou nemoc svého manžela. Jak zaznělo v úvodu, ona přislíbila, že tu situaci vyřeší. Já jsem se ptal na detaily, ale na to, jakým způsobem tedy tak chce učinit, ona konkrétní být příliš nechtěla, s tím, že ten proces je zatím na začátku. Opozice tato zjištění, připomínám, dává do souvislosti s tím, že sněmovna se teď zabývá novelou stavebního zákona, kterou předložila právě Mrázová společně s vládními poslanci a která by měla upravit pravidla právě i pro dodatečné povolování a legalizaci černých staveb. I na to jsem se tedy dnes Zuzany Mrázové zeptal.
22: Ta novela vznikala dávno předtím, než já jsem se do celostátní politiky vůbec dostala. A jejím hlavním cílem je především ctít presumpci neviny a oddělit fakticky stavebníky, kteří konají proti zákonu vědomě a ty, kteří se do této situace dostanou nevědomky. Ať se jedná například o dědictví, darování nebo něco podobného. To je hlavním cílem těch ustanovení a mohu vám s klidným svědomím říct, že s mým případem to vůbec nesouvisí.
20: Jak jsme tady slyšeli i v závěru, ministryně odmítá, že by to jakkoliv souviselo. Nicméně tématem ve sněmovně to podle těch dřívějších vyjádření opozičních poslanců patrně bude i dál právě i při projednávání stavebního zákona.
19: Seznam zprávy ale taky napsali, že Zuzana Mrázová byla od roku 2009, respektive využívala obecní byt od této doby v Bílině, kde byla tehdy starostkou. Co k tomu dnes ministryně řekla?
20: Na to kritiku odmítla s tím, že v době přidělení bytu splňovala podmínky stanovené městem, de facto zopakovala i to, co už k této věci zaznělo dřív. Dnes podrobně popisovala, že na čas žila jako matka samoživitelka, hájela i to, že byt využívala i v době, kdy byla starostkou Bíliny. Podle Seznam zpráv za byt na Bílinském náměstí o rozloze 130 metrů čtverečních platila měsíční nájem zhruba 4,5 tisíce korun. Ona dnes mluvila o tom, že ty náklady byly tedy vyšší, celkem i s energiemi a podobně. Teď Mrázová žije v obecním bytě znovu, přestěhovala se totiž k manželovi, který bydlí právě v obecním bytě, tak i na to dnes reagovala.
22: Můj manžel tam má domov, má tam spojené vzpomínky a já ho nemohu nutit k tomu, aby tento byt opustil. Já jsem v tom bytě pouze osoba žijící. Já chci žít se svým manželem.
20: Zuzana Mrázová už krátce po tom, co ty články vyšly, jakákoliv pochybení odmítala, vyjádřila se k tomu na sociálních sítích, mluvila o tom i s námi, ta vyjádření byla podobná, tedy jaká jsme slyšeli dnes, tedy že nepřekročila zákonné hranice, že nezneužila politickou funkci, dnes tedy k tomu přidala i tu velmi osobní stránku věci. Výzvy opozice k rezignaci nebo odvolání ministryně nicméně i tento týden trvají, je to stále tématem ve sněmovně. I teď v úterý se opozice pokoušela prosadit toto téma na program schůze, neúspěšně to navrhoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.
0: To, o čem dnes tady mluvíme, není žádná drobná kauza. Není to mediální bublina. Není to věc, kterou můžeme odbít jednou větou premiéra, že je to úplně v pohodě. Není. Je to test. Test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.

0: Seznam zprávy provedli tedy cílený útok na ministryni a že na něj tato slova, tato zjištění nemají žádný vliv, zkrátka, že za Zuzanou Mrázovou stojí. Já jsem tě, Renato, příliš nepustil ke slovu při tomto vstupu, ale je to
1: obsáhlé téma. No tak to ani nebylo záměrem tvým samozřejmě, ale dokonale si nám vysvětlil celou tu kauzu a připomněl. Děkujeme za to, to byl Vojtěch Tomášek. Měj se hezky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: A teď je naším hostem ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, který přišel do studia. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak závažná je tedy kauza ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové pro české politické prostředí?
2: Tak lidé, když vstupují do politiky, tak musí počítat s tím, že budou pod větším drobnohledem médií a když se stanou ministry, tak to platí mnohonásobně ještě více, takže pokud mají nějaké problémy, tak dříve nebo později mají jistotu, že se ty problémy dostanou na veřejnost a pak záleží na tom, jak hodnověrně budou ty problémy vysvětlovat, jak případně ty problémy budou řešit, zase ten tlak bude stupňovat nebo postupně odezní. Byli jsme toho svědky v minulosti v různých kauzách, můžu jmenovat jednu třeba hodně dávno, už možná zapomenutou, a to byly problémy kolem vysvětlování peněz na byt pro Stanislava Grosse, který byl tehdy premiérem a stálo ho to i křeslo premiéra, když se do toho zapletl a zamotal do toho strýce Vika, který mu půjčoval peníze a tak dále. Takže z tohoto pohledu paní ministryně Mrázová nastínila nějak svůj příběh, nějak ho prezentovala veřejnosti a nyní samozřejmě existují na to různé úhly pohledu a podle mého názoru velmi bude záležet na tom, zda se ten tlak bude stupňovat nebo jak dlouho ji bude ochoten držet premiér Andrej Babiš. Ale když se podíváme na ten rozruch kolem paní ministryně, tak si myslím, že přes všechny ty problémy, které byly zmiňovány, je zásadní problém úplně někde jinde. A to je v tom, co se děje kolem stavebního zákona, o kterém se sice mluví, ale mluví se v souvislosti především s černými stavbami a to zda tedy paní ministryně chce si tímto způsobem nějak usnadnit řešení jednoho problému, ale podstata není v tom. Podstata je v tom, že ho vláda předkládá jako poslanecký návrh, takže neprošel řádným připomínkovým řízením. Je tam velké podezření na to, že byl psán tak, aby vycházel vstříc zájmu spíše těm velkým developerům, než těm ostatním, kteří jsou v tom zainteresováni. Další zásadní problém je v tom, že máme vládní zmocněnkyni pro stavební řízení. A je to žena, která dříve pracovala pro jednoho z velkých developerů, takže ona, která by měla právě zajišťovat, aby to stavební řízení nebo ten stavební zákon, abych byl přesný, byl napsán tak, aby byl ku prospěchu této země, ku prospěchu toho, aby se stavilo dostatek dostupných bytů, tak může vyvolávat pochybnosti, že v tomto nemusí být úplně nestranná a tak dále. Takže si myslím, že kolem paní ministryně Mrázové by se měly řešit především tyto problémy.
1: Ano, takže i když zase na druhou stranu jako ministryně by mohla jít příkladem a zrovna tyhle ty věci s černými stavbami a třeba bydlením v obecním bytě, tak možná jdou taky trochu mimo, ale podle tebe je to víceméně markantní problém vedle toho, že by mohl zakrýt tedy ty věci, co se dějí kolem novely stavebního zákona?
2: Ano, tak jsem to myslel, aby nebyla zbytečně odváděna pozornost, byť samozřejmě máš pravdu, že ty věci, které se jí týkají, takže politici by měli jít příkladem a když něco řeší, tak by především měli mít vyřešeny ty problémy, které se třeba té oblasti týkají sami u sebe. A když jsme u toho obecního bytu, tak tam to nebyl byt sociální, aby nevznikla mýlka. Lidé v této zemi žijí jak ve vlastním, tak v nájemním, tak i v obecních nebo městských bytech a tak dále. Tam jde spíš o ty podmínky a o to, zda to nějak vybočuje z těch místních zvyklostí nebo nikoli. A to je otázka na posouzení samozřejmě každého. Můžete si různě ověřit, jaké jsou podmínky pro získávání bytů a jaké jsou podmínky třeba, za jakých se platí nájmy a tak dále.
1: Takže zatím se nějaké změny v Babišově vládě asi neudějou nebo nebudeme jejich svědky, protože premiér Babiš se za svou ministryni stavil a bude to tak i dál?
2: No to uvidíme, jak se ta kauza bude vyvíjet, jak se paní ministryni bude dařit plnit úkoly, které jí zadává premiér a pokud nad ní bude nadále držet ochranou ruku, tak samozřejmě v křesle ministryně zůstane, ale pokud si Andrej Babiš vyhodnotí, že by pro něj byla více přítěží než přínosem, tak on nemá problém, zvlášť, když to je nominant hnutí ANO, se takového člověka velmi rychle a bez jakéhokoliv sentimentu zbavit.
1: Dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 16 hodin 44 minuty. Na území Lotyšska se nad ránem zřítily dva drony. Tamní úřady teď vyšetřují, odkud se do vzdušného prostoru této baltské země dostali. Jeden z bezpilotních letounů spadl do skladu ropy a zasáhl tam prázdnou nádrž. Pátrání po troskách toho dalšího stále pokračuje. Téma shrne Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Víme, odkud pocházely ty vojenské drony, které přiletěly do Lotyšska?
2: Tak teď je jisté podle všeho tedy jen to, že ty stroje přiletěly z ruského území. Lotyští politici ani úřady téhle země jejich původ ještě dosud s jistotou nepotvrdili. Ministr obrany Andris Sprůd se ale domnívá, že mohlo jít o drony, které do Ruska vyslala Ukrajina. Ta v uplynulých měsících skutečně avizovala, že teď zesiluje pokusy o údery na ruskou ropnou infrastrukturu, která se tedy nachází u hranic s pobaltskými státy. Kyjev se k tomu incidentu ještě dosud nevyjádřil. Moskva ale prostřednictvím ministerstva obrany napsala, že v Lotyšsku podle ní byly ukrajinské drony, které mířily na Petrohrad, a vyšetřování pojednání krizového štábu okomentovala taky lotyšská premiérka Evika Siliňová. Předsedkyně vlády řekla, že bez ohledu na původ dronů je jisté, že takový incident způsobila ruská brutální válka na Ukrajině, že lotyšská veřejnost podle ní musí být připravená na další takové podobné případy. Lotyšsko ostatně už podobné zkušenosti má a není třeba se dívat tak hluboko do minulosti. Koncem března se tam i v okolních zemích v Estonsku a v Litvě objevilo několik zbloudilých ukrajinských dronů. Pak se proti tomu ohradili ministři zahraničí těchto zemí. Nutno podotknout, že to jsou všechno členské země NATO a Evropské unie.
1: Kde přesně ty drony v Lotyšsku dopadly?
2: Po jednom tom bezpilotním letounu údajně ještě pátrají. Trosky toho druhého letounu, ale už jak jsme zmínili, našli ve městě Rezeken. To leží zhruba 40 kilometrů od hranic. Je tam taky důležitý železniční uzel. Před válkou na Ukrajině spojoval Rigu s Moskvou. Tam dopadl dron podle televizní stanice LSM, tedy v tom městě Rezeken, do prázdné nádrže, prázdné ropné nádrže. Trosky podle hasičů poškodily 4 z těch nádrží. Přestože policie tuhle oblast uzavřela, hasiči už upřesnili, že místo, které ještě ráno po zřícení těch strojů doutnalo, že už je uhašené, že nikdo nebyl zraněný. Armáda taky uvedla, že po tom, co drony zaznamenaly radary, tak je nemohly sestřelit, hlavně proto, že letěly příliš nízko, že taky nebyla jistota, že by trosky těch dronů nikoho nezranily.
1: Jak na tehle incident reagovaly lotyšské úřady?
2: Právě ve městě Rezeken, o kterém už jsme mluvili, dnes zůstaly preventivně zavřené všechny školy. Lotyšská armáda taky kvůli narušení vzdušného prostoru od rána aktivovala mobilní týmy protivzdušné obrany. Premiérka země ale řekla, že není spokojená s tím, jak pozdě se občané o celé události dozvěděli, že bude požadovat po ministerstvu obrany vysvětlení. Narážela na to, že to upozornění před podezřelými letícími objekty přišla ráno na mobilní telefony obyvatelům příhraničních oblastí. Po 2 hodinách jim pak přišla ještě další notifikace, že už to nebezpečí pominulo, že už se nemusí nikde schovávat. Někteří z těch obyvatel ale lotyšským médiím řekli, že právě to první varování přišlo až hodinu po tom, co slyšeli, že ty drony nad nimi přeletěly. Ministerstvo obrany v Lotyšsku ale v reakci na to vzkázalo, že všechny okolnosti teď prověří a že ta možná selhání bude ještě dál vyšetřovat.
1: O raním incidentu jsme mluvili s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce. Díky moc, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: 16 hodin 47,5 minuty. Lídr nejsilnější bulharské strany Progresivní Bulharsko, bývalý prezident Rumen Radev, dostal pověření k sestavení vlády. Po dubnových předčasných volbách získala jeho nově utvořená strana pohodlnou většinu křesel v bulharském jednokomorovém parlamentu. Současná prezidentka Eliana Jotovová ho požádala o utvoření kabinetu. Jaké úkoly před ním budou a jak by mohl Rumen Radev jako nový lídr Bulharska být, tak to si řekneme s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce, který volby i povolební situaci v Bulharsku sleduje. Vítej ve studiu, dobrý den.
3: Odpoledne.
1: Co slibuje budoucí bulharský premiér občanům nejchudší země Evropské unie? Proč ho vlastně tolik Bulharů podpořilo?
3: No, on jim slíbil, že zaútočí na rozbujelou korupci, že rozmetá struktury, které vytvořili jednak expremiér Bojko Borisov ze strany Občané za evropský rozvoj Bulharska a lídr strany Za práva a svobody, což je hlavní politická formace turecké menšiny Delian Pejevský. Obě tyto strany poslaly voliči hluboko do opozice. Radev také musí očistit bulharský soudní systém, protože i v něm vládne korupce. Je třeba tam ustanovit nejvyššího státního prokurátora, který bude dohlížet na ten soudní systém. Musí stabilizovat rozpočet, zapracovat na tom, aby se snížily životní náklady, protože člověku ze západní nebo i střední Evropy se může zdát, že ty ceny jsou v Bulharsku nízké. Třeba denní jízdenka v Sofii stojí 2 eura, kdežto v Praze to je v přepočtu 6 eur, ale musíme si uvědomit, že příjmy nebo důchody v Bulharsku jsou mnohem nižší než v České republice. Oproti nim my jsme docela bohatá země.
1: Před volbami někteří soupeři Radeva varovali, že bude příliš nakloněný Rusku. I některá západní média, třeba Financial Times, ho označovala za možného nástupce maďarského premiéra Viktora Orbána. Hrozí takový scénář?
3: No, alespoň podle toho, co mi říkali znalci místních poměrů a také Rumena Radeva, tak on bude zastávat jakýsi pragmatický postoj. On ví, že jeho země je součástí Evropské unie, součástí eurozóny, od 1. ledna platí eurem z Evropské unie, má ta země peníze na výstavbu infrastruktury, tam se velice rychle budovaly dálnice, vznikl tam druhý most přes Dunaj do Rumunska, dnes má Sofie 3 linky metra, dokonce vede i na letiště, což v Praze jsme nebyli schopni postavit za posledních 30 let. Ti voliči na Rumenu Radevovi vlastně obdivovali i to, že chce zastávat jakýsi autonomní postoj, podobně jako Viktor Orbán, nechce jenom pasivně přijímat všechno, co přichází z Bruselu. Podle novináře internetového deníku Sega Ludmila Iljeva bude Radev zastávat také ale vstřícný postoj k Rusku, a to ze dvou důvodů.
4: When it comes to Russia, usually he speaks about two things.
3: Radev mluví v případě Ruska o dvou věcech, o historické vděčnosti Rusku za osvobození z područí Osmanské říše, což je tedy historická pravda, a také opakuje, že není možné, aby Ukrajina vyhrála válku proti Rusku vojensky, protože on je bývalý vojenský pilot, pilotoval stíhačky, takže má s tím jistou zkušenost, takže říká, že stejné úsilí jako v boji by se mělo věnovat také na politdiplomatickém, a také zastává pragmatický postoj v tom, proč nakupovat drahý plyn a ropu ze vzdálené země, tím může mít na mysli Spojené státy, když za Černým mořem je zdroj levné ropy, levného plynu a jsou tam ochotní je prodávat.
1: Bude získání důvěry pro novou vládu Rumena Radeva automatické nebo snadnou záležitostí? Může taková vláda zajistit stabilitu Bulharska?
3: Bude to snadné, to hlasování by se mohlo odehrát zítra, v Bulharsku není státní svátek. Rumen Radev už teď vlastně představuje jednotlivé ministry a jelikož má ve 240 členem parlamentu 131 křesel, tak to projde velice hladce. Měla by vydržet rozhodně déle než ty poslední vlády. Za posledních 5 let tam měly 8 volby. Budeme tedy muset ale provést i nepopulární kroky, asi třeba i zvyšovat odvody do sociálního systému nebo možná i daně, což byla roznětka k prosincovým demonstracím proti té poslední vládě. Ale když se to dobře vysvětlí, tak to možná voliči přijmou, a také když bude podnikat nějaké viditelné kroky v boji s tou korupcí. Už teď mu lidé, dá se říct, fandí, objevují se třeba i karikatury, takové kreslené vtipy, kde je vidět on jakožto svatý Jiří na koni a zabíjí dvouhlavou sáň, kde jedna ta hlava má jméno Borisov, druhá ta hlava má název toho šéfa turecké etnické strany Pejevského. Takže dá se říct, že podporu obyvatel má i krátce po volbách, a uvidíme, jak se tedy dále povede.
1: Sledovat to budeme s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Teď si v 16 hodin 52 minuty odpočineme v klidu galerie. Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu, Václav Špála, patří dodnes mezi sběrateli umění k nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil především jako autor mnoha zátiší. Většinou na nich byla váza plná bestrobarevných květů. Kytice, pivoněk, narcisů i šeříků v různých nádobách maloval Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století. Vytvořil jich údajně až 800. V muzeu Kampa v Praze jich uvidíte 350.
5: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě nevím všechno.
6: To taková síla v jednoduchosti.
7: Před koncem výstavy si Špálova zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
8: A přestože všichni Špálu známe jako toho malíře kyte, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby.
5: A proč?
8: Ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý a on si od roku 1926 vedl soupis svého díla, pečlivě si zaznamenával každý obraz.
7: A dokonce si je i známkoval.
8: Používal hodnocení dobré, prima, prima vzácné a primissima. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil, čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného.
9: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo-li ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
7: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
8: Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá nebo jak s ní pracuje.
10: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
7: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
8: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu.
7: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní galerie. Michaela Betyšková, Český rozhlas.
1: No a 5 minut před 17. hodinou ještě zpátky k blízkovýchodnímu konfliktu. Bílý dům čeká na íránskou odpověď na americkou nabídku k ukončení války. Teherán ji má doručit dnes. Mezitím se Írán snaží upevnit kontrolu nad Hormuzským průlivem, zatímco americké námořnictvo nadále blokuje lodě mířící do Iránu i z něj. Co se děje na diplomatické frontě, nám přiblíží teď naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den.
1: Proč se obě strany pořád nedohodly? Co jejich dohodu stále blokuje?
11: Ten hlavní kámen úrazu jsou dvě věci na jednu. Za prvé, za jak dlouho nebo na jak dlouho Irán zastaví obohacování uranu. Američané požadují 20 let, Irán nabízí jenom 5 let. Pracovní verze dohody, která se teď vyjednává, mluví o 12 až 15 letech. A za druhé, ten průliv. Irán trvá na tom, aby Spojené státy nejdřív zrušili tu blokádu a teprve potom říká, že půjde do dalších jednání. Ale tohle zase Spojené státy nechtějí. Washington chce zase nejdřív záruky o jaderném programu. A třetí bod je, že nikdo pořádně neví, kdo je vlastně na iránské straně ten rozhodující. Je to prezident, je to ajatolách, je to šéf Národní gard, je to šéf parlamentu a to vytváří takovou zmatenou situaci.
1: Jak Američané hodnotí situaci v Hormuzském průlivu, jaký mají vůbec postoj k válce proti Iránu?
11: Tak Trumpova administrativa mluví o úspěchu, říká, že operace Epic Fury zničila konvenční vojenský štít, za kterým Irán skrýval svůj jaderný program, ale průzkumy mezi lidmi jsou pro Donalda Trumpa přímo varující. Pew Research Center například zjistil, že 61% Američanů Trumpovo řízení iránského konfliktu neschvaluje celkem. A kdybychom to měli rozdělit, tak jí odmítá naprostá většina demokratů, nezávislí jsou proti nadpoloviční většinou a i mezi republikány je podpora pouze 67%.
1: Po takovém turbulentním vývoji v tomto týdnu ceny ropy dnes klesají. Jak jsou na tom ceny benzínu ve Spojených státech a má to nějaké politické dopady?
11: Tak musím říct, že my bychom si o takových cenách mohli nechat zdát, protože v přepočtu těch 4,50 dolarů za galon vychází na zhruba 20 korun za litr, ale Američané přistupují k benzínu úplně jinak než my, mají jiné vzdálenosti, jinou spotřebu, takže ten nárůst o 40% od vypuknutí války je politicky mimořádně citlivé téma. Platí totiž, že čím víc lidí v okolí zdražení benzínu pociťují, tím víc jsou proti té válce, takže tam existuje přímé propojení té ekonomické bolesti s tou vojenskou politikou. A přesně to samozřejmě trápí republikánské strategy teď před těmi listopadovými volbami, protože průzkumy ukazují, že průměrný volič republikánského kongresmena najede dokonce víc kilometrů, asi o 30%, než demokratický. Takže to zdražení benzínu dopadá daleko více na republikánský elektorát.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu je opět v kontaktu s prezidentem Donaldem Trumpem. Co víme o jejich hovorech? Co si říkají?
11: Netanyahu říká, že je s Donaldem Trumpem ve velmi intenzivním kontaktu. Naposledy si měli telefonovat dnes v noci. My úplně nevíme, neznáme obsahy těch telefonátů, nezdělují nám je, ale tyhle intenzivní kontakty zpravidla znamenají, a to vycházím z té předchozí zkušenosti, že se mohou chystat nějaké koordinované údery nebo že se snaží vytvořit tlak. Oběma lídrům dochází trpělivost a zejména Trump potřebuje situaci co nejrychleji vyřešit.
1: Dodává naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Děkujeme moc. Naslyšenou.
11: Pěkný den.
0: Hovory.
12: Michal Gorec odišiel z korporátu a otvoril si malú dielňu na výrobu ručného papiera.
13: Ja som získal obrovský pocit svobody. Na druhou stranu s tým samozrejme se pojí ako obrovská neistota, jestli proste ešte lidi budú chtít kupovať ruční papír, jestli budeme mít dostatek zakázek.
12: V jeho dielni vzniká aj špeciálny japonský papier vaši.
0: Hovory Taťany Čabákové. Dnes po 10. večer na Plusu.
1: Po 5. hodině tady na Plusu uslyšíte 20 minut radiožurnálu. Jako tradičně hostem je dnes Jakub Landovský, bývalý velvyslanec České republiky při NATO a nově také vládní zmocněnec pro plnění závazku vůči Alianci. Nakolik musí stát zvýšit výdaje na obranu, aby plnil závazek 2% hrubého domácího produktu? Na to se zeptá Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5%. Izrael podle lékařů bez hranic cíleně vyvolal vlnu podvýživy v pásmu Gazy. Mezinárodní olympijský výbor doporučil zrušit omezení pro běloruské sportovce. Kolony popojíždějí na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou v obou směrech. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, večer se začne vyjasňovat a teploty většinou do 19 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. Sazba, od které se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila už rok. Podle guvernéra centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
15: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice, aby zůstal přiměřený.
14: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt letos podle ní vzroste o 2,5%. V únoru přitom čekala skoro 3% růst. Izrael podle zprávy organizace Lékaři bez hranic cíleně omezuje přísun pomoci a potravin do pásma Gazy a kriticky tak zhoršuje podvýživu Palestinců. Vychází to z dat 4 zdravotnických zařízení, která organizace do letošního roku spravovala. Krize dopadá hlavně na novorozence, těhotné a kojící ženy. Lékaři v uplynulých letech zaznamenali rostoucí počet úmrtí novorozenců i předčasných porodů. Podvyživené děti navíc často kvůli nucenému vysídlování nemůžou dokončit léčbu. Podle Lékařů bez hranic před začátkem války v pásmu Gazy podvýživa prakticky neexistovala. Organizace proto vyzvala Izrael i jeho spojence, aby umožnili neomezený přísun pomoci a zásob do oblasti. Nové materiály, metodika a hry mají dětem ve školkách pomoct k lepšímu zvládání emocí. Připravila je a pilotně ověřila organizace SOFA. Dětem pomůžou v komunikaci, vztazích i celkovém fungování v kolektivu. Pozitivně se to má projevit i při nástupu do škol. Podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu jsou na novém přístupu založeny i vzdělávací plány pro vzdělávání ve školkách.
16: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte. Protože zase tím poznají, že jestliže toto budou mít děti zvládnuté, tak potom krásně navážou těmi kognitivními věcmi, tedy to, aby získávali nové poznatky, nové dovednosti.
14: V Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění se objevilo v nekomerčním Malochovu. Potvrdil to mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
17: Chovatel nahlásil postupný úhyn několika kusů drůbeže z celkového počtu více než 140 kusů hrabavé drůbeže. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku. Protože se jedná o nekomerční malochov s více než 50 ptáky, byla okolo ohniska zřízena uzavřená pásma.
14: Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních malochovů. Nákaza se objevila taky v 9 komerčních chovech a v Zoo Praha.
18: Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním svazům, aby zrušili omezení pro start běloruských sportovců. Ta platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, při které je Bělorusko spojencem Ruska. Pokud budou jednotlivé sportovní federace souhlasit, Bělorusové budou smět reprezentovat pod vlastní vlajkou i hymnou. Omezení pro ruské sportovce zůstávají platná. A v maďarském Segedu začne zítra světový pohár v rychlostní kanoistice. Na tratích dlouhých 500 a 1000 metrů se představí olympijský vítěz, kajakář Josef Dostál. Ten si pro první zastávku seriálu, který se nově počítá do žebříčku pro olympijskou kvalifikaci, dává dva cíle.
19: Snažit se vyjet co nejvíc bodů do žebříčku, budu se snažit samozřejmě na obou disciplínách, tím, že si myslím, že by mi to asi mohlo jít na té pětistovce, tam je většinou jde líp. No a co se týká toho druhého, tak doufám, že první mezinárodní závody jako rodinka tříčlenná zvládneme dobře a že synáček neutrpí žádnou úhonu.
20: Kolony na D1 u Brna a komplikace u Nové Vsi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále kolony. Kamiony od sjezdu na Domašov, osobní od 182. kilometru od Kývalky. Osobním se zdržíte asi půl hodiny u Brna. Na D1 dejte pozor i za Prahou. Na 15. kilometru sjezdu na Popovice stojí v prostředním pruhu nepojízdná dodávka. Pomalu pojedete pak i dál až ke Šmejkalce k omezení a zdržíte se okolo 20 minut. Kolony je stále i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Popojíždějí od Zličína ke sjezdu na Ořech a je to na půl hodiny. Nic nepřekáží, pouze silný provoz. Silnice 16 z Mělníka na Slaný je ucpaná u Nové Vsi před kruhovými objezdy u dálnice. Kolona se tam tvoří i na dálnici D8 ve sjezdu na Novou Ves na 18. kilometru. Pozor, prší, tam vznikají dost nebezpečné situace. Silnice 35 z Prahy do Liberce se ucpává před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Větší je kolona z Liberce, asi na 20 minut, od Prahy postojíte kolem 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, večer se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech kolem 12 a na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Vladimír Kroc.
22: K čemu potřebuje vláda zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO? Jaké bude mít pravomoci a jaké postavení má v rámci Severoatlantické aliance Česko? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý velvyslanec při Severoatlantické alianci a budoucí vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči alianci Jakub Landovský. Dobrý den.
23: Krásné odpoledne a šťastnou cestu domů před dlouhým víkendem.
22: No, ještě před tou cestou, než my ji podnikneme, tak bych se rád vyptal na to, když předseda vlády oznamoval vaši novou pozici, tak řekl, že si od ní slibuje, že Česko splní závazek vydávat na obranu alespoň 2% HDP. To je silné prohlášení a to splnění tedy bude na vás. Kdy je to podle vás reálné?
23: To splnění nebude na mě. Jako vláda navrhuje rozpočet parlamentu, na to je nějaký zmocněnec krátký, ale mě samozřejmě to prohlášení pana premiéra nesmírně potěšilo, protože já jsem si naprosto jistý tím, že 2% Česká republika poprvé historicky dosáhne. Čím dříve, tím lépe, vypadá to slibně, ale mají-li ta čísla být důvěryhodná, tak jim nebudu dávat datum, které mi pak někdo bude omlacovat o hlavu, že nebylo splněno. Hmm. Takže čím dřív, tím líp a dosáhneme toho.
22: Dobře, tak se zeptám na to, co vás vlastně vede k té jistotě, o které mluvíte, že to tak skutečně bude.
23: Mě k tomu vede jednak stav světa, druhak to, jak plní tento cíl ostatní spojenci, a ono samozřejmě pan premiér hodně cestuje, ostatní členové vlády také sledují situaci v Evropě a vlastně všichni vidí, že ta 2% jsou opravdu to jakoby nutné minimum. Hmm. Všichni vidí, v jaké pozici Česká republika v tuto chvíli je. Jsme skutečně jako na úplném chvostu aliančním a všichni také se začínají, řekněme, vážně zabývat tím, zdali aliance přežije dnešní nebo řekněme současnou velkou krizi v transatlantických vztazích, která s těmi výdaji na zbrojení a na obranu také souvisí, a já bych si moc přál, aby zbrojení nebylo potřeba, ale bohužel v tuhle chvíli stále je.
22: Dobře, ale vy jste řekl, že to nebude na vás, ale de facto to na vás, teď mě nenapadá jiné slovo, než že, vás, že premiér to na vás hodil, ve smyslu, že vy za to budete zodpovědní, nebo vy byste měl být ten, kdo pomůže to dokázat. Jak?
23: Já jsem to vzal s plnou vážností s tím, že já neberu nic, co nemůžu změřit, protože co nemůžete změřit, nemůžete ani řídit, vyhodnocovat a směřovat k tomu, ale jsem opatrný v těch prognózách, protože jestli pak víte, jaké bude letos HDP.
22: No ne, tak jasně, to
23: nikdo neví.
22: To počítat zpětně. To je
23: jediné,
22: jasné.
23: Co víme. Víme několik věcí. Víme, že letošní rok se ještě dá s tím rozpočtem něco dělat, ale ta 25 a 24 se už budou zpřesňovat, ale nějak je nevylepšíte. Další věc, kterou víme, je, že tu je nějaká vůle. Tu vládní oznámil pan premiér a tu opoziční oznámili lidé z opozice, kteří říkají, každé zvýšení obranných výdajů podpoříme. Že je tady politická situace, která na to nazrála. A zároveň je tu nový systém počítání výdajů Severoatlantické alianci, který je tím opravdovým důvodem vzniku té funkce, protože ty obranné výdaje už dneska nefungují jenom skrz ministerstvo obrany. Oni jsou rozloženy přes celou vládu, dokonce přes samosprávu částečně a týkají se té národní odolnosti a bezpečnosti. A tam je ten samostatný cíl až 1,5% našeho hrubého domácího produktu.
22: Je to tady nová funkce, to je jasné, ale co bude přesnou náplní vaší práce? Svěřil vám premiér nějaké mimořádné pravomoci, protože právě máte úkol řešit ty věci napříč resorty.
23: Tak to si samozřejmě budeme muset všichni počkat na to, jak vláda schválí můj mandát, který dosud není schválen. Já myslím, že půjde na vládu velice rychle a rád vám na to odpovím. Pokud je o tu pracovní jakoby náplň a o to, jak ta funkce bude vypadat, tak to zas tak jako tajemné není. Za prvé, nevznikne žádná nová funkce, včetně nové kanceláře, sekretariátu nebo dalších lidí. Bude to
22: formálně
23: všechno...
22: tady zůstáváte zaměstnance ministerstva obrany.
23: Zůstávám zaměstnance ministerstva obrany a budu to vykonávat z ministerstva obrany, které mne zajistí. A to je první věc. Druhá věc, součástí té práce budou konzultace se spojenci, bude příprava summitu Severoatlantické aliance. Já jsem byl na všech summitech, kromě toho Haagského, tak pro mě to není jakoby nic nového. A zároveň s tím, že ta agenda se dneska týká daleko více ústředních úřadů státu, včetně třeba nejenom ministerstev, ale státní správy hmotných rezerv, NÚKIBu a podobně, tak konzultace s nimi o tom, jakým způsobem vykazují obranné výdaje nebo ty výdaje na odolnost, jakým způsobem se váží tyto výdaje k plánům, protože to není tak jako jednoduché docílit toho, aby peníze tekly správným směrem a ještě, a to je můj velké přání, vytvářely hodnotu v oblasti bezpečnosti a obrany našich občanů, takže nebyly vydávány na věci, které s touto tématikou nesouvisí a nebo které třeba nebudou nikdy úplně potřeba.
22: Když se tedy oficiálně ujmete funkce, už to víte?
23: Já myslím, že by to mohlo být i příští týden.
22: Jak dlouho se to nové angažmá domlouvalo? Jestli mám správné informace, tak nabídka přišla v pátek, vlastně zítra to bude týden a v sobotu už to Babiš oznámil. Jak dlouhý čas jste vyjednávali?
23: No, máte přesné informace. Když je věc jasná a máte všechny informace po kupě, tak se můžete rozhodnout velice rychle. Takže tomu pátečnímu jednání předcházely jenom velice krátké konzultace a ty nebyly s panem premiérem a potom už v ten pátek ráno na svátek práce jsme si vlastně plácli na to, že ano, že ten úkol tak, jak je svěřen a vybaven pravomocemi v nějakém hrubém rysu, zajištěn ministerstvem obrany smysl dává a já udělám všechno pro to, abych obrané výdaje jenom, řekněme, nekomentoval z médií, ale přispěl skutečně k jejich naplnění a tím i z důvěryhodnění České republiky jako spojence, potažmo řekněme, zlepšení fungování aliance, která zůstává naší hlavní zárukou kolektivní bezpečnosti.
2: Přece jenom mám potřebu se zeptat, proč vláda potřebuje takového zmocněnce pro plnění aliančních závazků?
23: No je to, protože ta česká vláda v tom období předchozím ten úkol nesplnila. A bohužel se prostě nepovedlo naplnit ten závazek minulé vlády, která to měla, myslím, jako jednu z vlajkových lodí své činnosti. A to souvisí s tím plánováním. Já jsem tady položil vám, drze bych neměl pokládat otázky vám, jestli víte, jaké bude to HDP a když se podíváme na situaci v Hormuzu a na ceny paliv, tak víme, že Česká republika může být v konjunktuře, může být i v recesi a neví zároveň s tím, jaké všechny výdaje nám aliance přizná. Protože to schvalování probíhá mezi spojenci, dokonce i to HDP se neměří podle statistiky,

0: statistik České národní banky, ale podle souhrnných statistik OECD, proto přichází o trochu později. A já, protože obranné výdaje skutečně nevidím poprvé, tak se cítím jakoby správnou osobou, která může skutečně napříč státem tuhle problematiku celostně pojmout, vycházet z toho, co je důležitější, a to je ministerstvo obrany a výdaje s obranou, ale pomoci i s těmi výdaji na bezpečnost a odolnost.
1: Jenomže vláda v letošním rozpočtu počítá z výdaje na obranu ve výši 1,7% HDP. Jak to tedy jde dohromady se slibem premiéra, že závazek minimálně 2% letos splníme a cílem je podle jeho slov naplnit víc?
0: Tak to už je jakýsi praktický úkol, pokud bude politická vůle, tak je možné samozřejmě i během roku, a dělala to i minulá vláda, provést nějaký transfer. A pak je samozřejmě možné třeba zlepšit vykazování. A některé kategorie podle mých prvních prognóz, řekněme, nejsou korektně vykazovány jako obranné výdaje, ačkoliv to většina spojenců dělá. A zkusme se jakoby orientovat i podle ostatních, protože třeba Kanada, zajímavý příklad, Kanada během jednoho roku vystoupala skutečně na 2% z nějaké podobné částky, jako tady byla za minulých vlád i v České republice, a dokázala to velice rychle během roku, přestože premiér Kanady, premiér Carney, není velkým fanouškem třeba Donalda Trumpa, pevně i jako Belgie a ostatní zkrátka už jsou na této trajektorii a zvládli to, tak nevymýšlejme kolo, pojďme se u nich.
1: No, vy jste mluvil o politické
0: vůli.
1: Vůli, děkuji. Obhájí to Babiš ve vládní koalici, když přinejmenším jeden z partnerů, tedy SPD, vysloveně je vůči na to chladný?
0: Víte, ale SPD je strana, která si zakládá na tom, že je národní, že je vyloženě vlastenecká nebo nacionalistická, říkejme tomu jakkoliv, ale její centrum, řekněme, zájmu je Česko. A tam je jedna dobrá zpráva. Já vám můžu garantovat, že absolutní většina těch výdajů naproti tomu, co se odehrávalo třeba v době, kdy jsme byli angažováni v Afghánistánu, skutečně půjde na českou obranu, obranu českého území, českou infrastrukturu, české vojáky, českou armádu, jejich výcvik. A to je přece dobrá zpráva pro někoho, komu na tom Česku záleží a kdo si je vědomí i toho, že ve světě se bez nějaké schopnosti se bránit těžko obhájíte. Takže já si myslím, že se dá mluvit s každým. Já jsem se snažil vždycky mluvit s každým a pracoval jsem za svůj život a práci pro stát pro několik vlád sociálně demokratických, ANO, potom vládu čtyřkoalice. Jsem zvyklý vyjednávat, na mezinárodních fórech a zrovna, kdyby mě nabídli fytosanitární agendu, tak bych ji nevzal. Ale obranné výdaje, když jsem působil na ministerstvu obrany v té funkci, která to má na starosti, a působil jsem pak na to, jsou něco, kde věřím tomu, že lze dosáhnout úspěchu, ale pro mě bylo finálním to, že my jsme vlastně v minulých letech nebyli schopni spojencům hodnověrně vysvětlit, jednak proč jsme toho nedosáhli, a pořád jsme drželi tu iluzi, že Česká republika je tady v tom nějak výjimečná, bohužel není, a dokonce ten podle prvních statistik ten úkol ani nikdy nesplnila.
1: Hostem 20 minut Radiožurnálu je nový vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči Alianci Jakub Landovský. Jistě víte, že bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS označila tu novou pozici za zbytečnou, podle ní jde o politickou trafiku.
0: Ale trafika se dává vojákům bez nohy, aby přežili potom prodejem tabáku, a tady žádná nová funkce nevzniká. A já už práci mám, takže nescháním žádnou jakoby novou. Je to funkční věc, která má pomoci něčemu, co se bohužel za jejího působení přes ty opakované proklamace nepovedlo. Takže
1: nemá ale pravdu v tom, že Česko zastupují desítky lidí ve stálé delegaci při NATO v Bruselu a na ministerstvu existuje celá sekce, která se problematice věnuje. Jaká bude tedy v tomto kontextu vaše role?
0: No, bude dostatečně silná na to, aby došlo ke splnění toho úkolu, včetně úzké spolupráce a koordinace právě se stálou delegací, bude zakotvená na ministerstvu obrany, ale bude mít samozřejmě i mandát k jednání na ostatních rezortech, protože jednou z věcí, která vlastně vždycky bránila tomu splnění těch cílů, byl určitý silný rezortismus, který vlastně kdykoliv se na obraně objevil nějaký výdaj mimo obranu, tak z důvodu toho, že ministerstvo financí většinou snížilo obraně rozpočet, tak to nebyla ani vůle, jako by se podívat na obranu šířeji. Přestože ty základní dokumenty a celý svět se posouvá k tomu, že obrana není věcí ministerstva obrany, ale celého státu, celého národa, bych si troufl dokonce říci, tak k tomu nikdy nedošlo a obranné rozpočty byly chápány příliš úzce a dneska, jak máme ty dvě kategorie, tak se to podaří zachránit jako uší, ale zároveň k tomu třeba přidat tu druhou část.
1: Premiér zmínil plán zahrnout do výdajů na obranu také náklady na novou vojenskou nemocnici v Praze. Uvádím to jako příklad. To u aliančních partnerů podle vás projde?
0: To záleží na tom, jestli ta nemocnice bude využitelná buď pro národní plán obrany, anebo pro alianční plány obrany. A to je věc, s kterou se dá pracovat. Pokud to samozřejmě bude vojenská nemocnice a my jednu vojenskou nemocnici už máme a ta je plně zahrnuta do obranných výdajů, tak je to naprosto v pořádku. Pokud dokonce bude mít nějaké další funkce, jako třeba funkce nějakého zodolněného bunkru, tak je to jenom plus.
1: Čili vy to budete doporučovat jako cestu?
0: Já se musím s těmi projekty velice podrobně seznámit, ale dovedu si představit, že většina těch infrastrukturních projektů spadne buď do té první kategorie přímých a tvrdých obranných výdajů, anebo do té druhé.
1: Andrej Babiš k tomu doslova řekl, cituji, já jsem mluvil s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem na čtyři oči, já vím, co on mi řekl. Víte to také?
0: Já jsem tam nebyl, ono to dokonce zaznělo, bylo to na čtyři oči.
1: Jestli jste o tom mluvili, mě právě zajímá, do jaké míry máte ty informace, do jaké míry se s vámi o tom baví třeba premiér.
0: Tak dotkli jsme se toho, ale oni se viděli teď znovu a to jsme se samozřejmě od té doby s panem premiérem ještě neviděli, ale uvidíme se, myslím, příští týden.
1: Loni v červnu na summitu v Hágu, kde jste tady nebyl, se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do 10 let až na 5% HDP a z toho tedy čistě na zbrojení mají dávat 3,5%. Jak toho chceme docílit?
0: No tak to je věc, která se bude štafetově předávat přes několik vlád, protože jedna věc je v demokracii jistá, prostě vlády se střídají. Většinou to je tak, že na začátku se začne pomaleji a pak se ta snaha akceleruje, ale to je k té růstové křivce. Samozřejmě každý, kdo má rád pořádek, tak by rád tu křivku co nejvíce lineární. Ona často spíše odpovídá nějaké hokejce a na konci se i vyostří více, ale tak fungují mezinárodní závazky všude. To, co je strašně důležité, je, abychom zaprvé obnovili důvěru v ten samotný reporting, aby číslo bylo číslo a dalo se mu věřit. A druhá věc je, aby maximum toho úsilí směřovalo k věcem, které využijeme co nejdřív. A tady pozor. Tady je skutečně důležité si uvědomit, že některé věci nám hrozí dříve, třeba drony nad našimi letištěmi nebo kritickou infrastrukturou, či hořící sklady, ať už z toho či jiného důvodu. A některé věci jsou spíše teoretičtější, také nám hrozí, jsou třeba závažné, ale jsou někde dál z hlediska pravděpodobnosti. A musíte nějaká rizika na sebe vzít. To znamená, já tam vidím úkoly, které vycházejí z toho, co se děje ve světě, například protivzdušná obrana, ale ta nemá jenom charakter obrany jednotek na bojišti, ta má charakter ochrany letišť, kritické infrastruktury, energetické infrastruktury a může záviset na tom, jestli používáte drony nebo nepoužíváte drony, jak používáte elektronický boj. Je to velice třeba kreativní oblast, kterou potřebujeme už dnes. Druhá věc důležitá, kybernetika, kybernetická obrana. Kybernetika je bojiště. Každý den na nás někdo útočí, většinou se k tomu nepřizná a stát potřebuje odolné sítě, stát potřebuje energetickou soustavu, která vydrží, nad ní nějakou kybernetickou nadstavbu, která udrží ekonomiku v chodu a stát v provozu a to všechno se musí chránit.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Jakubem Landovským. Předpokládám, že se chystáte na summit NATO do Ankary spolu s premiérem a ministrem zahraničí.
0: Je tomu tak.
1: Měl by podle vás jet na tu vrcholnou schůzku aliance prezident?
0: To se myslím bude řešit zítra. Já myslím, že je k tomu zrovna slavná schůzka ústavních činitelů a je to skutečně otázka na ústavní činitele. Zase tu funkci vládního zmocněnce nepřeceňujte. To není ani člen vlády, ani ústavní činitel, takže ve světě, kde fungují ústavní funkce, tak to necháme na panu premiéru a panu prezidentu.
1: Já jsem trošku předpokládal tuto odpověď, tak se vás zeptám, kdyby to rozhodnutí bylo na vás.
0: Já už jsem to řekl opakovaně a je to jednoduché, je to podle tématu té schůzky. Tou hlavní věcí jsou obranné výdaje do roku jako 35 plány obranných výdajů. Za ty odpovídá vláda, v jejím čele stojí prezident, premiér, ta jedná ve sboru a tím pádem premiér České republiky je tou nejpovolenější osobou k tomuto tématu.
1: No dobře, ale proč by tam neměl jet i prezident?
0: To se mohou zítra domluvit. Já jsem zažil summity, kde byl jak prezident, tak premiér. No, zažil jsem toho jako diplomat mnoho. Co jsem
1: jste diplomat, čili trošku se snažíte vyhnout se té odpovědi na přímou otázku. Já se ptám, kdyby to bylo na vás, tak byste byl pro, aby tam prezident jel?
0: No, hlava delegace může být jenom jedna. A já si nedovedu jako diplomat představit, že tam bude jakási dvojkolejnost.
1: Ale řekl jste, že už jste zažil jak prezidenta,
0: ale
1: tak premiéra.
0: Ale to se tam zároveň střídali a to s prominutím nechám skutečně na dohodě ústavních činitelů.
1: Petr Pavel patří do první ligy v euroatlantické debatě navzdory tomu, že Česká republika nemá vojenskou sílu jako Francie. Jeho leadership zajistil, že je naše země slyšet. To jsou vaše slova z listopadu 2024 pro Echo 24. Změnilo se na tom něco?
0: Ne. Petr Pavel v těchto otázkách skutečně požívá mé úcty. Zároveň s tím třeba zrovna ten vztah s Francií, tu má i pan premiér. Myslím, že to i souvisí s tou současnou francouzskou strategickou nabídkou na, řekněme, nějakou evropskou debatu o jaderném odstrašení, která je zajímavá. Já jsem k tomu ve veřejném prostoru komentoval. A je třeba si uvědomit, že každý ve státě máme nějakou funkci. Problém nastává v momentě, kdy dvojkolejnost, která má politický charakter, a tady bohužel Česká republika není nejodolnějším systémem, protože tu máme přímou volbu prezidenta a přímou volbu vlády, která je výborem parlamentu v parlamentních republikách, je tomu tak zvykem. Ale protože ty dvě voličské skupiny, která volila pana prezidenta a pana premiéra, jsou rozdílné, tak pak dochází i k nějakým reálným střetům. A to samozřejmě není dobře a není to dobře ani pro obrany schopnost.
1: A nebylo by přece jenom fér a hlavně v zájmu země tedy podpořit účast generála Pavla, vrchního velitele ozbrojených sil i v Turecku?
0: No, já jsem říkal, že to je podle tématu. To není, prosím, jakoby summit, kde je třeba ukázat nějakou jako pompu. To je summit pracovní a je to summit vážný a je to summit, kde půjde skutečně o budoucnost Severoatlantické aliance.
1: Já tomu rozumím, co říkáte, ale zároveň vy rozumíte tomu, kam mířím. Vracím se k minulosti prezidenta a jeho funkci v NATO.
0: Tam je ještě jeden zajímavý aspekt. Tady byla dlouhou dobu dohoda mezi premiérem a prezidentem o účastech na těchto vrcholných akcích. A ta vlastně vycházela i z nějakého pojetí suverenity státu v mezinárodních vztazích. A prezident jezdil na akce, kde ta suverenita byla plně zachována, dalo se na ně připravit a premiér logicky zastupoval na evropských akcích, kde prostě je třeba během toho draftovat a měnit komuniké a podobně. A dávalo to logiku, protože některé otázky v Evropě jsou řešeny hlasováním kvalifikované většiny a může tam dojít k přehlasování. Já se ale domnívám, že tento summit bude skutečně jako živý. Jsme uprostřed, řekněme, i války na Blízkém východě nebo v Iránu a je třeba mít co největší akceschopnost. A prezident není sám tím, kdo rozhodne o obranných výdajích nebo sám tím, kdo řídí zahraniční politiku země. On by se zkrátka musel ještě někoho dalšího zeptat, jestli ta změna, kterou provede při tom vystoupení, je korektní politikou české vlády. A tím to prodlužuje ten řetěz. V Polsku to vyřešili kulantně a prezident sice jede na summit, ale musí plně respektovat mandát vlády. V Německu jezdí na summity kancléř. Králové a královny nejezdí.
1: Proč bychom nemohli uplatnit ten polský model?
0: No ale tam to došlo sporem až k ústavnímu soudu a opět zítra se třeba dohodnou pánové, jak to bude a pokud se nedohodnou, tak určitě mají každý v zásobě nějaké další kroky, ale to skutečně není moje věc ani agenda vládního zmocněnce pro obranné výdaje.
1: Náčelník generálního štábu Karel Řehka připomenul, že Česko se nemůže dál tvářit, jako by se o ruská agrese na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo změna amerických bezpečnostních priorit netýkaly. Na úterní bezpečnostní konferenci v Plzni apeloval na to, aby zejména politické vedení země, ale i celá společnost kladli na modernizaci armády a obecně obrany schopnost větší důraz. Souhlasíte s ním?
0: Ano, a dokonce tady je soulad mezi opozicí, která by ráda zvyšovala vládou. Tady je vlastně docela jako soulad a já se proto vlastně divím tomu, že je to tak jako velké téma. Já si myslím, že je tady soulad uvnitř, a teoreticky je tady jasný, řekněme, tlak těch, co to plní navenek. Jo? A když se podíváte na sever od nás, na Polsko, tak tam skutečně neřeší nějaké desetinky procenta. Tam na obranu dávají mezi 4-5% každý rok. Ale i země jako třeba Maďarsko jsou na tom lépe než my rozhodně. A jsou kredibilnější, protože už to dělají delší dobu. Slovensko někdy pod tu hranici 2% padne. Jo? A to je nějaká situace, která podle mého názoru vyústí v to, co má být, a to je, že když máte nějaké bezpečnostní záruky, které jsou sdílené mezi spojenci, tak na ně přispíváte tak, abyste nebyl černým pasažérem.
1: Pro Seznam zprávy jste řekl, že v obranných schopnostech patříme k nejhorším v NATO.
0: Ano.
1: Proč?
0: No to není otázka na mě, proč. No,
1: jenom proč to tvrdíte, jo, proč? Nebo abyste vysvětlil, v čem je to špatné.
0: Tak spojenci vyhodnocují na takzvaných bilaterálních jednáních, jak každý plní, a vydávají k tomu nějaký výrok, což je jediný moment, kdy se v alianci nerozhoduje plným konsenzem, protože ta kritizovaná země by s tím mohla třeba nesouhlasit. A bohužel prostě Česká republika, ač se nám obranné rozpočty dlouhodobě zvyšují, tak stále neplní takzvané capability target, tedy cíle rozvoje schopností, které aliance ve čtyřech cyklech zadává spojencům na základě konsenzu, aby fungoval systém kolektivní bezpečnosti a dělba práce v něm. A tam prostě bohužel pořád možná slyšíte už posledních 10 let o dobudování těžké brigády, slyšíte o potřebě logistiky a zabezpečení spojenců na našem území, ale ty schopnosti nevidíte stejně, jako je nevidím já a nevidí je ani ostatní spojenci. A je těžké přesvědčovat někoho, aby do té armády investoval, když se zvyšujícím se rozpočtem neroste výrazně procento plněných schopností.
1: V rozhovoru s Marií Baslovou v jejím podcastu jste bagatelizoval naši dosavadní pomoc Ukrajině. Poděkování sůstejího prezidenta celému českému národu bylo tedy pouhou diplomatickou zdvořilostí?
0: Za prvé, čeští občané Ukrajině pomáhají neuvěřitelně a začalo to už hnedka po tom propuknutí té ruské agrese. Za druhé, Česká republika, a to jsou statistiky, prostě nepatří k lídrům pomoci Ukrajině. A to je prosté konstatování faktů a v přepočtu na obyvatele jsme horší než Slováci. A to je jako taková docela zajímavé, jsme někde 25, 26 a třeba takové Japonsko je čtvrté.
1: A uměli jste v půl minutě odpovědět na to, jak by měla vypadat česká podpora Ukrajiny?
0: Ona vypadá tak, že my do toho nedáváme peníze. To je nějaká vládní jakoby souhra a dáváme do toho riziko, které plyne z toho, že pomocí muniční iniciativy dokážeme sehnat munici po světě a s certifikátem konečného uživatele jí dodat Ukrajině. Za což je Ukrajina extrémně vděčná, protože munice je to, co vás každý den na té frontě chrání.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s budoucím vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci Jakubem Landovským. Děkuji za rozhovor.
0: Moc děkuji za pozvání. Krásný den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Groc.
2: Hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
2: Česká ekonomika by letos měla růst pomaleji, než se původně čekalo, a podle aktuální prognózy České národní banky by hrubý domácí produkt měl stoupnout o 2,5%. A v únoru přitom centrální banka očekávala skoro 3% růst. Hospodářský výhled na letošek zhoršil už dřív ministerstvo financí. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Česká národní banka teď zároveň oproti únorové prognóze čeká i vyšší růst inflace. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO nepovažuje bydlení v obecním bytě v Bílně za nadstandard. Řekla to dnes novinářům. Reagovala tak na sérii článků s Radu Seznam zprávy, podle kterých využívala od roku 2009 130-metrový obecní byt na náměstí v Bílně, kde byla až do loňského roku starostkou. Server uvedl, že za nájem platila zhruba 4,5 tisíce korun měsíčně. Ministryně se brání tím, že při přidělení bytu splňovala všechny podmínky stanovené městem. V dalším článku server upozornil na černé stavby, které má ministryně na svém pozemku. Mrázová byla, že problém se stavbami vyřeší. Opozice Mrázovou kvůli kauzám vyzvala k rezignaci. Z bankomatu v pražských Kunraticích zloději dnes v noci ukradli zhruba 300 tisíc korun. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Podle něj si případ vzali na starost detektivové z prvního oddělení kraje. Hrdina dodal, že vyšetřovatelé teď žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Zloději bankomat odpálili pomocí výbušnin okolo 3:30. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Kriminalisté podezřelé zadrželi zhruba o týden později. Evropská unie zakáže od prosince takzvané svlékací nástroje umělé inteligence. Tyto aplikace umožňují vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom jít o osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se dnes shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Dohodu musí ještě formálně potvrdit. Na unijní trh nebude možné uvádět například systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů bez přiměřených bezpečnostních opatření. Na tuto problematiku upozornil především skandál na síti X. Zákaz rozdělávání ohňů vyhlásili v Otrokovicích na Zlínsku, reagují tak na mimořádná opatření kvůli suchu a riziku požáru ve Zlínském kraji. Zákaz se vztahuje na i veřejný grill v přístavišti u řeky Moravy a další ohniště. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona hlavně kamionu v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na zhruba 170. kilometru a pomalu se jede až k omezení u Brna na 196. Osobní auta projedou celý úsek rychleji. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 opatrně před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru v prostředním pruhu stojí porouchaná dodávka s vlekem. Od pražského okruhu z 10. kilometru je kolona až na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, přeháňky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 21. Tolik zprávy, teď začíná Osobnost Plus se Světlanou Vitovskou a pořad vysíláme v repríze.
4: Každý den slýcháš, co všechno bys měla zvládat a jak být tou nejlepší verzí sebe samé. Když je toho ale moc, ve většině z nás se dřív nebo později probouzí takzvaná mrcha z pekel, říká spoluautorka knihy Přetíženy a terapeutka ve výcviku Kateřina Trávníček a dodává, že někdy pomůže i jen bouchnout do stolu. Jak moc jsou ženy a muži přetíženy nároky současné společnosti a proč by děti měly občas zažít i frustraci? Dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
4: Kdo nebo co je mrcha z pekel?
5: Mrcha z pekel je taková instituce, kterou jsem vytvořila se svými sledujícími na Instagramu, když jsem mluvila o tom, že se občas projevuju jako mrcha z pekel. Když nemám přístup ke svým zdrojům, když nejsem opečovaná a když se hromadí strašně moc vjemů, které zažívám. A potom v jednu chvíli ten pohár přeteče a projeví se mrcha z pekel, obvykle dost špatným způsobem. Řev na děti nebo velká mrzutost, odporné diskuze s partnerem a podobně. A mrchu z pekel jsem vytvořila právě proto, že ta externalizace, to, že to dáme jako mimo nás, nám trošičku může pomoct s vinou. No a časem, když jsem se začala přetížením více zabývat, jsem zjistila, že je to oprávněné, že v nás ta mrcha z pekel je, že to je část naší osobnosti, která se projeví, když nám není dobře.
4: Jak často se probouzí u vás?
5: U mě to bývá teď tak dvakrát do týdne, kdy na sebe nejsem úplně hrdá a moje děti to především zažívají. To je právě blbé, že když jsme přetížené, tak to často odnáší ty nejbližší vztahy.
4: A mají to i muži nějakou mrchu z pekel v tom mužském podání?
5: Muži jsou daleko uzavřenější, pro ně pořád je to hodně nedostupné mluvit o emocích, takže je to prožívání jiné. My ženy aspoň sdílíme a to, že jsme zvyklé sdílet, občas znamená, že to sdílíme ven až moc a občas v té formě toho výbuchu. Ale určitě přetížením trpí i muži.
4: Dá se mrcha z pekel zastavit? A nebo je lepší ji nechat, aby vyplula na povrch a ten vztek ze sebe dostat?
5: Já myslím, že je hodně důležité poslouchat signály té mrchy z pekel, protože ona slouží k našemu dobru. Ona nese nějakou důležitou zprávu. Třeba dneska toho bylo fakt moc. Zasloužíme si třeba 5 minut ticha, nebo si zasloužíme vypít si teplou kávu, anebo třeba i zajít si na masáž. A ve chvíli, kdy začneme přijímat signály té mrchy z pekel a ty její zprávy překládat, porozumíme jim, tak ona se nemusí projevit v té plné síle. Ale zároveň pomáhá hodně vnímat svoje tělo. Já třeba mluvím i s dětmi, i s mužem o tom, že se možná objeví mrcha z pekel. Třeba když jsem hladová. Že občas napíšu varovnou SMSku dopředu, že se vracím hladová nebo přetížená a že hrozí mrcha z pekel.
4: A co na to váš muž? Jak na to reaguje? Umí si s ní poradit?
5: Umí, když to čeká, je to pro něho lepší, protože samozřejmě to není pěkné. Když se ten ženský vztek projeví, tak to většinou není pěkné. Většinou vám nikdo nepůjde pogratulovat, že jste projevila svoje emoce, že jo? Takže je lepší varovat předem. Samozřejmě optimální je se o sebe dost postarat v předstihu, ale to, o čem mluvím, je, že to není jenom o nás, abychom se o sebe starali, protože my se staráme o všechny a všechno a ještě o sebe. Že to chce trošičku změnu systému, aby se taky někdo začal starat o nás a náš well-being.
4: Ve vašem podcastu vybízíte ženy, aby tu svou mrchu z pekel objímaly. Co přesně to znamená?
5: To znamená se dokola nesebe mrskat za to, že občas selžeme a projevíme se jinak, než bychom si přáli, protože jsme na sebe často hodně tvrdé a to obejmutí mrchy z pekel je výzva k soucitu sama ze sebou, protože když máme soucit sama ze sebou, tak se i lépe zvládáme. Lépe zvládáme těžké situace, lépe regulujeme své emoce Takže soucit vede k tomu, že je nám potom lépe i v těch vztazích.
6: Jak poznám, že jsem přetížená a že se to druhé já, moje, blíží, když se mi to třeba stává dost často, jsem schopná to rozpoznat?
5: Já myslím, že tělo velmi dobře signalizuje. Hodně často jeden z těch signálů bývají hodně zaťaté stoličky, když nás bolí čelistní svaly. Takže klidně si čas od času naladit na to, jestli nemáme hodně zaťaté svaly kolem čelistí pod ušima a případně si je promasírovat. A taky trapézy, to je takové to, jak jsme stažené a máme ramena u uší v nervozitě. A nebo to můžeme cítit i v břiše, jako takový korzet kolem spodních žeber.
6: Takže to není tak, že bych se přetížila v posilovně, ale jsem přetížena něčím jiným.
5: Je přetížený náš nervový systém.
6: Ne všechno se podle vás dá vyběhat a vymeditovat. Jak tedy naložit s tím, s čím si ani meditace nebo sport nepovědět?

0: na něco, právě třeba na čištění zubů nebo na pití kávy, nebo když jdeme na toaletu, tak to můžeme spojit s tím, že si vědomě nadechneme, vydechneme nebo protáhneme záda, abychom udělali nějaký tělesný vjem, protože my jsme reálně oproti dětem hodně odpojení od prožívání svých těl. Tomu se říká interocepce. To je schopnost, kterou my máme, ale jsme vedení k tomu ji potlačovat. Abychom nevnímali třeba v mateřství, že se nám chce čurat, protože nás to dítě nenechá jít se v klidu vyčurat.
1: A děti to vnímají tedy jinak? Děti to poznají dřív a umí si s tím poradit líp?
0: Oni to poznají, ale možná nám to neumí dát vědět. Že jo? Typicky hladové dítě nám třeba nepřizná, že má hlad a místo toho hodí hysterák někde v samoobsluze na zemi. Ale děti mají to spojení s tělem přirozeně silnější.
1: Takže oni to neumějí pojmenovat, ale cítí to lépe a my naopak to pojmenovat umíme, ale nechceme to přiznat.
0: Když to zrovna cítíme.
1: Vy říkáte, že někdy stačí bouchnout do stolu a že vztek bychom neměli potlačovat, ale máme ho nechat projevit se. Ano. Proč?
0: Zdravým způsobem ideálně. Je to proto, že vztek není negativní emoce, protože negativní emoce v podstatě neexistuje. Existují nelibé emoce. To znamená, že jsou nepříjemné pro nás anebo pro naše okolí, ale i ten vztek je super užitečný, protože je mobilizující. To znamená, že nás rozpohybuje k akci. A pokud my se cítíme v nějaké oblasti života těžce, tak potřebujeme udělat nějakou změnu. A právě vztek nám umožní si o tu změnu třeba říct anebo ji udělat.
1: Vy jste říkala, že muži tak neprožívají emoce jako ženy, ale má ten vztek u nich stejný terapeutický účinek jako u žen? Když vybouchnou vzteky, tak i jim se uleví?
0: To hodně záleží. Té nervové soustavě se může ulevit, protože ona upustí z toho přetížení. Ale potom tam záleží hodně, jak je ten člověk vedený sociálně, protože my ženy třeba potom se budeme ubíjet výčitkama, že jsme to nezvládli. Že jsme projevili vztek, protože třeba na mužský vztek je klasicky nahlíženo mnohem pozitivněji než na mužský vztek. Protože když muž je bouchne do stolu, tak je to borec, který umí si říct. A když ženská, tak je hysterka, že jo? Takže to nahlížení na to je sociálně jiné, na ty emoce.
1: Muži mají nevýhodu, že v jejich světě jsou emoce stigmatizovanější než v tom ženském.
0: Určitě.
1: Jak bychom měli my ženy s muži o jejich potřebách a emocích mluvit, aby se necítili nepatřičně, aby se necítili méně ceně, protože se to v jejich světě moc nenosí, mluvit o emocích.
0: Jo, teďka se mi vybavila situace s mým manželem, kdy se někdy vymluvil na to, že je muž a proto neumí mluvit o svých emocích. A byly u toho moje dvě děti a ty se mu za to vysmály, protože cítili tu absurditu, proč by muž neměl umět mluvit o svých emocích. Protože my máme ta těla relativně hodně stejná, zrovna co se týče emocí, akorát, že jsme společností tvarování jinak. Muži nesmí plakat, že jo? Nesmí projevit smutek. Ženy můžou. Ženy zase nesmí projevit vztek, ale za to můžou plakat. Jo? A tím pádem je pro muže velmi těžké mluvit o těžkých chvílích, protože se to týká toho smutku, který je vlastně u nich od malička potlačovaný těma větama typu velcí kluci nepláčou a podobně.
1: A jak může přimět k tomu, aby dokázali o emocích mluvit, aby se nestydili za to, že jim není dobře, že i oni můžou být přetížení, protože tlak společnosti je tady nejenom na ženy, ale i na muže. Muži většinou jsou ti, kteří mají živit rodinu, kteří mají být dobrými partnery, dobrými manželi, dobrými tatínky, tak jak to všechno mají zvládat a zároveň to ze sebe nevypustit, tak jak tady s těmi muži máme mluvit, abychom u nich udrželi ten mužský element a necítili se oni těmi slabšími?
0: Myslím, že na to může pomoct koncept toho, že být zranitelný vlastně znamená být odvážný. Protože mluvit o svých vnitřních prožitcích vyžaduje nějaké emoční bezpečí v tom vztahu a odvahu. A když se to přerámuje jako odvaha, to mluvit o tom, jak já se cítím vevnitř, tak můžou mít větší chuť tohle sdílet. Plus mluvit o sobě v těch já výrocích, což je takový ustálenější koncept, že mluvit o tom, že já se cítím nějak, jo, a ne, že ty děláš něco, co ve mně něco vyvolá. To jako ne, že by to bylo špatně formulováno, jo, ale když se takhle učíme v tom začátku, tak mluvíme o tom, já jsem smutný, nebo mě je těžce.
1: Jak těžké to je v dnešní společnosti tenhle způsob života překonat, protože my to známe z dětství, že nás i mě učili, že kluci nebrečí, kluci si nemůžou dovolit být smutní. Je to v nás už od malička, tak jak to dnes, nebo jak to mají ti muži mojí generace v sobě zpracovat, aby byli schopni o těch emocích mluvit, protože

0: Že ne každý je terapeut, ne každý doma umí mluvit se svým mužem tak, aby dokázal i ten muž říct, hele, já už nemůžu. Mm-hmm. Jsem přetížený, protože to přetížení se určitě týká všech. To určitě. Je, ty nároky dnešní doby jsou na všechny stejné. Tak jaký první krok by člověk měl udělat, aby toho muže přiměl k tomu, že i on dokáže o svých emocích mluvit a nějakým způsobem je zpracovávat?
1: Já se trochu bojím toho, abychom si my ženy nenaložili ještě to, abychom terapeutizovali své partnery anebo otce a podobně.
0: Tak možná, aby se sami naučili terapeutizovat muži.
1: Jo. Možná zkusit se otevřít třeba před kamarádem, protože pravděpodobně zjistí, že ten kamarád řeší dost podobnou věc, jenom nikdy neměl tu odvahu to vnést do toho vztahu, aby nevypadal slabý.
0: Je pravda, že mezi muži se neřeší moc emoce. Mm-hmm. Mezi ženami ano, ale když jste v mužském světě, tak mě třeba můj partner říká, ty si všechno vyřeší se svými kamarádkami, já se o tom se svými kamarády nemusím bavit, já nemám tu potřebu. Já si říkám, opravdu nemáš tu potřebu, anebo nechceš?
1: No, já se obávám, že je to, že prostě nejsou zvyklí, že je to vlastně bezpečné o tom mluvit a že naopak je to velmi hřejivé potom to cítit to spojení nebo to přijetí.
0: Jak velkou část toho zpravidla ženského přetížení tvoří mentální zátěž, to, že muž se třeba podílí i na chodu domácnosti, ale od ženy očekává, že mu dá nějaký úkol, že prostě on to sám nevymyslí a čeká, že ta žena ho za úkoluje. Mm-hmm.
1: To je obří část a to je fakt, jako kdyby zdarma si muži pronajímali nějaký mentální prostor v hlavách žen, kde my ženy si potom pamatujeme, kdy má tchýně narozeniny, jak se jmenují všichni lékaři a učitelé našich dětí a podobně. A muži potom opravdu nepotřebují, protože my jsme ty manažerky a koordinátorky. Až na to, že ta zátěž si opravdu bere svou daň, potom ve formě toho, že vybuchneme a muži se diví, proč jsme pořád tak nevrlé.
0: Není to trochu začarovaný kruh, když spousta žen má pocit, že bez nich ta domácnost nemůže fungovat, že se zhroutí a je pro ně obtížné dát důvěru partnerovi, že zvládne nakoupit nebo se postarat o dítě, tak netočíme se pořád dokola?
1: Jo, je to tak. Vy jste narazila na fenomén, kterému se říká gatekeeping, nebo strážení brány. A buď v mateřství, že, kdy to je maternal gatekeeping, ale ono to může být i v partnerství, i v domácnosti, kdy my máme pocit, že jsme opravdu nejlepší v tom, co děláme. A těžko se nám to deleguje, protože ten standard kvality potom bude nejspíš nižší. A v tom je skvělé popustit otěže, protože to je cesta k tomu, jak to zvládnout. Takže naučit se delegovat s tím, že ten výsledek nemusí být dokonalý.
0: Říká terapeutka ve výcviku Kateřina Trávníček, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Kromě přetížených žen je vaše téma taky rodičovství. Vy jste teď mávala na svého chlapečka, kterého tu máte. Ano. Protože my to natáčíme i na video, tak aby diváci viděli a věděli, proč máváte, tak máte tu sebou dítě. Vy říkáte, že do rodičovství bychom měli pustit víc lehkosti. Kdy a proč padla na rodičovství tíha taková, že je potřeba trošku lehkosti do něj vnést?
1: Stalo se to hodně s příchodem internetu, tedy zásadně až po pádu železné opony, kdy se k nám začaly dostávat knihy ze zahraničí o výchově. A hodně šly hlavně z Ameriky, kde ten trend intenzivního mateřství už nějak byl a tam měl i smysl. Jo, to intenzivní mateřství znamená to, že my vkládáme velkou spoustu zdrojů do rodičovství. To znamená ekonomické zdroje, emoční zdroje a děláme z rodičovství něco, co je velkou součástí naší identity. V podstatě si vystavíme celý svět kolem toho, že jsme matky nebo otcové.
0: A často
1: teda matky. Je to špatně z toho důvodu, že ty děti někdy z toho domova odlétnou a v tu chvíli se nám zboří svět a potom my budeme horko těžko hledat svou identitu. A proto často mámy, které se vrací po rodičovské, prochází takovou první formou krize, kde se znovu hledají. Protože pokud ty třeba 3 roky, někdy 6, mnohem více let jsou doma s těmi dětmi a zapomenou, co je dělá jimi, třeba co jim dělalo radost, co milovali předtím, než se stali matkami, tak se jim potom ten život trošičku hůře začíná znovu žít v té práci a podobně, protože děti je potřebují čím dál méně a tím pádem se drolí ta role, která byla tak pracně vystavená a duševní zdraví se zhoršuje.
0: A muži otcové tohle nemají?
1: Nemají tak intenzivně, protože ačkoliv naštěstí trend aktivního otcovství je na vzestupu, tak pořád zůstávají většinou ti chlebodárci a většinou ty další role jim zůstávají. často své koníčky kvůli rodičovství neopustí.
0: Co je základ zdravého a lehkého přístupu k dětem? Jak být dobrým rodičem a nezbláznit se?
1: Pro mě je to právě třeba pozitivní přístup k chybě. Vědět, že i já ty chyby dělat budu v rodičovství na svých dětech, protože moje první dítě je moje první dítě, ale druhé dítě je moje první druhé dítě. Jo? Taky nemám zkušenost tady s tímhletím. Takže nebýt na sebe zlá za to, že selháváme v té mateřské roli. Protože to je to, co ty děti vidí taky. A když uvidí, jak my jsme k sobě nelaskavé a jak se peskujeme, jaký máme ten vnitřní rozhovor, který se často projeví i navenek, že jo? Často řekneme něco takového, jako Ježíš, já jsem pako, nebo já jsem kráva a podobně. A ty děti to slyší. A potom to může být i jejich vnitřní dialog. Zatímco když k té chybě přistupujeme pozitivně, tak je dost velká šance, že se děti nebudou bát chybovat, což se jim asi v budoucnu bude hodně hodit.
0: Takže si říct, je tak, to se mi dneska nepovedlo, to je vlastně dobře.
1: Přesně tak, protože teď vím, jak to nedělat.
0: Rodiče by podle vás měli své děti i frustrovat a neplnit jim všechna přání. Frustrace je naprosto normální součást života. Veškeré učení probíhá díky ní. Je důležité děti učit, jak frustraci snášet, překonat a posunout se dál, místo toho, abychom je učili z ní utíkat. Vám se to doma daří s vašimi syny? Je občas i frustrovat a neplnit jim všechna přání?
1: Občas jo. Doma, teď když jsem tady v Praze, tak jsem se přistihla v hračkářství, takže nebudu ze sebe dělat nějakou ikonu. Ale ta frustrace spočívá spíš v tom povzbudit je, aby překonali něco těžkého, do čeho se jim úplně nechce.
0: Tak to nám řekněte nějaký příklad, kdy naposledy jste svoje dítě cíleně frustrovala a čím? Mm-hmm.
1: Tak třeba na lyžích zrovna. Když chce lyžovat, ale potom zjistí, že je ten začátek poměrně těžký, že je to spousta padání a vstávání a sníh za rukavicema a podobně, tak zvědomovat dítěti, že to, co teď zažívá, je frustrace, že to chce mít a nejde mu to. To je to, jak to dokážeme snadno popsat komukoliv. Frustrace je pocit, který máme, když něco chceme a nemáme to. A je to potom samozřejmě komické, když to malinké dítě říká, že je frustrované, ale takhle se buduje ten emoční rejstřík. Tak znamená, že když je povzbudíme, tak oni potom mají pocit, že jsou kompetentní, což je jeden z nejpříjemnějších pocitů, co můžeme mít, že jsme schopni něco dokázat jako lidé.
0: A co znamená být zklamávající máma?
1: To je právě ta máma, která je natolik sebevědomá, že ví, že může to dítě zklamat a že se tím nezhorší jejich vztah. Že to dítě postupně si zvyšuje frustrační toleranci, kterou si potřebuje zvyšovat, aby mu bylo dobře v životě, protože my občas ty děti chráníme a nechceme je zklamat. Nechceme jim říct ne na další hračku nebo další výlet nebo cokoliv, co ty děti zrovna chtějí. A ve chvíli, kdy my jim to neřekneme, a oni třeba mají prudkou emoční reakci, třeba to nezvládnou, ale my jim ukážeme, že ten vztah stále držíme, že není pochroumaný jenom proto, že jsme je odmítli. A to znamená, že oni se naučí, že s tou frustrací umí být, spíš než aby se učili kompetenci, jak z té frustrace rychle uniknout.
0: Jak najít to správnou rovnováhu, abychom z dítěte nevychovali frustrovanou trosku?
1: Musíme mluvit o přiměřené stresové zátěži. A já ráda rodiče vybízím k tomu, aby vnímali, že skutečně oni jsou odborníci na své děti. Že by viděli, kdyby to dítě začalo být skleslejší, nebo kdyby začalo o sobě mluvit nějak hodně negativně, a nebo kdyby ztrácelo zájem o chození do školy, nebo hůře spalo a podobně. To by nejspíš znamenalo, že tam nějaké stresory jsou už příliš vysoké na to, aby si s tímto dítko poradilo. A tam je potom možná dobré ubrat.
0: Co s dítětem dělá, když rodiči ujede nějaká nadávka nebo něco, co to dítě poníží a ten rodič to vlastně ani tak nemyslí, prostě to občas ujede.
1: Určitě.
0: Tak co s tím dělat?
1: Určitě, ujelo to i my teď nedávno, když jste se ptala, kdy se naposledy projevila mrcha z pekel, tak země něco ošklivého vylítlo. A co je moc důležité, je, když my jako rodiče za to přijmeme zodpovědnost. To je ten moment, kdy to pro dítě může být hojivé, že vidí, že to bylo o nás, to, co se stalo, a ne o těch dětech, protože děti jsou přirozeně egocentrické a dělají spoustu věcí sami o sobě a mohli by si to dávat za vinu, že já vybuchuju. Takže pro mě je důležité tam přijít s tím, že to byla opravdu moje chyba a moje zodpovědnost se o sebe postarat tak, abych nemusela reagovat takhle hloupě.
0: A má se rodič omluvit?
1: S tím hodně souzním. Myslím, že rodiče by se měli omlouvat. A myslím, že málo kdo z naší generace to zažil, že by se rodiče omlouvali a přebírali odpovědnost za své chování.
0: Jaký vliv na děti, rodiče a vztahy mezi nimi mají digitální technologie?
1: Určitě veliké. To i výzkumy nám říkají, že když máme telefon položený třeba jenom na stole a nekoukáme na něho, tak už nejdeme do tak hlubokých rozhovorů. Já se snažím digitální technologie hodně omezovat, protože ještě neznáme jejich rizika. Teď se už objevují nějaké studie, které jasně hovoří o tom, že třeba v batolecím, v kojeneckém věku skutečně poškozují mozek, protože se neurální sítě vyvíjejí jiným způsobem, než by měly. Takže jsem zastánce toho to minimalizovat. Na druhou stranu může to být užitečný nástroj a občas posadit dítě k pohádce a vypít si teplé kafe je naprosto v pořádku.
0: Jak byste definovala respektující výchovu, která se teď čím dál častěji propaguje, ale zároveň je zdrojem různých nesvárů mezi generacemi, protože generace mých rodičů respektující výchovu berou jako něco, že ty necháš to dítě dělat, co chce. Mm-hmm. Tak kde jsou hranice?
1: Jo, z pohledu starší generace je respektující rodičovství spíš to bezhraniční. Tak oni si to představují, jak jste to popsala. A ono to tak skutečně z jejich pohledu je, protože to dřívější rodičovství bylo hodně direktivní. A tím pádem se to kyvadlo teď zhouplo na tu druhou stranu, kdy jsou ty hranice opravdu popuštěné a my potřebujeme hledat nějaký zdravý střed, kdy držíme hranice tak, abychom to dítě mohli respektovat, ale aby se v tom nestratil respekt k nám dospělým a k různým dospělým.
0: V čem podle vás my rodiče děláme nejčastěji chyby, pokud jde o výchovu dětí?
1: Bojím se, že ještě stále dostatečně neuznáváme dětské emoce. Že hodně často je bagatelizujeme, že říkáme, to nic není a přitom ve světě toho dítěte se děje něco velikého. A ta druhá strana je to, že ty děti dnes až moc chráníme.
0: A co bychom svým dětem neměli za žádných okolností nikdy dělat?
1: Uvádět je do pocitu studu. Je poměrně destruktivní. Stud je emoce, která je opravdu slizká a nalepí se na naši identitu. Ne na to, co děláme, jako třeba pocit viny, který potom můžeme svým chováním odstranit, ale stud se často dotýká toho, kdo doopravdy jsme. Takže tomu bych doporučila se vyhnout, dělat věci, které ty děti fakt zesměšní a zostudí.
0: Máte nějakou radu pro rodiče puberťáků, jak tohle období se svými dětmi přežít, ztratit vlastní identitu a humor a nestratit vztah k těm dětem? Mm-hmm.
1: Jedna rada je mluvit jazykem jejich kmene, takže nastudovat si skutečně, co znamenají výrazy jako skibidy a podobně. Mm-hmm. A zároveň to pro mě znamená i nezesměšňovat jejich oblíbence. Třeba pokud poslouchají nějaké youtubery, tak to automaticky nezhazovat ze stolu jako jakou blbost, co zase sleduješ, ale jít tam se zvídavostí. Proč tě zajímá zrovna tady tohleto? Čím tě to baví?
0: Vy mámám hlavně radíte, aby byly víc laskavé i sami k sobě, nejenom k dětem. Jak se to dělá? Jak mám být laskavá sama k sobě?
1: Mi pomáhá vytvářet si druhý hlas v sobě, druhou myšlenku. Ta první myšlenka bude, no tak to jsem to zase nezvládla, že jo? To děti budou celoživotně traumatizované, protože jsem na ně teď něco škaredého zařvala. A ta druhá myšlenka, kterou my potřebujeme trošku trénovat, je třeba, ale dává smysl, že jsem teď křičela, protože jsem měla náročné rozhovory, potom jsem seděla u počítače, měla jsem stresující meeting, pak jsem běžela do školky pro nemocné dítě, takže dává smysl, že jsem vybouchla.
0: Takže umět si přiznat, že nemůžu stihnout a nemusím stihnout všechno.
1: Je to tak. Zkusit hledat místa, kde můžeme povolit.
0: A jak se dá vyhnout vyhoření v rodičovství? Pro mě vlastně vůbec je překvapení, že v rodičovství se dá vyhořet. Mm. Tak jak tomu předejít, aby se to nestalo?
1: Důležité je snažit se hledat svoje zdroje. To znamená, co nás dělá námi, co nám přináší energii. A o ty se nenechat ochudit. Pokud možno si najít třeba i s těmi dětmi cestu k tomu, dělat věci, které nás baví. Ať už je to malování akvarelem, anebo společný tanec. Klidně i v malé míře. Třeba jenom si pustit nějakou písničku, na kterou si zatrsáte jako za mladá, jsem chtěla říct.
0: To, jak dnešní maminky přistupují ke svým dětem, podle vás hodně ovlivnil socialismus. V čem?
1: Ovlivnil, protože úplně kdysi socialismus byl hodně o tom, že se snažil zbavit tu mámu kompetencí. To znamená, že chtěl, ať máma dá dítě do jeslí, potom do školky, ať je prádel. Na vlastně ty funkce rodiny měly zastát různé instituce. A my si to teď bereme zpátky, ty kompetence jako matky. My se snažíme znovu uvěřit, že my jsme schopné rodit sami bez zásahu a vychovávat děti. A občas se to zvrtne až do toho rodičovství, kde se snažíme dělat věci dokonale. A to je trochu past.
0: A jak a v čem se od té doby proměnily rodičovské role?
1: Myslím, že je to hodně o tom, že se snažíme být bližší svým dětem.
0: A jak myslíte, že budou vypadat rodičovské role za dalších třeba 40 let?
1: Jsou nějaké prognózy, že by rodiči a děti měli být čím dál větší kámoši, tak uvidíme, jestli, jak se toto vyvine.
0: Tak uvidíme. Říká terapeutka ve výcviku Kateřina Trávníček. Děkuji za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
1: Děkuji.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministryně Mrázová slíbila vyřešit černé stavby na svém pozemku.
4: Nikdy jsem vědomě neporušila žádný zákon ani právní předpis.
3: Nákupy z asijských e-shopů od července zdraží. Za každou položku budou lidi nově platit clo 3 eura.
5: Zrušení té výjimky na clo vnímáme jako krok k férové soutěži.
3: Mezinárodní olympijský výbor doporučil zrušit omezení pro běloruské sportovce. Nehoda brzdí provoz na silnici 3 u Votic a počasí zítra bude oblačno až polojasno. Ojediněle přehánky, večer se začne vyjasňovat a teploty většinou do 19 stupňů. Je čtvrtek 7. května. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a taky kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli využívání obecního bytu žádá její rezignaci.
6: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
4: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
6: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
7: Je to test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.
6: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO za ministryní stojí.
8: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
6: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se za každou položku v nákupu bude platit clo 3 eura.
9: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
10: Tři stejné poustra na mobil zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v tom balíčku budu mít pouzdro na mobil, ochranné sklo, nějaký obal, tak to už budou 3 položky a 9 euro.
9: Zpočátku můžou být problémy se spožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
11: Je tady dopravce, osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
9: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
3: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla Rada České národní banky. Podle guvernéra Aleše Michla je to reakce na zvyšování cen.
12: Bankovní rada dnes rozhodovala v podmínkách mimořádné nejistoty spojené s konfliktem na Blízkém východě. Nakonec jsme to vyhodnotili tak, že vzhledem k očekávanému vývoji je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku.
3: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Očekává, že inflace se bude pohybovat kolem 3%.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny. Teď se používá hlavně cytologický stěr. Ministerstvo zdravotnictví chce změnou screeningu podpořit včasný záchyt onemocnění.
13: Modernější HPV testy měly ženy u gynekologa k dispozici pouze 3x za život. To se teď podle mluvčí ministerstva Nadi Chatové změní.
14: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy.
13: Podle gynekologa Štěpána Budky ale hrozí, že ženy přestanou chodit na pravidelné gynekologické prohlídky.
15: Preventivní prohlídku vnímat jenom jako to, že se koukneme na čípek a odebereme cytologie jako velmi krátkozraký. Preventivní prohlídka je o prsech, preventivní prohlídka je o reprodukčním zdraví, gynekologický orgán není jenom čípek.
13: Ministerstvo plánuje změny například i ve screeningu rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Ještě 3 hodiny budou miliony Britů volit do místních samospráv ve Skotsku a Walesu, potom do národních parlamentů. Průzkumy očekávají, že vládnoucí Labouristi utrpí těžkou ztrátu. Na vzestupu je krajně pravicová strana Reform UK Nigela Farage.
16: Podle předpokladů by Labouristé mohli přijít o více než polovinu z 2500 mandátů, které dosud mají v místních zastupitelstvech. Postavení premiéra Keira Starmera by se potom stalo neudržitelným. Podle sedmdesátníka Davida by to byl jasný signál a takový výsledek by podle něj měl svoji dohru. On sám ale při volbě celostátní politiku neřešil. Volil zelené a vybíral si podle toho, jak si vede současná radnice. To Peter volil stranu Reform UK, hlavně proto, že mu vadí ilegální migrace. Věří, že jediný, kdo ji dokáže zastavit, je Nigel Farage. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Česká armáda má 16 nových plukovníků a 4 plukovnice. Do nejvyšší důstojnické hodnosti je povýšil náčelník generálního štábu Karel Řehka. Armáda na pražském Vítkově slavnostně jmenuje plukovníky vždy den před výročím konce druhé světové války.
17: Jmenuje do hodnosti plukovníka. Plukovnici Veroniku Bodnárovou.
18: Jednoznačně to vnímám jako vrchol kariéry, když jsem jako v podstatě mladá žabka v roce 2000 byla braná za vojáka, tak bych vůbec nepomyslela na to, že to dotáhnu do této hodnosti. Mám na jednu stranu vyšší kompetence, ale važe se s tím a samozřejmě i větší zodpovědnost.
19: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je povýšení do nejvyšší důstojnické hodnosti plukovníka vyjádřením důvěry armády.
20: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek.
19: Řehka udělil taky odznaky za zásluhy a plakety za záchranu lidského života. Armádní vyznamenání dostalo asi 5 desítek vojáků. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Společným projektem se na Benátském bienále představují Česká a Slovenská národní galerie. Expozice se jmenuje Krtkovo ticho.
21: Nikoli jen krteček Zdeňka Millera byl pro umělce inspirací, když navrhovali československý pavilon s úzkým vstupem zvaný Krtčí brloch.
22: Hlavním motivem toho projektu je tedy ta postava Krtka, respektive postava herce, který celý život toho Krtka stvárňoval a už je taky jako na konci vyčerpaný a podobně jako ten Krtek mlčí vlastně.
21: Říká komisař československé delegace bienále Michal Novotný. Projekt byl vybraný mezi 17 přihlášenými mezinárodní porotou nezávislých odborníků a podle Novotného svým tématem navazuje na postavy typu Švejka nebo hloupého Honzy i Havlovu filozofii moci bezmocných. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
23: Čeští hokejisté rozehrají poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách nastoupí v Ängelholmu v 19 hodin proti domácímu týmu. Švédové zatím na evropských turnajích vyhráli všechny zápasy a podle trenéra Radima Rulíka jsou silní dlouhodobě.
24: Ohromné množství hráčů v NHL, nejvíc v Evropě. V podstatě jim, když odmítne, já nevím, 15-20 hráčů z NHL, tak mají dalších 15 k dispozici. Tak to záleží jenom, jak to chtějí jakoby složit. Takže já si myslím, že co se týče té výchovy a vůbec té produkce těch kvalitních hráčů, tak jsou asi na tom nejlíp v Evropě.
23: Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců. Ta pro východoevropskou zemi platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Omezení pro ruské sportovce platí dál. A fotbalový klub Bohemians dostal za výtržnosti fanoušků v derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun. Uvedla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Téměř 500 000 sankce je třetí nejvyšší v historii České ligy.
25: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou,
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále čekejte kolony. Brzdí se poprvé na 177. kilometru a nesouvislá fronta se sune až do Brna. Pro osobní je to zdržení až na půl hodiny. Na D1 vázné provozy za Prahou směrem do Brna, úsek od Pražského okruhu k omezení u Šmejkalky pojedete 20 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice nejdříve krátká kolona před Benešovem a pak delší fronta u Votic. Na začátku zúžení za Voticemi je nehoda. Kolona zhruba 20 minut. A ucpaná je stále i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přeháňky hlavně na horách na severu, večer se začne na většině území vyjasňovat, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
4: Proč není podle lékařů důvod obávat se globální epidemie hantaviru? Jak chce České ministerstvo zdravotnictví nově nastavit screening některých onkologických onemocnění? A jaké vztahy s Ruskem a Ukrajinou bude prosazovat příští bulharský premiér Radev, dnes pověřený sestavením vlády? I o tom budeme mluvit. V Amsterdamu byla hospitalizovaná Nizozemka, která vykazovala možné příznaky nákazy hantavirem. Oznámilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. Jde o letušku, která byla v kontaktu s infikovanou ženou z Nizozemska, která později zemřela v nemocnici v Johannesburgu. Také se ukázalo, že z výletní lodi Hondius po vypuknutí nákazy a smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících vystoupilo při zastávce na ostrově Svatá Helena zhruba 30 lidí. Počet nakažených hantavirem v souvislosti s výletní lodí se zvýšil na 8. Na lodi je kolem 150 lidí. Světová zdravotnická organizace ale uklidňuje, že šíření hantaviru není počátkem nové pandemie ani krize. Ve vysílání je teď Hana Roháčová, primářka kliniky infekčních onemocnění fakultní nemocnice Bulovka. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Vidíte to stejně? Nehrozí nějaké větší rozšíření nákazy po Evropě nebo po světě?
5: Já myslím, že nehrozí, vidím to také tak, nebo infektologové, epidemiologové to vidí asi podobně. Ono, ten zdroj zatím není úplně jistý, ten primární zdroj mám na mysli, že ta přítomnost na té lodi se objevil virus, že je tam víc postižených osob, ano, ale obecně my do teďka vlastně jsme vždycky říkali, že hantavirus není mezilidsky přenosný. Jestliže teďko došlo opravdu k nějakému přenosu mezilidskému, což se z těch zpráv zloučit úplně nedá, tak je to spíš mimořádná situace, která je pravděpodobně dána třeba změnou nějaké výbavy toho viru. Nicméně primární zdroj tohoto onemocnění je vlastně, je to zoonóza, to znamená, že ten přenos je z myšovitých hlodavců prostřednictvím jejich exkrementů a takhle jsme to dosud vnímali. Pokud tam dochází nebo došlo k nějakému mezilidskému přenosu, což podle mého názoru zatím není úplně jistě prokázáno, tak bych se neobávala toho, že by se mělo ten virus nějak rozšířit. Podobně jako tomu bylo třeba u chřipky nebo u covidu.
4: Kdy budeme mít jasno, jak nakažlivý teda tenhle virus je a jak moc je tedy přenosný na člověka, jak lehce nebo těžce?
5: Tak to samozřejmě zatím je zcela předběžné o tomhletom jednoznačně se vyjádřit. Jistě ten virus teďko je podroben velmi jaksi podrobnému zkoumání, to znamená jeho genetické výbavy, eventuálně toho zdroje té nákazy, u koho se objevil jako první a to je řádově určitě minimálně v týdnech, než se jaksi pokud možno jednoznačně určí příčina vlastně tohoto chování viru a jestli opravdu ten mezilidský přenos je jednoznačně prokázán.
4: Úřady v jižní Africe a Evropě a taky nejméně ve třech státech USA se teď snaží vysledovat těch 40 nebo 30 až 40 lidí, kteří z lodi vystoupili, včetně těch jejich kontaktů. Ti lidé už ale vystoupili před 2 týdny. Dají se vůbec už v tuhle chvíli ty kontakty dosledovat? Není už příliš pozdě?
5: Tak to je otázka samozřejmě, jak byli evidováni. To se označuje jako takzvané trasování a to v tom epidemiologickém jaksi světě je zcela běžná záležitost, pokud se objeví nějaké buď nové onemocnění, nebo se šíří třeba epidemie a tak, tak se prostě takzvaně trasuje, to znamená, vyhledávají se kontakty. Pokud tam ty kontakty byly zaznamenány, respektive bylo tam o nich údaj, no tak samozřejmě asi to dohledatelné je, ale no, se těžko o tomhletom můžeme vyjádřit, že všichni víme, že v současné době jaksi ta osobní data podléhají utajení pochopitelně. Takže otázka je, jestli vůbec se ty údaje jsou k dispozici. Navíc pokud ti lidé nemají potíže, tak vůbec nemusí být třeba v žádné inkubační době, anebo pokud by v ní byli, tak pokud jsou bezpříznakoví, tak ještě vlastně nemusí být ani pozitivní.
6: Na to jsem se právě chtěla zeptat, i když se ty lidi podaří dosledovat, tak ta inkubační doba toho viru je, jak jste říkala, dlouhá, někdo uvádí až do konce půl roku. Tak co vlastně tak mohou ti odborníci...
5: Do 8 týdnů, no.
6: Jo, tak takhle. Co ti odborníci mohou potom tedy těm lidem doporučit, nebo jak můžou tak zajistit, aby se to dál nešířilo?
5: Rozumím, znovu opakuju, že ten mezilidský přenos, pokud se prokáže, tak určitě to nebude formou nějaké masivní epidemie, si myslím, že určitě ne. V minulosti jsme zaznamenali několik třeba takových drobných ohnisek, nikoliv antiviru, ale třeba jiných virů nebo dokonce i bakterií. Ale pokud ten člověk je bezpříznakový, to znamená, nemá žádné potíže, tak i nemá důvod, aby vyhledal lékařskou pomoc, ale v okamžiku, kdyby se objevily, oni na začátku jsou to takové nespecifické potíže, to znamená, že neznamená to, že když mám, já nevím, bolest hlavy, bolest kloubu, slovo, že to musí být hantavirus, ale pokud by se u těch lidí objevily ty příznaky a hlavně pokud ti lidé by věděli o tom, že byli prostě v nějaké téhleté oblasti, ve smyslu teda myslím ta loď nebo ty kontakty, tak asi by bylo určitě, nebo i oni by to jistě udělali, vyhledali lékaře, aby je vyšetřil.
6: Tak to asi budou instruováni tedy těmi, kdo je vytrasují.
5: Pokud, ano, pokud nemají nějaký klinický příznak, a my nevíme, neví samozřejmě epidemiolog, jestli jsou v inkubační době, tak v tuto chvíli vyšetření žádné nelze provést, které by to buď potvrdil nebo vyloučilo. To lze až v okamžiku, kdy ten člověk má klinický příznak.
6: Je třeba, aby třeba české úřady v tuhle chvíli preventivně něco dělali?
5: To já si myslím, že ta doba vůbec taková není. Tak samozřejmě hantaviry se vyskytují prostě desítky let, nebo jsou známy desítky let, to není nový virus.
6: Nové je to, že se možná přenáší mezi lidmi?
5: Možná, ano, ale hantaviry se vyskytují prostě desítky let po celém světě v podstatě, nebo v určitých lokalitách prostě od Asie až po Ameriku, Jižní Ameriku, jo. Takže i v Evropě byly zaznamenány případy onemocnění hantaviru u lidí, ale je fakt, že nebyly zaznamenány žádné mezilidské přenosy, tak jak jsem to říkala, ale nemyslím si, že v současné době je třeba dělat nějaká opatření nebo nějak varovat před nějakým nebezpečím při cestování a tak, to si myslím, že tam opravdu nejsme.
6: A jak často se vůbec hantavirus objevoval v Česku nebo objevuje?
5: No, to je vyloženě výjimečná záležitost. To jsou jednotkové případy skutečně, jak v Česku, tak třeba se objevil v Německu, v Rakousku i v jiných evropských státech. Je to tedy, jak jsem říkala, virus, který je přenášen myšovitými hlodavci. A doporučuje se to určitě ano, pokud je nějaká práce třeba v nějakých prostorách, které jsou zamořeny, třeba výkaly hlodavců a tak dále, tak by člověk měl být opravdu obezřetný, to znamená rukavice, roušku, když třeba se tam uklízí nebo prostě je tam aerosol a tak dále, tak pak ano, ale jinak si nemyslím, že by lidé měli být nějak z toho neklidnění v současné době.
6: Hana Roháčová, primářka kliniky infekčních onemocnění Fakultní nemocnice Bulovka. Děkuji, naslyšenou.
5: Také děkuji, naslyšenou.
6: Gynekologové budou od roku 2027 ženy méně často vyšetřovat kvůli riziku rakoviny děložního hrdla pomocí cytologie, ale častěji takzvaným HPV testem. Dosud se cytologické vyšetření dělalo každý rok při preventivní prohlídce. Nově se bude dělat jednou za 5 let HPV test a mezi tím pak jednou cytologie. Rakovina děložního hrdla je onemocnění, kterému každý rok podlehne v Česku přes 200 žen. Ve vysílání teď vítám Michala Zikána, přednostu gynekologické porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Jestli jsem to dobře pochopila, tak to v podstatě znamená, že nějaký test na rakovinu děložního hrdla neabsolvuje žena jednou za rok, ale jednou za 2 až 3 roky. Není to v podstatě zhoršení prevence?
7: Naštěstí není. Ono se to týká
8: nebo prodloužení toho intervalu vyšetřovacího se týká žen, které budou takzvaně HPV negativní, tedy které budou mít negativní výsledek testu na přítomnost papilomaviru, tedy v jejich děložním čípku nebude přítomný papilomavirus, a pak opravdu to období v tuto chvíli 2 až 3 let, ale státy, které používají pouze ten HPV test bez cytologie, tak ten test opakují až v horizontu 5 let. Neboť to riziko, že u ženy HPV negativní by vznikly nějaké přednádorové změny v době kratší než 5 let, je minimální.
6: A jak vypadá ten HPV test? On se dosud prováděl jednou za 10 let a ne běžně, takže s ním asi většina žen nemá zkušenosti?
8: Ano, v tuto chvíli se prováděl v 35., 45. a 55. roku věku a provádí se úplně stejně jako vyšetření na cytologii, to znamená stěrem z děložního čípku při gynekologickém vyšetření. Používá se taková drobná štětička, kterou se setře děložní čípek.
6: A pokud by se tam tedy něco objevilo, tak to znamená, že žena by byla vyšetřována častěji než tedy jednou za 2,5 roku?
8: Ten HPV test slouží ne k tomu, aby přímo detekoval, že v tom děložním čípku je nádor nebo přednádorové změny, ale slouží zejména k tomu, aby identifikoval ženy, které jsou v riziku vzniku přednádorových změn nebo zhoubného nádoru. U děložního čípku je ještě ta výhoda, že to je nádor, který je plně preventabilní. To znamená, vzniká v kaskádě, kdy nejdříve na tom čípku vznikají změny přednádorové a ty se mění až ve vlastní zhoubný nádor. A my dokážeme najít ty přednádorové změny, zejména pomocí vyšetření, kterému se říká expertní kolposkopie, čili prohlížení toho děložního čípku speciálním přístrojem, a dokážeme ty přednádorové změny ošetřit. A ani u těch rizikových žen, u těch žen, které mají papilomavirus a časem se u nich tyto změny vyskytnou, tak přímo dokážeme zabránit vzniku zhoubného nádoru. A právě ty ženy, které budou HPV pozitivní, budou sledovány častěji. Povedeme samozřejmě diskusy, nebo vede se řada evropských i národních doporučení, v jakém systému tyto ženy mají být sledovány, a i toto doporučení bude součástí té změny screeningu.
6: No, ministr zdravotnictví také říká, že pro léčbu jsou klíčové vždy vyšší účast a včasný záchyt. Tak přinese tato změna vyšší účast na screeningu a včasnější záchyt?
8: Včasnější záchyt určitě ano, a doufají všichni, kdo se podílí na změně tohoto screeningu, že přinese i vyšší účast. Přece jenom jít ke gynekologovi na stěr z děložního čípku každý rok je náročnější. Ale hovoříme o změně screeningu rakoviny děložního čípku, nehovoříme o změně preventivních prohlídek, protože náplň preventivní prohlídky u gynekologa není pouze stěr z děložního čípku, není pouze screening, tedy aktivní vyhledávání rakoviny děložního čípku, ale gynekolog se stará o spoustu jiných věcí, orgánů, potíží té ženy, funguje jako konzultant v případě jejich potíží, dotazů a celého reprodukčního zdraví. Čili neznamená to, že by ty ženy nechodily ke gynekologovi, znamená to pouze, že to vyšetření zaměřené na rakovinu děložního čípku bude probíhat v delších intervalech, pokud bude žena HPV negativní.
6: No a nebojíte se jako gynekologové přece jen toho, že když se žena dozví, že díky HPV testu, že má vše v pořádku, nebo že tam není ta rakovina děložního hrdla možnost její, tak že půjde na tu prevenci třeba jednou až za 3 roky nebo až za 5 let na ten další test?
8: Pokud by šla jednou za 5 let na HPV test, tak by to vůbec nevadilo. To je právě to okno, kdy předpokládáme, že ta testace na papilo...
6: To ano, ale že nebude chodit na ty preventivní prohlídky, protože ten základ zná nebo ví.
8: Jasně, rozumím tomu. To je pak na nás, abychom dokázali těm ženám poskytnout dostatek informací a přesvědčit je, že ta prevence slouží nejen ke sledování rakoviny děložního čípku, ale je řada prací, které říkají, že právě je-li ten screeningový interval delší, tak ta účast je větší. Protože dnes screeningových programů máme řadu a pro spoustu lidí jenom absolvovat jednou ročně všechny ty screeningové prohlídky je nesmírně náročné. Tedy když se ten screeningový interval racionálně a na základě spolehlivých dat, které máme k dispozici, prodlouží, tak předpokládáme, a literární data proto svědčí, že ta účast bude naopak větší.
6: Dá se ještě říct, mezi jaké typy rakoviny patří ta rakovina děložního hrdla, jak rychle se rozvíjí, například když se zjistí, tak...
8: Rakovina děložního čípku má tu obrovskou výhodu, že je, jak jsem říkal, preventabilní. Čili rozvíjí se v řádu spíše let, mnoha měsíců a spíše let, a rozvíjí se v kaskádě méně závažných, potom závažnějších přednádorových změn až toho vlastního zhoubného nádoru. A my právě díky tomu

0: procesu screeningu, na který máme čas, protože ten nádor vzniká pomalu, dokážeme odhalit i ta přednádorová stádia. Ne už ten vlastní zhoubný nádor, ale vlastně změny, které se teprve v horizontu delšího času v ten vlastní zhoubný nádor budou vyvíjet.
1: Michal Zikán, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Hezký večer, děkuji.
1: Bulharská prezidentka Iljana Jotová dnes pověřila sestavením vlády vítěze dubnových předčasných voleb lídra strany Progresivní Bulharsko, ex-prezidenta Rumena Radeva, bývalého bojového pilota, který prosazuje euroskeptickou linii. Vládu už představila, parlament by ji měl schválit v pátek. Jak se její nástup může odrazit na pozici Bulharska k Rusku a Ukrajině? I na to se náš zpravodaj Pavel Novák ptal profesora Filozofické fakulty Univerzity Klimenta Ohridského v Sofii Georgiho Lozanova.
2: Pane profesore, o Rumenu Radevovi se někdy říká, že by mohl být jakýmsi trojským koněm Ruska v Evropě. Opravdu by jim mohl být?
3: Docela určitě. Všechny jeho dosavadní projevy a jeho postoje mají mnohem blíž k Rusku než k Evropské unii. Dokonce svou kampaně zakončil prezentací fotografie, na které si třese rukou s Putinem. Tím chtěl říct, že Putin nejenže není agresor a válečný zločinec, ale že je to také jeho přítel a že se může spolehnout na další spolupráci s ruským prezidentem. Předtím se takové postoje k Rusku považovali za nepřípustné. Lidi je neukazovali. Pokud on teď tou fotkou otevřeně ukázal svůj postoj, je to signál, že zlo se bude uznávat jako normální.
2: On ale bude řídit celou vládu a tak asi bude muset nějak spolupracovat s Evropskou unií. Může být Bulharsko nějakou spojnicí mezi Bruselem a Moskvou?
3: To by byl dokonce lepší scénář. Já se obávám, že vláda se víc přikloní k Rusku a vytvoří takový pravoslavný pás, který tvoří Rusko, Bulharsko, Makedonie a Srbsko.
4: Rusie, Bulgarie, Srbie, Makedonie. To според мене je
3: direčná ta cíl. Myslím si, že tohle je cíl Moskvy. Takové projekty už byly v energetice. Jen velmi obtížně se nám podařilo je zastavit. Mám ale obavy, že se zase obnoví.
2: Myslíte, že se Rusko nějak pokusilo ovlivnit výsledek bulharských voleb?
4: Želání se sigurno simulo, tady měla možnost, může da...
3: Takové přání tu určitě bylo. Jestli k tomu ale nakonec měli možnost, to se můžeme jen dohadovat. S určitostí víme, že mluvčí Kremlu Peskov vyjádřil uspokojení Moskvy z vítězství Radeva. Jestli se tu zopakoval rumunský scénář ovlivnění voleb, to se dá těžko říct. Existuje ale taková domněnka, protože sociální sítě vůbec nezaznamenaly tak velký vzestup obliby Radeva. A najednou se ve volební den odpoledne objevilo v hlasovacích místnostech hodně lidí, kteří ho volili. To mohlo být díky sociálním sítím. Ještě k tomu Radev reagoval velmi podrážděně na návrh úřednické vlády, aby se Bulharsko pokusilo získat pomoc od Evropské unie proti vlivu Ruska na předčasné volby.
2: Může Rumen Radev jako premiér nějak zpomalovat pomoc Ukrajině? Může být nějakým novým Viktorem Orbánem, jak o něm někdo říká?
3: Může a do jisté míry to i prohlásil, když řekl, že Bulharsko jako nejchudší země Evropské unie nemá na to, aby pomáhala Ukrajině. Řekl, že zastaví veškerou pomoc z Bulharska, ale když někdo v Evropě bude chtít pomáhat, nebude tomu bránit.
4: Tazi pozice je nelepa usven nrastveno i čisto ekonomicky, zaštoto fakticky...
3: Je to nesmysl a je to lež. To, na čem dnes bulharský průmysl vydělává, je, že vyrábíme zbraně a munici a vyvážíme je na Ukrajinu. Pokud se tohle zastaví, nejen, že z toho nezbohatneme, a naopak náš průmysl nebude mít odbytiště.
2: Co vůbec způsobilo takovou popularitu strany Progresivní Bulharsko? Je to něco nového, nevyzkoušeného, neskaženého?
3: Lidé stále hledají pohádkového hrdinu, který zabije draka korupce. Radev má v očích normálního člověka pozici lidového hrdiny, který tu saň zdolá.
4: A tozi model je takov. Znači, mš, bulgarin, heterosexuální.
3: Vize hrdiny je bulharský heterosexuální muž, nejlépe voják, pravoslavný a rozlobený. Má být vlastenec,

0: rusofil a trochu euroskeptik. To je bohužel forma, do které musí bulharský hrdina zapadat.
1: Dodává profesor Georgi Lozanov z Filozofické fakulty Univerzity Klementa Ochrického v Sofii. Rozhovor s ním vedl náš zpravodaj Pavel Novák. To byla dnešní podvečerní publicistika, za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Vy se k našemu pořadu rozhovory, komentáře hlavních zpráv můžete vrátit i ve všech podcastových aplikacích, i v aplikaci Můj rozhlas CZ. Další publicistika hlavních zpráv tu bude zítra ve 12 hodin. 10 minut. Český rozhlas je s vámi samozřejmě i o víkendu a o svátku.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzin bude poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44,42. A to je o 10 halířů míň než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty bude moct stát maximálně 44,15. Oproti dnešku o 45 halířů míň. Tyto ceny budou kromě zítřka a víkendu platit i v pondělí. Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání a rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Radiožurnálu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Evropská unie zakáže od prosince takzvané svlékací nástroje umělé inteligence. Tyto aplikace umožňují vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom jít o osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se dnes shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. A německý turista vysoudil odškodnění téměř 1000 eur v přepočtu přes 24 000 korun poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka. Ostatní rekreanti si je totiž rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Tenistka Tereza Valentová vypadla na turnaji okruhu WTA v Římě ve druhém kole. 19-letá česká reprezentantka nestačila na loňskou finalistku Coco Gauffovou z USA a prohrála s ní 0-2 na sety. Dál naopak prošla Linda Nosková, která porazila Rusku Anastazii Zacharovovou 2-0.
4: Kolony na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru až k omezení na 196. v Brně. Pojedete osobním autem asi půl hodiny, kamionem o něco delší dobu. Na D1 vázne provoz na výjezdu z Prahy na Brno. Na ten 13-kilometrový úsek od Pražského okruhu až k omezení u Šmýkalky zabere asi 20 minut. Taky na Pražském okruhu se zdržíte, a to ve směru z letiště na D1. Kolona od Zličína až ke sjezdu na Ořechy asi na 20 minut. Mírně ucpaná je kvůli tomu i plzeňská dálnice před okruhem. A na silnici 35 z Turnova do Liberce se chvilku zdržíte před Hodkovicemi nad Mohelkou. Je tam omezení kolony v obou směrech do 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ojediněle objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se začne na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 15 až 19 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jak se pokles popularity Donalda Trumpa projeví ve volbách do amerického kongresu? Proč se Izraelci pokusí napodobit Maďary? Co čeká Arménii na cestě od Ruska? Těmto a dalším tématům se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Peš.

0: Hanzlíková.
1: Názory a argumenty.
0: Sjezd sudetských Němců se bude konat v Brně od 22. do 25. května 2026. Setkání, které organizuje festival Meeting Brno, vyvolal velkou diskusi. Otázce, jestli se má takový sjezd konat na území České republiky, se věnovala i poslanecká sněmovna. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Proč se touto otázkou sněmovna vůbec zabývala?
2: Protože představitelé SPD si to vyhodnotili tak, že když se poprvé v historii koná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky, že to může být téma, které zaujme jejich voliče a že to může být to téma podáno takovým způsobem, aby opět jitřilo staré rány a vyvolávalo emoce, protože samozřejmě v naší společné historii česko-německé je kapitola minimálně jedna, která dosud rezonuje ve veřejném mínění u některých lidí, a to je kapitola týkající se nacistického Německa, toho, co se dělo za druhé světové války a co se také dělo pak při odsunu sudetských Němců z tehdejšího Československa. Byť v minulosti už došlo k určitému smíření, byť sudetoněmecké krajanské sdružení opakovaně dává najevo, že nechce vznášet žádné majetkové nároky, že nechce prolamovat Benešovy dekrety, tak přesto někteří politici s touto kartou neustále hrají, takže se o to pokusila také SPD, pokusila se ve sněmovně prosadit určité usnesení a vzhledem k tomu, že opozice prováděla různé obstrukce, tak se k tomu hlasování o usnesení poslanecká sněmovna vůbec nedostala a ta schůze skončila. Takže je otázka, zda ještě v dohledné budoucnosti, než se ten sjezd toho sdružení bude konat v Brně, se k tomu poslanecká sněmovna dostane a nějak vyjádří. I kdyby se vyjádří negativně, tak by to neznamenalo, že by se ten sjezd nekonal, protože organizátoři opakovaně prohlašovali, že sjezd se konat bude, že má přispět k dialogu právě mezi Českem a Německem o této historii a má přispívat k určitému smíření. A když se podíváme na ty emoce, tak ty byly vyvolány nejenom na půdě poslanecké sněmovny, ale také například v Brně na zasedání zastupitelstva a tam rovněž politici odolali vábení určitého populismu a neodmítli tuto akci ani samozřejmě se tedy nějak vehementně za ní nepostavili, takže se spíš k tomu postavili neutrálně, což si myslím, že je rozumný postoj a takovýto postoj podle všeho, alespoň podle výroku Andreje Babiše, hodlá zachovat i česká vláda.
0: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Za půl roku proběhnou ve Spojených státech volby do sněmovny reprezentantů a třetiny senátu. Pro prezidenta Donalda Trumpa jsou klíčové, neboť většina jeho republikánské strany ve sněmovně je velmi těsná. Kvůli nespokojenosti občanů s jeho politikou by o ni mohl přijít. Proto nejenom on sám, ale i jeho strana věnují takovou pozornost překreslování volebních obvodů. V souvislosti dodává politolog, publicista a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe.
3: Americký prezident Donald Trump se po 15 měsících od nástupu do Bílého domu potýká s rekordním propadem popularity a táhne ke dnu i svoji republikánskou stranu. Podle nejrůznějších průzkumů by republikáni měli v listopadových volbách do kongresu ztratit většinu ve sněmovně reprezentantů a možná dokonce i v senátu. Republikánům škodí nejen celkový propad popularity Trumpa, ale také stále více kritický pohled většiny americké společnosti na to, jak si Trumpova administrativa počíná v řízení hospodářství, v imigrační politice a nejnověji v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Žádné americké angažmá ve vojenském tažení mimo hranice Spojených států nebylo v moderní americké historii tak nepopulární, jako je právě útok na Irán, zejména jeho provedení. Sám Trump upozorňuje, že pokud republikáni ztratí většiny v obou komorách kongresu nebo třeba jen ve sněmovně reprezentantů, pokusí se demokraté o jeho impeachment. I kdyby k tomu ale nedošlo, docela jistě by následovala celá řada vyšetřování nejrůznějších praktik Bílého domu. Sněmovna má totiž právo zřizovat vyšetřovací komise, před nimiž musí jít ti, kdo jsou předvoláni vypovídat pod přísahou. Docela jistě by se tak ku příkladu rozhořilo vyšetřování snah Bílého domu znemožnit přístup veřejnosti k Epsteinovým složkám.

0: Republikánů. Sám Trump už loni vydal výnos, v němž požaduje, aby se voliči prokazovali voličskými průkazy osvědčujícími, že jsou občany Spojených států. V Evropě, kde má každý volič občanský průkaz, by tento požadavek nebyl ničím neobvyklým. Ve Spojených státech se ale totožnost voličů zatím prokazovala jinak. Hlavním problémem ale je, že o tom, co je k účasti ve volbách zapotřebí nebo jak volby vůbec probíhají, rozhodují jednotlivé státy americké unie. Trumpův dekret byl tedy okamžitě napaden u soudu jako neústavní. Trump nyní naléhá na republikány v kongresu, aby prosadili zákon, který by voličské průkazy u voleb požadoval. I v tomto případě je ale jisté, že kdyby zákon navzdory odporu demokratů prošel, bude napaden u soudu kvůli své údajné neústavnosti. Mezitím Federální úřad pro vyšetřování, známý pod zkratkou FBI, zabavil voličské seznamy z voleb v roce 2020 v několika státech. Demokrati protestují, že je to protizákonné a že se Bílý dům bude snažit s pomocí zmanipulovaných dat ukázat, že došlo k podvodům. Seznamy navíc obsahují citlivá osobní data, která mohou být zneužita k nátlaku na některé voličské skupiny. Trump také spustil cosi jako válku mezi republikány a demokraty o překreslování voličských obvodů, když před časem vybídl republikány v Texasu, aby s pomocí překreslení obvodu získali až 5 křesel ve sněmovně reprezentantů navíc pro republikánskou stranu. Demokraté odpověděli vlastním překreslováním ve státech, kde mají většinu. Tento souboj o obvody nyní dosáhl nové intenzity, když konzervativní nejvyšší soud zrušil nedávno zákon, který zaručoval s pomocí způsobu, jakým byly nakresleny některé voličské obvody ve státech s výrazným podílem menšin, křesla pro menšiny ve sněmovně reprezentantů. K tomu, aby účelové volební inženýrství republikánům výrazně pomohlo, stojí ale v cestě několik překážek. Jednou je skutečnost, že demokraté nyní mají v průzkumech takovou převahu, že nejspíš zvítězí i v řadě tradičních republikánských obvodů. Navíc pokusy manipulovat volebními pravidly nejsou populární a republikánům mohou ve veřejném mínění více ublížit než pomoci. Největším nebezpečím pro demokraty je, že Trump vytváří svým zpochybňováním dosavadních volebních pravidel chaos a nejasnosti. Toho pak může Bílý dům využít ke zpochybnění výsledku voleb v některých státech.
1: To byl Jiří Pehe. V Maďarsku nedávno prohrál parlamentní volby Viktor Orbán po zhruba 16 letech v čele vlády. Izraelská opozice nyní usiluje o podobný tah. Ve hře je otázka, jestli se jí podaří odstavit od moci podobně dlouho vládnoucího Benjamina Netanyahua. Není ale jisté to, jestli, když dva dělají totéž, stane se totéž. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Volby v Izraeli se budou konat nejpozději za půl roku a ti, kdo jsou proti Netanyahuovi, v tom vidí další příležitost sesadit premiéra z funkce. To se už dvakrát stalo. Naposledy v roce 2021, ale jen dočasně, než se znovu vrátil do premiérského křesla. To mimo jiné ukazuje, že Netanyahuova nepopularita u podstatné části veřejnosti k jeho politickému konci nestačí. I v Izraeli nepochybně sledovali snahu maďarské opozice sesadit Viktora Orbána, který do maďarského politického systému vrostl pravděpodobně mnohem více než Netanyahu. Maďarské opozici se to povedlo pomocí dvou kroků. Za prvé sestavením velmi široké koalice proti Fidesu, podle zásady všichni proti Orbánovi. A za druhé nasazením kandidáta, který nebyl Orbánovým ideologickým opakem, ale spíše lepší nebo nějak přijatelnější verzí téhož. Tím byl Péter Maďar, ale podobný tah už opozici nevyšel v roce 2022 pod vedením konzervativního politika Pétera Markizaje. V Izraeli je situace podobná, i když ne totožná. Netanyahu je také velmi schopný politik a rétor, který dokáže přesvědčit nemalou část společnosti nenutně o tom, že je skvělý, ale že je lepší než jakákoliv alternativa. Stejně silného vyzývatele ale izraelská opozice zatím k dispozici nemá. Ale právě v těchto dnech se hraje o to, zda se proti němu shromáždí takové hnutí, které by mu znemožnilo znovu sestavit vládu. Dosud se spekulovalo o volebním spojení dvou středových stran, ex-premiéru Yair Lapida a Naftali Bennetta. Ti před pár dny vytvořili koalici nazvanou Beyachad společně. Společně by dostali více hlasů než Netanyahuův Likud, ale pravděpodobně žádné hlasy od voličů Likudu navíc. Dalším faktorem je rozhodnutí bývalého náčelníka generálního štábu Gady Eisenkota vstoupit do politiky. Jako člověk z bezpečnostního prostředí

0: otec syna, který padl jako voják v Gaze, a navíc co by Izraelec marockého původu, by měl velkou šanci přetáhnout Likudu část pravicových voličů. Teď jde o to, jestli by je přetáhl pro svou vlastní malou stranu Jašar nebo pro nějakou větší koalici s Bennettem a Lapidem. Ti se pokoušejí Eisenkota získat pro trojkoalici. Lapid dokonce obětavě nabídl své druhé místo na kandidátce, protože Bennett chce být nadále jedničkou. Politologové debatují, jestli by tato trojkoalice vyvolala ve společnosti takové nadšení, aby společně získala více než jen pouhý součet současných voličů. A nebo zda by nebylo pro Eisenkota i celou věc proti Netanyahuovské koalice výhodnější, aby kandidoval sám. Pro část pravicových voličů jsou Lapid i Bennett obtížně přijatelní. Dalším faktorem je vznik případných dalších uskupení. Jednou je ohlášená strana rezervisté, která je mimo jiné velmi kritická k odpíračům vojenské služby. Právě otázka Netanyahových ústupků náboženským stranám v této věci postavila proti premiérovi několik významných likudníků. Mluví se o vzniku jakéhosi Likudu B, bez Netanyahua a bez spojení s extremisty. Podle nejrůznějších modelů by současná Netanyahova vládní koalice dostala jen asi 51 mandátů, o 10 méně, než je třeba k sestavení vlády. Široká koalice proti premiérovi by mohla dostat 60 nebo 61 křesel. Je tedy na hranici toho, co potřebuje. Jestli Izraelci napodobí Maďary, zatím není jisté. Více bude zřejmé až na podzim. Ostatně ani v Maďarsku možná Orbán se svým úplným koncem nepočítá.
1: Dodává Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Bývalý český premiér a eurokomisař Vladimír Špidla se vrací do politiky. 1. května, čili na svátek práce, začal sbírat podpisy k založení strany s názvem Nová sociální demokracie. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Chudák pan Špidla, dalo by se říci. Podle všeho slušný člověk s pravověrným levicovým smýšlením, někdejší předseda ČSSD i premiér, totiž musel poslední roky dost trpět. Když ze sněmovny vypadlou stranu nenapadlo po dvou letech skoprnělosti nic lepšího, než změnit název. Jehož, a tedy i notoricky známé značky ČSSD, se i hned zmocnil jiný bývalý předseda strany i vlády Paroubek, neodbytně působící dojmem, že mu jde hlavně o to prodrat se znovu do vyšších politických pater a ne o nějaké levicové ideje. A co teprve, když původní stranu založenou už roku 1878 zavlekl pod nešťastným jménem Socdem ex-ministerský tandem Maláčová-Zaorálek do bojovného, podle mnohých dezinformátorského uskupení Stačilo, ve kterém hráli prim komunisté, po únoru 48 sociální demokraty zaškrtivší, což není a také by jistě nemělo být zapomenuto. Přitom současné předsedkyni KSČM Konečné nadbíhala Maláčová, až oči přecházely. Vladimíru Špidlovi se proto možná ulevilo, když i tenhle podnik propadl. Ale pak na sjezdu Socdem, asi ne náhodou pouze online, neprosadil vyhlednutého šéfa pražské buňky Petra Pavlíka, zatímco Maláčová svého favorita Nedvěda s programem Kráčet dál a možná i splynout se Stačilo, ano. A na konci roku tehdy mohl Špidla propadnout z maru a říkat si, že stejně levicový elektorát už vyluxoval pružný Andrej Babiš, původně vidění spíše pravicového, co by miliardář. Jenomže Špidla je ukázkovým srdcařem, jak se říká, a tak zakládá stranu, která má na nejstarší českou navazovat. Zatím jí říká Nová sociální demokracie, ale OUHA, zkrátka NSD, by příliš upomínala neblahou hitlerovskou partaj. Nad názvem třeba ještě podumat. Předsedu ale Špidla vyhlednutého má zmíněného Pavlíka a sám chce v užším vedení přispívat zkušenostmi. Ještě před zahájením sběru podpisů potřebných k registraci zveřejnil, co si jako základní teze. Cituji, lidé si jsou rovni, i když nejsou stejní. Chudoba má své strukturální příčiny a není pouhým selháním člověka. Existuje pokrok a je možné společným úsilím vylepšovat společnost a životní poměry. A konečně zápas mezi prací a kapitálem v zásadě neskončil. Což může znít jedním sympaticky, druhým naivně, třetím utopicky a čtvrtým jako parodie na Farmu zvířat. Ale humor stranou, autentickou levici domácí politika skutečně postrádá, protože ta tradiční zhnědla, jak říká Špidlu podporující dlouholetý komunistický politik Jiří Dolejš, vyloučený v loni konečnou kvůli kritice obětí se stačilo. V přípravné skupině je obecně známý ještě ex-ministr Dienstbier, ale jestli se přidají někteří další bývalí kolegové, z nich se řada kvůli Maláčové se Zaorálkem z politiky úplně stáhla, těžko odhadnout. Někteří dost možná vidí roli sociální demokracie, aspoň u nás, definitivně ukončenou a získat ztracené příznivce volící Babiše jako nereálné. Ale současný svět se dynamicky proměňuje a hlavně stále dorůstají nové generace s jiným viděním světa a jistě i se sociálním cítěním, které má u nás prokazatelné kořeny. Jenomže tu za celých 35 let opravdová moderní levice vlastně nebyla, jen se o ní dokola mluvilo. Pokud však má vzniknout, Vladimír Špidla se jeví jako její přirozený kmotr.
1: Vysvětluje Ondřej Konrád. Pro blahobyt států už nebude rozhodující, kolik tam bude vyrobeno oceli nebo aut, ale zda dokážou včas naskočit na vlnu rozvoje umělé inteligence a dalších moderních technologií. V tomto má Česko co dohánět, soudí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
4: Před pár dny vyšel mezinárodní žebříček prosperity společností Hello Safe. Česko se v něm umístilo na luxusním 19. místě, před Francií, Velkou Británií, Itálií nebo Španělskem a jen o jednu příčku za Kanadou a dvě za Spojenými státy. Stupně vítězů obsadili Norsko, Irsko a Lucembursko. Výsledek se pochopitelně odvíjí od zvolených kritérií. V tomto případě jich bylo 5. HDP na hlavu v paritě kupní síly, hrubý národní důchod, index lidského rozvoje, příjmová nerovnost a relativní míra chudoby. Ekonomická zdatnost země má stejnou váhu jako kvalita života a způsob, jakým je bohatství mezi obyvateli rozdělováno. Česká republika se dostala tak vysoko především proto, že je tu špetka miliardářů a málo vyloženě živořících lidí. Podle šetření Eurostatu z roku 2024 vykazuje nejnižší příjmovou nerovnost v rámci Evropské unie a míra chudoby je zde přijatelná, například o 2% body nižší než ve Francii. Strany, které tady vládly v posledním čtvrtstoletí, ať už sami sebe deklarovali jako pravicové či levicové, provozovaly středovou politiku. Nechali vyrůst několik dominantních skupin či jedinců, ovšem v porovnání s tradičním kapitalistickým světem to bylo pouze pár kapek v moři. Sociální smír byl heslem Nečasovi, Sobotkovi, Babišovi i Fialovi vlády. Něco málo ubrat, jinde přidat, ale hlavně zajistit klid na práci a úplně neudusit podnikatelskou sféru. Jenomže tento pragmatismus může záhy narazit do zdi. Výhody dané geografickou polohou, kvalitními zaměstnanci a průmyslovou základnou se vyčerpaly. Vyndejte hřebeny, nastávají všivé časy, jak by řekl Jarek Nohavica. Zkrátka už není kam sáhnout, aby se nastartoval další růst. Respektive je, leč chybí odvaha, koncepce, strategické myšlení. Vládní management asi objektivně není schopen vytvořit ekosystém inspirovaný Silicon Valley s jeho startupovou filozofií riskování, dravosti a neúspěchu jako cesty k inovativním řešením. I tamní investoři mají strach, že jejich miliony dolarů vyletí komínem, avšak ještě větší, že by propásli podporu průlomového nápadu. Čeští ministři neumějí a logicky ani nechtějí kopírovat čínský technologický boom. Otázka je, zda aspoň zaznamenali zprávu z Moskvy, že se dcera ruského prezidenta Vladimira Putina stala šéfkou projektu umělé inteligence na Moskevské státní univerzitě. Jekaterina Tichonovová bude řídit jedno z nejpokročilejších center pro výuku a výzkum AI v Rusku. Jinak řečeno, I diktátor, čerpající svoji životaschopnost z ropy, plynu a zbrojního průmyslu, si je vědom, v jaké oblasti se bude odehrávat střet o budoucnost. A Spojené arabské emiráty opustili OPEC proto, aby rozhodovali o ceně ropy autonomně a její výnosy mohly investovat právě do rozvoje AI. Tuzemské politiky, zdá se, podobné výzvy nechávají chladnými. Rozhodnutí stínové vlády ODS vytvořit pracovní skupinu pro digitální transformaci a umělou inteligenci a konstatování jejího šéfa Martina Kupky, že AI má být motorem české ekonomiky, reálný plán nahradí stěží. Po hříchu Andrej Babiš nemá žádný.
1: Slovo měla Kateřina Perknerová. Arménie, dlouho považovaná za blízkého spojence Ruska, hostila počátkem týdne evropské lídry a kanadského premiéra na summitu tzv. Evropského politického společenství. Další den se v zemi uskutečnil vůbec první bilaterální summit mezi Evropskou unií a Arménií. Proč je tato událost důležitá, především pro Zakavkazskou republiku, vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
5: Ač malá a zdánlivě zapadlá hornatá země na pomezí Evropy a Asie, je Arménie světoznámá. Zejména proto, že byla první zemí, která kdy přijala křesťanství jako státní náboženství už někdy kolem roku 300 po Kristu. Arménská národní identita je tak neodmyslitelně spjata právě s arménskou apoštolskou církví, jež je vůbec nejstarší křesťanskou národní církví na světě a k níž se dnes hlásí 95% místního obyvatelstva. Připočteme-li k tomu slavné světové umělce arménského původu po celém světě, namátkou jmenujme alespoň amerického prozaika Williama Saroyana nebo francouzského šanzoniéra Charlesa Aznavoura, máme tu malý, ale nesmírně zdatný národ, který podobně jako Židé zanechal svou stopu doslova po celém světě. Pokud jde o moderní dějiny, je to o dost strastiplnější. Hlavní pohromou pro Armény byli sousední Turci, jejichž výboje vyvrcholili arménskou genocidou z roku 1915. Následovala poroba ruská, či spíše sovětská. Ta sice rozpadem Sovětského svazu před 35 lety skončila, ale ruský vliv je tu patrný neustále. Právě proto je pro současný oficiální Jerevan tak důležité, co nejuniverzálnější ukotvení v mezinárodních strukturách, z nichž se nejpřirozeněji nabízí právě integrovaná Evropa. Summit Evropského politického společenství, který v Jerevanu proběhl počátkem tohoto týdne, je setkáním spolku méně oficiálního než dejme tomu summit NATO či Evropské unie, a tak se stal ideální platformou pro začleňování Arménie do evropských struktur. Aniž bychom zabíhali do detailů, připomeňme si i některé důležité výroky. Ursula von der Leyenová zmínila evropský plán stability a růst z roku 2024, schválený Evropskou unií, který by měl mobilizovat evropské investice do arménské ekonomiky. Zblížení země pod legendárním Araratem s Evropou bylo každopádně leitmotivem celé události. O to důležitějším, že podle arménského analytika Borise Navasardiana v posledních letech značně vzrostla hospodářská závislost Arménie na Rusku. Arménský premiér Nikol Pašinian zase zdůraznil mentální a strategický posun, který dva evropské dny v Jerevanu znamenali. A co na to všechno Rusové? Tak třeba list Moskovský Komsomolec. Ruská politika v této zemi se realizuje opatrně a ve skrytu, ale důsledně. Až nakonec došlo i na vyloženě rusofobní evropský sled v Jerevanu. K čemuž už jen dodejme, Jerevanský summit přišel v pravou chvíli.
1: A slova Libora Dvořáka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Požár v Národním parku České Švýcarsko je u konce. Správa parku zrušila noční zákaz vstupu do lesa. Nákaza hantaviru na výletní lodi představuje podle WHO nízké riziko a nejde o začátek pandemie. Hokejisti Česka vstoupili do švédských her utkáním proti domácímu týmu. Nehoda zablokovala silnici 50 u Starého Hrozenkova. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, večer se bude vyjasňovat a teploty většinou do 19 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynartic na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Náklady na sanaci škod odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. S dalším dohledem nad oblastí bude další dva týdny pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů a několik zaměstnanců Šumavského národního parku. Přestal taky platit noční zákaz vstupu do lesa, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
7: Návštěvníci již nejsou povinni chodit pouze po značených turistických trasách, ale mohou chodit po všech cestách. Tím, že skončily hasební práce, tak se otevírají i ty dvě značené turistické trasy, které byly dosud uzavřené.
6: Příčinu požáru zjišťují kriminalisti spolu s hasičskými vyšetřovateli. Náčelník generálního štábu Karel Řehka získal francouzský národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Vyznamenání mu předal francouzský velvyslanec v Česku Stefan Kruza. Francie ocenila Řehku mimo jiné za rozvoj vojenské spolupráce obou zemí. Mezi českými držiteli národního řádu za zásluhy je například bývalý velvyslanec ve Francii Jaroslav Šedivý, mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková nebo zpěvačka Hana Hegerová. Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantiku je podle Světové zdravotnické organizace závažný incident. Pro veřejné zdraví ale představuje jen nízké riziko. Po nákaze virem zemřeli 3 cestující, u dalších 5 je potvrzená infekce. Podle šéfky WHO pro prevenci pandemií a epidemií Marie van Kerkhoveové ale nejde o začátek nové celosvětové nákazy.
8: Není to jako začátek pandemie covidu. Tohle je šíření nákazy v izolovaném prostředí na lodi. Nejde o stejnou situaci, ve které jsme byli před 6 lety.
6: Jeho americký druh hantaviru, který se na lodi rozšířil, je přenosný i mezi lidmi. Nákaza způsobuje dýchací potíže, horečku nebo bolesti žaludku. V Česku se o prodlouženém víkendu oteplí a pršet bude jen výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný, teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Na severu Čech se taky můžou objevit přehánky. V sobotu se pak začne oteplovat, pokračuje František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Neděle bude nejteplejší den, očekáváme také většinou slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupně. Na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia.
6: A na začátku příštího týdne se pak ochladí.
10: Čeští hokejisté zahájili poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Ve švédském Ängelholmu hrají proti domácímu výběru a je u toho reportér František Kuna.
11: Odehrány necelé 2 minuty, Česko-Švédsko 0-0, v české brance Dominik Pavlát, zatím bez větších šancí. Teď posunutá branka za švédskou brankou a čekáme na úklidovou četu. Celý zápas vysíláme v přímém přenosu třeba i na internetu nebo na digitální stanici Radiožurnál Sport. 0-0 tady v úvodu utkání. Z Ängelholmu František Kuna, Radiožurnál.
12: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Úsek od 178. kilometru až k omezení na 196. pojedete osobním autem asi 20 minut. Na D1 vázne provozy na výjezdu z Prahy do Brna. Tam 13-kilometrový úsek od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky zabere 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu stále čekejte pomalý provoz ve směru z letiště na D1. Kolona je tam od plzeňské dálnice až ke sjezdu na Ořech a je to asi na 20 minut. Mírně ucpaná je kvůli tomu i D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. A na silnice 3 z Prahy na České Budějovice nejdříve krátká kolona před Benešovem a pak ještě jedna u Votic. Zdržíte se do 10 minut. V Praze teď překáží nehoda v Povltavské ulici u odbočky k Bulovce a je tam kolona od mostu Barikádníků směrem do Libně. A ještě silnice 50 z Uherského Hradiště na Slovensko. Za odbočkou na Komňu byla silnice chvilku zavřená kvůli nehodě. Před chvilkou policisté obnovili provoz, kolony se rozjeli, tak objížďku nehledejte. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu, večer se začne na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Už jste slyšeli Katy.
14: To je skvělá otázka.
13: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
14: Skvělý rétor.
13: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
15: Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo.
16: Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud.
17: K tomu ho zavázal odvolací vrchní soud v Praze v červnu 2025.
18: Soudce Jan Šot otevřeně uvedl, že s rozsudkem nesouhlasí, ale musí se podřídit názoru vyšší instance.
19: Obhájce Naďové Josef Bartončík podal proti rozhodnutí odvolání k vrchnímu soudu.
20: Dalšího obžalovaného Andreje Babiše teď chrání imunita.
13: Babiš má imunitu, Naďová je vinná, bylo v podstatě předem jasno. Tak proč o tom musel znovu rozhodovat soud? A jaký trest v kauze Čapí hnízdo hrozí premiérovi? Nezmění vláda trestní řád? Ptám se experta na trestní právo Tomáše Křivny z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek 7. května. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do Vinohradské 12. Vítám vás tady u nás u toho oválného červeného stolu.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
22: Přijde mi to opravdu absurdní. Soudci myslí, že je paní Naďová nevinná a odsoudí.
13: To napsal po verdiktu Městského soudu v Praze nad europoslankyní Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že to je podle něj ostuda české justice, že to je skandální rozhodnutí a tak dále a tak dále. Ten tweet byl mnohem delší. Taky vám to přijde absurdní, že si soudce myslí, jsou nevinní nebo je nevinná a přesto toho člověka odsoudí?
21: No tak vyplývá to ze současného nějakého právního stavu, jak se vnímá role odvolacího soudu ve vztahu k soudu prvého stupně. Pokud to někdo vnímá jako absurdní, tak to samozřejmě absurdní může být. Pokud v tom hledá nějaké ratio, tak to vypadá trochu samozřejmě jinak. Pokud jde o teda tu situaci, kterou jsem nastínil, tak jde o to, že byť znění trestního řádu v tom konkrétním ustanovení, o které jde, platí nejméně od roku 1950 a ta praxe nějaká za tu dobu se vyvinula, tak po jednom z nálezů ústavního soudu, toho nálezu slavného z roku 2023, kde soudcem zpravodajem byl profesor Fenik, který je trestní odborník, tak se zdá, že ta praxe odvolacího soudu se vyvíjí i tím způsobem, že soud odvolací, pakliže provede dokazování takzvaným kontradiktorním způsobem, to znamená, že obě strany mají možnost se k provedenému důkazu vyjádřit, pokládat svědkům otázky a tak dále. Takže pak může ustálit ten skutkový stav jinak, než ho ustálil soud prvého stupně, nebo dokonce může přehodnotit důkazy, pokud je tedy zopakoval a provedl tímto způsobem.
0: Dokonce povinovat ten prvoinstanční soud, aby a pak rozhodl.
21: To je ten kámen úrazu, že tady to neslouží, to opakované dokazování k tomu, aby odhalil chybu soudu prvého stupně a řekl mu, udělal si logicky špatný úsudek, ale že mu dokáže říct, a já už nevidím žádné důkazy, které by bylo možné provést.
0: Tak.
21: Takže důkazy jsem zopakoval a proto říkám, že ten skutkový stav, z něhož budeš vycházet, je takový. Dříve ta závaznost, právní závaznost se spíše vázala k právním otázkám, že zaváže, že odvolací
3: jako
21: soud jako výklad. Ano. On mohl mít i výtky vůči hodnocení důkazu nebo skutkovém stavu, ale většinou označil tu vadu a řekl tomu soudu prvého stupně, tady je ta vada, udělej to znovu, podívej se na to jinýma očima, ale nebylo to doposud tak, že by soudu prvého stupně nadiktoval v podstatě, jak má rozhodnout. To nadiktoval, jak má rozhodnout, ovšem platí pouze za situace, že u toho soudu prvého stupně, ke kterému se to vrací, nedojde ke změně toho skutkového stavu, například tím, že by se provádělo další dokazování.
3: Zjistili by se nové důkazy a tak dále, že byl by tam vývoj. Rozumím tomu, no, tak se ptám, jestli v tu chvíli, kdy to vrátil soudci Janu Šotovi odvolací soud s nějakým manuálem, zda měl Jan Šot na výběr, protože on řekl, poměrně silné prohlášení, tak jak se o tom mluví v justici.
14: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o její vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s
3: principem. Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, a znovu říkám, a přesto ji odsoudil.
14: Nicméně v odvolacím systému zásadně platí, že pravdu má odvolací soud.
3: Dostala tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun nepravomocně, tak zdali měl nakonec na výběr. Mohl udělat něco jiného?
21: No tak vždycky mohl, a to je otázka, co by to vyvolalo, ale zaprvé, pokud doplňoval dokazování a to nic nezměnilo na závěrech, z kterých vycházel odvolací vrchní soud a držel-li se tedy toho, co mu ten odvolací soud řekl, že má udělat, tak moc na výběr neměl. To znamená, on upřednostnil to hierarchické rozhodování a nechtěl jít do sporu s tím odvolacím soudem. Druhá možnost byla říct, já to takhle nerozhodnu, no, protože to, co udělal odvolací soud, není úplně v mantinelech nálezu ústavního soudu. Udělal tady takhle to jinak, předtím rozhodoval jinak, skrytě mě nutil, abych něco rozhodl jinak a tak dále. A mohl se tomu takzvaně vzepřít. Musel by to velice dobře odůvodnit, protože samozřejmě pokud se soud prvého stupně vzpírá soudu nadřízenému, tak striktně vzato to může být i vnímáno jako kárné provinění toho soudce. Takže to je něco, co vyžaduje nejen odvahu, ale i ten argumentační potenciál, kterým by řekl, že není vázán, se necítí vázán tím názorem soudu odvolacího stěha z těch důvodů a jde takzvaně z kůži na trh.
3: A kárný postih by byl jaký? Pakliže by přišel v momentě, kdyby se vzepřel?
21: No takhle, jsou kární žalobci. To je otázka, jestli vůbec kární žalobce by podal kárnou žalobu, což dejme tomu může být předseda nebo předsedkyně městského soudu, minister spravedlnosti, prostě omezený okruh těch kárných žalobců. A ty by to zažalovali před kárný senát a tam je škála toho, co se může tomu soudci stát od, řekněme, nějaký výtky až po odvolání z funkce nebo srážky z platu v různém procentu na různou dobu. To možný je, nebo by přišel funkci předsedy senátu.
3: To se teda ale nakonec nestalo, protože, jak říkáte, soudce Šot se nakonec podvolil tomu, co po něm chtěl odvolací soud. To znamená, že odsoudil Janu Naďovou za dotační podvod a poškození zájmu Evropské unie k těm trestům, o kterých jsem mluvil, nepravomocně, znovu zdůrazňuji. Nicméně rozhodl tak poměrně velmi rychle. To znamená, on už nic nepřezkoumával, prostě jenom vynesl verdikt, protože tu pravomoc přeci má.
21: Ano, já jsem z médií zachytil, že tam nějaké návrhy důkazu byly a že on je vyhodnotil, že pro posouzení té věci nemají význam a jako nadbytečné ten senát, vždycky je to rozhodnutí senátního. Ten senát rozhodl, že je neprovede, tudíž kromě, myslím, dvou nebo tří listinných důkazů, o kterých se mluvilo, které neměly asi potenciál změnit ten skutkový stav, tudíž zůstal ten stav takový, jaký mu nadiktoval ten soud odvolací. Samozřejmě, ono to vypadá velice divně, že ten soud odvolací používá ústa soudu prvého stupně, aby v podstatě vyhlásil rozsudek, protože právní úprava trestní řád nedovoluje odvolacímu soudu, aby v případě, kdy je někdo zproštěn obžaloby, aby rozhodl tak, že ho uzná vinným. Opačný případ možný je, jestliže je někdo uznán vinným a je podáno odvolání, odvolací soud může to rozhodnutí otočit a tu osobu zprostit obžaloby, ale naopak to prostě nejde, takže tady pak je ten soud prvého stupně takovou prodlouženou rukou, jak já říkám, použije soud prvého stupně k tomu, aby podepsal rozsudek soudu odvolacího.
13: Já připomenu, o co jde ve zkratce. Totiž loni v červnu už Vrchní soud v Praze vrátil k projednání věc tedy Městskému soudu v Praze s

0: koalici s Bennettem a Lapidem. Ti se pokoušejí Eisenkota získat pro trojkoalici. Lapid dokonce obětavě nabídl své druhé místo na kandidátce, protože Bennett chce být nadále jedničkou. Politologové debatují, jestli by tato trojkoalice vyvolala ve společnosti takové nadšení, aby společně získala více než jen pouhý součet současných voličů. A nebo zda by nebylo pro Eisenkota i celou věc proti Netanyahuovské koalice výhodnější, aby kandidoval sám. Pro část pravicových voličů jsou Lapid i Bennett obtížně přijatelní. Dalším faktorem je vznik případných dalších uskupení. Jednou je ohlášená strana rezervisté, která je mimo jiné velmi kritická k odpíračům vojenské služby. Právě otázka Netanyahových ústupků náboženským stranám v této věci postavila proti premiérovi několik významných likudníků. Mluví se o vzniku jakéhosi Likudu B, bez Netanyahua a bez spojení s extremisty. Podle nejrůznějších modelů by současná Netanyahova vládní koalice dostala jen asi 51 mandátů, o 10 méně, než je třeba k sestavení vlády. Široká koalice proti premiérovi by mohla dostat 60 nebo 61 křesel. Je tedy na hranici toho, co potřebuje. Jestli Izraelci napodobí Maďary, zatím není jisté. Více bude zřejmé až na podzim. Ostatně ani v Maďarsku možná Orbán se svým úplným koncem nepočítá.
1: Dodává Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Bývalý český premiér a eurokomisař Vladimír Špidla se vrací do politiky. 1. května, čili na svátek práce, začal sbírat podpisy k založení strany s názvem Nová sociální demokracie. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Chudák pan Špidla, dalo by se říci. Podle všeho slušný člověk s pravověrným levicovým smýšlením, někdejší předseda ČSSD i premiér, totiž musel poslední roky dost trpět. Když ze sněmovny vypadlou stranu nenapadlo po 2 letech skoprnělosti nic lepšího, než změnit název. Jehož, a tedy i notoricky známé značky ČSSD, se i hned zmocnil jiný bývalý předseda strany i vlády Paroubek, neodbytně působící dojmem, že mu jde hlavně o to prodrat se znovu do vyšších politických pater a ne o nějaké levicové ideje. A co teprve, když původní stranu založenou už roku 1878 zavlekl pod nešťastným jménem Socdem ex-ministerský tandem Maláčová-Zaorálek do bojovného, podle mnohých dezinformátorského uskupení Stačilo, ve kterém hráli prim komunisté, po únoru 48 sociální demokraty zaškrtivší, což není a také by jistě nemělo být zapomenuto. Přitom současné předsedkyni KSČM konečné nadbíhala Maláčová, až oči přecházely. Vladimíru Špidlovi se proto možná ulevilo, když i tenhle podnik propadl. Ale pak na sjezdu Socdem, asi ne náhodou pouze online, neprosadil vyhlednutého šéfa pražské buňky Petra Pavlíka, zatímco Maláčová svého favorita Nedvěda s programem Kráčet dál a možná i splynout se Stačilo, ano. A na konci roku tehdy mohl Špidla propadnout z maru a říkat si, že stejně levicový elektorát už vyluxoval pružný Andrej Babiš, původně vidění spíše pravicového, co by miliardář. Jenomže Špidla je ukázkovým srdcařem, jak se říká, a tak zakládá stranu, která má na nejstarší českou navazovat. Zatím jí říká Nová sociální demokracie, ale OUHA, zkrátka NSD, by příliš upomínala neblahou hitlerovskou partaj. Nad názvem třeba ještě podumat. Předsedu ale Špidla vyhlednutého má zmíněného Pavlíka a sám chce v užším vedení přispívat zkušenostmi. Ještě před zahájením sběru podpisů potřebných k registraci zveřejnil, co si jako základní teze. Cituji, lidé si jsou rovni, i když nejsou stejní. Chudoba má své strukturální příčiny a není pouhým selháním člověka. Existuje pokrok a je možné společným úsilím vylepšovat společnost a životní poměry a konečně zápas mezi prací a kapitálem v zásadě neskončil. Což může znít jedním sympaticky, druhým naivně, třetím utopicky a čtvrtým jako parodie na Farmu zvířat.
4: Ale

0: humor stranou, autentickou levici domácí politika skutečně postrádá, protože ta tradiční zhnědla, jak říká Špidlu podporující dlouholetý komunistický politik Jiří Dolejš, vyloučený v loni konečnou kvůli kritice obětí se stačilo. V přípravné skupině je obecně známý ještě ex-ministr Dienstbier, ale jestli se přidají někteří další bývalí kolegové, z nich se řada kvůli Maláčové se Zaorálkem z politiky úplně stáhla, těžko odhadnout. Někteří dost možná vidí roli sociální demokracie, aspoň u nás, definitivně ukončenou a získat ztracené příznivce volící Babiše jako nereálné. Ale současný svět se dynamicky proměňuje a hlavně stále dorůstají nové generace s jiným viděním světa a jistě i se sociálním cítěním, které má u nás prokazatelné kořeny. Jenomže tu za celých 35 let opravdová moderní levice vlastně nebyla, jen se o ní dokola mluvilo. Pokud však má vzniknout, Vladimír Špidla se jeví jako její přirozený kmotr.
1: Vysvětluje Ondřej Konrád. Pro blahobyt státu už nebude rozhodující, kolik tam bude vyrobeno oceli nebo aut, ale zda dokážou včas naskočit na vlnu rozvoje umělé inteligence a dalších moderních technologií. V tomto má Česko co dohánět, soudí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
2: Před pár dny vyšel mezinárodní žebříček prosperity společností Hello Safe. Česko se v něm umístilo na luxusním 19. místě, před Francií, Velkou Británií, Itálií nebo Španělskem a jen o jednu příčku za Kanadou a dvě za Spojenými státy. Stupně vítězů obsadili Norsko, Irsko a Lucembursko. Výsledek se pochopitelně odvíjí od zvolených kritérií. V tomto případě jich bylo 5. HDP na hlavu v paritě kupní síly, hrubý národní důchod, index lidského rozvoje, příjmová nerovnost a relativní míra chudoby. Ekonomická zdatnost země má stejnou váhu jako kvalita života a způsob, jakým je bohatství mezi obyvateli rozdělováno. Česká republika se dostala tak vysoko především proto, že je tu špetka miliardářů a málo vyloženě živořících lidí. Podle šetření Eurostatu z roku 2024 vykazuje nejnižší příjmovou nerovnost v rámci Evropské unie a míra chudoby je zde přijatelná, například o 2% body nižší než ve Francii. Strany, které tady vládly v posledním čtvrtstoletí, ať už sami sebe deklarovali jako pravicové či levicové, provozovaly středovou politiku. Nechali vyrůst několik dominantních skupin či jedinců, ovšem v porovnání s tradičním kapitalistickým světem to bylo pouze pár kapek v moři. Sociální smír byl heslem Nečasovi, Sobotkovi, Babišovi i Fialovi vlády. Něco málo ubrat, jinde přidat, ale hlavně zajistit klid na práci a úplně neudusit podnikatelskou sféru. Jenomže tento pragmatismus může záhy narazit do zdi. Výhody dané geografickou polohou, kvalitními zaměstnanci a průmyslovou základnou se vyčerpaly. Vyndejte hřebeny, nastávají všivé časy, jak by řekl Jarek Nohavica. Zkrátka už není kam sáhnout, aby se nastartoval další růst. Respektive je, leč chybí odvaha, koncepce, strategické myšlení. Vládní management asi objektivně není schopen vytvořit ekosystém inspirovaný Silicon Valley s jeho startupovou filozofií riskování, dravosti a neúspěchu jako cesty k inovativním řešením. I tamní investoři mají strach, že jejich miliony dolarů vyletí komínem, avšak ještě větší, že by propásli podporu průlomového nápadu. Čeští ministři neumějí a logicky ani nechtějí kopírovat čínský technologický boom. Otázka je, zda aspoň zaznamenali zprávu z Moskvy, že se dcera ruského prezidenta Vladimira Putina stala šéfkou projektu umělé inteligence na Moskevské státní univerzitě. Jekaterina Tichonovová bude řídit jedno z nejpokročilejších center pro výuku a výzkum AI v Rusku. Jinak řečeno, i diktátor čerpající svoji životaschopnost z ropy, plynu a zbrojního průmyslu si je vědom, v jaké oblasti se bude odehrávat střet o budoucnost. A Spojené arabské emiráty opustili OPEC proto, aby rozhodovali o ceně ropy autonomně a její výnosy mohly investovat právě do rozvoje AI. Tuzemské politiky, zdá se, podobné výzvy nechávají chladnými. Rozhodnutí stínové vlády ODS vytvořit pracovní skupinu pro digitální transformaci a umělou inteligenci a konstatování jejího šéfa Martina Kupky, že AI má být motorem české ekonomiky, reálný plán nahradí stěží. Po hříchu Andrej Babiš nemá žádný.
1: Slovo měla Kateřina Perknerová. Arménie, dlouho považovaná za blízkého spojence Ruska, hostila počátkem týdne evropské lídry a kanadského premiéra na summitu tzv. Evropského politického společenství. Další den se v zemi uskutečnil vůbec první bilaterální summit mezi Evropskou unií a Arménií. Proč je tato událost důležitá, především pro Zakavkazskou republiku, vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
3: Ač malá a zdánlivě zapadlá hornatá země na pomezí Evropy a Asie, je Arménie světoznámá. Zejména proto, že byla první zemí, která kdy přijala křesťanství jako státní náboženství už někdy kolem roku 300 po Kristu. Arménská národní identita je tak neodmyslitelně spjata právě s arménskou apoštolskou církví, jež je vůbec nejstarší křesťanskou národní církví na světě a k níž se dnes hlásí 95% místního obyvatelstva. Připočteme-li k tomu slavné světové umělce arménského původu po celém světě, namátkou jmenujme alespoň amerického prozaika Williama Saroyana nebo francouzského šanzoniéra Charlesa Aznavoura, máme tu malý, ale nesmírně zdatný národ, který podobně jako Židé zanechal svou stopu doslova po celém světě. Pokud jde o moderní dějiny, je to o dost strastiplnější. Hlavní pohromou pro Armény byli sousední Turci, jejichž výboje vyvrcholili arménskou genocidou z roku 1915. Následovala poroba ruská, či spíše sovětská. Ta sice rozpadem Sovětského svazu před 35 lety skončila, ale ruský vliv je tu patrný neustále. Právě proto je pro současný oficiální Jerevan tak důležité co nejuniverzálnější ukotvení v mezinárodních strukturách, z nichž se nejpřirozeněji nabízí právě integrovaná Evropa. Summit Evropského politického společenství, který v Jerevanu proběhl počátkem tohoto týdne, je setkáním spolku méně oficiálního než dejme tomu summit NATO či Evropské unie, a tak se stal ideální platformou pro začleňování Arménie do evropských struktur. Aniž bychom zabíhali do detailů, připomeňme si i některé důležité výroky. Ursula von der Leyenová zmínila evropský plán stability a růst z roku 2024, schválený Evropskou unií, který by měl mobilizovat evropské investice do arménské ekonomiky. Zblížení země pod legendárním Araratem s Evropou bylo každopádně leitmotivem celé události. O to důležitějším, že podle arménského analytika Borise Navasardiana v posledních letech značně vzrostla hospodářská závislost Arménie na Rusku. Arménský premiér Nikol Pašinjan zase zdůraznil mentální a strategický posun, který dva evropské dny v Jerevanu znamenali. A co na to všechno Rusové? Tak třeba list Moskovský Komsomolec. Ruská politika v této zemi se realizuje opatrně a ve skrytu, ale důsledně. Až nakonec došlo i na vyloženě rusofobní evropský sled v Jerevanu. K čemuž už jen dodejme. Jerevanský summit přišel v pravou chvíli.
1: A slova Libora Dvořáka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

David Attenborough, život na naší planetě. Mé svědectví a vize pro budoucnost. Díl 6. Vize pro budoucnost, část 3. Obnovení divočiny na souši. Zachování divoké pevniny je úkol úplně jiných rozměrů než zachování divokých moří. Otevřená moře nikomu nepatří. Oproti tomu souš je rozparcelovaná na miliardy různě velikých pozemků, patřících různým vlastníkům, a o jejich ceně rozhodují trhy. Jádro problému spočívá v tom, že dnes neexistuje žádný způsob, jak vypočítat hodnotu divočiny a přírodních služeb, které nám poskytuje, jak těch globálních, tak těch lokálních. 100 hektarů stojícího deštného pralesa má na papíře menší hodnotu než plantáž palmy olejné. Mícení divočiny se potom jeví jako výhodné řešení. Jediný praktický způsob, jak tuto situaci zvrátit, je změnit naše pojetí hodnoty. O něco takového se pokouší program RDD Plus, vzniklý pod záštitou OSN. Jde o metodu, jak posledním zbývajícím deštným pralesům přisoudit náležitou hodnotu tím, že přiřadíme cenovku ohromnému množství uhlíku, který je v nich uložený. Díky tomu je možné vzít finanční příspěvky, plynoucí částečně z uhlíkových kompenzací, a nabídnout je lidem a vládám, které se rozhodnou ponechat své lesy v divokém stavu. Teoreticky by systém RDD Plus měl fungovat. V praxi však vystávají obtížné problémy související s komplikovaným vlastnictvím pozemků a jejich hodnotou. Domorodí obyvatelé namítají, že RDD Plus redukuje hodnotu pralesů na pouhé znaminko dolaru a podněcuje nové formy kolonialismu. Vyhlídka zisku láká tzv. Uhlíkové kovboje z jiných zemí světa, kteří se objeví na scéně, aby si pro sebe urvali kus stále hodnotnějšího deštného pralesa. Je smutnou skutečností, že když něco získá na ceně, povzbudí to v lidech jejich sklony k chamtivosti. Program RDD Plus se ovšem učí ze svých existujících projektů v Jižní Americe, Africe a Asii a můžeme očekávat, že bude svůj přístup postupně zdokonalovat. Něco jako RDD Plus každopádně potřebujeme. Jak by asi vypadal svět, ve kterém by byla biodiverzita náležitě oceněná a majitelé pozemků by měli motivaci ji zvyšovat? Vypadal by kouzelně. Původní deštné pralesy, staré lesy mírného pásma, zachovalé mokřady a přírodní savany by se najednou staly nejhodnotnějšími nemovitostmi světa. Majitelé těchto pozemků by dostávali odměnu za jejich průběžnou ochranu. Odlesňování by okamžitě skončilo. Rychle bychom si uvědomili, že nejlepším místem k pěstování palmy olejné nebo soji není půda porostlá panenským pralesem, ale půda, která byla odlesněna už dávno. A té máme víc než dost. Získali bychom motivaci k hledání nových způsobů, jakými se dá neporušená divočina využívat, aniž by se tím snižovala její biodiverzita nebo schopnost zachycovat uhlík. A takové praktiky už skutečně existují. V panenských deštných pralesích by například mohlo být přípustné ohleduplně pátrat po neznámých organických molekulách, které by nás mohly zavést k objevu nových léků, průmyslových materiálů nebo potravin za předpokladu, že by s tím místní obyvatelé souhlasili a následný komerční prodej těchto komodit by přinesl zisk těm, kteří o prales pečují. Mohli bychom povolit udržitelnou těžbu dřeva, při němž se kácejí a opatrně odstraňují vybrané stromy tempem napodobujícím přirozenou obnovu lesa. Je totiž dokázané, že při takovém postupu zůstává biodiverzita zachována. Ekoturismus by nám všem umožnil zažít krásy chráněných území a na divoká místa by mohl přinést nezanedbatelné příjmy, aniž by je výrazněji zasáhl. Vlastně čím víc divočiny v budoucnu bude, tím víc v ní budou turisti rozptýleni.
Zároveň by tak vznikl silný impuls k rozšíření a obnově veškerých území, která s nezaseženou divočinou sousedí. Nejlepšími adepty provedení takových iniciativ by byli místní a domorodí obyvatelé, kteří na nejdivočejších místech a v jejich okolí žijí. Zkušenosti s ochranářskými projekty ukazují, že pozitivní změny se dlouhodobě uchytí jen v případě, kdy se místní komunity plně zapojí do plánování a můžou přímo pocítit přínosy stoupající biodiverzity. Můžeme si to ukázat na jednom příběhu z Keni. Masajové jsou pastevci, kteří už stovky let pasou svá stáda krav a kos na savaně Serengeti po boku divokých zvířat. Divoká zvířata nejedí. Dokonce tolerují šelmy, které je každoročně připraví o několik kusů dobytka. Jak se Keňa postupně rozvíjela, počet Masajů stoupal. Brzy vznikl problém s nadměrným spásáním trávy domestikovanými stády. Jejich sousedi, divoká zvířata, najednou mizeli. V reakci na to začaly masajské rodiny zakládat rezervace s cílem navrátit divoká zvířata do přírody. Domluvili se, že budou svůj dobytek pást způsobem, který podporuje vegetační mozaiku a láká větší počet různorodých býložravců a tím pádem i šelem. Když se v rezervaci začne obnovovat divočina, dostanou zúčastněné rodiny povolení vybudovat na svém území šetrné ubytování pro návštěvníky safari. Tím model začíná doopravdy fungovat. Čím víc divokého života se na místo vrátí, tím víc návštěvníků chce vyrazit na safari a tím víc na tom masajská komunita vydělá. Po pouhých několika letech provozu začaly některé masajské rodiny dokonce redukovat svá stáda dobytka, aby ještě víc podpořili divočinu. Existuje naděje, že by se divočina mohla vrátit dokonce i na území, která jsme v Evropě začali obhospodařovat už před dávnými časy. Jak si produkce potravin přestává žádat tolik místa, začínají evropské vlády naznačovat, že by mohly změnit způsob vyplácení zemědělských dotací a odměňovat využívání půdy způsobem, který maximalizuje biodiverzitu a zachycování uhlíku. Tento nový režim by mohl rozpoutat ohromnou reakci na milionech hektarů evropské zemědělské půdy. Dá se očekávat, že místo plotů by se navrátily meze. Došlo by k explozi agrolesnictví, při němž se plodiny pěstují pod korunami stromů. Mezi poli by se obnovily mokřady a potoky. Pesticidy a hnojiva by začaly ztrácet na přitažlivosti, protože jak jedno, tak druhé biodiverzitu poškozuje. Místo nich by zemědělci možná začali sázet rostliny, které odlákávají zvířecí škůdce od plodin a nasadili by regenerativní techniky, aby půda opět byla přírodně bohatá. Nejsilnější zastánce by tento divoký přístup k zemědělství mohl najít mezi výrobci masa. Jak začnou lidé přecházet na rostlinnou stravu, možná budou vybíravější přikoupit toho mála masa, které si neodpustí a upřednostní kvalitu před kvantitou. Třeba začnou vyhledávat hovězí, skopové, vepřové a kuřecí schovů, které přispívají k zachycování uhlíku a obnově divokého života. Chovatelé zvířat by v odpovědi na to mohli přejít z intenzivních velkovýkrmen a drůbežáren dovážejících krmivo ze zahraničí na šetrnější metody, například lesní pastvu, při níž se zvířata po celý rok pasou v rostoucích lesích. Lesní pastva je vysoce účinná proto, že napodobuje přirozený stav. V pravěkých dobách nebyla Evropa hustě zalesněná, naopak byla krajem lesní pastvy, mozaikou divokých lesů, často přerušovaných loukami. A právě toto přírodní společenství se dnes dva dobrodružní chovatelé dobytka snaží napodobit na jihu Anglie. V roce 2000 se Charlie Burrell a Isabella Triová rozhodli podniknout se svou farmou Knapp Estate o rozloze 1400 hektarů skok do neznáma.
Jelikož jim hrozil bankrot kvůli stoupajícím nákladům za stroje a agrochemikálie používané na nepříliš výnosné půdě, rozhodli se skoncovat s komerčním zemědělstvím, které praktikovali celý život, a navrátit své hospodářství divočině. Zbořili oplocení mezi poli, vybrali ta plemena dobytka, poníků, prasat a vysoké zvěře, která nejlépe napodobovala směsici druhů, co na tomto místě žili před několika tisíci let, a nechali je volně se po celý rok potulovat a pást bez jakéhokoliv dalšího přísunu potravy. Takto promíchaní bíložravci začali kopírovat interakce, jaké by mezi sebou měli v divočině, a díky tomu biodiverzita na farmě explodovala. Během pouhých 15 let se farma zařadila mezi nejlepší anglické lokality na pozorování vzácných původních rostlin, hmyzu, netopírů a ptáků. Charlieova a Isabelina divoká farma stále produkuje potraviny a k příjmům z prodeje masa a dotací se přidala ekoturistika a táboření v divoké přírodě, takže farma je dnes konečně zisková. Není nepředstavitelné, že se správnou motivací by se metoda divokých farem dala aplikovat v měřítku rozsáhlejších krajinných celků. S biodiverzitou se to většinou má tak, že čím větší rozloha, tím větší přínosy. Kdyby majitelům sousedících pozemků nevadilo podělit se o zisky, mohli by se spojit a vytvořit obrovské neohraničené parky. Při práci ve velkém měřítku vzniká příležitost dosáhnout té nejdramatičtější a nejkontroverznější ambice z hlediska obnovení divočiny. Navrátit do krajiny velké šelmy. Ve světě, který odměňuje růst biodiverzity a zachycování uhlíku, by to na dostatečně rozlehlém území mohlo dávat smysl. Může za to jev zvaný trofická kaskáda. K nejslavnějšímu zaznamenanému případu došlo v Yellowstoneském národním parku po znovu zavedení vlků v roce 1995. Před návratem vlků trávila početná stáda vysoké zvěře dlouhé hodiny okusováním keříků a semenáčků rostoucích v říčních údolích a roklích. Příchodem vlků tohle ustalo, protože šelmy rozehnaly jeleny po širším okolí. Během 6 let stromy opět narostly, zastínily vodu a tím umožnili rybám ukrýt se z dohledu dravců. Podél řek a na holých svazích vyrašily osiky, vrby a topoly. Zvýšil se i počet lesních ptáků, bobrů a bizonů. A jelikož vlci loví taky kojoty, zotavily se i populace králíků nebo myší, což pro změnu navýšilo počty lišek, lasiček a jestřábů. Nakonec se zvýšila dokonce i populace medvědů, protože ti získali další potravu v podobě mršin vlčích úlovků a na podzim si mohli pochutnat na bobulích stromů a keřů, které by jinak ani neuzrály. Závěr je jasný. Chcete-li v krajinách, jako je Yellowstoneský park, navýšit biodiverzitu a zachytit víc uhlíku, stačí přidat vlky. V podobné rovině dnes uvažují mnozí Evropané, kteří plánují, jak se bude využívat opuštěná zemědělská půda. Odhaduje se totiž, že v rámci lesního přechodu se jí na kontinentě do roku 2030 uvolní 20 až 30 milionů hektarů. Jde o oblast o velikosti Itálie. Podle jednoho výzkumu z roku 2019 by návrat stromů v celosvětovém měřítku mohl teoreticky vstřebat až 2/3 uhlíkových emisí, které v atmosféře zůstávají po našich aktivitách. Obnovení divočiny na souši je v našich možnostech a jednoznačně by šlo o cenné rozhodnutí. Vytvoření divokých území po celé zemi by přineslo ztracenou biodiverzitu a biodiverzita by potom začala dělat to, co jí jde nejlépe – stabilizovat planetu. Plánování populačního zlomu. Když
Když jsem se narodil, žili na planetě necelé 2 miliardy lidí. Dnes je nás téměř 4x tolik. Světová populace nepřestává růst, byť momentálně nejpomalejším tempem od roku 1950. Podle současných předpovědí OSN bude na Zemi v roce 2100 žít mezi 9,4 desetinami a 12,7 desetinami miliard lidí. Jaká je nosná kapacita pro člověka na Zemi? Navzdory uvážlivým návrhům i ustrašeným varováním významných myslitelů napříč historií jsme zatím nikdy nenarazili na svůj přirozený strop. Je ale evidentní, že pokud chceme každému dopřát zasloužený podíl a zlepšit životy nás všech, musí se růst lidské populace zastavit. Naštěstí máme důkazy, že zlepšením kvality života všech lidí na Zemi dosáhneme přesně tohoto cíle. Termínem demografický přechod označují demografové cestu, po níž se jednotlivé země světa ubírají během svého ekonomického rozvoje. Přechod má 4 fáze. Země nejdřív zažije prudký nárůst počtu obyvatel, následovaný jeho ustálením na stabilní rovině. Japonsko prošlo tímto přechodem v průběhu 20. století. Několik tisíc let strávilo Japonsko v první fázi přechodu, předindustriální společnosti založené na zemědělství. Porodnost byla vysoká, ale stejně vysoká byla i úmrtnost a populace v průběhu staletí rostla jen pozvolna. V roce 1900 už však v Japonsku probíhala rapidní industrializace, která zemi posunula do druhé fáze, ve které porodnost zůstává vysoká, ale úmrtnost klesá. Japonská populace začala bobtnat a mezi roky 1900 a 1955 se zdvojnásobila na 89 milionů lidí. Jakožto poražená velmoc bylo Japonsko hned po druhé světové válce přinuceno vzdát se svých vojenských ambicí a v rámci obnovy země se začlenit do globální ekonomiky. Jelikož tou dobou zrovna začínalo velké urychlování, které vytvářelo ohromnou poptávku po spotřebních produktech jako pračkách, televizích nebo autech, ocitlo se Japonsko v ideální pozici na to, aby se stalo specializovaným dodavatelem technologií. Mezi začátkem 50. let a začátkem 70. let nastal takzvaný zázračný růst, kdy příjmy stoupaly, zlepšovala se úroveň vzdělání a rostly ambice. Co je ale nejpodstatnější, ve stejném období se prudce propadla porodnost. Japonsko tak procházelo třetí fází, v níž úmrtnost zůstává nízká a porodnost začíná klesat. Se zmenšováním rodin se populační exploze zpomalovala. Růstová křivka se blížila k vrcholu. V roce 2000 mělo Japonsko 126 milionů obyvatel a stejný počet má i dnes. Jeho populace se ustálila. Japonsko se tedy nachází ve čtvrté fázi přechodu, kdy počet obyvatel zůstává stabilní. Stejný čtyřfázový demografický přechod se dnes odehrává ve všech zemích světa. Ohromný skok v počtu obyvatel světa, k němuž došlo v průběhu 20. století, byl důsledkem toho, jak se stovky zemí prohnaly druhou a třetí fází demografického přechodu. Otázka za milion pochopitelně zní, kdy se svět ustálí ve čtvrté fázi. Bude to historická událost, den, jemuž demografové říkají populační zlom. Půjde o milník na naší cestě k znovu nastolení rovnováhy na Zemi. Realita je ovšem taková, že i po celosvětovém dosažení čtvrté fáze potrvá ještě dlouho, než se naše populace dostane na úplný vrchol. Podle nejnovější předpovědi populační divize při OSN se lidská populace ustálí začátkem 22. století zhruba na 11 miliardách lidí, což je o 3,2 miliardy víc než dnes. Kvůli povaze křivky se po roce 2075, který je ode dneška vzdálený sotva 55 let, bude počet obyvatel zvyšovat relativně málo. Neexistuje nějaký způsob, jak to trochu urychlit a přispět k dřívějšímu a nižšímu vrcholu. Čína se domnívala,
že našla řešení, když v roce 1980 zavedla politiku jednoho dítěte. I kdybychom pominuli morální problémovost, obtížné vymáhání takové politiky i související společenské a kulturní otřesy, neexistují prakticky žádné důkazy o tom, že by tento přístup fungoval rychleji než ekonomický rozvoj. V čase, kdy se průměrná velikost rodiny v Číně snížila ze 6 dětí na něco málo přes 1, se v sousedním Tchajvanu odehrál ještě výraznější propad bez politiky jednoho dítěte, čistě v důsledku toho, že země urychleně prošla přirozeným vývojem. Zdá se tedy, že nejlepším způsobem, jak stabilizovat počet obyvatel, je podporovat země, které chtějí svůj demografický přechod urychlit. V praxi to znamená podporovat lidi vzmáhající se z chudoby, budovat zdravotnické sítě, školské systémy, lepší dopravu a energetickou bezpečnost, udělat z těchto zemí atraktivní cíl investic, vlastně cokoliv, co zlepšuje životy lidí. Mezi všemi těmito společenskými zlepšeními ale vyčnívá jedno, které prokazatelně snižuje velikost rodiny nejvýrazněji – zrovnoprávnění žen. Všude tam, kde ženy rozhodují o svém vlastním životě, klesá porodnost. Důvod je prostý. Rovnoprávnost přináší svobodu rozhodování a tam, kde život nabízí ženám různorodější příležitosti, se ženy často rozhodují pro méně dětí. Čím rychleji a úplněji proběhne zrovnoprávnění žen, tím rychleji se daná země přesune ze třetí fáze do té čtvrté. Zrovnoprávnění může mít spoustu různých podob. V některých částech venkovské Indie chodí do školy jen 40% dívek starších 14 let. Často je škola tak daleko, že dospívající dívky nestíhají v průběhu dne dojít do školy a zase zpátky a ještě přitom mít dost času na všechny domácí práce, které jim rodina uloží. V reakci na to vlády několika států a různé charitativní organizace zdarma obstaraly statisíce jízdních kol. Následná svoboda pohybu radikálně zlepšila školní docházku dívek. Na indickém venkově dnes běžně mezi poli zahlédnete skupinky dívek na kolech, které konečně mají příležitost dostudovat. Výzkum rakouského Wittgensteinova centra ukázal, jak dramaticky by silná mezinárodní snaha o navýšení standardů vzdělávání po celém světě proměnila křivku populačního růstu. Populační zlom by mohl nastat už v roce 2060 na úrovni 8,9 miliardy lidí. Je to ohromující zjištění. Jednoduchým investováním do sociálních a školských systémů bychom mohli snížit maximum lidské populace o víc než 2 miliardy lidí a dosáhnout ho s předstihem 50 let. Nejrychlejší cestou k ukončení současné éry rychlého populačního růstu je tedy vyzdvihování lidí z chudoby a zrovnoprávnění žen. Není důvod, proč bychom si neměli přát obojí. Až konečně překonáme populační zlom, bude to ohromná událost. Ale tím naše cesta nutně nekončí. Existují určité důkazy, podle nichž by demografický přechod mohl mít i pátou fázi. Japonská populace se dnes stenčuje. Podle předpovědí dosáhne v 60. letech tohoto století 100 milionů lidí, zhruba stejného počtu obyvatel, kolik jich Japonsko mělo v 60. letech minulého století. Navíc se japonská populace bude nejenom zmenšovat, ale zároveň i stárnout, bude v ní stoupat poměr starých lidí. Z ekonomického hlediska to představuje závažný problém. Současný imperativ nekonečného růstu HDP svádí politiky k volání po dalších dětech, z nichž by časem vyrostly další pracující, nebo k požadavku, aby se Japonci v důchodovém věku vrátili do práce a odlehčili tak daňovému zatížení lidí středního věku. Jiní se domnívají, že ze všech zemí světa by zrovna Japonsko mělo být schopné stabilizovat ekonomiku nasazením robotů a umělé inteligence.
Člověk má chuť doufat, že jak se budeme přesouvat ke světové ekonomice méně závislé na růstu, poleví i neutuchající tlak na ekonomickou výkonnost a Japonsko, následované všemi dalšími zeměmi světa, najde příjemnou rovnováhu, kdy bude méně lidí žít v dospělejším a spolehlivějším světě. Chceme-li se v celosvětovém měřítku do tohoto bodu dostat bez katastrofy, máme před sebou velice dlouhou a náročnou cestu. Počet lidí poroste ještě spoustu dalších let, a tak na našich dnešních rozhodnutích záleží víc než kdy jindy. Musíme spojit síly a usilovat o to, abychom každému co nejrychleji zajistili spravedlivý a uspokojivý životní standard. Knihy Davida Attenborougha Život na naší planetě připravil Viktor Bezdíček. Přeložil Jiří Petrů, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Vladimír Krátký. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dediana Boro.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. Aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Prezident Pavel chce s premiérem Babišem dnes oznámit společnou cestu na summit NATO. Ministryně Mrázová slíbila vyřešit černé stavby na svém pozemku. Čeští hokejisté porazili na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů. Je pátek 8. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. A po schůzce chce prezident Pavel společně s premiérem Babišem oznámit, že se akce zúčastní oba, jinak je připravený podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru pro Deník N. Prezidentův mluvčí Vít Kolář ale následně pro Radiožurnál označil výroky za vytržené z kontextu.
2: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovy v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a také kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli využívání obecního bytu žádá její rezignaci.
3: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
4: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
3: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
5: Je to test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.
3: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO za ministryní stojí.
6: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
3: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Tři americké válečné lodě se pokusily proplout Hormuzským průlivem. Íránské revoluční gardy proti nim vyslaly rakety, drony i malé útočné čluny. Plavidla palbu opětovala, zasáhla řadu cílů na pobřeží průlivu. Americké námořnictvo tvrdí, že žádné z jeho lodí se nic nestalo. A vysoce postavený americký činitel televizi Fox News řekl, že incident neznamená obnovení války ani konec příměří, které platí od 7. dubna. Teherán ale obvinil Spojené státy z porušování příměří a útoků na civilní obyvatelstvo. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se za každou položku v nákupu bude platit clo 3 eura.
7: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
8: 3 stejné poustra na mobil zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v tom balíčku budu mít pouzdro na mobil, ochranné sklo, nějaký obal, tak to už budou 3 položky a 9 euro.
7: Zpočátku můžou být problémy se spožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
9: Je tady dopravce, osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
7: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Nástroje umělé inteligence, které umožňují svlékání skutečných lidí, budou v Evropské unii zakázané. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince.
10: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí. Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Konflikt na Blízkém východě změní letošní turistickou sezónu. Prodejci letenek zaznamenali až o 1/5 větší zájem o cesty do Středomoří.
11: Zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde je letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
12: Říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. Zvýšil se podle něj zájem i o Maroko nebo Egypt. Méně lidí má naopak zájem o Asii. Přímo na Blízký východ se zatím z Prahy obnovily 4 linky, říká mluvčí ruzyňského letiště Jiří Hanych.
13: V současné době jsou v provozu pravidelné lety společnosti Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabí a postupně se také začíná obnovovat provoz na spojeních s Tel Avivem.
12: Tam létají společnosti El Al a Izrael. V následujících týdnech by pak měla znovu začít létat aerolinka Qatar Airways do Dauha. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Dnes přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem a v čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
14: Abemus papam.
15: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po 4 afrických zemích, ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval také k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
16: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
1: Na turnaji bude hrát Česko ještě v sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcary. Fotbalisté Bragy s českým golmanem Lukášem Horníčkem skončili v evropské lize v semifinále. Neudrželi jednogólový náskok z prvního zápasu a v odvetě prohráli ve Freiburgu 1-3. Německý klub se ve finále utká s Aston Villou, která vyřadila Nottingham Forest.
17: Nehoda na D1 u Kunic a neprůjezdné tunely v Praze. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu dvě osobní auta. Na místě je i světelná šipka, ale ať vás nepřekvapí, je to ve stoupání a navíc je kluská vozovka. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel. Uzavírka platí v obou směrech, a to kvůli pravidelnému čištění. Jet se dá po ulicích Evropská a na Vypichu. A opatrně, pokud jedete po dálnici D8 do Prahy, ve sjezdu do Kbelské ulice hlásí zpravodaj sraženou srnu v levém pruhu.
18: Kbelka není rozbitá. No, musí se vypočovat. Je to tam takový nepřehledný, aby tam do toho nikdo nebyl.
17: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: A během noci se ochladí na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech naměří kolem 12, na jihu Moravy až 23 a na horách bude většinou kolem 8 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: K čemu potřebuje vláda zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO? Jaké bude mít pravomoci a jaké postavení má v rámci Severoatlantické aliance Česko? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý velvyslanec při Severoatlantické alianci a budoucí vládní zmocněnec pro plnění závazku vůči alianci Jakub Landovský. Dobrý den.
20: Krásné odpoledne a šťastnou cestu domů před dlouhým víkendem.
19: No, ještě před tou cestou, než my ji podnikneme, tak bych se rád vyptal na to, když předseda vlády oznamoval vaši novou pozici, tak řekl, že si od ní slibuje, že Česko splní závazek vydávat na obranu alespoň 2% HDP. To je silné prohlášení a to splnění tedy bude na vás. Kde je to podle vás reálné?
20: To splnění nebude na mě. Jako vláda navrhuje rozpočet parlamentu, na to je nějaký zmocněnec krátký, ale mě samozřejmě to prohlášení pana premiéra nesmírně potěšilo, protože já jsem si naprosto jistý tím, že 2% Česká republika poprvé historicky dosáhne. Čím dříve, tím lépe, vypadá to slibně, ale mají-li ta čísla být důvěryhodná, tak jim nebudu dávat datum, které mi pak někdo bude omlacovat o hlavu, že nebylo splněno. Hmm. Takže čím dřív, tím líp a dosáhneme toho.
19: Dobře, tak se zeptám na to, co vás vlastně vede k té jistotě, o které mluvíte, že to tak skutečně bude.
20: Mě k tomu vede jednak stav světa, druhak to, jak plní tento cíl ostatní spojenci, a ono samozřejmě pan premiér hodně cestuje, ostatní členové vlády také sledují situaci v Evropě a vlastně všichni vidí, že ta 2% jsou opravdu to jakoby nutné minimum. Hmm. Všichni vidí, v jaké pozici Česká republika v tuto chvíli je. Jsme skutečně jako na úplném chvostu aliančním a všichni také se začínají, řekněme, vážně zabývat tím, zdali aliance přežije dnešní nebo řekněme současnou velkou krizi v transatlantických vztazích, která s těmi výdaji na zbrojení a na obranu také souvisí, a já bych si moc přál, aby zbrojení nebylo potřeba, ale bohužel v tuhle chvíli stále je.
19: Dobře, ale vy jste řekl, že to nebude na vás, ale de facto to na vás, teď mě nenapadá jiné slovo, než že premiér to na vás hodil, ve smyslu, že vy za to budete zodpovědní, nebo vy byste měl být ten, kdo pomůže to dokázat. Jak?
20: Já jsem to vzal s plnou vážností s tím, že já neberu nic, co nemůžu změřit, protože co nemůžete změřit, nemůžete ani řídit, vyhodnocovat a směřovat k tomu. Ale jsem opatrný v těch prognózách, protože jestli pak víte, jaké bude letos HDP.
19: No ne, tak jasně, to
20: nikdo neví.
19: Se to počítat zpětně. To je
20: jediné, co víme. Víme několik věcí. Víme, že letošní rok se ještě dá s tím rozpočtem něco dělat, ale ta 25 a 24 se už budou zpřesňovat, ale nějak je nevylepšíte. Další věc, kterou víme, je, že tu je nějaká vůle. Tu vládní oznámil pan premiér a tu opoziční oznámili lidé z opozice, kteří říkají, každé zvýšení obranných výdajů podpoříme. že je tady politická situace, která na to nazrála. A zároveň je tu nový systém počítání výdajů Severoatlantické alianci, který je tím opravdovým důvodem vzniku té funkce, protože ty obranné výdaje už dneska nefungují jenom skrz ministerstvo obrany. Oni jsou rozloženy přes celou vládu, dokonce přes samosprávu částečně a týkají se té národní odolnosti a bezpečnosti a tam je ten samostatný cíl až 1,5% našeho hrubého domácího produktu.
19: Je to tady nová funkce, to je jasné, ale co bude přesnou náplní vaší práce? Svěřil vám premiér nějaké mimořádné pravomoci, protože právě máte úkol řešit ty věci napříč resorty.
20: Tak to si samozřejmě budeme muset všichni počkat na to, jak vláda schválí můj mandát, který dosud není schválen. Já myslím, že půjde na vládu velice rychle a rád vám na to odpovím. Pokud je o tu pracovní jakoby náplň a o to, jak ta funkce bude vypadat, tak to zas tak jako tajemné není. Za prvé, nevznikne žádná nová funkce, včetně nové kanceláře, sekretariátu nebo dalších lidí. Bude to
19: formálně
20: všechno...
19: tady zůstáváte zaměstnance ministerstva obrany.
20: Zůstávám zaměstnance ministerstva obrany a budu to vykonávat z ministerstva obrany, které mne zajistí. Uh-huh. To je první věc. Druhá věc, součástí té práce budou konzultace se spojenci, bude příprava summitu Severoatlantické aliance. Já jsem byl na všech summitech, kromě toho haagského, tak pro mě to není jakoby nic nového. A zároveň s tím, že ta agenda se dneska týká daleko více ústředních úřadů státu, včetně třeba nejenom ministerstev, ale státní správy hmotných rezerv, NÚKIBu a podobně, tak konzultace s nimi o tom, jakým způsobem vykazují obranné výdaje nebo ty výdaje na odolnost, jakým způsobem se váží tyto výdaje k plánům, protože to není tak jako jednoduché docílit toho, aby peníze tekly správným směrem a ještě, a to je můj velké přání, vytvářely hodnotu v oblasti bezpečnosti a obrany našich občanů, takže nebyly vydávány na věci, které s touto tématikou nesouvisí, anebo které třeba nebudou nikdy úplně potřeba.
19: Když se tedy oficiálně ujmete funkce, už to víte?
20: Já myslím, že by to mohlo být i příští týden.
19: Jak dlouho se to nové angažmá domlouvalo? Jestli mám správná informace, tak nabídka přišla v pátek, vlastně zítra to bude týden a v sobotu už to Babiš oznámil. Jak dlouhý čas jste vyjednávali?
20: No, máte přesné informace. Když je věc jasná a máte všechny informace po kupě, tak se můžete rozhodnout velice rychle. Takže tomu pátečnímu jednání předcházely jenom velice krátké konzultace a ty nebyly s panem premiérem a potom už v ten pátek ráno na svátek práce jsme si vlastně plácli na to, že ano, že ten úkol tak, jak je svěřen a vybaven pravomocemi v nějakém hrubém rysu, zajištěn ministerstvem obrany smysl dává a já udělám všechno pro to, abych obranné výdaje jenom, řekněme, nekomentoval z médií, ale přispěl skutečně k jejich naplnění a tím i z důvěryhodnění České republiky jako spojence potažmo řekněme, zlepšení fungování aliance, která zůstává naší hlavní zárukou kolektivní bezpečnosti.
19: Přece jenom mám potřebu se zeptat, proč vláda potřebuje takového zmocněnce pro plnění aliančních závazků?
20: No, je to proto, že ta česká vláda v tom období předchozím ten úkol nesplnila. A bohužel se prostě nepovedlo naplnit ten závazek minulé vlády, která to měla, myslím, jako jednu z vlajkových lodí své činnosti. A to souvisí s tím plánováním. Já jsem tady položil vám, drze bych neměl pokládat otázky vám, jestli víte, jaké bude to HDP a když se podíváme na situaci v Hormuzu a na ceny paliv, tak víme, že Česká republika může být v konjunktuře, může být i v recesi a neví zároveň s tím, jaké všechny výdaje nám aliance přizná. Protože to schvalování probíhá mezi spojenci, dokonce i to HDP se neměří podle statistik České národní banky, ale podle souhrnných statistik OECD, proto přichází o trochu později. A já, protože obranné výdaje skutečně nevidím poprvé, tak se cítím jakoby správnou osobou, která může skutečně napříč státem tuhle problematiku celostně pojmout, vycházet z toho, co je důležitější, a to je ministerstvo obrany a výdaje s obranou, ale pomoci i s těmi výdaji na bezpečnost a odolnost.
19: Jenomže vláda v letošním rozpočtu počítá s je na obranu ve výši 1,7% HDP. Jak to tedy jde dohromady se slibem premiéra, že závazek minimálně 2%

0: to většina spojenců dělá. A zkusme se jakoby orientovat i podle ostatních, protože třeba Kanada, zajímavý příklad, Kanada během jednoho roku vystoupala skutečně na 2% z nějaké podobné částky, jako tady byla za minulých vlád i v České republice, a dokázala to velice rychle během roku, přestože premiér Kanady, premiér Carney, není velkým fanouškem třeba Donalda Trumpa, pevně i jako Belgie a ostatní zkrátka už jsou na této trajektorii a zvládli to, tak nevymýšlejme kolo a pojďme se u nich.
1: No, vy jste mluvil o politické
0: vůli,
1: děkuji. Obhájí to Babiš ve vládní koalici, když přinejmenším jeden z partnerů, tedy SPD, vysloveně je vůči na to chladný?
0: Víte, ale SPD je strana, která si zakládá na tom, že je národní, že je vyloženě vlastenecká nebo nacionalistická, říkejme tomu jakkoliv, ale její centrum, řekněme, zájmu je Česko. A tam je jedna dobrá zpráva. Já vám můžu garantovat, že absolutní většina těch výdajů naproti tomu, co se odehrávalo třeba v době, kdy jsme byli angažováni v Afghánistánu, skutečně půjde na českou obranu, obranu českého území, českou infrastrukturu, české vojáky, českou armádu, jejich výcvik. A to je přece dobrá zpráva pro někoho, komu na tom Česku záleží a kdo si je vědomý i toho, že ve světě se bez nějaké schopnosti se bránit těžko obhájíte. Takže já si myslím, že se dá mluvit s každým. Já jsem se snažil vždycky mluvit s každým a pracoval jsem za svůj život a práci pro stát pro několik vlád sociálně demokratických, ano, potom vládu čtyřkoalice. Jsem zvyklý vyjednávat, na mezinárodních fórech a zrovna, kdyby mě nabídli fytosanitární agendu, tak bych ji nevzal. Ale obranné výdaje, když jsem působil na ministerstvu obrany v té funkci, která to má na starosti, a působil jsem pak na to, jsou něco, kde věřím tomu, že lze dosáhnout úspěchu, ale pro mě bylo finálním to, že my jsme vlastně v minulých letech nebyli schopni spojencům hodnověrně vysvětlit, jednak proč jsme toho nedosáhli, a pořád jsme drželi tu iluzi, že Česká republika je tady v tom nějak výjimečná. Bohužel není, a dokonce ten podle prvních statistik ten úkol ani nikdy nesplnila.
1: Hostem 20 minut Radiožurnálu je nový vládní zmocněnec pro plnění závazku vůči Alianci Jakub Landovský. Jistě víte, že bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS označila tu novou pozici za zbytečnou, podle ní jde o politickou trafiku.
0: Ale trafika se dává vojákům bez nohy, aby přežili potom prodejem tabáku, a tady žádná nová funkce nevzniká. A já už práci mám, takže nescháním žádnou jakoby novou. Je to funkční věc, která má pomoci něčemu, co se bohužel za jejího působení přes ty opakované proklamace nepovedlo. Takže
1: nemá ale pravdu v tom, že Česko zastupují desítky lidí ve stálé delegaci při NATO v Bruselu a na ministerstvu existuje celá sekce, která se problematice věnuje. Jaká bude tedy v tom kontextu vaše role?
0: No, bude dostatečně silná na to, aby došlo ke splnění toho úkolu, včetně úzké spolupráce a koordinace právě se stálou delegací, bude zakotvená na ministerstvu obrany, ale bude mít samozřejmě i mandát k jednání na ostatních rezortech, protože jednou z věcí, která vlastně vždycky bránila tomu splnění těch cílů, byl určitý silný rezortismus, který vlastně kdykoliv se na obraně objevil nějaký výdaj mimo obranu, tak z důvodu toho, že ministerstvo financí většinou snížilo obraně rozpočet, tak to nebyla ani vůle jakoby se podívat na obranu šířeji. Přestože ty základní dokumenty a celý svět se posouvá k tomu, že obrana není věcí ministerstva obrany, ale celého státu, celého národa, bych si troufl dokonce říci, tak k tomu nikdy nedošlo a obranné rozpočty byly chápány příliš úzce, a dneska, jak máme ty dvě kategorie, tak se to podaří zachránit jako uší, ale zároveň k tomu třeba přidat tu druhou část.
1: Premiér zmínil plán zahrnout do výdajů na obranu také náklady na novou vojenskou nemocnici v Praze. Uvádím to jako příklad. To u aliančních partnerů podle vás projde?
0: To záleží na tom, jestli ta nemocnice bude využitelná buď pro národní plán obrany, anebo pro alianční plány obrany. A to je věc, s kterou se dá pracovat. Pokud to samozřejmě bude vojenská nemocnice a my jednu vojenskou nemocnici už máme a ta je plně zahrnuta do obranných výdajů, tak je to naprosto v pořádku. Pokud dokonce bude mít nějaké další funkce, jako třeba funkce nějakého zodolněného bunkru, tak je to jenom plus.
1: Čili vy to budete doporučovat jako cestu?
0: Já se musím s těmi projekty velice podrobně seznámit, ale dovedu si představit, že většina těch infrastrukturních projektů spadne buď do té první kategorie přímých tvrdých obranných výdajů, anebo do té druhé.
1: Andrej Babiš k tomu doslova řekl, cituji, já jsem mluvil s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem na čtyři oči, já vím, co on mi řekl. Víte to také?
0: Já jsem tam nebyl, ono to dokonce zaznělo, bylo to na čtyři oči.
1: Jestli jste o tom mluvili, mě právě zajímá, do jaké míry máte ty informace, do jaké míry

0: kdy se s vámi o tom baví třeba premiér.
1: Tak dotkli jsme se toho, ale oni se viděli teď znovu a to jsme se samozřejmě od té doby s panem premiérem ještě neviděli, ale uvidíme se, myslím, příští týden.
0: Loni v červnu na summitu v Hágu, kde jste tady nebyl, se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do 10 let až na 5% HDP a z toho tedy čistě na zbrojení mají dávat 3,5%. Jak toho chceme docílit?
1: No tak to je věc, která se bude štafetově předávat přes několik vlád, protože jedna věc je v demokracii jistá, prostě vlády se střídají. Většinou to je tak, že na začátku se začne pomaleji a pak se ta snaha akceleruje, ale to je k té růstové křivce. Samozřejmě každý, kdo má rád pořádek, tak by rád tu křivku co nejvíce lineární. Ona často spíše odpovídá nějaké hokejce a na konci se i vyostří více, ale tak fungují mezinárodní závazky všude. To, co je strašně důležité, je, abychom zaprvé obnovili důvěru v ten samotný reporting, aby číslo bylo číslo a dalo se mu věřit. A druhá věc je, aby maximum toho úsilí směřovalo k věcem, které využijeme co nejdřív. A tady pozor. Tady je skutečně důležité si uvědomit, že některé věci nám hrozí dříve, třeba drony nad našimi letištěmi nebo kritickou infrastrukturou, či hořící sklady, ať už z toho či jiného důvodu. A některé věci jsou spíše teoretičtější, také nám hrozí, jsou třeba závažné, ale jsou někde dál z hlediska pravděpodobnosti. A vy musíte nějaká rizika na sebe vzít. To znamená, já tam vidím úkoly, které vycházejí z toho, co se děje ve světě, například protivzdušná obrana, ale ta nemá jenom charakter obrany jednotek na bojišti, ta má charakter ochrany letišť, kritické infrastruktury, energetické infrastruktury a může záviset na tom, jestli používáte drony nebo nepoužíváte drony, jak používáte elektronický boj. Je to velice třeba kreativní oblast, kterou potřebujeme už dnes. Druhá věc důležitá, kybernetika, kybernetická obrana. Kybernetika je bojiště, každý den na nás někdo útočí, většinou se k tomu nepřizná a stát potřebuje odolné sítě, stát potřebuje energetickou soustavu, která vydrží, nad ní nějakou kybernetickou nadstavbu, která udrží ekonomiku v chodu a stát v provozu a to všechno se musí chránit.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Jakubem Landovským. Předpokládám, že se chystáte na summit NATO do Ankary spolu s premiérem a ministrem zahraničí.
1: Je tomu tak.
0: Měl by podle vás jet na tu vrcholnou schůzku Aliance prezident?
1: To se myslím bude řešit zítra. Já myslím, že je k tomu zrovna slavná schůzka ústavních činitelů a je to skutečně otázka na ústavní činitele. Zase tu funkci vládního zmocněnce nepřeceňujte. To není ani člen vlády, ani ústavní činitel, takže ve světě, kde fungují ústavní funkce, tak to necháme na panu premiéru, panu prezidentu.
0: Já jsem trošku předpokládal tuto odpověď, tak se vás zeptám, kdyby to rozhodnutí bylo na vás.
1: Já už jsem to řekl opakovaně a je to jednoduché, je to podle tématu té schůzky. Tou hlavní věcí jsou obranné výdaje do roku jako 35 plány obranných výdajů. Za ty odpovídá vláda, v jejím čele stojí prezident, ta jedná ve sboru a tím pádem premiér České republiky je tou nejpovolenější osobou k tomuto tématu.
0: No dobře, ale proč by tam neměl jet i prezident?
1: To se mohou zítra domluvit. Já jsem zažil summity, kde byl jak prezident, tak premiér. No, zažil jsem toho jako diplomat mnoho. Co jsem
0: však diplomat, čili trošku se snažíte vyhnout se té odpovědi na přímou otázku. Já se ptám, kdyby to bylo na vás, tak byste byl pro, aby tam prezident jel?
1: No, hlava delegace může být jenom jedna. A já si nedovedu jako diplomat představit, že tam bude jakási dvojkolejnost.
0: Ale řekl jste, že už jste zažil jak prezidenta,
1: ale
0: tak premiéra.
1: To se tam zároveň střídali a to s prominutím nechám skutečně na dohodě ústavních činitelů.
0: Petr Pavel patří do první ligy v euroatlantické debatě navzdory tomu, že Česká republika nemá vojenskou sílu jako Francie. Jeho leadership zajistil, že je naše země slyšet. To jsou vaše slova z listopadu 2024 pro Echo 24. Změnilo se na tom něco?
1: Ne. A Petr Pavel v těchto otázkách skutečně požívá mé úcty. Zároveň s tím třeba zrovna ten vztah s Francií, tu má i pan premiér. Myslím, že to i souvisí s tou současnou francouzskou strategickou nabídkou na, řekněme, nějakou evropskou debatu o jaderném odstrašení, která je zajímavá. Já jsem k tomu ve veřejném prostoru komentoval. A je třeba si uvědomit, že každý ve státě máme nějakou funkci. Problém nastává v momentě, kdy dvojkolejnost, která má politický charakter, a tady bohužel Česká republika není nejodolnějším systémem, protože tu máme přímou volbu prezidenta, a přímou volbu vlády, která je výborem parlamentu v parlamentních republikách, je tomu tak zvykem. Ale protože ty dvě voličské skupiny, která volila pana prezidenta a pana premiéra, jsou rozdílné, tak pak dochází i k nějakým reálným střetům. A to samozřejmě není dobře a není to dobře ani pro obranyschopnost.
0: A nebylo by přece jenom fér a hlavně v zájmu země tedy podpořit účast generála Pavla, vrchního velitele ozbrojených sil, i v Turecku?
1: No, já jsem říkal, že to je podle tématu. To není, prosím, jakoby summit, kde je třeba ukázat nějakou jako pompu. To je summit pracovní a je to summit vážný a je to summit, kde půjde skutečně o budoucnost Severoatlantické aliance.
0: Já tomu rozumím, co říkáte, ale zároveň vy rozumíte tomu, kam mířím. Vracím se k minulosti prezidenta a jeho funkci v NATO.
1: Tam je ještě jeden zajímavý aspekt. Tady byla dlouhou dobu dohoda mezi premiérem a prezidentem o účastech na těchto vrcholných akcích. A ta vlastně vycházela i z nějakého pojetí suverenity státu v mezinárodních vztazích. A prezident jezdil na akce, kde ta suverenita byla plně zachována, dalo se na ně připravit a premiér logicky zastupoval na evropských akcích, kde prostě je třeba během toho draftovat a měnit komuniké a podobně. A dávalo to logiku, protože některé otázky v Evropě jsou řešeny hlasováním kvalifikované většiny a může tam dojít k přehlasování. Já se ale domnívám, že tento summit bude skutečně jako živý. Jsme uprostřed, řekněme, i války na Blízkém východě nebo v Iránu a je třeba mít co největší akceschopnost. A prezident není sám tím, kdo rozhodne o obranných výdajích nebo sám tím, kdo řídí zahraniční politiku země. On by se zkrátka musel ještě někoho dalšího zeptat, jestli ta změna, kterou provede při tom vystoupení, je korektní politikou české vlády. A tím to prodlužuje ten řetěz. V Polsku to vyřešili kulantně a prezident sice jede na summit, ale musí plně respektovat mandát vlády. V Německu jezdí na summity kancléř. Králové a královny nejezdí.
0: Proč bychom nemohli uplatnit ten polský model?
1: No ale tam to došlo sporem až k ústavnímu soudu a opět zítra se třeba dohodnou pánové, jak to bude a pokud se nedohodnou, tak určitě mají každý v zásobě nějaké další kroky, ale to skutečně není moje věc ani agenda vládního zmocněnce pro obranné výdaje.
0: Náčelník generálního štábu Karel Řehka připomenul, že Česko se nemůže dál tvářit, jako by se o ruská agrese na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo změna amerických bezpečnostních priorit netýkaly. Na úterní bezpečnostní konferenci v Plzni apeloval na to, aby zejména politické vedení země, ale i celá společnost skladli na modernizaci armády a obecně obrany schopnost větší důraz. Souhlasíte s ním?
1: Ano, a dokonce tady je soulad mezi opozicí, která by ráda zvyšovala vládou. Tady je vlastně docela jako soulad a já se proto vlastně divím tomu, že je to tak jako velké téma. Já si myslím, že je tady soulad uvnitř, a teoreticky je tady jasný, řekněme, tlak těch, co to plní navenek. Jo? A když se podíváte na sever od nás, na Polsko, tak tam skutečně neřeší nějaké desetinky procenta. Tam na obranu dávají mezi 4-5% každý rok. Ale i země jako třeba Maďarsko jsou na tom lépe než my rozhodně. A jsou kredibilnější, protože už to dělají delší dobu. Slovensko někdy pod tu hranici 2% padne. Jo? A to je nějaká situace, která podle mého názoru vyústí v to, co má být. A to je, že když máte nějaké bezpečnostní záruky, které jsou sdílené mezi spojenci, tak na ně přispíváte tak, abyste nebyl černým pasažérem.
0: Pro Seznam zprávy jste řekl, že v obranných schopnostech patříme k nejhorším v NATO.
1: Ano.
0: Proč?
1: No to není otázka na mě, proč.
0: Abyste vysvětlil, v čem je to špatné.
1: Tak spojenci vyhodnocují na takzvaných bilaterálních jednáních, jak každý plní a vydávají k tomu nějaký výrok, což je jediný moment, kdy se v alianci nerozhoduje plným konsenzem, protože ta kritizovaná země by s tím mohla třeba nesouhlasit. A bohužel prostě Česká republika, ač se nám obranné rozpočty dlouhodobě zvyšují, tak stále neplní takzvané capability target, tedy cíle rozvoje schopností, které aliance ve 40 cyklech zadává spojencům na základě konsenzu, aby fungoval systém kolektivní bezpečnosti a dělba práce v něm. A tam prostě bohužel pořád možná slyšíte už posledních 10 let o dobudování těžké brigády, slyšíte o potřebě logistiky a zabezpečení spojenců na našem území, ale ty schopnosti nevidíte stejně, jako je nevidím já a nevidí je ani ostatní spojenci. A je těžké přesvědčovat někoho, aby do té armády investoval, když se zvyšujícím se rozpočtem neroste výrazně procento plněných schopností.
0: V rozhovoru s Marií Baslovou v jejím podcastu jste bagatelizoval naši dosavadní pomoc Ukrajině. Poděkování soustejího prezidenta celému českému národu bylo tedy pouhou diplomatickou zdvořilostí?
1: Za prvé, čeští občané Ukrajině pomáhají neuvěřitelně a začalo to už hnedka po tom propuknutí té ruské agrese. Za druhé, Česká republika, a to jsou statistiky, prostě nepatří k lídrům. pomoci Ukrajině. A to je prosté konstatování faktů a v přepočtu na obyvatele jsme horší než Slováci. A to je jako taková docela zajímavá, jsme někde 25, 26 a třeba takové Japonsko je čtvrté.
0: A uměli jste v půl minutě odpovědět na to, jak by měla vypadat česká podpora Ukrajiny?
1: Ona vypadá tak, že my do toho nedáváme peníze. To je nějaká vládní jakoby, souhra a dáváme do toho riziko, které plyne z toho, že pomocí muniční iniciativy dokážeme sehnat munici po světě a s certifikátem konečného uživatele jí dodat Ukrajině. Za což je Ukrajina extrémně vděčná, protože munice je to, co vás každý den na té frontě chrání.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s budoucím vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči Alianci Jakubem Landovským. Děkuji za rozhovor.
1: Moc děkuji za pozvání. Krásný den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Už jste slyšeli Katy?
3: To je skvělá otázka.
2: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
3: Skvělý rétor.
2: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo.
5: Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud.
6: K tomu ho zavázal odvolací vrchní soud v Praze v červnu 2025.
7: Soudce Jan Šot otevřeně uvedl, že s rozsudkem nesouhlasí, ale musí se podřídit názoru vyšší instance.
8: Obhájce Naďové Josef Bartončík podal proti rozhodnutí odvolání k vrchnímu soudu.
9: Dalšího obžalovaného Andreje Babiše teď chrání imunita.
10: Babiš má imunitu, Naďová je vinná. Bylo v podstatě předem jasno. Tak proč o tom musel znovu rozhodovat soud? A jaký trest v kauze Čapí hnízdo hrozí premiérovi? Nezmění vláda trestní řád? Ptám se experta na trestní právo Tomáše Křivny z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek 7. května. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do Vinohradské 12. Vítám vás tady u nás u toho oválného červeného stolu.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Přijde mi to opravdu absurdní. Soudci myslí, že je paní Naďová nevinná a odsoudí.
10: To napsal po verdiktu Městského soudu v Praze nad europoslankyní Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že to je podle něj ostuda české justice, že to je skandální rozhodnutí a tak dále a tak dále. Ten tweet byl mnohem delší. Taky vám to přijde absurdní, že si soudce myslí, jsou nevinní nebo je nevinná a přesto toho člověka odsoudí?
11: No tak vyplývá to ze současného nějakého právního stavu, jak se vnímá role odvolacího soudu ve vztahu k soudu prvého stupně. Pokud to někdo vnímá jako absurdní, tak to samozřejmě absurdní může být. Pokud v tom hledá nějaké ratio, tak to vypadá trochu samozřejmě jinak. Pokud jde o teda tu situaci, kterou jsem nastínil, tak jde o to, že byť znění trestního řádu v tom konkrétním ustanovení, o které jde, platí nejméně od roku 1950 a ta praxe nějaká za tu dobu se vyvinula, tak po jednom z nálezů ústavního soudu, toho nálezu slavného z roku 2023, kde soudcem zpravodajem byl profesor Fenik, který je trestní odborník, tak se zdá, že ta praxe odvolacího soudu se vyvíjí i tím způsobem, že soud odvolací, pakliže provede dokazování takzvaným kontradiktorním způsobem, to znamená, že obě strany mají možnost se k provedenému důkazu vyjádřit, pokládat svědkům otázky a tak dále. Takže pak může ustálit ten skutkový stav jinak, než ho ustálil soud prvého stupně, nebo dokonce může přehodnotit důkazy, pokud je tedy zopakoval a provedl tímto způsobem.
10: Dokonce povinovat ten prvoinstanční soud, aby a pak rozhodl.
11: To je ten kámen úrazu, že tady to neslouží, to opakované dokazování k tomu, aby odhalil chybu soudu prvého stupně a řekl mu, udělal si logicky špatný úsudek, ale že mu dokáže říct, a já už nevidím žádné důkazy, které by bylo možné provést.
10: Tak.
11: Takže důkazy jsem zopakoval a proto říkám, že ten skutkový stav, z něhož budeš vycházet, je takový. Dříve ta závaznost, právní závaznost se spíše vázala k právním otázkám, že zavádí, že odvolací
10: jako
11: soud jako výklad. On mohl mít i výtky vůči hodnocení důkazu nebo skutkovém stavu, ale většinou označil tu vadu a řekl tomu soudu prvého stupně, tady je ta vada, udělej to znovu, podívej se na to jinýma očima ale nebylo to doposud tak, že by soud do prvého stupně nadiktoval v podstatě, jak má rozhodnout. To nadiktoval, jak má rozhodnout, ovšem platí pouze za situace, že u toho soudu prvého stupně, ke kterému se to vrací, nedojde ke změně toho skutkového stavu, například tím, že by se provádělo další dokazování.
10: Zjistili by se nové důkazy a tak dále, že byl by tam vývoj. Rozumím tomu, no, tak se ptám, jestli v tu chvíli, kdy to vrátil soudci Janu Šotovi odvolací soud s nějakým manuálem, zda měl Jan Šot na výběr, protože on řekl, poměrně silné prohlášení, tak jak se o tom mluví v justici.
3: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o jevině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem.
10: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, a znovu říkám, a přesto ji odsoudil.
3: Nicméně v odvolacím systému zásadně platí, že pravdu má odvolací soud.
10: Dostala tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun nepravomocně, tak zdali měl nakonec na výběr. Mohl udělat něco jiného?
11: No tak vždycky mohl, a to je otázka, co by to vyvolalo, ale za prvé, pokud doplňoval dokazování a to nic nezměnilo na závěrech, z kterých vycházel odvolací vrchní soud a držel lise tedy toho, co mu ten odvolací soud řekl, že má udělat, tak moc na výběr neměl. To znamená, on upřednostnil to hierarchické rozhodování a nechtěl jít do sporu s tím odvolacím soudem. Druhá možnost byla říct, já to takhle nerozhodnu, no, protože to, co udělal odvolací soud, není úplně v mantinelech nálezu ústavního soudu. Mm-hmm. Udělal tady takhle to jinak, předtím rozhodoval jinak, skrytě mě nutil, abych něco rozhodl jinak a tak dále. A mohl se tomu takzvaně vzepřít. Musel by to velice dobře odůvodnit, protože samozřejmě pokud se soud prvého stupně vzpírá soud nadřízenému, tak striktně vzato to může být i vnímáno jako kárné provinění toho soudce. Takže to je něco, co vyžaduje nejen odvahu, ale i ten argumentační potenciál, kterým by řekl, že není vázán, se necítí vázán tím názorem soudu odvolacího stěha z těch důvodů a jde takzvaně z kůži na trh.
10: A kárný postih by byl jaký? Pakliže by přišel v momentě, kdyby se vzepřel?
11: No takhle, jsou kární žalobci. To otázka, jestli vůbec kární žalobce by podal kárnou žalobu, což dejme tomu může být předseda nebo předsedkyně městského soudu, minister spravedlnosti, prostě omezený okruh těch kárných žalobců. A ty by to zažalovali před kárný senát a tam je škála toho, co se může tomu soudci stát od, řekněme, nějaký výtky až po odvolání z funkce nebo srážky z platu v různém procentu na různou dobu. To možný je, nebo by přišel funkci předsedy senátu.
10: To se teda ale nakonec nestalo, protože, jak říkáte, soudce Šot se nakonec podvolil tomu, co po něm chtěl odvolací soud. To znamená, že odsoudil Janu Naďovou za dotační podvod a poškození zájmu Evropské unie k těm trestům, o kterých jsem mluvil, nepravomocně, znovu zdůrazňuji. Nicméně rozhodl tak poměrně velmi rychle. To znamená, on už nic nepřezkoumával, prostě jenom vynesl verdikt, protože tu pravomoc přeci má.
11: Ano, já jsem z médií zachytil, že tam nějaké návrhy důkazu byly a že on je vyhodnotil, že pro posouzení té věci nemají význam a jako nadbytečné ten senát, vždycky je to rozhodnutí senátního. Ten senát rozhodl, že je neprovede, tudíž kromě, myslím, dvou nebo tří listinných důkazů, o kterých se mluvilo, které neměly asi potenciál změnit ten skutkový stav, tudíž zůstal ten stav takový, jaký mu nadiktoval ten soud odvolací. Samozřejmě, ono to vypadá velice divně, že ten soud odvolací používá ústa soudu prvého stupně, aby v podstatě vyhlásil rozsudek, protože právní úprava trestní řád nedovoluje odvolacímu soudu, aby v případě, kdy je někdo zproštěn obžaloby, aby rozhodl tak, že ho uzná vinným. Opačný případ možný je, jestliže je někdo uznán vinným a je podáno odvolání, odvolací soud může to rozhodnutí otočit a tu osobu zprostit obžaloby, ale naopak to prostě nejde, takže tady pak je ten soud prvého stupně takovou prodlouženou rukou, jak já říkám, použije soud prvého stupně k tomu, aby podepsal rozsudek soudu odvolacího.
10: Já připomenu, o co jde ve zkratce. Totiž loni v červnu už Vrchní soud v Praze vrátil k projednání věc tedy Městskému soudu v Praze s tím, že posouzení Senátu nemůže prý obstát, to posouzení toho Senátu Městského soudu v Praze.
13: Písmeno B trestního řádu se napadený rozsudek ruší v celém rozsahu.
10: Provedené dokazování podle odvolacího soudu neumožňuje jiný závěr, než že obžalovaní skutečně účelově prezentovali farmu Čapí hnízdo v tom dotačním řízení, o kterém se bavíme, jako malý podnik, ačkoliv si byli vědomi toho, že tato společnost ve skutečnosti kritéria malého podniku nesplňuje.
13: Odpověď na otázku číslo 1, kterou si sám nalézací soud položil, zda společnost Farma Čapí hnízdo AS byla vytvořena toliko účelově pro získání dotace, zní ano.
10: Jinými slovy, když to přeložím, že za dotací, 50 milionovou dotací, reálně stojí Agrofert, ačkoliv na ní neměl nárok. A Vrchní soud v Praze už loni argumentoval s tím, že zavazuje soud nižší instance k rozhodnutí. Tak k tomu soudu nakonec ale nemuselo vůbec dojít, ne? Už bylo jasno loni v červnu.
11: Ano, ale bohužel ta právní úprava jako neumožňuje jiný postup, než ten, že se to vrací soudu prvého stupně. Ten nemůže uznat nikoho v jiném formátu než v hlavním líčení, takže bylo třeba nařídit hlavní líčení. V momentě, kdy nařizujete hlavní líčení, musíte dát prostor stranám k návrhům dalších důkazů a musí to prostě projít tímto způsobem.
10: Vy jste zmiňoval, že tahle úprava, nebo to, že to je možné, platí od roku 2023 od nálezu ústavního soudu.
11: No, právní úprava je pořád stejná, ale vyvinul výklad, se ten výklad od toho roku 2023, že je jiný.
10: No dobře, a jak ústavní soud v roce 2023 přišel na to, že tohle je dobrý nápad?
11: Paradoxně zabýval se nějakým soudním pingpongem.
10: No.
11: Ale v opačné situaci, kdy soud druhého stupně nutil k odsouzení, aniž by si sám provedl důkazy, které byly rozhodné, aniž by sám ustálil ten skutkový stav, a pořád soudu prvého stupně to vracel a říkal, to není dobře, to není dobře, a podprahově skrytě ho vlastně nutil, aby ten verdikt otočil, aniž by u něj proběhlo jakékoliv dokazování. Takže paradoxně, ten nález byl takovej, že ty soudy porušily ty práva toho obviněného tím, že soud prvého stupně ho uznal vinným jen proto, že ho k tomu dotlačil soud druhého stupně. Ale zároveň tam rozvíjí teorii, že přeci právní úprava z ústavně právního hlediska, nebrání tomu, aby odvolací soudci provedl dokazování sám, ano, ustálil skutkový stav a zavázal soud prvého stupně k nějakému rozhodnutí. Takže je to výklad, který do té doby, který já jsem se s ním takto nesetkal, ale je vidět, že minimálně část odvolacích senátů si ho osvojila. Nejde jenom o tento případ označovaný jako kauza Babiš, ale i v jiných věcech skutečně je to pro odvolací soud nástroj, jak si vynutit jednoduše rozhodnutí na soudu prvého stupně. Dokonce vydávám v odvolání státních zástupců, že už tam přímo píšou, aby když to bude vracet soudu prvého stupně, tak aby ho zavázal vlastně tím, aby ten soud prvého stupně uznal vinným toho obžalovaného, který byl prvostupně.
10: Takže se to běžně děje?
11: Dneska si myslím, že už s tím už se to tak rozkřiklo, že jo, s tím umí státní zástupci nakládat v rámci svých odvolání a některé senáty na to slyší.
10: Bavíme se o ústavním pořádku, protože na to se odkazoval ústavní, ano, soud, že to nebrání ústavnímu pořádku, aby prostě ten odvolací soud nebo ten soud vyšší instance úkoloval ten soud nižší instance, aby třeba obžalovaného uznal vinným určitým trestným činem. Nicméně ústavní soud, pokud to čtu dobře, nenakazuje rozhodnout tak, jak naznal soud vyšší instance bez výhrad. Vy jste sám říkal, že pokud se tam změní ta skutková podstata nebo se najdou ty nové důkazy a tak dále, ale nesmí to být prý účelové. Kdo to posoudí, že to není účelové?
11: To, co zmiňujete vy, je otázka, že se může i soud prvého stupně jaksi zepřít, ale nemůže, ano, to udělat tím způsobem, že provede důkaz jen proto, že provedl důkaz, aby se mohl zepřít, jestli mi rozumíte.
10: Já vám rozumím a rozumím tomu úplně správně, ale ptám se, kdo posoudí to, že ten důkaz ne...
11: No samozřejmě, že zase v instančně, to znamená zase ten odvolací soud eventuálně.
10: Takže skutečně ale ten soud nižší instance opravdu ale nemá mnoho možností, jak se vzepřít.
11: Nemá.
10: A je to správně? Není potom to dvojinstanční řízení vlastně bezpředmětné?
14: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox.
10: Takhle o tom mluví advokát Jany Naďové Josef Bartončík, když to vztáhnu zpátky k té kauze.
14: Si myslím, že toto je v podstatě destrukce demokratického právního státu.
11: Určitě, když teď například soud prvého stupně, ten městský soud, vyhověl tomu, co chtěl odvolací soud, tak následné odvolání už v celku moc nedává prostoru pro to, aby se ta situace změnila. Mm-hmm. Leda zase, že byste v tom odvolání přišel s nějakými novými důkazy, protože i v odvolacím řízení jsou přípustná takzvaná nova. To znamená, můžou to být nové skutečnosti, nové důkazy, které musí ten odvolací soud vzít v potaz. Pokud nic takového nebude, nebo to bude nadbytečné, účelové, tak odvolací soud samozřejmě zamítne odvolání a fakticky je to takový jako zbytečný taneček kolem, nebo tě lze předpokládat, že to odvolací soud udělá. A pak už máte k dispozici jen mimořádné opravné prostředky, jakým je dovolání nebo stížnost pro porušení zákona ze strany ministra spravedlnosti. A následně už jen ta ústavní stížnost, protože také se může stát, že i tady ten nález ústavního soudu je nálezem tří soudců.
15: Ano.
11: Je tří soudců. A může být jiný senát ústavního soudu, který nebude sdílet tuto filozofii a předloží tu věc plénu ústavního soudu a to plénum samozřejmě může ten nález překonat.
15: Máte pocit, že v očích veřejnosti je to pochopitelné a že to, jak to v justici takto funguje, že to třeba nepodrývá důvěru v ní?
11: Pochopitelné. Hledáme model, který zabrání soudnímu pingpongu. Hledáme model, aby se nestávalo, že odvolací soud to vrací soudu prvého stupně, protože sám nemá možnost uznat obžalovaného vinným a soud prvého stupně neustále osprošťuje. Takže je otázkou, jestli třeba po 5-6 takovýchhle kolech, co to vlastně je, jestli to spravedlnost je nebo není. Hmm. Takže tady je to jeden ze způsobů řešení. Jiný způsob řešení je takový, jak se navrhoval v rámci návrhu nového trestního řádu, ve kterém se navrhovalo, že by soud odvolací mohl dokonce ten rozsudek otočit z toho zprošťujícího udělat odsuzující, s tím, že by se otevřel ještě další stupeň, to znamená, že to dovolání by bylo možné podat z daleko širších důvodů, když ten, a vlastně by se ten dovolací soud pasoval do role soudu odvolacího, aby jakoby ta dvojinstančnost nebyla iluzorní a zůstala tam, a aby ten nejvyšší soud se zase na to podíval jinýma očima, když je tam takový rozpor mezi soudem prvého a druhého stupně.
15: Protože teďka ten druhý stupeň zase v tom konkrétním případě musel to rozhodnutí toho prvoinstančního soudu vlastně zrušit a vrátit mu to. Nemohl to změnit, prostě nemohl to obrátit.
11: Ano, tak, přesně, jak tak, přesně tak.
15: No a nakonec na to se nekývilo, protože?
11: Na celá ta rekodifikace spadla pod stůl kvůli tomu, že samozřejmě ten proces je dost složitý z toho důvodu, že tam hrají proti sobě zájmy stran, je to právě řízený konflikt, na jedné straně státní zástupce, na druhé straně obžalovaný, zastoupený třeba advokátem, soud a všichni chtějí ten proces nějakým způsobem mít uspořádaný tak, aby vyhovoval tomu či onomu. No a prostě se nenašel takový způsob konsenzu, aby celkově to, co bylo předloženo, vyhovovalo všem stranám. A když se to nepodařilo, tak to samozřejmě spadlo pod stůl. Nyní se nepracuje na novém trestním řádu, pouze na modernizaci trestního řádu, tak aby třeba v některých těch ustanoveních odpovídal nějaký trendům, ale to je zase na jinou debatu.
15: My se tu bavíme o větvi kauzy Čapí hnízdo, v níž byla obžalovaná Jana Naďová, ta, která měla administrovat tu žádost o dotaci europoslankyně Jana Naďová, která měla imunitu, nicméně Evropský parlament jí té imunity zbavil, aby byla vydána k trestnímu stíhání, což se netýká Andreje Babiše, u něj ta imunita, poslanecká imunita z České poslanecké sněmovny platí, proto soud už před časem vyčlenil tu část kauzy k samostatnému projednávání. Chápu správně, že když soud teď rozhodl nějak ve větvi kauzy Čapí hnízdo v případu Jany Naďové, že úplně identicky by vlastně rozhodl v případě Andreje Babiše, kdyby tu imunitu neměl a v případě, že jí mít nebude, takže tak rozhodne?
11: Tak je to hypotetická otázka, protože samozřejmě ta vina se prokazuje ve vztahu ke každé jako osobě zvlášť. Lze předpokládat, vycházet, že kdyby tam dneska seděl vedle ní, že ten rozsudek bude nepříznivý i pro něj. Ale ten běh času, který bude, může znamenat, že v mezitím rozhodne nějak odvolací soud, nejvyšší soud, ústavní soud, že se objeví nové skutečnosti, nové důkazy, a vůči panu premiérovi teď trestní řízení neběží, to trestní stíhání přerušené a až to důvod přerušení odpadne a bude se v tom trestním stíhání pokračovat, tak ta situace důkazní a skutková, ale i právní, může být úplně jiná. Čili říkat, že vlastně dneska už je jasné, jak dopadne Andrej Babiš za x let, no jasné to není. To otázku si musíme položit za x let a vycházet z toho, co v tu chvíli bude na stole.
15: Jak Andrej Babiš, tak Jana Nagyová, nutno zmínit, tvrdí, že nic nezákonného neudělali. To by tady mělo zaznít. Ale, a znovu se ptám na to, až to trestní stíhání nebude přerušené, až to bude pokračovat, až pan Babiš nebude mít imunitu, tak jak to pak bude? A nenutně hypoteticky se teď ptám, totiž Seznam Zprávy tento týden napsali, že už vzniká na ministerstvu spravedlnosti plán, jak vymyslet, že by závazek vůči soudu vyšší instance neexistoval. Že by vlastně odvolací soud, nebo ten druhoinstanční soud, nemohl úkolovat ten prvoinstanční a tím pádem by možná i v tomto případě potom ten pražský městský soud nemusel rozhodovat tak, jak mu řekl pražský vrchní soud. To by se týkalo i té kauzy Čapí hnízdo, byť právě probíhá?
11: Tak tady je třeba si říct, že změna trestního řádu má tak nějakou takzvanou časovou působnost a že procesní úkony se vždycky konají podle trestního řádu, který je účinný v době, kdy se ten konkrétní úkon koná. To znamená, že doposavat je ta právní úprava taková, jaká je, a všechny úkony byly v souladu s ní. Pokud by byla nová právní úprava, tak zpětně na to, co se stalo, vztáhnout ji nelze, ale vztáhla by se na eventuální rozhodnutí odvolacího soudu po nabytí účinnosti té novely. Za předpokladu, že by ta novela sama neměla nějaké přechodné ustanovení, které by třeba odložilo tu nějakým způsobem tu účinnost, nebo respektive řeklo, že se to vztahuje ještě na nějaké budoucí minulé případy, to přechodné ustanovení v tom základním pravidlu, které jsem říkal, že se vždy postupuje podle zákona účinného v době, kdy se to řízení koná, může tím přechodným ustanovením být pozměněno. Pokud ne, tak to je tak, jako říkám, to znamená úkony, které už proběhly, byly v souladu s trestním řádem, ten pokyn byl, soud se jim bude muset řídit, i když by pozdější trestní řád řekl, že odvolací soud toto učinit nemůže.
15: Druhá věc, která mě k tomu napadá, je, a ministerstvo spravedlnosti podle Seznam Zpráv tvrdí, že to vychází, tahle případná úprava z iniciativy obhájců, jestli by to nebylo proti tomu nálezu ústavního soudu. Žádný jiný v tuhle chvíli nemáme. Já vím, že jste říkal, že můžou přijít další, jak můžou to ještě víc zašmodrchat.
11: No, ale to byste musel víc z toho, že by ta změněná právní úprava jako taková byla protiústavní. A to si nejsem jistý, protože jak si základní lidská práva a svobody vždycky svědčí pouze tomu obviněnému, nikoli v tomu státu, první moment, z čehož se odvíjí nějaké prostě konsekvence například toho, že dokonce může být i právní úprava, kde státní zástupce nemá právo odvolání a obviněný ho má, protože dvojinstančnost je zaručena jako dodatkem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ale stahuje se těm, které chrání. A ten nechrání stát. Takže dokonce si lze představit takovou úpravu, že by bylo možné stanovit, že když bude osoba zproštěná, obžaloby zproštěna viny, takže státní zástupce nemá ani právo odvolání. A když to funguje v jiných státech v nějakém rozsahu, mohlo by to teoreticky fungovat u nás. Čili říct, že úprava, která se chystá, bude v rozporu s tím nálezem. Ona může být v rozporu s tím nálezem jako retrospektivně, ale to neznamená, že ty nové nálezy nebudou respektovat tu novou právní úpravu, protože něco je otázka zákonodárce, co jak stanoví, a pokud to, co stanoví zákonodárce, není v rozporu ústavním pořádkem, tak pak do toho ani ústavní soud nezasahuje.
15: Tak a konec konců tu protiústavnost by zase posuzoval ústavní soud, ano. Takže jsme v začarovaném kruhu. Tak jo, moc díky, že jsme se o tom mohli společně o těch právních otázkách bavit.
11: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Tomáš Křivna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a dneska jsme spolu mluvili o verdiktu v kauze Čapí hnízdo a hlavně o právních otázkách, které v té souvislosti vyvstávají. Určitě to nebylo naposledy, co tuhle věc řešíme. Připomínám, že v pátek je volno, takže Vinohradská 12 si dává pauzu, ale pro sobotu to už neplatí. V sobotu vychází další díl naší speciální série Kati. Tentokrát se zaměříme na Alexandra Lukašenka a opět u toho se mnou bude politolog Jaroslav Bílek. Jinak všechny epizody Katu najdete v podcastových aplikacích nebo na webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou v sobotu.
4: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
16: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Měnová politika je nástroj, který centrální banka používá k tomu, aby zajišťovala nízkou, stabilní a tím i předvídatelnou inflaci. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle, což se jí někdy daří více a někdy méně. A k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje a nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Proces, kterým centrální banka skrze úrokové sazby výši inflace ovlivňuje, popisuje ekonom Michal Skořepa.
17: Představme si svět, kde je inflace příliš vysoká, centrální banka chce tu inflaci snížit, tak zvýší tu svou základní úrokovou sazbu. Banky zvednou úrokové sazby na úvěrech, naopak zvednou, nebo by měly aspoň zvednout úrokové sazby i na vkladech. A teď přichází ten druhý krok, to znamená, jakmile jsou dražší úvěry, ať už pro firmy nebo pro domácnosti, tak firmy a domácnosti míň si půjčují, to znamená, mají míň peněz na to, aby si něco vůbec kupovali. A naopak, pokud jsou vyšší vkladové sazby, tak zase domácnosti a případně i firmy, pokud mají nějaké peníze, kde váhají, jestli to utratí nebo ne, tak je větší šance, že ty peníze uloží do bank. To znamená, zkrátka v rukou té agregátní české poptávky je méně peněz a tím pádem se méně nakupuje, tím pádem je menší tlak na prodejce, aby zvyšovali, aby zdražovali, naopak oni spíš by raději asi zlevnili, protože vidí, že ta poptávka vysychá. No a to potom vede k tomu, že ta inflace, my jsme na začátku začali předpokladem, že je vysoká, se začne snižovat.
4: A stejně to funguje naopak. Působení měnové politiky je ale, jak vyplývá z logiky věci, poměrně složité a proto nefunguje na trhu rychle. Dopady změn úrokových sazeb se v reálu projeví zhruba za rok a půl. Pokud chce banka reagovat na inflaci rychleji, má k dispozici ještě jeden nástroj, a to měnový kurz.
17: Pokud centrální banka je schopna ovlivnit výši směnného kurzu, tak to je jakýsi přepočítací poměr, přes který se okamžitě mění ceny všeho, co se dováží a vyváží, čili tam ten efekt je relativně rychlý a kratší, řekl bych. Je tam určitý problém u tohohle toho kanálu v tom smyslu, že kurz se samozřejmě týká jenom některých věcí, zejména teda zboží, dováženého, vyváženého. Netýká se už tolik služeb. Málo kdo z nás jezdí k holiči prostě někam do Rakouska. Služby právě jsou relativně dlouho imunní vůči tomu kurzu. Takže na jistou část ekonomiky to má velmi rychlý dopad a na jistou část ekonomiky to má naopak velmi pomalý dopad, takže celkově si myslím, že to zas tak velký rozdíl není.
4: V praxi se centrální banka vybírá, zda bude primárně řídit úrokové sazby a měnový kurz zůstane jen doplňkovou veličinou, tak je tomu u nás a ve většině vyspělých zemí Evropy, nebo jestli bude ovlivňovat především měnový kurz, což obvykle volí centrální banky v rozvojových zemích. Na to, jak moc by centrální banka měla zvyšovat nebo naopak snižovat úrokové sazby, v různých situacích panují mezi ekonomy různé názory. Centrální banka musí v každém konkrétním případě dobře zvážit, zda při zvyšování sazeb na miskách vah převáží ten pozitivní efekt, kterým je zkrocení problematické inflace, nebo už by sazby mohla zvýšit tak vysoko, že by to mohlo vážně ohrozit ekonomické zdraví firem a domácností. A podle toho musí svoji měnovou politiku co nejlépe nastavit.
16: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5%. Teroristé v centrálním Mali zabili asi 50 lidí, včetně civilistů ze dvou vesnic. Čeští hokejisté vyhráli na úvod švédských her nad domácím týmem 3-1. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháníky, večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. A sazba, od které se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila už rok. Podle guvernéra centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
19: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice, aby zůstal přiměřený.
18: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt letos podle ní vzroste o 2,5%, v únoru přitom čekala skoro 3% růst. Z bankomatu v pražských Kunraticích zloději ukradli zhruba 300 tisíc korun. Radiožurnálu to řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Podle ní si případ vzali na starost detektivové z prvního oddělení kraje. Hrdina dodal, že vyšetřovatelé teď žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
20: Scháníme svědky, kteří viděli mezi 2. a 5. hodinou ranní v okolí Kunratického nebo Krtského lesa kohokoliv na elektrokoloběžkách, aby tyto poznatky předali na tisíc 158.
18: Zloději bankomat odpálili pomocí výbušnin okolo 3:15 ráno. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Kriminalisté podezřelé zadrželi zhruba o týden později. Na 50 lidí, včetně civilistů, nepřežilo útok džihadistů na 2 vesnice v centrálním Mali. Agentura Reuters údery označila za nejkrvavější od dubna, kdy se teroristé spojili s tuarežskými separatisty. Ti chtějí na území severního Mali vytvořit vlastní stát. Povstalecká koalice bojuje proti vládnoucímu vojenskému režimu, který spolupracuje s Ruskem. Podle humanitární organizace Human Rights Watch při bojích mezi vládními vojsky a povstalci umírají především civilisté. V Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění potvrdila státní veterinární správa v nekomerčním Malochovu, potvrdil to jí mluvčí Petr Vorlíček.
21: Chovatel nahlásil postupný úhyn několika kusů drůbeže, z celkového počtu více než 140 kusů hrabavé drůbeže. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku. Protože se jedná o nekomerční malochov s více než 50 ptáky, byla okolo ohniska zřízena uzavřená pásma.
18: Mimořádná veterinární opatření v ochranných pásmech omezují například přesuny drůbeže a platí taky zákaz pořádání akcí, jako jsou burzy nebo výstavy ptactva. Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních malochovů. Nákaza se objevila taky v 9 komerčních chovech a v zooprahách. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách v Engholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. 2 góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Christian Reichl.
22: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
18: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem.
23: Uzavřené tunely v Praze a omezení na D1 u Kunic. V Praze jsou neprůjezdné části tunelu Blanka, konkrétně Brusnický a Davidský tunel. Kvůli údržbě a mytí se nedá projet v obou směrech a platit by to mělo až do 5 hodin ráno. Nejrychlejší náhradní trasa vede přes ulici Evropskou a na Vypichu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po dřívější nehodě 2 osobní auta v odstavném pruhu. Už je tam i odtahová služba, která může zasahovat do pravého pruhu, tak projíždějte obezřetně. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy zbystřete za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 54 mělo osobní auto poruchu a stojí v odstavném pruhu. Je neoznačené, jen bliká, tak ať vás nepřekvapí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den čekáme oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
16: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
24: Czech Radio. News in English. President Petr Pavel will meet next Tuesday in Bratislava with his Slovak and Austrian counterparts at a summit of the Slavko format. He will then travel to Romania for the Bucharest 9 summit. While in Slovakia, the president and his counterparts will discuss issues such as energy security. The Bucharest 9 countries will focus on preparations for the July summit of the North Atlantic Treaty Organization, including defense spending and support for Ukraine. All three newly accused persons have filed complaints against the decision to initiate criminal prosecution in the so-called Bitcoin case. The Supreme Public Prosecutor's Office will decide on them, but they have not yet been submitted to it. Radek Bartoš, deputy of the High Public Prosecutor's Office in Olomouc, told the Czech news agency today. Czech Foreign Minister Petr Macinka will meet his German counterpart Johann Wadephul in Berlin on Friday, the Czech Foreign Ministry informed the Czech news agency today. The Czech Foreign Minister has already visited Germany once since taking office. In February, he attended the Munich Security Conference. Weather. Friday is expected to be partly cloudy to cloudy, with skies initially becoming overcast in the north of Bohemia. Daytime highs will range from 16 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. A Sudeten-German association's plan to hold its first ever congress in Czechia later this month has become a hot-button political issue. Now the prime minister has joined the debate, warning that such a gathering could harm Czech-German relations. Ian Willoughby has more.
0: Herzlichen Glückwunsch und danke für euren großartigen Einsatz.
1: Last year, Sudeten German leader Bernd Posselt presented his association's Human Rights Award to Meeting Brno. It organizes marches aimed at fostering reconciliation with ethnic Germans forced out of Czechoslovakia after the war. Meeting Brno later invited the Sudetendeutsche Landsmannschaft to hold a congress in the Moravian capital, its first ever gathering in Czechia, and it's due to begin in 2 weeks' time. This has sparked anger among some Czech politicians, including Lower House Speaker Tomio Okamura of Freedom and Direct Democracy. On Wednesday, Prime Minister Andrej Babiš entered the fray, with the ANO leader saying many people in Czechia regarded the planned congress as a provocation and that it could even spark conflict.
2: We have discussed it with the German ambassador. Our strong hope is that this doesn't put a strain on our relations with Germany. We look to the future, and for us, Germany is strategically our strongest economic partner.
1: Previously, Mr. Babiš refused to address the issue at all. 3 months ago, he said after a meeting with the Premier of Bavaria, where many Sudeten Germans settled, that it was not a matter for the Czech government. More forthright have been former Czech presidents Václav Klaus and Miloš Zeman, who are among those incensed by the planned gathering. The latter called Sudeten Germans Hitler's fifth column and said it would be an insult to victims of Nazism if the Czechs actually allow it. Such outlooks are shared by some members of Mr. Babiš's coalition government, which this week tabled a lower house motion expressing the chamber's opposition to the gathering. In the end, a vote was not held on the matter. Nevertheless, MP Lukáš Vlček of the Mayor's Party summed up an opposition view.
5: Vládní většina nesmyslně přinesla.
2: The governing majority came out with a nonsensical notion. In doing so, they blocked all debate relating to important matters such as housing, the social sector, and the building permit system. In my view, this is nothing but a fig leaf for the problems of the coalition government. In the Czech Republic, if you have a lot of problems and scandals, you can cover them up with a Beneš decrees.
1: Decrees issued by President Edvard Beneš were the mechanism under which millions of ethnic Germans, most of them Sudeten Germans, were expelled from Czechoslovakia between 1945 and 1947. 80 years later, the expulsions are clearly still an issue that can inflame a certain section of the Czech political spectrum. But the Sudetendeutsche Landsmannschaft will evidently not be swayed by this hostility. In a statement on Wednesday, leader Bernd Posselt promised that its first ever congress on Czech soil will go ahead.
24: Ian Willoughby with that report. My name is Romana Grejcerová. Thank you for being with us.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Je rapidní růst inflace překvapením? Jak může stát bojovat proti vysokým cenám, zejména pohonných hmot? Čeká eurozónu recese? I o tom budeme mluvit. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes statistik a ekonom, bývalý rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Hindels. Dobrý den.
25: Dobrý den.
6: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
16: Jak to vidí?
6: Meziroční inflace v Česku letos v dubnu zrychlila na 2,5% z březnových 1,9. To se dalo čekat, ne?
3: No, je vidět, jak je ekonomie velmi pestrý obor, jak se to vlastně děje. Po každé, nic není opakovatelné, vždycky věci, které se staly, už se nikdy neopakují v té samé podobě. Před dvěma, třemi lety jsme měli energetickou krizi, vyšplhali jsme se s mírou inflace v roce 2022 na 15,1, v roce 2023 na 10,7, tak zaplať pánbu, už je to za námi. Teď se pořád někde točíme 2,5%, je pořád blízko inflačního cíle. Ty důvody jsou různé, ty projevy jsou různé. Já si možná teď dovolím takovou malou reminiscenci. Někdo to nazývá třetím ropným šokem, to, co se děje, protože příčina toho, co jste říkali, je vlastně to, co se děje na Blízkém východě nebo kolem Iránu. Ty reminiscence také nefungují, ta opakovatelnost těch věcí prostě nedává srovnání. V roce 73, když byla jomkypurská válka, tak samozřejmě se to okamžitě v říjnu 73 se to samozřejmě odrazilo na cenách ropy a tenkrát ropa zrostla z nějakých 3-4 dolarů. Ceny tenkrát 3-4 dolary, dneska kde jsme, zrostla na nějakých 12 dolarů. Potom byla ten druhý, a to byl první ropný šok, potom byl ten druhý ropný šok kolem roku 80-81 Irák, zase Irán, teda Irák, Irán, nástup islámského režimu v Iránu. Tenkrát ta ropa stoupla z nějakých 13-14 dolarů na 39-40, čili trojnásobek, to první byl skoro čtyřnásobek. Teď prožíváme jakési drama. Když se na to podíváte, tak jsme někdy možná včera už zase pod 100 dolary, možná dneska budeme nad 100 dolary, nevím, je to prostě nečitelné, ale ta záležitost je jenom v řádu jednotek procent. Ten rozdíl prostě je strašný, ten svět. Je vidět, jak se strašně změnil svět a jak se změnily okolnosti toho, jak vnímá svět tyhle ty problémy. Svět je dneska odolnější, neříkám, že odolný, je odolnější, dokázal se s tím víc vyrovnat, takže ten nárůst těch 2,5%, který se nám promítl do té naší malé země uprostřed Evropy, zase není nic dramatického. Já si pamatuju, když to začalo, to je vlastně zhruba 2 měsíce a kousek, 28. února, tak se objevovaly články, že ropa bude za 200 dolarů barel. Mně to přišlo jako neskutečná pitomoc, jestli to můžu říct takhle, protože ten systém nabídky a poptávky je dneska úplně jiný, než byl před těma 40-50 lety, o kterých jsem hovořil, protože je evidentně jasné, že prostě svět má i náhradní zdroje energie, výměnu energie, nějakou změnu v těch věcech, je lépe připraven, než byl před 50 lety a ta ropa, ať jak lítá, jak chce, tak se někam dostala, nevím, ke 130 dolarů nebo něco, ale že by se dostala ke 200, ale v těch lidech je taková ta nejistota, tak se objevily takové ty úvahy, třeba z řad odborníků, dostaneme se na 200 dolarů, zatím to tak není.
6: No, jak jste řekl, hlavním důvodem je růst cen pohonných hmot právě kvůli válce na Blízkém východě, ale vzhledem k tomu, že ten se promítá do nákladů výrobců postupně a se zpožděním, tak je asi jisté, že míra inflace dál poroste.
3: Hezké je to slovo zpoždění. Ono totiž, já jsem se díval do spotřebního koše. Nafta, kterou používáme v motorech, jako teď mluvím o domácnostech, tak váha ve spotřebním koši je 18 promile. Zhruba. Ona se každý rok mění, to znamená 1,8% je nafta. To znamená, jestli máte diesel, tak jste v tom koši necelými 2%. Jestli máte benzín, naturál, tak jste tam méně než 1,5, je to asi 1,3. Takže dohromady tahle dvě čísla v tom spotřebním koši dávají 3% plus minus. On se to každý rok trochu přepočítává, mění. Když si vemete, že vlastně přes všechny ty problémy, které jsou, tak ze své 100 koruny průměrné domácnosti utratíte jenom 3 koruny a že nemáte asi současně naftu i benzín, máte diesel nebo máte benzínový motor, tak utratíte vlastně jednotky korun. Tak ono se to do té inflace nemůže dostat, do té míry inflace tak rychle. Ale je pravda to, co jste říkal, to zpoždění. Teď se mluví o hnojivech, teď se bude mluvit o potravinovém řetězci, protože ta hnojiva, a jsme v jarním období, ta hnojiva prostě se budou nějakým způsobem promítat do toho, co se děje v potravinovém řetězci. A takhle to postupně postupuje nebo postupně kráčí k těm problémům. A to je ten rozdíl, o kterém jsem hovořil na začátku. Takhle to nefungovalo v tom roce 73 nebo 79, 80, 81. Tam ta situace byla úplně jiná. Ten svět byl daleko méně odolný, nebyl odolný, ale byl málo odolný, dneska je trošku odolnější oproti těm věcem.
7: No, pro zajímavost, proč nejvýrazněji stouply ceny alkoholických nápojů a tabáku, kde dubnová inflace je přes 5%?
3: No, to je vlastně zase taková zvláštní kategorie, to určitě nesouvisí moc s tím, co se děje. To asi nebude hrát žádnou roli, ale prostě to jsou takové ty výkyvy, které ve spotřebním koši nebo v té míře inflace jsou. Oni nám trošku začali zlevňovat potraviny, takže to původně totiž ty věci, které se dneska jmenují potraviny a nealkoholické nápoje, tak do roku 2001 byly v jednom koši s těmi alkoholickými nápoji. Takže to byl jedna komodita, jedna položka toho spotřebního koše. Těch zhruba posledních 25 let jsou tyhle dvě věci od sebe odděleny. Ten důvod je velmi jednoduchý, protože podle míry inflace se dělají různé valorizační kroky. Valorizují se důchody, dávají se dávky na domácnosti, které nestačí příjmově a podobně. A samozřejmě ta vyšší spotřeba alkoholu potom vedla k tomu, že by se tím způsobem vlastně valorizovaly třeba důchody rychleji, protože víc pijeme alkoholu. Tak proto Evropská unie, to už je těch 25 let, myslím, že to bylo v roce 2001, přistoupila na ten 12, ten spotřební koš má 12 komodit a ona oddělila od sebe položku číslo 1 nebo komoditu číslo 1, to jsou potraviny a ne alkoholické nápoje a

0: ekonomický proces a ty vlastní ekonomické zákonitosti. A druhá věc je důvěra v ekonomiku, klid v té ekonomice. Je samozřejmě pravda, že panika jakékoliv takovéhle jakoby zprávy, které ještě, že Evropa bude stát $200, že míra inflace se dostane znova na dvoucifernou hodnotu nebo 9% nebo někam, tak to samozřejmě zanáší neklid do chování spotřebitelů. To spotřebitelské chování vaše, moje nebo to průměrné má takový zvláštní efekt, který je posunem vždycky. Když se něco v ekonomii začne dít špatného, tak lidé to ještě nedělají, nepociťují, nebrzdí svoji spotřebu. Potom se ta spotřeba jako první vlastně dostane hluboko pod tlak, to znamená, že se vlastně zpomalí hospodářství. Potom se tomu hospodářství začne dařit lépe, protože se vyvíjí v cyklech, to je standardní věc, ale domácnosti reagují se zpožděním, které bývá 3 až 6 měsíců. Takže i kdyby třeba teďko došlo k nějakým jiným mechanismům, řekněme fungování ropy, potravinového řetězce a podobně, tak domácnosti na to v plném rozsahu zareaguje s nějakým zpožděním. Že by se během, teď nevím, co jste říkal, za půl roku nebo za rok,
1: do roka,
0: že by se ta inflace dostala pod dvoucifernou hodnotu, někam na 9 nebo možná 10%, se mně moc nezdá, protože abstrahuji o to, že vůbec nevím, co se v Iránu bude dít, to neví v tuhle chvíli vůbec nikdo. Ale ta reakce toho trhu je dneska už úplně jiná. Znova se vracím k tomu srovnání s těmi 70. lety. Ten svět se strašně změnil, je víc propojený a to jsou všechno důsledky, že ty reakce jsou jiné.
1: Dá se očekávat nějaká reakce České národní banky, že by třeba už dnes kvůli vyšší inflaci zvýšila úrokové sazby? Čeká se zasedání bankovní rady.
0: Nikdy člověk si nemá být ničím úplně jist, ale já jsem si téměř jist, že dneska určitě bankovní rada žádnou změnu neudělá. To číslo, které jste jmenovali ze včerejška, z 9 hodin ráno, je to předběžný odhad míry inflace meziroční 2,5%. Já si myslím, že banka je v komfortní situaci, my máme dost robustní tu ekonomiku v současné době a dostatečně odolnou vůči těmhle věcem. Navíc ten posun není nějak dramatický. Měsíc předtím jsme měli meziroční růst 1,9, teď jste citoval včerejšek 2,5. To jsme pořád blízko inflačního cíle. Já si myslím, že bankovní rada neudělá dneska vůbec nic a nechá tu sazbu, jak je už je to možná rok a půl, když se neměnila nebo tak nějak. Otázka, jaký bude další vývoj, ta bankovní rada bude znova zasedat zhruba za 6 týdnů, tak otázka, jestli bude nějaký vývoj, ale já moc nevěřím tomu, že by se nějak výrazně změnil oproti dnešku a dneska bankovní rada neudělá žádnou změnu.
1: Jak se na ceně pohonných hmot projevují státní zásahy, zejména určování maximální výše marží a stanovování cenového stropu nafty a benzínu?
0: Já myslím, že tohle moc nefunguje. Tohle už jsme zažili několikrát v minulosti, měli se spotřební daně, neměli se spotřební daně na alkoholu, jste se na to před chvílinkou ptal, měnili se i spotřební daně. Víc na to působí daň z přidané hodnoty. Kdybyste, jak to dělají Poláci jsou v tomhle mnohem pružnější, Poláci rovnou sahají na daň z přidané hodnoty, Němci to udělali taky. To zastropování dobře drží nás dneska na nějakých 44 korunách plus minus. Teď asi přes víkend, až se dneska stanoví ta nová hodnota na ty, teď jsou svátky 3 dny, 4 dny, tak si myslím, že bude nižší, protože včera ropa poklesla poměrně výrazně po tom, že existují nějaké náznaky, že americká administrativa, iránská administrativa vedou nějaká jednání, o kterých nevíme nic, tak si myslím, že se ta ropa dostane, nebo to zabrždění se dostane níž, ale obecně tohle ty zásahy v ekonomii úplně dobře nefungují. Ono se obvykle třeba i snížení spotřební daně se obvykle rychle rozpustí prostě v tom mechanismu cenotvorby a mechanismu spotřeby a nabídky a poptávky, tak si myslím, že to je to spíš takový uklidňující prvek, který možná na druhé straně vadí těm pumpařům trošku některým, co měli nižší ceny, ale velký vliv to na tohle nemá. Je to spíš taková snaha, vidíte, že každý Němci k tomu přistoupili jinak, Poláci k tomu přistoupili jinak, Slováci udělali dvoje ceny. Už z toho je vidět, že neexistuje univerzální návod, jak si s tímhletím poradit. Bohužel zažíváme tyhle situace.
1: Hostem pořadu Jak to vidí je profesor ekonomie Richard Hindls.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Růst ekonomiky Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně upravených údajů zpomalil na 0,1%. Hrozí v eurozóně recese, jak varoval guvernér řecké centrální banky Yannis Stournaras?
0: No, Tak já jsem takový spíš optimisticky naladěný člověk v těchto věcech. Já jsem

0: Tím, že úplně ne. Máme prostě určitou, řekněme, takovou situaci, která trvá už rok, nejdřív to začalo kolem těch cel ve Spojených státech, to už je vlastně možná víc než rok, nebo rok a kousek. Teď se do toho přidal Irák, Izrael, Spojené státy. Irán a Spojené státy, děkuju. Tak z tohohle pohledu ten svět je trošku atakován, zpomalil ten růst, ale pořád je to růst. Když si vzpomeneme o nějaké 3-4 roky zpátky na to postcovidové období, období energetické krize, období krize těch dodavatelských řetězců, čipy, tam ta situace byla asi horší, než je dneska. A to zpomalení, které pořád je někde kolem 1% růstu, u nás je to dokonce víc, my jsme na 2% zhruba toho růstu hrubého domácího produktu, a to jsou čísla, která bychom před 3-4 lety brali. Tak, že by došlo k recesi, a pořád je to růst, ale že by došlo k recesi, já to nechci opakovat, že nevíme, co se v tom Hormuzu v tuhle chvíli vyjednává, o tom nic nevíme, tam jsou ty příčiny toho zla, ale ta ekonomika trošku zpomalila, ona Evropa je takový chudší příbuzný, ona tahá za kratší konec, to je prostě si potřeba říct, dneska ty hlavní majáky v ekonomice jsou Spojené státy a Čína, to tak prostě je. Evropa se trošku trápí vlastními problémy, přebujelou administrativou, určitě bych řekl, že není dneska tím hlavním hráčem, ten prostor, který má, je velký, je to několik set milionů obyvatel, ale ty problémy v Evropě jsou a myslím si, že nejsou řešeny tak spolehlivě, jako je třeba řeší Spojené státy nebo Čína. Čínská ekonomika se znovu dává, zdá se, do pohybu. Ona asi umí dobře těžit z těch problémů, které svět dneska má. Spojené státy jsou v takové zvláštní situaci, taky jim růst pomalil poměrně výrazně hrubého domácího produktu podle toho posledního odhadu, ale do recese si myslím, že to má ještě furt daleko. Na druhé straně je potřeba objektivně říct, že ekonomický cyklus existoval, existuje, existovat bude, takže se někde nějaká taková krize objeví, ale teď si myslím, že to není ten příklad.
1: No, průměrná cena benzínu ve Spojených státech poprvé za téměř 4 roky překročila 4,5 dolarů za galon, to je asi 25 korun za litr, což pro nás by bylo fajn, ale Američani se z toho hroutí. Co to pro ně fakticky znamená?
0: Lidi vnímají ty věci rozdílově. Oni je moc nezajímá, že u nás stojí benzín 20 korun víc a teď nechme paritu kupní síly a kupní sílu našeho obyvatelstva, amerického obyvatelstva. Lidé vnímají tyhle ty věci jako změnu. Když byla třeba u nás výrazná míra inflace, už jsem tady o tom hovořil, 15% a potom 10% před těmi, řekněme, 3 lety, lidé nevnímají to, jak ta inflace se projevuje v procentech. Lidé moc nepřemýšlí o tom, co je to Las Piresův index a co to je meziroční změna míry inflace. To takhle to lidi neberou. Lidi to berou podle čísel na regálech, nebo čísel, vy jste se ptal, na stojanech. Lidi vnímají ta čísla absolutně a nepřemýšlí o tom, jak ta míra inflace je spočítaná, kdo ji počítá, jak ji počítá. A z tohohle pohledu prostě ten posun, který je v Americe výrazný, tak to číslo, které se dneska objeví na stojanech, je pro ty lidi nepříjemné. Oni to berou takhle a teprve druhotně podvědomě si říkají, zatím nějaká politika, nebo on to někdo spočítal. Jo? Takže já si myslím, že v lidech je spíš to takové podprahové vnímání těchto věcí.
1: Vy jste o tom mluvil, že cena ropy včera padala dolů. Můžeme věřit Donaldu Trumpovi, právě pamětliv toho, co jste řekl, že vůbec nevíme, co se tam děje, že dohoda o ukončení války s Íránem je na dohled?
0: No, já nevím, kolikrát teď v posledních 10 dnech třeba už se podobné výraky děli, že existuje nějaká jedna stránka z asi 12 prvky té dohody, nikdo ji, nebo já ji neviděl, vy jste ji neviděl, nikdo ji neuvidí z nás, obyčejných lidí. Co se tam děje ve skutečnosti, je velmi obtížné říct. Ve Spojených státech ty výroky administrativy přichází vlastně velmi často protichůdné, to bylo i kolem těch cel.
1: A promiňte, může v tom být záměr, že se takhle manipuluje trhy?
0: Já si myslím, že je to takový taková ta obchodní taktika vyjednávání. Já nasadím 100, abych dostal 50. Jo? To mně tak připadne, že v tom licitování v tom bude.
1: Já mířil spíš tomu, jestli se nespekuluje s tím, že Trump třeba řekne nějakou nečekanou informaci, když to řeknu eufemisticky.
0: No může to tak navenek působit, ale tohle nedokážu odhadnout, protože do hlavy těm lidem nevidíme, ale on je určitě tvrdý vyjednavač, neříkám, jestli je dobrý vyjednavač nebo špatný vyjednavač, ale je to jeho celoživotní mechanismus, kterým se asi řídil a byl s ním úspěšný, tak on prostě má tenhle ten způsob komunikace, on řekne, že jsme měli s tím produktivní rozhovor, druhý den vlastně to žádný výsledek nepřinese, tak z tohohle pohledu to určitě nějaká taktika je nestandardní. Já si právě myslím, že ta Evropa je na tomhle tom všem dost závislá, to bylo vidět s těmi cly před zhruba rokem a kousek nebo rokem. Nevím, jak to vnímá americká společnost, americká veřejnost, protože tam nežiju, neznám to, ale myslím si, že je to spíš nějaká taktika vyjednávání a může v tom být taky nějaká jistý stupeň emoce, to člověk těžko posoudí.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl ekonom, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Hindls. Děkuji za rozhovor.
0: Taky a hezký den.
1: Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Hosté zvučných jmen. Názory, které musí zaznít. Osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. K poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Tři americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti True Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se ale podle ní nic nestalo. Z dřívějšího vyjádření oblastního velitelství amerických sil vyplývá, že proti plavidlům iránské složky vyslaly rakety, drony a malé útočné čluny. Posádky torpédoborců palbu opětovaly a zasáhly řadu cílů na pobřeží průlivu. Teherán to označil za porušení příměří, ale Trump incident pro stanici ABC popsal jako přátelské poklepání a myslí si, že příměří vyhlášené 7. dubna stále platí. Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesly. Cenový strop na benzín je poprvé vyšší než u nafty. 1 litr čerpací stanice prodávají nejvýše za 44,42. To je o 10 haléřů méně než ve čtvrtek. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty stojí maximálně 44,15 oproti včerejšku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě dneška a víkendu platit i v pondělí. Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství, informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Radiožurnálu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daniel a advokát Karin Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. A německý turista vysoudil odškodnění téměř 1 000 eur v přepočtu přes 24 000 korun poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka. Ostatní rekreanti si je totiž takzvaně rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Fotbalový klub Bohemians dostal za výtrženosti fanoušků v ligovém derby se Spartou pokutu 450 000 korun. Uvedla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Je to třetí nejvyšší pokuta v historii české nejvyšší soutěže. A Bohemians platí za použití pyrotechniky, které vedlo k přerušení utkání. Fanoušci vršovického týmu se provinili taky vniknutím na hřiště nebo zasažením golmana Bohemians Tomáše Frývalda pyrotechnikou.
4: Stále uzavřené tunely v Praze a omezení na D1 u Kunic. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu dvě osobní auta. Místo je dobře označené, ale je to za zatáčkou ve stoupání, tak ať vás nepřekvapí. V Praze jsou neprůjezdné části tunelu Blanka, konkrétně Brusnický a Davidský tunel. Kvůli údržbě a mytí se nedá projet v obou směrech a platit by to mělo až do 5 hodin ráno. Nejrychlejší náhradní trasa vede přes ulice Evropskou a na Vypichu. A opatrně jeďte taky po silnici 13 z Chomutova do Mostu. U odbočky na Vrskmáni leží v jízdních pruzích sražená srna a překáží v provozu. Není vidět do poslední chvíle, tak dávejte velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: A během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3, a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů. Na severu Čech naměří kolem 12, na jihu Moravy až 23 stupňů a na horách naměří většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
5: Každý den slýcháš, co všechno bys měla zvládat a jak být tou nejlepší verzí sebe samé. Když je toho ale moc, ve většině z nás se dřív nebo později probouzí takzvaná mrcha z pekel, říká spoluautorka knihy Přetíženy a terapeutka ve výcviku Kateřina Trávníček a dodává, že někdy pomůže i jen bouchnout do stolu. Jak moc jsou ženy a muži přetíženy nároky současné společnosti a proč by děti měly občas zažít i frustraci? Dobrý den.
6: Dobrý den, moc vás zdravím.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
5: Kdo nebo co je mrcha z pekel?
6: Mrcha z pekel je taková instituce, kterou jsem vytvořila se svými sledujícími na Instagramu, když jsem mluvila o tom, že se občas projevuju jako mrcha z pekel. Když nemám přístup ke svým zdrojům, když nejsem opečovaná a když se hromadí strašně moc vjemů, které zažívám. A potom v jednu chvíli ten pohár přeteče a projeví se mrcha z pekel, obvykle dost špatným způsobem. Řev na děti nebo velká mrzutost, odporné diskuze s partnerem a podobně. A mrchu z pekel jsem vytvořila právě proto, že ta externalizace, to, že to dáme jako mimo nás, nám trošičku může pomoct s vinou. No a časem, když jsem se začala přetížením více zabývat, jsem zjistila, že je to oprávněné, že v nás ta mrcha z pekel je, že to je část naší osobnosti, která se projeví, když nám není dobře.
5: Jak často se probouzí u vás?
6: U mě to bývá teď tak dvakrát do týdne, kdy na sebe nejsem úplně hrdá a moje děti to především zažívají. To je právě blbé, že když jsme přetížené, tak to často odnáší ty nejbližší vztahy.
5: A mají to i muži nějakou mrchu z pekel v tom mužském podání?
6: Muži jsou daleko uzavřenější, pro ně pořád je to hodně nedostupné mluvit o emocích, takže je to prožívání jiné. My ženy aspoň sdílíme a to, že jsme zvyklé sdílet, občas znamená, že to sdílíme ven až moc a občas v té formě toho výbuchu. Ale určitě přetížením trpí i muži.
5: Dá se mrcha z pekel zastavit? A nebo je lepší ji nechat, aby vyplula na povrch a ten vztek ze sebe dostat?
6: Já myslím, že je hodně důležité poslouchat signály té mrchy z pekel, protože ona slouží k našemu dobru. Ona nese nějakou důležitou zprávu. Třeba dneska toho bylo fakt moc. Zasloužíme si třeba 5 minut ticha, nebo si zasloužíme vypít si teplou kávu, anebo třeba i zajít si na masáž. A ve chvíli, kdy začneme přijímat signály té mrchy z pekel a ty její zprávy překládat, porozumíme jim, tak ona se nemusí projevit v té plné síle. Ale zároveň pomáhá hodně vnímat svoje tělo. Já třeba mluvím i s dětmi, i s mužem o tom, že se možná objeví mrcha z pekel. Třeba když jsem hladová, že občas napíšu varovnou SMSku dopředu, že se vracím hladová nebo přetížená a že hrozí mrcha z pekel.
5: A co na to váš muž? Jak na to reaguje? Umí si s ní poradit?
6: Umí, když to čeká, je to pro něho lepší, protože samozřejmě to není pěkné. Když se ten ženský vztek projeví, tak to většinou není pěkné. Většinou vám nikdo nepůjde pogratulovat, že jste projevila svoje emoce, že jo? Takže je lepší varovat předem. Samozřejmě optimální je se o sebe dost postarat v předstihu, ale to, o čem mluvím, je, že to není jenom o nás, abychom se o sebe starali, protože my se staráme o všechny a všechno a ještě o sebe. Že to chce trošičku změnu systému, aby se taky někdo začal starat o nás a náš well-being.
5: Ve vašem podcastu vybízíte ženy, aby tu svou mrchu z pekel objímaly. Co přesně to znamená?
6: To znamená se dokola nesebe mrskat za to, že občas selžeme a projevíme se jinak, než bychom si přáli, protože jsme na sebe často hodně tvrdé A to obejmutí mrchy z pekel je výzva k soucitu sama se sebou. Protože když máme soucit sama se sebou, tak se i lépe zvládáme. Lépe zvládáme těžké situace, lépe regulujeme své emoce. Takže soucit vede k tomu, že je nám potom lépe i v těch vztazích.
7: Jak poznám, že jsem přetížená a že se to druhé já, moje, blíží, když se mi to třeba stává dost často, jsem schopná to rozpoznat?
6: Já myslím, že tělo velmi dobře signalizuje. Hodně často jeden z těch signálů bývají hodně zaťaté stoličky, když nás bolí čelistní svaly. Takže klidně si čas od času naladit na to, jestli nemáme hodně zaťaté svaly kolem čelistí pod ušima a případně si je promasírovat. A taky trapézy, to je takové to, jak jsme stažené a máme ramena u uší v nervozitě. A nebo to můžeme cítit i v břiše, jako takový korzet kolem spodních žeber.
7: Takže to není tak, že bych se přetížila v posilovně, ale jsem přetížena něčím jiným.
6: Je přetížený náš nervový systém.
7: Ne všechno se podle vás dá vyběhat a vymeditovat. Jak tedy naložit s tím, s čím si ani meditace nebo sport neporadí?
6: Já doporučuji malé změny. Tak jako o tom mluví třeba Atomové návyky kniha, že to hodně trendovalo tady tohle, že nepotřebujeme i teď začátkem roku dělat nějaké olbřímí předsevzetí, které neudržíme, ale dělat ty malé změny. Když se probudíme, tak se třeba vědomě jednou nadechnout, nebýt příliš ambiciozní, dělat ty změny postupně a navázat je na něco, právě třeba na čištění zubů nebo na pití kávy, nebo když jdeme na toaletu, tak to můžeme spojit s tím, že si vědomě nadechneme, vydechneme nebo protáhneme záda, abychom udělali nějaký tělesný vjem, protože my jsme reálně oproti dětem hodně odpojení od prožívání svých těl. Tomu se říká interocepce. To je schopnost, kterou my máme, ale jsme vedení k tomu ji potlačovat. Abychom nevnímali třeba v mateřství, že se nám chce čurat, protože nás to dítě nenechá jít se v klidu vyčurat.
7: A děti to vnímají tedy jinak? Děti to poznají dřív a umí si s tím poradit líp?
6: Oni to poznají, ale možná nám to neumí dát vědět, že jo? Typicky hladové dítě nám třeba nepřizná, že má hlad a místo toho hodí hysterák někde v samoobsluze na zemi. Ale děti mají to spojení s tělem přirozeně silnější.
7: Jenom takže to oni učí. To neumějí pojmenovat, ale cítí to lépe a my naopak to pojmenovat umíme, ale nechceme to přiznat.
6: Když to zrovna cítíme.
7: Vy říkáte, že někdy stačí bouchnout do stolu a že vztek bychom neměli potlačovat, ale máme ho nechat projevit se. Ano. Proč?
6: Zdravým způsobem ideálně. Je to proto, že vztek není negativní emoce, protože negativní emoce v podstatě neexistuje. Existují nelibé emoce. To znamená, že jsou nepříjemné pro nás anebo pro naše okolí, ale i ten vztek je super užitečný, protože je mobilizující. To znamená, že nás rozpohybuje k akci. A pokud my se cítíme v nějaké oblasti života těžce, tak potřebujeme udělat nějakou změnu. A právě vztek nám umožní si o tu změnu třeba říct anebo ji udělat.
7: Vy jste říkala, že muži tak neprožívají emoce jako ženy, ale má ten vztek u nich stejný terapeutický účinek jako u žen? Když vybouchnou vzteky, tak i jim se uleví?
6: To hodně záleží. Té nervové soustavě se může ulevit, protože ona upustí z toho přetížení. Ale potom tam záleží hodně, jak je ten člověk vedený sociálně, protože my ženy třeba potom se budeme ubíjet výčitkama, že jsme to nezvládli. Že jsme projevili vztek, protože třeba na mužský vztek je klasicky nahlíženo mnohem pozitivněji než na mužský vztek. Protože když muž je bouchne do stolu, tak je to borec, který umí si říct. A když ženská, tak je hysterka, že jo? Takže to nahlížení na to je sociálně jiné, na ty emoce.
7: Muži mají nevýhodu, že v jejich světě jsou emoce stigmatizovanější než v tom ženském.
6: Určitě.
7: Jak bychom měli my ženy s muži o jejich potřebách a emocích mluvit, aby se necítili nepatřičně, aby se necítili méně ceně, protože se to v jejich světě moc nenosí, mluvit o emocích.
6: Jo, teďka se mi vybavila situace s mým manželem, kdy se někdy vymluvil na to, že je muž a proto neumí mluvit o svých emocích. A byly u toho moje dvě děti a ty se mu za to vysmály, protože cítili tu absurditu, proč by muž neměl umět mluvit o svých emocích. Protože my máme ta těla relativně hodně stejná, zrovna co se týče emocí, akorát, že jsme společností tvarování jinak. Muži nesmí plakat, že jo? Nesmí projevit smutek. Ženy můžou. Ženy zase nesmí projevit vztek, ale za to můžou plakat. Jo? A tím pádem je pro muže velmi těžké mluvit o těžkých chvílích, protože se to týče týká toho smutku, který je vlastně u nich od malička potlačovaný těma větama typu velcí kluci nepláčou a podobně.
7: A jak může přijmout k tomu, aby přimět k tomu, aby dokázali o emocích mluvit, aby se nestyděli za to, že jim není dobře, že i oni můžou být přetížení, protože tlak společnosti je tady nejenom na ženy, ale i na muže. Muži většinou jsou ti, kteří mají živit rodinu, kteří mají být dobrými partnery, dobrými manželi, dobrými tatínky, tak jak to všechno mají zvládat a zároveň to ze sebe nevypustit. Tak jak tady s těmi muži máme mluvit, abychom u nich udrželi ten mužský element a necítili se oni těmi slabšími?
6: Myslím, že na to může pomoct koncept toho, že být zranitelný vlastně znamená být odvážný. Protože mluvit o svých vnitřních prožitcích vyžaduje nějaké emoční bezpečí v tom vztahu a odvahu. A když se to přerámuje jako odvaha, to mluvit o tom, jak já se cítím vevnitř, tak můžou mít větší chuť tohle sdílet. Plus mluvit o sobě v těch já výrocích, což už je takový ustálenější koncept, že mluvit o tom, že já se cítím nějak, jo, a ne, že ty děláš něco, co ve mně něco vyvolá. To jako ne, že by to bylo špatně formulováno, jo? Ale když se takhle učíme v tom začátku, tak mluvíme o tom, já jsem smutný, nebo mě je těžce.
7: Jak těžké to je v dnešní společnosti tenhle způsob života překonat, protože my to známe z dětství, že nás i mě učili, že kluci nebrečí, kluci si nemůžou dovolit být smutní. Je to v nás už od malička, tak jak to dnes, nebo jak to mají ti muži mojí generace v sobě zpracovat, aby byli schopni o těch emocích mluvit, protože ne každý je terapeut, ne každý doma umí mluvit se svým mužem tak, aby dokázal i ten muž říct, hele, já už nemůžu. Jsem přetížený, protože to přetížení se určitě týká všech. To určitě. Ty nároky dnešní doby jsou na všechny stejné. Tak jaký první krok by člověk měl udělat, aby toho muže přiměl k tomu, že i on dokáže o svých emocích mluvit a nějakým způsobem je zpracovávat?
6: Já se trochu bojím toho, abychom si my ženy nenaložili ještě to, abychom terapeutizovali své partnery, anebo otce a podobně.
7: Tak možná, aby se sami naučili terapeutizovat muži.
6: Jo. Možná zkusit se otevřít třeba před kamarádem, protože pravděpodobně zjistí, že ten kamarád řeší dost podobnou věc, jenom nikdy neměl tu odvahu to vnést do toho vztahu, aby nevypadal slabý.
7: Je pravda, že mezi muži se neřeší moc emoce. Mezi ženami ano, ale když jste v mužském světě, tak mě třeba můj partner říká, ty si všechno vyřeší se svými kamarádkami, já se o tom se svými kamarády nemusím bavit, já nemám tu potřebu. Já si říkám, opravdu nemáš tu potřebu, anebo nechceš?
6: No, já se obávám, že je to, že prostě nejsou zvyklí, že je to vlastně bezpečné o tom mluvit a že naopak je to velmi hřejivé potom to cítit to spojení nebo to přijetí.
7: Jak velkou část toho zpravidla ženského přetížení tvoří mentální zátěž, to, že muž se třeba podílí i na chodu domácnosti, ale od ženy očekává, že mu dá nějaký úkol, že prostě on to sám nevymyslí a čeká, že ta žena ho zaúkoluje.
6: To je obří část a to je fakt, jako kdyby zdarma si muži pronajímali nějaký mentální prostor v hlavách žen, kde my ženy si potom pamatujeme, kdy má tchýně narozeniny, jak se jmenují všichni lékaři a učitelé našich dětí a podobně. A muži potom opravdu nepotřebují, protože my jsme ty manažerky a koordinátorky. Až na to, že ta zátěž si opravdu bere svou daň, potom ve formě toho, že vybuchneme a muži se diví, proč jsme pořád tak nevrlé.
7: Není to trochu začarovaný kruh, když spousta žen má pocit, že bez nich ta domácnost nemůže fungovat, že se zhroutí a je pro ně obtížné dát důvěru partnerovi, že zvládne nakoupit nebo se postarat o dítě, tak netočíme se pořád dokola?
6: Jo, je to tak. Vy jste narazila na fenomén, kterému se říká gatekeeping, nebo strážení brány. A buď v mateřství, že, kdy to je maternal gatekeeping, ale ono to může být i v partnerství, i v domácnosti, kdy my máme pocit, že jsme opravdu nejlepší v tom, co děláme a těžko se nám to deleguje, protože ten standard kvality potom bude nejspíš nižší. A v tom je skvělé popustit otěže, protože to je cesta k tomu, jak to zvládnout. Takže naučit se delegovat s tím, že ten výsledek nemusí být dokonalý.
7: Říká terapeutka ve výcviku Kateřina Trávníček, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Kromě přetížených žen je vaše téma taky rodičovství. Vy jste teď mávala na svého chlapečka, kterého tu máte. Ano. Protože my to natáčíme i na video, tak aby diváci viděli a věděli, proč máváte, tak máte tu sebou dítě. Vy říkáte, že do rodičovství bychom měli pustit víc lehkosti. Kdy a proč padla na rodičovství tíha taková, že je potřeba trošku lehkosti do něj vnést?
6: Stalo se to hodně s příchodem internetu, tedy zásadně až po pádu železné opony, kdy se k nám začaly dostávat knihy ze zahraničí o výchově. A hodně šly hlavně z Ameriky, kde ten trend intenzivního mateřství už nějak byl a tam měl i smysl. Jo, to intenzivní mateřství znamená to, že my vkládáme velkou spoustu zdrojů do rodičovství. To znamená ekonomické zdroje, emoční zdroje a děláme z rodičovství něco, co je velkou součástí naší identity. V podstatě si vystavíme celý svět kolem toho, že jsme matky nebo otcové.
7: A
6: časy teda matky. Je to špatně z toho důvodu, že ty děti někdy z toho domova odlétnou a v tu chvíli se nám zboří svět a potom my budeme horko těžko hledat svou identitu. A proto často mámy, které se vrací po rodičovské, prochází takovou první formou krize, kde se znovu hledají. Protože pokud ty třeba 3 roky, někdy 6 a mnohem více let jsou doma s těmi dětmi a zapomenou, co je dělá jimi, třeba co jim dělalo radost, co milovali předtím, než se stali matkami, tak se jim potom ten život trošičku hůře začíná znovu žít v té práci a podobně, protože děti je potřebují čím dál méně a tím pádem se drolí ta role, která byla tak pracně vystavena a duševní zdraví se zhoršuje.
7: A muži otcové tohle nemají?
6: Nemají tak intenzivně, protože ačkoliv naštěstí trend aktivního otcovství je na vzestupu, tak pořád zůstávají většinou ti chlebodárci a většinou ty další role jim zůstávají. Často své koníčky kvůli rodičovství neopustí.
7: Co je základ zdravého a lehkého přístupu k dětem? Jak být dobrým rodičem a nezbláznit se?
6: Pro mě je to právě třeba pozitivní přístup k chybě. Vědět, že i já ty chyby dělat budu v rodičovství na svých dětech, protože moje první dítě je moje první dítě, ale druhé dítě je moje první druhé dítě. Jo? Taky nemám zkušenost tady s tímhletím. Takže nebýt na sebe zlá za to, že selháváme v té mateřské roli. Protože to je to, co ty děti vidí taky. A když uvidí, jak my jsme k sobě nelaskavé a jak se peskujeme, jaký máme ten vnitřní rozhovor, který se často projeví i navenek, že jo? Často řekneme něco takového, jako Ježíš, já jsem pako, nebo já jsem kráva a podobně. A ty děti to slyší. A potom to může být i jejich vnitřní dialog. Zatímco když k té chybě přistupujeme pozitivně, tak je dost velká šance, že se děti nebudou bát chybovat, což se jim asi v budoucnu bude hodně hodit.
7: Takže si říct, je tak, to se mi dneska nepovedlo, to je vlastně dobře.
6: Přesně tak, protože teď vím, jak to nedělat.
7: Rodiče by podle vás měli své děti i frustrovat a neplnit jim všechna přání. Frustrace je naprosto normální součást života. Veškeré učení probíhá díky ní. Je důležité děti učit, jak frustraci snášet, překonat a posunout se dál, místo toho, abychom je učili z ní utíkat. Vám se to doma daří s vašimi syny i občas i frustrovat a neplnit jim všechna přání?
6: Občas jo. Doma teď, když jsem tady v Praze, tak jsem se přistihla v hračkářství, takže nebudu ze sebe dělat nějakou ikonu. Ale ta frustrace spočívá spíš v tom povzbudit, aby překonali něco těžkého, do čeho se jim úplně nechce.
7: Tak to nám řekněte nějaký příklad, kdy naposledy jste svoje dítě cíleně frustrovala a čím?
6: Tak třeba na lyžích zrovna. Když chce lyžovat, ale potom zjistí, že je ten začátek poměrně těžký, že je to spousta padání a vstávání a sníh za rukavicema a podobně, tak zvědomovat dítěti, že to, co teď zažívá, je frustrace, že to chce mít a nejde mu to. To je to, jak to dokážeme snadno popsat komukoliv. Frustrace je pocit, který máme, když něco chceme a nemáme to. A je to potom samozřejmě komické, když to malinké dítě říká, že je frustrované, ale takhle se buduje ten emoční rejstřík. Jo? Tak znamená, že když je povzbudíme, tak oni potom mají pocit, že jsou kompetentní, což je jeden z nejpříjemnějších pocitů, co můžeme mít, že jsme schopní něco dokázat jako lidé.
7: A co znamená být zklamávající máma?
6: To je právě ta máma, která je natolik sebevědomá, že ví, že může to dítě zklamat a že se tím nezhorší jejich vztah. Že to dítě postupně si zvyšuje frustrační toleranci, kterou si potřebuje zvyšovat, aby mu bylo dobře v životě, protože my občas ty děti chráníme a nechceme je zklamat. Nechceme jim říct ne na další hračku nebo další výlet nebo cokoliv, co ty děti zrovna chtějí. A ve chvíli, kdy my jim to neřekneme, a oni třeba mají prudkou emoční reakci, třeba to nezvládnou, ale my jim ukážeme, že ten vztah stále držíme, že není pochroumaný jenom proto, že jsme je odmítli. A to znamená, že oni se naučí, že s tou frustrací umí být, spíš než aby se učili kompetenci, jak z té frustrace rychle uniknout.
7: Jak najít tu správnou rovnováhu, abychom z dítěte nevychovali frustrovanou trosku?
6: Musíme mluvit o přiměřené stresové zátěži. A já ráda rodiče vybízím k tomu, aby vnímali, že skutečně oni jsou odborníci na své děti. Že by viděli, kdyby to dítě začalo být skleslejší, nebo kdyby začalo o sobě mluvit nějak hodně negativně, a nebo kdyby ztrácelo zájem o chození do školy, nebo hůře spalo a podobně. To by nejspíš znamenalo, že tam nějaké stresory jsou už příliš vysoké na to, aby si s tím to dítko poradilo. A tam je potom možná dobré ubrat.
7: Co s dítětem dělá, když rodiči ujede nějaká nadávka nebo něco, co to dítě poníží a ten rodič to vlastně ani tak nemyslí, prostě to občas ujede.
6: Určitě.
7: Tak co s tím dělat?
6: Určitě, ujelo to i my teď nedávno, když jste se ptala, kdy se naposledy projevila mrcha z pekel, tak ze mě něco ošklivého vylítlo. A co je moc důležité, je, když my jako rodiče za to přijmeme zodpovědnost. To je ten moment, kdy to pro dítě může být hojivé, že vidí, že to bylo o nás, to, co se stalo, a ne o těch dětech, protože děti jsou přirozeně egocentrické a dělají spoustu věcí sami o sobě a mohli by si to dávat za vinu, že já vybuchuju. Takže pro mě je důležité tam přijít s tím, že to byla opravdu moje chyba a moje zodpovědnost se o sebe postarat tak, abych nemusela reagovat takhle hloupě.
7: A má se rodič omluvit?
6: S tím hodně souzním. Myslím, že rodiče by se měli omlouvat. A myslím, že málo kdo z naší generace to zažil, že by se rodiče omlouvali a přebírali odpovědnost za své chování.
7: Jaký vliv na děti, rodiče a vztahy mezi nimi mají digitální technologie?
6: Určitě veliké. To i výzkumy nám říkají, že když máme telefon položený třeba jenom na stole a nekoukáme na něho, tak už nejdeme do tak hlubokých rozhovorů. Já se snažím digitální technologie hodně omezovat, protože ještě neznáme jejich rizika. Teď se už objevují nějaké studie, které jasně hovoří o tom, že třeba v kojeneckém věku skutečně poškozují mozek, protože se neurální sítě vyvíjejí jiným způsobem, než by měly. Takže jsem zastánce toho to minimalizovat. Na druhou stranu může to být užitečný nástroj a občas posadit dítě k pohádce a vypít si teplé kafe je naprosto v pořádku.
7: Jak byste definovala respektující výchovu, která se teď čím dál častěji propaguje, ale zároveň je zdrojem různých nesvárů mezi generacemi, protože generace mých rodičů respektující výchovu berou jako něco, že ty necháš to dítě dělat, co chce. Tak kde jsou hranice?
6: Jo, z pohledu starší generace je respektující rodičovství spíš to bezhraniční. Tak oni si to představují, jak jste to popsala. A ono to tak skutečně z jejich pohledu je, protože to dřívější rodičovství bylo hodně direktivní. A tím pádem se to kyvadlo teď zhouplo na tu druhou stranu, kdy jsou ty hranice opravdu popuštěné a my potřebujeme hledat nějaký zdravý střed, kdy držíme hranice tak, abychom to dítě mohli respektovat, ale aby se v tom nestratil respekt k nám dospělým a k různým dospělým.
7: V čem podle vás my rodiče děláme nejčastěji chyby, pokud jde o výchovu dětí?
6: Bojím se, že ještě stále dostatečně neuznáváme dětské emoce. Že hodně často je bagatelizujeme, že říkáme, to nic není a přitom ve světě toho dítěte se děje něco velikého. A ta druhá strana je to, že ty děti dnes až moc chráníme.
7: A co bychom svým dětem neměli za žádných okolností nikdy dělat?
6: Uvádět je do pocitu studu. Je poměrně destruktivní. Stud je emoce, která je opravdu slizká a nalepí se na naši identitu. Ne na to, co děláme, jako třeba pocit viny, který potom můžeme svým chováním odstranit, ale stud se často dotýká toho, kdo doopravdy jsme. Takže tomu bych doporučila se vyhnout, dělat věci, které ty děti fakt zesměšní a zostudí.
7: Máte nějakou radu pro rodiče puberťáků, jak tohle období se svými dětmi přežít, ztratit vlastní identitu a humor a nestratit vztah k těm dětem?
6: Jedna rada je mluvit jazykem jejich kmene, takže nastudovat si skutečně, co znamenají výrazy jako skibidy a podobně. A zároveň to pro mě znamená i nezesměšňovat jejich oblíbence. Třeba pokud poslouchají nějaké youtubery, tak to automaticky nezahazovat ze stolu jako jakou blbost, co zase sleduješ, ale jít tam se zvídavostí. Proč tě zajímá zrovna tady tohle toto? Čím tě to baví?
7: Vy mámám hlavně radíte, aby byly víc laskavé i sami k sobě, nejenom k dětem. Jak se to dělá? Jak mám být laskavá sama k sobě?
6: Pomáhá vytvářet si druhý hlas v sobě, druhou myšlenku. Ta první myšlenka bude, no tak to jsem to zase nezvládla, že jo? To děti budou celoživotně traumatizované, protože jsem na ně teď něco škaredého zařvala. A ta druhá myšlenka, kterou my potřebujeme trošku trénovat, je třeba, ale dává smysl, že jsem teď křičela, protože jsem měla náročné rozhovory, potom jsem seděla u počítače, měla jsem stresující meeting, pak jsem běžela do školky pro nemocné dítě, takže dává smysl, že jsem vybouchla. Hmm.
7: Takže umět si přiznat, že nemůžu stihnout a nemusím stihnout všechno.
6: Je to tak. Zkusit hledat místa, kde můžeme povolit.
7: A jak se dá vyhnout vyhoření v rodičovství? Pro mě vlastně vůbec je překvapení, že v rodičovství se dá vyhořet. Hmm. Tak jak tomu předejít, aby se to nestalo?
6: Důležité je snažit se hledat svoje zdroje, to znamená, co nás dělá námi, co nám přináší energii a o ty se nenechat ochudit. Pokud možno si najít třeba i s těmi dětmi cestu k tomu, dělat věci, které nás baví, ať už je to malování akvarelem, anebo společný tanec, klidně i v malé míře, třeba jenom si pustit nějakou písničku, na kterou si zatrsáte jako za mladá, jsem chtěla říct.
7: To, jak dnešní maminky přistupují ke svým dětem, podle vás hodně ovlivnil socialismus. V čem?
6: Ovlivnil, protože úplně kdysi socialismus byl hodně o tom, že se snažil zbavit tu mámu kompetencí. To znamená, že chtěl, ať máma dá dítě do jeslí, potom do školky, ať je prádel. Na vlastně ty funkce rodiny měly zastát různé instituce. A my si to teď bereme zpátky, ty kompetence jako matky. My se snažíme znovu uvěřit, že my jsme schopné rodit sami bez zásahu a vychovávat děti. A občas se to zvrtne až do toho rodičovství, kde se snažíme dělat věci dokonale. A to je trochu past.
7: A jak a v čem se od té doby proměnily rodičovské role?
6: Myslím, že je to hodně o tom, že se snažíme být bližší svým dětem. Hmm.
7: A jak myslíte, že budou vypadat rodičovské role za dalších třeba 40 let?
6: Jsou nějaké prognózy, že by rodiči a děti měli být čím dál větší kámoši, tak uvidíme, jak se toto vyvine.
7: Tak uvidíme. Říká terapeutka ve výcviku Kateřina Trávníček. Děkuji za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
6: Děkuji.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Hlavní ukrajinský vyjednavač se sejde s americkou delegací, chce probrat třeba obnovení mírových rozhovorů. Gynekologové budou od příštího roku častěji využívat HPV testy pro odhalení rakoviny. Třinecký hokejista Petr Sikora podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL s Washingtonem. A dnes bude oblačno až polojasno, jedině přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov dorazil do Miami, kde se má setkat se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Kyjeva s nimi chce mluvit například o možné výměně ruských a ukrajinských zajatců nebo obnově mírových hovorů. Zástupci Kyjeva, Washingtonu i Moskvy se naposledy sešli v únoru. Jednání ale ustala kvůli územním sporům. Kreml si totiž nárokuje východoukrajinský Donbas, a to včetně částí, které ovládá Kyjev. Další jednání přerušila i válka Spojených států s Íránem. Ukrajina ve středu vyhlásila příměří. Rusko ale útoky nezastavilo. Naopak Moskva oznámila klid zbraní na 8. a 9. května. Podle Kyjeva se tak Kreml rozhodl jen kvůli ochraně vojenské přehlídky při oslavách konce druhé světové války na Rudém náměstí. Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. A teď se pro odhalení karcinomu používá hlavně cytologický stěr, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Modernější HPV test dosud mohly využít ženy jen 3x za život. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové budou moct lékaři používat testy častěji.
8: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy. U mladších žen zůstane zachována cytologie, u žen nad 65 let se bude postupovat individuálně.
3: Cílem těchto testů je odhalit přítomnost viru, který rakovinu děložního čípku způsobuje. Podle ministerstva by měly ženy chodit ke gynekologovi na pravidelné kontroly jednou ročně. Podle ministerstva se změní taky screening rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Španělská policie na lodi u Kanárských ostrovů zabavila přibližně 30 tun kokainu a zatkla přes 20 členů posádky. Podle agentury Reuters jde o největší množství drogy, které kdy evropské bezpečnostní složky zabavily. Podle policie hodnota zabaveného kokainu dosahuje v přepočtu téměř 20 miliard korun. Na palubě lodi byly i zbraně a střelivo. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšilo 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými, pokračuje Karel Řehka.
9: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek, ale je to zároveň ocenění té práce a je to projev důvěry ze strany armády ve schopnosti těchto lidí.
3: Řehka taky udělal armádní odznaky za zásluhy nebo plakety za záchranu lidského života. Hokejista Petr Sikora podepsal 3letou nováčkovskou